0: Pozorněji na vjezdu do Prahy z Brna. Teplatí výstraha, že u sjezdu na Průhonice kilometry 7 až 6 je na vozovce sražená zvěř. Pražský okruh směr Ruzyně je průjezdný, kolona, která se vytvořila kvůli uzavírce u tunelu na kilometru 11,5 se rozjela, stálo tam nadrozměrné vozidlo, už je pryč. Na okruhu za sjezdem na Strakonice směr Ruzyně je nové omezení od kilometru 11,5 už před tunelem zavřený levý pruh, je to kvůli práci za tunelem. A na silnici 40 na výjezdu z Mikulova do Valtic je osobní auto mimo vozovku. Policie hlásí vyprošťování vozidla a záchranné práce. Uzavírku místa ne. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Teď v noci z obloha zatahuje kránu, může i pršet, ochlazuje se až k 11 stupňům. Přes den čekáme oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami a nejvyšší úterní teploty 17 až 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Sama sebe popisuje jako člověka, který miluje život a má velkou chuť do života. Krom toho, že se už 20 let pohybuje v herecké branži a stvárnila řadu rolí na divadle i před kamerou, otevřeně také mluví o svém těle, mateřství, porodu nebo svých vztazích. Kromě řady seriálů a filmů ji můžete vídat na jevištích divadel na Vinohradech a na Fidlovačce. Herečka Aneta Krejčíková je mým dnešním hostem v hovorech. Já jsem tomu rád a vítám vás, Aneto, dobrý den.
4: Dobrý den, Michale, zdravím vás.
3: Já jsem Michal Rosypal a přijde dobrý poslech.
1: Hovory.
3: Aneto, řekla byste, že váš veřejný obraz osciluje mezi zranitelností a otevřeností?
4: Asi jo. Je trošku vlastně někdy se strašně naštvu na ten show business, jak je vlastně. A říkám si, to by bylo tak skvělý, kdyby to bylo bez toho pozlátka, jo? Že ty lidi, který vlastně jsou nějak jako prezentovaný na té veřejnosti, že jo, tak to jsou takový ty jako gala večery, tak ale to nevypovídá nic o tom, jaký my žijeme život doopravdy. To nejsou ty ranní vstávání a noční vstávání k dětem a toho spěchu neustálýho a strachu, že nestihnu to, co bych měla.
3: A tak... Pardon, a v čem je podle vás to pozlátko? Jako to je v té herecké branži to, že my jako laici si vás představujeme jako skvěle placené bohémy, co jenom paří, pak si jdou zahrát na 3 hodiny představení a hotovo?
4: Přesně tak.
3: Přesně, to vnímám?
4: Přesně, tak to vnímám, že vlastně že to je té společnosti tak jakoby prezentováno, dá se říct. Myslím si, že nastala změna v době, kdy se rozmohly u nás sociální sítě, konkrétně teda Instagram, kde řada lidí z toho veřejného prostoru se nebojí a nestydí ukázat vlastně tu pravdu. Samozřejmě na vás, kam až ty lidi pustíte, ale myslím si, že je to vlastně celkem ozdravný pro tu společnost. No. Ale...
3: No, ono je to potom těžké, protože kdybyste zase chtěla ukazovat tu tíhu té herecké branže a to, že musíte brzo ráno vstát a už být někde na place, pak jedete na zkoušku, pak jedete do dabingu nebo do rádia, večer máte představení a do toho se musíte postarat třeba o své děti, tak zase někdo to může brát, jakože si fňukáte nebo stěžujete. Řešíte to jako do jaké míry třeba ukazovat i tuhle stránku herecké branže, aby to nevypadalo jako sebelítost?
4: Já ji chci ukazovat tak, jak to je. Nicméně samozřejmě já patřím mezi těch pár šťastných lidí, ale jako samozřejmě i sama díky sobě, která dělá to, co miluje, to, co bere jako svoje poslání a to je neuvěřitelný štěstí, protože stále mám okolo sebe lidi, kteří chodí do práce a nejsou šťastní a nedělají to, co by chtěli a nedělají to, co je naplňuje, takže my v té práci strávíme tolik času, že se podle mě nevyplatí dělat něco, co mě štve a nenaplňuje. Takže já jako i když samozřejmě to je těžký a ukazuju nebo snažím se jakoby přiblížit nechat nakouknout do té kuchyně, jak to doopravdy je, na ty umaštěné jako svoje kořenky, tak v žádném případě nechci, aby to bylo vnímáno, že kňourám nebo se stěžuju, protože ukazuju i tu svoji radost a plnost života z toho, že právě mám to štěstí a dělám to, co mě baví.
3: Já jsem se schválně v té první otázce ptal na tu zranitelnost versus otevřenost nebo možná až nějakou razanci, protože když jsem o vás přemýšlel a poslouchal jsem vaše rozhovory a četl jsem rozhovory s vámi, tak na vás obdivuju a oceňuju, že se nebojíte otevřeně mluvit o svých pochybnostech, o nějakých těžkostech, které jste prožívala ve vztazích, při porodu, se svým tělem. Ale přemýšlel jsem, jestli jako do jaké míry si člověk říká, jako to už je moc, nebo působím prostě zranitelně. Na mě to působí silně. Ale předpokládám, že vy o tom přemýšlíte i z té druhé stránky.
4: Určitě. Samozřejmě já bych tu sílu asi nenabrala, kdyby tam ta zranitelnost nebyla přirozeně. A hlavně, samozřejmě, že o tom přemýšlím. Já můžu mluvit o své zranitelnosti v momentě, kdy jsem v té síle. Nikoliv, když se cítím být ohrožená a zranitelná, tak o těch věcech samozřejmě mluvit nemůžu. Takže
3: ukázka zranitelnosti nebo pochyb je podle vás znakem vaší vnitřní síly? Nebo obecně vnitřní síly každého z nás?
4: Myslím si, že jo.
3: Kde jste ji našla? Nebo kde ji nacházíte? V čem ji nacházíte?
4: Tu zranitelnost.
3: Tu sílu.
4: Mně přijde, že je to taková jako přirozená evoluční záležitost. Tak každý se cítí někdy blbě, někdy se cítí dole a má pocit, že už jako nevstane. Ale i přesto se to stane. A přijde doba a čas, kdy zase má tu sílu na to se postavit a říct a takhle já to nechci. Já chci být v té síle a potřebuji tvořit si ten příběh dál.
3: My se samozřejmě dostaneme k tomu, co hrajete a co teď zkoušíte, co bude nového, protože mě to zajímá. Ale zase, když jsem o vás přemýšlel, tak v řadě rozhovorů právě vy otevíráte, nebo se vás i na to ptají, ta různá témata spojená s ženskostí, když bych to měl shrnout. Přemýšlel jsem, jestli vám potom třeba nevadí, že se míň v těch různých rozhovorech ptají na vaši práci a na vaše role a víc tady řešíte věci týkající se prostě ženství.
4: Myslím si, že jsme ještě stále, nejsme ještě tam, kde bychom mohli být, takže vlastně mi to nevadí. Ohledně tohoto tématu, pardon, já jsem hrozně rozstřelená. Klasický ADHD, takže já někdy třeba ani nedokončím větu a začnu už další myšlenku, ale od toho jste tady vy.
3: Já se zatím
4: korigoval.
3: Orientuju, takže pokud se orientují posluchači, jsem rád, pokud ne, tak je to moje vina, nikoli vaše.
4: Dobře. No, tak nicméně, myslím si, že je to vlastně strašně cenný a je to fajn o tom otevřeně mluvit o té naší zranitelnosti a o ženství i o mužství. Já jako poslední dobou vlastně vyhledávám otevřené rozhovory s muži a s jejich pohledem na dnešní svět, protože myslím si, že ani jedno pohlaví to nemá v dnešní době jako jednoduchý obecně lidi.
3: Když jste zmínila to ADHD, tak jako obecně, když, anebo jste řekla, že jste rozstřelená, byť točíme tenhle rozhovor dopoledne, tak jak je to pro vás na jevišti? Je to určitá forma terapie, sklidnění, že na ty 2-3 hodiny prostě člověk musí svoje starosti, svoje smutky, svoje problémy, svoji aktivitu nechat v šatně nebo prostě venku před divadlem a že na tom jevišti opravdu, když se proměníte do jiné postavy, to může mít až terapeutický efekt pro vás?
4: Určitě. Myslím si, že nejenom pro mě, že to jako terapii bere, myslím, tak 90% mých kolegů, protože je to ten čas tady a teď a to je ta pravá meditace.
3: Dá se herectví popsat jako taková kontrolovaná nebo kontrolovaný výbuch emocí? Dalo by se to tak říct? Že to vypadá, že když řvete, brečíte, milujete, tak že to je jako výtrysk, ale to přece musí být jako naprosto precizně pod kontrolou.
4: Je to tak. A myslím si, že pak to do určitý míry ovlivňuje dost i váš život, kdy nejsem si úplně jistá, že se potom dají ty emoce jakoby ovlivnit, že ten výtrysk těch emocí jako nastane, ale zároveň mám pocit, že ty herci mají tu schopnost jako být nad tím, se jako pozorovat, jak to vlastně vypadá. Tím pádem v tom nemusí zabředávat v té emoci, že jako v tomhle tom to pomůže.
3: Že si to udělíte na tom jevišti nebo před tou
4: ne,
3: kamerou.
4: Že jako myslím potom v tom reálném životě, že vlastně tenhle ten princip, jakým o těch emocích přemýšlíte na tom jevišti, protože to by, jako jsou to opravdové emoce, ale kontrolovaný v tom, že víte, kam ta situace jde a že musíte ještě brát v potaz

0: vodě, tak místo, abyste stropila scénu, tak to dokážete třeba zpracovat tak, že se člověk nerozčílí, nebo v autě při řízení, ale že to dokáže mít pod kontrolou?
1: To si nemyslím, ale spíš jakoby z toho vzteku dokáže rychlejš vyjít.
0: Dobře, a sejmou to ze sebe. Aneta Krejčíková, herečka, filmová, televizní, divadelní, je mým dnešním hostem v Hovorech.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vy, Aneto, v rozhovorech říkáte, že máte velkou míru empatie, že je vám to asi nějak dáno. A řekl bych, že obecně asi herci mají větší míru empatie, než je nějaký průměr. Říkal jsem si, jestli v tom dnešním světě, kdy je kolem nás toho tolik, kolik toho kolem nás je, nejenom doma, ale i ve světě, ve společnosti, jestli to není ke zbláznění.
1: Jo, někdy ano. Jo, někdy to bolí a je důležitý právě se zaměřit na ty podstatné věci, protože kdyby člověk měl samozřejmě nést na bedrech veškerou tíhu světa, tak nikam nedojde. A stane se mi to občas, že mě to zavalí, ta těžkost, ale já mám dvě děti a hodně práce, takže ne nikdy na dlouho, nejde to. Já tady musím být hlavně pro svoje děti.
0: Vy jste si taky hodně užila s Bulvárem, který si na vás rád někdy přiživí a zvedne kliky svých článků bulvárních a jste aktivní na sociálních sítích, kde máte spoustu sledujících. Vlastně ta otázka na to, jestli a jak se proti tomu dá obrnit, mi přijde taková vlastně banální, ale stejně ta podstata mě zajímá. Jestli když člověk zažívá ten společenský tlak nebo ten tlak těch médií a bulváru vlastně dlouhodobě, jestli ten čas opravdu nějak otupí tu citlivost a vnímavost, jestli to berete třeba s věkem a s časem s nás, anebo jestli je to úplně jedno i po těch 20 letech, co jste v branži. Aby se začala velmi mladá, jenom to je potřeba říct.
1: Určitě, ale já to stále vlastně nevnímám, jako že bych byla pod nějakým neustálým hledáčkem foťáků a bulvárních novinářů. Jo. Že vlastně jo, staly se mi za ten život asi pár nepříjemných věcí. Pamatuju si, že byli novináři u jedné jako velmi, velmi citlivé události, která se děla v mém životě, v osobní rovině, jako partnerský, kdy to nebylo příjemné a bylo to, ale zároveň já vlastně jsem se obrněla tak, že jsem to naprosto odmítla v tom svém životě a vlastně jsem jako předstírala, že to není. Protože to bylo fakt nějak hodně kolem mě, tak to byl ten můj tehdejší způsob, to už je řadu let dozadu, ale jako stejně, když to srovnám s těma americkýma hvězdama, třeba jako Michael Jackson, to mi přijde, že už jako je za hranicí něčeho, co se dá zvládnout zdravě. Takže jako ve srovnání s tím jsem úplnej prostě český chatař v pohodě.
0: A když vyjede český herec nebo česká herečka za hranice, třeba do Německa nebo do Francie, tak tam už ho méně lidí poznává než v Česku, když to řeknu eufemisticky. Aneto, vy krom toho, že jste aktivní na sociálních sítích a že hrajete ve dvou velkých pražských divadlech a řada seriálů, tak teď se musím přiznat, že vás vídám prakticky denně, pořád někde v Praze, protože váš obličej je spolu s Markem Adamčíkem na billboardech a plakátech k novým letním shakespearovským slavnostem, respektive k nové inscenaci, která se chystá na letošní léto, Komedie omylů. Je to vaše první zkušenost se shakespearovkama?
1: Je to moje první zkušenost a když mi volal Vojta Štěpánek s dotazem, jestli bych do toho šla, tak jsem si v tu chvíli vlastně vzpomněla a vybavila, že to byl kdysi, když jsem byla ještě studentkou Pražské konzervatoře, můj sen být součástí shakespearovských slavností takovej, takže já prožívám právě takový malý herecký pražský splněný sen.
0: A obecně letní scény a openery, máte to ráda?
1: Miluju to, jo. Mám to ráda. Nemám s tím teda jako ten hlavní aktér jako moc velkou zkušenost, když jo, jako hrála jsem párkrát na otevřeném prostranství i divadlo, i nějakou třeba hudbu, ale s takovýmhle formátem zkušenost nemám, kdy jako fakt nás čeká neuvěřitelně moc kusů přes to léto.
0: Kolik je naplánováno představení?
1: Ježiš, to nemám spočítaný, ale jako...
0: A to budou desítky.
1: Mám hrozně málo volna, takže to budou desítky, no určitě.
0: Je to vlastně dobře si takhle to herecké léto ještě plnit dalším hraním, protože... On...

0: ty divadelní prázdniny mívávaly nějaké své opodstatnění, protože předpokládám, že po těch 10 měsících plného vytížení je herečka... Chtěl jsem říct to potřebovaná, ale doufám, že to nebudete brát nějak pejorativně. Ale víte, jak to myslím. Prostě unavená je, logicky.
1: Já, nejenom herečka, herci, všichni.
0: No jasně, jasně.
1: Na konci sezóny všichni chodíme jak zombíci. A
0: vy si ještě naložíte, že celé léto budete mít, já nevím, 30 nebo 40 nebo kolik představení.
1: A právě přesně poznám ty herce, který se ještě naberou tu letní scénu, tak po tom létě vypadají ještě jako větší zombíci. Ne, víte co, no, jak říkám, tak je to takovej můj malej splněný sen. A přemýšlela jsem, jako nevzala jsem to hned, chvilku jsem o tom přemýšlela, jestli to vezmu, protože nejenom, že samozřejmě mám spoustu práce přes rok, přes tu sezonu, ale mám dvě malé děti, které ještě, jako myslím si, že ocení, když s nima ten čas v létě strávím, takže z těch důvodů jsem se hlavně rozhodovala, jestli do toho jít, nebo jestli ne, ale nakonec teda jsem do toho šla s tou přidanou hodnotou, že zase třeba vlastně vydělám peníze a budu moct děti v září vzít k moři. Minulý rok jsme u moře nebyli a já jsem vlastně měla ale volno, jakože tak jsme, jako to nevadí, že jsme nebyli u moře, ale tak jsme jako jezdili různě všude možně a já jsem vlastně si dovolila ten luxus, že jsem měsíc a půl jako nepracovala, ale pak zase září, říjen jsem to trošku pociťovala finančně, že jsem právě nepracovala, takže to se prostě musí vyrovnat všechno.
0: To jsme zase u toho pozlátka a není to tak, že byste jela na 3 měsíce někam na jachtu nebo do exotiky, ale obecně k tomu Shakespeareovi, já jsem procházel vaše role a to, co jste všechno už na divadle dělala, nevím, jestli jsem se nedíval dostatečně pečlivě, ale měla jste nějakou velkou Shakespeareovskou roli?
1: Jo, mám za sebou dvě zkušenosti s Shakespeareovou komedií. Momentálně hrajeme Večer tří králový v divadle na Vinohradech a ještě jsme zkoušeli se na Noci svatojánské v divadle na Fidlovačce. Takže s těmahle dvěma krásnýma věcma jsem se setkala a já to mám hrozně ráda, tady tu klasiku.
0: Taky mě zaujalo v jednom rozhovoru, že jste říkala, že třeba v jednom představení na Fidlovačce v Amadeovi, takže není třeba tak vyprodáno nebo tak plno na představeních jako u ostatních inscenací, které jsou třeba řekněme více komediálně laděné, než by to bylo jenom jako čisté drama, ale přece jenom, tak Amadeus, asi všichni známe ten film, jako není to úplně řechtačka, řechanda. Funguje to dneska tak, řekla byste, že lidi víc chtějí do divadla nebo minimálně na těch scénách, na kterých vy působíte, chodit se smát, než přemýšlet?
1: Ano, je to tak. Nedá se to někomu vyčítat. Já to slyším i od svých prarodičů, který právě když byli na premiéře nebo před premiéře Amadea, tak mi řekli, že je to hezký, ale že samozřejmě jako se tam moc nezasmějou a byli z toho takový vlastně jako smutný, takže chápu, že většina lidí k tomu má tenhle ten postoj a vlastně když už obětuje ten svůj čas a prostor do toho divadla jít, tak chce prostě odcházet jako pobaven. No. Pro mě, já to třeba, ale možná se řadím právě do té sorty těch náročnějších diváků, že pro mě i ta meditace nebo ten dobře strávený čas, neberu to jenom tak, že se jako zasměju a popadám za břicho, ale že se třeba i zamyslím nebo prožiju i jiný emoce než jenom jako smích, takže to taky beru jako očistnou záležitost pro mě, ale asi se řadím k těm divákům, kterých je méně.
0: Tak ono je otázka, jestli to není pochopitelné, že když máme pocit, že svět hoří a on na řadě míst bohužel hoří i doslovně, tak že prostě chceme trochu vypnout a v uvozovkách se jenom bavit, nad čímž nemusí být nic špatného, ale jako vnímáte to tak i vy za ty roky, co hrajete, že třeba je větší teda přeliv k té komedii než k těm dramatickým věcem?
1: Já si myslím, že nevím, nevnímám, že by to teď bylo víc než před 8 lety. Myslím si, že furt ty lidi, že je jich víc těch, kteří se do divadla chtějí jít hlavně bavit.
0: Vy jste ve 14 letech nastoupila do seriálu Ulice a dlouhá léta jste tam hrála. Do jaké míry člověk ve 14 si uvědomí, jaké to může mít výhody, ale i nevýhody do budoucna do té herecké branže? Že samozřejmě je to nějaký zdroj příjmu, popularity, ale na druhou stranu se může stát, že je potom zaškatulkován a že prostě to bude mít vliv na to, jak bude obsazován dál.
1: No, v těch 14 letech, zvláště pak, když nejste absolutně z herecké rodiny, tak si ty nevýhody neuvědomíte vůbec. A já jsem to brala jako splněný sen tehdy a velkou příležitost, protože jsme prošli asi 20 kamerovými zkouškami, pak to mělo neskutečně moc kol a když se mě pak vybrali mezi jednu z těch menších postav, tak jsem měla prostě neuvěřitelnou radost, protože to bylo přesně rok potom, co jsem se herectví začala věnovat a naprosto jsem se v tom našla. Takže jako, i když samozřejmě to bylo pod záštitou nekonečného seriálu od začátku, tak nikdo nevěděl, že to jako bude skutečně nekonečný seriál, protože se netušilo, to byl nový formát, absolutně jak to ty lidi vezmou a jestli to bude úspěšný a tak dále. Takže ani já jsem si tehdy neuměla představit, že budu, že za 20 let budu říkat ano, toto jsem točila 20 let, ale je to velká škola. Je to, snažím se to tak brát, a ne, že to tak se snažím brát, ono to tak je. Je to velká škola, naučíte se pracovat rychle, pak teda vás to degraduje trošičku v tom, že chcete i po svých kolezích, aby byli trošku rychlejší, což někdy je na nervy takový náročný. Ale já myslím si, že pro herce, zvláště začínajícího, je hrozně důležitý nezabřednout tam a dělat i jiný věci a učit se tomu řemeslu, protože je strašně snadný tam usnout na vavřínech a brát, že to herectví je jenom takový to právě, co se dneska používá jako seriálová rozmluva, kdy vám skoro není rozumět, je to na hranici srozumitelnosti a vy ten text řeknete co nejpřirozeněji, ale o tom to herectví není jenom. Takže myslím si, že je strašně důležitý posouvat se v tomhle dál a nezabřednout.
0: Vy máte pestrý ten repertoár, dovolím si říct, i na divadle, a když se podíváme jenom na Fidlovačku, tak od Sugar v tom slavném muzikálu podle toho slavného filmu až po roli v Dánské dívce, tak například, a samozřejmě těch rolí je mnohem víc. Berete to během té vaší kariéry tak, že se třeba snažíte aktivně nějak vyhledávat nebo si říkat o role, které jsou takzvaný protiúkol, které jdou třeba proti vašemu typu, protože předpokládám, že před tou kamerou se asi víc obsazuje typově, ale na tom divadle je asi možná větší odvaha i tvůrců, i možná vás jako herců. Pletu se?
1: Nepletete, je to tak. A já teda neříkám si o žádný role. Teď jsem si, poprvé v životě jsem si řekla našemu uměleckému šéfovi v divadle na Vinohradech o roli a to mi řekl, jako neřekl primárně, že se to nebude dělat nebo tak, ale já jsem tak jako navrhla, že tohle by prostě Vinohradskému divadlu slušelo a že já bych si teda ráda možná zahrála.
0: No co jste si řekla?
1: Marišu.
0: A teď to už je se vaše to určitě role. Nestane, to je
1: protože role. Jsem to vypustila takhle do éteru, ale to by se mi líbilo, já mám ráda fakt tyhle ty klasiky a myslím si, že Vinohradskému divadlu by to moc slušelo ještě s nějakým takovým třeba neotřelým, neklasickým režisérem, tak by se mi to líbilo. Ale i v klasickém pojetí vlastně. No to nevadí.
0: Prostě Marišu jakkoliv.
1: Marišu jakkoliv. Teď jsem se do toho úplně zamotala.
0: A já už si taky nepamatuju, na co jsem se ptal. Ne, ty protiúkoly, jestli to člověk... Já, dobře, tak ne, že si řeknete o roli, ale jestli to třeba aktivně člověk buď vyhledává, nebo si přeje, nebo potom nějak touží, nebo to rozhazuje mezi kolegy, ale já bych chtěla prostě...
1: Moje terapeutka tvrdí, že to není náhoda. Že ty role, které mě potkávají nebo nás jako herce, tak nejsou náhoda, že prostě nás to něco jako někam vede, něco učí. Je to možný? Jako asi jo. A já jsem strašně ráda za tu rozmanitost, protože to mě na té práci vlastně baví nejvíc, že jeden večer hraju prostě naivní bývalou učitelku ve škole, která učila malý děti a teď si otevře penzion a to mluvím o detektivce Agáty Christy Past na myši, jo, a pak prostě další den hraju bláznivou operní pěvkyni, která se snaží všechno zlehčit, ale naskytne se u největšího historického přelomu v tématiku transgender.
0: Trans lidí.
1: A tak dále, jo. A ještě jako žánrově, že prostě jeden večer je to jako vážnější, druhý večer zase jako se snažíte tlačit tu komedii a vytáhnout a ten temporitmus je jiný. Strašně mě to baví.
0: Tak Aneto, přeju vám, ať vás to baví dál, ať váš život, nejenom ten herecký, je pestrý i nadále, ať máte krásné léto, protože vás tady čeká hodně pracovní a ať se vám daří. Herečka Aneta Krejčíková byla mým hostem v Hovorech. Děkuju vám za to.
1: Děkuju moc, krásný den přeju.
0: A s posluchači se loučí a za pozornost děkuje Michael Rosypal.
2: půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Nejméně 3 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sněhubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhiv. V Charkově utrpělo několik lidí zranění. Úder tam poškodil taky budovy a v okolí města způsobil požáry. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. A ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Český armádní pilot Aleš Svobor nejspíš poletí do vesmíru. Evropská kosmická agentura o tom podepsala dohodu se společností VAST. Svoboda by měl pilotovat misi, která poletí na mezinárodní kosmickou stanici, a to nejspíš v roce 2027. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS. V případě, že pilota zařadí, Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této vesmírné stanici. Zrušením pokusného ověřování kombinované výuky se na podnět dětí i jejich rodičů zabývá dětský ombudsman. Do testování, ve kterém žáci střídali školu a online výuku, bylo zapojeno 16 základních škol s více než 400 žáky. A projekt měl pokračovat ještě 2 roky, jenže ho ministerstvo školství na konci května ukončilo. A vzorek podle něj není dostatečný pro systémové závěry. A město Český Dub na Liberecku spustilo druhé kolo elektronické aukce stavebních pozemků. Na téměř 10 hektarech v lokalitě Na Zhůrách je 55 parcel pro stavbu rodinných domů. A v prvním kole v březnu město většinu prodalo, zbylí 19 teď nabízí dalším zájemcům. Vyvolávací cena pozemků se pohybuje od 2,2 do 6,5 milionu korun podle velikosti parcely. Basketbalisté Pardubic porazili doma ve finále nejvyšší české ligy Nymburk 101-100 a stav série srovnali na 2-2 na zápasy. Pardubice skóre otočili v poslední sekundě zápasu díky tříbodové trefě pivota Luboše Kováře. Nymburk získal titul ve 20 z posledních 21 dohraných sezon. Pardubice jsou v českém finále poprvé. 5. utkání série na 4 vítězné je v plánu ve čtvrtek na palubovce Nymburka.
4: Nehody u Mikulova a v Telči. Dálnice teď bez nahlášených nehod. Na silnici 40 na výjezdu z Mikulova do Valtic zasahují u nehody záchranáři. Policie hlásí vyprošťování vozidla, taky záchranné práce bylo nebo stále tam ještě je osobní auto mimo vozovku. V Telči je nehoda ve Slavatovské ulici. Opět zásah záchranářů, čekejte zavřený jízdní pruh. A v Praze jsou na městském okruhu noční uzavírky. Neprůjezdný je kvůli mytí Strahovský tunel směr Barandovský most a taky část komplexů Blanka obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se oblaha zatahuje, kránu může i pršet, ochladilo se až k 11 stupňům. A přes den pak čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháňkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší úterní teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Obnovuje se válka Izraele proti Íránu. Ministryně financí se chystá ohledně rozpočtu k tomu samému, co z opozice silně kritizovala, ale také zároveň navrhuje zásadní změny penzijního připojištění. Jasné vítězství vládní proevropské strany v arménských volbách. Maďarský prezident odmítá odstoupit z funkce, k čemuž ho vyzývá premiér, anebo co vlastně dělají kosmonauti na mezinárodní stanici ISS, která měla v minulých dnech menší problém? To jsou titulky příspěvku pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
5: Izrael a Irán v noci z neděle na pondělí pokračovali ve vzájemných útocích, což je podle agentury AP největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jihozápadě Iránu a část poškodila. Iránská média zase informují o explozích v několika městech, včetně Teheránu, a iránské revoluční gardy uvedly, že útočili na letecké základny v Izraeli, a to v reakci na izraelské údery na radarové stanice v Iránu. No a hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
6: Dobrý den.
5: Dá se to považovat za ojedinělé akce, nebo je to návrat k válce?
6: Nevíme, neznáme úplně přesně pozadí toho, co se odehrálo, když se podíváme třeba na to, jak o tom debatují Iránci, zejména exiloví Iránci, tak oni sami nevědí přesně, kdo to měl nařídit nebo s jakým záměrem. My vidíme v těch posledních mnoha týdnech, že existují rozmíšky mezi Spojenými státy a Iránem, to znamená, že ty strany se nějakým způsobem testují, možná nechtějí vyvolat válku, mají zájem, dokonce dávají najevo, že mají zájem na určitém urovnání té situace, ale zároveň chtějí dát najevo, že jsou připraveni bojovat dál a tím maximálně zlepšit své pozice pro nějaké závěrečné jednání o příměří nebo třeba úplné míru. V případě té střelby z Iránu na Izrael a potom zpátky z Izraela na Irán je ta situace trošku jiná v tom, že Izraelci mají jinou kalkulaci. Izraelci samozřejmě pravděpodobně nečekali tu iránskou střelbu na své území, ale zároveň jejich kalkulace není taková, že nějaké rychlé příměří nebo mír, o které pravděpodobně stojí i Trump, jsou pro ně výhodné, protože oni se domnívají, že pokud nedojde ke změně toho režimu, tak Izrael bude v přinejmenším nebo přinejlepším stejné situaci, jako byl před válkou, neli horší. To znamená, že Izraelci momentálně se domnívají, že musí dát najevo, že budou opětovat jakoukoliv palbu ze strany Iránu, a zároveň sami sebe se ptají, jestli platí, že Američané nějakým způsobem budou připraveni izraelské zájmy, to znamená izraelskou bezpečnost, obětovat v případě, že budou vidět nějaké východisko v dohodě s Iránci.
5: Co z toho ale tedy vlastně plyne pro Izrael, respektive za jakých okolností by Izrael byl, jak se říká, spokojen?
6: Izraelci, pokud by měli být úplně spokojeni, pak by museli dosáhnout něčeho, co pravděpodobně očekávali při začátku té války, to znamená svržení režimu. Izraelci se nedomnívají, že ten iránský režim lze nějak zásadně oslabit do té míry, že by neohrožoval Izraelce, protože pro Irán je relativně jednoduché Izrael ohrožovat. Vidíme například, že Američané jsou ochotni přistoupit na rétoriku, podle které se součástí americko-iránské dohody o příměří nebo o nějakém dlouhodobém míru má stát i ujednání, že Izraelci nebudou nějak ohrožovat Hizballah, což ale zároveň znamená, že Hizballah bude stále mít možnost vytvářet si předpolí na libanonském území na případné příští útoky vůči Izraeli. Takže izraelská kalkulace v podstatě záleží na tom, jak maximálně snížit škody z případného americko-iránského míru. Ale jak jsem už uváděl, v podstatě není úplně jasné, do jaké míry Iránci stříleli záměrně na Izrael. Izraelci se snažili ukázat, že jsou schopni ohrozit třeba i iránské hospodářské zájmy, to znamená nějakým způsobem Irán varovat před sebou, ale současně tady je vlastně v pozadí nějaký mnohem větší boj o to, jak bude vypadat příští Blízký východ, kdo bude mít první housle, kdo druhé housle, kdo žádné housle.
5: Říká Jan Fingera, díky mnohokrát.
6: Nasledanou.
5: Ministerstvo financí pracuje na návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2027, ale veřejnost se o něm podle ministryně Aleny Schillerové dozví víc až na konci prázdnin. Nestane se tak poprvé, jenomže právě Schillerová takovou praxi silně kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury. A slovo k tématu má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
7: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá při sestavování státního rozpočtu na příští rok spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost, řečeno jejími slovy. Použila je coby opoziční poslankyně před 2 lety, když kritizovala zvláštní krok svého předchůdce Zbyňka Stanjury, který v roce 2024 změnil zavedenou praxi a posunul zveřejnění prvního návrhu rozpočtu z konce června na konec srpna. Dnes Schillerová říká, že je posun na konec prázdnin v pořádku, protože se změnila pravidla zveřejňování, a to ještě za Stanjury. Má pravdu. A ministryně na konci června pošle vládním kolegům návrhy jejich kapitol a v létě s nimi bude jednat. Slibuje, že s výsledky seznámí veřejnost. Ale stejně platí, že se vláda Andreje Babiše chystá spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost. Sněmovnou už totiž prošlo výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státního rozpočtu. Právě Schillerová do návrhu vložila řadu únikových doložek, díky nimž bude možné překračovat zákonné výdaje. Část dluhu se tak uklidí mimo státní rozpočet. Do výdajových rámců by se nemusely započítávat investice do strategické infrastruktury, ale například ani výdaje za zhoršené bezpečnostní situace. Gumovější formulaci už asi vymyslet nešlo. Kabinet slíbil v programovém prohlášení, že deficit bude udržovat bezpečně pod hranicí 3% HDP. Letos je plánovaný schodek 310 miliard, což představuje 2,6%. Prostor nad letošním dluhem je podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla asi 46 miliard. Schodek v roce 2027 by tedy neměl být vyšší než 356 miliard. Jenomže Česká národní banka, která má skvělé analytiky, tvrdí, že deficit bude nutně vyšší než 3%. Alena Schillerová řekla České televizi, že ministři v prvních návrzích požadují pro své rezorty přes 100 miliard korun navíc oproti letošku. Není divu, vždyť vláda slíbila na všechny strany snižování daní a zvyšování výdajů. Jen namátkou. Premiér Babiš potvrdil, že se budou mimořádně valorizovat platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví. To je 24 miliard korun. Na obranu a řeči o přímých výdajích do armády. Bude potřeba několik desítek miliard. Babiš před summitem na to připustil, že Česko bude své obranné závazky plnit. Obsluha rostoucího státního dluhu zase bude o nějakou miliardu dražší. Za zrušené koncesionářské poplatky půjde ze státního rozpočtu až 10 miliard České televizi a Českému rozhlasu. Když vláda garantuje například učitelům na konci volebního období průměrný plat ve výši 75 tisíc korun, musí někde začít. A policistům, hasičům a příslušníkům vězeňské služby slíbila nástupní platy 50 tisíc korun. A tak dál a tak dál. O něch ministry požadovaných 100 miliard je podložených grandiózními sliby ve vládním programu. A tak se část dluhu nad slíbenými 3% HDP díky zákonným únikovým doložkám uklidí do šedé zóny. Velmi přesně to popsala ministryně Schillerová. Státní rozpočet je zákonem roku a není možné přesunout jeho přípravu do režimu tajné. Vláda na to nemá žádné právo. A pokud si to necháme líbit, z demokracie a z veřejné kontroly nám zůstává torzo. A může to mít opravdu nedozírné následky. Konec citátu. Její slova z července 2024 platí dnes s mnohem větší naléhavostí.
5: Hovořil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Víkendové parlamentní volby v Arménii vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Volební komise v pondělí oznámila, že získala skoro 50% hlasů a s náskokem porazila opoziční proruskou stranu Silná Arménie, která získala něco málo přes 23%. Arménský premiér Nikol Pašinjan mluví o historickém vítězství a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
8: Nikol Pašinjan v noci na pondělí rozhodně nepřeháněl, když se za vítěze arménských parlamentních voleb prohlásil už dlouho před vyhlášením oficiálních výsledků sčítání. Současný a nejpravděpodobněji i příští arménský premiér už během volební neděle potvrdil svou jasně proevropskou orientaci, když připomněl svůj telefonát ze 4. června s Ursulou von der Leyenovou a její příslib vytvořit pro Arménii co nejpříznivější podmínky pro vývoz arménského zboží a zejména zemědělské produkce do Evropské unie. Zajímavé jsou životní i politické osudy Pašinianova hlavního soupeře Samvela Karapetiana. Tento muž svůj několika miliardový majetek dal dohromady v Rusku a má ruské i arménské občanství. Loni na jaře v rozruchu kolem arménské apoštolské církve otevřeně vystoupil proti vládě a za podněcování k jejímu svržení a také praní špinavých peněz skončil přesně před rokem ve vazbě, která mu posléze byla zmírněna na domácí vězení. Předvolební boj svého nově založeného bloku Silná Arménie tedy řídil v podmínkách osobní nesvobody. A přesto nutno přiznat, že byť nevyhrál, dosáhl velmi solidního výsledku. Kromě Karapetiana, jeho Silné Arménie a dalších proruských sil, které se případně dostanou do parlamentu, je důležitým poraženým v arménských volbách samo Rusko. To totiž doufalo, že vůdce opozice napodobí situaci v sousední Gruzii, kde politickou scénu už léta ovládá strana Gruzínský sen, založená proruským miliardářem Bidzinou Ivanišvilim. Nestalo se, a to i vinou Ruska. To se v poslední době už několikrát rozhodlo ochromit odběr arménské zemědělské produkce a teď dokonce těsně před volbami pohrozilo zastavením dodávek ruské ropy a zemního plynu do Arménie. Stále více Arménů tak chápe, že ruská politika vůči jejich zemi je vyloženě neokolonialistická, že spoléhat na tohoto někdejšího patrona ještě dnes by byla chyba a že mnohem rozumnější bude uchýlit se k ekonomické a možná i vojenské spolupráci s Evropskou unií. Rusko tak v kavkazském regionu i v celém postsovětském prostoru ztrácí další cenné pozice, což je vývoj víceméně logický. Kdo by také v moderním světě stál o mocného spojence, jehož politickým zřízením je nezastřená diktatura?
5: To byl Libor Dvořák. A ještě jednou ministryně financí Alena Schillerová, která minulý týden představila největší změny ve třetím pilíři penzijního připojištění za celou dobu existence tohoto produktu. A to je téma komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
9: Pokud by je ministerstvo prosadilo v plné šíři, v jakém je navrhuje, zůstanou na jedné straně poražení, kterými jsou penzijní společnosti. Na straně vítězů budou jednoznačně klienti, protože jeden z nejdražších produktů na trhu, který by bez příspěvku státu a zaměstnavatele absolutně nedával smysl, jej konečně dostane. A navíc dokáže nalákat nové klienty z řad mladých lidí i dětí, protože může plnit funkci, kvůli které penzijní připojištění vzniklo. Tedy, že si prostřednictvím jeho pomoci může člověk aspoň trochu našetřit na důchod, aniž by měl pocit, že spoří penzijní společnosti a nikoli sobě. Potěší, že se změny mají týkat ne nových klientů, ale všech. Navíc se zdá, že jde o první zákon, na kterém se alespoň ideově podíleli i ekonomové z akademické sféry. Konkrétně z výzkumného pracoviště CERGEI, které spadá pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd. Ti se problematice penzijního spoření dlouhodobě věnují a také dlouhodobě kritizují poplatkovou politiku finančních institucí. Až potud jde o malý zázrak v české politice. Nyní probíhá mezirezortní připomínkové řízení novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Vláda by ji měla projednat do konce června. Pokud ji schválí sněmovna, změny by měly začít platit od ledna příštího roku. Hlavní otázkou nyní je, v jaké finální podobě novela zákona projde. Největší změnou je výrazné snížení poplatků, případně jejich zrušení, což naráží na extrémně silný odpor penzijních společností. Jejich asociace už varovala, že se pokud novela projde ve stávajícím znění, některým z nich, především těm, co nepatří do velkých bankovních skupin, už nevyplatí poskytovat penzijní spoření. Jejich správci tvrdí, že navržené poplatky nepokryjí náklady. Znemožní investice do moderních technologií, klientského servisu a bezpečnosti systémů. Srovnání se zahraničím, kterým argumentuje rezort financí, považuje nefér. Český trh má prý specifické regulatorní zázemí a odlišnou strukturu nákladů. A tak nepřekvapivě tlačí na zvýšení navržených poplatků. Jde o to, kdo nakonec ustoupí. Pamětníci si okamžitě vzpomenou na tvrzení bank, že nelze vést účty zdarma, posílat peníze zdarma, případně, že poplatek za převod z jedné země do druhé, byť v rámci Evropské unie, musí klient zaplatit, jako kdyby ty peníze vezl kurýr osobně na koni. Většina těchto poplatků časem zmizela a určitě neplatí, že by banky v Česku kvůli tomu strádaly. Naopak jejich ziskovost je dlouhodobě výrazně vyšší než v jiných zemích Unie. Stejně tak platí, že řada jiných investičních produktů má nižší poplatkovou strukturu než současné penzijní společnosti. Neplatí to vždy, nicméně tam, kde neexistuje žádný státní či jakýkoliv jiný příspěvek a je jasné zhodnocení, si i běžný klient dokáže spočítat, co se mu ještě vyplatí a co ne. Což v případě současné podoby penzijního spoření neplatí a doplácí na to klient i stát, který na podporu budoucích penzistů posílá každoročně dost peněz. Boj o budoucí poplatky teprve začal a sílu penzijních společností nelze podceňovat. I proto bude dobré sledovat všechny poslanecké návrhy, připomínky a změny, dřív než se promítnou do výsledku, který nemusí být tak růžový, jaký ministryně financí Alena Schillerová přednesla.
5: To byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Když Péter Maďar vyhrál v dubnu parlamentní volby v Maďarsku, jeden z jeho prvých požadavků byla rezignace prezidenta. Hlava státu ovšem danou žádost nevyslyšela a do konce května, čili ultimáta daného premiérem, neodstoupila. No a u mikrofonu už je publicistka Kamila Pešeková.
10: Proto premiér Maďar oznámil, že změny v čele státu dosáhne příslušnou novelou ústavy. Zapadá to do jeho celkové strategie zbavit se lidí, kteří zůstali ve vysokých státních funkcích z dob vládnutí dlouholetého premiéra Viktora Orbána. Jak hodlá Maďar přesně postupovat, zatím není jasné. Slíbil ale uvést přesnější informace do konce června. Jak moc považuje nově zvolený premiér prezidenta za problém, dokládá fakt, že si nepřál, aby byl Šujok viděn na fotkách pojmenování své vlády. Tamáš Šujok, někdejší předseda Maďarského ústavního soudu, se dostal do čela státu v roce 2024. Stalo se tak krátce po skandálu okolo udělení milosti pro člověka, který v jednom dětském domově kryl zneužívání dětí. Prezidentka Katalin Nováková, která milost podepsala, následně odstoupila. Bylo to mimochodem již podruhé, co musel Orbán kvůli demisi prezidenta narychlo obsazovat nejvyšší úřad v zemi. V roce 2012 ho předčasně opustil tehdejší prezident Paul Schmidt, někdejší olympijský vítěz v šermu a diplomat, jemuž se stalo osudné plagiátorství u jeho doktorské práce. Premiér Orbán proto potřeboval v čele státu někoho spolehlivého, zároveň ale loajálního, který jeho vládnutí nepřekážel. Po Schmidtovi následoval spoluzakladatel Fidesu János Áder, po Novákové přišla řada na Tamáše Šujóka. A ten danou roli plnil bez sebe menšího zaváhání. Byl vůči vládě servilní a je mu vyčítáno, že se neozýval ve chvílích, kdy se ozvat měl, a sice na obranu těch, na které Viktor Orbán různými způsoby útočil. Ať už to byli novináři, nebo třeba různé národnostní menšiny. Zklamáni jsou z prezidenta také samotní občané Maďarska. Podle jednoho z nedávno zveřejněných průzkumů si 64% občanů přeje, aby se prezident sám svého mandátu vzdal. Šujok ale podle všeho chce bojovat. Obrátil se mezi tím na Benátskou komisi, která je poradním orgánem Rady Evropy ve věci ústavních otázek, aby stanovila, zda není postup Pétera Maďara v rozporu s evropskými ústavními hodnotami. Je to paradoxní, protože pokud zmíněné grémium zaujímalo v posledních letech k něčemu velmi kritická stanoviska, byl to právě stav právního státu v Maďarsku, čili oslabování nezávislosti justice a netransparentní změny ústavy, které se odehrávaly právě v režii Orbánovy vlády. Ústavní právník Šujok byl svým způsobem jejich kmotrem. Minulá vláda veškerou kritiku zvenčí odmítala a považovala ji za nemístné vměšování do svých interních záležitostí. Asi nebude velkým překvapením, pokud by podobně reagoval i Maďarův kabinet pro případ, že by se Benátská komise postavila za prezidenta Šujoka. Než se tak stane, bude v čele Maďarska už dávno někdo jiný.
5: Hovořila Kamila Pešeková. No a už je čas jen na závěrečnou pondělní glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Neffa. Dnes, vzhledem k charakteru jeho knih z oblasti sci-fi, příznačně se týkající činnosti kosmonautů na mezinárodní stanici ISS, která se v minulých dnech potýkala s drobnější závadou. Čili u mikrofonu ještě jednou je Ondřej Neff.
11: Co tam vlastně dělají, padla během hovoru otázka. Šlo o mezinárodní kosmickou stanici ISS. Mezinárodní projekt, jakási laboratoř na oběžné dráze. Trvale je obydlená od roku 2000. Někdy je vidět prostým okem, po západu slunce nebo před jeho východem. Musí být tma, ale slunce ještě musí stanici ozařovat. Pak ji spatříme jako jasný světelný objekt, který si to poměrně rychle hasí po obloze. Přiletí tak asi za 5 minut. Viditelná není každý den, jen v blocích dnů, musíte si to najít na internetu. Asi to dělat nebudete, protože kosmická stanice málo koho baví. Proč tedy na ní přišla zčista jasná řeč a proč padla otázka, co se tam vlastně děje? Protože v jednom bloku stanice začal unikat vzduch a objevilo se to ve zpravodajství. NASA dokonce nařídila z preventivních důvodů 5 astronautům ze 7členné posádky přejít do kapsle SpaceX Crew Dragon a 2 ruští kosmonauti závadu odstraňovali. Napadne vás, že je to situace jako z nějakého sci-fi filmu. Únik vzduchu, obávaná dekomprese, vzduch příští do kosmické prázdnoty a astronautům začne odtikávat čas. Ve filmu se to obvykle děje na velkých digitálních hodinách. Číslice jsou velké jako brambora a disky jsou červené. 2 hrdinové zatím nasazují životy, napětí roste, až drkotají zuby. Nedrkotají, nikoho to nebaví. Kosmonauti Kuč, Sverčkov a Mikajev dírku našli a ucpali a trvalo jim to jen 2 hodiny a byl klid. Pohoda. Není divu, že to nebaví. Mimochodem, co tam tedy momentálně dělají? Hlavní experiment se zaměřuje na výrobu krvních kmenových buněk v beztížném stavu. Pomůže to při léčbě leukémie, imunitních onemocnění a krevních poruch. Zkouší se taky 3D tisk chrupavkových buněk. Jde o to, aby se tak říkajíc na míru pacienta dali vyrábět implantáty, které jeho tělo nebude odmítat. Chápu to tak, že moji zhuntovanou chrupavku vytisknou a vymění jako autodíl a moje tělo o tom ani nebude vědět. V jiné sérii pokusů se pěstují srdeční kmenové buňky. Po infarktu se srdeční svalové buňky skoro neregenerují. V beztížném stavu by se měly vyrábět jakési záplaty, které by se daly po infarktu přilepit na poškozené srdce. Takže takové věci se dějí v létající laboratoři 400 kilometrů nad našimi hlavami. Třeba si na ně vzpomenete, až uvidíte po západu slunce po nebi spěchat neblikající puntík jasný, skoro jako jitřenka. Nebo si nespomenete, nebylo by divu, tyhle kosmické záležitosti dnes nikoho nebaví.
5: Příspěvkem spisovatele, žurnalisty a také mimo jiné vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrad.
2: 3 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Pavel pojede na valné shromáždění OSN, o jeho účasti na summitu NATO vláda nerozhodla. Irán oznámil konec raketových útoků proti Izraeli, k zastavení vzájemné palby vyzval americký prezident Trump. Tenista Menšík je po semifinále Roland Garros ve světovém žebříčku 17. A dnes bude oblačno i zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Ani po pondělním jednání vlády s prezidentem není jasné, jaké bude složení české delegace na summitu NATO v Ankaře. A prezident a vláda se o tuto cestu dlouhodobě přou. A vláda včera naopak schválila, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
12: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
13: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
12: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
14: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
12: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří 1/3 příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Irán i Izrael souhlasili se zastavením palby. Obě země se vzájemně ostřelovaly od noci z neděle na pondělí. K zastavení obnovených útoků opakovaně vyzýval americký prezident Donald Trump, který tvrdí, že se navzdory nejnovější eskalaci konfliktu přibližuje dohoda o cestě k míru. Izrael a Irán ale souhlas s příměřím podmiňují vývojem v Libanonu.
15: Velitelství iránských ozbrojených sil varovalo, že údery na Izrael obnoví v plné síle, pokud bude pokračovat bombardování Libanonu. Právě tím odůvodnil Irán vyslání první salvy balistických raket. Izrael tvrdí, že jeho ofenziva tam míří na militantní skupinu Hizballáh. K útokům na Izrael se na straně Iránu připojili i jemenští povstalci Husíové, kteří pohrozili blokádou průjezdu izraelských lodí v Rudém moři. Odvetné izraelské údery podle armády poškodily petrochemický komplex na jihozápadě Iránu i obranné systémy v dalších iránských městech. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Na Karlovarský festival přijede hollywoodská dvojice herců Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová. Ta si zahrála třeba v pokračování série Batman s názvem Temný rytíř. Americká herečka uspěla také jako režisérka. Za svůj debut Temná dcera získala 3 Oscarové nominace.
16: Příběh o matce, která opustila své dcery, aby se mohla věnovat kariéře, natočila Maggie Gyllenhaalová podle knihy autorky Eleny Ferrante.
17: Yes, I have 2 daughters.
16: Americká herečka převezme na Karlovarském festivalu cenu prezidenta hned na zahájení 60. ročníku a uvede svůj nový snímek Nevěsta, ve kterém adaptuje příběh o Frankensteinovi. Ocenění převezme i americký herec, scénárista a režisér Jesse Eisenberg. Ten stvárnil například roli zakladatele společnosti Facebook Marka Zuckerberga ve filmu Sociální síť. Karlovarský festival začne 3. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček.
18: Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem, tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Němec Zverev si prvním grandslamovým titulem upevnil 3. pozici. Ta první dál patří Italu Sinnerovi a mezi ženami Bělorusce Sabalenkové. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková. O 600 bodů před svou spoluhráčkou Američankou Townsendovou. Alena Benešová, Radiožurnál.
4: zamezení na D11 u Poděbrad a neprůjezdná silnice 34 na Českobudějovicku. Po dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové jede nadměrný náklad s doprovodem 4,5 metru na šířku, teď poblíž exitu 35 pečky Poděbrady. Kolona se za nimi netvoří, míří k Hradci na D35 do Vysokého Mýta. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Je to vážná nehoda, omezení se dá objet buď přes Hůry nebo Rudolfov. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem nepřehlédněte odstavené auto, stojí poblíž exitu 1 z Diby. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Tak v noci se obloha zatáhuje, kránu může i pršet, ochladilo se až ke 11 stupňům. Přes den pak čekáme oblačno až zataženo. V Čechách během dne i na Moravě a Beslezku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy? Přednedávnem zveřejnili českoslovenští publicisté Luděk Pachman, Milan Šulc a Ivan Medek v zahraničí dokumenty o zneužívání psychiatrie v Československu k politické represi. Seznámil jsem se s dostupnými dokumenty a některými zúčastněnými osobami přímo na místě a ztotožňuji se s podstatou vznesených obvinění vůči československé státní moci. Křivda, která se děje spoluobčanovi, nyní ještě bezbranějšímu než kdokoliv z nás, musí pohnout k činu, i kdyby se jednalo o jediný případ. Vedle toho jsou k tomu důvody i chladně racionální. Je tu varování přátel, jakou úlohu může hrát psychiatrická represe v totalitním výběru.
19: Konstatoval historik žijící v exilu Jan Tesař v textu nazvaném Diagnóza československé společnosti a zneužívání psychiatrie v roce 1978. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je, psychiatrie se nestala také nástrojem komunistické zvůle. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Jaká byla ona podstata vznesených obvinění, jak jsme v Tesařově textu slyšeli, vůči československé psychiatrii? Otázka pro hosta pořadu, badatele Mirka Vodrášku.
20: Systémové zneužívání psychiatrie, který se rozběhlo už v 50. letech, fungovalo tak, že STB zařídila tajný pavilony, STB zařídila tajný laboratoře, využívala různý psychiatrie jako agenty. Ten rozsah byl skutečně monumentální.
19: My jsme také slyšeli jména exulantů. Luděk Pachman, Milan Šulc, Ivan Medek. Jan Tesař psal, že právě oni zveřejnili dokumenty o zneužívání psychiatrie. Jak se dotyční pánové k tomu vůbec dostali?
20: Historik Jan Tesař v té době žil v Brně a navštívil ho Augustin Navrátil. Poskytl mu veškeré informace, které on předal Luďkovi Pachmanovi, Milanu Šulcovi a Ivanu Medkovi. A protože historik Jan Tesař se obával, že by ho považovali za blázna, kdyby tyto věci zveřejnil, se mohl opírat o důkazy zvenku.
19: Slyšeli jsme, že komunisté začali psychiatrii zneužívat hned na konci 40. let. Můžeme uvést některý konkrétní příklad?
20: Ano, například doktora Václava Sýkoru, který byl tajemníkem Eduarda Beneše, a jelikož státní bezpečnost se domnívala, že on ví, kde je ukryt archiv prezidenta Beneše, tak ho zatkla a vyslýchala a mučila. Podávala mu i injekce, většinou to byly injekce skopolaminu, evipanu a další.
19: K čemu měly sloužit takové injekce?
20: Státní bezpečnost se domnívala, že existují, jak to sami nazývali, injekce pravdy. Ale následně si ověřila, že nefungují.
19: 17. dubna roku 1956 v jedné z věznic byl vyhotoven dokument adresovaný hlavní správě vyšetřování ministerstva vnitra. Tento dokument se nazývá Zpráva o léčení.
1: Při přijetí byla utlumená, ustrašená, do jídla musela být nucena. Halucinovala hlasy příbuzných, hlasem své bývalé spolupracovnice, mužskými hlasy, mezi tím i hlasem jednoho z jejich referentů. Nebyla orientována časem ani místem. Během pobytu se sklidnila, své onemocnění pak vysvětlovala tím, že po zatčení byla uvězněna v temnici a dostávala málo jídla, což u ní vyvolalo nynější chorobu. Prodělala léčbu inzulínovými šoky a injekční léčbu novokainem, včetně jedné elektronarkózy. Během pobytu byla celkem 12krát navštívena orgány státní bezpečnosti.
20: Příběh Růženy Dubové začíná v roce 1951, rok poté, co byl zavřený Ota Schlink, který byl krajským tajemníkem Jihomoravského kraje. Státní bezpečnost se domnívala, že Růžena Dubová je milinkou Schlinga. Jenže opak byl pravdou, v té době byla ona štěpana. Růžena Dubová tím, že byla uvězněna a držena několik měsíců v sovětských kopkách, kde byly hrozné podmínky, propukly během několika měsíců u ní různé psychické problémy.
19: Můžeme tomu rozumět i tak, že z Růženy Dubové chtěli udělat lidově řečeno blázna?
20: Bohužel podmínky, které byly i v této a v jiných věznicích, způsobily, že často lidé dostali a měli psychické problémy.
19: K praxi používané v československé psychiatrii v 50. letech vůči těm, kteří byli na pomyslném seznamu nepřátel, se vracíme prostřednictvím části rozhovoru mezi redaktorem a psychiatrem. Uveřejněn byl až v červnu roku 1968 v deníku Pravda.
21: Byli vězňové drogováni?
22: Ano. Celou metodu podrobně znal můj nástupce doktor Sommer, jenž se nedávno oběsil. Já sám jsem jeden z těchto nanejvýš důvěrných spisů, jejichž vynesení mimo objekt věznice se trestalo smrtí. Další dobu vlastnila, dal jsem jej přečíst i některým kolegům. Kromě toho, jeden z českých vyšetřovatelů Slánského mi to přišel říct. Hnulo se v něm asi svědomí.
21: A v čem spočívá podstata této metody?
22: Sovětský vědec, jenž ji pro Beriu vymyslel, říká v úvodu: jde o technicky docílené a záměrné rozdvojení vědomí. Takové klasické případy byly zpracovány i literárně. Právě tak zdvojené svědomí Rudolfa Slánského naprosto logicky dokazovalo svou vinu v naprostém rozporu se svědomím nevinného, skutečného Rudolfa Slánského.
19: Řadu otázek vzbuzovalo mezi lidmi to, proč Rudolf Slánský a další obvinění se tak, řekněme, strojeně v rámci soudního jednání přiznávali. A dodejme, že nebyli jediní. Byla to řada obviněných v těchto politicky vykonstruovaných soudních procesech 50. let.
20: Už v průběhu 50. let přeživší si začali stěžovat, zejména na metody majora Bohumila Doubka, který třeba Rudolfu Slánskému dával antropinové injekce do žil. Existuje celá řada dokumentů, že skutečně v těch 50. letech se používaly drogy jako skopolamin, evipan, meskalin a tak dále.
19: To znamená, že mezi lidmi se už o tom šuškalo, ale co to přineslo do veřejnosti, do širokého veřejného prostoru, když se takový rozhovor objevil v celostátním deníku Pravda, byť řekněme až v době pražského jara, o kterém hovoříme v červnu 68?
20: Pro společnost to byl částečný šok a byl to taky důvod, proč přijeli tanky 21. srpna roku 1968.

0: Takže na straně jedné obávaná všeoschopná státní bezpečnost, také sovětská obávaná tajná služba KGB a vládnoucí komunisté, a na straně druhé nevinné oběti. A mezi tím klíčovým prvkem byli samotní lékaři. V archivu bezpečnostních složek je dokument, datován je 8. říjnem roku 1975, a jeho název je Záznam ze schůzky.
1: V závěru schůzky objekt sdělil, že dostal dopis od Zdeňka Mlynáře a jeho manželky Dubské,

0: Tantal.
1: Psychiatr Zdeně Dittrich, který ho získala v 70. letech Státní bezpečnost na základě opravdu kompromitace dvojí. Jednak zneužíval pacientku v roce 1969 a zároveň poskytoval informace americkému kulturnímu ataše. A jemu hrozilo, že bude odsouzený jako špion.
0: Přeložme si to, kompromitující materiál, který ho mohl takzvaně držet stále v těch pomyslných osidlech. Což potvrzuje další archivní dokument, tentokrát z února roku 1976 a jmenuje se Návrh na provedení dalšího vytěžování objektu akce Tantal 1.
2: Znovu bude zaměřeno na jeho styky s pravicovými exponenty Mlynář, Prchlík, Šilhan, Budín a další, kteří vyhledali u Tantala pomoc ať v roce 1968 nebo nyní.
0: Tak si to představme. Člověk, který má nemocnou duši, se rozhodne vyhledat psychiatra. Rozhodování to bez pochyby nebylo ani tehdy, ani dnes jednoduché. A ocitne se u krycí jménem Tantala doktora Dittricha. To, co mu řekne, se posléze stává předmětem vytěžování. Co to v praxi znamenalo?
1: Pokud třeba Zdeněk Dittrich se setkával s disidenty, tak on poskytoval často velice intimní informace na svý klienty.
0: Doktor Dittrich zdaleka nebyl jediným psychiatrem, který spolupracoval se Státní bezpečností. Uslyšíme další archivní dokument, kde se objevuje skryté jméno pod označením Pramen.
2: V minulém týdnu Pramen opět hovořil s Marií Vaculíkovou. Tu nalezl pod silným vlivem dojmů, které způsobil dočasný odjezd Vaculíka z Prahy. Vaculík odjel se svojí milenkou Zdeňkou Erteltovou. Vaculíková je z jeho náhlých odjezdů dosti rozpačitá. Pramenu sdělila, že pokaždé, když se něco v Praze děje, Vaculík zpravidla odjíždí. Tentokrát přijel do Prahy soudruh Brežněv. Vaculíková neví, zda se k tomu Vaculík rozhodl sám, nebo zda ho k tomu navádí Erteltová. Pramen pak záměrně konstatoval, že tito lidé musí žít v neustálém napětí a že neustálé zájmy policie přece někoho nemohou nechávat v klidu.
0: Kdo se skrýval pod oním Pramenem, který podal tak vyčerpávající informace estebákům?
1: Byl to velice populární psychiatr Miroslav Plzák, který začal spolupracovat se Státní bezpečností už v roce 1961. Státní bezpečnost ho sledovala, věděla o něm, že pořádá sexuální orgie, kterých se zúčastňují mladé dívky, takže částečně měla na něj i kompromitaci. A později v 70. letech inicioval manželský poradny, kam docházely některé ženy předních disidentů a to byl velice dobrý zdroj pro Státní bezpečnost.
0: To jsme také z onoho archivního dokumentu slyšeli, poněvadž řeč byla o spisovateli a publicistovi, mimo jiné autoru Provolání 2000 slov Ludvíku Vaculíkovi, který byl v takovém velmi složitém životním období mezi dvěma ženami, manželkou a milenkou. No možná si připomeňme proslulý slogan Miroslava Plzáka Zatloukat, zatloukat a zatloukat. Následuje další archivní dokument.
2: Pokud jde o Václava Havla, toho zná Plzák osobně. Havel se ještě před vazbou často obracel na něj, aby mu předepsal fermetrazin, který Havel pravidelně užíval. Plzák zná Havlovu psychiku a psychologii a považuje jej za člověka, který v tomto seskupení osob je nejnebezpečnější. Havel má vytříbený smysl pro logické uvažování, umí se rychle rozhodovat a odhadnout situaci, má smysl pro koncepční práci.
0: Kde pak byla lékařská etika? Kde pak byl slib zachování lékařského tajemství?
1: Kdykoliv Státní bezpečnost přišla za lékařem a nemusel to být agent a potřebovala důležité informace, tak je od těch lékařů psychiatrů dostala.
0: Připomeňme, že čest patří těm, kteří byli výjimkou. Praktiky nikoliv výjimečné nám tak popisuje další archivní dokument, který je z dubna roku 1985 a zpracován byl náčelníkem prvního odboru Státní bezpečnosti v Plzni Vlastimilem Slavíkem.
3: Operativní cestou bylo zjištěno, že v psychiatrické léčebně Dobzany je v současné době hospitalizováno

0: 10 pacientů, kteří by mohli narušit májové oslavy. Zaměstnanci psychiatrické léčebny poukazují na to, že uvedená skutečnost není důvodem k hospitalizaci, pokud se pacient chová normálně a nestropil žádné nepřístojnosti. Je poukazováno na to, že v případě negativního chování těchto osob je měla sledovat bezpečnost a provádět svá opatření, včetně izolace.
1: Lze vůbec spočítat, či alespoň nějak kvalifikovaně odhadnout, kolik lidí se takové preventivní, politicky motivované hospitalizace v úvozovkách zúčastnilo?
2: Jednalo se většinou o desítky a stovky lidí a samozřejmě ve větších městech.
1: Křiklavým případem obdobného zneužití psychiatrie, zneužití taky praxe lékaře, byl příběh moravského Augustina Navrátila. Oč šlo?
2: Byl to člověk, který dokázal si za svými postoji a názory stát. A to bylo i v případě kritiky režimu ve věci náboženské svobody. Augustín Navrátil stál za nejvýznamnější peticích 80. let. Byla to náboženská petice, kterou podepsalo přes 500 tisíc lidí. A protože režim z něj nechtěl udělat politického mučedníka, rozhodl se z něj udělat blázna. Byl mnohokrát internován v blázincích a je skutečně ostudné, že všichni psychiatři, a bylo jich minimálně 13, se shodli na jediný diagnoze. Paranoia querulans.
1: Na jeho případ opakovaně upozorňovali zahraniční rozhlasové stanice, například Rádio Svobodná Evropa. Mělo to nějaký význam?
2: Obrovský. Psychiatři například dostávali dopisy ze zahraničí a to psali i lékaři. To znamená, ten morální apel i na samotní psychiatry, kteří ho vyšetřovali, měl obrovský vliv.
1: Jaký byl jeho další příběh?
2: V Olomouci se konala demonstrace na jeho podporu. Bohužel byl zavřený až do konce režimu.
1: Podíváme-li se na to velmi zevrubně, tak za šíření petice požadující náboženskou svobodu Augustin Navrátil byl katolického vyznání, byl hospitalizován poprvé v roce 1978, takže 12 let života za požadavek náboženské svobody a doplňme, že umírá v roce 2003 v Kroměříži. Změnilo se něco od, řekněme, toho období přelomu 40. a 50. let? My teď už jsme v letech 80., kdy se sem dostávali vlastně direktivně tyto postupy ze Sovětského svazu. Také jsme hovořili o tom, že zde měla svoje zájmy sovětská zpravodajská služba KGB.
2: 80. léta jsou vyvrcholením spolupráce některých československých psychiatrů, jako byl Eugen Vencovský nebo Josef Pogády, aby ovlivňovali západní veřejnost.
1: A to měli dělat jakým způsobem?
2: Vystupovali na mezinárodních konferencích, kde hájili sovětský zájmy. Především popírali, že by jak v Sovětském svazu, tak ve východním bloku docházelo k zneužívání psychiatrie takovým způsobem, jakým to prováděl třeba sovětský psychiatr Sněžněvský. Ale pod tlakem samozřejmě toho veřejného mínění Sovětský svaz, Československo, Kuba a Bulharsko dobrovolně vystoupili z asociace.
1: To znamená, že to byla velká ostuda?
2: Ale Sovětskému svazu ani Československu to nevadilo.
1: Jaké to mělo důsledky pro ten medicínský obor?
2: Ztratili kredibilitu.

0: Zdánlivou drobností v celém tématu postavení psychiatrie se stal film. Studentský. Když zpracovával plukovník Chmelíček, náčelník druhého odboru státní bezpečnosti a šéf STBáku celého středočeského kraje dokument, nazvaný Vyhodnocení plánu za první a druhé čtvrtletí roku 1988, tak tam byla popsána akce Film.
1: Agenturně operativní cestou bylo zjištěno a následně potvrzeno, že Pavel Beňo v rámci studia třetího ročníku Filmové akademie muzických umění katedry dokumentaristiky natočil absolventský film o minulosti a současnosti psychiatrické léčebny Bohnice. Pro natáčení v areálu psychiatrické léčebny neměl žádné povolení a ani předem zpracovaný scénář k filmu, který se jmenuje Bohnické mystérium. V tomto filmu kromě jiného v některých pasážích hrubě politicky zkreslil historii a vlastní poslání psychiatrické léčebny tím, že o pavilonu číslo 17 se v tomto filmu hovoří jako o pavilonu, kde dříve byly hospitalizovány osoby z rozhodnutí komunistické strany Československa a Sboru národní bezpečnosti.
0: Plukovník Chmelíček byl tedy rozezlen. Otázkou je, nebyli v tom pavilonu 17, tak jak film chtěl zobrazit, hospitalizováni dříve lidé z rozhodnutí komunistické strany či Sboru národní bezpečnosti?
2: Pavilon 17 má nejhorší pověst a historii. Byl vyčleněn a přímo ho řídila státní bezpečnost. Prošlo tímto pavilonem přes 11 tisíc vězňů. Někteří samozřejmě byli i kriminálního rázu, ale problém byl, že tam docházelo k zneužívání masovým způsobem.
0: Takže STBák Chmelíček to přece musel vědět.
2: Právě proto ten film byl citlivý a byl zakázaný.
0: Natočil ho vůbec Pavel Beňo, který chtěl s ním absolvovat Filmovou akademii muzických umění?
2: Film byl zabaven a udělali to takovým způsobem, že ten film nezabavila přímo státní bezpečnost, ale ředitel Bohnické léčebny.
0: To znamená, že ty dokumentární prvky, záběry se zachovaly nebo nezachovaly?
2: Ten film je zachovaný. Já jsem hovořil přímo s režisérem a říkal, že je zachovaný.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je, psychiatrie se nestala také nástrojem politické zvůle a stejná otázka pro hosta pořadu, badatele a také autora knihy Československá psychiatrie v sovětském stylu Mirka Vodrášku.
2: Stala se. Došlo k obrovskému selhání celého psychiatrického diskurzu.
0: Pojďme si říci, v čem byla podstata problematičnosti metod a postupů, které se tady po 4 dekády v rámci zdravotnických léčebných zařízení konaly, aniž bychom se chtěli dotknout jednotlivců a profesionálů.
2: Docházelo k porušování principů lékařské etiky, tajemství, došlo k ovlivňování mezinárodních psychiatrických organizací, existovala praxe nezákonného zadržování, takzvaná detence, policejní dozor nad léčebnými ústavy.
0: A tím končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler a režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen tento díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Evropská komise zamítla stížnost na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Podle závěru přezkumu nejsou žádné důkazy o porušení unijních pravidel. Brusel tak potvrdil, že uzavřel předběžné závěry, které se týkaly zahraničních subvencí pro jihokorejskou společnost KHNP. Ta má dva nové bloky v Dukovanech postavit. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu, zjistil to zpravodajský server iRozhlas. A kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb a podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. A přebytek českého zahraničního obchodu v dubnu meziročně klesl o 11,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Bilance mezi dovozem a vývozem skončila za čtvrtý měsíc v přebytku 6 miliard a 800 milionů korun. Pozitivně se do toho promítl obchod se stroji a taky s ropou a zemním plynem. Plzeňský fotbalový brankář Florian Wiegele bude nejvyšším fotbalistou v historii mistrovství světa. 25-letý rakouský reprezentant se díky svým 205 centimetrům stane nejvyšším hráčem, který se kdy světového šampionátu zúčastnil. Upozornil na to rakouský list Kronenzeitung. Wiegele překoná o 2 centimetry dosavadního rekordmana Nizozemce Andriese Nopperta, který hrál na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022.
5: Zavřená silnice 34 u Českých Budějovic a noční omezení na Pražském okruhu. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně je po vážné nehodě neprůjezdná. Uzavírka je za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Omezení se dá objet například přes Hůry nebo Rudolfov. Dálnice teď volné. Na D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané auto. U exitu jedna z Diby dopravu nezdržuje. Na Pražském okruhu za sjezdem na Strakonice směr Ruzině je nové omezení od kilometru 11,5 už před tunelem. Zavřený levý pruh je to kvůli opravám vozovky za tunelem mezi kilometry 13 až 15. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Přes den čekáme oblačno i zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Předseda Senátu Miloš Vystrčil považuje svoji cestu nad Tchaj-wan za přínosnou. Poukazuje na to, že se zvýší prostředky ve fondu pro investice a že přibude přímých letů mezi Prahou a Tchaj-pej. Premiér Andrej Babiš s Vystrčilovou návštěvou Tchaj-wanu nesouhlasil. Obává se, že poškodí obchodní vztahy s Čínou, která Vystrčilovou cestu odsoudila. Jaké vztahy má Česko udržovat s Tchaj-wanem?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Našimi hosty jsou po linkách předseda Senátního výboru pro evropské záležitosti Evropské unie, senátor hnutí ANO Jan Schiller. Dobrý den.
7: Dobrý den vám i posluchačům.
6: A tady ve studiu je místopředsedkyně Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie, senátorka zvolená za Piráty Adéla Sucharda-Šípová. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A začněme od vás. Jak vy hodnotíte tu cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan?
8: Tak já ji hodnotím především velmi pozitivně, protože přinesla spoustu výsledků, o kterých pan předseda Senátu poměrně podrobně informoval. Nevybočuje nijak z dosavadní vlastně politiky, kterou Česká republika vůči Tajvanu udržuje. Jsem velmi ráda, že tam pan předseda odjel. Já jsem sama měla být součástí také této delegace, ale z rodinných důvodů jsem se neúčastnila. Přesto se domnívám, že je to velmi důležitá vlastně aktivita, která pomáhá také našim podnikatelům a pomáhá i našim studentům, kteří mohou nějakým způsobem z toho profitovat.
6: Pane senátore, jaké je vaše hodnocení cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan?
7: Tak já bych byl trošku opatrnější, protože už jsme byli svědky toho, když se slibovala například továrna na čipy a nakonec se udělala někde jinde, takže bych počkal chviličku, jestli to bude a třeba ta přímá linka, ta už se vyjednávala dlouho předtím, než tam pan předseda letěl, takže já bych tomu dal čas a uvidíme, co ta návštěva skutečně přinese.
6: Paní senátorko, můžete být konkrétní, skutečně ta cesta Miloše Vystrčila na Tchaj-wan přinesla něco zásadního a nového pro Českou republiku?
8: Já jsem se s panem předsedou Senátu spojila a ptala jsem se ho na ty konkrétní výsledky a řekl mi, že některé ty výsledky jsou okamžité a některé jsou do budoucnosti. Jak již bylo zmíněno, jedním z nich je posílení těch přímých letů, kdy Česká republika je teďka podle mého názoru jedinou evropskou zemí, která má 7 letů denně, týdně z Prahy přímo na Tchaj-wan. Je to tedy o 4 lety více. Potom samozřejmě okamžitě nebo na místě samotném, kdy pan předseda byl účasten konference, došlo k navýšení toho investičního fondu a to je naprosto zásadním způsobem o 50 milionů euro, tedy 1,25 miliardy korun. A tento fond má sloužit jen pro české a tajvanské podnikatele. Takže vlastně toto je jako velmi důležité, nebylo to předjednáno, pan předseda senátu byl z tohoto také tam na místě překvapen příjemně. Dobře. A je to pozitivní věc. A pak také strategická spolupráce Univerzity Karlovy s dvěma univerzitami na Tajvanu.
6: Dobře.
8: A také o spolupráci podnikatelů v rámci Inovex veletrhu, kde byly podepsány 3 memoranda. Myslím, že toho je hodně, promiňte, potřeba jsem to vyjmenovat.
6: Tak, pane senátore, to, co teď vyjmenovala paní senátorka, nejsou to přínosy Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan?
7: Jak říkám, přínosy, takhle jak byly řečeny, tak to vypadá jako přínosy. Skutečně bych si počkal na podmínky třeba i toho investičního fondu, za jakých podmínek budeme nebo budou podnikatelé a moci čerpat. A samozřejmě spolupráce s vysokými školami je vždycky vítána, to po celém světě, nejenom v Tajvanu. A uvidíme skutečně, jak to bude probíhat. A projedná tam spoustu věcí. Já doufám a chci věřit tomu, že většina z toho, co tam pan předseda vyjednal, nebo co se tam vyjednalo, takže bude platit, tak uvidíme, počkáme, uvidíme.
6: Neměli bychom skutečně, paní senátorko, vyčkat s hodnocením těch přínosů Vystrčilovy cesty na Tchaj-wan, třeba vyčkat i na to, jak přesně bude vypadat ten fond, který by měl podporovat i české podnikatele?
8: Děkuji za otázku, to je velmi důležité, protože vlastně my nemusíme čekat, my už můžeme v současné době velmi dobře zhodnotit ten vztah České republiky k Tajvanu z hlediska toho ekonomického přínosu, kdy ty bilance jsou velmi příznivé. Vlastně už teďka, když se podíváme do informací, které poskytuje Czech Invest, tak my víme, že za poslední léta došlo k výraznému investování v České republice ze strany Tajvanu. Vzniklo 20 tisíc pracovních míst, jestli ne více. Takže vlastně to, s čím pan Vystrčil přišel, je vlastně jenom prohloubení té spolupráce, která už nyní trvá, je pro nás výhodná.
6: Ale pan senátor, promiňte, hned úvodem připomínal tu továrnu na čipy, která měla vzniknout v Česku, nebo uvažovalo se o tom, že by vznikla v Česku, ale vznikne v Německu.
8: Já můžeme také připomenout sliby Čínské lidové republiky o tom, kolik toho bude investovat v České republice a na kolik se toho nakonec realizovalo. Nicméně v České republice můžeme opravdu vidět reálně mnoho projektů. Jde například o multiprojekt v Brně, který se zaměřuje na technologický vývoj, na velmi vlastně vyspělé služby a zboží vysoké přidané hodnoty, které se už nyní realizují. Záleží spíše na nás, jakým způsobem my to, jako Česká republika, využijeme ty příležitosti, protože, jak jsem řekla, některé jsou do budoucna, záleží skutečně na nás, jestli je využijeme nebo ne a jestli navážeme na to, co se již nyní děje.
6: Pane senátore, to vy připouštíte, že investice tchajvanských firm v Česku v posledních letech jsou významné a že tedy dává smysl tu spolupráci ještě prohlubovat?
7: Tak určitě má smysl prohlubovat spolupráci jak obchodní, tak na té vědecké úrovni a i kulturní, protože myslím si, že bychom měli jednat jak s Tchaj-wanem, tak jak paní kolegyně zmínila, tak i s Čínou. A samozřejmě pak je otázka toho, které investice se u nás budou realizovat. A přesně, jak řekla paní kolegyně, je to na nás. Je na nás, kterou z těch investic využijeme a jakým směrem půjdeme. A Tchaj-wan je technologickou uvozovkách velmocí, takže by byla velká škoda, kdyby jsme si tyto dveře zavřeli a nespolupracovali. Takže
6: pak prosím, ale pane senátore, vysvětlete, odkud se bere ten odpor vašeho stranického šéfa premiéra Babiše vůči té Vystrčilově cestě nad Tchaj-wan, když říkáte, že má smysl vztahy s Tchaj-wanem dál rozvíjet?
7: Tak já si myslím, že my bychom měli tyto vztahy trošku dělat jiným způsobem, ne na vysoké úrovni, ale mělo by to být třeba na úrovni ministrů a samozřejmě podnikatelů, ale skutečně stavět to do takovéhle pozice, že to je oficiálně vlastně druhý nejvyšší ústavní činitel, který tam přijede, tak si myslím, že zbytečně provokujeme tu druhou stranu a může si to vyložit jinak a v té obchodní diplomaci, kterou zastáváme hospodářské, tak nám to moc nepomáhá. Takže já si myslím,
6: Tedy byl byste radši, pane senátore, kdyby nad Tchaj-wan místo Miloše Vystrčila letěl Karel Havlíček, ministr průmyslu za ANO?
7: Určitě ano. Já si myslím, že by to bylo úplně na jiné úrovni a bylo by to skutečně na té úrovni hospodářské a nezasahovalo by to do takových těch vysokých politických pater, kde to vyvolá nějakou nevoli a při některých jednáních nám to spíš může ubližovat. Takže rozhodně si myslím, že to nemělo být na tak vysoké úrovni, ale samozřejmě bychom s nimi komunikovat měli.
6: Tak vidíte, paní senátorko, že pan senátor není proti rozvíjení vztahu s Tchaj-wanem, že on sám by tam poslal třeba ministra průmyslu, ale že mu nepřijde jako vhodné, aby Českou republiku nad Tchaj-wanu reprezentoval druhý nejvyšší ústavní činitel, kterým skutečně Miloš Vystrčil jakožto předseda Senátu je. Není to jaksi vysoká šarže?
8: Já se domnívám, že Česká republika má stanovenou strategii k přístupu k indopacifickému prostoru a součástí toho je i vlastně rozvíjení těchto obchodních vztahů. Pan předseda Senátu navázal na již proběhlá jednání v minulosti a otevřel svou účastí dveře pro podnikatele vlastně a pro univerzity v budoucnosti.
6: Dobře, ale co říkáte na to, na co poukazuje premiér Babiš, že jiné unijní země, když někoho posílají nad Tchaj-wan, tak to zpravidla nejsou tak vysoce postavení ústavní činitelé, jako je Miloš Vystrčil.
8: Já bych byla velice ráda osobně, pokud by na Tchaj-wan jel pan Karel Havlíček jako ministr průmyslu a obchodu, bylo by to opravdu velmi dobré, stejně tak jako například země jako typu jako Polsko, kterému se ekonomicky daří, je schopné získávat investice ve své zemi. Tak by mohlo i Česká republika postupovat tímto, co se samozřejmě nevylučuje. Akorát já bohužel teďka v současné době nevidím tu snahu pomoci českým podnikatelům ze strany vlády na území Tchaj-wanu a proto rozumím tomu, že předseda Senátu se na tuto cestu vydal. Byl tam velmi vřele přijat. Ona samozřejmě i ta cesta měla nějaký kulturní rozměr. Tchaj-wanci velice milují Havla a velmi mu rozumějí a spoustu těchto kulturních vztahů tam bylo podpořeno. Já bych chtěla vlastně jenom zdůraznit, že vlastně výsledkem této cesty jsou otevřené dveře a spoustu příležitostí pro naše české podnikatele. My musíme zvýšit svoji konkurenceschopnost. Je to samozřejmě velké téma a bylo by velmi vhodné, kdyby na tyto vztahy nyní navázali skutečně ministři nebo minimálně náměstci a pomohli našim podnikatům zrealizovat a čerpat vlastně z těch příslíbených
6: závazků. Já se pana senátora zeptám, protože jeho stranickým kolegou je ministr průmyslu Karel Havlíček, tak poletí teď nad Tchaj-wan po Miloši Vystrčilovi, pane senátore?
7: Já teď nevím, neznám samozřejmě program pana ministra ani pana ministra zahraničí, jakým stranem to plánují, ale myslím si, že i spousta jiných zemí, kam by měli určitě jet, a kam by měl i předseda Senátu, dejme tomu jet. Myslím si, že ty dveře, jak říká paní kolegyně, už otevřel při první návštěvě toho Tchaj-wanu, nemusel tam jet po druhé, mohl vybrat jinou zemi, kde by mohl takhle pomoct a zajistit nějakou spolupráci a nějakou přímou linku a tak, ale skutečně nevím. nevím, jestli pan ministr Havlíček plánuje cestu na Tajvan. Já myslím, že on má naplánováno spoustu cest, ale jestli je v tom Tajvan, to opravdu nevím.
6: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají předseda Senátního výboru pro záležitosti Evropské unie, senátor hnutí ANO Jan Schiller a místopředsedkyně stejného výboru senátorka zvolená za Piráty Adéla Suchar-Dašípová.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Paní senátorko, po tom, co jste teď slyšela, nesoustředí se pan předseda Vystrčil nad Tchaj-wan až příliš? Neměl si tentokrát vybrat jinou destinaci?
8: Já se nedomnívám, že by se soustředil na Tchaj-wan až příliš. Vrátil se do této země po 6 letech. Já vím, jak velmi intenzivně tyto cesty vykonává i k jiným zemím. Byla jsem s ním osobně účastná třeba například v Rumunsku a vždycky to přivezlo spoustu pozitivních věcí. Nemyslím si, že by se soustředil jen na Tchaj-wan. Jak znám předsedu Senátu, soustředí se skutečně na to, aby pomohl České republice a našim podnikatelům celosvětově. A Tchaj-wan, jak jsem si nastudovala, je jedním z nejvýznamnějších mimoevropských investorů v České republice. Je naprosto logické, že tyto vztahy se prohlubují a vlastně to, s čím pan předseda Senátu se vrátil z Tchaj-wanu, to znamená například navýšení toho fondu o 1,25 miliardy korun, je jasným důsledkem toho, že tato cesta smysl má a že pomáhá našim podnikatelům a našim univerzitám.
6: Pane senátore, tak vzhledem k tomu, jak významným neevropským investorem Tchaj-wan v Česku je, nedávala ta opakovaná návštěva smysl?
7: No, je to přesně tak, jak jsem říkal. Mohl tam jet někdo jiný na jiné úrovni, nemuselo to být na takovéto vysoké úrovni, protože paní kolegyně to říkala, že tady byly nějaké sliby investic s Čínou a já si myslím, že mohlo právě dojít k tomu, že tím, jak víc jezdí naši zástupci vysocí právě do Tchaj-wanu, tak možná Čína přibrzdila tu investici u nás. Může se to tak stát, je to můj názor, neříkám, že to tak je, ale skutečně jako stačilo by, kdyby tam měl jednou a mohl na tu cestu. Je to úplně někdo jiný, nemusel to být pan ministr a mohl to být například místopředseda Senátu, nemusel to být na tak vysoké úrovni, ale uvidíme ty přínosy, jaké budou.
6: Paní senátorko, nemáte obavu, že ta Vystrčilova cesta poškodí obchodní a jiné vztahy mezi Českem a Čínou?
8: Já se to nedomnívám, protože samozřejmě měli jsme tady nějaké přestřelky ohledně vládního speciálu a takovéto věci, ale považuji to za malichernost. Čína sama s Tchaj-wanem obchoduje, takže já v tom vlastně nevidím logickou linku, proč by tato cesta měla poškodit vztahy s Čínou.
6: Ale jistě jste si přečetla to vyjádření čínského velvyslanectví v Praze, které docela ostře tu Vystrčilovu návštěvu Tchaj-wanu odsoudilo.
8: Já se domnívám, že to nějak ty vztahy nepoškodí, protože, jak říkám, prostě biznis je biznis a Čína i s Tchaj-wanem také obchoduje. Zároveň chápu, že a považuje za důležité, že Česká republika jako suverénní evropský stát ráda podporuje obchod se zemí demokratickou, kterou tedy Tchaj-wan je, byť respektuje politiku jedné Číny a uznává Čínskou lidovou republiku, ale já si nemyslím, že je to buď a nebo. Máme obchodovat se s oběma zemí, ale zároveň také dbát na to, aby ten obchod splňoval určité podmínky a to je nějaká vzájemný respekt, vzájemná uznávání nějakých jako rovného postavení a prostě té určité důstojnosti v rámci mezinárodních vztahů. A z toho mě vychází, že samozřejmě je pro nás výhodné spolupracovat s Tchaj-wanem jako demokratickou zemí, protože tu zkušenost s nedemokratickým řízením máme.
6: Nejprve k těm obavám, že Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu nějakým způsobem poškodí obchodní vztahy Česka a Číny. Nejsou přehnané? Na čem se zakládají, pane senátore?
7: Tak přehnané nejsou, aby se vrátil možná k tomu, jak jste říkal, to prohlášení do čínského velvyslanectví. Já bych se proti němu vymezdil, tady si myslím, že budeme určitě s paní kolegyní ve shodě. Čína nám určitě nemůže diktovat, s kým my se můžeme přátelit a nemůžeme. To je skutečně naše věc a jsme suverénní silnou zemí, aby jsme si rozhodli sami, s kým budeme a nebudeme komunikovat, takže tady bych se vymezil oproti Číně a třeba k tomu letadlu už se vrátím, tak ta vláda vlastně nechtěla dát tomu ten vládní punc, proto možná nepovolila právě ten let s tou vládní letkou. A myslím si, že ty vztahy možná budeme muset teďko narovnávat trošku, budeme se vysvětlovat Číně proč a jak, a jak jsme tam byli. Myslím si, že to je zbytečné, že takhle budeme zbytečně ztrácet čas.
6: Paní senátorko, vaše reakce?
8: Já se nedomnívám, že musíme Číně něco vysvětlovat. My jsme ti, kteří stanoví strategii toho našeho vlastně vztahu k těmto zemím. Nikoli v Čína. Čína nám skutečně nemůže diktovat a nemusíme se podle mého názoru za to nějak omlouvat, protože říkám, jak jsem řekla, navazujeme na to, co jsme v minulosti s Tajvanem už jako založili velmi dobrý vztah, prohlubujeme ho a zároveň Česká republika uznává politiku jedné Číny, uznává Čínskou lidovou republiku, nijak nezasahuje vlastně do státoprávního uspořádání těchto zemí.
6: Pane senátore, to byste uznal, že ta Vystrčilova návštěva pořád byla v souladu s tou oficiální pozicí Česka, která je, že uznává politiku jedné Číny?
7: Určitě, určitě ano. A já jsem neřekl, že bychom se Číně měli omlouvat. Já myslím, že budeme na nejvýš vysvětlovat, ale určitě ne se omlouvat. To si myslím, že nemáme ani zapotřebí a rozhodně bychom to dělat neměli. A na té úrovni my skutečně máme vládu, že uznáváme politiku jedné Číny a vlastně i s tím celou dobu fungujeme a jezdíme i, nebo komunikujeme i s tím Tajvanem. A Tajvan jako takový vlastně taky ani nikdy formálně nevyhlásil nezávislost právě z obavy možná před invazí z Čínské republiky. Takže rozhodně máme ten statut toho, že uznáváme politiku jedné Číny. Určitě to není nic proti.
6: Nicméně ať tak či onak, Čína tu Vystrčilovu návštěvu vyhodnotila jiným způsobem, paní senátorko.
8: Ano, je to možné, ale zároveň prostě v souladu s tou strategií, kterou si myslím, že bychom měli udržovat a neměli bychom ji měnit a neměli bychom my být ti, kdo reagují na prohlášení Číny. To strategii by mělo být, že Tajvan zůstane viditelným členem v rámci mezinárodních struktur, protože jedině tak uchájí svůj status quo a dochází ke snížení rizika nějakého mezinárodního vlastně jakoby napadení Čínou. Proto je vlastně něco, na čem bychom měli dbát. Na co bychom měli dbát? Samozřejmě cílem našeho mezinárodního vztahu by mělo být podporovat mírové řešení sporů, udržet mír v tchajvanské nížině. A součástí toho je ale také, že nedopustíme, aby se Tajvan dostal do izolace.
6: S tím souhlasíte, pane senátore, že i toto by Česko mělo ve své politice vůči Tajvanu sledovat?
7: No, já bych byl hodně opatrný, co bychom měli sledovat, protože když vnímáme okolní svět, jakým stylem komunikuje právě s Čínou i s Tajvanem, tak je to velice delikátní a skutečně takováto gesta nedělají. Já neviděl jsem, že by některá země posílala nejvyšší ústavní činitele právě na ty návštěvy. Je to právě na té úrovni těch ministrů a skutečně té úrovně. Tak a je to na té úrovni právě toho hospodářství, vědy, kultury a to takhle mají všichni a myslím si, že bych byl hodně opatrný právě takhle zbytečně provokovat. Ale říkám, je to můj názor, možná zbytečně eskalujeme něco, co nemusíme a pak je těžké to obhajovat.
6: Paní senátorko, nejsou ostatní země Evropské unie většinově opatrnější vůči Tchajvanu nežli Česko?
8: Já samozřejmě nevím, jak kteří politici z ostatních zemí jezdí na Tajvan a jak vysoce postavení jsou. O tom teďka aktuálně přehled nemám.
6: Tak často zpravidla nevysílají takto vysoce postavené ústavní činitele. Samozřejmě,
8: ale je třeba teda se na to taky podívat.
6: Výjimkou je Litva, která naopak má ještě rozvinutější vztahy s Tchajvanem, ale můžeme říct, že většina zemí Evropské unie na takové úrovni vztahy s Tchajvanem nerozvíjí.
8: A právě je potřeba se na to podívat tou druhou optikou, a sice, že Česká republika je velmi významným partnerem pro Tajvan a my z toho velmi profitujeme. Tajvan také podporuje Ukrajinu a skrze Českou republiku vlastně posílá humanitární a zdravotnickou pomoc na Ukrajinu. Je to pro nás profit. Je to vlastně i určitým symbolem toho, s jakým partnerem vlastně je pro nás výhodné spolupracovat na rozdíl od Číny. Mluvím ale samozřejmě o tom.
6: Není výhodné spolupracovat?
8: No, pokud se podíváme na obchodní bilanci, tak pro Českou republiku je samozřejmě velmi výhodné spolupracovat s demokratickými zeměmi, jako je Tajvan. I z toho důvodu, že investice, které, jak už jsem řekla, v České republice jsou velké a zároveň ten vlastně obchod je pro Českou republiku z hlediska té bilance výhodnější. My vyvážíme do Tajvanu mnohem více než jako z hlediska toho poměru než do Číny.
6: To uznáváte, pane senátore, že ty obchodní vztahy mezi Českem a Tchajvanem jsou rozvinutější a pro Česko přínosnější, nežli ty vztahy s Čínou?
7: Určitě jsou rozvinutější, protože Čína má trošku jiné postavení a když to máme trošku z toho globálního hlediska, tak Čína a vlastně i Amerika jsou pro Evropu jako takovou nebo pro Evropskou unii největšími konkurenty, takže musíme být opatrní, protože v konkurenceschopnosti vůči těmto zemím výrazně ztrácíme, takže určitě pokud Čína by se zaměřila na Evropu nebo na Evropskou unii jako takovou, tak si myslím, že budeme mít velké problémy.
6: A uznáváte i to, že Česko je ve svých vztazích s Tchajvanem rovnocenným partnerem, zatímco v těch vztazích s Čínou tak tomu úplně být nemusí vzhledem k chování Pekingu?
7: Tak určitě jsme rovnocennějším partnerem než s Čínou a nevím, že by nějaká země na světě měla nějaký rovnocenný vztah s Čínou, protože to si myslím, že ani není možné. Čína si skutečně diktuje svoje vlastní pravidla a tak, jak říká paní kolegyně, proudí z Tajvanu přes nás i humanitární pomoc. Já teda doufám, že to myslela jinak, než jako, že profitujeme na té humanitární pomoci, ono to tak jako vyznělo, ale s Tajvanem rozhodně máme lepší vztahy než s Čínou.
6: Jak se to myslela? Zmínkou humanitární pomoci?
8: Já jsem to samozřejmě nemyslela tak, že je to pro nás primárně ta věc, jestli je to pro nás výhodné ekonomicky. Tak, jak jsem uvedla už předtím, možná jste přeslechl, pane kolego, ale já jsem říkala, že pro nás je samozřejmě to ukazatelem toho, že obchodovat s demokratickou zemí, která stojí za Ukrajinou, je pro nás samozřejmě strategicky výhodnější i z hlediska té geopolitické bezpečnosti v Evropě.
6: Pane senátore, jestli chcete reagovat, prosím, stručně, končíme.
7: Ne, nemusím, já jenom, že to tak vyznělo, tak děkuji za to vysvětlení.
6: Tolik senátor hnutí ANO Jan Schiller debatoval se senátorkou zvolenou za Piráty Adélou Suchardou Šípovou. Dámo a pane, děkuji oběma.
8: Děkuji za pozvání.
7: Děkuji, hezký den.
6: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Český rozhlas Plus, kdo je kdo?
9: Joseph Bruce Ismay byl obchodníkem a prezidentem britské rejdařské a loďařské společnosti White Star Line, která zajišťovala spojení Evropy s dalšími světadíly. Jméno firmy je dodnes známo především kvůli lodi Titanic.
10: Bruce Ismay se narodil zakladateli White Star Line Thomasi Henrymu Ismayovi, který nechal postavit slavnou loď Oceanic. Bruce Ismay byl nejdříve ve firmě zaměstnán, aby si od píky vyzkoušel, jak funguje. V roce 1891 se stal partnerem a po smrti otce v roce 1899 se postavil do čela společnosti. Firma pod jeho vedením prosperovala, hlavně díky stavbě 4 nových lodí, které předčili svojí velikostí a luxusem i slavný Oceánik.
9: V roce 1906 ale konkurence vyrukovala s Lusitánií a Bruce Ismay se rozhodl postavit největší a nejluxusnější plavidla Olympic, Britannic a Titanic. Na přepichu a komfortu se nešetřilo a Bruce Ismay dokonce fatálně nařídil snížit počet záchranných plavidel na lodích ze 48 na 16, aby bylo více místa pro cestující. Argumentoval, že stejně jsou jeho plavidla nepotopitelná.
10: Jako ředitel White Star Line nemohl chybět na první plavbě Titaniku do New Yorku. Parník ale osudného 14. dubna roku 1912 narazil do ledovce a potopil se. Po katastrofě se o Ismayovi říkalo, že je zbabělec, protože opustil loď, na níž byla ještě spousta žen a dětí.
9: Pozdější výpovědi přeživších ale popisují, jak Bruce Ismay pomáhal ženám a dětem do člunu a zůstal na palubě skoro jako poslední. Nastoupil do poloprázdného člunu až v okamžiku, kdy nebyl nikdo jiný v dosahu.
10: Bruce Ismaye zachránila loď Carpathia. Z ní pak poslal do New Yorku zprávu o tragickém konci Titaniku. Celou cestu pak strávil zamčený v kabině a lékař, který ho ošetřoval, později vypověděl, že nepozřel za tu dobu ani sousto, zíral zděšeně do zdi a třásl se hrůzou z události, které byl právě svědkem.
9: Dlouho pak byl propírán médii. Následně se stáhl ze společenského života, částečně se dál podílel na řízení společnosti a věnoval se charitativní činnosti. Pomáhal například rodinám utopených námořníků a podporoval námořnictvo za první světové války. Ale ani smrt v roce 1937 nezbavila zcela jeho jméno nálepky zbabělce.
3: 4 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Pilot Aleš Svoboda poletí jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici zřejmě už příští léto. Filipíny zasáhlo silné zemětřesení, otřesy, pády budov a sesuvy půdy nepřežilo nejméně 35 lidí. Čeští hokejisté nakonec se neodehrají skupinu mistrovství světa v příštím roce v Mannheimu, ale v Düsseldorfu. A dnes bude oblačno až zataženo, občas s deštěm, teploty do 22, na východě naměří až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Český armádní pilot Aleš Svoboda by měl příští rok v létě odletět na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
11: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
12: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
11: Aleš Svoboda by se měl stát prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Silné zemětřesení na Filipínách má už nejméně 35 obětí, přes 200 dalších lidí je zraněných. Podle filipínských úřadů dál pokračují záchranné akce a počet mrtvých může ještě narůst. Zemi zasáhly otřesy o síle 7,8 stupně. Zemětřesení vyvolaly také asi metr vysokou vlnu tsunami. Před tou varovaly i úřady v Indonésii nebo Malajsii.
13: Zemětřesení mělo podle úřadů epicentrum v moři, nedaleko filipínského ostrova Mindanao. Škody hlásí mimo jiné téměř 700-tisícové pobřežní město General Santos. Většina obětí tam přišla o život pod troskami zřícených budov a taky při sesuvech půdy. Do odklízení trosek a záchranných akcí se už zapojila taky filipínská armáda. Jihoasijskou zemi sužují zemětřesení nebo sopečné erupce pravidelně. Souostroví totiž leží na takzvaném ohnivém kruhu. To je geologicky velmi aktivní oblast, kde se stýkají tektonické desky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Lidé v Česku si uvědomují rizika převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Ukázal to průzkum, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění, závislost a daně.
14: 45% dotazovaných by mělo pochopení i pro stávku zaměstnanců. Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 dospělých, říká mluvčí České televize Michal Pleskot.
15: Pro Českou televizi jsou výsledky průzkumu velmi pozbudivé. Potvrzují, že veřejnost dobře chápe význam a roli médií veřejné služby.
14: Zrušení poplatků má vládní koalice v programovém prohlášení a na plánu nic nezmění ani to, že pod stůl spadla mediální reforma ministerstva kultury, řekl už dřív premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
16: Zůstává jenom ty peníze od lidí, aby je neplatili a od firem půjdou z rozpočtu.
14: O změnách ve financování bude jednat s řediteli obou médií dnes ráno. Lucie Machartová, Radiožurnál.
4: Čeští hokejisté odehrají skupinu světového šampionátu v příštím roce v Düsseldorfu a podle původních plánů Mezinárodní hokejové federace měl přitom národní tým absolvovat základní část turnaje ve druhém pořadatelském městě Mannheimu.
17: Federace se na změně programu dohodla s německými pořadateli. Česko zůstává ve skupině B s Kanadou, Spojenými státy, Slovenskem, Dánskem, Norskem, Kazachstánem a Maďarskem. Světový šampionát se v roce 2027 uskuteční od 14. do 30. května. Semifinálové zápasy a utkání o medaile jsou na programu v Düsseldorfu. Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Nehoda s uzavírkou u Českých Budějovic a omezení na silnici 56 na Frýdecku Místecku. Z dálnic nehody hlášeny nejsou. Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně přes hodinu neprůjezdná. Uzavírka je po vážné nehodě za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Šetří tam střed osobního auta s chodcem. Oběd se to dá například přes Hůry nebo Rudolfov. V Praze na městském okruhu skončilo noční mytí tunelů. Průjezdný je Strahovský tunel směr Barandovský most i Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Patočkovou ulici a Letnou. A na silnici 56 z Beskyd do Frýdku Místku se pohybuje údržba. Dejte pozor, po pojíždí v levém pruhu od Frýdlantů nad Ostravicí uklízí odpadky a čistí vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Teď nad ránem se obloha zatáhla, může i pršet, ochladilo se až k 11 stupňům a přes den pak čekáme oblačno až zataženo. Zpočátku v Čechách, během dne i na Moravě a ve Slezsku s občasným deštěm nebo přeháníkami a ojediněle i bouřkami. A později odpoledne budou srážky v Čechách od severozápadu ustávat. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 22 stupňů, na východě naměří i 27 a na horách nejčastěji kolem 14 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Významný český pravicový politik a první premiér nezávislého Československa v letech 1918 a 1919 Karel Kramář patřil ke klíčovým postavám protirakouského odboje a také spoluzakladatelům samostatného státu. Více o něm v repríze pořadu Portréty řeknou Jana Čechurová a Jan Sedmidubský. A po nich nás Karel Tejkal zavede do rozhlasového archivu, aby připomněl pohnutou minulost našeho skautského hnutí.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.

0: 28. října jsme si zřídili svůj národní stát a je nyní naší povinností upevnit jeho základy a zabezpečit jej proti všem bouřím a nebezpečím. A tu mojí vírou je a zůstane, že stát svůj udržíme svým samostatným a národním, zase jen tím, čím jsme ho dosáhli. Bylo by nebezpečno myslit, že je naše svoboda zabezpečena a děláme, co děláme.
1: Varovná slova, která jsme právě slyšeli, pronesl v roce 1930 na oslavách svých 70. narozenin nestor české politiky, jeden z legendárních tvůrců samostatného státu. Jeho dikce byla patetická, jeho vize často velikášské. Přestože se tento muž stal prvním premiérem v historii Československa, do praktické politiky po převratu na podzim 1918 zasáhl pramálo. Na jeho úkor zasahovali jiní. Přesto jeho jméno dominovalo české politice po mnohá desetiletí, a to zvláště v dobách před první světovou válkou, kdy se česká politická reprezentace ve Vídni čím dál víc emancipuje a kdy také postupně dochází ke štěpení pravolevého spektra a tím i vytváření nových českých politických stran. Když zamlada vstupoval do politiky, existovaly v českých zemích dvě relevantní politické strany, Staročeši a Mladočeši. Na stará kolena, jako politik na odpočinku, se pak dočkal znechucení z přebujelého stranického života. Tím mužem byl Karel Kramář. Vaším průvodcem v pořadu Portréty bude dnes Jan Sedmidybský, no a ve studiu dnes vítám historičku Janu Čechorovou. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Takže jak to vlastně bylo s Kramářovým vstupem do Mladočeské strany, s jeho příklonem k Masarykovu realismu, respektive k realistické straně, a vůbec jeho příchodem do politiky?
2: Karel Kramář vstoupil do politiky ve 30 letech a zároveň se stal poměrně velkou politickou hvězdou. On byl vlastně nejprve realistou a pak se stal teprve Mladočechem. Patřil k triumvirátu první vlastně politické garnitury realistické, která v roce 1891 přišla do Říšské rady na kandidátkách Mladočeské strany, a on a Josef Kajcl v Mladočeské straně zůstali, stali se přímo straníky a udělali tam velkou kariéru, když tu Masaryk se vydal na svoji svébytnou cestu realismu a dalších politických stran, které na něj navazovaly.
1: Měli bychom se asi zmínit o rodinném zázemí Karla Kramáře, protože on na rozdíl od svých kolegů byl od počátku velmi dobře zajištěn.
2: Byl mimořádně dobře zajištěn v českých politických poměrech. Jeho tatínek byl velmi úspěšným stavitelem v Semilech a vlastně Kramář nepoznal ani během studií, ani v následné době, co to je sebe menší finanční strádání, byl vždycky opravdu zabezpečen po všech stránkách, mohl si dovolit studovat na vlastní náklady i v zahraničí, ve Vídni. Po studiích si mohl dovolit několik let jen tak bádat a připravovat se na univerzitní kariéru, a stejně tak, když šel do politiky, tak vlastně otec mu dal jako dar továrnu jednu v Podkrkonoší a z té pak Kramář žil a nemusel mít vůbec žádné starosti existenční. To se podaří málo komu.
1: Čili mladý fabrikant si mohl v klidu studovat. Tak, co tak studoval a kde?
2: Karel Kramář studoval práva v Praze, tedy byl absolventem Pražské právnické fakulty, ale kromě toho pobýval ještě několik semestrů v Německu, studoval i v Paříži, v Londýně, navštívil Švédsko a pak se soustředil tedy po absolutoriu na vídeňské archivy a chtěl se stát národohospodářem, historizujícím národohospodářem, a ve Vídni tedy zahájit svoji univerzitní kariéru.
1: Když říkáte historizujícím národohospodářem, znamená to, že spíše teoretikem, který o praktických věcech nechtěl zase tak moc slyšet?
2: Spíše teoretikem. Jeho prvními tématy badatelskými byla rakouská měna v druhé dekádě 19. století a Další okruh badatelský se týkal vlastně českého státního práva a jeho proměn a proměn dvorské kanceláře v 18. století, především za Marie Terezie.
1: Ke státnímu právu v jeho podání se ještě dostaneme, ale dá se nějak charakterizovat jeho linie politická v té době, kdy tedy usedal v Říšské radě, jeho taktika, jeho směřování, odkud kam to vlastně bylo?
2: Tak politicky zásadně, bychom to měli vymezit, byl Karel Kramář liberál. V pozdějších letech působil spíše jako konzervativní liberál. A jeho národní vymezování nebo pohled na národní vymezování se děl nejprve v intencích realistických, to znamená spíše drobné práce pro národ, dílčích úspěchů a zároveň kultivace českého národa, a když se stal tedy předním mladočeským politikem, tak vlastně musel připustit, a myslím, že mu to ani tolik nevadilo, i jistou demagogičnost, se kterou velké politické strany, a obzvlášť mladočeská strana v té době, pracovaly, takže od toho prvotního realismu se musel poněkud uchýlit.
1: Kramář byl jedním z velmi brilantních řečníků v Říšské radě, on to tam dotáhl na místo předsedu dokonce. Asi bychom si měli udělat představu o Kramářově řečnickém umění mimo jiné tím, že si poslechneme kus jeho řeči, pronesli právě v Říšské radě 22. listopadu 1892. No a týká se právě českého státního práva.
3: Samovolné změny nemění právo. Také v dějinách zůstává násilí násilím a nikdy nestává se právem, i když je korunováno úspěchem. V dějinách není promlčení práv. Na našich právech nezměnila nic ani ústava z roku 1867, neboť ta provedena přes naše hlavy a bez našeho svolení a smluvný poměr českého národa k dynastii nemůže být jednostranně upraven žádným vídeňským parlamentem. Pro nás je úplná zákonodárná a administrativní neodvislost zemí koruny české skálopevná právní půda, na které stojíme a na které budeme státi tím pevněji a neodolatelněji, čím více nás budete tlačiti. Nechci však zapírati, že nezůstali jsme nedotknuti velikým rozvojem světového hospodářství a velikými převraty politickými, které vidíme v Evropě od 150 let, že nechceme nechat i nepovšimnutým tento rozvoj, vedoucí k utváření se velikých států, a že nechceme otázku právní hnáti do krajnosti. Naše právo na naprostou zákonodárnou a administrativní samostatnost je základem našich požadavků. Tento základ nikdy neopustíme, ale nechceme se vyhýbat i důsledkům tak mohutně vyrostlé intenzity života a styku jednotlivých národů mimo a hlavně v této říši. Naše státní právo, pánové, není velezradou. Naše státní právo je věrnost králi. Hospodářský a kulturní rozkvět, který chceme pro oba národy v Čechách, to je nejlepší garancie integrity a nedílnosti zemí koruny české a s nimi celého Rakouska. Naše státní právo není velezrada. Naopak, je to nejlepší ochrana proti každé velezradě.
1: Zní to vlastně tragikomicky, že Karel Kramář si tady tak furiansky v té parlamentní řeči pohrává s pojmem velezrada. On byl totiž později za velezradu po víc než 20 letech odsouzen k trestu smrti provazem. Byl to ale impozantní muž, zjevně zvyklý budit respekt. Ten náš pořad se jmenuje Portréty paní Čechurová. Zkusme si ho popsat, Karla Kramáře, jak vypadal. Proč asi měl to charisma, které musel mít?
2: Karel Kramář byl poměrně pohledný muž v mládí a i když zestárnul, tak myslím, že ledaco z jeho i toho exteriérového měšku, že zůstalo zachováno. Byl vynikající řečník, velmi vzdělaný, nobles,

0: vypuknutí války ve velmi složité osobní situaci, protože jemu v té době umírala matka a on byl na svoji matku velmi citově fixován, takže skutečně u ní tedy pobýval v té době a plně se věnoval tomuto svému osobnímu neštěstí. Nicméně na počátku srpna 1914 zareagoval i pro veřejnost článkem v Národních listech, kde se opíral o starší nebo rozvíjel starší myšlenku původně německé provenience o tom, že to bude válka mezi germánstvem a slovanstvem a že tedy přijde něco jako celkové účtování. Tak se mu to jevilo.
1: Byl ten článek něco, čím poprvé upoutal pozornost třeba rakouské policie?
0: Myslím, že Karel Kramář měl už předtím mnoho příležitostí, jak upoutat pozornost rakouské policie už od svých studentských dob. A tento článek nebyl jeho cestou k tomu, že byl odsouzen k velezradě. Nebyl to počátek této cesty.
1: Jak se vlastně choval Karel Kramář po vypuknutí války? On, pokud víme, tak na rozdíl od Rašína nebyl nějak zvlášť nadaným konspirátorem.
0: Sám sebe oceňoval tak vysoko, že mu to zabraňovalo v tom být účinným konspirátorem. Nicméně měl potřebu rozvíjet v novém prostředí, které se zdálo, že nabízí nové šance, jisté konspirativní aktivity, respektive dát světu, především slovanskému světu, najevo, že české země by mohly po válce se ubírat jiným směrem, než jak tomu bylo doposud, a že by mohly existovat jiné alternativy uspořádání střední Evropy.
1: Takže jsme se dostali ke Kramářově koncepci, on okolo toho celý život kroužil, jakési všeslovanské říše. Ale abychom se nedopustili nějakých zjednodušení, tak ty jeho myšlenky slovanské procházely vývojem. Odkud kam?
0: Karel Kramář si se slovanskou myšlenkou a s myšlenkou slovanské federace nebo slovanské spolupráce až tedy po tu federaci pohrával vlastně od svých středoškolských let, ale největším jeho slovanským projevem byl v roce 1908 jím vlastně inspirovaný a částečně i spoluorganizovaný novoslovanský sjezd, který se konal v Praze, bylo to při 60. výročí vlastně slovanského sjezdu z roku 1848 a od tehdy měly být tedy nastartovány nové slovanské kooperace jednak v rámci Rakousko-Uherska mezi slovanskými národy, kdy se domníval, že tím se může dát najevo převaha slovanského etnika v rámci monarchie a i jaksi vně, především na Balkán, do Ruska, do Polska už méně.
1: Čili tím on taky dosáhl toho, že asi nebyl po převratu posuzován jako, řekněme, politik pracující ve prospěch myšlenky Rakouska, protože dávno prosazoval tedy posílení slovanského živlu v rámci té staré říše.
0: No, myslím, že Karel Kramář nebyl posuzován jako budovatel Rakouska především díky tomu, co s ním osud podnikl během první světové války. Jeho koncepce slovanské spolupráce předválečná by ho asi před určitou nálepkou Rakušáka neochránil.
1: Ta jeho snaha pomoci Rusku dlouhodobá i pomoci Čechům pod jaksi ruským patronátem byla poněkud donkichotská. Asi bychom, byť je to trochu nečasové, měli skočit do popřevratových dob, o co on se snažil ve vztahu k Rusku tehdy.
0: Na začátek je třeba zdůraznit, že Karel Kramář měl k Rusku osobní vztah a já osobně se domnívám, že to byla prapříčina nebo jedna z hlavních prapříčin jeho motivace pro velké angažmá v ruských záležitostech, že to nebyla ani tak priorita ideologická jako tato osobní. Kramářovou manželkou byla Ruska, velmi bohatá Ruska, která měla velký majetek, který díky bolševické revoluci zůstal v Rusku, zůstaly tam její děti, zůstala tam jejich společná, velmi reprezentativní, úžasná vila na Krymu. Takže Karlu Kramářovi zůstalo v Rusku vlastně 20 let předchozího života. Taky mnoho přátel. Dále. Takže on se snažil všemi možnými prostředky, které měly velmi negativní důsledky pro jeho politickou kariéru v Československu, docílit toho, aby nedošlo k trvalé instalaci bolševického režimu, což jak si především v roce 1919, kdy pobýval na pařížské mírové konferenci, se jevilo ještě jako reálná záležitost. Je pravda, že s existencí bolševismu, který se udržel, v Rusku se nikdy nesmířil a postupem času jeho

0: argumenty a jeho projevy se skutečně zdály spíš donkichotské, protože to bylo vyloženě neakceptování reality.
1: On chtěl mimo jiné, aby československé legie, tehdy ještě pobývající v Rusku, se zapojily do boje proti bolševismu. Bylo to vůbec v té době myslitelné, nebo bylo to i z praktického hlediska proveditelné?
0: Z praktického hlediska by to proveditelné bylo, ale nebyla k tomu ani politická vůle československá, ani v podstatě západní Evropy, a především k tomu také nebyla vůle těch zúčastněných vojáků, kteří neměli jinou prioritu, než se dostat domů. A chtít od nich v této situaci, aby ještě nasazovali životy pro tuto Kramářovu ideu, bylo velmi i politicky neprozíravé.
1: No, Karel Kramář zůstal zarytým odpůrcem bolševiků po celý život. O tom svědčí i jeho článek z Národních listů z 12. ledna roku 1936, vlastně pozdního období. On je velmi charakteristický, ten článek, a v tom kontextu toho mírně šíleného levicového opojení ze země, kde údajně zítra mělo znamenat už včera, tak v tomto kontextu je ten článek také prorocký.
2: Svět se raduje z evoluce bolševismu. Devalvaci rublu z 11 na 3 franky nenazve měnovým bankrotem, nýbrž úpravou valuty, ačkoliv ví, že i ty 3 franky jsou jen fikcí. V stachanovštině vidí Bůh ví jaký sovětský pokrok, ačkoliv dobře ví, jak základní učení bolševické vidělo v akordní práci a v taylorismu krvavé vydírání a zločin na dělnických mozolech, a tím pomáhá bolševikům, aby mohli hlásat i velkolepé úspěchy a tak zakrývat i v očích nemyslících největší krach učení, pro které zničili Rusko a umořili hladem miliony nevinných lidí. Totéž je v pokusu o utužení rodinného života, do základů rozvráceného bolševickou amorálností, i o utužení školské kázně, ohrožující spustlostí mládeže dokonce vnější pořádek sovětské společnosti, udržovaný krvavou bezohledností GPU. Ale to vše je pro pokrokové intelektuály radostnou evolucí bolševismu a ne důkazem strašlivého zločinu, jehož se dopustili na Rusku. I pro ty milé katolíky, kteří v kulturním zblížení s tímto bolševismem vidí naši státní politiku a proto ji schvalují, mají pravé bolševické vánoční nadělení. Ale konečně proč by to bolševici nedělali, když vidí, jak svět přímo touží potom, aby byl ve vítězné éře poválečného demokratismu, kdy měla pravda vítěziti, klamán třeba zjevným farizejstvím a lží. A že v tom jsou ředitelé bolševické propagandy mistry nedostižnými, o tom nemůže být pochybností. Snad se zase bude mluvit i dokonce s upřímným politováním o mé tvrdošínosti k sovětům. Není však mou vinou, že se ve věrnosti k tradičnímu mravnímu nazírání a v zásadním nepodání se důsledkům vítězství surové moci a násilí vidí politováníhodná tvrdošínost. Vidím v bolševismu nejstrašnější nebezpečí pro křesťanskou morálku, kterou nedovedl zničit materialistický akaismus, ale která by mohla být nenapravitelně ohrožena v nynější bídě lživým líčením bolševického rázu, posilovaným nejen oficiální touhou po kulturním zblížení, nýbrž dokonce souhlasem katolické strany s touto státní politikou. Mravní hodnotou svého patriotismu národ dosáhl své svobody a jen věrností této krásné tradici ji dovede udržeti. Ve strachu o naši budoucnost je má tvrdošínost a neumění přizpůsobiti se změněným poměrům. Právě mě jeden z mých dávných přátel v tyto dny připomněl mé staré heslo: zlomíš, ale neohneš. Opak přenechám druhým a nezávidím jim, čeho tím dosáhnou. A s bolševickým zlem a jedem se nesmířím. Portréty.
1: V dnešních portrétech Českého rozhlasu, jejíž hostem je historička Jana Čechurová, si povídáme o Karlu Kramářovi, prvním československém premiérovi. Vztah Rašín-Kramář, ale taky oba dva tito pánové k Masarykovi, by vydal asi na román. Ale taková charakteristická doba pro vztah Alojze Rašína a Karla Kramáře je pobyt ve vídeňském vězení v letech 1915 až 16. Oni spolu dokonce byli nuceni být na jedné celé. Co se dozvěděli o sobě?
0: Je to trošku zvláštní, protože Kramář a Rašín se znali dlouhou dobu před první světovou válkou, a přestože nebyli zase tolik vzdáleni věkem a přestože Rašín už řadu let dělal Kramářově stranického místopředsedu, tak se vlastně lidsky nikdy příliš nezblížili, netykali si, příkladu.
1: Tak to bylo asi tehdy obvyklé.
0: Nebylo to obvyklé. To tykání mezi muži takto společně zainteresovanými bylo poměrně běžnou záležitostí. Ne, ale ani v tom vězení, kdy tedy opravdu na jedné celé na pár metrech spolu trávili celé dny, se nějak jaksi tento osobní práh nebyl překročen. Naopak myslím, že tam došlo k jistému rozladění a k jisté deziluzi u Alojze Rašína, který viděl, jak Kramář sice jako politik je do jisté míry impozantní bytost, ale jako člověk, že je jednak velmi těžké s ním vyjít pro některé jeho slabosti a jak vůbec tedy nepůsobí jako ta očekávaná autorita a silný muž.
1: Vy ve své knize o Alojzi Rašínovi píšete mimo jiné i o obhajovacích řečech obou dvou, o obhajobách. Kramář prý hovořil 3 dny, místy se dojímal až slzám, a Rašín 3 hodiny úderným stylem.
0: To bylo způsobeno i tím, že ten proces byl veden především proti Karlu Kramářovi, takže prostor, který byl věnován jeho řeči, musel být rozhodně větší, ale faktem je, že Kramář byl velmi emotivní muž a dojímání k slzám nad sebou samým u něj nebylo nic tak ojedinělého.
1: My už jsme si v minulém pořadu o Alojzi Rašínovi říkali, že oba dva se tedy z vězení dostali nakonec díky císaři Karlovi a jeho amnestii. Pojďme rychle do popřevratových dob. Jak klesala ta reálná politická váha Kramářova poté, co odjel na pařížskou mírovou konferenci, tak zároveň rostl kult prezidenta Masaryka, asi i Alojze Rašína. Pojďme si poslechnout na adresu vztahu Kramář-Masaryk úryvek z Kramářových pamětí vydaných až posmrtně v roce 1938.
2: Byli jsme si v ohledu sociálním a také ve slovanství bližší. Ovšem nemluvili jsme o politickém slovanství, nýbrž o duševním, o ruské kultuře a umění. Masaryk už tehdy zabýval se Dostojevským a to nás přirozeně zbližovalo. Vědecky jsem také neměl žádné příčiny, aby mě imponoval. Znal jsem ho přirozeně jen z pověstí a to, že ve své praktické filozofii, kterou přednášel právníkům z prvního ročníku, kteří zrovna přišli z gymnázia, byl opravdu populárním, mne nepřekvapovalo, poněvadž se nebál i nejožehavějších problémů praktického života. A to, že osvobozoval naši filozofii z panujícího herbartismu a víc se obracel k Angličanům a ke Comteovi, muselo být také české mládeži sympatickým. Ale to přirozeně všecko nemohlo imponovat i mně, který jsem dávno předtím poslouchal na cizích univerzitách tolik vědeckých koryfejů. A nejméně už mohl mě Masaryk imponovat politicky, poněvadž zrovna zde byl tehdy ještě mlhovitější, nejasnější než potom. Praktický politický život byl mu neznámou pevninou. Ale i ve věcech vážnějších nedovedl často mysliti, řekl bych juristicky, což je pro politiku přece jen nutné. Měl jsem ho prostě rád, velmi rád, poněvadž se mě zdál teplejší a mravně opravdovější nežli druzí. A že jsem ho měl rád, zůstalo mě na celou budoucnost, i když jsme se velmi rozcházeli. Co mne k němu nejvíc vleklo, byla tehdy jeho mravní opravdovost, která prozařovala celou jeho bytostí. Vzpomínám opět něčeho, co ukazuje, jak málo mě imponoval vědecky, ale na druhé straně, jak dovedl být tehdy pravdivým sám k sobě. Šli jsme ve Vídni do města a mluvili o různých věcech. Před hradem jsem se ptal, víte, pastýři, proč vás mají za proroka? Proč? Vy všecky problémy nadhodíte a žádný dokonce nedomyslíte, ale všichni, kdo vás poslouchají, věří, že je máte všecky domyšleny. Masaryk se zamyslil, podíval se na mne a řekl, dítě, vy máte pravdu. To je, co mne k němu tak vleklo, že jsem se nedovedl nikdy z toho vymanit, i když nastaly mezi námi těžké boje. Proto jsem nikdy na něho neútočil a polemizoval s ním jen jednou, a to spíš vědecky, o právu státním a přirozeném.
1: Ptám se historičky Jany Čechurové, je potřeba vysvětlovat ty přezdívky Masaryk, pastýř, Kramář, dítě? Nebo je to víceméně jasné?
0: Myslím, že to je jasné. Bylo to způsobeno tím, že Masaryk byl o 10 let starší než Kramář a ten věkový rozdíl zrovna v tu historickou epochu a v té věkové konstelaci, která to byla tedy na přelomu 80. a 90. let, byl poměrně podstatný, protože Masaryk byl vlastně už univerzitní profesor, když to Kramář byl soukromý vědec, který se chystal jak se dostudovat a vstoupit do života. A možná to souviselo i s jejich povahami, protože Kramář v mnoha ohledech se mohl jevit jako to emotivní dítě a Masaryk zase jako prorok a pastýř.
1: My když se tady neustále vracíme do doby před první světovou válkou, tak to je proto, že tehdy byl Kramář úspěšný. Po převratu lidově řečeno nic moc. Jaké byly ty hlavní příčiny a důvody?
0: Skutečně je to zvláštní, že Karel Kramář prožil zářnou politickou dráhu před první světovou válkou, což byla záležitost, ke které zase se nemohl úplně hlásit po válce v Československé republice, kterou považoval také vlastně za své dítě. Důvody neúspěchu bychom hledali jednak v jeho osobnostních předpokladech, kdy se nedokázal smířit s tím, že vlastně na základě voleb jeho strana ztratila politický vliv a on už nebude premiérem, a protože si myslel, že může být buď premiérem nebo tedy prezidentem a žádná jiná funkce pro něj není dost dobrá, tak se tím vlastně vyřadil do značné míry z praktické politiky. A kromě toho, jak tady bylo naznačeno, lpěl na některých ideologických předpojatostech do té míry, že to vlastně nebylo kompatibilní s reálnou politikou.
1: Takže abychom to shrnuli, Karel Kramář od podzima 1919, kdy zhrzen odjíždí na Krym, v podstatě nezasáhl do té nejvyšší politiky pouze jako poslanec a čestný předseda Národní demokracie.
0: No tak jednoduché to nebylo. Karel Kramář sice nebyl nikdy ničím jiným než jen poslancem, nezískal žádnou vyšší funkci, ale po Rašinově smrti se stal členem pětky, což nebylo také přehlédnutelné. A předsedou byl nejen čestným, ale i faktickým. A jeho vliv ve vlastní politické straně zanedbatelný nebyl a v českém politickém prostředí nebo československém taky nebyl zanedbatelný. Určitě byl autoritou a osobností, která nebyla přehlédnutelná.
1: Z čeho ta jeho autorita plynula, když prakticky už přece jenom jaksi nebyl tím úplně prvním mužem?
0: Myslím, že to nebyl jenom jeho osud, podobně třeba Václav Klofáč nebo někteří starší představitelé jiných politických stran se přesunuli do role těch stranických autorit, ale přesto vlastně jejich jméno mělo vliv a mělo význam, i když tu nejpraktičtější politiku bezprostředně neřídili, ale přesto ji ovlivňovali. A u něj to mnoho desítek let trvající politická kariéra, okruh jeho politických přátel, kteří byli schovývaví i k jeho slabostem a ti přátelé byli vlivní, to všechno si dávalo Karlu Kramářovi pocit, že stále je prostřed dění a že je pořád velkým mužem československé politiky.
1: Co naplňovala poslední léta Karla Kramář?
0: Karel Kramář měl za první republiky několik leitmotivů. Byl to bolševismus, respektive boj proti bolševismu a alternativní koncepce zahraniční politiky, to znamená boj s Edvardem Benešem. To byly asi tak nejvýznamnější politické priority, které měl.
1: Tolik náš dnešní pořad Portréty věnovaný Karlu Kramářovi, který přes své úspěchy i neúspěchy byl a zůstane prvním premiérem Československé republiky, byť jen na 3/4 roku. Bylo to tak?
0: Bylo
1: přibližně.
0: To.
1: Děkuji historičce Janě Čechurové. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A dále děkuji historikovi Petru Kourovi, techničce Daně Pohnánové, no a za režii Jaroslavy Tvrzníkové. Za pozornost děkuji a od mikrofonu Českého rozhlasu se naslyšenou těší Jan Sedmidubský.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jakživ slyšel?
4: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
5: Našeho tatínka najít nějak dopálenýho bylo velice obtížný. On to nikdy nedával najevo. On se ovládal natolik, že nedal svoje nějaké rozčíjení najevo. Ovšem absolutně nesnes jednu věc, lež, nepravdu a křivdu. Jeho vztah k nám i k všemu byl naprosto nenásilný. On nám nikdy nic nevnucoval. A cesta jeho byla typicky skautská, vychovatelská. Prostě ukázat nám tu pěšinku a nechat toho člověka jít.
6: Táta jako skaut byl vnímán v rodině od jak živě, protože my jsme ho jako jiného člověka vůbec nepoznali. Rodina žila skautsky, intenzivně otec, méně intenzivně máti z pochopitelných důvodů, protože skautování bral tátovi hodně času. Starší Zdeněk, ten byl ve Vlčatech v době, kdy já jsem ještě byl v předškolním věku. No takže celé prostředí bylo takové, že vyhnout se skautingu možno nebylo.
7: Pokaždé, když poslouchám tato vyprávění a že si to potěšení často dopřávám jako medicínu proti špatnosti světa, mám pocit naděje. Naděje, že rodina nezanikne, že děti mohou na svoje rodiče vzpomínat s láskou a úctou. Doktor Jiří Svojsík mluvil o svém tátovi, zakladateli skautingu u nás, Antonínu Svojsíkovi. Ten žil v letech 1876 až 1938. Inženýr Oldřich Pleiner zase o svém otci Rudolfu Pleinerovi, Svojsíkovu pokračovateli, 1901 až 1987. Ještě se k ním přidá Milada Staňková, dcera profesora Svojsíka. Nahrávka Svojsíkových je skoro 40 let stará. Inženýr Pleiner vyprávěl před pár lety. A jakoby ten časový rozdíl ani neexistoval. Jakoby se v našem studiu sešli a společně si povídali. Udělal jsem to tedy střihem za ně. Zpívat budou hoši od Bobří řeky na desce, kterou vymyslel Jaroslav Čvančara. Na speciální hudební produkci v pravý čas zvláště upozorním.
5: U nás vládla naprostá pohoda. Tatínek nikdy neklel, nikdy na nikoho nevykřik, nikdy nikoho neuhodil, nebyly žádný sváry. Jeho vztah ke každému člověku byl naprosto pozitivní. Nikdy nevznikla hádka, nikdy se s maminkou nedošlo k nějakému zvýšenému hlasu nebo čemukoliv. To za celý život nikdy ani jednou se nestalo. On nikdy nehuboval, aby nás postavil a teď říkal, to jste udělali špatně a to jste udělali špatně. Na nejvíc, chlapečko, bylo rozumný, co si tady třeba takhle, bylo to rozumný, myslíš? A člověk z toho řekl sám, no asi ne, my jsme šli lesem, tak to nebylo poučování, takový to kantorský. To byl prostě, najednou jsme se octli s nějakým ohromně moudrým člověkem, který nás nezaplavoval poznatky v říši lesa, mechu, hub, kapradiny. A my jsme se na tyhle neděle, i když jsme to třeba tak ani nahlas neřekli, ale šíleně těšili, protože jinak byl tatínek vzácnost. On v létě většinou jezdil po táborech, takže my jsme ho měli prakticky skoro jenom tak jednou, dvakrát za týden spolehlivě.
6: Samozřejmě, že na nás byly kladeny jiné požadavky, protože táta žil vysoce mravným, vysoce morálním životem a v první řadě plnění těchto ideí vyžadoval po rodině. Takže nám to připadalo zcela normální. To, co si myslím, že bylo nadstandardní a to, co bylo zcela jiné než v rodině mých přátel, byla skutečnost, že tátovi s mámou se podařilo vytvořit takovou kompaktní rodinu, která se řídila stejnými zásadami, které táta se snažil vštěpovat mladým ve školní i mimoškolní výchově. To znamená, že v té rodině byly uplatňovány zásady humanismu, byla tam určitým způsobem svoboda vyjadřování i svoboda rozhodování, byla požadována slušnost jazyka a leco z jiného, zkrátka všechny ty atributy, které patřily k tomu čestnému junáckému chování. Táta byl takovým ideovým vůdcem, by se dalo říct. Ale na druhé straně matka byla nejen tím pověstným krkem rodiny, ale byla taky srdcem a duší rodiny. A tenhle celek dohromady vytvářel takové pevné zázemí jak pro tátu, tak pro růst nás děcek. Neboli nepřítomnost otce, která byla častá a někdy i další, tak ta rodina jako celek překonávala, bych řekl, celkem úspěšně, kvůli tomu, že byla institucionálně, dobrovolně, bez jakýchkoliv příkazů vybudována.
8: Otec býval tak nesmírně zaměstnán, že na nás času mnoho neměl, ale přesto si vždycky našel nějaký moment, aby nám vyprávěl o přírodě, aby nás vodil do lesa, ukazoval nám květiny, naučil nás je jmenovat. O ptácích, o zvířatech ani nemluvím, vůbec lesy a všechno, co bylo potřeba, aby si člověk trošku dovedl sám venku poradit.
5: To byl takový domeček, jmenuje se to Lety u Dobřichovic, leží to přesně na prostředku mezi Sevnicemi a Dobřichovicemi, no a tam to naši koupili. Mně to byla příležitost, že když tatínek přijel, tak prostě chtě nechtě byl s námi, jo, takže my jsme ho tam jaksi měli. On byl přeci kdysi spoluzakladatelem nebo zakladatelem Českého pěveckého kvarteta a on nesmírně rád zpíval. Takže naši v těch Dobřichovicích, v těch Letech zpívali, maminka hrála na klavír, my jsme měli jeden klavír v Praze, jeden klavír tam, ten letovský, to byl maminčin, co dostala věnem od svojí babičky, rozený pivodový. No a tatínek tam večer vždycky, když byl, tak tam zpíval. Maminka ho doprovázela z oper a tak dále. A mimo to druhá tatínková velká vášeň byla. V neděli jsme chodili s ním do Karlíka, to je ten Karlík, co celý na té cestě na Karlštejn. No a tam tatínek hrál a zpíval na kůru. To jeho nadšení pro všechno, pro umění a pro kumšt a pro sochy, to bylo nekonečné.
8: Maminka vždycky velice dobře poznala, když měl otec nějakou starost. Dal trošku hlavu ke straně a tak se vážně tvářila. Maminka říkávala, ty máš, tatičku, zase nějaký veliký starosti.
5: Ale když to byla i třeba veřejná věc, nějaká nesprávna, velice to těžce nes. Tatínek byl přeci 7 let jednatelem umělecké besedy, neplaceným jednatelem. A potom pro přetížení skautskou prací už to nemohl dělat, až do své smrti byl člen umělecké besedy. Tehdy ležela spousta nevydaných děl, třeba Vítězslava Nováka a tak dále. To byly nevydané světové věci tohoto našeho jednoho z nejslavnějších hudebních skladatelů. A tatínek založil hudební matici při umělecké besedě, která to vydala. A tato umělecká beseda 3. rokem vynesla tehdy přes 1,25 milionu čistých peněz. To bylo všechno dělat zadarmo, ani halíř za to nikdy.
8: My jsme našli spoustu dopisů, teď třeba Karel Hofmeister.
5: Načež po nějakých době se tatínek dozvěděl, že hudební matice je pasivní a že má být odprodána nějakému nakladatelství. Tak přesto, že už nebyl v žádné funkci v umělecké besedě, si stáhnul ten materiál, co se dalo. Ten celý noci si psal poznámky a vstával celý noci. Rozbil to, hudební matice nezanikla tímto, tu měl zhltnout nějaký koncern. Jména nechci schválně uvádět, přestože ta jména si pamatuju, kdo to měl v tom prsty. A zachránil tu hudební matici pro uměleckou besedu, která opět byla potom aktivní.
6: Rodina měla pevný řád, scházeli jsme se pravidelně u večeře a protože nebyla televize a rozhlas vlastně tak jen okrajově, tak jsme večer dosti často seděli pohromadě v pracovně nebo v obývacím pokoji a tam se otevřeně diskutovali o všech rodinných problémech, o problémech týkajících se jednotlivců, tedy nás děcek, co jsme měli udělat a neudělali. Problémy rodičovské se tam diskutovaly, starosti finanční, peněz nebylo nikdy navíc, takže samozřejmě o problémech, které donesl domů otec, se vědělo, ale nezveličovaly se, nějaké důsledky to pro rodinu vždycky přineslo. Táta byl v podstatě veselé povahy a žertíkům na jeho osobu se de facto vůbec nebránil. A myslím, že i na svém hlavním pracovišti ve škole často napomáhal takovým situacím, které pobavily jiné. On byl takový bezúplatný člověk a zakládal si na tom, aby jeho čest nebo jeho svědomí nebylo nikterak poškozeno. Byl kantorem matematiky a fyziky a přihodilo se, že nás, naši třídu, také jeden rok učil. No, mnozí si mysleli, že Pleiner bude mít Pleiner junior, že bude mít Bůh ví jaké preference, no ale pravý opak byl pravdou. To se ukázalo po několika hodinách, když domácí úkoly otcem uložené třída teda splnila, ale výkladu zřejmě dostatečně nerozuměla, protože při konfrontaci u tabule se ukázalo, že třída je nevědomá. Otec všem vykal ve škole, tak vykal i mě. Říkal, Plainere, pojďte k tabuli. Plainer k tabuli šel, co mu zbývalo jiného. Tak, pane Plainer, připravoval jste se doma? Připravoval. Rozuměl jste tomu? Rozuměl. Tak předveďte řešení. No, pan Plainer junior samozřejmě byl nevědomý, tak jako zbytek třídy. A následovalo pokračování. Tak vy jste tomu doma nerozuměl. Nerozuměl. Zeptal jste se otce, poradil jste se s otcem? Neporadil. Příště se prosím vás poraďte, teď si sedněte, máte nedostatečnou. No, u toho to neskončilo. Bylo čtvrtletní klasifikace, tak k podivu celé třídy a k pobavení celé třídy místo táty přišel do třídy jiný profesor fyziky, vyvolal mě k tabuli a čtvrt hodiny se snažil prověřit mé znalosti z fyziky za uplynulé období. Všichni z toho ve třídě měli náramnou legraci, protože měli hodinu a viděli, jak tam Plainer u tabule trápený.

0: Při těch krásných večerech bylo velmi důležitý, jak nás otec učil znát hvězdy. Tak to skutečně my jsme přece aspoň něco o tom věděli, když to třeba děti ve škole se dozvěděli jenom z té školy. A to on nesmírně rád chodil. Holčičko, pojď obejít zahrádku. A to jsme šli a teď říkal, no tak tamhle to je korona, tohle jsou váhy, nebo prostě ty hvězdy, už si to potom člověk pamatoval a přeci o tom něco věděl.
1: Já jsem s ním spával v pokoji. No a to nebylo normálně klidná noc. On, řekněme, do jedné hodiny psal, pak si lehnul. No ale teď třeba za hodinu, to já jsem třeba náhodou nespala, za hodinu třeba ve dvě hodiny vstal, přivoblík se a šel vedle a psal. Pak si lehnul a ono už svítalo, on ještě vstal. Já tak, čili on vlastně té věci byl tak nepřetržitě soustředěn. To bylo i potom v pozdější době, že jsme třeba u oběda nebo v dobách těch bojů o scouting, že těch útoků na ten scouting byla ohromná spousta. U oběda seděli, my jsme na něj mluvili a on nás nevnímal. On byl tak soustředěný na něco, co ho třeba odpoledne čekalo nějaká bitva z nějakou zásadu nebo pravdu nebo spravedlnost. Tatínek dělal jeden z prvních táborů, snad v roce 16 nebo 17 těch v Orlovech, odkud vlastně pocházela naše maminka. Tak tam mezi skauty bylo nejzákladnější pravidlo, že skaut nikdy nelže. A tatínek lež považoval za tak něco nesmírně strcujícího, že jednou tehdy chlapec mu tam zalhal a přes všechny breky ten chlapec musel zbalit a opustit a jet domů, protože tatínek tvrdil, že kdo lže, je člověk, jehož charakter je špatný. To byla snad jediná věc, v níž byl úplně nemilosrdný.
0: Maminka, když otec vedl tábor u Vorlov, bydlela v Myslivně u svého tatínka, tak s námi chodívala do tábora a tak se taky velice dobře pamatuji na to, že se jednou zeptala vytáhlého mladíka, poslouchej Jirko, a kdo má dneska službu? A on říká, a je to Karel Wichterluj, na čemž vždycky maminka říkávala, jak poznala hned, že ten Volker mluví tím přízvukem moravským. Do jednoho z prvních skautských táborů museli skautíci velice obtížně se dostat, pač vlaky tenkrát nějak nejeli a hoši měli velkou spoustu materiálu, stanů a příslušenství kotlíků a někdo jim vypůjčil dvoukolový vozík, ten nákladní, na toto všechno naložili, čímž vzniklo vozidlo velice těžké a hoši se střídali a do toho vzdáleného města k těm Vorlovům to sami vlastnoručně dotáhli.
1: Bezpečně si vzpomínáme na Jiřího Volkra. Wichterle z rodiny Wichterle a Kovařík.
0: Myslím, že to bylo v té době Filip a profesor Charvát, nynější akademik Charvát. Já jsem dokonce našla od profesora Charváta, když dělal zkoušku, myslím, z astronomie.

0: No jinak upřímně řečeno, mnohdy jsme na tatínka dlouho čekali, protože ten jeho život byl tak absolutně soustředěný na scouting, že hlavně v Praze nám věnoval pak jenom chvilky.
1: K velmi hezkým vzpomínkám patří taky návštěvy těch mladých skautů, kteří později už byli vůdci, že doktor Slávek Řehák nebo Herlesové, inženýr Židlický, Jan Novák i Jaroslav Novák.
0: No těch zářilo nadšení a vzájemný nádherný vztah. První cesta třeba Slávka Řeháka z války a byla k nám. No, když se vracel z fronty, tak on přišel kam, já se na to pamatuju, byli jsme malí děti. Slávek Řehák byl na rakouské frontě. Bylo nařízeno střílet proti Srbům a on nestřílel. Přiskočí k němu rakouský oficír a řekl mu, vy jste neuposlech rozkazu, vytah revolver a chtěl Slávka zastřelit a přijítla srbská koule a zastřela toho oficíra.
1: A Pleiner, který býval velmi vzácným hostem zatím, protože bydlil na Moravě, no a pamatuju si velmi přesně, když přišel poprvé do Prahy po tom svém slavném hrdinském činu, jak zachránil děti z ledovatělé svratky, tak jak jsme se na něj úplně dívali jako na ohromného hrdinu, že jak mu potom prezident Masaryk taky věnoval hodinky s vlastnoručním věnováním.
0: Protože on byl mladý chlapec a tehdy do rozvodněný svratky nějaký matce spadly 3 děti a on je všechny 3 vytáhl. Mezi ledy, víte, to poslední dítě, když vytahoval, tak už se topil, ten už by tam byl zůstal. No. Ale nejhezčí na tom je, že Pleiner, tehdy to nikdo nevěděl, tento studentík, když ho konec se dostal, to už krvácel z nosu a byl v posledním tažení, tak jen se trošinku zpamatoval, chytil svůj zimník, který si schodil, a on je tahal ty děti ven oblečený, což je nesmírně obtížný, že v ledový vodě to bylo o život. No a utek pryč.
1: On zmizel, aniž by čekal nějaký dík. No ještě mám vzpomínky velmi živé na 28. října 1918. Tehdy otec byl celé dny po ulicích, skauti měli služby a otec se staral, aby například některé umělecké památky nebyly zbytečně ničeny. Lidé, jak byli v tom nadšení proti Rakousku v té době, tak kde byl nějaký orlíček nebo rakouský znak, ať to bylo co bylo, to shazovali ze stěn a z domů, tak vím například proti reprezentačnímu domu, že otec zachránil nějaký veliký starý znak, který tomu domu velice patří, že bez toho by ten dům jaksi už architektonicky byl velice chudý.
0: Tam vylez až na střechu, jim domluvil, že to je zbytečný, protože rakousko-uherská monarchie nepadá s vodlíčkama, oni už padá tím, že prohrála válku a ne tím, že roztřískají to, že to je taková jako zbytečná pomsta na věci, která je řekněme historicky cenná.
2: U nás doma se scházeli pánové, kteří na věšáku pověsili třeba samopal a šli k tátovi do pracovny, takže to nešlo přehlížet. Vnímal jsem tátovu obrovskou angažovanost v době bezprostředně porevoluční, kdy se stal okresním hejtmanem a navíc tedy ještě měl starost o Junáka, o školu a o rodinu.
0: To, že na konci, řekněme před tatínkovou smrtí těsně, bylo organizovaných skautů 50 tisíc, ale ovšem skautů vynikající úrovně. No to jistě bylo pro tatínka veliké zadosti učení, ovšem on nikdy to nepovažoval za svůj úspěch, on to nikdy nic z toho neříkal, to je moje zásluha. On se radoval z toho, že to je, on se radoval ze všeho dobrého a nikdy neříkal, já jsem toto udělal, nebo to je moje práce, to nikdy nepadlo. Nic říkal, naši skauti, daří se nám, máme úspěchy, je to dobrý, přes ty nesmírné potíže, jo, ty potíže byly ohromné, začínal s holejma rukama a vlastně upřímně řečeno, on nikdy nic nedostal. Já si vzpomínám velice dobře, když jel s československou výpravou skautů do Polska, a to byla výprava, která se tehdy konala proti oficiálnímu názoru vládních činitelů, pak tehdy byly nějaké rozbroje s Poláky. Tatínek přesto, že měl direktivu, aby nejel, jel, protože tvrdil, že mezi mládeží žádné rozdíly nejsou a to, co jim v politice nemá s mládeží nic společného. Jel tam, měl tam nesmírný úspěch. Varšava, celé to město prostě skandovaně vítalo československé skauty, protože to byl projev, že mezi Čechy a Poláky jako takovými nic není. Co se odehrává tam na nějakých horních místech, to, že nemá mládež zasáhnout. Ale na to dostal nakonec subvenci 3000 korun, což nezaplatilo ani ten vagón, co vez skautské propriety. On v tomto směru šel línií, která měla jenom jedinou cestu, jít za dobrem pro mládež, bez ohledu na to nebo na ono. všichni pracovali zadarmo, když tam nikdo nic neměl. Tak tam byl jeden tajemník a jedna píseska, to jinak všechno, co tam chodili chlapci, tak to tam pomáhali večer zadarmo. Všichni činovníci byli zadarmo, všecko bylo zadarmo. Teď ti lidé to všichni dělali z lásky. Proto my i sami, naše rodina, alespoň já osobně, si nesu do života, že nikdy jsem nesáhl po místě, které by bylo dobře placeno, nebo vždycky jsem sáhnul po místě, které bylo kolem mojí vášně, to byly automobily. Teď se začíná říkat Antonín Benjamín Svojsík. Tatínek si tak nikdy neříkal. Tatínek se podpisoval Ant B. Svojsík. Protože byl z toho českého pěveckého kvarteta nejmladší, tak mu říkali Benjamín a to tam zbylo jako B. Ale kdyby se mělo nyní zase oživit vzpomínka na našeho tatínka pod názvem Antonín Benjamín Svojsík, to by bylo určitě nesprávně.
3: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vedení České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet vnímá skoro polovina lidí jako ohrožení nezávislosti obou médií. Při ruských útocích na Charkovskou oblast Ukrajiny zemřeli 4 lidé. Čeští fotbalisté se v Texasu připravují na úvodní zápas mistrovství světa a bude oblačno až zataženo s občasným deštěm. Teploty do 22, na východě až 27 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Většina respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
5: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
4: Průzkumu se v květnu zúčastnilo přes 2000 respondentů. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a dvě další osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas.cz. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje Úřad evropského veřejného žalobce. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sinehubov. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Podle deníku New York Times se mírové úsilí v rusko-ukrajinském konfliktu pod vedením USA zastavilo. Washington se teď soustředí na vyřešení války s Íránem. Zelenský ale včera uvedl, že pozitivní hovor vedl s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Dukovanský projekt může pokračovat. Evropská komise nenašla důkazy o porušení unijních pravidel v tendru na dostavbu jaderné elektrárny. Vyplývá to ze závěru předběžného vyšetřování. Soutěž vyhrála jihokorejská společnost KHNP.
6: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jeho korejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2024. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Fotbalisté Česka se v Texasu chystají na úvodní zápas skupiny mistrovství světa. Hrát budou v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji. Město leží v nadmořské výšce 1556 metrů a v takových podmínkách se hráčům nejen jinak dýchá, ale i pracuje s míčem, jak popisuje reprezentační brankář Lukáš Horníček.
7: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artenu, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou.
4: Utkání Česko-Jižní Korea je na programu v pátek ráno, Radiožurnál ho odvysílá v přímém přenosu.
8: Překážka na 38 na Třebíčsku a stále zavřená silnice 34 u Českých Budějovic. Na pražském okruhu ve směru k dálnici D1 stojí kamion. Na exitu 16 sjezdu na Barandov vlevo na krajnici. Auto nepřekáží a bliká už tam silničářská šipka. Na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy za Želetavou hlásil náš zpravodaj Zvěř na vozovce.
9: Při výjezdu z Želetavy směrem na Jihlavu leží sražená zvěř, je to na horizontu, takže vidět na poslední chvíli.
8: Silnice 34 z Českých Budějovic do Třeboně přes 2 hodiny neprůjezdná. Uzavírka je po vážné nehodě za Budějovicemi odbočkou na Hůry a Adamov. Střetlo se tam osobní auto s chodcem. Objíždět uzavírku se dá přes Hůry nebo Rudolfov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Čekáme oblačno až zataženo během dne od západu na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, na jihovýchodě a východě místy i bouřkami. K večeru budou srážky v severozápadní polovině území ustávat. Teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů, ve východní polovině území až na 27. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Vládní koalice našla shodu s opozicí a do Rady České televize kvůli údajné korupční nahrávce nezvolila Romana Bradáče ani Pavla Matochu. Podařilo se také zvolit místopředsedkyni poslanecké sněmovny za opoziční STAN. Znamená to, že vláda s opozicí našly recept na spolupráci, nebo šlo o jednorázový výměnný obchod? Začíná Interview Plus, já jsem Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
10: Vítám našeho hosta, kterým je novinář ze serveru Seznam Zprávy, také spoluautor podcastu Vlevo dole, Václav Dolejší. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Tak začněme prosím aktuálním děním. Prezident Petr Pavel dnes dorazil na jednání vlády kvůli summitu NATO v Ankaře. To jednání už skončilo po 20 minutách. Prezident předstoupil před média a řekl, že se o složení ještě nerozhodlo. Takže nikam jsme se neposunuli.
11: Moc neposunuli. Myslím si, že ve vládě je možná řekl bych drobná neshoda mezi premiérem Babišem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou přece jenom o to, jak moc pokračovat v té zákopové válce, abych tak řekl, s prezidentem republiky. Neboť Petr Macinka, jak známo, trvá na tom, že Petr Pavel by skoro neměl být ani vidět a ani skoro opouštět Pražský hrad a kdo ví, jestli by mu tam vláda měla platit topení a svícení, zatímco Andrej Babiš to tak dramaticky nevidí a osobně z toho cítím, že Andrej Babiš by možná nakonec i rád, byť to nevyřknul, našel nějakou variantu kompromisní, aby prezident Petr Pavel na ten červencový summit NATO do Turecka mohl jet.
10: No, bylo vlastně důležité, že tam dnes pan prezident na úřad vlády přišel, byť bylo jasné už předem, Andrej Babiš to avizoval, že dnes se o složení delegace rozhodovat nebude.
11: No, jak my máme v redakci informace z Pražského hradu, tak Petr Pavel, protože hrozí tou kompetenční žalobou, která jednoduše řečeno se týká toho, že mu vláda vlastně brání vykonávat jeho pravomoce, tak si chce udělat nějaké zřejmě předpolí pro to, aby tu žalobu mohl podat. Čili chce jako usilovat o to být aktivní, říkat vládě, co chce, aby slyšel ty odpovědi, proč to nejde, aby prostě pak mohl předložit ústavnímu soudu nějaké dokumenty, možná i zápisy z jednání vlády, že se ptal, že usiloval a že mu v tom bylo opravdu aktivně bráněno, což je přece jenom asi pro ten soud trochu víc, než když to bude jenom nějaká mediální přestřelka.
10: No a neodkládá to rozhodnutí Andrej Babiš právě kvůli té potenciální kompetenční žalobě, protože pakliže ho odloží až myslím, že na 22. června, což bude skutečně zhruba tak 2 týdny před tím summitem, tak vlastně nesnaží se o to, aby soud pak měl minimální čas na to kompetenční žalobu případně řešit?
11: Možná ano, byť ten soud určitě by to takhle nestihl, že jo, tak rychle. On Andrej Babiš oficiálně říká, že čeká na všechny ty organizační schůzky, které se konají před tím summitem, kde se dolaďují podrobnosti a teprve podle toho se rozhodne, ale jako popravdě řečeno je to výmluva, to je jasné, protože buď tam prezidenta chci, anebo ho tam nechci a takhle v tom neplavu, ale to bude prostě Andrej Babiš, to znamená takový to s každým, každýho voliče, aby se tam každý jako v tom trochu našel, s každým trochu za dobře a klidně na poslední chvíli změnit názor, to myslím, že by jako odpovídalo jeho stylu.
10: No, vy jste zmiňoval Petra Macinku, také ministr obrany Jaromír Zuna o víkendu zopakoval, že s účastní prezidenta se nepočítá. Přesto ale je tedy ve hře určitý kompromis, že by se premiér s prezidentem podělili o určité části toho summitu?
11: Asi ano. Myslím si, že oni dva by toho byli schopni a teď je otázka, jak moc teda Petr Macinka, nejen jako ministr zahraničí, ale předseda té nejmenší koaliční strany motoristé, bude na tom svém trvat a případně, kdybych to měl vyhrotit, skoro hrozit odchodem z vlády, pokud by prezident jel na ten summit, či nikoliv. Ale jinak myslím, že ten kompromis je opravdu možný a je to dokola, že pro tak jako probírané, jestli jeden z nich půjde na tu neformální, byť velice důležitou samozřejmě večeři, protože na těch neformálních jednání se většinou dohodne to nejpodstatnější a kdo z nich půjde následující den na ten oficiální den, jestli na jedno premiér, na druhý prezident nebo obráceně. Já myslím, že něco takového je ve hře a skoro bych fakt si tipnul, že se to takhle nějak i stane.
10: Ano, se to stalo tak hojně probíraným mediálním tématem. Veřejnost to možná příliš ani nezajímá. Kdo bude na summitu zastupovat Česko. Neměl by přece jenom nakonec prezident ustoupit? Nezískal by tím nějaké body?
11: No tak možná ano, ale on to bere, že by tím vyklidil pozici i všem dalším prezidentům, že prostě až moc ustoupil vládě a i ten ústavní soud nebo obecně ty soudci, co to budou posuzovat, to nebudou mít úplně snadné, protože v ústavě je opravdu napsáno, že prezident zastupuje stát navenek, ale pak v nižším zákoně, kompetenčním, ten, který popisuje, co která ministerstva dělají, je zase napsáno, že zahraniční politiku určuje ministerstvo zahraničí nebo vláda prostřednictvím ministerstva zahraničí. Takže teď jako co je víc a co si pod čím máme představit. V minulosti prostě platily, jak známo, ty dohody. Prezident dělá NATO, premiér Evropskou unii, neboli jedno bývalo víc takové ceremoniální, druhé trochu víc výkonné. Pravda je, že to se změnilo a že teď v souvislosti s válkou na Ukrajině a vůbec s tím, jak všechny státy masivně zbrojí, je ten summit důležitý, možná i díky tomu, že prostě prezident Trump je nepředvídatelný a není jasné, jak to bude se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí. Takže ta účast premiéra tam dává logiku. No, bylo by fajn, kdyby se domluvili, tak jak jsme to viděli v minulých letech, třeba ve dvojici Topolánek Klaus, kteří spolu se rozhodně neměli rádi, ale na to, aby jeli na summit, na to oba nějak se tam rozdělili ty schůzky, se domluvit dokázali.
10: Hostem Interview Plus je spoluautor podcastu Vlevo dole a reportér ze servu Seznam zprávy Václav Dolejší.
3: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
10: Poslanci v pátek do Rady České televize nezvolili ani Romana Bradáče, ani Pavla Matochu. Oba muži se objevili na údajné korupční nahrávce, na které jim podobné hlasy mluví o úplatku za volbu. Původně patřili oba dva mezi favorizované kandidáty vládní koalice. Tak je to ústupek vůči opozici?
11: Já myslím, že moc to ústupek vůči opozici není, že to je spíš důsledek toho, že se vládní strany bály, kdyby se ten korupční skandál dál rozjel a všechno se potvrdilo, takže prostě zvolili do Rady České televize dva korupčníky. Což zatím není jasné, jestli to tak je, či nikoliv, ale tohle byla obava, proč to také dopadlo.
10: Takže o nějaké dohodě s opozicí to nelze vůbec mluvit?
11: Ne, vůbec ne. Byla tam jako jediná dohoda, schoda vlády opozice na tom, aby se hlasovalo veřejně, ale hlavně proto, že se oba tábory nějak navzájem podezírali, kdo koho tam komu na schvál zvolí, tak aby v tomhle bylo jasno, ale já bych v té jako zákopové válce, kterou dneska vidíme v poslanecké sněmovně, v tomhle bych žádnou jako jiskřičku naděje, že by se ty dva tábory byly schopny na něčem aspoň dohodnout, vůbec neviděl.
10: No, do Rady České televize se dostali ale Jiří Šlégr, Luboš Ksaver Veselý nebo Stanislav Berkovec. Může být tedy bez Pavla Matochy a Romana Bradáče to zastoupení vládní koalice v Radě České televize, může se to považovat za oslabené, když ti další lidé se tam dostali?
11: No, tak možná částečně ano, můžeme to považovat za oslabené z toho důvodu, že zrovna pánové Matocha a Bradáč byli, řekněme, i procedurálně jako takový šikovní a hodně těch věcí v té radě zařizovali, měli velmi silný vliv, hlavně pan Matocha na ostatní členy té rady, hlavně z toho tábora, který je na straně dnešních vládních stran, takže v tomhle smyslu to vlastně oslabení asi je. Uvidíme, kdo se toho ujme.
10: Stanislav Berkovec se nemůže zastoupit v tomto ohledu.
11: Ne, možná ano, ale byl jsem teda na několika schůzích nebo jednání Rady České televize a opravdu hlavně pan Matocha byl ten takový jako klíčový hybatel společně teda s Lubošem Veselým, kteří tam jako o těch přestávkách prostě obchází ty ostatní členy a domlouvají s nimi, jak by měli hlasovat nebo je nějak jako přesvědčují.
10: No, podle týdeníku Respekt se vládní poslanci domnívali, že pro ně Matocha s Bradáčem může být reputační riziko, pakliže by se do rady dostali. Vnímají toto jejich voliči?
11: Teď možná ne, ale kdyby opravdu ten skandál nebo se nějak potvrdil, dál eskaloval, tedy to, že dostali úplatek, peníze, myslím, že šlo o 500 000 za to, že hlasovali pro předchozího generálního ředitele České televize, tak samozřejmě by to byl velký skandál, a velký reputační riziko, protože všechny ty tři vládní strany si jako tak trochu potrpí na to, jak jsou protikorupční, vlastně hnutí ANO takhle vzniklo, z korupce obvinují velmi často ty dnešní opoziční strany, tak to by mohlo hodně ublížit.
10: No, vy jste zmiňoval tu zákopovou válku, ale po několika měsících je také kompletní vedení sněmovny, poslanci za místopředsedkyni zvolili Barboru Urbanovou z hnutí STAN. 4 předešlé volby v případě kandidatury Víta Rakušana byly neúspěšné. Ani v tomto ohledu nelze hovořit o určitém ústupku ze strany vládní koalice?
11: No tak jasně, jednotlivý ústupek. Asi to tady můžeme takto nazvat.

0: Babiše, který prostě, jak známo, spoustu lidí z těch opozičních řad nemá rád, téměř jimi pohrdá. Možná je v tom i to, že on tím, že těsně prohrál ty sněmovní volby předchozí v roce 2021, což bral jako nějakou nespravedlnost a často ve svých videích říká, že nebýt covidu, tak by neprohrál, tak možná měl pocit, asi do dneska má, že ta předchozí vláda Fialova, ta pětikoalice původní, že jako u té moci byla tak trochu neprávem a on jim to teď prostě musí vrátit tím, že nikoho z nich nebo žádnou viditelnější tvář nechce jako dostat do žádné funkce. Opravdu Andrej Babiš sleduje i pomalu místopředsedy nejrůznějších podvýborů, což jsou funkce a orgány, které, bych řekl, jeho voliči, jako stejně jako všichni voliči, vůbec ani nevědí, že existují a přesto mu to za to stojí ty lidi blokovat. Takže jde to jako hodně z jeho hlavy. To, že teď Barbora Urbanová a někteří další prošli, je opravdu jako takový jako drobný ústupek, ale rozhodně to není zakopání těch příkopů.
1: Ale zrovna Barbora Urbanová patří mezi liberální, progresivní politiky. Myslím, že je první místo předsedkyní poslanecké sněmovny, která byla narozena až po sametové revoluci. To úplně nezapadá do té podoby, jakou si staví vládní koalice.
0: No, je to tak. A dokonce tam tuším, dneska bude jediná žena v tom vedení, což vím zase od některých poslankyň hnutí ANO, že oni na to právě tlačili z tohohle důvodu, že je to prostě pánský klub a že ani jim to nesluší, tak možná, že poslankyně jako Táňa Malá, Helena Válková a další, kterým to vadilo, tak zatlačili na kolegy hnutí ANO, že už by bylo dobré někoho zvolit a když je to zrovna žena Barbora Urbanová, tak jí hodit hlas. Ale jak bych tak typoval, oni můžou Barboru Urbanovou, ta vládní koalice i tam jako vykreslovat, sice bude nasvícená jako místo předsedkyně sněmovny, ale jako právě tu hodně liberální a progresivní, tedy to prostě hrát takovou tu kulturní válku a řadit to takový ty škatulky, řekl bych, nehezké pro jejich voliče.
1: No a ještě jeden možný tedy příklad ústupku opozici. Možná ho opět znegujete, protože vlastně volba do správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny dopadla úspěšně pro opozici. Na pátý pokus se podařilo zvolit exministra Vlastimila Válka z TOP 09, také poslankyni Zdenku Němečkovou Crkven Jaš z ODS. Tak čím si vysvětlujete toto?
0: No, možná, že už jenom tím, že to bylo neudržitelné a naprosto nepochopitelné, protože nikdy se nestalo, když do té, myslím, 30 členů správní rady VZP navrhují oba tábory nějaké své lidi v té části za poslaneckou sněmovnu, že by se tam blokovali speciálně doktoři a doktorky, jo, páni doktoři a páni doktorky, abych tak řekl. Za sebe říkám, neříkám, že to je úplně ta nejdůležitější kvalifikace. Možná by se tam víc hodili ekonomové než členové toho doktorského lobby, doktorské, ale dobře. Ale nikdy se nestalo, že se to blokuje, trvalo to tady dlouho, takže ano, nebudu to negovat, je to nějaký ústupek.
1: To je samozřejmě vaše právo.
0: Je to vstřícný krok, dobře, vládní koalice vůči opozici. Ale já prostě jako člověk, který je v té sněmovně, když je schůze téměř každý den, tak tam vidím atmosféru, která tam opravdu nikdy nebývala. Je to vidět hodně v tom, že přece jenom kdykoliv v předchozích volebních období se tam ty vládní opoziční poslanci a poslankyně hádali, ale byly věci, na které se dokázali shodnout, ale hlavně, když ta schůze skončila, tak oni se mezi sebou dokázali jako bavit i normálně a to tam dneska není. Oni na sebe opravdu pokřikují i na chodbách jako takový urážlivý nadávky. Je to hodně takový vyhrocený, hodně nebývalé.
1: No a pokud by toto byl vstřícný krok, tak byl by to vstřícný krok zadarmo vůči opozice nebo by za to vládní koalice mohla do budoucna něco chtít?
0: No, uvidí se, jak jsem říkal v jedné předchozí odpovědi, že zatím hodně cítím Andreje Babiše, to teda potvrdím na tom, že když mluvím s některými z těch vládních poslanců, tak oni tu a tam přiznají, že si to prostě přeje, oni říkají šéf Babišovi, že si to přeje šéf, jo. Když někoho blokovali, třeba Janu Černochovou, aby nebyla šéfkou výboru pro obranu, ale nakonec bezpečnost, tedy ne toho vojenského, ale řekněme policejního pro zjednodušení, nebo když blokovali Pavla Žáčka, tak nebo když blokovali pana Ženíška z TOP 09 jako místopředsedu zahraničního výboru, tak vždycky jako padlo vysvětlení, že si to přeje šéf a že oni už by dokázali přichmouřit oči. Takže vždycky hraje docela velkou roli, jestli to oko Andreje Babiše možná na chvilku si toho nevšímá, nebo jak známo, není to teď žádný vtip, je to realita, když Andrej Babiš je v zahraničí, tak najednou ty 3-4 dny to v té sněmovně ku podivu funguje o něco jako klidněji, není to tak vyhrocené, když tam je on, tak nevím,
1: jestli on říkal, že na té volbě byla dohoda.

0: Ano, to říkal ještě ze zahraničí.
1: Tady v tom případě opravdu asi i vstřícný krok z jeho strany, ale je-li tam Andrej Babiš nebo není, hraje velkou roli v té atmosféře, jak moc je vyhrocená. Já neříkám, že on vlastně teď, když o tom přemýšlím, že on to možná vyřkne, válčete, zabijte je, obrazně řečeno, nikoho nikam nepustíme, anebo oni mu trochu odezírají zertu, jeho poslanci, a dělají to sválně. Nevím.
0: Hostem Interview Plus je Václav Dolejší ze serveru Seznam Zprávy, také z podcastu Vlevo dole. Když jste zmiňoval tu atmosféru v poslanecké sněmovně, minulý týden v tomto pořadu uvedla nová poslankyně Pirátu Hana Ančincová, že sice ta atmosféra ji zarazila, když se stala tedy poslankyní, ale že v některých oblastech doufá v nadstranickou spolupráci mezi poslanci. Tak je to naivní pohled nováčka?
1: Trochu ano, protože my jsme teď tady byli, řekněme, kritičtí k tomu tvrdému postoji vládních stran, ale je nutno říct, že docela značná část chyby je na té opozici. A to z několika důvodů. Jednak těch stran je 5 dneska v opozici, jak známo, a oni mezi sebou hodně bojují, hodně se jako perou o to, kdybych to měl říct slovy bývalého premiéra Petra Fialy, o to 2. až 6. místo, s tím, že teda hnutí ANO je jako hegemon jednoznačně první. Takže to je jedna věc, která se třeba projevuje tím, že když mají těch 5 opozičních stran tiskovou konferenci společnou, tak se 3 hodiny předtím dohadují, kdo bude mluvit první, kdo bude držet jaký slogan a co kdo řekne, a o to, jako je velká bitva. A ten druhý moment, který řeší některé strany, jako třeba ODS hodně, jak moc být ke všemu, co vzejde z vlády, kritický. Jak moc hrát toho takzvaného antibabiše. Protože průzkumy jim ukazují, že velká část voličů si přeje, aby to bylo hodně antibabiš, všechno kritizovat. Ale pak je tam druhá část voličů, která říká, když to bude něco, co je vlastně podobné našemu programu, tak to podpořte. A tyhle ty 2 tábory, asi jak voličské, tak i v těch poslaneckých klubech se mezi sebou perou. Je to vidět na hlasování o služebním zákoně. Uvidíme to u stavebního zákona. No a podobně, jo, kdy jako oni říkají, no tak my jsme chtěli zjednodušit propouštění úředníků, ale navrhuje to Babiš. Naposledy to bylo vidět třeba na zákoně, kdy přišla vláda s tím, že nedojde k tomu zvýšení odvodů pro živnostníky. To je něco, co by pravicová ODS měla podpořit, jenže navrhuje to ten Babiš, kterého nemáme rádi, si říkali, a teď se to u nich takhle pralo, a to je téměř jako denodenní. Takže chci tím říct, že ona, ta zákopová válka, vychází trochu i z hlav těch opozičních lídrů, kteří úplně nevědí, jak moc hluboko v těch zákopech mají být.
0: No a jak hluboko jsou v těch zákopech Piráti, kteří jsou od začátku oslabeni i tím, že nemají žádné poslanecké výbory, a v podstatě občas i opoziční strany se vůči nim hodně vymezují.
1: Tak Piráti jsou opravdu v tomhle případě speciální případ. Ty se rozhodli, že toho antibabiše pojedou 100%, i kdyby navrhovali nevím co, vládní poslanci, tak to prostě nepodpoří, a zároveň tam platí to, že Andrej Babiš Piráty jako vyloženě nesnáší, proto on si přál, aby oni nedostali žádnou funkci, a protože, jak známo, s Pirátama neúplně dobře vychází ODS, Lidovci, Topka, ale vlastně i ti starostové, kteří tam zase cítí tu křivdu z bývalého, tak říkají, z manželství, z té koalice, tak ani oni Pirátům nevídou, tak jsou tam opravdu trochu osamoceni, ale oni to na tom staví, a myslím, že těch 10% voličů pirátských to i oceňuje, že jako oni jsou, tak říkajíc, abych řekl, něco jako lepšího, že se s nikým nechtějí ušpinit.
0: No mimochodem, ale Piráti teď chválili a zdá se, že podpoří tedy tu reformu penzijního spoření, kterou navrhuje vláda. Tak v tomto ohledu vycházejí vstříc.
1: V tomhle ano, což oni berou asi jako boj proti jako mocným finančním institucím a proti vysokým poplatkům, které si v tomhle případě penzijní fondy brali.
0: Mezi jmény, která poslanecká sněmovna navrhovala prezidentovi teď na státní vyznamenání, je i bývalý prezident Miloš Zeman. Je pro vládní koalici důležité ho prosadit?
1: No, přemýšlím. Vím, že Andrej Babiš, který byl jakýsi takový spojenec, ale spíš pragmatický, s Milošem Zemanem, jednak v době, kdy byli společně v těch vrcholných funkcích premiér, prezident, tak částečně i po, jestli pořád k němu trpí nějakým sentimentem, odvážím se říct, že nikoliv. A jako důkaz bych řekl, že když Miloš Zeman chtěl před loňskými sněmovními volbami přijet na jeden meeting do Ostravy Andreji Babišovi, aby ho tam podpořil, a zároveň tam chtěl mít Miloš Zeman autogramiáru své nové knihy, tak Andrej Babiš velmi lišácky vycítil, že Miloš Zeman je přece jenom už možná i pro část jeho voličů, řekněme, toxický a neúplně přijatelný a zrušil tuhle účast. A jak známo, následkem toho pak Miloš Zeman rychle, řekl bych, přeřadil a přeběhl ke Stačilo a podpořil před volbami komunistické hnutí Stačilo, které se nakonec do sněmovny nedostalo. Chci tím říct, že pro hnutí ANO už to podle mě moc významné není, že dneska pravděpodobně to bude důležité asi už jenom pro Okamuru SPD. Ostatně jeden poslanec za SPD, pan Reichl, chodí pravidelně si potřás z rukou popovídat s Milošem Zemanem, ale jinak myslím, že už to tak významné není.
0: To znamená, ale dá se očekávat, že tyto strany, tedy hnutí SPD, se bude snažit tlačit na to, aby Miloš Zeman získal vyznamenání.
1: Jo, no tak tlačit. Budou ho navrhovat a neočekával bych teda, že prezident Petr Pavel, který jako jediný finálně o tom rozhoduje, kdo 28. října dostane vyznamenání a kdo ne, že by navrhl Miloše Zemana, to se asi nestane.
0: No, ještě o jednom bývalém prezidentovi se bude určitě tento měsíc mluvit, a to o Václavu Klausovi, který společně s Tomiem Okamurou vystoupí na konferenci strany Alternativy pro Německo. Připomeňme, že jde o stranu, kterou německé úřady označily za extremistickou. Nemůže to Andrej Babišovi vadit?
1: No, já si tuhle otázku, jestli něco vadí nebo nevadí Andreji Babišovi, kladu téměř denodenně, kdy něco udělá buď SPD nebo motoristé, a tak nějak docházím k závěru, že mu to asi vyhovuje, že možná se o nich mluví, odvádí to trochu pozornost od některých jiných věcí, které třeba se snaží prosadit hnutí ANO nebo je považuje za důležité, to jsou hlavně ty rozpočtové věci. Pokud je o veřejné finance a tady ty věci, které v tomhle případě bych téměř nazval něco jako kulturní války, tak Andrej Babiš nechává být.
0: No ale tady to je přece rámované i v zahraničí, když Andrej Babiš se nedávno vydal na svou návštěvu a na setkání s Friedrichem Mercem v Berlíně. Německá média o něm psala jako o muži, který se spojil s těmito stranami v koalici, které jsou partnerské vůči AfD, která je v podstatě nepřijatelná pro současnou německou vládou. Z tohoto úhlu pohledu mu to vadit nemůže? Němci o tom opět budou psát?
1: Jo, budou. Ne, tak Andrej Babiš má nějaký dar, lidově řečeno, tohle jako vokecat, jo? Jak asi možná před tím německým kancléřem, tak hlavně před svými voliči. Opravdu takových situací, kdy jak motoristé, tak SPD dělají něco, co je naprosto v rozporu s tou vládou, nebo co si třeba nepřeje Andrej Babiš, je to hodně vidět třeba ve vztahu k Ukrajině. Takových věcí je opravdu celá řada, vlastně i k rozpočtu. Andrej Babišovi to evidentně buď nějak zatím nevadí a dokáže to nějak omluvit. Zatím mu to možná neubližuje ani v zahraničí, kde přece jenom tak nakonec každý ten premiér, kancléř má nějaké taky koaliční partnery a možná proto najde nějaké pochopení. Ale je možná, že někdy dojde do stavu, kdy Andrej Babišovi jako bouchnou saze, ale zároveň platí, že on je tak trochu, já nechci říct úplně rukojmím, on je fakt vládce hegemona, spíš poslouchají pánové Macinka Okamura jeho, ale on nemá prostě jinou variantu s kým vládnout, takže je odsouzen do té situace, že prostě Okamura, Macinka tu a tam mu udělají nějakou ostudu. No.
0: To znamená, že byste to viděl spíš tak, že se Andrej Babišovi daří držet své koaliční partnery na úzdě, než naopak, jak je to mnohdy rámováno v médiích, že ho koaliční partneři drží v šachu.
1: Je pravda, že oba dva pánové, šéfové motoristů SPD, jsou trochu ostřejší, než to bylo v té první vládě Andreje Babiše, kdy vládnul se sociálními demokraty a tolerovali je komunisté, tak sociální demokraté a komunisté, ti si tehdy nemohli dovolit skoro nic. A dneska pánové Macinka a Okamura dobře vědí o tom osudu, tak trochu vystrkují růžky, ale realita je, že si nic moc neprosadili. Je to třeba vidět přece na té armádě, kdy Andrej Babiš panu Zunovi, který tam za SPD, háže opakovaně na hlavu jak armádní koncepci, tak jeho řeči, tak jeho návrhy na to, kdo má být náčelníkem generálního štábu, dá mu tam pana Landovského, aby ho tam jako někdo hlídal, ale zároveň nechá pana Okamuru jet na setkání AfD, která třeba usiluje o zrušení Benešových dekretů, což je jako v rozporu vlastně i s tím, co říká SPD, ale přijde mi, že prostě nechá jako vyblbnout na nějakém písečku, tam jakoby hrát si s bábovičkami, ale ty důležité věci k těm Andrej Babiš, pány Macinku a Okamuru nepustí.
0: Hostem Interview Plus byl dnes reportér ze serveru Seznam Zprávy, také spoluautor podcastu Vlevo dole, Václav Dolejší. Děkujeme za to.
1: Moc díky za pozvání, naschranou.
0: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
2: Peníze a vliv Jany Klímové.
3: Česko v Bruselu vyjednává o novém plánu, který umožní státu vyšší schodky hospodaření než doposud. Prostor na to zatím máte, limitem ale je, aby české veřejné finance nestratily svou současnou stabilitu a udržitelnost, říká eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. A vzkazuje, že jestli nechceme euro, je to naše věc. Žádný časový limit na vstup do eurozóny není, uvedl v rozhovoru, který si můžete poslechnout v novém dílu pořadu Peníze a vliv.
2: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Obnovuje se válka Izraele proti Íránu. Ministryně financí se chystá ohledně rozpočtu k tomu samému, co z opozice silně kritizovala, ale také zároveň navrhuje zásadní změny penzijního připojištění. Jasné vítězství vládní proevropské strany v arménských volbách. Maďarský prezident odmítá odstoupit z funkce, k čemuž ho vyzývá premiér, anebo co vlastně dělají kosmonauti na mezinárodní stanici ISS, která měla v minulých dnech menší problém? To jsou titulky příspěvků pondělního vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus. Z jehož studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
4: Izrael a Irán v noci z neděle na pondělí pokračovali ve vzájemných útocích, což je podle agentury AP největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jeho západě Iránu a část poškodila. Iránská média zase informují o explozích v několika městech, včetně Teheránu, a iránské revoluční gardy uvedly, že útočili na letecké základny v Izraeli, a to v reakci na izraelské údery na radarové stanice v Iránu. No a hostem ve studiu je komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland. Buď zdrav.
5: Dobrý den.
4: Dá se to považovat za ojedinělé akce, nebo je to návrat k válce?
5: Nevíme, neznáme úplně přesně pozadí toho, co se odehrálo, když se podíváme třeba na to, jak o tom debatují Iránci, zejména exiloví Iránci, tak oni sami nevědí přesně, kdo to měl nařídit nebo s jakým záměrem. My vidíme v těch posledních mnoha týdnech, že existují rozmíšky mezi Spojenými státy a Iránem, to znamená, že ty strany se nějakým způsobem testují, možná nechtějí vyvolat válku, mají zájem, dokonce dávají najevo, že mají zájem na určitém urovnání té situace, ale zároveň chtějí dát najevo, že jsou připraveni bojovat dál a tím maximálně zlepšit své pozice pro nějaké závěrečné jednání o příměří nebo třeba úplné míru. V případě té střelby z Iránu na Izrael a potom zpátky z Izraela na Irán je ta situace trošku jiná v tom, že Izraelci mají jinou kalkulaci. Izraelci samozřejmě pravděpodobně nečekali tu iránskou střelbu na své území, ale zároveň jejich kalkulace není taková, že nějaké rychlé příměří nebo mír, o které pravděpodobně stojí i Trump, jsou pro ně výhodné, protože oni se domnívají, že pokud nedojde ke změně toho režimu, tak Izrael bude v přinejmenším nebo přinejlepším stejné situaci, jako byl před válkou, neli horší. To znamená, že Izraelci momentálně se domnívají, že musí dát najevo, že budou opětovat jakoukoliv palbu ze strany Iránu, a zároveň sami sebe se ptají, jestli platí, že Američané nějakým způsobem budou připraveni izraelské zájmy, to znamená izraelskou bezpečnost, obětovat v případě, že budou vidět nějaké východisko v dohodě s Iránci.
4: Co z toho ale tedy vlastně plyne pro Izrael, respektive za jakých okolností by Izrael byl, jak se říká, spokojen?
5: Izraelci, pokud by měli být úplně spokojeni, pak by museli dosáhnout něčeho, co pravděpodobně očekávali při začátku té války, to znamená svržení režimu. Izraelci se nedomnívají, že ten iránský režim lze nějak zásadně oslabit do té míry, že by neohrožoval Izraelce, protože pro Irán je relativně jednoduché Izrael ohrožovat. Vidíme například, že Američané jsou ochotni přistoupit na rétoriku, podle které se součástí americko-íránské dohody o příměří nebo o nějakém dlouhodobém míru má stát i ujednání, že Izraelci nebudou nijak ohrožovat Hizballah, což ale zároveň znamená, že Hizballah bude stále mít možnost vytvářet si předpolí na libanonském území na případné příští útoky vůči Izraeli. Takže izraelská kalkulace v podstatě záleží na tom, jak maximálně snížit škody z případného americko-íránského míru. Ale jak jsem už uváděl, v podstatě není úplně jasné, do jaké míry Íránci stříleli záměrně na Izrael. Izraelci se snažili ukázat, že jsou schopni ohrozit třeba i íránské hospodářské zájmy, to znamená nějakým způsobem Irán varovat před sebou, ale současně tady je vlastně v pozadí nějaký mnohem větší boj o to, jak bude vypadat příští Blízký východ, kdo bude mít první housle, kdo druhé housle, kdo žádné housle.
4: Říká Jan Figera, díky mnohokrát.
5: Nasledanou.
4: Ministerstvo financí pracuje na návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2027, ale veřejnost se o něm podle ministryně Aleny Schillerové dozví víc až na konci prázdnin. Nestane se tak poprvé, jenomže právě Schillerová takovou praxi silně kritizovala u svého předchůdce Zbyňka Stanjury. A slovo k tématu má šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
6: Ministryně financí Alena Schillerová se chystá při sestavování státního rozpočtu na příští rok spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost, řečeno jejími slovy. Použila je coby opoziční poslankyně před 2 lety, když kritizovala zvláštní krok svého předchůdce Zbyňka Stanjury, který v roce 2024 změnil zavedenou praxi a posunul zveřejnění prvního návrhu rozpočtu z konce června na konec srpna. Dnes Schillerová říká, že je posun na konec prázdnin v pořádku, protože se změnila pravidla zveřejňování, a to ještě za Stanjury. Má pravdu. A ministryně na konci června pošle vládním kolegům návrhy jejich kapitol a v létě s nimi bude jednat. Slibuje, že s výsledky seznámí veřejnost. Ale stejně platí, že se vláda Andreje Babiše chystá spáchat atentát na rozpočtovou transparentnost. Sněmovnou už totiž prošlo výrazné rozvolnění pravidel pro sestavování státního rozpočtu. Právě Schillerová do návrhu vložila řadu únikových doložek, díky nimž bude možné překračovat zákonné výdaje. Část dluhu se tak uklidí mimo státní rozpočet. Do výdajových rámců by se nemuseli započítávat investice do strategické infrastruktury, ale například ani výdaje za zhoršené bezpečnostní situace. Gumovější formulaci už asi vymyslet nešlo. Kabinet slíbil v programovém prohlášení, že deficit bude udržovat bezpečně pod hranicí 3% HDP. Letos je plánovaný schodek 310 miliard, což představuje 2,6%. Prostor nad letošním dluhem je podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla asi 46 miliard. Schodek v roce 2027 by tedy neměl být vyšší než 356 miliard. Jenomže Česká národní banka, která má skvělé analytiky, tvrdí, že deficit bude nutně vyšší než 3%. Alena Schillerová řekla České televizi, že ministři v prvních návrzích požadují pro své rezorty přes 100 miliard korun navíc oproti letošku. Není divu, vždyť vláda slíbila na všechny strany snižování daní a zvyšování výdajů. Jen namátkou. Premiér Babiš potvrdil, že se budou mimořádně valorizovat platby za státní pojištěnce ve zdravotnictví. To je 24 miliard korun. Na obranu a řeči o přímých výdajích do armády bude potřeba několik desítek miliard. Babiš před summitem na to připustil, že Česko bude své obranné závazky plnit. Obsluha rostoucího státního dluhu zase bude o nějakou miliardu dražší. Za zrušené koncesionářské poplatky půjde ze státního rozpočtu až 10 miliard České televizi a Českému rozhlasu. Když vláda garantuje například učitelům na konci volebního období průměrný plat ve výši 75 tisíc korun, musí někde začít. A policistům, hasičům a příslušníkům vězeňské služby slíbila nástupní platy 50 tisíc korun. A tak dál a tak dál. O něch ministry požadovaných 100 miliard je podložených grandiózními sliby ve vládním programu. A tak se část dluhu nad slíbenými 3% HDP díky zákonným únikovým doložkám uklidí do šedé zóny. Velmi přesně to popsala ministryně Schillerová. Státní rozpočet je zákonem roku a není možné přesunout jeho přípravu do režimu tajné. Vláda na to nemá žádné právo. A pokud si to necháme líbit, z demokracie a z veřejné kontroly nám zůstává torzo. A může to mít opravdu nedozírné následky. Konec citátu. Její slova z července 2024 platí dnes s mnohem větší naléhavostí.
4: Hovořil šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. Víkendové parlamentní volby v Arménii vyhrála vládnoucí strana Občanská smlouva. Volební komise v pondělí oznámila, že získala skoro 50% hlasů a s náskokem porazila opoziční proruskou stranu Silná Arménie, která získala něco málo přes 23%. Arménský premiér Nikol Pašinjan mluví o historickém vítězství a podrobnosti přináší Libor Dvořák.
7: Nikol Pašinjan v noci na pondělí rozhodně nepřeháněl, když se za vítěze arménských parlamentních voleb prohlásil už dlouho před vyhlášením oficiálních výsledků sčítání. Současný a nejpravděpodobněji i příští arménský premiér už během volební neděle potvrdil svou jasně proevropskou orientaci, když připomněl svůj telefonát ze 4. června s Ursulou von der Leyenovou a její příslib vytvořit pro Arménii co nejpříznivější podmínky pro vývoz arménského zboží a zejména zemědělské produkce do Evropské unie. Zajímavé jsou životní i politické osudy Pašinjanova hlavního soupeře Samvela Karapetyana. Tento muž svůj několika miliardový majetek dal dohromady v Rusku a má ruské i arménské občanství. Loni na jaře v rozruchu kolem arménské apoštolské církve otevřeně vystoupil proti vládě a za podněcování k jejímu svržení a také praní špinavých peněz skončil přesně před rokem ve vazbě, která mu posléze byla zmírněna na domácí vězení. Předvolební boj svého nově založeného bloku Silná Arménie tedy řídil v podmínkách osobní nesvobody. A přesto nutno přiznat, že byť nevyhrál, dosáhl velmi solidního výsledku. Kromě Karapetyana, jeho Silné Arménie a dalších proruských sil, které se případně dostanou do parlamentu, je důležitým poraženým v arménských volbách samorusko. To totiž doufalo, že vůdce opozice napodobí situaci v sousední Gruzii, kde politickou scénu už léta ovládá strana Gruzínský sen, založená proruským miliardářem Bidzinou Ivanišvilim. Nestalo se, a to i vinou Ruska. To se v poslední době už několikrát rozhodlo ochromit odběr arménské zemědělské produkce a teď dokonce těsně před volbami pohrozilo zastavením dodávek ruské ropy a zemního plynu do Arménie. Stále více Arménů tak chápe, že ruská politika vůči jejich zemi je vyloženě neokolonialistická, že spoléhat na tohoto někdejšího patrona ještě dnes by byla chyba a že mnohem rozumnější bude uchýlit se k ekonomické a možná i vojenské spolupráci s Evropskou unií. Rusko tak v kavkazském regionu i v celém postsovětském prostoru ztrácí další cenné pozice, což je vývoj víceméně logický. Kdo by také v moderním světě stál o mocného spojence, jehož politickým zřízením je nezastřená diktatura.
4: To byl Libor Dvořák. A ještě jednou ministryně financí Alena Schillerová, která minulý týden představila největší změny ve třetím pilíři penzijního připojištění za celou dobu existence tohoto produktu. A to je téma komentátorky Hospodářských novin Julie Hrstkové.
8: Pokud by je ministerstvo prosadilo v plné šíři, v jakém je navrhuje, zůstanou na jedné straně poražení, kterými jsou penzijní společnosti. Na straně vítězů budou jednoznačně klienti, protože jeden z nejdražších produktů na trhu, který by bez příspěvku státu a zaměstnavatele absolutně nedával smysl, jej konečně dostane. A navíc dokáže nalákat nové klienty z řad mladých lidí i dětí, protože může plnit funkci, kvůli které penzijní připojištění vzniklo. Tedy, že se prostřednictvím jeho pomoci může člověk aspoň trochu našetřit na důchod, aniž by měl pocit, že spoří penzijní společnosti a nikoli sobě. Potěší, že se změny mají týkat ne nových klientů, ale všech. Navíc se zdá, že jde o první zákon, na kterém se alespoň ideově podíleli i ekonomové z akademické sféry. Konkrétně z výzkumného pracoviště CRGEI, které spadá pod Univerzitu Karlovu a Akademii věd. Ti se problematice penzijního spoření dlouhodobě věnují a také dlouhodobě kritizují poplatkovou politiku finančních institucí. Až potud jde o malý zázrak v české politice. Nyní probíhá mezirezortní připomínkové řízení novely zákona o doplňkovém penzijním spoření. Vláda by ji měla projednat do konce června. Pokud ji schválí sněmovna, změny by měly začít platit od ledna příštího roku. Hlavní otázkou nyní je, v jaké finální podobě novela zákona projde. Největší změnou je výrazné snížení poplatků, případně jejich zrušení, což naráží na extrémně silný odpor penzijních společností. Jejich asociace už varovala, že se, pokud novela projde ve stávajícím znění, některým z nich, především těm, co nepatří do velkých bankovních skupin, už nevyplatí poskytovat penzijní spoření. Jejich správci tvrdí, že navržené poplatky nepokryjí náklady, znemožní investice do moderních technologií, klientského servisu a bezpečnosti systémů. Srovnání se zahraničím, kterým argumentuje rezort financí, považuje nefér. Český trh má prý specifické regulatorní zázemí a odlišnou strukturu nákladů. A tak nepřekvapivě tlačí na zvýšení navržených poplatků. Jde o to, kdo nakonec ustoupí. Pamětníci si okamžitě vzpomenou na tvrzení bank, že nelze vést účty zdarma, posílat peníze zdarma, případně, že poplatek za převod z jedné země do druhé, byť v rámci Evropské unie, musí klient zaplatit, jako kdyby ty peníze vezl kurýr osobně na koni. Většina těchto poplatků časem zmizela a určitě neplatí, že by banky v Česku kvůli tomu strádaly. Naopak jejich ziskovost je dlouhodobě výrazně vyšší než v jiných zemích unie. Stejně tak platí, že řada jiných investičních produktů má nižší poplatkovou strukturu než současné penzijní společnosti. Neplatí to vždy, nicméně tam, kde neexistuje žádný státní či jakýkoliv jiný příspěvek a je jasné zhodnocení, si i běžný klient dokáže spočítat, co se mu ještě vyplatí a co ne. Což v případě současné podoby penzijního spoření neplatí a doplácí na to klient i stát, který na podporu budoucích penzistů posílá každoročně dost peněz. Boj o budoucí poplatky teprve začal a sílu penzijních společností nelze podceňovat. I proto bude dobré sledovat všechny poslanecké návrhy, připomínky a změny, dřív než se promítnou do výsledku, který nemusí být tak růžový, jak jej ministryně financí Alena Schillerová přednesla.
4: To byla Julie Hrstková z Hospodářských novin.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Když Péter Maďar vyhrál v dubnu parlamentní volby v Maďarsku, jeden z jeho prvních požadavků byla rezignace prezidenta. Hlava státu ovšem danou žádost nevyslyšela a do konce května, čili ultimáta daného premiérem, neodstoupila. No a u mikrofonu už je publicistka Kamila Pešeková.
9: Proto premiér Maďar oznámil, že změny v čele státu dosáhne příslušnou novelou ústavy. Zapadá to do jeho celkové strategie zbavit se lidí, kteří zůstali ve vysokých státních funkcích z dob vládnutí dlouholetého premiéra Viktora Orbána. Jak hodlá Maďar přesně postupovat, zatím není jasné. Slíbil ale uvést přesnější informace do konce června. Jak moc považuje nově zvolený premiér prezidenta za problém, dokládá fakt, že si nepřál, aby byl Šujok viděn na fotkách pojmenování své vlády. Tamáš Šujok, někdejší předseda Maďarského ústavního soudu, se dostal do čela státu v roce 2024. Stalo se tak krátce po skandálu okolo udělení milosti pro člověka, který v jednom dětském domově kryl zneužívání dětí. Prezidentka Katalin Nováková, která milost podepsala, následně odstoupila. Bylo to mimochodem již podruhé, co musel Orbán kvůli demisi prezidenta narychlo obsazovat nejvyšší úřad v zemi. V roce 2012 ho předčasně opustil tehdejší prezident Paul Schmidt, někdejší olympijský vítěz v šermu a diplomat, jemuž se stalo osudné plagiátorství u jeho doktorské práce. Premiér Orbán proto potřeboval v čele státu někoho spolehlivého, zároveň ale loajálního, který jeho vládnutí nepřekážel. Po Schmidtovi následoval spoluzakladatel Fidesu János Áder, po Novákové přišla řada na Tamáše Šujóka. A ten danou roli plnil bez sebe menšího zaváhání. Byl vůči vládě servilní a je mu vyčítáno, že se neozýval ve chvílích, kdy se ozvat měl, a sice na obranu těch, na které Viktor Orbán různými způsoby útočil. Ať už to byli novináři, nebo třeba různé národnostní menšiny. Zklamáni jsou z prezidenta také samotní občané Maďarska. Podle jednoho z nedávno zveřejněných průzkumů si 64% občanů přeje, aby se prezident sám svého mandátu vzdal. Šujok ale podle všeho chce bojovat. Obrátil se mezi tím na Benátskou komisi, která je poradním orgánem Rady Evropy ve věci ústavních otázek, aby stanovila, zda není postup Pétera Maďara v rozporu s evropskými ústavními hodnotami. Je to paradoxní, protože pokud zmíněné grémium zaujímalo v posledních letech k něčemu velmi kritická stanoviska, byl to právě stav právního státu v Maďarsku, čili oslabování nezávislosti justice a netransparentní změny ústavy, které se odehrávaly právě v režii Orbánovy vlády. Ústavní právník Šujok byl svým způsobem jejich kmotrem. Minulá vláda veškerou kritiku zvenčí odmítala a považovala ji za nemístné vměšování do svých interních záležitostí. Asi nebude velkým překvapením, pokud by podobně reagoval i Maďarův kabinet pro případ, že by se Benátská komise postavila za prezidenta Šujóka. Než se tak stane, bude v čele Maďarska už dávno někdo jiný.
4: Hovořila Kamila Pešeková. No a už je čas jen na závěrečnou pondělní glosu spisovatele a žurnalisty Ondřeje Nefa. Dnes, vzhledem k charakteru jeho knih z oblasti sci-fi, příznačně se týkající činnosti kosmonautů na mezinárodní stanici ISS, která se v minulých dnech potýkala s drobnější závadou. Čili u mikrofonu ještě jednou je Ondřej Nef.
10: Co tam vlastně dělají, padla během hovoru otázka. Šlo o Mezinárodní kosmickou stanici ISS. Mezinárodní projekt, jakási laboratoř na oběžné dráze. Trvale je obydlená od roku 2000. Někdy je vidět prostým okem, po západu slunce nebo před jeho východem. Musí být tma, ale slunce ještě musí stanici ozařovat. Pak ji spatříme jako jasný světelný objekt, který si to poměrně rychle hasí po obloze. Přiletí tak asi za 5 minut. Viditelná není každý den, jen v blocích dnů, musíte si to najít na internetu. Asi to dělat nebudete, protože kosmická stanice málo koho baví. Proč tedy na ní přišla zčista jasná řeč a proč padla otázka, co se tam vlastně děje? Protože v jednom bloku stanice začal unikat vzduch a objevilo se to ve zpravodajství. NASA dokonce nařídila z preventivních důvodů 5 astronautům ze 7členné posádky přejít do kapsle SpaceX Crew Dragon a 2 ruští kosmonauti závadu odstraňovali. Napadne vás, že je to situace jako z nějakého sci-fi filmu. Únik vzduchu, obávaná dekomprese, vzduch příští do kosmické prázdnoty a astronautům začne odtikávat čas. Ve filmu se to obvykle děje na velkých digitálních hodinách. Číslice jsou velké jako brambora a disky jsou červené. 2 hrdinové zatím nasazují životy, napětí roste, až drkotají zuby. Nedrkotají, nikoho to nebaví. Kosmonauti Kuč, Sverčkov a Mikajev dírku našli a ucpali a trvalo jim to jen 2 hodiny a byl klid. Pohoda. Není divu, že to nebaví. Mimochodem, co tam tedy momentálně dělají? Hlavní experiment se zaměřuje na výrobu krvních kmenových buněk v beztížném stavu. Pomůže to při léčbě leukémie, imunitních onemocnění a krevních poruch. Zkouší se taky 3D tisk chrupavkových buněk. Jde o to, aby se tak říkajíc na míru pacienta dali vyrábět implantáty, které jeho tělo nebude odmítat. Chápu to tak, že moji zhuntovanou chrupavku vytisknou a vymění jako autodíl a moje tělo o tom ani nebude vědět. V jiné sérii pokusů se pěstují srdeční kmenové buňky. Po infarktu se srdeční svalové buňky skoro neregenerují. V beztížném stavu by se měly vyrábět jakési záplaty, které by se daly po infarktu přilepit na poškozené srdce. Takže takové věci se dějí v létající laboratoři 400 kilometrů nad našimi hlavami. Třeba si na ně vzpomenete, až uvidíte po západu slunce po nebi spěchat neblikající puntík jasný, skoro jako jitřenka. Nebo si nevzpomenete, nebylo by divu, tyhle kosmické záležitosti dnes nikoho nebaví.
4: Příspěvkem spisovatele, žurnalisty a také mimo jiné vydavatele prvého internetového deníku u nás s titulem Neviditelný pes Ondřeje Nefa končí pondělní Názory a argumenty, každodenní publicistická relace Českého rozhlasu Plus, a za celou redakci se od mikrofonu loučí Ondřej Konrád.
11: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
11: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
12: V 6 hodin je s vámi Ranní plus s datem úterý 9. června. Slova se v něm umínímají Martina Mašková
13: a Tomáš Pavlíček.
2: Český rozhlas Plus.
13: Tady jsou naše náměty pro první hodinu. Rusko se potýká s nedostatkem paliva. Na Krymu, který okupuje, nejezdily některé vlaky. Co k tomu přispělo?
12: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu hrozí obnovením úderů proti Iránu, když se k ním vrátí Tehrán. Jak se projevuje v Izraeli návrat příměří?
13: A jak lékaři odlišují případy nebezpečných nádorů prostaty od těch, které stačí jen sledovat?
14: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli.
12: Začínáme ovšem zprávami, dnes je má na starosti Monika Vrchotová.
15: Přeji pěkné ráno. Koaliční politici dnes projednají chystané změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o tom budou jednat i s generálními řediteli obou médií. Český rozhlas i Česká televize by měly podle vlády od nového roku dostávat peníze ze státního rozpočtu. Ještě předtím by ale měla začít platit poslanecká novela, která televizní a rozhlasové poplatky odpustí například části seniorů nebo některým firmám. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala by ale taková změna rozhlas připravila o 250 až 300 milionů korun na ročním příjmu.
16: My se nevymezujeme vůči tomu samotnému osvobození seniorů, to znamená, kterým je 75 plus a žijí samostatně v nějaké domácnosti, protože samozřejmě je to vlastně pochopitelné do jisté míry, ale chybí tady kompenzace toho výpadku. A kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak možná i ten návrh může být i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
15: Česká televize by mohla přijít ročně o více než miliardu. Obě média se změnami dlouhodobě nesouhlasí a chtějí zachovat současný systém financování prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků. Po pondělních íránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem Netanyahuem. Izrael ale hrozí obnovením bojů v případě, že na něj zamíří další rakety.
17: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním iránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili dvě balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Íránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
15: A více podrobností přidá náš blízkovýchodní zpravodaj v následujícím vysílání Ranního plusu.
18: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
15: V estonském Tallinu se dnes koná summit šéfů vlád pobaltských a severských zemí. Na programu jednání je mimo jiné bezpečnost Ukrajiny a Evropy, spolupráce v obranném průmyslu nebo využití umělé inteligence. Neformální regionální formát severobaltské spolupráce funguje od roku 1992. Združuje 5 severských a 3 baltské země. Finsko, Švédsko, Norsko, Island, Dánsko, Estonsko, Lotyšsko a Litvu. Přes 8 tisíc připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a má jich být necelá stovka po celé republice. Na nich by šlo zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že i když termín pro podání připomínek vypršel, lidé je posílají dál.
19: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
15: Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto druhu za více než 10 let. Agentura AFP s odvolání na údaje ministerstva vnitra uvedla, že množství omamných látek zadržených polskou policií od roku 2022 stouplo o 650%. Jen letos policisté zabavili více než 83 tun drog. Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučení ministerstva zahraničních věcí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Pokračuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
20: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani ji využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a nejedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
15: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. K soudu dnes přijde jako svědek v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v kauze trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Případ je o údajném ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Obžalobě čelí například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Americká NASA oznámí složení posádky pro kosmickou misi Artemis 3. Dozvíme se to po 17. hodině českého času. Mise by v příštím roce měla vyzkoušet lunární modul určený pro přistání na měsíci. Zůstane přitom ale v blízkosti Země, řekl Českému rozhlasu šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer.
1: Budou moci astronauti vyzkoušet ovládání základních systémů toho landru, provedou výstupy do volného prostoru, no a poté se vrátí na Zemi.
15: A jaká je situace na silnicích v 6 hodin a 7 minut? Na dálnici v Ostravě panují velké problémy přímo v omezení na kilometru 358. Zastavilo tam vozidlo s nadměrným nákladem a nedá se projet ani v jednom směru. Kolony se tvoří dlouhé. Směrem na Polsko už před exitem 354, tedy před sjezdem na Rudnou. Směrem na Brno se zastavuje před exitem 361 Ostrava centrum. Osobním autem se dá jet přes město, kamiony musí čekat. V Praze zatím provoz bez komplikací, krátce se zdržíte třeba ale ve Kbelské směrem z Letňan do Hloubětína v úseku mezi Novopatskou a Poděbradskou. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude oblačno i zataženo, teď ojedinělé od západu postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na východě místy i s bouřkami, během kterých bude foukat silnější vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Odpolední teploty 17 až 22, na východě 22 až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
18: Posloucháte Ranní Plus,
13: kterým vás dnes provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský poskytl velký rozhovor britskému deníku Guardian a mě mimo jiné uvedl, že Rusko ztrácí v konfliktu iniciativu. Citelné je to například na okupovaném poloostrově Krym, kde docházejí paliva nebo potraviny. Další informace zjišťoval Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Jakube, vítej, dobré ráno.
21: Dobré ráno.
13: Začněme tedy Krymem. Jak je to tam se zásobováním?
21: No, zásobování poloostrova ohrožují zejména ukrajinské drony. Oni napadají automobilovou i vlakovou dopravu na poloostrov nebo na poloostrově. Svět třeba včera oběhlo video zásah lokomotivy dronem, což je právě jedna z těch tedy lokomotiv, která zásobuje Krym. No a ta, že je situace komplikovaná, začíná pomalu přiznávat i Rusko. Jednak pro agenturu TAS řekl ministr energetiky, že zásobování je narušené těmi útoky. No a mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov taky přiznal, že jsou určité problémy, řekl, že Moskva tedy podniká nějaké kroky, ale vinil z těch problémů i paniku a panické zásobování obyvatel.
13: A dochází tedy hlavně palivo?
21: No, na ty se zdá, že se ukrajinské útoky zaměřují. Ukrajina nedávno zasáhla na Krymu dvě velká skladiště paliv, Semikolodežkaja a poblíž Feodosie. A také mimo Krym zasáhla Grušovaja v Krasnodarském kraji, což je tedy logistický hub pro paliva právě pro tuhletu část Ruska, řekněme. No a v souvislosti s tím chybí i potraviny. Oni jednak nejsou řidiči, kteří se obávají o svůj vlastní život, a taky chybí ty paliva, tudíž chybí rozvoz. No a podle informací nebo podle zdrojů ukrajinských médií z toho okupovaného Krymu, tak obchody omezují prodeje klíčových potravin na nějaké jenom množství těstoviny, rýže, mouka, cukr, zkrátka ty základní potraviny.
13: Vraťme se ještě k rozhovoru Volodymyra Zelenského pro deník Guardian. Co tam prezident mimo jiné řekl?
21: No, všechno začíná právě tou zmínkou o iniciativě. To byla tedy odpověď na dotaz, zda ten konflikt pro Ukrajinu teď vypadá dobře.
22: Nedá se říct, že by Rusko prohrávalo válku, ale ztrácí iniciativu. Den za dnem oni přichází. Je to proto, že ztrácí vojáky 30-35 tisíc. 20 až 22 tisíc z nich umírá. 10 až 12 tisíc je vážně zraněných. Tu válku nevyhrají. They are not winning
21: the war. Musíme využít všechny možnosti k diplomaci, to je další z věcí, kterou tedy Zelenský řekl, i když tedy mluvil o tom, že nemůže věřit současnému vedení Kremlu, a mluvil také o tom, že nemůže věřit ani budoucímu vedení Kremlu. Trochu tím naznačoval, že s Putinem to bude složité, ale on doslova tam použil takové tři slova: sit, speak and stop, tedy sedněme si, jednejme a zastavme tu válku. Vítězství podle něj nastane ve chvíli, kdy Rusové poznají, jak tragická ta válka je. Tím mluvil o těch útocích nejenom na Krym, ale i o dalších dronových útocích, třeba o útoku v Petrohradu. A prý Rusové jsou blízko tomu, aby tady tomu to porozuměli. On mluvil o Rusku tak, že je blízko nějakému ekonomickému kolapsu a že je potřeba více sankcí, ale taky o tom, že Rusko ztrácí svůj vliv. Zmiňoval nedávné volby v Arménii, v chování Azerbajdžánu nebo Moldavska, kde podle něj Rusko ztrácí svůj vliv.
13: Jak prezident Zelenský vnímá to, že Spojené státy jsou teď aktivnější na Blízkém východě?
21: No, mluvil o tom, že to Ukrajina vidí a že je to poznat a především, že je to tedy škoda. Mluvil právě o těch raketách, které se vystřílely na tom Blízkém východě. Mluvil o tom, že Kyjev je vděčný za všechno, co dostal od svých spojenců, ale že nikdy toho nedostal tolik, jako tedy se spotřebovalo během toho konfliktu na Blízkém východě, ale dále říká, že Spojené státy jsou silným podporovatelem Ukrajiny.
13: Jak optimistický byl Zelenský v tom rozhovoru pro Guardian, pokud jde o vstup Ukrajiny do mezinárodních organizací?
21: Oni se dost bavili o Severoatlantické alianci, tam on mluvil o tom, že je v zájmu Severoatlantické aliance vlastně Ukrajinu přijmout, s ní spolupracovat, protože Ukrajina má právě spoustu know-how, to je takový ten obrat, který slyšíme z různých stran, že tedy Ukrajina se začíná být takovým dodavatelem bezpečnosti, protože má ty technologie. V případě Velké Británie mluvil o ukrajinských mořských dronech, které tedy Kyjev je připravený a že už začíná je sdílet tedy technologicky i právě tím know-how. Mluvil taky o tom, co by Ukrajina chtěla od Severoatlantické aliance. Mluvil o uzavření vzdušného prostoru. Sám říkal, vím, že tohle opakuji už dlouho, ale opakovat to musím. Mluvil o tom, že by tedy evropská část Severoatlantické aliance měla vyvinout vlastní protiraketový systém proti balistickým raketám a že to je tedy věc, která je potřeba. A mluvil taky o tom, že Ukrajina potřebuje víc peněz pro vojáky, že je potřebuje lépe platit.
13: Tolik Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Děkujeme.
21: Naslyšenou.
0: Teď máme za minutu a půl, 6:45, vstáváte s pořadem, který se jmenuje Ranní plus. Poslanci na konci minulého týdne rozhodli ve veřejné volbě o obsazení 6 volných míst v Radě České televize. Jejich výběr znamená návrat některých bývalých radních do funkcí, například Jiřího Šlégra nebo Luboše Ksavera Veselého. Ti přitom v bývalém mandátu hlasovali pro odvolání dozorčí komise ČT a jak potvrdil Nejvyšší soud, bylo to nezákonné rozhodnutí. Kolega Vladimír Kroc se zeptal poslance Hnutí ANO Martina Kolovratníka ze sněmovního mediálního výboru, jak vnímá jejich znovu zvolení.
3: Tohle přeci není otázka zrovna této v uvozovkách kauzy, otázka jejich kvalifikace nebo ne. My a včetně mě tedy vládní koalice jsme pro ně hlasovali z jiných důvodů, z důvodu jejich působení, názorů, kritických názorů k fungování, k efektivitě veřejnoprávního média a tak dále. A dva rychle dodám to PS. Víte, já sám teď působím ve správní radě správy železnic v jiném orgánu státním a pracujeme se stejným modelem, že ten řídící kontrolní orgán si volí nějaký tým, který mu pomáhá, dělá expertizu a podobně. A já třeba dnes opravdu, věřte mi, jsem přesvědčen o tom, že to tehdejší odvolání, kdy ta tehdejší rada řekla, ale my tomuto týmu už nevěříme a chceme mít nějaké své lidi, kterým důvěřujeme, ke kterým máme důvěru, že to zkrátka tehdy bylo v pořádku. A
5: takže to soudní rozhodnutí.
3: Ne, ještě nedovolil bych si samozřejmě nikdy veřejně zpochybnit soudní rozhodnutí, ale pokud jim tak pánové se brání dále, odvolali se a ten proces ještě, nebo tento téma není uzavřené a uvidíme, jak dopadne. Může to být samozřejmě judiká do budoucna, ale myslím si, že to není důvod k tomu, aby ten minulý týden nebyli znovu zvoleni.
5: Podle vás není pan Veselý v prokazatelném střetu zájmu kvůli své práci v televizi XTV?
3: To je dobrá otázka. Opozice na ní poměrně otevřeně ve sněmovně poukazovala a teď budu mluvit sám za sebe a budu velmi upřímný. Myslím si, že se občas nachází trochu na hraně. Asi řada posluchačů si ty jeho pořady pustila, viděla je nebo nějaký záznam viděla a kdyby bylo na mě osobně, tak třeba být jím, tak asi velmi, velmi zvážím, jestli tu hranu trošku nepusunout ve smyslu toho vysílání a toho vlastního působení. Na druhou stranu může to ukazovat i na to, že možná máme zastaralou legislativu. Kdokoliv z vás, z nás, si může založit nějaký server a tam si vysílat, co chce. A tak nějak jsme pak na hraně té mediální legislativy, co je to vysílání, co je to komerční provozování a co ještě není. Pro mě osobně to působení nebo obsah XTV možná se té hraně blíží, ale rozhodně není za hranou, aby to třeba pro mě byl důvod nevolit a říct, to je střet zájmu. Tak toto zatím necítím.
5: Sněmovní mediální výbor 28. dubna vyzval bývalé i současné členy Rady České televize, kteří televizi způsobili škodu odvoláním její dozorčí komise, aby ji uhradili. Vy jste na jednání nebyl. Hlasoval byste pro?
3: Já bych se zdržel toho hlasování. A to není žádný alibismus, ale tak když si přečteme zákony, jak tedy ty naše mediální, tak jednací řád sněmovny, tak v případě těchto mediálních rad, tedy televizní i rozhlasové, mají poslanci kontrolovat, dohlížet, v případě porušení zájmu radní odvolat nebo nějakého jiného důvodu. Tady připomenu, že třeba sněmovna odvolala kdysi paní Lipovskou, takže nebyl by to precedent, už se to stalo, ale někoho vyzývat, ať v nějakém sporu něco uhradí. To přeci každý soudný člověk ví, že je nesmysl, že je to blbost, že je to politická proklamace a že pokud je tam spor nebo byla, soud prokázal, nebo až finálně všechny soudy prokážou, tak pak asi to bude televize po nich vymáhat a je to mezi televizi jako institucí a těmi, kteří tu škodu způsobili, ale rozhodně přeci k tomuhle nemohou vyzývat poslanci. To je nesmysl.

0: politické hlasy, které ani co vezlem, ale zkrátka mají zaznívat a v tom mixu všech radních, které tam dnes máme i od minulé vlády a od Senátu, že to je správně, že to zkrátka tak má být namixováno.
1: Předseda sněmovny, šéf SPD Tomio Okamura prohlásil, že není dobře, že volba tentokrát nebyla tajná. Proč by ale měla být? Co si o tom myslíte jako předseda volební komise sněmovny?
0: Já jsem v tom konzistentní. Možná teď někdo řekne, že jsem staromilec nebo konzervativní, ale prostě každá personální nominace podle mého názoru, a to se teď netýká jenom televize, má být tajná, protože právě ta tajná volba zajišťuje každému poslanci, každému z nás tu svobodu jeho rozhodnutí a toho čistého svědomí, vlastně toho slibu, který dával, když ten mandát poslance získal. Kdežto, pokud je volba veřejná, a tady připomenu, prosadila si to i ta současná opozice v minulém období, když byla jako vládní koalice a nevěřili si ty strany mezi sebou, tak na sílu také se to týkalo České televize, prosadili veřejnou volbu. No a tam vlastně už pak z pohledu té stranické morálky máte veřejnou kontrolu každého poslance, jestli dodržel to, co bylo někde na stranickém sekretariátu nařízeno. Já toho příznivce nejsem.
1: Česká televize i Český rozhlas trvají na stávajícím systému financování z poplatků a na současné výši rozpočtu. Vy máte dlouholetou zkušenost s vedením pardubického studia Českého rozhlasu. Rozumíte argumentům zástupců médií veřejné služby?
0: No, rozumím do jisté míry. Někdy, a teď už se omlouvám, jestli to byly roky 2008-2009, s tím nápadem zrušit koncesionářské poplatky přišla tehdy ODS. A já v té době jako ředitel regionálního studia jsem také byl proti. Přiznávám upřímně a veřejně, dnes si ten názor posouvám, opravuji a byť managementu médií do jisté míry rozumím, tak na druhou stranu dodávám to odborné vysvětlení. Jestliže dnes se bavíme o výši koncesionářského poplatku, tak je dán zákonem, je pevně napsán v zákoně. A přeci pokud stejným způsobem pevně do zákona napíšeme nějakou částku, a teď nechci předjímat jakou, jak pro televizi, tak pro rozhlas, tak ta jistota té nezávislosti je stejná. S čím bych měl osobně problém, a kdyby ta změna směřovala k tomu, že to je nějaká položka ve státním rozpočtu, třeba na kapitole Ministerstva kultury, která by se každý rok měla měnit, nebo by byla nejistota. To bych fakt byl osobně proti.
2: S Martinem Kolovratníkem, poslancem hnutí ANO a členem sněmovního výboru pro mediální záležitosti, mluvil Vladimír Kroc. Celý rozhovor si můžete poslechnout na stránkách můjrozhlas.cz.
3: A navážeme stručným souhrnem nejnovějšího dění, tak jak je vidí agentury. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a České televize Hynek Hudárek se nezúčastní schůzky pracovní skupiny k převodu financování televize a rozhlasu z poplatku na státní rozpočet. Tu schůzku svolává premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a budou na ní také zástupci vládní koalice, která změnu iniciuje. Obě média si zrušení poplatků nepřejí. Při nočních izraelských útocích na jihu Libanonu zemřelo 14 lidí. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na místní úřady a Červený kříž. Dalších více než 20 lidí bylo zraněno. A hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan byl dočasně zbaven funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování.
2: A my teď v 6 hodin a 21 minut v Ranním plusu nahlédneme do zahraničních médií. Britská veřejnoprávní BBC píše dnes například o somalském fotbalovém sudím, který se měl stát prvním Somálcem v historii, který bude rozhodovat na mistrovství světa ve fotbale.
3: Omar Abdul Kadir Artan do Spojených států sice dorazil, po přiletu na letiště Miami mu ale byl odepřen vstup do země a byl poslán přes Turecko zpět.
2: Artan patří mezi nejuznávanější africké rozhodčí. Od roku 2018 je rozhodčím FIFA a působil například na Africa Cup of Nations. V roce 2025 byl dokonce vyhlášen nejlepším mužským rozhodčím Africké fotbalové konfederace. FIFA ho zařadila mezi 52 rozhodčích vybraných pro mistrovství světa 2026, které pořádají společně Spojené státy, Mexiko a Kanada.
3: Americké úřady vstup zamítaly, oficiální důvod nebyl zveřejněn. Jak upozorňuje BBC, Somálsko patří mezi státy, na které se vztahují cestovní omezení zavedená administrativou prezidenta Donalda Trumpa. Není ale potvrzeno, jestli právě tato omezení byla přímým důvodem rozhodnutí o nevpuštění rozhodčího Artana do Spojených států. Somálské velvyslanectví uvedlo, že Artanovi byl vydán diplomatický pas právě proto, aby se předešlo problémům s cestováním, které v minulosti zažil. Tolik BBC.
2: Deník New York Times se ještě ohlíží za vraždou 18-letého studenta Henryho Noveka, která se ve Velké Británii stala nejenom kriminálním případem, ale také předmětem ostrého

0: politického a diplomatického sporu mezi Británií a Spojenými státy.
1: K vraždě došlo v prosinci 2025 v Southamptonu. Pachatelem byl 23-letý Vikram Digva, který Nowaka pobodal. Policii tvrdil, že byl obětí rasistického útoku. Když policie dorazila na místo, Digvově verzi události uvěřila natolik, že na krátkou dobu těžce zraněného Nowaka spoutala. Teprve následně si policisté uvědomili, že právě Nowak je obětí útoku a začali mu poskytovat první pomoc. Soud později konstatoval, že kvůli závažnosti zranění by ale ani rychlejší zásah jeho život pravděpodobně nezachránil.
0: Případ získal mimořádnou pozornost poté, co americký viceprezident J.D. Vance označil vraždu za důkaz selhání evropských elit a spojili s masovou migrací a údajným úpadkem západní civilizace. Na sociálních sítích napsal, že Henry Nowak zemřel proto, že úřady víc důvěřovaly obvinění z rasismu než samotné oběti.
1: A ještě ostře zareagoval lídr britské pravicové populistické strany Nigel Farage. Ten případ spojil s migrací. Uvedl, že v Británii vzniká policejní systém, který znevýhodňuje bílé obyvatele. Jeho výroky přispěly k protestům v Southamptonu, které přerostly v násilnosti. Demonstranti útočili na policii kameny, světlicemi a dalšími předměty. Několik policistů zranili, popisuje deník New York Times.
0: No a článek španělského deníku El País se zabývá aktuální situací kolem newyorské metropolitní opery. Ta sice umělecky zažívá jedno z nejúspěšnějších období posledních let, ale zároveň čelí vážné finanční krizi.
1: Ústřední postavou příběhu je generální ředitel Peter Gelb. Během téměř 20 let ve funkci výrazně proměnil repertoár metropolitní opery. Pod jeho vedením vznikly úspěšné moderní inscenace i současná díla, která odrážejí aktuální společenská témata.
0: Přesto se opera potýká s obrovskými ekonomickými problémy. Jde o největší operní scénu na světě s rozpočtem přibližně 326 milionů dolarů ročně v přepočtu skoro 7 miliard korun a téměř nulovou veřejnou podporou. Její provoz závisí především na prodeji vstupenek a na darech veřejnosti. Po pandemii se však návštěvnost ani příjmy nevrátily na původní úroveň, zatímco provozní náklady výrazně vzrostly kvůli inflaci.
1: Španělský deník El País dál píše, že situaci ještě výrazně zhoršil krach dohody se Saúdskou Arábií. Ta měla metropolitní opeře během několika let poskytnout 200 milionů dolarů výměnou za pravidelná představení právě v Saúdské Arábii. Saúdská strana ale nakonec od dohody ustoupila. Metropolitní opera tak bude muset přijmout řadu dalších úsporných opatření. Tolik článek ze španělského deníku El País, který se zabývá situací kolem newyorské metropolitní opery, a tolik náš dnešní první výběr ze zahraničních médií.
0: A ten dozněl 4 minuty před 6:30. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů v Česku. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. A jak to rozpoznat, to řeší v nové studii.
2: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, jak jsem v úžasné kondici, tak jsem si nechal udělat test.
3: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
2: Po dalších vyšetřeních teda jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
3: Po prvotním šoku začal zjišťovat další možnosti. Vedle diagnózy ho zneklidnil i způsob, jaký mu ji lékař vysvětlil.
2: Přes veškerou citlivost a snahu toho lékaře, tam prostě jsem fakt nebyl z toho jakoby nadšený.
3: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
2: Člověk měl pocit, že vlastně se opravdu tady provede všechno, než vlastně dojde k té fázi toho nevratného kroku, kdy vlastně proběhne operace.
3: Podle současných studií totiž není účasti pacientů agresivní léčba nutná.
2: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
3: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
4: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
3: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
4: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
3: Část mužů tak podle Standary může s tímto nádorem řadu let žít bez léčby i bez většího ohrožení.
5: To je velký rozdíl u karcinomu prostaty oproti karcinomu prsu, kdy u karcinomu prsu hledáme sebemenší nádor, který chceme vyříznout. U karcinomu prostaty některé nádory chceme pouze sledovat.
3: Lepší nastavení systému má pomoct zdvihnout se zbytečné léčbě. Ta může podle onkologů způsobit více škody než užitku.
4: I ta sama informace, vy máte nádor, není pro člověka příznivá. Má potom problém dostat životní pojistku třeba.
3: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
6: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plán na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
3: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
2: Rozhodně bych podpořil myšlenku chodit na bezplatnou kontrolu PSA zdraví prostaty. To zachycení prostě v rané fázi. Je to nejklíčovější, co se může stát.
3: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychologi i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Český rozhlas.
1: Po 7:30 uslyšíte mimo jiné slavné rakouské lanovce pro osobní dopravu, která slaví 100 let. Zachránila ji místní diskotéka.
0: 6:30 jsou tu krátké zprávy s Monikou Vrchotovou.
7: Český rozhlas Plus.
8: Dobré ráno. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sněhubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhujiv. Útok přišel v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalovat společnost Pekárna Zelená Louka a další dvě osoby kvůli podezření z dotačního podvodu. Zjistil to server i rozhlas. Kauza se týká dotace 100 milionů korun z roku 2018 na inovační linku na toustový chléb. Podle Evropské unie projekt nesplnil dostatečnou míru inovace. Agrofert, pod který Pekárna spadá, tvrdí, že postupoval v souladu se zákonem. Návrh policie teď posuzuje Úřad evropského veřejného žalobce. Plán vládní koalice na převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet si Češi nejčastěji spojují se slovy jako ovládnutí, zestátnění, závislost a daně. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury Resolutions pro Českou televizi a Český rozhlas. Slovo úspora se objevilo až na 5. místě. Změny ve financování veřejnoprávních médií dnes projednají koaliční politici i s generálními řediteli obou institucí. Voliči v amerických státech Maine, Nevada, Severní Dakota a Jižní Karolína budou hlasovat v dalším kole primárek. Velkou pozornost přitahuje mimo jiné hledání vyzivatelky republikánské senátorky Susan Collinsové v Maine nebo guvernérské primárky v Nevadě. Severní Dakota bude navíc hlasovat o návrhu na změnu státní ústavy. Velká část parkoviště u koupaliště Flošna v Hradci Králové je ode dneška vyhrazená pouze pro návštěvníky festivalu Rock for People. Řidiči tak dočasně přijdou o největší bezplatnou parkovací plochu v docházkové vzdálenosti od centra města. Pořadatelé doporučují festivalovým návštěvníkům využít oficiální parkoviště u areálu nebo odstavné plochy u Hradecké univerzity a Malšovické arény. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště. A jak to vypadá s dopravou právě teď na D1 v Ostravě na kilometru 358 v omezení? Už se podařilo přesunout nadměrný náklad mimo jízdní pruhy a dlouhé kolony v obou směrech se dávají do pohybu. Na D1 před Brnem směrem z Výškova hostne provoz v okolí sjezdu na Slavkov. V obou pruzích se brzdí na kilometru 211 a pomaleji se pokračuje k Rohlence na kilometr 207. V Praze v Troji začaly s regulací vjezdu do Blanky. Kolony se tak tvoří nejen v Nové Povltavské, ale také v Holešovičkách a v Liberecké. V ní se brzdí už nahoře na konci Cínovecké. Šťastnou cestu. Úterý bude zamračené a deštivé, teď se objevuje občasný déšť nebo přehánky jen ojedinělé, během dne se od západu rozšíří na většinu území, na východě a jihovýchodě navíc hrozí místy i bouřky, teploty vystoupí na 17 až 22, na východě na 22 až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
1: Kterým vás dnes provázejí Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Touto dobou, vždycky po půl sedmé, se věnujeme výběru z domácích médií. Tentokrát je pročítala redaktorka a komentátorka společenského magazínu Heroin Gabriela Knížková. Dobrý den.
9: Dobré ráno.
1: Začneme v Hospodářských novinách, které se věnuje tematice AI, respektive společnosti OpenAI, známé vývojem chatbota, ChatGPT. Tak jaké zajímavé informace jste tam objevila?
9: No, OpenAI brzy spustí proměnu právě ChatGPT. Místo odpovídání na otázky bude branou k AI agentům. Tak zní titulek dnešních Hospodářských novin, odkazující na zjištění deníku The Financial Times. Společnost OpenAI, která za vývojem jednoho z nejznámějších chatbotů stojí, totiž vstupuje na burzu a hledá způsob, jak posílit svoji pozici oproti konkurenci. Ve stávající podobě totiž většina uživatelů za použití chatbota neplatí a nástroj společnosti generuje miliardové ztráty. Za účelem získání většího počtu platících zákazníků se tak ChatGPT má přeměnit z chatbota primárně odpovídajícího na otázky v super aplikaci, která bude zpřístupňovat nástroje pro vykonávání konkrétních činností a další funkce poskytované partnery. Jeden ze zaměstnanců firmy OpenAI deníku The Financial Times anonymně sdělil, že chat je mrtvý. Firma mezi tím přesune investice a čas svých zaměstnanců do jiných produktů a služeb, jako je třeba programovací jazykový model Codex, který spustila loni v květnu. Pro poskytovatele služeb spojených s umělou inteligencí, včetně OpenAI, je zásadní právě získání co největšího počtu zákazníků, kteří platí za přístup k AI podle reálně využitého početního výkonu. To připomínají Hospodářské noviny. Velká část uživatelů totiž na nástroje zatím vyvíjí mnohem větší zátěž, než jaké firmám skutečně přináší zisky.
1: A plyne z toho článku v Hospodářských novinách, jak by měla ta nová podoba ChatGPT fungovat v praxi?
9: Nový design ChatGPT má ze všeho nejvíc připomínat takový trichtýř, který navede co největší počet uživatelů k placeným službám v čele s tím zmiňovaným kodexem. Podle The Financial Times je ambicí OpenAI vytvořit ChatGPT osobního agenta každého uživatele, který dokáže nasměrovat ke konkrétnímu řešení pracovních a soukromých úkolů.
1: Nové technologie jsou užitečný nástroj, ale někdy se s jejich používáním pojí i psychické problémy. Tomu se, myslím, věnuje Mladá fronta dnes, co jste z tohoto článku vyčetla.
9: Je to tak. Psychická pohoda českých dětí a dospívajících se totiž zhoršuje. Na problém upozorňuje právě dnešní Mladá fronta dnes s odkazem na agenturu ČTK. Šťastně se podle průzkumu Mladé hlasy 2026, jehož závěry odborníci představili na konferenci zaměřené na duševní zdraví, cítí asi polovina dětí. Více než 60% dětí a mladistvých také tráví více času online, než by chtěli, vyplývá z průzkumu. V porovnání s posledním průzkumem svého druhu z roku 2024 klesl počet šťastných dětí o 8% bodů. Počet dětí, které se cítí nešťastně, naopak o 1% bod vzrostl. Uvedla to Pavla Gomba, ředitelka organizace UNICEF ČR, která průzkum od roku 2001 realizuje. Letos se konal už po osmé. 63% dotázaných uvedlo, že v posledních dvou týdnech strávili více času na internetu, než by sami chtěli. Podle ředitele Národního ústavu duševního zdraví Jiřího Horáčka je proto jasné, že je nutné začít digitální svět ve vztahu k dětem a mladistvím regulovat, píše Mladá fronta Dnes.
1: A dočteme se v tom jejím článku o příčinách, které stojí za zhoršením duševní pohody dětí nebo mladistvých.
9: Tak ty příčiny nepohody jsou podle průzkumu různé, zásadním faktorem ale bývá nespokojenost ve škole. Děti ve svých odpovědích zmiňovaly tlak na výkon, vztahy se spolužáky a také obavy z neúspěchu. Naopak šťastně se respondenti cítili převážně ve společnosti rodiny nebo svých kamarádů a kamarádek.
1: Tak to jsme pročítali domácí média a dnes z nich vybírala Gabriela Knížková, redaktorka, komentátorka společenského magazínu Heroin. Děkujeme.
9: Děkuji.
0: Teď máme 8,5 minuty po půl sedmé, jste na vlnách pořadu, který se jmenuje Ranní plus. V Izraeli se po pondělním iránsko-jemenském útoku znovu otevřou školy. Premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že odvolal další velké nálety na Irán. Podle izraelských médií tak učinil pod nátlakem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Netanyahu ale pohrozil obnovením úderu, pokud Irán znovu zaútočí. Aktuální informace má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Dobré ráno, Štěpáne.
10: Hezké ráno.
0: Premiér Netanyahu pohrozil novými údery na Bejrut i Irán, pokud na Izrael zamíří další rakety. Tak jaká je aktuální situace?
10: V tuto chvíli je v zásadě klid, tak jak si to velmi přál americký prezident Donald Trump, což také důrazně řekl ve včerejším a asi na jednom telefonátu s izraelským premiérem Netanyahuem. Ještě během noci uváděla izraelská armáda, že se střelila dron, který mířil na Izrael z Jemenu. Bylo to nad letoviskem Eilat. Dron vypálili jemenští povstalci, proiránští husijové, kteří se podíleli i na tom nedělním útoku iránském. I v neděli z Jemenu mířili na Izrael dvě balistické rakety. No a v Izraeli se po včerejšku dneska otevírají školy, jak už zaznělo, což je vždy jasné znamení, že bezpečnostní aparát a také armáda nemají žádné bezprostřední, nebo nemají informace o tom, že by nějaké bezprostřední útoky hrozily. Obě strany, jak Izrael, tak Irán, uvedli, že přestanou se vzájemným ostřelováním, ale zároveň varují, že v případě napadení boje obnoví. Já jen připomenu, že už v neděli Irán vypálil rakety na Izrael, označil to za odpověď na to, že izraelská armáda bombardovala Bejrút a alespoň to armáda zmínila, že cílila na tamní zázemí Hezbolláhu. No a Izrael během pondělka pak odpověděl údery na Irán, jak izraelská armáda uvedla, tak cílila na vojenské objekty přímo v Iránu.
0: Já bych se zastavil u jednoho zásadního aspektu, protože to zastavení izraelsko-iránských útoků předcházel telefonát amerického prezidenta s izraelským premiérem. Jednalo se tedy o nátlak Bílého domu?
10: Na tomhle se celkem shodují v podstatě všechna izraelská média, která jsem pročítal a viděl, a komentátoři ten telefonát, a ono jich bylo asi víc během pondělka, tak vnímají jako velmi ultimativní ze strany Donalda Trumpa. Údajně měl vyznět tak, jako by to byla výhruška, že pokud Benjamin Netanyahu nepřestane se stupňováním konfliktu s Iránem, tak se může stát, že ve válce proti Iránu zůstane sám, tedy v tom smyslu, že Spojené státy odejdou z toho konfliktu a nebudou Izrael v jeho válce proti Iránu už podporovat, nebudou mu pomáhat. Teď jsem četl komentář v deníku Zaman Israel a ten říká, že oba vůdci, jak Donald Trump, tak Benjamin Netanyahu, teď hrají hodně na domácí politickou hru nebo politické scéně. V Izraeli budou volby v říjnu, možná dokonce už září, a Benjamin Netanyahu vzhledem k podpoře veřejnosti té válce proti Iránu potřebuje, aby ta válka s Iránem pokračovala. Volby ale budou také ve Spojených státech, takzvané midterms, a vzhledem k upadající naopak podpoře válce proti Iránu potřebuje Donald Trump, aby válka co nejdřív skončila. Takže podle těchto komentářů zájmy obou vůdců ohledně pokračování té války proti Iránu se stále více rozcházejí.
0: No, libanonský prezident Aoun vyzval Izrael k jednáním a k ukončení boju. Jak se Bejrút k rozhovorům s Izraelem staví?
10: Izrael má teď v Bejrútu za dlouhou dobu výjimečně, řekl bych, nakloněné libanonské vedení, nakloněné tomu, aby jednalo s Izraelem. Právě prezident Joseph Aoun uvedl, že sice necílí teď v tuto chvíli k mírové dohodě s Izraelem, ale cílí k dohodě o ukončení války. Také řekl, že se setká s Benjaminem Netanyahuem, ale až tedy v případě, že ta dohoda o ukončení války bude na světě. Ale každopádně Joseph Aoun, libanonský prezident, a také celá vláda libanonská už nějakou dobu hodně ostře vystupují proti Hizbaláhu. To znamená, deklarativně alespoň říkají, že chtějí odzbrojit Hizbaláh, a teď v těch posledních snahách Iránu de facto udělat z toho libanonského bojiště součást celého konfliktu, tak k tomu libanonský prezident Aoun řekl, že nesouhlasí s tím, aby Irán takto používal Libanon jako vyjednávací páku v jeho jednáních se Spojenými státy, čili právě prezident Aoun se snaží, aby Irán nezasahoval do libanonských záležitostí tak, jak to bylo dřív.
0: Tak to byl Štěpán Macháček, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Štěpáne, díky, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
0: A toto téma se prolíná celým vysíláním, například po 8. hodině budeme mluvit s Dominikou Píhovou, reportérkou deníku N, která se nedávno vrátila z Libanonu, a také s amerikanistou Jakubem Lepšem.
1: A teď máme minutu před 6:45. Rozhodnutí o složení české delegace na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nepadlo ani na včerejším jednání vlády, kterou navštívil prezident Petr Pavel. Kabinet hlavu státu schválil do čela delegace na zářijové valné shromáždění OSN v New Yorku. O účasti prezidenta na summitu NATO, kde bude jedním z hlavních témat plnění závazků členských zemí, se vláda rozhodnout ke konci června.
11: Prezident Petr Pavel strávil včera dopoledne na úřadu vlády zhruba 20 minut. Řekl, že termín pro návštěvu zvolil právě kvůli původně avizovanému rozhodnutí o delegaci na summit NATO. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ale minulý týden oznámil, že se vláda dohodne až 22. června. Složení české delegace na summit NATO je předmětem sporu mezi prezidentem a vládou už několik měsíců. Pavel na své účasti trvá a zopakoval, že navrhuje kompromis, aby se premiér s ministry účastnil formálních částí summitu a on sám neformálních, které taky považuje za důležité, protože i na nich se řeší bezpečnostní rizika pro členské země.
12: Já jsem na tento kompromisní návrh za celé 2 měsíce nedostal žádnou odpověď a proto jsem vyzval vládu, aby se k tomuto návrhu nějak postavila. Vláda ústy pana premiéra zopakovala, že to bude probírat 22. června a já tedy počkám, jaký bude výsledek.
11: Premiér Babiš spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou z motoristů dlouhodobě odmítají, aby na summit prezident jezdil. Po včerejším jednání vlády případnou účast hlavy státu v Ankaře Babiš ale nechtěl komentovat. Zopakoval, že o delegaci kabinet rozhodne za 2 týdny.
13: Ten mandát musí počkat zkrátka na to zasedání ministrů obrany, které bude v Bruselu 18. a 19. 6.
11: Babiš už dřív také řekl, že české výdaje na obranu by měl v Ankaře obhajovat kabinet. Podle ministra zahraničí Macinky by Česko na neformální části summitu měl zastupovat ten, kdo skutečně rozhoduje o zahraniční a bezpečnostní politice.
14: Je to možná ještě důležitější část toho summitu pro českou zahraniční politiku, pro českou i domácí politiku, kde je možné diskutovat i řadu ostatních jiných agend, které třeba naše země má, nebo které vyplývají z našich programových priorit naší zahraniční politiky.
11: Pražský hrad později dodal, že prezident do rozhodnutí 22. června nepodá kompetenční žalobu k ústavnímu soudu, kterou má připravenou pro případ, že ho vláda do delegace nezařadí. Při případném podání žaloby není podle Ondřeje Projse z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jisté, jestli by oni ústavní soudci stihli rozhodnout před konáním summitu NATO.
15: Na druhou stranu ono to rozhodnutí pak může třeba směřovat i dál za ten horizont toho summitu v Ankaře, protože ústavní soud samozřejmě může taky, řekněme, rozhodnout široce a opravdu se pokusit nějakým způsobem nastavit ten vztah mezi prezidentem a vládou i v širším kontextu.
11: Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura na sociálních sítích uvedl, že s účastí prezidenta na summitu nesouhlasí. Podle Okamury je Pavel lídr opozice a reprezentuje zcela opačnou politiku než vláda. Podle opozičního poslance a místopředsedy zahraničního výboru Petra Sokola z ODS by na summit prezident měl jet i kvůli tomu, že má zkušenosti z NATO, kde byl předseda vojenského výboru. Podobně reagoval i místopředseda poslaneckého klubu Stan Jan Berky. Podle něj je odkládání rozhodnutí o složení delegace zbytečné. Rozdělení programu mezi prezidenta a premiéra na summitu by považoval za rozumné. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: A teď se krátce podíváme do světa biznisu. Americké akcie na počátku nového týdne po výrazném pátečním výprodeji rostly, protože investoři využili nižších cen k nákupům, zejména v technologickém sektoru.
1: Průměrná sazba hypoték počátkem června meziměsíčně stoupla, a to o 11 bodů na 5,6%. Modelová splátka úvěru, třeba 500 000 korun, se od března zvýšila o více než 800 korun měsíčně. Tohle vše vyplývá z údajů Swiss Life Hypo Indexu.
0: Společnost Apple představila rozsáhlou modernizaci hlasové asistentky Siri, která nově získá pokročilejší funkce umělé inteligence.
1: Ministerstvo financí má doručit v půlce června Evropské komisi upravený plán vývoje veřejných financí na příští roky. Ten současný je podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO nereálný. Schodky hospodaření státu by měly klesat podle toho plánu. Vláda chce ale údajně víc investovat a schodky opět navýšit. Může si Česko dovolit ale další zadlužování? To v novém dílu pořadu Peníze a vliv rozebírá analytička Jana Klímová. A co na české plány říká Evropská komise? Na to se eurokomisaře pro ekonomiku Valdise Dombrovsky septal Jakub Lucký.
16: Česko formálně požádalo 12. května o změnu toho finančně strukturálního plánu. To je možné udělat a česká vláda toho může využít. My teď s českou vládou dojednáváme jednotlivé parametry toho revidovaného plánu. Řešili jsme to i na té dnešní schůzce a tu novou verzi revidovaného plánu bychom měli dostat v polovině června. Co je pro nás důležité, je zajistit pokračující fiskální udržitelnost. Česko je z fiskálního hlediska ve vcelku dobré pozici. Loňský schodek byl 2,1% HDP, státní dluh je pod 45% HDP. Je ale důležité udržet tu stabilní pozici.
17: Myslíte si, že ten nový fiskálně strukturální plán může tuto pozici ohrozit?
16: Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevřeni o tom diskutovat. Ale jak jsem říkal, musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
17: No a je to obvyklé, že státy mění svůj fiskálně strukturální plán?
16: Ano, tahle možnost tu v rámci nových fiskálních pravidel EU přijatých před několika lety je. Členské státy využívají, Česko není první členský stát, kdo něco takového dělá.
17: V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na téma státního dluhu. Mezinárodní měnový fond vydal doporučení pro Evropu, které velmi důrazně mluví o nezvyšování státního dluhu s výhledem na to, že náklady zemí teď porostou. Je tedy rozumné, když evropské země navyšují svůj státní dluh?
18: V průměru mají členské státy mnohem vyšší zadluženost. Některé země dosahují až 90%. Proto je ten fiskální manévrovací prostor menší. Proto také nedoporučujeme v reakci na růst cen po začátku konfliktu na Blízkém východě rozsáhlý fiskální stimul. Trváme na tom, aby opatření byla dočasná a zacílená, aby se přitom myslelo na fiskální udržitelnost. A také je dobré myslet na to, že je to nabídkový šok, co tu krizi způsobilo, a nabídkový šok nejde vyřešit stimulací poptávky.
19: And you cannot address supply shock with stimulating demand. So from that point of view, it's important.
18: Z tohoto pohledu je proto důležité, aby naše krátkodobá reakce byla konzistentní s našimi dlouhodobými cíly, jako je dekarbonizace naší ekonomiky. A aby naše opatření nepodporovala současnou nebo vyšší spotřebu fosilních paliv, protože je to právě volatilita cen dovážených fosilních paliv, která způsobuje tento nárůst cen energií.
19: It is volatility of prices of imported fossil fuels.
0: A teď 8 minut před 7 hodinou je na řadě pravidelný ranní komentář. Dnes ho připravil politolog Lukáš Jelínek a věnuje se současné situace ve vládní SPD.
20: Sotva kdo mohl čekat, že 3-milionový trest, který obvodní soud pro Prahu 1 minulý týden udělil hnutí SPD kvůli podněcování nenávisti před krajskými volbami v roce 2024, přiměje Tomia Okamuru k pokání. Místo toho se pasoval do role oběti šikany a cenzury a na tiskové konferenci ve sněmovně opět mával výtvory umělé inteligence, na nichž se mračí Afričan s nožem v ruce a vykuřují romští záškoláci. Na Českou televizi si pak dokonce stěžoval, poněvadž místo nechutných plakátů zabírala tváře politiků. Potvrzují se domněnky, že na konci příběhu s takzvanými chirurgy z dovozu budou spokojeni všichni. Odpůrcům SPD dala justice nepravomocně za pravdu, že Okamurova kampaň překročila meze poctivého souboje a soudkyně Ivana Tichá zřetelně popsala její slabé místo. K vyjádření politického názoru použila naprosto nevhodnou formu, která pracuje s kategoriemi my a oni, přičemž oni jsou ti, od nichž nám co si hrozí a s nimiž si máme spojovat strach. Ovšem i v táboře SPD mohou slavit. Okamurovo hnutí je znovu středem pozornosti a 2 roky staré plakáty mu u vystrašených či sfanatizovaných jedinců nahánějí body i dnes. Samotný předseda byl přitom na základě poslanecké imunity do konce volebního období před žalobou uchráněn. V tomto případě stejně dává stíhání celé strany, o jejíž kampaň šlo, větší smysl. Jen si nemyslíme, že se všechno rychle přežene. SPD se míní odvolat a věc dotáhnout klidně až k ústavnímu soudu, což by bylo vhodné řešení i proto, aby mantinely dané zákonem politickým stranám interpretovala soudní instituce, jež k tomu disponuje vyšší kvalifikací i prestiží než obvodní či městský soud. Odhadnout postoj ústavního soudu ale není snadné. Dřívější judikáty se k příbuzným kauzám stavěly různě, takže i SPD má ještě naději, že dostane za pravdu. Pro Tomia Okamuru je ale klíčové, že se dál může vydávat za rebela a hrobníka starých pořádků. Mnoho voličů SPD si totiž po jeho zvolení šéfem sněmovny začalo klást otázku, zda lukrativní pašalík nevyměnil za partajní program. Tomu by nasvědčovali i Okamurovy ústupky uvnitř koalice. Česko zůstává v Evropské unii i Severoatlantické alianci, dál podporuje Ukrajinu a navíc chystá zvyšovat obranné výdaje. Ale ani v dalších tématech se SPD nedaří. Představa hnutí neodpovídá chystaný zákon o obecném referendu ani sněmovnou podporovaná výše rodičovské. Ministři nominovaní SPD v rozhodujících hlasováních nedrží basu s Okamurou, nýbrž s Babišem. Ten navíc nedávno lídrovi koaliční strany naznačil, aby držel pusu a krok, poněvadž ve vládě nesedí. Okamura to tak ale nechat nemůže. Za chvíli zde jsou komunální a senátní volby a on potřebuje ukázat, že není vedle Babiše pátým kolem uvozu a že má pro protestního ba antisystémového voliče větší sex appeal než kolega Jindřich Reichl se stranou pro. Proto vyostřuje retoriku proti Evropské unii, Ukrajincům, ale i skupinám ze štvavých koláží. A když se nemůže vykázat vládními úspěchy, hraje si aspoň na opozici uvnitř koalice, která by leracos udělala jinak a lépe, jen by musela dostat víc hlasů. Tato role bývala kdysi připisována lidovcům, ti však pravicové i levicové kabinety táhly do středu, zatímco SPD představuje pravicový extrém. Babiš sice dál sní o tom, že Okamurovi voliče uzme, ve skutečnosti ale pouze stále častěji legitimizuje poselství radikálů. Jejich reakcí nezřídka bývá přitvrzení v programu i verbálním projevu. Totéž čekejme od SPD, a to i za cenu, že bude v soudních síních jako doma.
0: Právě dozněl ranní komentář od politologa Lukáše Jelínka.
1: A posloucháte ranní vysílání na Plusu. Jak dostat lidi na vrchol hory, kam nevede silnice ani železnice, protože je ta hora příliš strmá? Před 100 lety našli rakouští inženýři odvážné řešení. Na masívu Rax nedaleko Vídně postavili první osobní lanovku v Rakousku. Když se 9. června 1926 rozjela, otevřela cestu do hor tisícům výletníků a proměnila turistiku v celém regionu.
5: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s takovým lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první nazeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy, které tuto lanovku drží. A zajímavostí je, že ty jsou ještě původní. Postavili je tedy v letech 1925 a 1926, kdy tady ta lanovka vznikala.
21: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
22: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým Eldorádem letních pobytů a horské turistiky. Alpské spolky tu rozvíjely cestovní ruch a jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
5: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí jít s výhledem do kopce a ne z něj, aby neviděli, co je pod námi, jak velká hloubka je pod námi. Rax je totiž hodně strmý masiv s prudkými skalními stěnami, což je ostatně důvod, proč třeba Zubačka, což byla v minulém století královna tehdejší horské dopravy, v tomhle terénu neměla šanci. No a tak museli inženýři přijít s nějakým jiným řešením, s nějakým jiným způsobem dopravy.
22: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první a nakonec zvítězila právě Raxbahn.
21: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyráželi spíš ve zvonáčích a lakírkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfegera.
22: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka. Vystupovali na ní různé hvězdy a vydělávala velmi dobré peníze. Zároveň jsme měli nahoře hostinec. Táta proto nakonec do lanovky investoval a protože to bylo opravdu hodně peněz, tak ji rovnou převzal.
5: Na Rax se dnes jezdí za výhledy, turistikou nebo třeba jenom na oběd na horské chatě. Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento experiment, odvážný experiment, bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici, kde otevírá dveře a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
21: Z Raxu Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Bylo 7 hodin, lanovka nás vytáhla do další hodiny ranního Plusu. V úterý 9. června vás tímhle pořadem provázejí Tomáš Pavlíček
1: a Martina Mašková.
7: Český rozhlas Plus.
1: A tady je výběr ze scénáře. Příští hodiny, co budou dnes řešit generální ředitelé Českého rozhlasu a České televize s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.
23: Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
0: Český pilot Aleš Svoboda poletí příští rok na mezinárodní kosmickou stanici. Jakou přípravu k tomu potřebuje?
1: Po Antoniovi Guterišovi by mohla v čele OSN stanout žena, která ze tří uchazeček o post generální tajemnice má největší šance.
0: Ale nejdřív vás čekají zprávy s Monikou Vrchotovou.
8: Přeji hezké úterní ráno. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a další koaliční politici se dnes sejdou s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. Na úřadu vlády s nimi budou mluvit o chystaných změnách ve financování těchto veřejnoprávních médií. Ředitelé by se měli dozvědět například to, s jakou částkou budou jejich společnosti v příštím roce hospodařit. Vláda totiž od nového roku počítá s tím, že budou dostávat peníze ne z koncesionářských poplatků, ale ze státního rozpočtu. Podle premiéra Babiše by stačilo změnit jediný zákon.
2: Všechny zákony zůstávají, nikdo neřeší ani obsah, ani studia. Jediný zákon, který se mění, je ten o penězích. To znamená, že tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
8: Financování ale určují také samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Obě média změny ve financování dlouhodobě odmítají a chtějí zachovat současný systém placení koncesionářských poplatků. V Ranním plusu hned po zprávách se budeme podrobněji věnovat průzkumu, který zjišťoval, jak se k převodu financování veřejnoprávních médií staví veřejnost. Izraelský úder na jihu Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají zejména dopadů na krajinu, životní prostředí i možných zdravotních rizik. Tématu se budeme věnovat v našem dalším vysílání.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
3: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
8: Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a také o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí. Musí nejdřív prověřit možný střet zájmů. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou neschválil kongres. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit na v přepočtu 2 miliony korun. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než v přepočtu 105 tisíc. Programu v minulosti využívali například technologické firmy. Jde o opatření, kterým chtěl Trump zmírnit legální migraci do Spojených států. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která je mají ochránit před stoletou vodou. Lidé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů. Zemřelo 9 lidí. Kolem obce má vyrůst soustava železobetonových zídek a zemních hrází. Práce vyjdou na 850 milionů korun a obec věří, že většinu zaplatí stát. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Fotograf Nick Ut vystavuje v Praze fotku napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty.
4: V tomto případě dopadla bomba do vesnice. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
6: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
4: Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
6: Výstavu černobílých snímků Nika Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo. A to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
8: Na plusu teď máme informace pro řidiče. Na D1 z Vyškova do Brna se zpomaluje v okolí Holubic na kilometru 211. Nesouvisle se popojíždí k Rohlence a poté se brzdí těsně před Brnem před omezením u exitu 196. D1 z Brna do Prahy v oblasti Posázaví se sune nesouvislá kolona k omezení na Šmejkalce. Zpomalíte u sjezdu na Chocerady na 29. kilometru. A na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti začala regulace provozu v obou tunelech. První část kolony je od sjezdu na Vestec ze 3. kilometru, poté se brzdí na Radotínském mostě a do třetice na výjezdu z Lohkovského tunelu. Odtud k Ořechu je to na 16:15. Šťastnou cestu. 9. červen přinese oblačnou až zataženou oblohu, od západu občasný déšť nebo přehánky, na východě a jihovýchodě místy je bouřky a teploty 17 až 22, na východě 22 až 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus.
9: U mikrofonu jsou Tomáš Pavlíček a Martina Mašková. Máme 8 minut po 7. hodině. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a České televize Hynek Chudárek se dnes zúčastní jednání pracovní skupiny o převodu financování obou médií z poplatku na státní rozpočet. Tu schůzku svolává premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a budou na ní i další zástupci vládní koalice, která převod pod státní rozpočet iniciovala. Obě média veřejné služby ale zrušení poplatku rozporují. A čerstvě také zveřejnil nezávislý průzkum toho, jak převod financování vnímá veřejnost. Skoro polovina dotázaných se obává ohrožení nezávislosti médií. Třetina dotázaných takovou obavu nemá. Na průzkumu se podílela i Marina Urbáníková z katedry mediálních studií a žurnalistiky na Masarykově univerzitě. Působí také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. A teď ji máme ve vysílání. Dobrý den.
10: Dobré ráno vám a posluchačům.
9: Respondenti toho průzkumu, o kterém mluvíme, se si tedy ten předpokládaný převod rozhlasu a televize pod státní rozpočet spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. Jak byly tázáni a jaké další pojmy v téhle souvislosti byly zmíněny?
10: Respondenti dostali na tuto tému hneď několik otázok. V prvom rade dotazník sa pýtal, do akej miery považujú ministerský návrh za ohrozenie nezávislosti, ale zároveň dostali trošku otvorenejšiu otázku, s akými pojmami, s akými asociáciami si vlastne to prevedenie financovania pod štátny rozpočet spájajú. A tu sa práve ukazujú tie tri hlavné kľúčové pojmy ovládnutí, zestátnení alebo závislosť. Ešte pre doplnenie by som uviedla, že som sa na konzultácii toho výskumného nástroja dotazníku spolupodielala.
9: Ano, my jsme vlastně také se o tom zmínili na začátku. René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu, k výsledkům tohoto nezávislého průzkumu uvedl.
1: Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral mluvil mimo jiné o tom, že si velice váží podpory veřejnosti, že ho těší, že lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti. Mluvil o tom, že ve všech zemích, kde k takové změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby vystavená i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení, a dodal, že tohle je v přímém rozporu s požadavkem na stabilní, předvídatelné a udržitelné financování. Paní Urbáníková, premiér říká, že v zákoně bude uvedena částka, kterou budou rozhlas a televize dostávat, a inflační doložka. To by podle vás mohlo trochu změnit ty změněné rozpočtové obavy, které mají vedení obou našich médií?
10: Tu budú dôležité dve otázky. Tá prvá sa týka samotného objemu rozpočtu, pretože de facto všetky návrhy, ktoré kolujú verejným priestorom, a je ich viac, máme tu poslanecký návrh, máme tu ministerskú novelu, možno vznikne nejaký návrh tretí, počítajú s určitým znížením rozpočtu pre Českou televízii aj Český rozhlas. Líšia sa v tom, o aký objem peňazí by malo ísť. A práve tu sa potenciálne môžeme dostávať do rozporu s Európskym nariadením o slobode médií, konkrétne s časťou o primeranosti a stabilite, pretože niektoré tie návrhy skutočne počítajú s razantným znížením rozpočtu vo veľmi krátkej časovej dobe a obom médiám, ktoré musia plánovať dosť dopredu vlastnú výrobu, by podobná situácia spôsobila veľké prevádzkové problémy. A tým druhým okruhom, druhým problémom je samotný systém, samotné nastavenie financovania, pretože to musí byť vytvorené tak, aby minimalizovalo možnosti politického vplyvu a nejakých rýchlych zmien. A v situácii, kedy by sme mali napríklad v zákone uvedenú pevnú čiastku, tak tá zmena môže nastať skutočne veľmi rýchlo a vidíme to vlastne aj v iných krajinách, ktoré na tento spôsob financovania prešli. Jednak tam častejšie dochádza k zmenám a zároveň je to aj dobrý spôsob, ako na médiách verejnej služby ušetriť, respektíve im ubrať z rozpočtu, pretože je to pre politikov skutočne jednoduché.
1: To, co říkáte, také koresponduje s názory respondentů toho zmíněného průzkumu. Dvě třetiny z nich argumentují tím, že společnost potřebuje média veřejné služby, které nemá pod kontrolou vláda. Říkají ani soukromý vlastník. Do jaké míry vy jako mediální experti budete mít nakonec možnost vyjádřit se k té podobě změny financování? Bere například premiér Andrej Babiš vaše stanoviska jako relevantní, přihlíží k ním?
10: Spolu s ďalšími kolegyňami a kolegami sme na tému financovania médií verejnej služby vydali pomerne obsiahlu správu, kde sme mapovali možné modely používané v Európe, ale tiež praktické skúsenosti z jednotlivých krajín, pretože to, čo vypadá dobre na papieri, nemusí v praxi fungovať. Takže sme sa pýtali v 13 európskych krajinách miestnych expertov na skutočne praktické skúsenosti s tým, ako majú nastavený model financovania. A s premiérom Babišom sme sa stretli, základné zistenia sme odprezentovali, ale na druhej strane treba povedať, že aj keď zo strany koalície bola avizovaná expertná komisia, respektíve jej vznik, tak k tomu nedošlo. A ako vyhlásil premiér Andrej Babiš, nakoniec komise vznikla v zložení, kde sú zastúpení akurát zástupcovia koalície a obaja generálni riaditelia. Má sa zísť práve dnes. Každopádne experti, akademici, komerčné médiá, ani dajme tomu občiansky sektor v tej skupine zastúpený nie je. A komunikovať sa nám dlhodobo príliš nedarí, a to predovšetkým s ministerstvom kultúry.
1: Co z těch podnětů veřejnosti, třeba i z toho průzkumu, o kterém mluvíme, by bylo vhodné, aby se promítlo do debaty té pracovní skupiny o změně financování?
10: Ten prieskum je skutočne robustný a aktuálny. Zapojilo sa doň viac než 2000 respondentov, čo považujeme za veľkú vzorku. A dáta sa zbierali len pred pár dňami v kvietnu, takže je skutočne aktuálny. A z môjho pohľadu hlavne ukazuje dosť silné rozdelenie spoločnosti v tejto otázke financovania. Tá hlavná časť verejnosti, takmer polovica, skutočne patrí k zástancom súčasného modelu, ale potom tu máme tretinu, ktorej by zrušenie poplatkov nejako nevadilo, nevidí v tom problém. A čo je zaujímavé, zhruba pätina vlastne nemá názor. A niečo podobné, podobný vzorec vidíme, keď sa pozrieme na samotné vnímanie potrebnosti médií verejnej služby. Tu si tá hlavná časť, v tomto prípade nadpolovičná, takmer dve tretiny, uvedomuje ich význam, ale potom tu máme opäť zhruba pätinu ľudí, ktorá na to nemá silný názor, nemá k ním nejaký špecifický vzťah. A máme tu aj nezanedbateľnú skupinu, podľa formulácie otázky sa to líši, typicky ide o štvrtinu populácie, ktorá je skutočne s médiami verejnej služby nespokojná. No a toto je za mňa skupina, na ktorú by sa bolo treba ďalej sústrediť.
1: Marina Urbániková z Fakulty sociálnych studií Masarykovy univerzity a také z Fakulty sociálnych věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
10: Ďakujem, pekný deň.
0: A ten rozhovor dozniel minútu počtvrt na 8 v Ranním plusu. 8 tisíc připomínek poslali lidé, ale třeba i samosprávy na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty mají na necelé stovce míst po celém Česku umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok a právě o to přesné určení akceleračních zón se vedou stále ostřejší spory. Střetávají se v nich energetické cíle státu s obavami části obcí a místních obyvatel.
12: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrné elektrárny ze svých zdravotních důvodů. Pro mě to nemá žádný kladný benefity. A poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
13: Libuše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
12: Mě leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema a tam, aby stálo 10 větrníků čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
13: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce Vlčtejn. Na jehož katastru by mohly stát dvě větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Přitom starosta proti jejich výstavbě není. Nelíbí se mu ale přístup vládních úřadů.
14: To nám taky vadí, že vlastně stát něco připravoval a nikomu nic neřekl, s nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc.
13: Uzávěrka pro připomínky byla 1. června. Lidé je na Ministerstvo pro místní rozvoj ale posílají dál. Podle jeho mluvčího

0: zjistí vláda. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Posloucháte Ranní plus, stručně hlavní události. Blízko Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Jsou to informace prozatím agentury Reuters. Oba členy posádky se podle tohoto zdroje podařilo zachránit. Při dnešních izraelských útocích na jihu Libanonu zemřelo 14 lidí. O tom informují místní úřady Červený kříž a agentura AFP s odvoláním na ně. A hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan byl dočasně zbaven funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování.
2: Česko je zase o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
3: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
4: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
5: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. Takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA proto, že vlastně v Houstonu, v Texasu, tak je výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
4: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
5: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
4: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
6: Ten přesný termín sice nějak zazněl, ale realita je taková, že tyto projekty mají většinou velké odklady v řádu týdnu a někdy i měsíců. Takže skutečně lze říci, že to bude v létě příštího roku, ale dost možná to může být až na podzim.
4: Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty. Na mezinárodní vesmírnou stanici by se tak mělo podle Jiřího Duška dostat 13 českých experimentů.
6: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, třeba na lidské tělo, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
4: Právě prostředí bez tíže umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií. Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
7: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili nebo měli šanci splnit veškerý program, který si jaksi naplánují nebo bude naplánován, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu, když to vezme sebou, jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
4: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
2: A my na téma ještě navážeme s popularizátorem kosmonautiky Dušanem Majerem ze serveru Cosmonautics. Dobré ráno.
8: Krásný den.
2: Tak berete to jako jistou věc, že Svoboda poletí, nebo je ještě něco, na čem by se to mohlo zadrhnout?
8: Tak se říká, nikde není nic úplně 100% jisté, ale řekněme, že teď jsme na nějakých 99%, možná 99,99%. Každopádně, samozřejmě, může se něco pokazit, může, i když bych mu to samozřejmě nepřál, ale Aleš se může zranit.

0: To znamená, pokud by něco takového nastalo, tak by neletěl. Zaznělo navíc v té reportáži, že ještě jeho let, nebo respektive celou tu posádku, potom její nominaci, bude muset schválit mezinárodní panel. To je spíše formalita, protože ty agentury si navzájem dlouhodobě vycházejí vstříc, neházejí si navzájem klacky pod nohy, takže ano, tam by mohl nastat problém, ale nepředpokládá se to. Takže spíše se dá říct, že teď už je, jak se říká, ruka v rukávu a nemělo už by tomu nic bránit. Ale jak říkám, Aleš na sebe teď musí být opatrný, aby se mu nic nestalo, což si myslím, že bude asi ta hlavní překážka.
1: No a pokud se tedy skutečně povede Aleše Svobodu do role pilota schválit, co to bude znamenat pro Českou republiku, jaké to bude mít přínosy?
0: Jak už zaznělo v reportáži, tak jedním z hlavních přínosů je vědecko-technologický výzkum pro česká vědecká pracoviště, české univerzity, české soukromé firmy, které se podílejí na těch 13 vědecko-technologických experimentech, ale neměli bychom zapomínat ani na druhou rovinu. Kromě toho samotného výzkumu se bude Aleš věnovat také, řekněme, popularizačním činnostem, které cílí především na mladou generaci a mají jim ukázat krásy kosmického letu, význam, řekněme, technického vzdělávání, aby se mladí lidé častěji rozhodovali pro studium matematiky, fyziky, oborů, které jsou složité, ale na kterých naše společnost stojí.
1: Takže byste řekl, že ty náklady, které mají dosáhnout asi 2 miliardy korun, že to jsou dobře investované peníze?
0: Z mého pohledu bezesporu ano, protože je to jednak mimořádně prestižní záležitost, ale hlavně je to několika úrovňový přínos. To znamená, není to rozhodně žádný výlet, že by samozřejmě Aleš si tím splní jeden ze svých životních snů. Bezesporu ano. Ale ty přínosy pro celou Českou republiku a její ekonomiku jsou naprosto neodiskutovatelné.
1: No a jak by ta mise vůbec měla vypadat? Co bude jejím cílem?
0: Tak samozřejmě všechno to začne tím, že kosmická loď Crew Dragon, ve které bude tedy Aleš Svoboda pilotem, odstartuje z floridského kosmodromu ve Spojených státech na raketě Falcon 9. Po přibližně 8 minutách od startu se kosmická loď dostane na oběžnou dráhu. Následovat bude přibližování k mezinárodní kosmické stanici a spojení s ní, což je právě fáze, ve které velitel a pilot kosmické lodi mají nejvíce práce, no a poté začne přibližně 14-denní pobyt celé posádky na palubě mezinárodní kosmické stanice, což je doba, kdy budou probíhat právě ty vědecké experimenty, popularizační činnosti. Poté celá posádka nastoupí do své kosmické lodi Crew Dragon, odpojí se od ISS. Zase v téhle té fázi velitel a pilot mají nejvíce práce. No a začnou se chystat na návrat. Poté kosmická loď provede brzdící manévr, opustí oběžnou dráhu, vstoupí do atmosféry a na padácích přistane do vln Tichého oceánu, odkud je pak vylovená posádka může vystoupit.
1: Krásně jste to popsal, prostě celou tu odizou z našeho pohledu, ale když jste zmiňoval, že dopravu zajistí společnost SpaceX, a to kosmickou lodí Dragon, kterou vynese raket Falcon 9, je to už osvědčený a bezpečný způsob, jak se na mezinárodní vesmírnou stanici dostat?
0: Tak pokud si vezmeme, že Crew Dragony létají s posádkou od roku 2020 a od té doby neměli zatím žádný závažný problém, který by posádku dostal do nějakého nebezpečné situace, tak si myslím, že možná v kosmonautice těžko hovořit o tom, že je něco 100% bezpečné, protože 100% bezpečnost nedokáže asi zaručit nikdo.
1: Ano, už jsme u toho zase, jako na začátku.
0: Určitě. Ale řekněme, Crew Dragon je momentálně v posledních letech jedinou západní kosmickou lodí, která je certifikována pro dopravu astronautů na mezinárodní kosmickou stanici. Už vynesl desítky lidí na oběžnou dráhu a všichni se tam dostali a vrátili bez problému, takže věříme, že tomu tak bude i u této mise.
1: Ano, věříme a přejeme si to moc, ale ještě další otázka. Svoboda se má připojit k francouzskému astronautovi ESA, Thomasi Pesquetovi, který byl pro tuto misi jmenován velitelem. Co teď oba čeká, jak náročná příprava?
0: No, samozřejmě. Aleš už má za sebou 3 kola toho základního výcviku, který jehož úkolem je to, aby se astronauti, kteří přicházejí z různých povolání, dostali všichni zhruba tak na stejnou úroveň. Je to základní výcvik, proto mají za sebou, řekněme, základní seznámení se všemi aspekty. Bylo ale jasné, že jakmile dostane letovou nominaci, tak začne výcvik specifický pro danou misi. To znamená, už se ví, ve které kosmické lodi poletí. Už se ví, na jaké raketě ta kosmická loď poletí. To znamená, on se teď bude zaměřovat samozřejmě Toma Peské taky, zbytek posádky, další dva lidé, kteří zatím nebyli oznámeni, tak se budou zaměřovat na průběh letu konkrétně v kosmické lodi, na ten standardní i nestandardní průběh, co se dělá, jak se ovládá kosmická loď. Pochopitelně u toho velitele a pilota je ten výcvik rozšířený o několik stovek hodin, protože právě na nich bude ležet ta zodpovědnost, především při těch mimořádných situacích, pokud by nastaly.
1: Ano.
0: A pak už bude záležet jenom na tom, aby ten výcvik proběhl tak, jak má, no a pak už tomu nebude bránit nic.
1: Dodává Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky ze serveru kosmonautics.cz. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Ráda se stalo, krásný den.
2: Bylo 7:30, poslechněte si další zprávy od Moniky Vrchotové.
3: Český rozhlas Plus.
4: Pěkné ráno. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní vrtulník zasáhla íránská palba nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Nehodu Spojené státy vyšetřují. Koalice dnes projedná změny ve financování Českého rozhlasu a České televize. Na úřadu vlády o nich budou jednat i generální ředitelé obou institucí. Vláda počítá s tím, že by od příštího roku dostávali peníze ze státního rozpočtu. Předtím má začít platit poslanecká novela, která by od podplatků osvobodila například část seniorů nebo některé firmy. Veřejnoprávní média se změnami dlouhodobě nesouhlasí. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti, Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny nebo o obranné spolupráci. Součástí návštěvy bude i uvítání českého ministra s vojenskými poctami a společné položení věnců u památníku Bundeswehru. K soudu v kauze Dozimetr dnes přijde vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě. V případu bude vystupovat jako svědek, vypovídat má 2 dny. Scheinherr podal jako náměstek pro dopravu v kauze trestní oznámení před 5 lety. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Z Madridu se dnes přesouvá do Barcelony, kde se mimo jiné pomodlí v katedrále svatého kříže a svaté Eulálie. Večer povede 5 dní setkání na olympijském stadionu. A v ostravském Trojhalí Karolina začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nové generace nebo například novou motorovou soupravu Regiofox. Tou se budou moci zájemci i svést. Veletrh skončí ve čtvrtek a my vás na něj vezmeme v dalším vysílání Ranního Plusu. Teď ale pohled na silnice. Na dálnici D1 z Hradce Králové do Prahy se tvoří fronta před Jirny. Mezi 11. a 8. kilometrem je to pouze vlivem silnějšího ranního provozu. Podobně i na D1 na příjezdu do hlavního města z Brna nesouvislá fronta začíná na úrovni okruhu. Na 10. kilometru ke sjezdu do Spořilovské pojedete téměř půl hodiny. Na D1 z Vyškova do Brna trvá silnější provoz od sjezdu na Slavkov z kilometru 211. Nesouvisle se po pojíždí k Rohlence. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna čekejte kolonu za sjezdem na Židlochovice, vjedete do ní okolo 7. kilometru. Přejeme šťastnou cestu. Na většině území má od západu postupně občas pršet. Na východě se místy objeví i bouřky s nárazovým větrem o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Teploty dnes vystoupí na 17 až 22 stupňů. Na východě bude tepleji 22 až 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: A teď máme skoro 4 minuty po 7:30. Dnešním Ranním Plusem vás provázejí Martina Mašková a Tomáš Pavlíček. Přejeme hezké ráno. Írán oznámil, že ukončí útoky na Izrael po nejhorší eskalaci konfliktu od dubnového příměří. Zároveň ale varoval, že v případě dalších izraelských útoků na Libanon je obnoví, přičemž nové údery budou drtivější než ty nedávné. Stalo se tak poté, co Donald Trump vyzval Írán a Izrael, aby přestali střílet a prohlásil, že obě země usilují o okamžité příměří. Vojenské akce proti Iránu slíbil podmíněně přerušit také Izrael. Já vítám ve vysílání našeho kolegu, odborníka na Blízký východ, Jana Fingerlanda. Dobrý den, Honzo.
5: Dobrý den.
1: Kdo a proč de facto zastavil tu eskalační spirálu, která se začala rozvíjet?
5: Já myslím, že se dá říci, že ji zastavil Donald Trump, protože to požadoval to po svém spojenci Izraeli. I když si nejsem jistý, jestli to byla eskalační spirála, protože si myslím, že Iránci v podstatě testovali, jestli americký prezident zareaguje takhle nebo jinak, a očekávali, že on bude chtít tu válku zastavit, protože Iránci testují, jak moc Donald Trump to příměří, případně mír chce, a takhle se mohli přesvědčit, že ho chce opravdu hodně.
1: Takže myslíš si, že v podstatě vítězem té přestřelky, nebudeme tomu tady říkat eskalační spirála, takže je v podstatě v tuhle chvíli Irán?
5: Myslím si, že ano, protože dosáhl toho, že víceméně, tak říkajíc, šlehl po svém spojenci, bránil mu v sebeobraně do určité míry, i když já bych se možná i nějak distancoval od toho pojmu eskalační spirála. Na jednu stranu je pravda, že v Iránu, v tom iránském vedení, mluví se o tom, že tam je proud, který naprosto Američanům nevěří a naopak věří v možnost, že Irán by mohl získat něco lepšího, nového, nějaké lepší postavení, pokud by ta válka byla obnovená. Ale asi to není většinový názor, spíše tedy Iránci se spolehli na to, že americký prezident bude chtít v každém případě tu palbu zastavit a získat nějakým způsobem nějaké diplomatické výhody.
1: No, Netanyahu řekl, že Irán chce vytvořit rovnici mezi konfliktem Spojených států a Teheránu a válkou mezi Izraelem a Libanonem. Daří se to nebo ne?
5: V podstatě ano, v podstatě to je další vítězství Iránců nad Donaldem Trumpem, protože v podstatě se nejedná tak docela o tentýž konflikt. V podstatě Iránci říkají, a americký prezident jim to schvaluje, že mír mezi Spojenými státy a Iránem plus nějaká dohoda, která by se týkala některých z těch pro Američany důležitých otázek, jako je jaderný program Iránu, případně některé další. A tady je možné si všimnout, že vlastně Američané už toho zase po Iránu tolik nepožadují, například v oblasti těch balistických raket a podobně. Takže Iránci v podstatě se s úspěchem snaží vytvořit představu, že jejich právo mít v Libanonu Hizbalách a ten Hizbalách používat jako sílu proti Libanonu samotnému nebo proti libanonské vládě a proti Izraeli, že to je něco, co v každém případě musí mít, a to je daň, kterou budou muset všichni, to znamená Američané, Izraelci a de facto Libanonci, zaplatit za to, že mezi Spojenými státy a Iránem bude mír.
1: No ale zase na druhou stranu, teď se zdá, že Izrael pokračuje v úderech na Libanon. Nemůže to být stále rozbuška možného rozhoření širokého konfliktu s Iránem?
5: To zcela určitě, protože v podstatě zároveň každý, kdo tu situaci dlouhodobě sleduje, vidí, že Hizbalách hodlá nadále být ozbrojenou silou v Libanonu a případně ozbrojenou silou proti Izraeli. A zrovna tak každá izraelská vláda se bude snažit neustále nějakým způsobem na tu situaci v Libanonu reagovat. Irán se snaží těmi současnými kroky maximálně omezit ten operační rádius Izraelců do budoucna.
1: No a můžeme si říct třeba, jaké důsledky může mít ten současný vývoj konfliktu pro izraelské volby?
5: tak pro Netanyahovi se trochu zhroutila ta koncepce, podle které bude moci během voleb vystupovat jako vítěz, protože vlastně v žádném z těch konfliktů, které se odehrávaly v posledních letech, se nemůže prezentovat jako vítěz, to znamená ani v Gaze, ani tváří tvář samotnému Iránu, ani tváří tvář těm izraelským proxy silám, jako je Hizballah. Do těch přestřelek se dokonce zapojili znovu i Husíové z Jemenu, tak v žádném případě nemůže se Netanyahu prezentovat jako vítěz, tím spíše, že ty volby se budou konat v těsné blízkosti výročí 7. října, což pro izraelskou společnost bude velice jako silný symbol. Bude muset nějakým způsobem překoupat tu svoji strategii a najít nějaká nová témata nebo nějaký nový způsob, jak se prezentovat. Tím spíše, že někteří z těch jeho koaličních partnerů, specificky tedy strana Smotričova, se pravděpodobně do parlamentu ani nedostane, takže bude muset něco vymyslet. On je neobyčejně schopný v těch volebních strategiích a i taktikách, takže bude možná zajímavé sledovat, co tedy vlastně, s čím přijde novým.
1: No ale jak to vypadá teď, tak se zdá, že opozice má určité momentum, určitou výhodu v těch volbách a že by si ji mohla i udržet a Netanyahu a porazit?
5: To je podobně jako ve válce mezi Izraelem a Hizballahem nebo Iránem, je otázka, jak definovat vítězství, tak stejné je to i ve volbách, protože Netanyahu, respektive Netanyahuův Likud, pravděpodobně bude nejsilnější stranou v parlamentu, ale bude samozřejmě hluboko pod tou 50% hranicí a pod tou 50% hranicí velmi pravděpodobně bude i s těmi stávajícími koaličními partnery, to znamená ultraortodoxními stranami a stranou Itamar Ben-Gvira, který se pravděpodobně do parlamentu dostane. Nicméně ani ta středolevá opozice s některými pravicovými stranami, které jsou proti Netanyahuovi, pravděpodobně nebudou mít 50%. Těch zbývajících několik procent budou arabské strany a bude záležet na několika dalších faktorech. Například arabské strany někdy kandidují společně, někdy se nedohodnou. V tom případě jejich hlasy padají pod stůl nebo jsou celkově slabší. Druhý faktor bude, jak se postaví arabské strany k možnosti stát se součástí nějaké velké izraelské koalice, ale také jak ta velká koalice se postaví k účasti arabských stran. Některé ty arabské strany nebo arabští politici jako Mansur Abbas vlastně už v izraelské vládní koalici byli a staví se k tomu státu tak, že by byli přijatelní pro aspoň část těch židovských uvozovkách stran. Někteří vlastně mluví tak, že pro ty židovské strany bude obtížné je přijmout do koalice, anebo jim možná nebude nic jiného zbývat, pokud tou prioritou bude odstavení Netanyahu a od moci.
1: Tak jsme si ujasnili základní pojmy jako vítězství, eskalační spirála a tak dále, a to s naším odborníkem na Blízký východ Janem Fingerlandem. Děkuji, naslyšenou.
5: Také děkuji, nasledanou.
2: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, 7 hodin a 40 minut téměř. Bučení na prezidenta, dlouhé počítání hlasů v kalifornských volbách, Trumpova role mezi Iránem a Izraelem. To jsou témata, která se odrážejí v amerických médiích a zaznamenala je naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Než jsme mluvili o prvním zmíněném incidentu, Donald Trump si včera vyslechl nesouhlasné bučení na svou adresu ze strany lidí Madison Square Garden. S čím to souviselo?
6: Týdeník Time připomíná, že Trump je první sedící prezident, který kdy navštívil finále NBA, basketbalové ligy, a dodává, že ta jeho plánovaná účast už vyvolala hlasitou kritiku ještě předtím, než vůbec do té arény vstoupil. Ekonomický server NBC to vysvětluje praktickým dopadem. Trumpova účast způsobila, že fanoušci s lístky čekali na vstup do arény 2 hodiny i déle kvůli bezpečnostním kontrolám. Když pak Trumpa ukázali na obrazovce během státní hymny, dav propukl v hlasité bučení. NBC ho popsala jako hlasité a okamžité. Ostatně poslechněme si ho. Trump se u toho usmíval, salutoval. Bylo znát, že ta reakce publika se rychle změnila, jakmile kamery zamířily na někoho jiného. Vedle prezidenta stála jeho vnučka Kai Trumpová a majitel týmu Nix James Dolan.
2: Už takovou reakci veřejnosti americký prezident někdy zažil?
6: Kulturní magazín Variety připomíná, že to není poprvé, co Donald Trump v sportovním klání narazil na nepřátelské přijetí. Například na finále US Open koncem roku 2025 ho také vypískali. A tehdy Donald Trump na to bučení reagoval úsměškem, který to bučení ovšem ještě zesílil. Bulvární portál TMZ pak dodává detail o samotném prezidentovi. Říká, že se zdá, že mu neunikla ta reakce davu, že opět se mu na tváři objevil jakýsi úsměšek, zatímco hlediště říkalo svůj názor. Jako jediné z velkých médií referovala o reakci publika výrazně zdrženlivě televize Fox News, která uvedla, že ta reakce publika byla smíšená, přičemž zmínila jak potlesk, tak pískání a zdůraznila tedy, že převažovalo to pískání.
2: V Kalifornii se minulý týden konalo několik voleb, jejich výsledky se dosud přepočítávají. Co o tom píšou nebo vysílají americká média?
6: Výsledky jsou tady ve Spojených státech velmi sledované, protože jednak je Kalifornie nejbohatší americký stát a s největším počtem lidí a pak také proto, že oni mají takové zvláštní počítání těch volebních výsledků v primárkách a to počítání dlouho trvá. Dokonce až tak dlouho, že Donald Trump začal prohlašovat, aniž by dodal důkazy, jak upozornila televize NBC, že jsou sfalšované. Jako důkaz Donald Trump uváděl, že v boji o post starosty Los Angeles, což byly jedny z těch voleb, které se konaly minulé úterý, prohrál herec z reality show Spencer Pratt, kterého prezident předtím podpořil. Donald Trump i Elon Musk oba dva mluvili o tom, že se v Kalifornii stal nějaký volební podvod, ale žádné ze sledovaných médií ABC 7, NBC News nebo KTLA tuto možnost nepředstavilo jako reálnou.
2: A ještě ke zmíněné roli Donalda Trumpa v nejnovějším vývoji události mezi Izraelem a Iránem. Kdo podle amerických komentářů nese momentálně největší podíl na konfliktu?
6: Tak toto je, bych řekla, jedna z nejzajímavějších linií celé krize a americká média ji sledují velmi pozorně. Deník The Hill cituje analytiky, kteří říkají, že napětí mezi Trumpem a Netanyahuem odráží rozdílné zájmy Spojených států a Izraele. Washington Times píše zase, že iránská válka se stala zátěžovým testem dlouholetého přátelství obou lídrů a že spekulaci o konci jejich takzvané bromance sílí a CNN potom přidává konkrétní detail. Trumpův telefonát s Netanyahuem se podle zdrojů změnil v hádku, při níž Donald Trump používal vulgární výrazy, aby vyjádřil nesouhlas s izraelskými plány, které ohrožovaly jeho jednání s Iránem. Ekonomická stanice CNBC potom zase citovala Netanyahua, který se k věci postavil po svém, odmítl komentovat zprávy, že ho Trump při hovoru nazval zatraceně šíleným, a to je ta jemnější verze toho prohlášení, a řekl pouze, že nepůjde do podrobností. No a zpravodajská agentura AP to zase shrnuje jako Netanyahuovu sázku. Celou kariéru stavěl na dvou pilířích, neochvějném partnerství se Spojenými státy a boji proti Iránu. A teď mu tyhle dva pilíře stojí přímo proti sobě.
2: Slyšeli jste výběr z amerických médií od Jany Cíglarové, naší zpravodajky ve Spojených státech.
1: Dozněl 8:45. Generální ředitel Českého rozhlasu a České televize už za chvíli čeká klíčová schůzka. Na úřadě vlády budou jednat s lídry vládní koalice o změnách ve financování veřejnoprávních médií. Od nového roku by měla být financována ze státního rozpočtu, a to i navzdory kritice obou médií nebo odborů. Schůzku ve Strakově akademii sleduje reportérka Adéla Burešová. Dobré ráno.
7: Hezké ráno. Před úřad vlády před malou chvílí přijel ředitel České televize Hynek Chudárek a pokud se teď dobře dívám, tak teď zrovna přichází i ředitel rozhlasu René Zavoral. Nicméně nikdo z celkem šesti politiků ještě nedorazil. Vláda se na konci května dohodla, že nevyužije ten nový zákon o médiích veřejné služby, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. K předloze se totiž sešly na 400 připomínek a kabinet se tak rozhodl ji nepoužít. Premiér Andrej Babiš z ANO poté řekl, že není potřeba dělat nový zákon, stačí podle něj pouze upravit současný zákon o rozhlasových a televizních poplatcích.
8: Tam se nahradí poplatky lidí a firem, které zrušíme, tak jsme to slíbili, se nahradí částku z rozpočtu.
7: Financování ale určují tak i samostatné zákony o Českém rozhlasu a České televizi. Premiér Babiš by měl na schůzce taky říct, s jakou částkou budou obě média v dalším roce hospodařit.
1: No ale ještě před touhle změnou má začít platit poslanecká novela. V jaké ta je teď fázi?
7: Tuhle novelu, pod kterou je podepsaná skupina koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem z ANO, teď musí projednat vláda. Poté by měla zamířit do poslanecké sněmovny. Ten návrh počítá s tím, že by od poplatků osvobodila některé skupiny lidí už letos. Český rozhlas by taková změna připravila o 250 až 300 milionů korun, řekl generální ředitel René Zavoral.
9: Chybí tedy kompenzace toho výpadku a kdyby byl tento výpadek kompenzován ze strany státu, tak se o tom možná i ten návrh může zabít možná i třeba k diskusi, ale ta kompenzace tam není.
7: A Česká televize by pak mohla přijít ročně o více než miliardu.
1: No, Český rozhlas a Česká televize si nechali vypracovat od agentury Resolution průzkum, co z něj vyplývá?
7: Vyplývá z něj, že lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. A 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. A ještě jeden pohled nabídnou případnou stávku zaměstnanců obou veřejnoprávních médií v reakci právě na ty změny vnímá jako oprávněnou 45% lidí. A to i kdyby vedla k omezení vysílání obou médií. Proti se pak vyslovilo 33% dotázaných. A na závěr ještě dodám, že v květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondentů a ty kompletní výsledky máme na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
1: Říká Adela Burešová a opět se přihlásí do zpráv 8 hodin. Teď děkujeme.
7: Díky, naslyšenou.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: Povede OSN žena. V Ženevském postgraduálním institutu proběhne živě přenášená debata, kterou požádá organizace s názvem GWL Voices, která združuje 80 vlivných žen z politiky, biznisu ve spolupráci s nadací s OSN. A diskutovat budou tři kandidátky na pozici generálního tajemníka, či spíše tedy tajemnice Organizace spojených národů. Mandát současného šéfa Antonia Guterreše letos v prosinci končí. Vysílání je teď s námi Jan Karlas z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Abychom toto téma rozebrali, přeji dobrý den. Pane Karlasi, doufám, že se slyšíme, abychom mohli mluvit o diskusi, která se věnuje právě možnosti náhrady generálního tajemníka OSN Antonia Guterreše. Ještě jednou dobrý den, pokoušíme se o spojení.
10: Dobrý den.
2: Michelle Bacheletová, bývalá prezidentka Chile, Maria Fernanda Espinoza z Ekvadora, Rebeka Grinspanová z Kostariky, to jsou jména tří žen, která jsou právě těmi oficiálními kandidátkami na nejvyšší pozici v OSN. V jaké konkurenci to bylo? Jak vlastně probíhá vůbec výběr generálního tajemníka či tajemnice?
10: Tak v tom výběru rozhodují dva orgány, Rada bezpečnosti a Valné shromáždění, přičemž hlavní váhu má Rada bezpečnosti. Tam zasedá 15 států, 5 velmocí, které tam mají trvalé křeslo a 10 států, které jsou voleny na určité období a ty se mezi sebou musí dohodnout, musí 9 z nich podpořit toho kandidáta, přičemž žádná z těch stálých velmocí nesmí hlasovat proti a potom ten kandidát je představen Valnému shromáždění, které ho musí potvrdit, ale má menší roli, protože pouze potvrzuje toho kandidáta, který byl vybrán Radou bezpečnosti.
2: Nakolik pro OSN aktuálně platí, že jde spíše o mužský svět?
10: Platí to do značné míry, protože když se podíváme na složení administrativy OSN a zejména na složení stálých zastoupení členských států, tak tam skutečně převažují muži, ale nedá se říct, že by to bylo prostředí, které je nějak dominantně mužské. I zastoupení žen je poměrně výrazné, ale stále je pořád menšinové.
2: Už se mluví o favoritech, respektive favoritkách. Má některá z těch zmíněných žen třeba i větší šanci než ostatní?
10: Já si myslím, že ano, že to je Rebecca Greenspan z Kostariky. A to sice proto, že jak jsem říkal předtím, tak jedna z podmínkou je, že žádná z těch stálých pěti velmocí nesmí vetovat toho kandidáta, což se může stát v případě Michelle Bachelet, protože ona není moc podporovaná Spojenými státy, kvůli tomu, že podporuje politiku potratů. Také byla některými státy kritizována za své působení na pozici vysoké komisařky OSN pro lidská práva. Jinak by to byla velice silná kandidátka, protože má silný politický profil. Zatímco Rebecca Greenspanová platí za člověka, který je spíše konsenzuální, podporuje multilateralismu z priority rozvojových zemí, které mají většinu v OSN. Takže bych si tipnul, že z těch tří žen v tuto chvíli Greenspan je asi nejsilnější kandidátka, ale ten proces může být hodně turbulentní a záleží na tom, jak dopadne dohadování v Radě bezpečnosti.
2: Jak velkou politickou roli má dnes generální tajemník či tajemnice OSN?
10: Otázka je, co je v tomto případě velká role. Je potřeba říct, že OSN je mezivládní organizace, kde hlavní rozhodnutí přijímají členské státy a jejich orgány, takže ty přijímají ty hlavní politická rozhodnutí. Ale nedá se říct, že by ten generální tajemník neměl nějaký politický vliv. Jeho funkce je primárně administrativní. On má řídit sekretariát OSN, který podporuje administrativní podporu této organizace, ale má také možnost předkládat nějaké otázky do agendy OSN a tím může potom ovlivnit rozhodování států. To je skutečně nutná podmínka pro přijetí nějakého rozhodnutí, aby státy souhlasily. Ale viděli jsme v minulosti, že generální tajemník může přinést nějaké téma, které se potom stane normou. Třeba to je problematika lidské bezpečnosti, protože původně OSN byla zaměřena čistě na bezpečnost států a v 90. letech Boutros Ghali, jeden z generálních tajemníků, patřil k představitelům, kteří zvedli otázku ochrany bezpečnosti civilistů, z které se potom do určité míry stala norma OSN.
2: Jan Karla z Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor.
10: Děkuji vám, nashledanou.
1: 5 minut chybí do 8 hodiny, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. V Ostravě dnes začíná mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Třídenní výstavy se podle organizátorů zúčastní skoro 140 společností, které kromě svých vozidel vystaví taky další technologie spojené s železniční dopravou, například zabezpečovací nebo řídicí systémy. Součástí veletrhu je taky dnešní odborná konference, které se zúčastní i ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Detaily probereme s obchodním ředitelem veletrhu Michalem Syrovátkou. Dobrý den.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Také jakou další techniku, kromě toho, co jsem řekl v úvodu, české firmy na veletrhu představí?
11: Tak na kolejích máme letos vystaveno 17 kolejových vozidel. Největším tahákem asi bude bateriový vlak české výroby. Dále na kolejích bude k vidění motorová jednotka RS1 pražské integrované dopravy, dieselové i elektrické lokomotivy, jedna podbíječka, nákladní vozy a v neposlední řadě budou zajímavá i dvoucestná vozidla, tedy to jsou vozidla, která umí jezdit jak po kolejích, tak po silnici.
1: No a když jste jmenoval tedy bateriový vlak české výroby, je na trhu ještě nějaká další unikátní technologie, kterou vyvinuly české firmy v železničním průmyslu?
11: Určitě ano, železniční průmysl má v České republice vlastně dlouholetou tradici. Některé české firmy, které u nás na Rail Business Days letos vystavují, jsou na trhu přes 200 let. A za tu dobu samozřejmě ty firmy vyvinuly řadu unikátních technologií. Kdybych zmínil, právě jsme mluvili o tom prvním českém bateriovém vlaku, dále bych zmínil autonomní vlak, tedy vlak, který jezdí zcela bez řidiče, nebo aktuálně vlakotramvaj, tedy to je hybridní kolejové vozidlo, které bez nutnosti přestupu propojuje městskou tramvajovou síť s celostátní nebo regionální železnicí. A z infrastrukturních technologií bych zase zmínil vývoj první české výhybky pro vysokorychlostní tratě, která před 2 lety byla představena na trh.
1: No, v Ostravě dnes proběhne taky odborná konference, ta by se měla zaměřit třeba na plány železniční infrastruktuře, jak jsme se toho dotkli na konec vaší poslední odpovědi. Tak co vidíte jako hlavní problém v Česku? Měly by se železnice nějak výrazněji modernizovat?
11: Určitě je co zlepšovat, ale obecně česká železniční infrastruktura, kromě teda peněz, řeší aktuálně zkapacitňování tratí, protože mnohé tratě a koridory jsou už totálně přeplněné, takže zdvojkolejňování, je řada tratí ještě musí po nich jezdit dieselové lokomotivy, takže řeší se jejich elektrifikace. Určitě se buduje více a více zabezpečených přejezdů, aby nedocházelo ke střetu s vozidly. a samozřejmě se připravují vysokorychlostní tratě.
1: No a jak je to s jejich rozvojem? Já vím, že vznikají už první plány, kudy by měly vést, ale jsou třeba české firmy připravené investovat do rozvoje rychlovlaků?
11: Určitě český železniční průmysl se na vysokorychlostní tratě připravuje již nyní, nejenže teda české firmy již roky pracují na projektové dokumentaci, ale příkladem je právě již změněný vývoj té výhybky pro vysokorychlostní tratě, která samozřejmě tady vůbec portfoliu jako nebyla, takže české firmy se určitě připravují, ale samozřejmě co se týče, tam bych to rozdělil na dvě věci. Jedna věc je, že se musí postavit infrastruktura a pak po tom, co po ní bude jezdit, ale je jasný, že rychlovlaky zatím žádná česká firma nevyrábí a tam bychom si museli pomoct, kdyby to bylo tak, jako teďkon, tam bychom si museli pomoct nějakým zahraničním dodavatelem.
1: Tak tolik Michal Sirovátka, obchodní ředitel veletrhu Rail Business Days, který dnes začíná v Ostravě. Já vám děkuji, přeji hezký den.
11: Děkuji vám taky, mějte se hezky, naschledanou.
3: Pro a proti.
12: Od konce června stát obnoví podporu domácnostem, které rekonstrukcí bytu nebo domu sníží spotřebu energií. Změní se ale pravidla. Místo předchozích dotací stát většinou nabídne bezúročné půjčky. Jsou podmínky nastaveny tak, aby lidi motivovali k úspornějšímu chodu domácností, nebo se program mine účinkem? Zeptám se předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Bereniky Peštové z Hnutí ANO a exministra životního prostředí poslance Petra Hladíka z KDU-ČSL.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: Soud na Slovensku projednává takzvanou kauzu očistec, případ údajné zločinecké skupiny v policii. V interview Plus po 11:30 o tom bude naše kolegyně Pavlína Nečásková mluvit se Zuzanou Petkovou, ředitelkou slovenské nadace s názvem Zastavme korupciu.
1: Teď bylo aktuálně 8 hodin, je úterý 9. června, k poslechu ranní relace na Plusu, nadále zvou Tomáš Pavlíček
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: A jaký je náš tematický výhled pro příští hodinu? Jak udržitelné je křehké příměří mezi Izraelem a Íránem po včerejší vlně vzájemných útoků?
1: Jak se vyvíjí stavba hráze v Troubkách u Přerova, symbolu velkých povodní z konce 90. let?
2: Praze pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Co zatím u soudu zaznělo ve věci údajného ovlivňování zakázek pražském dopravním podniku?
1: Nejdřív si poslechněte zprávy v podání Moniky Vrchotové.
4: Hezké ráno přeju. Po pondělních íránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem Netanyahuem. Izrael ale hrozí obnovením bojů v případě, že na něj zamíří další rakety.
13: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro íránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním íránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili dvě balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Íránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Český rozhlas.
4: A doplním, že na Blízký východ zamíříme v ranním Plusu hned po zprávách. Konkrétně rozebereme situaci v Libanonu. Lidé v Česku si uvědomují rizika financování veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Vyplývá to z průzkumu, který pro Český rozhlas a Českou televizi zpracovala agentura Resolution. V květnovém průzkumu odpovídalo 2041 respondent. Zrušení poplatků si Češi nejčastěji spojují se slovy ovládnutí, zestátnění nebo závislost. 64% respondentů vnímá média veřejné služby jako klíčový zdroj informací v krizových situacích. Pokračuje ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
14: Samozřejmě, že nás těší, že i lidé vnímají spojitost mezi změnou financování a možným ohrožením nezávislosti médií veřejné služby. Ve všech zemích, kde k takovéto změně v nedávné době došlo, byla média veřejné služby navíc vystavena i zmrazení rozpočtu nebo jeho snížení.
4: Změny ve financování Českého rozhlasu a České televize dnes projedná koalice i s generálními řediteli obou institucí. Schůzka na úřadu vlády začíná právě v těchto chvílích.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Jihokorejská společnost KHNP v tendru na stavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny Dukovany neporušila pravidla Evropské unie. Vyplývá to ze závěrů předběžného vyšetřování Evropské komise. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je to dobrá zpráva pro dukovanský projekt.
15: Vyšetřování KHNP loni v květnu inicioval místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné, a to kvůli podezření, že státní subvence pro korejskou firmu mohou narušit vnitřní trh Evropské unie. Unijní exekutiva nyní vyšetřování uzavřela. Podle mluvčí Siobhan McGarryové neodhalila žádné důkazy, že by KHNP v tendru unijní pravidla porušila. Jihokorejská firma zvítězila v největším tendru v novodobé historii Česka v roce 2020. Kdy porazila francouzskou EDF. Začátek výstavby dvou nových bloků je v plánu na rok 2029. Evropská komise však nadále prověřuje český plán financování projektu. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
4: V Severní Koreji končí dvoudenní návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Pchjongjangu. Včera jednal se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Mimo jiné ho ujistil, že Peking neupustí od svého závazku chránit společné zájmy s KLDR. Obě sousední země by podle Xi Jinpinga měly posílit strategické vazby a pevně chránit svou suverenitu, bezpečnost a zájmy v oblasti rozvoje. Jde o Xiovu první zahraniční cestu v letošním roce. KLDR naposledy navštívil před 7 lety. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
16: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
4: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla. Její pojištění je platné. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Americká NASA dnes oznámí složení posádky pro misi Artemis 3. Po 17. hodině českého času se dozvíme, kdo poprvé vyzkouší nový americký lunární modul. Zatím pouze na oběžné dráze kolem Země. Mise je plánovaná na druhou polovinu příštího roku.
17: Astronauti by měli otestovat spojení kosmické lodi Orion s jedním nebo dvěma lunárními moduly, určenými pro pozdější přistání na Měsíci, vysvětlil administrátor NASA Jared Isaacman. Lunární moduly mají na starosti společnosti SpaceX a Blue Origin a v současnosti ještě nejsou hotové. Letos plánuje Blue Origin vyzkoušet přistání na Měsíci bez lidí, s menší nákladní verzí své lodi, uvedl Amit Kshatriya z NASA. Termín a náplní mise Artemis 3 tak závisejí na tom, kdy obě společnosti dokončí vývoj. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Dvě mláďata orla mořského má nově v péči záchranná stanice Hrachov na Příbramsku. Z mláďaty se minulý týden daleko plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a bez lidské pomoci by nepřežila, vysvětluje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
18: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit, a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
4: Teď pro vás máme dopravní zpravodajství. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se stále brzdí v okolí sjezdu na Slavkov na kilometru 211. Fronta popojíždí k Rohlence okolo 10 minut. Dálnice D2 před Brnem směrem z Bratislavy je dnes plnější než obvykle. Kolonu čekejte už za sjezdem na Židlochovice z 8. kilometru, a to v obou pruzích. K nájezdu na D1 se jede přibližně 20 minut. D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna velmi dlouhá nesouvislá fronta od sjezdu na Chodce Rady z 29. kilometru. Popojíždí přes omezení na Šmejkalce až za Průhonice více než 40 minut. A ještě pohled do Prahy na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most. Popojíždí kolona téměř od podjezdu magistrály. Okolo 15:15 zabere trasa ke sjezdu do Průběžné. Přímo v odbočovacím pruhu stojí dva kamiony. Dobře, dojeďte.
19: Úterní obloha bude oblačná až zatažená, od západu se postupně přidá občasný déšť nebo přeháňky, na východě i bouřky a teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na východě mezi 22 a 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
1: Přesný čas 8 minut po 8 hodině. Irán oznámil, že ukončil útoky na Izrael, ale pohrozil jejich obnovením, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Stanice Channel 12 později uvedla, že také Izrael na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery proti Iránu. Útoky na jihu Libanonu proti militantnímu hnutí Hizballah ale budou pokračovat v plné síle. Mezitím si izraelské údery na jihu Libanonu vyžádali 14 obětí, jak aspoň informovala agentura AFP s odkazem na místní úřady a Červený kříž. My zveme do vysílání Dominiku Píhovou, reportérku deníku N, která se nedávno vrátila z Libanonu a zakrátko se tam zase vrací. Dobrý den.
20: Dobrý den, dobré ráno.
1: Vy máte stále v Libanonu kontakty. Víte něco bližšího o situaci v Bejrútu, jak to vypadá třeba v tom nejvíce zasaženém předměstí Dahí a jak třeba jinde?
20: Tak opět se opakuje vlastně ta situace, kterou jsme viděli v těch posledních týdnech a měsících, kdy z Dahí je tedy té jižní části Bejrútu, se rodiny přesouvají dál do hlavního města, aby se skryly nebo se aspoň pokusili skryt před možnými údery. Možná jenom připomenu, že v Libanonu opravdu neexistuje žádná výstraha. Pokud přijde evakuační příkaz, přijde pár minut, možná pár hodin předtím, než přijde úder. Takže lidé preventivně se přesouvají z Dahie, protože ví, že by mohla být terčem. Těch výrušek chodilo mnoho. V neděli jsme potom viděli, že se materializovaly. Takže i tam je posun. Potom v tom centru hlavního města, možná to není viditelné úplně hned na první dobrou, ale panuje tam velká nervozita. Lidé řeší, co bude, protože jsou v takovém limbu, jestli to je příměří, není to příměří. A jak se ukazuje ta čísla, která jste sám tady citoval a zmiňoval, tak si příměří často představují docela jinak.
1: Já bych se rád zeptal i na situaci na jihu Libanonu, který izraelská armáda postupně obsazovala. Vy jste byla i tam, i na těchto místech?
20: I jižněji jsem jela, nezajížděla jsem úplně na jih Libanonu, kde už operovala izraelská armáda, protože jsem to vyhodnotila jako bezpečnostní riziko, ale tím jižním směrem, kde je Saida, kde je Sur nebo Nabatie, jsem se přibližovala tedy ještě v době, než ta města byla zcela nějak třeba obsazená nebo bombardovaná na té pravidelnější bázi.
1: Jak to tam vypadalo, pardon, že vás přerušuji, zůstalo tam třeba ještě dost lidí navzdory té blížící se frontě, možná i výzvám k evakuaci.
20: A víte co, část těch měst, které zmiňuji, jsou takzvaně nad tou jako mentální hranicí, kterou je řeka Litány. Izraelská armáda od začátku říkala, že vše, co je jižně od řeky Litány, tak se týká její okupace, jejich operací, že tam bude pozemní invaze a tak dále. Ta města, která zmiňuji, jsou nad ní, severně, takže tam opravdu dlouho nikdo nečekal, že se mohou stát terčem, že to může být takhle intenzivní, takže tam dlouho zůstává. Ale ty poslední týdny ukazují, že prostě ta hranice bojů se posouvá, s tím se posouvá to nebezpečí a samozřejmě lidé vyhodnocují a v Libanonu i v těch jižnějších částí vidíte, že někdo zůstává ve svých domovech, protože mají historickou zkušenost a nechtí je opouštět. Zároveň se třeba bojí, kam by šli, jestli by je někde přijali v nějakých azylových domech a podobně. A zároveň potom část odchází k tím svým příbuzným, nebo do těch veřejných škol, které se proměnily v útočiště, nebo třeba na sever země, který je, řekněme, bezpečnější z tohoto hlediska.
1: No a tam na tom jihu momentálně pro ty, co zůstali, tak máte informace o tom, jak to tam vypadá, protože třeba Čecholibanonka Mona Šalová to popisovala tak, že si tam člověk ani nemůže zajít na nákup, že školy nefungují. A další očití svědci popisují, že každou chvíli na ně může přiletět dron nebo něco podobného.
20: Ta každodennost se opravdu výrazně proměnila a popisují to všichni, s nimiž jsem mluvila, ať už v Bejrútu nebo někde jižněji. Služby jsou samozřejmě mimo provoz nebo fungují jinak, než byli lidé zvyklí. Zároveň je tam velký strach. Já jsem se bavila i s rodiči, kteří popisují, jak ty svoje děti učí na to, jak zní dron, co musí dělat, když dron přijíždí jejich ulicí, jak se musí skrýt před tím dronem. A tohle všechno samozřejmě definuje ten život. Děti nechodí do školy, je tam spousta výpadků toho běžného života pro všechny generace. A takhle to popisují víceméně všichni.
1: A jak to vypadá třeba na severu? Protože víme, že, a už jsme o tom mluvili, že ze svých domovů musel odejít asi 1 200 000 Libanonců. Jsou tam dostatečné ubytovací kapacity pro ně?
20: Víte co, kapacity se zdá, minimálně podle těch čísel, že jsou. Protože některé ty školy, které sloužily jako azylové domy, se dokonce znovu proměnily ve školy. Na severu je to mnohem klidnější. Zároveň tam ale cítíte určité pnutí, protože sever země se přirozeně tím, že není jako cílem těch útoků, tak se stal útočištěm. A jak víme o Libanonu, jsou tam různé sekty, je tam různé dělení i mezi tou muslimskou populací, mezi křesťany a muslimy. Takže je to ošemetné v tom, že vám tam najednou přichází veliké množství lidí z jihu, které možná nějakým způsobem vědomně nebo podvědomně viníte za tu situaci. Protože dáváte rovnítko mezi šíjické muslimy a voliče a podporovatele Hizbaláhu. Takže je to tam napnuté, ale je to tam mnohem klidnější a často ti, řekněme, vnitřně vysídlení obyvatele Libanonu jsou tam trochu v těch městech schovaní. Také je nevidíte na první dobrou.
1: Tak tolik Dominika Píhová, reportérka deníku N, která se nedávno vrátila z Libanonu. Děkuji, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí po druhé za méně než 24 hodin telefonicky mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V předchozím telefonátu podle serveru Axios údajně slíbil Netanyahu Trumpovi, že se zdrží odvety na íránské útoky, nakonec se ale zachoval jinak. Pohled přes Atlantský oceán doplní amerikanista Jakub Lepš. Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Co víme o těch telefonátech Trumpa s Netanyahuem, zvláště o tom, který jsem teď citoval, kde Trump vyzýval Netanyahu, aby se zdržel té odvety a server Axios napsal, že izraelský premiér s tímto požadavkem během telefonátu vlastně pseudo souhlasil.
0: Je napětí mezi Netanyahuem, mezi Trumpem, čili mezi Izraelem a Spojenými státy. Ukazuje se opět, že plány, pozice a představy Spojených států a Izraele jsou jiné. Netanyahu čelí jinému domácímu tlaku, než čelí Donald Trump. A Donald Trump naprosto nepotřebuje, aby se situace, kdy dochází k eskalaci mezi Izraelem a Libanonem nebo Izraelem a Íránem, aby k tomu docházelo. Donald Trump se za každou cenu domluvu. Takže situace, kdy v nějaké míře ta eskalace hrozila, naštěstí v tento moment došlo k relativně malým vojenským operacím mezi Íránem a Izraelem, tak je něco, co Trumpovi nevyhovuje. Naopak na Netanyahu je zjevně doma nátlak, je vnímán, že až moc podléhá Donaldu Trumpovi a ta situace je, že útočí Irán na Izrael. Neodpovědět na to, to by z pohledu Izraele bylo ukázat vůči Iránu slabost a nezachovat se tak, jak má.
1: No, Trump sice říká, že on rozhoduje, jak to nakonec dopadne, ale Netanyahu nejdřív stejně ten jeho povel, abych tak řekl, nerespektoval, i když se teď zdá, že přece jenom izraelský premiér amerického prezidenta poslechl. Ale máte nějaké údaje o tom, jak se na to dívá americká veřejnost? Nepodrývá to důvěru v Trumpovi vůdcovské schopnosti, v jeho vliv?
0: Důvěru americké veřejnosti v Trumpovi schopnosti podrývá zejména situace, že jemu se nedaří konflikt s Iránem uzavřít přinejmenším nějakým dlouhodobější dohodou a začátkem vyjednávání o tom hlavním problému, a to je iránský jaderný program. K tomu jsme se nedostali. CNN dneska publikoval článek, kde spočítali, že již 37krát Trump sliboval, že nějaká dohoda s Iránem je na dohled a 37krát se to nepodařilo. On tyto dny slibuje opět otevření Hormuzského průlivu do 3 dnů. Čili to je hlavní problém amerického veřejného mínění, vysoké ceny, inflace a to, že lidově řečeno není vidět zatím světlo na konci tunelu. Trump slibuje a nic se nedaří. To je hlavní problém a ne nutně tak je to nějaké napětí mezi Netanyahuem a Donaldem Trumpem.
1: A mimochodem všímají nebo nevšímají si tedy američní analytici a veřejnost i toho, že Trump, jak řekl i náš kolega komentátor Jan Fingerland, jde v podstatě na ruku Iránu, že se Teheránu podařilo spojit třeba konflikt Spojené státy versus Irán s konfliktem Izrael versus Hizbalah?
0: Tady musíme bohužel přiznat, že Irán, který je ve složité situaci ekonomické i vlastně vojenské, tak je velmi obratný. Ano, teď odpověděl vlastně na izraelský útok na Libanon, na Hezbollah, čili Irán v té své zdánlivě velmi neřešitelné situaci, ekonomika v troskách, Hormuzský průliv uzavřen a tak dále, spojuje nějakou dohodu se Spojenými státy s dohodou mezi Izraelem a Libanonem, což je samozřejmě v zájmu jeho prostředníka nebo

0: vrátit se k nějakému normálnímu životu, otočit list, ale zároveň to Donald Trump nemůže udělat, aniž by vyhlásil nějaký pokrok ohledně iránského jaderného programu, protože jinak by to bylo vnímáno jako prohra. On neustále opakuje, on si zdůvodňuje vysoké ceny hnojiv, ropy, vyšší inflaci tím, že přece on má tu posvátnou, neprůstřelnou misi a to je nějak naložit s iránským jaderným programem. Čili aniž by s Iránem něco vyjednal, tak pokud by například souhlasil, že rozmrazí, uvolní iránská finanční aktiva, o to Irán velmi stojí, pokud by řekl, že o iránském jaderném programu bude jednat, ale nic nepřinesl na stříbrném tátce svým voličům a jenom uvolnil hormuzský průliv, tak z toho ze své retoriky, jak to postavil, tak to by byla prostě pro něj prohra.
1: No, ono se mluví o tom, že to, ten návrh memoranda o porozumění, že v něm není záruka, že bude možné zabránit tehránskému režimu pořídit si jaderné zbraně. Ale odborník na geopolitiku a JAF na stránkách Jerusalem Post uvádí, že o jaderné zbraně nikdy moc nešlo, ale že šlo kromě Hormuzu i o euroasijský koridor. Píše se o tom něco blížšího třeba v amerických médiích?
0: Tak to jsem nezaznamenal, to, že opravdu v tento moment ten jaderný program Iránu, který má několik aspektů, je to několik stovek kilogramů obohaceného uranu, který je v Iránu, kdy dokonce se v Americe spekuluje, že by mohlo být posláno nějaké komando, americké komando, které by s tím naložilo po závazek nebo nezávazek Iránu, že bude dále obohacovat. Je to iránský program balistických raket, které mohou, když tak nést nějaké hlavice. Toto všechno Donald Trump opakovaně zdůvodňuje, je důvodem, proč šel do Iránu a že je potřeba vyřešit. On to bere jako svůj zásadní zahraničně politický úkol.
1: Tolik amerikanista Jakub Lepš. Děkuji vám, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
2: Posloucháte Ranní plus. Připomenu hlavní události, které sledujeme dnes ráno. Dnešní jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích by se měl týkat hlavně výše příjmů rozhlasu a televize. O tom informoval předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Schůzku svolal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a účastní se jí také generální ředitelé rozhlasu a televize René Zavoral a Hynek Chudárek. Obě média si zrušení poplatku nepřejí. Blízko Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podle deníku New York Times, který o tom jako první informoval, podařilo zachránit. V zápěti to potvrzoval i prezident Donald Trump. Zatím není známo, co se stalo, jestli vrtulník sestřelila iránská palba nebo spadl kvůli technické poruše či jiným potížím.
1: Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měla chránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí. Projektanti povodí Moravy proto chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek. Náklady mají dosáhnout až 850 milionů korun. Stavět by se mohlo začít v roce 2028.
3: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
4: Tomáš Bilaška, investiční ředitel povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit jich chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru.
3: Máme tady i mobilní hrazení, které bude nasazováno právě při těch povodňových událostech v délce asi 90 metrů.
4: Součástí té investice jsou i vztlakové studny.
3: Protože se nacházíme na štěrkovém podloží, kdy v průběhu povodně vznikají poměrně tlaky a narůstá nám hladina podzemní vody, tak aby nám nedošlo k takzvanému prolomení toho izolátoru té zeminy, tak budeme budovat zhruba 21 protivztlakových studen.
4: Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
5: Z pohledu vlastně těch možností, které nám dlouhodobě byly představovány, to znamená od povodí Moravy, od správce dotačního titulu a vodoprávního úřadu, je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
4: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda zaplavila dvakrát.
6: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, nedovedu to tak posoudit.
4: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
7: Vzalo nám to dům.
4: Takže jste stavili nový?
7: Částečně.
4: Příští rok to bude 30 let, kdy vlastně voda tady smetla Troubky.
7: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
4: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
8: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%,

0: Což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domluvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s Povodí Moravy, tam už se to pak bude řešit tím vyvlastňováním.
1: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Starosta Frgal věří, že většinu zaplatí stát.
2: Obecní rozpočet máme nějakých 50 milionů, pokud to bude 10%, jednoduše spočítatelný 85 milionů. My si s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem poradit.
1: Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Stroubek, Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Domácí média dnes pročetla prošla redaktorka a komentátorka společenského magazínu Heroin Gabriela Knížková. V Hospodářských novinách ji zaujal článek o umělé inteligenci.
4: OpenAI brzy spustí proměnu chatu GPT. Místo odpovídání na otázky bude branou k AI agentům. Tak zní titulek dnešních Hospodářských novin, odkazující na zjištění deníku The Financial Times. Společnost OpenAI, která za vývojem jednoho z nejznámějších chatbotů stojí, totiž vstupuje na burzu a hledá způsob, jak posílit svoji pozici oproti konkurenci. Ve stávající podobě totiž většina uživatelů za použití chatbota neplatí a nástroj společnosti generuje miliardové ztráty. Za účelem získání většího počtu platících zákazníků se tak ChatGPT má přeměnit z chatbota primárně odpovídajícího na otázky v super aplikaci, která bude zpřístupňovat nástroje pro vykonávání konkrétních činností a další funkce poskytované partnery. Jeden ze zaměstnanců firmy OpenAI deníku The Financial Times anonymně sdělil, že chat je mrtvý. Firma mezi tím přesune investice a čas svých zaměstnanců do jiných produktů a služeb, jako je třeba programovací jazykový model Codex, který spustila loni v květnu. Pro poskytovatele služeb spojených s umělou inteligencí, včetně OpenAI, je zásadní právě získání co největšího počtu zákazníků, kteří platí za přístup k AI podle reálně využitého početního výkonu. To připomínají Hospodářské noviny. Velká část uživatelů totiž na nástroje zatím vyvíjí mnohem větší zátěž, než jaké firmám skutečně přináší zisky.
3: A plyne z toho článku v Hospodářských novinách, jak by měla ta nová podoba ChatGPT fungovat v praxi?
4: Nový design ChatGPT má ze všeho nejvíc připomínat takový trichtýř, který navede co největší počet uživatelů k placeným službám v čele s tím zmiňovaným kodexem. Podle The Financial Times je ambicí OpenAI vytvořit z ChatGPT osobního agenta každého uživatele, který dokáže nasměrovat ke konkrétnímu řešení pracovních a soukromých úkolů.
3: Nové technologie jsou užitečný nástroj, ale někdy se jejich používáním pojí i psychické problémy, tomu se myslím věnuje Mladá front. Ta dnes, co jste z tohoto článku vyčetla?
4: Je to tak. Psychická pohoda českých dětí a dospívajících se totiž zhoršuje. Na problém upozorňuje právě dnešní Mladá fronta dnes s odkazem na agenturu ČTK. Šťastně se podle průzkumu Mladé hlasy 2026, jehož závěry odborníci představili na konferenci zaměřené na duševní zdraví, cítí asi polovina dětí. Více než 60% dětí a mladistvých také tráví více času online, než by chtěli, vyplývá z průzkumu. V porovnání s posledním průzkumem svého druhu z roku 2024 klesl počet šťastných dětí o 8% bodů. Počet dětí, které se cítí nešťastně, naopak o 1% bod vzrostl. Uvedla to Pavla Gomba, ředitelka organizace UNICEF ČR, která průzkum od roku 2001 realizuje. Letos se konal už po 8. 63% dotázaných uvedlo, že v posledních 2 týdnech strávili více času na internetu, než by sami chtěli. Podle ředitele Národního ústavu duševního zdraví Jiřího Horáčka je proto jasné, že je nutné začít digitální svět ve vztahu k dětem a mladistvím regulovat, píše Mladá fronta dnes.
3: A dočteme se v tom jejím článku o příčinách, které stojí za zhoršením duševní pohody dětí nebo mladistvých.
4: Tak ty příčiny nepohody jsou podle průzkumu různé, zásadním faktorem ale bývá nespokojenost ve škole. Děti ve svých odpovědích zmiňovaly tlak na výkon, vztahy se spolužáky a také obavy z neúspěchu. Naopak šťastně se respondenti

0: cítili převážně ve společnosti rodiny nebo svých kamarádů a kamarádek.
1: Témata z domácích médií dnes vybírala Gabriela Knížková, redaktorka a komentátorka magazínu Heroin.
2: Interview Plus. Soud na Slovensku projednává případ údajné zločinecké skupiny fungující v letech 2012 až 2018 v rámci policie. Mezi hlavními obžalovanými v kauze Očistec je i místopředseda parlamentu za vládní stranu Smer Tibor Gašpar. S jakými překážkami se soudní jednání vyrovnává a jaké může mít politické dopady? Pavlína Nečásková se zeptá ředitelky nadace Zastavme korupci Zuzany Petkové.
3: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
4: V 9:30 jsou tu aktuální informace v podání Moniky Vrchotové.
3: Český rozhlas Plus.
5: Pěkné ráno. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize právě teď jednají na úřadu vlády. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by měl oznámit přesnou částku, se kterou budou obě média příští rok hospodařit. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sněhubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhujiv. V Charkově utrpělo několik lidí zranění. Úder tam poškodil taky budovy a v okolí města způsobil požáry. Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel zpracovávat posudek vlivu na životní prostředí. V estonském Tallinnu se dnes koná summit šéfů vlád pobaltských a severských zemí. Na programu jednání je mimo jiné bezpečnost Ukrajiny a Evropy, spolupráce v obranném průmyslu nebo využití umělé inteligence. V kauze Dozimetr bude dnes u soudu vypovídat jako svědek pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Bývalý náměstek před 5 lety v případu podal trestní oznámení. Jeho výpověď má teď trvat 2 dny. Roli Adama Scheinherra v kauze, která se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města, se budeme v ranním Plusu věnovat hned po zprávách. Česko má za sebou letošní první tropickou noc, a to v Praze, kde noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementinu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v husté zástavbě historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Na ostatních místech v republice klesly teploty na 14 až 18 stupňů. Klementinum dlouhodobě patří mezi stanice s nejvyšší počtem tropických nocí v Česku. Na řadě je doprava na dálnici D1 na příjezdu do Prahy ve směru z Brna. Čekejte zdržení v dlouhé, nesouvislé frontě od sjezdu na Chocerady z 29. kilometru. Odtud na Chodov ke sjezdu do Spořilovské je to téměř na 50 minut. Před Brnem na D1 popojíždí nesouvislé kolony v obou směrech. Od Vyškova se zpomaluje u Holubic okolo kilometru 211. Od Prahy za Ostrovačicemi na kilometru 179. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna nabírají zdržení hlavně kamiony. Pravým pruhem se sunou od sjezdu na Židlochovice z 11. kilometru. A v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most přetrvává zdržení od podjezdu magistrály. Kolona na čtvrt hodiny se sune ke sjezdu do Průběžné. Tam odbočovací a částečně i pravý pruh blokuje nepojízdný kamion. Šťastnou cestu! A zatímco teď může jen ojediněle pršet, během dne se od západu čeká občasný déšť nebo přehánky na většině území. Na východě místy i bouřky se silnějším nárazovým větrem. Bude tam ale tepleji, 22 až 27 stupňů, na ostatním území jen od 17 do 22. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
4: A to 4 minuty po 8:30. Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr, jak jsme právě slyšeli ve zprávách. Svědčit dnes přijde bývalý náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr z Hnutí Praha Sobě. Právě on podal před téměř 6 lety ve věci trestní oznámení. Kauza se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Víc teď s Martinem Fischerem. Dobré ráno.
6: Dobré ráno. Jednání dnes začne v 9 hodin. Předseda soudního senátu Jakub Krýbl naplánoval výpověď Adama Scheinherra na 2 dny, tedy celý dnešek a alespoň část zítřka.
4: Připomeňme si roli Adama Scheinherra v celém procesu. Řekli jsme, že před 5 lety podal trestní oznámení. Proč?
6: Na jaře 2020 za Scheinherrem jako tehdejším náměstkem primátora pro dopravu přišel jeden z developerů. Prostřednictvím tehdejšího ředitele dopravního podniku Martina Dvořáka ho měla údajná organizovaná skupina oslovit s žádostí o 5milionový úplatek. Tak počátek kauzy popsal Adam Scheinherr Českému rozhlasu v loni na podzim.
7: Já jsem neváhal, v podstatě ještě ten den jsem skontaktoval policii a domluvil si schůzku, kde jsem podal trestní oznámení.
6: Samotné vyšetřování pak trvalo asi 2 roky. Za tu dobu byl Adam Scheinherr několikrát vypovídat na policii. Dnes přijde poprvé svědčit k soudu.
4: A víme, o čem bude na jednání mluvit?
6: To nevíme. Pravděpodobně ale soudce bude zajímat, co o dění v dopravním podniku věděl od roku 2018, kdy se stal náměstkem pro dopravu. A pak samozřejmě, jak se o úplatcích a ovlivňování zakázek dozvěděl.
4: No a připomeňme si ještě celou kauzu Dozimetr. Už jsme zmínili, že se podle obžaloby jednalo o organizovanou zločineckou skupinu, která měla ovlivňovat zakázky v dopravním podniku hlavního města Prahy.
6: Přesně tak. Fungovat měla právě v období od roku 2018. V jejím čele podle státního zástupce stály tehdejší náměstek primátora Petr Hlubuček a taky zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Ti měli do vedení podniku dosazovat své lidi a díky nim si přitom říkat o úplatky firmám, kterým podle toho přiřazovali zakázky. V tuto chvíli čelí obžalobě 6 lidí a 2 firmy.
4: Tolik Martin Fischer, díky, naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
1: Posloucháte Plus, máme 8 hodin a 36 minut. Evropský fotbal se vrací do Spojených států, které hostí světový šampionát po 32 letech společně s Kanadou a Mexikem. Právě poslední mistrovství světa v roce 1994 pomohlo ve Spojených státech nastartovat změnu. Země má svou stálou profesionální soutěž. Soccer přestává být vnímaný jako sport jenom pro dívky, jak byl předtím, a je momentálně 3. nejoblíbenějším sportem po americkém fotbale a basketbalu. Podle letošního průzkumu pro časopis Economist překonal dokonce baseball. Přesto někteří vyhlížejí turnaj, který začíná tento týden s rozpaky, jak připomeneme i v dalším díle našeho tematického seriálu.
8: A lot of kids compared to when I came up into soccer.
9: Coach Emil, jak mu tady říkají, je na první pohled prostě trenér dětí v parku u města Potomac, necelou hodinu jízdy za Washingtonem, ale tenhle 60-letý chlapík kdysi vyrostl na hliněných plátcích v Kamerunu. Při slavné výhře nad Argentinou na šampionátu 1990 uhlídal samotného Maradonu.
8: Because I was a little quicker, but he was very clever.
9: Pak zažil mundial i tady v Americe a potom se sem přestěhoval a už přibližně 20 let pozoruje, jak se fotbal v téhle zemi nesměle, ale přece jenom zabydluje.
8: You have a lot of talent.
10: Je tu spousta talentovaných hráčů s velkým potenciálem, když to srovnám s dobou, kdy jsem do Ameriky přišel. Z našeho klubu už vyšli hráči, kteří to zkoušejí i v Evropě. Současné americké děti mohou prakticky non-stop sledovat ten nejlepší fotbal v televizi a to je úžasné. Je na nich vidět, že fotbal milují.
11: Vypráví mi Emil Nbu ve zdejším klubu nazvaném The Lions, podle slavného týmu kamerunských lvů z mundialu 1990 zaměstnává víc než 10 trenérů, kteří učí soccer stovky dětí. Všímá si ale, že evropský fotbal tu přece jen nemají tolik pod kůží.
10: Pro nás to bylo naprosto přirozené. Fotbal jsme hráli od rána do večera. O prázdninách jsme prakticky neslezli ze hřiště a to nás naučilo nejvíc. Já jsem svého prvního trenéra měl až v 15 letech. Získáte tím nezávislost a schopnost vnést do hry něco speciálního. Klasický trénink je moc organizovaný a americké děti skoro nehrají. jen tak za domem. Je potřeba dostat tu tenhle sport víc na ulici.
11: Vítas Karosela patří k americkým dětem, které začaly hrát evropský fotbal v době jeho zdejšího rozkvětu. Po turnaji v roce 94 a po ženském šampionátu o 5 let později. Vzpomíná si, jak se mu ve venkovské části státu New York posmívali, protože soccer byl tehdy braný jako sport pro dívky.
12: Pamatuju si, jak mě šikanovali. Říkali, že jsem zženštělý, že jsem fotbalová víla, protože nehraju mužský sport, tedy americký fotbal. Ale za posledních 20-30 let se tohle hodně změnilo. Vidíme hráče amerického fotbalu jako J.J. Watt, kterému patří část anglického týmu Burnley. Hráči NFL dělají podcasty s evropskými fotbalisty. Soccer už není vnímaný jako sport jen pro holky a je populárnější než kdy dřív. Z velké části je to díky možnosti sledovat evropské ligy, díky týmům, které sem jezdí a superhvězdám jako Messi, co tu hrají. A díky domácí mužské i ženské lize, na které zdejší děti mohou chodit a snít o tom, že na těch stadionech jednou budou hrát.
11: I proto Vitas v současnosti novinář na volné noze a během šampionátu spolupracovník FIFA už další exponenciální růst evropského fotbalu po tomto turnaji neočekává. Naopak se obává, že oproti roku 94 bude letos americká část mistrovství jemně řečeno rozpačitá.
12: Hotely nejsou tak zaplněné, jak se čekalo. Vstupenky nejsou vyprodané. Tady v Americe jsme zvyklí na vysoké ceny za lístky, ale tyhle jsou astronomické i pro nás a lidi už jsou z toho unavení. Nemají peníze na to kupovat si letenky, nocleh v hotelu a ještě takto drahé vstupenky. Průměrný fanoušek si to nemůže dovolit. A každý, kdo miluje fotbal, tak ví, že to má být sport pro běžné lidi. Když z toho uděláte akci pro VIP, zabijete ducha téhle hry. A kromě toho se obávám, že středem pozornosti se jako vždy stane náš prezident. Bylo to tak při losování a je to největší jeviště, kterého se mu může dostat. Nedovedu si představit, že by toho Donald Trump nevyužil.
11: Myslí si Vitas Karosela a než se rozloučíme, všímám si, že už i on, co by rodilý Američan, říká někdy sokru po našem, tedy fotbal. Další známka toho, jak se tu tento sport usazuje. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
4: A teď 4 minuty před 8:45. Důležité události, které sledujeme. Ceny ropy dnes na trzích klesají. Irán a Izrael na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavili vzájemné útoky. Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan byl dočasně zbaven funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. O jeho dalším osudu nyní rozhodne dozorčí orgán tvořený členskými státy. A dnes se bude na vládě jednat o převodu financování Českého rozhlasu a České televize z poplatků na státní rozpočet. Vedle premiéra Andreje Babiše a zástupců koalice se jednání zúčastní ředitel České televize Hynek Chudárek a šéf Českého rozhlasu René Zavoral. Ani jedno z médií se změnou financování nesouhlasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď je 8 hodin a 42 minut. Na Karlově náměstí v Praze si dnes můžete ověřit, jestli vás neohrožuje nějaké civilizační onemocnění. V mobilních ordinacích v parku u nedaleko Faustova domu budou lékaři ze Všeobecné fakultní nemocnice kontrolovat zdarma mateřská znaménka, měřit hladinu cukru v krvi nebo radit třeba s odvykáním kouření. Preventivní akce s názvem Den zdraví na Karláku začíná ve 13 hodin, potrvá do 17:30 odpoledne. Na místě bude i Martin Prázdný, vedoucí lékař diabetologického centra 3. interní kliniky. Dobrý den.
13: Dobrý den.
1: Jak velké procento obyvatel Česka nebo přinejmenším obyvatel Prahy trápí nějaká civilizační nemoc, aniž by o tom věděl?
13: No, to je otázka, kterou my nevíme, protože když o tom neví oni, tak o tom často nevíme ani my, protože ti lidé nepřijdou prostě na nějakou prevenci včas.
1: Zanedbávají Češi prevenci?
13: Myslím si, že ji zanedbávají více než některé další národy, jako třeba Skandinávci nebo Švýcaři. A jim se to vyplácí, tu prevenci zdůrazňovat a také ji navštěvovat, protože mají potom velice hezké, pěkné dožití ve zdraví.
1: Letos vyrážíte do terénu po čtvrté, čili řekla bych, jakoby snažíte se jít blíž lidem. Je tahle bariéra podstatná? Dařilo se vám běžně odhalovat lidi třeba s neléčeným vysokým krevním tlakem, cukrovkou, nemocemi plic?
13: Tak já to považuji za jednu ze základních věcí přibližovat se pacientům. Vlastně, když si řekneme, kdo z nás chce někam vyrazit k lékaři a sedět v čekárně. Ty bariéry jsou vlastně všude. A tady je na Karláku zbouráme. My tady prostě máme otevřený prostor a každý může navštívit libovolný stánek. Nepotřebuje žádné doporučení praktického lékaře, žádnou žádanku a nečeká na objednání. Trošku si možná vystojí nějakou malou frontu, ale u nás to jde rychle, protože to je takový jako jenom screening a pak samozřejmě můžeme najít něco závažného a to se nám loni podařilo skutečně u stovek lidí a museli jsme ty pacienty potom posílat dál a muselo se to řešit.
1: Co tedy nejčastěji trápilo v těch předchozích ročnících lidí, kteří k vám přišli?
13: Tak ono je možná netrápilo nic, nebo jenom možná myšlenka, že vlastně jako nebyli vyšetřeni, takže si nechali změřit tlak, nechali si vyšetřit mateřská znamenka, nechali si vyšetřit, jakou mají kapacitu plic a změřili jsme jim třeba složení těla, krevní cukr. A u řady z nich se potvrdilo to podezření, že vlastně všechno nemají úplně v pořádku a v některých případech to vyžadovalo vlastně okamžitý zásah.
1: Platí, že víme, ví veřejnost o těch klasických radách, o zdravém jídelníčku, pohybu, anebo pořád jakoby si nevíme rady, co dělat, aby se nám ty civilizační nemoci, jako je třeba vysoký krevní tlak nebo cukrovka, vyhnuly?
13: Tak my víme, co dělat. Otázka je, jestli to ví všichni pacienti a otázka je, jestli taky všichni pacienti mají dostatečný prostor k tomu, aby svůj život změnili. Já myslím, že být štíhlý nebo nemít obezitu znamená mít třeba výrazně lepší prognózu z hlediska cukrovky. Znamená mít třeba výrazně lepší prognózu z hlediska cukrovky, z hlediska krevního tlaku a některých i závažnějších komplikací, včetně nádorových onemocnění. A přesto řada pacientů, kteří mají nadváhu nebo obezitu, tak nepřijdou k lékaři. A my dneska na to už prostě prostředky máme. Fakt je, že měnit úplně ten životní styl pro všechny lidi jednoduché není. A nemají na to úplně třeba optimální podmínky, ale my spoleháme více a více na tu farmakoterapii, takže dneska, když ten člověk přijde, tak mu určitě máme co nabídnout a důležité je, aby prostě udělal ten první krok a lékaře navštívil. Třeba i tady na Karláku, protože my zatím mobilní ambulanci, kterou bychom ty pacienty objížděli, nemáme.
1: Martin Prázdný, vedoucí lékař diabetologického centra z 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Děkujeme za rozhovor.
13: Já také děkuji za pozvání.
3: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
14: A právě biznis je tady. Ministerstvo financí má v půlce června doručit Evropské komisi upravený plán vývoje veřejných financí pro příští roky. Ten současný je podle ministryně financí Aleny Schillerové totiž nereálný. Schodky v hospodaření státu by podle něj měly klesat, ale vláda chce údajně více investovat a schodky naopak zvýšit. Co na to říká eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis? To je téma nového dílu pořadu Peníze a vliv. A my to teď probereme s jeho autorkou, naší ekonomickou analytičkou Janou Klímovou. Vítej.
15: Dobrý den.
14: Tak jak je ten plán pro stát a jeho hospodaření důležitý?
15: Hodně, protože pro nás jako členskou zemi EU platí určitá společná pravidla, podle kterých má stát hospodařit, aby se v budoucnu nedostal do situace, že nebude schopen splácet své dluhy. Brusel tady posuzuje, co vlády s veřejnými financemi zamýšlejí a jestli jejich vývoj dlouhodobě udržitelný a podle toho současného plánu dohodnutého v roce 2024, tedy má klesat schodek českých veřejných financí během 5 let o 0,5% HDP ročně až na konečných 0,5% v roce 2028. Jenže to je podle vlády Andreje Babiše nereálné a schodky prostě budou vyšší, proto premiér i ministryně financí začali jednat o změně toho plánu s eurokomisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Ten úpravy v rozhovoru pro Český rozhlas nevyloučil s tím, že Česko zatím má finance v dobré kondici.
16: Loňský schodek byl 2,1% HDP, státní dluh je pod 45% HDP. Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevření o tom diskutovat. Musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
15: No a k těm jednáním na ministerstvo financí potvrdilo, že upravený plán skutečně v polovině června Bruselu předloží, žádné detaily ale neuvedlo, pouze zopakovalo, že má být realistický.
14: A podle Aliny Schillerové ekonomika díky investicím rychleji poroste a případné vyšší dluhy se tedy později díky tomu splatí, souhlasí s tím ekonomové?
15: Tak jenom částečně, protože upozorňují na velká rizika, třeba, že si Česko už teď na splácení dluhů, které vznikají právě těmi vyššími schodky, půjčuje dráž než

0: evropské ekonomiky, s kterými máme tendenci se srovnávat. A otazníky jsou podle ekonoma z Centra veřejných financí při Karlově univerzitě Aleše Bělohradského i kolem těch slibovaných investic.
1: Já ani nevidím ten plán investic, který by byl opodstatněný, obhájený, kde bychom opravdu věděli, že to jsou ty investice, které přinesou největší hodnotu.
0: Protože řada investic státu jde třeba jenom do oprav a ty potom žádný velký růst ekonomiky opravdu nepřinesou.
2: No, vláda se také rozhodla, že se nebude připravovat na přijetí eura místo koruny, protože euro prostě nechce. Co k tomuhle postoji říká eurokomisař Dombrovskis?
0: Tak je celkem schovývavý, podle něj je to čistě naše věc, jak rychle budeme postupovat. A upozorňuje také na to, že Evropská komise prostě nemá žádné nástroje na vymáhání přijetí eura.
3: My jen můžeme konstatovat, že většina členských států pracuje na tom být členy eurozóny. Ze 13 států, které se k Unii přidali od roku 2004, jich už 9 euro zavedlo.
0: Připomněl ale Valdis Dombrovskis.
2: No a více z rozhovoru s eurokomisařem uslyšíte v pořadu Peníze a vliv, který vysíláme po 11. hodině. Najdete ho také na našem webu a v podcastových aplikacích. A pro tuhle chvíli děkuji jeho autorce Janě Klímové, naší ekonomické analytičce. Díky, naslyšenou.
0: Já také děkuji za pozvání, naschranou.
4: Máme 9 minut před 9. hodinou, posloucháte Ranní plus. Bučení na prezidenta, dlouhé počítání hlasů v kalifornských volbách a Trumpova role mezi Iránem a Izraelem, to jsou témata, která se dnes odráží v amerických médiích a zaznamenala je i naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Nejdřív jsme spolu mluvili o prvním zmíněném incidentu. Donald Trump si včera vyslechl nesouhlasné bučení ze strany fanoušků v Madison Square Garden. S čím souviselo?
5: Týdeník Time připomíná, že Trump je první sedící prezident, který kdy navštívil finále NBA, basketbalové ligy, a dodává, že ta jeho plánovaná účast už vyvolala hlasitou kritiku ještě předtím, než vůbec do té arény vstoupil. Ekonomický server NBC to vysvětluje praktickým dopadem. Trumpova účast způsobila, že fanoušci s lístky čekali na vstup do arény 2 hodiny i déle kvůli bezpečnostním kontrolám. Když pak Trumpa ukázali na obrazovce během státní hymny, dav propukl v hlasité bučení. NBC ho popsala jako hlasité a okamžité. Ostatně poslechněme si ho. Trump se u toho usmíval, salutoval. Bylo znát, že ta reakce publika se rychle změnila, jakmile kamery zamířily na někoho jiného. Vedle prezidenta stála jeho vnučka Kai Trumpova a majitel týmu Knicks James Dolan.
4: Už takovou reakci publika americký prezident někdy zažil?
5: Kulturní magazín Variety připomíná, že to není poprvé, co Donald Trump v sportovním klání narazil na nepřátelské přijetí. Například na finále US Open koncem roku 2025 ho také vypískali. A tehdy Donald Trump na to bučení reagoval úsměškem, který to bučení ovšem ještě zesílil. Bulvární portál TMZ pak dodává detail o samotném prezidentovi. Říká, že se zdá, že mu neunikla ta reakce davu, že opět se mu na tváři objevil jakýsi úsměšek, zatímco hlediště říkalo svůj názor. Jako jediné z velkých médií referovala o reakci publika výrazně zdrženlivě televize Fox News, která uvedla, že ta reakce publika byla smíšená, přičemž zmínila jak potlesk, tak pískání a zdůraznila tedy, že převažovalo to pískání.
4: Americká média také rozebírají roli Donalda Trumpa v situaci, kdy se pokouší obnovit příměří po eskalaci bojů mezi Izraelem a Iránem. Kdo podle amerických komentátorů aktuálně nese největší podíl na konfliktu?
5: Tak toto je, bych řekla, jedna z nejzajímavějších linií celé krize a americká média ji sledují velmi pozorně. Deník The Hill cituje analytiky, kteří říkají, že napětí mezi Trumpem a Netanyahuem odráží rozdílné zájmy Spojených států a Izraele. Washington Times píše zase, že iránská válka se stala zátěžovým testem dlouholetého přátelství obou lídrů a že spekulaci o konci jejich takzvané bromance sílí a CNN potom předává konkrétní detail. Trumpův telefonát s Netanyahuem se podle zdrojů změnil v hádku, při níž Donald Trump používal vulgární výrazy, aby vyjádřil nesouhlas s izraelskými plány, které ohrožovaly jeho jednání s Iránem. Ekonomická stanice CNBC potom zase citovala Netanyahua, který se k věci postavil po svém, odmítl komentovat zprávy, že ho Trump při hovoru nazval zatraceně šíleným, a to je ta jemnější verze toho prohlášení, a řekl pouze, že nepůjde do podrobností. No a zpravodajská agentura AP to zase shrnuje jako Netanyahuovu sázku. Celou kariéru stavěl na dvou pilířích, neochvějném partnerství se Spojenými státy a boji proti Iránu. A teď mu tyhle dva pilíře stojí přímo proti sobě.
4: Slyšeli jste výběr z obsahu amerických médií od Jany Cíglerové, naší zpravodajky ve Spojených státech.
2: No a teď nebudeme bučet, ale bzučet. Hned vysvětlím. Řešení složitých úkolů ve zvířecí říši pomocí předmětů nebo nástrojů si mnozí z nás samozřejmě můžou spojit třeba s výzkumy o šimpanzích nebo slonech, ale nový vědecký výzkum odhalil, že výjimečné intelektuální schopnosti mají i čmeláci. A díky těmto zjištěním teď biologové přehodnocují dosavadní domněnky o tom, čeho jsou zástupci hmyzu okolo nás vůbec schopní. Víc nám k tomu řekne Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Vítej.
6: Dobrý den.
2: Tak když mluvíme o tom, že čmeláci umějí používat nástroje, no upřímně mi to zní docela dost zvláštně. Jak to funguje v praxi?
6: No, tohle konstatování vychází z docela důkladného výzkumu behaviorálního biologa Oliho Loukoli a jeho kolegů z univerzity ve finském Turku. A on vlastně přišel s takovou myšlenkou, že malý mozek, velké nápady. Podle ně zásadní to, že v tom ovládání nástrojů není, že to jsou jenom savci, ale právě jsou to schopní i bezobratlí a řekněme i živočichové s mozkem o velikosti možná sezamového semínka. Každopádně tedy k té praxi, jak to vypadalo. Finský vědec zopakoval takový klasický experiment, poprvé provedený psychologem Wolfgangem Kellerem na šimpanzích před více než 100 lety. Popsal tehdy takzvanou teorii učení vhledem. Tehdy pověsil banány tak, aby byl pro šimpanze mimo dosah a poblíž postavil hromadu krabic a beden. No a šimpanz brzy po nějakém zkoumání si ty krabice naskládal na sebe, vylezl na ně a po choutku si vzal, což tedy dokázalo, že k řešení problému nepotřebuje žádný trénink, který by ho to naučil.
2: No já mám takový problém, jak se vlastně dá takový experiment zopakovat zrovna u čmeláku.
6: No věšet banány by smysl nedávalo, čmelák by si vyletěl, ale nejdřív čmeláky naučili spojit si modrou barvu s odměnou, takovým tím Pavlovovým reflexem čmeláci hledali modrou barvu, právě modrý kruh s cukrovou vodou, který je přitahoval a pak ten modrý kruh umístil, jak on to nazývá, do arény. To byla taková věc ve tvaru, připomíná si možná hokejový puk o výšce asi 2,5 cm. A to je příliš vysoké na to, aby nemohli sami dosáhnout ty čmeláci na strop, ale zároveň moc malé, aby v tom mohli létat. A čmeláci pak při experimentech sami od sebe dokázali bez nějakého tréninku, bez nějaké výuky spontánně si tam přikutálet malou polystyrenovou kuličku pod ten modrý bod a využít jako stupátko, aby na tu odměnu dosáhli. No a všechny ty experimenty u jednotlivců roky dokumentoval a celková studie teď vyšla v poměrně prestižním odborném časopise Science.
2: Tak nejenom hovníval si válil svoji kuličku, ale i čmelák, ale jak se ví, že to čmeláci vlastně vymysleli cíleně, že to nebyla jenom náhoda?
6: No, že to byl záměr, potvrzovali vědci tak, že v následném testu do té arény puku přidali ještě překážky, které zakrývaly ten výhled na tu odměnu, že neviděli tu modrou barvu. Přesto ale 80% čmeláků tu kuličku pod cíl správně dopravilo, takže experiment dokázal, že to bylo cílené řešení problému. A pro americkou veřejnoprávní stanici NPR taky popsal, že si užíval vytváření dalších překážek pro to, aby čmeláci museli postupně ty věci učit metrou pokus omyl. Vlastně tak hezky vyvrací některé domněnky, že jsou bezobratlí tvorové jako čmeláci, závislí jenom na instinktech.
2: A dá se tohle nějak pozorovat ve volné přírodě?
6: No podle šéfa výzkumného týmu Oliho Loukoli takové přizpůsobování se a využití nástrojů dává smysl kvůli jevu, kterým se nazývá kognitivní flexibilita. Tím popisuje stav, kdy se nějaká podmínka ve volné přírodě najednou změní a hmyz se tudíž musí taky přizpůsobit. Typicky je to v případě, že na jednom místě třeba kvůli klimatickým podmínkám přestanou kvést květiny a čmeláci nebo včely čeli musí hledat pil a nektar jinde za každou cenu a i díky schopnostem nezávislým na instinktu pak jsou schopni si právě tu potravu obstarat třeba pro celou svou kolonii.
2: Tak mě napadá, že podle Čmeláka pojmenovala třeba J.K. Rowlingová toho ředitele Bradavic, takovým tím staroanglickým Dumbledore neboli Brumbal, takže je vidět, že ona opravdu tohle inteligentní zvíře nebo hmyz prostě zvolila správně. Tak tolik jako Plucký z naší zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
6: Naslyšenou.
7: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Ve vysílání jsme dnes už probírali roli Donalda Trumpa ve směřování mezi Iránem a Izraelem a i ten konflikt s Izraelem. Uslyšíte také v osobnosti plus popůl jedenácté amerikanistu Krištofa Kozáka.
2: 9 hodin Ranní plus jde do finální půl hodiny a vedou vás do ní Martina Mašková
4: a Tomáš Pavlíček.
7: Český rozhlas plus.
4: A v této půlhodině budeme pokračovat v tématu dění na Blízkém východě. Ptáme se, co přispělo k aktuálnímu snížení napětí mezi Iránem a Izraelem.
2: Co víme o případu fotovoltaické elektrárny, jejíž majitelé státu dlužili 43 milionů korun.
4: A jak vznikl snímek takzvané napalmové dívky během války ve Vietnamu?
8: V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu.
2: Teď jsou tu zprávy, které dnes chystá Monika Vrchotová.
9: Přeji dobré ráno. Anektovaný poloostrov Krym i jih evropské části Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
10: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Izraelský úder na jih Libanonu má nejméně 14 obětí a 20 zraněných. Mezi mrtvými jsou i záchranáři Červeného kříže. S odvoláním na libanonské ministerstvo zdravotnictví to oznámila agentura AFP. Izraelská armáda už v neděli vyzvala k evakuaci města Sur a přilehlých oblastí. Přestože se Izrael a Irán včera dohodli na zastavení vzájemných útoků, Tel Aviv zdůraznil, že v ofenzivě proti hnutí Hizballáh v Libanonu bude pokračovat. Pro Irán je ale neútočení na Libanon jednou z podmínek příměří se Spojenými státy. Přes 8 tisíc připomínek přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty navrhne stát a má jich být necelá stovka po celé republice. Šlo by na nich zrychleně a snáze povolovat stavbu větrných a solárních elektráren. Investor by například nemusel vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že i když termín pro podání připomínek vypršel, lidé je posílají dál.
11: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: U obvodního soudu pro Prahu 9 pokračuje hlavní líčení v případu korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku. Jako svědek dnes bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z hnutí Praha sobě. Před 5 lety v roli náměstka pro dopravu podal v kauze Dozimetr trestní oznámení. Vypovídat má 2 dny. Německo a Francie zastavují společný projekt bojového letounu příští generace FCAS s odvoláním na vládní kruhy, o tom informují německá média. Projekt zahájili před 9 lety prezident Emmanuel Macron a tehdejší spolková kancléřka Angela Merklová. Selhal ale na neschodách.
12: Francouzský koncern Dassault a německý Airbus se nakonec nedokázali dohodnout. Zatímco Francouzi tvrdili, že by novou stíhačku postavili klidně sami, tak Němci upozorňovali, že se nenechají upozaďovat. Francie a Německo by teď měli spolupracovat aspoň na zbývajících částech projektu, jako je propojení různých zbraňových systémů, senzorů a platform do jednotného bojového cloudu. Letoun FCAS měl být ale vlajkovým projektem evropské obranné spolupráce a taky měl demonstrovat nezávislost na Spojených státech. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Voliči v amerických státech Maine, Nevada, Severní Dakota a Jižní Karolína budou hlasovat v dalším kole primárek. Velkou pozornost přitahuje mimo jiné hledání vyzyvatelky republikánské senátorky Susan Collinsové v Maine nebo guvernérské primárky v Nevadě. Severní Dakota bude navíc hlasovat o návrhu na změnu státní ústavy. Hlasování určí kandidáty do Senátu, sněmovny reprezentantů, guvernérských postů a desítek státních i místních úřadů. Mezi nimi se bude rozhodovat při volbách v listopadu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Polské úřady zabavily v přístavním městě Gdyně více než tunu heroinu v přepočtu za 1,25 miliardy korun. Podle policejního prezidenta Marka Borona narkotika pocházela z Íránu. Drogy pašeráci ukryli v dekorativních cihlách ze Spojených arabských emirátů. Na podezřelou zásilku polské celníky upozornili jejich britští kolegové. Podle polského ministra vnitra šlo o největší operaci tohoto typu za více než 10 let. Agentura AFP s odvoláním na údaje ministerstva vnitra uvedla, že množství omamných látek zadržených polskou policií od roku 2022 stouplo o 650%. Jen letos policisté zabavili přes 83 tun drog. Už za 3 týdny začne v Česku fungovat nový centrální registr psů, spustí ho ministerstvo zemědělství. V databázi budou jak identifikační údaje o psech, tak informace o jejich majitelích.
13: Vím, že dřív byly dobrovolní registry, tam jsme asi ve 2 nebo ve 3 v nějakých. O povinném jsem zatím neslyšela. Určitě si o tom zjistím informace a zaregistrujeme psy.
14: Lucie Přikrylová z Jihlavy má 3 fenky plemene Shiba Inu. V současných registrech může své psy nechat. Zapsat je ale musí i do nového státního seznamu. Pokračuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
15: Evidence psa v jiném registru nenahrazuje povinnost registrace psa v systému centrální evidence psů.
14: Do centrální evidence budou zvířata zapisovat veterináři při přeočkování vstekliny nebo při čipování štěněte. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
9: A v 9 hodin a 6 minut pro vás máme na Impulzu také na Plusu také čerstvé informace z dopravy na dálnici D1 před Brnem. Trvá silnější provoz v obou směrech. Od Vyšková se zpomaluje u sjezdu na Slavkov na kilometru 210. Od Prahy se kolona výrazně zkrátila. Přibrzdíte u výstaviště na kilometru 190. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna se sune dlouhá, hodně roztrhaná kolona v Posázaví. Zpomaluje se za sjezdem na chodce Rady okolo 27. kilometru a na Chodov se pokračuje více než půl hodiny. Na hlavní části Pražského okruhu směrem zde jedničky k letišti stále regulují provoz v tunelech, kamiony zastavují před Jesenicí, osobní auta u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Potíže čekejte za Lochkovským tunelem, přesněji v připojovacím pruhu od Barandova. Na 16. kilometru stojí porouchaný kamion, s ním i policejní hlídka. Okolo projíždějící řidiči přihlížejí a dost výrazně zpomalují. Přejeme šťastnou cestu. Na většině území má od západu postupně občas pršet, na východě hrozí i bouřky, během kterých může napršet až 25 litrů vody a zároveň je bude doprovázet vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Odpolední teploty vystoupí na 17 až 22, na východě na 22 až 27 stupňů, na horách bude kolem 14, v Jeseníkách a Beskydech kolem 18 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
7: Posloucháte Ranní Plus
4: s Tomášem Pavličkem a Martinou Maškovou. Stát se i po více než 16 letech od boomu fotovoltaických elektráren vypořádává s následky podvodu, kterých se někteří podnikatelé v roce 2010 dopouštěli. Za loňský rok ministerstvo průmyslu a obchodu vymohlo od majitele jedné takové elektrárny u Brna 13 milionů korun jako náhradu škody. Dalších 30 milionů stát ještě vymáhá. Z detaily ve studiu Vít Kuban z investigativní redakce Radiožurnálu. Vítej, dobré dopoledne.
16: Dobrý den.
4: Proč má ta zmíněná fotovoltaická elektrárna, respektive její majitele, ministerstvu doplácet 43 milionů korun?
16: Firma provozovala elektrárnu od roku 2010, kdy získala garantovanou výkupní cenu, jenže energetickou licenci tehdy dostala podvodem a soudy došly k závěru, že se podnikatelé neprávem obohatili o zhruba 370 milionů korun. Společnosti tak propadl poměrně velký majetek a hotovost a zbývalo státu doplatit ještě těch 43 milionů. Ministerstvo průmyslu a obchodu původně s vymáháním částky otálelo, nakonec ale vydalo exekuci na výnos z prodeje elektřiny a za loňský rok tak získalo zpět právě 13 milionů korun.
4: A jak se stát dostane k těm zbylým 30 milionům?
16: To zatím není úplně jasné. Na základě rozsudku firmě energetický regulační úřad odebral energetickou licenci. V praxi to znamená, že nemůže dál elektřinu vyrábět a navíc by ani novou licenci nemohla získat. Další postup pak nechtělo ministerstvo průmyslu a obchodu specifikovat. Jeho mluvčí Štěpánka Filipová pouze řekla, že budou postupovat podle zákona o majetku České republiky.
4: Znamená to tedy, že ty fotovoltaické panely nejsou využité?
16: Oni nebyly využité jen asi 3 měsíce, nyní už mohou opět vyrábět elektřinu. Vlastník té původní společnosti Papeno 2, Václav Šindelář, totiž elektrárnu odkoupil. Nově tak vlastní firma Papeno 4, ta splňala všechny podmínky, především tedy tu bezúhonnost a v březnu získala od energetického úřadu licenci na výrobu elektřiny. V takovém případě pak nevadí, že za tou společností opět stojí už dříve za podvod s fotovoltaikou odsouzený Šindelář. Když se vrátím k té předchozí otázce, jak se stát dostane ke zbývajícím 30 milionům korun, tak Šindelář nám nyní napsal, že právě tato nová společnost obchodující s elektřinou uzavřela s ministerstvem splátkový kalendář a ten by měl být nastavený v závislosti na reálné výrobě fotovoltaické elektrárny.
4: A jak postupovali ti uvedení podnikatelé při výstavbě elektrárny? Co provedli?
16: Dvojice podnikatelů se snažila jižně od Brna vystavět fotovoltaickou elektrárnu nazvanou Vladimírov, tak, aby ji stihla dokončit v roce 2010. A získala tak energetickou licenci. Vše museli stihnout, protože od dalšího roku klesla garantovaná výkupní cena o víc než polovinu, jenže elektrárnu dostavět nestihli a tak nechali sfalšovat některé dokumenty, které tvrdili, že je již elektrárna kompletní. Licenci tak sice získali, ale podle soudu to bylo podvodem.
4: A jak se k celé kauze staví odsouzený podnikatel Šindelář?
16: On se závěry soudu dlouhodobě nesouhlasí a poukazuje na údajné nesrovnalosti nebo na to, že podle něj nesouhlasí ani výše škody. Uvedl, a teď cituji, že bohužel obžaloba ani rozsudek vůbec nekorespondovaly s realitou. Konec citace. Mluví o tom, že to celé byla vykonstruovaná kauza a byly odsouzeny neprávem.
4: Tolik Vít Kuban, investigativní reportér Českého rozhlasu, Radiožurnálu. Děkujeme.
16: Děkuji, hezký den.
2: Teď máme 9 hodin a 12 minut, posloucháte Český rozhlas Plus. Irán oznámil, že ukončil útoky na Izrael, ale pohrozil jejich obnovením, pokud bude Izrael pokračovat v úderech na Libanon. Také Izrael na žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavil údery proti Iránu. Izrael vyzval dnes ráno k evakuaci celého města Sur na jihu Libanonu. Píší o tom agentury, podle kterých se evakuační výzva týká i křesťanské čtvrti, na které se předchozí podobné výzvy nevztahovaly. Výzvy Izrael vydává předtím, než uskuteční údery. Reportérka deníku N. Dominika Píhová, která se nedávno vrátila z Libanonu a zakrátko se tam zase vrací, tak nám popsala, jak teď vypadá situace v izraelskými údery nejvíce zasaženém předměstí hlavního města Bejrútu, Dahíja, ale i jinde.
17: Tak opět se opakuje vlastně ta situace, kterou jsme viděli v těch posledních týdnech a měsících, kdy z Dahije, tedy té jižní části Bejrutu, se rodiny přesouvají dál do hlavního města, aby se skryly nebo se aspoň pokusili skryt před možnými údery. Možná jenom připomenu, že v Libanonu opravdu neexistuje žádná výstraha. Pokud přijde evakuační příkaz, přijde pár minut, možná pár hodin předtím, než přijde úder. Takže lidé preventivně se přesouvají z Dahije, protože ví, že by mohla být terčem. Těch výhrušek chodilo mnoho. V neděli jsme potom viděli, že se materializovaly. Takže i tam je posun. Potom v tom centru hlavního města, možná to není viditelné úplně hned na první dobrou, ale panuje tam velká nervozita. Lidé řeší, co bude, protože jsou v takovém limbu, jestli to je příměří, není to příměří. A jak se ukazuje ta čísla, která jste sám tady citoval a zmiňoval, tak si příměří často představují docela jinak.
2: Dominika Píhová, reportérka deníku N, která se nedávno vrátila z Libanonu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v pondělí po druhé za méně než 24 hodin telefonicky mluvil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. V předchozím telefonátu podle serveru Axios údajně Netanyahu Trumpovi slíbil, že se zdrží odvety za íránské útoky, nakonec se ale zachoval jinak. Podle amerikanisty Jakuba Lepše se podařilo vyvolat napětí mezi Spojenými státy a Izraelem.
18: Ukazuje se opět, že plány, pozice a představy Spojených států a Izraele jsou jiné. Netanyahu čelí jinému domácímu tlaku, než čelí Donald Trump. A Donald Trump naprosto nepotřebuje, aby se situace, kdy dochází k eskalaci mezi Izraelem a Libanonem nebo Izraelem a Íránem, aby k tomu docházelo. Donald Trump se za každou cenu domluvu. Takže situace, kdy v nějaké míře ta eskalace hrozila, naštěstí v tento moment došlo k relativně malým vojenským operacím mezi Íránem a Izraelem, tak je něco, co Trumpovi nevyhovuje. Naopak na Netanyahu je zjevně doma nátlak, je vnímán, že až moc podléhá Donaldu Trumpovi a ta situace, že útočí Irán na Izrael, neodpovědět na to, to by z pohledu Izraele bylo ukázat vůči Iránu slabost a nezachovat se tak, jak má.
2: Amerikanista Jakub Lepše. Podle komentátora Českého rozhlasu a odborníka na Blízký východ Jana Fingerlanda je vítězem této situace Irán.
19: Iránci v podstatě testovali, jestli americký prezident zareaguje takhle nebo jinak a očekávali, že on bude chtít tu válku zastavit, protože Iránci testují, jak moc Donald Trump to příměří, případně mír chce, a takhle se mohli přesvědčit, že ho chce opravdu hodně. Na jednu stranu je pravda, že v Iránu, v tom iránském vedení, mluví se o tom, že tam je proud, který naprosto Američanům nevěří, a naopak věří v možnost, že Irán by mohl získat něco lepšího, nového, nějaké lepší postavení, pokud by ta válka byla obnovená, ale asi to není většinový názor. Spíše tedy Iránci se spolehli na to, že americký prezident bude chtít v každém případě tu palbu zastavit a získat nějakým způsobem nějaké diplomatické výhody.
2: Uzavírá Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu.
4: A tady jsou další důležité události dnešního rána a dopoledne. Dnešní schůzka o veřejnoprávních médiích by se podle předsedy sněmovny Tomia Okamury s SPD měla týkat hlavně výše příjmu Českého rozhlasu a České televize. Ta schůzka probíhala už teď během dopoledne, setkání sval premiéra, účastní se jí generální ředitel rozhlasu a televize René Zavoral a Hynek Chudárek. Obě média si zrušení poplatku nepřejí. Společnost OpenAI, provozovatel aplikace ChatGPT, požádala o vstup na akciovou burzu. Po ruském útoku na východu ukrajinské město Čuhy v Charkovské oblasti zemřeli 4 lidé, v Charkově samotném bylo zraněno dalších 15 lidí, včetně dětí.
2: Brno chce zlepšit důvěru sociálně znevýhodněných rodin v předškolní výchovu a mateřské školy. Pomoc jim mají noví peer pracovníci. Radnice Brna Středu a Severu si od těchto lidí slibuje snížení segregace na školách, kde převažují například romští žáci. Z výzkumu totiž vyplývá, že čím dřív začnou děti do mateřinky chodit, tím snadnější je pro ně pak nástup do první třídy. Projekt radnice spustili teď v červnu a začnou nabírat konkrétní pracovníky. Podrobnosti teď přidá reportér Alena Hesová. Dobré dopoledne.
20: Dobrý den.
2: Tak kdo jsou vlastně ti peer pracovníci a co budou dělat pro to, aby rodiče motivovali dát děti do školy dřív než v 5 letech, tedy na ten povinný rok předškolní výuky?
20: A peer pracovník je někdo, kdo s ostatními sdílí, jednoduše řečeno, svou vlastní zkušenost. A právě to má být podle místostarosty městské části Brna Severu Martina Glogara z KDU ČSL jejich hlavním úkolem.
1: Jsou to třeba sami rodiče, kteří prošli nebo měli děti ve školkách. Peer pracovníci by měli fungovat jako takový prostředníci mezi rodiči a mezi školkama. Cílem je vlastně posílit tu důvěru těch jednotlivých aktérů, že vlastně jako opravdu rodiče mají zájem, že důvěřují tomu, že ten systém jako tím dětem nějak neublíží, naopak, že jim pomůže.
20: Radnice Brna Severu a Středu získaly na tenhle projekt dotaci přes 8 milionů korun od Ministerstva práce a sociálních věcí. Šlo o program na podporu sociálního začleňování ve vyloučených lokalitách, ve kterém bylo 500 milionů. Žádostí přitom přišlo za víc než miliardu. A žádný podobný dotační titul teď k dispozici není.
2: No vraťme se k situaci v Brně. Kolik terénních pracovníků budou městské části mít?
20: Počítají s jedním metodikem, jedním sociálním pracovníkem a pak až s 5 pracovníky v terénu budou mít většinou zkrácené úvazky. Zájem má například Marcela Bandová ze ženské skupiny Amare Romňa.
21: Já se právě chystám se hlásit o tu pozici peer konzultanta, protože jsem furt v terénu, ty lidi znám, takže už vím, který děti půjdou do školky, s kým mluvit. A když vlastně já jsem Romka, tak dřív se mnou mluví

0: Dva roky strávené ve školce zvyšují šanci na začlenění dětí nejen ve škole, ale potom i obecně v životě. Děti mají lepší sociální návyky ve skupině, ale taky se s nás přizpůsobují pravidlům. Doplním, že obavy z placení školkovného nemusí sociálně znevýhodněné rodiny mít, protože rodiče, kteří berou sociální dávky nebo přídavek na dítě, školkovné platit nemusí. Brno Sever má nový plán na desegregaci ve školách od ledna a vedle zlepšení docházky dětí ze sociálně znevýhodněných rodin do mateřinky zahrnuje i posílení role sociálních pracovníků, školních psychologů nebo asistentů pedagoga.
1: Tak to byla reportérka Alena Hesová. Děkuji. Naslyšenou.
0: Není zač. Naslyšenou.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Pozornost milionů lidí z celého světa se teď upírá ke státům, kde začne tento týden fotbalové mistrovství světa a jedním z nich je Mexiko. Mediální pozornosti určené šampionátu využívají i tamní školské odbory. Protestují proti vládní politice a špatným platovým podmínkám pedagogů. Během uplynulého týdne tisíce mexických učitelů obsadili hlavní náměstí Zócalo a jejich průvodčel ulicemi hlavního města. Podle mexických médií zasáhli bezpečnostní síly a proti učitelům, kteří chtěli obsadit ministerstvo školství, použili i slzný plyn. Ve spojení jsem teď s iberoamerikanistkou Evou Kubátovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak na tom učitelé ekonomicky jsou?
3: Není to žádná velká sláva, upřímně řečeno, nejsou to žádné velké platy, nicméně my tady teďkon hovoříme o trošičku jiné skupině učitelů. Vlastně ti učitelé, kteří jsou aktivní v těch školských odborech, tak sice mají nízké platy, ale mají prostě ty svoje zaměstnání skutečně celoživotní s velkými výhodami oproti třeba učitelům, kteří pracují v soukromém školství, protože soukromé školství je v Mexiku velmi rozvinuté i právě proto, že tam je velké množství lidí a veřejné školství to prostě nepojme.
2: Učitelé a odbory, které zastupují, požadují o navýšení mest, žádají o navýšení mest o 100% a do ulic Mexico City je přišli podpořit 10 000 protestujících. S čím to souvisí, co způsobilo, že tenhle protest mobilizuje velké množství obyvatel?
3: Musíme si uvědomit, že Mexiko je skutečně obrovská země, takže ve chvíli, kdy řekneme 10 000 lidí, tak ono to v tom mexickém pojetí 126 milionové země je vlastně potenciálně prostě zvýšeno s ohledem na to, kolik tam vlastně máme obyvatel. Nicméně tyhle ty požadavky nejsou úplně nic nového, ale ono to vzbuzuje spíš tahle ta situace, kdy vlastně vy jste zmiňovala přesně to, že za pár dní bude výkop světového šampionátu a samozřejmě ta mediální pozornost je k tomu Mexiku takovou velmi upřená. Takže ve chvíli, kdy ty požadavky třeba na vyšší mzdy, na změny penzijního systému, nebo třeba zrušení starších reform právě v tom školství, tak když jsou v tuto chvíli v takové stagnaci v tom vyjednávání s tou vládou, tak právě využívají toho mediálního tlaku, protože ta vláda je víc náchylná na nějaký negativní obraz své země právě v tuto velmi kritickou chvíli před tím výkopem.
2: Z vaší zkušenosti života Mexiku, jak tam vlády obvykle reagují na takové sociální protesty dialogem, ústupky nebo je ten přístup spíš přísnější?
3: Záleží na období samozřejmě. 20. století bylo ještě v takovém ranku toho, že se spíš přistupovalo k nějaké kombinaci debaty plus místy tedy nějaké represe. Přičemž 21. století už je zase naopak tím obdobím, které propaguje ten dialog. Vy jste vlastně zmiňovala to, že tam samozřejmě byly nějaké protesty a že se to trošičku zvrhlo, tam i dokonce hořelo na ministerstvu školství, tak v takové chvíli se samozřejmě ten zásah musí odehrát. Nicméně platí to, že učitelé konkrétně jsou takovou tradiční voličskou základnou těch levicových vlád, konkrétně Mexiku, a že nějaký tvrdší zásah proti ním by byl skutečně pro tu vládu takový kritický, možná i dost kontraproduktivní.
2: Může tenhle protest upozornit i na případné jiné nedostatky mexické ekonomice nebo chodu státu?
3: Samozřejmě může. To je právě to, co jsem říkala ohledně toho mediálního tlaku. Ono vlastně ve chvíli, kdy jsou nějaké protesty, protože protest je vlastně součástí mexické politiky už od prdávna, stejně tak odbory nejsou žádná novota, stejně tak ty jejich požadavky nejsou žádná novota, jsou to léta trvající problémy. Odbory jsou desetiletí, dlouhá desetiletí existující záležitosti a nejenom právě ve školství. Ale vy jste se vlastně ptala na to, jestli to může zmobilizovat ještě nějaké další skupiny, ono se to vlastně do nějaké míry děje. Samozřejmě tohle toho

0: tohleto zájmu o to Mexiko využívají i další skupiny, ať už jsou to třeba matky nebo příbuzní pohřešovaných osob, protože v Mexiku se říká, že existuje nějaký seznam 130 tisíc nebo možná i více pohřešovaných osob, tak ti samozřejmě tohletoho tlaku také využívají. A skutečně vláda na tyhle ty apelace je skutečně citlivější, protože se snaží samozřejmě vytvářet obraz mediální toho Mexika jako moderní, dynamické země, která je schopná vlastně hostit takhle významnou mezinárodní sportovní událost. A současně tam prosakují tyhle ty společenské problémy, které vlastně potom ten svět vnímá víc.
1: Eva Kubátová, iberoamerikanistka, odbornice na Mexiko. Děkujeme.
0: Já vám také hezký den.
2: Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku dodnes připomíná, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor fotografie Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy a na jeho výstavě nazvané Memories s ním natáčel Martin Uhlíř z kulturní Hrnčíř z kulturní redakce a zastavili se hned na začátku, kde je vystaven snímek takzvané napalmové dívky.
3: Jaký je váš úplně první pocit, když tu fotografii po více než 50 letech znovu vidíte?
4: Pokrýval jsem válku od roku 1968. Strávil jsem víc než 10 let ve Vietnamu, Kambodži a Laosu, ale nikdy jsem pak už podobnou fotografii neviděl. Na výstavě vidíte mnoho snímků bojovníků nebo uprchlíků, ale ne děti. Když jsem tak tuto fotografii pořídil, řekl jsem si, že to bude nejdůležitější snímek války. V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. Chlapec vlevo, to je bratr Kim Phuc, ten už není mezi námi, zemřel asi před 20 lety. A odhalená, popálená Kim Phuc, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
3: Dívce zachycené na fotografii jste pak také pomohl, že ano?
4: Ano, je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou. Naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy.
3: Kde je podle vás hranice mezi tím, kdy máte fotit a kdy už pomáhat?
4: Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
3: Černobílá fotografie obletěla svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu. Posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Jaký jste z toho měl pocit?
4: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
3: Jaké jste měl pracovní podmínky?
4: Měli jsme velkou kancelář AP v Saigonu a laboratoř. Mohli jsme vyvolat stovky filmů. Bylo to velké studio. Každý den jsme zpracovali asi 1000 filmových rolí.
3: Kolik snímků jste v tomto případě zachytil?
4: Udělal jsem jich víc, ale po válce v roce 1975 si společnost vzala negativy. Mnoho se jich také ztratilo, když jsem odešel ze země. Po válce mě AP přesunula do Kalifornie v USA. Pracoval jsem v Hollywoodu. Byl jsem v AP víc než 45 let. Pak jsem odešel do důchodu, ale já prostě nechtěl přestat. Miluju svou práci. Dnes už jsem v důchodu, ale pořád fotím. Cestuji mezinárodně, mám laptop. Když vidím dobrou fotografii, pošlu ji AP jako freelancer.
3: Co říkáte mladým fotografům, kteří se chtějí stát válečnými zpravodaji?
4: Říkám jim, že už to není. není jako dřív. Válka je velmi nebezpečná. Potřebujete plný úvazek, ne být freelancer. Dnes dostanete za fotku třeba $100, ale riskujete život. To za to nestojí. Dnes můžete dělat dobré fotografie i jinde. Nemusíte do války.
1: A tato reportáž uzavřela Ranní plus. Za pozornost jemu věnovanou děkuji Martina Mašková
2: a Tomáš Pavlíček. Naslyšenou.
5: Český rozhlas plus. Zprávy.
6: A v 9:30 vás u nich vítá Monika Vrchotová. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, jestli bitevní vrtulník zasáhla íránská palba, nebo se u něj vyskytl technický nebo jiný problém. Akcelerační zóny vyvolaly tisíce připomínek. Na ministerstvo pro místní rozvoj jich dorazilo přes 8 tisíc a další stále přibývají i po vypršení lhůty. Jde o území, kde stát počítá se zrychleným povolováním výstavby větrných a solárních elektráren, a to i bez některých dosavadních posudků. Připomínky se týkají hlavně dopadů na krajinu a životní prostředí i možných zdravotních rizik. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD se v Berlíně setká se svým německým protějškem Borisem Pistoriusem. Jednat spolu mají o bezpečnosti, Severoatlantické alianci, podpoře Ukrajiny nebo o obranné spolupráci. Součástí návštěvy bude i uvítání českého ministra s vojenskými poctami a společné položení věnců u památníku Bundeswehru. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa porušila zákon, když navýšila poplatky za víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky. Rozhodl o tom federální soud v Bostonu, podle kterého jde o nelegální daň, kterou neschválil kongres. Trump nechal zaměstnavatelem hrazený poplatek zvýšit na v přepočtu 2 miliony korun. Víza, která byla určená taky pro pracovníky s pokročilým vysokoškolským vzděláním, přitom předtím nestála víc než v přepočtu 105 tisíc korun. Programu v minulosti využívali například technologické firmy. Jde o opatření, kterým chtěl Trump zmírnit legální migraci do Spojených států. Turisty při cestě na Kubu teď většina pojišťoven v Česku nepojistí. Řídí se totiž doporučení ministerstva zahraničí, které kvůli častým výpadkům elektřiny označilo Kubu za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Krytí neposkytuje třeba Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Pokračuje mluvčí České asociace pojišťoven Tomáš Pavlík.
7: Naprostá většina pojišťoven nedoporučuje na Kubu cestovat ani ji využívat jako transitní destinaci. Jestliže někdo na Kubu cestuje a nejedná se přitom o dovolenou, musí počítat s tím, že rozsah a dostupnost asistenčních služeb mohou být omezené.
6: Papež Lev XIV. Pokračuje v návštěvě Španělska. Z Madridu se dnes přesouvá do Barcelony, kde se mimo jiné pomodlí v katedrále svatého Kříže a svaté Eulálie. Večer povede pietní setkání na olympijském stadionu. V následujících dnech má v plánu také návštěvu věznice, oběd s benediktinskou komunitou v klášteře Montserrat nebo slavnostní otevření nové věže v bazilice Sagrada Familia.
5: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
6: Americká NASA dnes oznámí jména 4 astronautů, kteří se zúčastní mise Artemis 3. Jejím cílem je otestování systémů pro přistání na měsíci s lidskou posádkou. Konkrétně jde o připojení kosmické lodi Orion k lunárnímu přistávacímu modulu na nízké oběžné dráze Země. NASA misi Artemis 3 plánuje na rok 2027. Cílem Artemis 4 o rok později bude už samotné přistání na měsíci. V ostravském Trojhalí Karolina začínáme Mezinárodní železniční veletrh Rail Business Days. Zúčastní se ho téměř 140 firem. Představí nové technologie pro železniční dopravu, bateriové vlaky nové generace nebo třeba novou motorovou soupravu RegioFox. Tou se budou moci zájemci i svést. Veletrh skončí ve čtvrtek. A policie už dnes posiluje hlídky v okolí letiště v Hradci Králové. Zítra v parku 360 začne pětidenní hudební festival Rock for People. Podle pořadatelů přijede denně až 50 tisíc návštěvníků z Česka i ze zahraničí. Řidiči musí počítat i s namátkovými kontrolami, upozorňuje mluvčí Magdalena Vlčková.
8: Provoz bude v okolí letiště upraven dočasným dopravním značením, na vybraných místech bude snížena rychlost a v určitých úsecích bude zákaz zastavení. Řidičům, kteří nemíří na festival a potřebují v blízkosti letiště pouze projet, doporučujeme využít k tomuto účelu jinou trasu.
6: Na silnicích ještě zůstáváme. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy od Brna čekejte potíže za sjezdem na Popovice. Na 13. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdný kamion. Kužely ale zasahují do pravého pruhu a nákladní auta vybočují. Tvoří se nesouvislá fronta od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Na D2 na příjezdu do Brna od Bratislavy trvá velmi dlouhé zdržení pro řidiče kamionů. Zastavují už před sjezdem na Židlochovice na 12. kilometru. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti stále regulují provoz v tunelech, kamiony zastavují před Jesenicí, osobní auta u sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Dobře, dojeďte. Dnes bude oblačno i zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, na jihovýchodě a východě místy i s bouřkami, během kterých bude foukat silnější vítr s nárazy o rychlosti kolem 55 km za hodinu. Nejvyšší teploty vystoupí na 17 až 22, na východě na 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy, teď už je tu Lukáš Matoška, začíná Pro a proti.
9: Stát začne koncem června opět přijímat žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných domů a bytů si budou moct na komplexní renovaci bezúročně půjčit, nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci. Nastavilo Ministerstvo životního prostředí nové podmínky programu dobře, když vsadilo hlavně na bezúročné půjčky, nebo hrozí, že na podporu například při zateplování domů dosáhne míň lidí?
5: Pro a proti Lukáše Matošky.
9: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, poslankyně Hnutí ANO Berenika Peštová. Dobrý den.
10: Dobrý den a zdravím diváky nebo posluchače.
9: A ex-ministr životního prostředí, poslanec KDU ČSL Petr Hladík. Dobrý den i vám.
11: Krásné dobré dopoledne.
9: Do dnešní debaty jsme zvali taky ministra životního prostředí Igora Červeného a jeho náměstky, ale z časových důvodů se nemohli debaty zúčastnit. Paní poslankyně, je to nové nastavení programu Nová zelená úsporám dost výhodné pro domácnosti?
10: No, z mého pohledu si myslím, že to je to maximum, co mohlo Ministerstvo životního prostředí udělat, aby pokračovalo dál v tom úspěšném projektu, který i my jsme samozřejmě rozjeli, i když byl před náma tento projekt vlastně zahájen, ale my jsme v něm pokračovali, to znamená, že jsme se dostali s těma žádostma na řádově miliardy, před náma se administrovalo zhruba kolem těch desítek, stovek milionů, více tam nedávalo, ale říkám, je to v současné době jediná možnost, kterou oni mohli zvolit pro to, aby tento úspěšný projekt mohl pokračovat dál. A samozřejmě mysleli jak na zranitelné domácnosti, to si určitě řekneme, tak samozřejmě i na domy a nejenom domy ve smyslu v osobním vlastnictví, ale i na bytové domy, aby mohli pokračovat dál. Tam jsou ty bezúročné půjčky.
9: Já bych tady možná jenom pro kontext připomněl, že paní poslankyně Peštová působila v minulosti jakožto náměstkyně na Ministerstvu životního prostředí, takže předpokládám, že toho se týkal ten komentář, že program byl posílen i za jejího působení. Pane poslanče, stejná otázka na úvod pro vás. Je to nové nastavení programu Nová zelená úsporám dost výhodné pro domácnosti?
11: Novou zelenou úsporám tady máme 16 let, 5 vlád a já jsem moc rád, že ji motoristé nezrušili tak, jak původně podle svého programu chtěli. Zároveň ale musím odpovědět negativně na tu vaši otázku. Myslím si, že pro spoustu lidí vlastně se ta cesta k renovacím zavře, především pro mladé lidi nebo seniory, protože ono je to velký rozdíl, když někomu poskytnete dotaci na zateplení, výměnu oken nebo třeba nový zdroj vytápění, anebo když za něho jenom platíte úroky, protože ty lidé jsou v různých životních situacích, mnoho z nich třeba nedosáhne na úvěr, protože má třeba hypotéku, nebo už je starý, nebo je naopak zase mladý a neprojde prostě riskem bank. Mě vlastně na tom vadí, že ta zásadní změna je mezi tím, že dříve stát pomáhal lidem a teď stát bude vlastně peníze posílat bankám. Tato vlastně mentální změna mě na tom vadí nejvíce.
9: Paní poslankyně, tak nebude to nové nastavení programu Nová zelená úsporám méně výhodné pro lidi, pro domácnosti, když namísto dotací půjde především o bezúročné půjčky?
10: Ne. To, co pan ex-ministr, současně teda poslanec pan Hladík říká nebo stále zmiňuje, tak ono, kdyby se pořádně podíval do toho nastavení, tak i Hnutí Duha pochválilo ministerstvo životního prostředí právě na to, že pamatuje na ty zranitelné domácnosti, a to je ten program Light, který právě pamatuje na ty žadatele, které mají nižší příjmy, který si sahají na ty superdávky, kde ve své podstatě dochází k tomu, že si mohou sáhnout až na 400 tisíc, kdy 250 tisíc je právě na ty zmíněné zateplení, výměnu okna, 150 tisíc na výměnu energetického zdroje. A aby posluchači věděli, o čem se bavím, tak třeba senior, který je sám a má důchod do 31 tisíc, tak se na toto může sáhnout. Nebo když jsou dva seniori a sečte se jejich důchod a sáhnou si s ním nebo v tom součtu na 46 tisíc, tak si opět na to mohou sáhnout. To stejné rodina, která má dvě děti nezaopatřené do nějakých 13 let a mají součet příjmů do 50-30 tisíc, tak si taky na tento program mohou sáhnout. A jestliže se bavíme o těch bezúročných půjčkách, tak samozřejmě to se bavíme o domácnostech, které ty příjmy mají podstatně větší.
9: Pane poslanče, tak neubezpečuje vás tento výčet od paní poslankyně, že ten program, to jeho nové nastavení, bude dostatečně dostupné pro široký okruh domácností?
11: Pojďme to možná rozdělit. Začněme tou novou zelenou úsporám Light. Tam opravdu ty dotace do 400 tisíc byly zachovány pro některé cílové skupiny. To si myslím, že je dobře. To chci pochválit. Zároveň ale ty vlastně takové ty ostré řezy jsou vždycky jako nešťastné. Protože 70-letá vdova, když má vdovský důchod a přesáhne těch 30 tisíc, tak už jí prostě stát nepomůže vůbec ničím. Myslím, že ty životní situace jsou mnohdy barvitější než v těch škatulkách, tak jak současné vedení ministerstva životního prostředí nastavilo. A položme si prostě ruce na srdce. Rodina, když jeden vydělává a má dvě děti a maminka je na mateřské dovolené a má více jak 50 tisíc, tak zase stát jim nepomůže, říká jim, vemte si jako půjčku, jenže prostě když půjdu do banky, tak prostě nedostanou velmi často prostě ten úvěr. A tohle vlastně, já říkám, že vlastně část té společnosti, ať už se to týká mladých lidí, ať už se to týká seniorů, tak je vlastně z té možnosti vyloučena celá řada lidí, třeba když splácí hypotéku, koupili starší dům a splácí už i 15. 20. rok, tak velmi často nedosáhnou na další úvěr. Takže to si myslím, že ta míra kritiky je ode mě tato. A vlastně to, že jsme to dělali takovým způsobem, že jsme dávali dotace a lidé si potom měli svoje úspory, půjčili si je po rodině a nebo šli do té banky, tak to ale znamenalo, že pro tu banku byly mnohem bonitnější, protože vlastně část té potřebné investice už měli, protože měli vlastně na těch dotacích od státu dopředu. A tím vlastně jsme otevřeli novou zelenou úsporám vlastně úplně všem cílovým skupinám. Teď nastalo to, že ji vlastně zavíráme pro část cílových skupin, a to je mě líto.
9: Čili pořád se točíme kolem otázky, nakolik to nové nastavení programu bude dostupné pro co nejširší okruh českých domácností. V návaznosti na to, co teď říkal váš pan kolega, obracím se na vás, paní poslankyně. Vy jste tady zmiňovala, že ekologická organizace Hnutí Duha si pochvaluje to nové nastavení podmínek. Ona ovšem poukazuje na to, že ty bezúročné úvěry budou dobře fungovat pro bohatší majitele domu. Myslelo se tedy dostatečně na nízkopříjmové?
10: No, to vám říkám, že ty nízkopříjmové vlastně občany nebo ty žadatele, ty právě postihne ten program Light. Samozřejmě ty vyšší příjmové, ty si můžou šáhnout na tu bezúročnou půjčku, ale já bych jenom chtěla říct, že samozřejmě tady probíhala dotace nebo respektive kompenzace za projektové dokumentace, které byly, nebo škody, které byly způsobeny žadatelům, kteří počítali s tím, že tento program pojede dál, ale minulá vláda to zastavila v loňském roce v listopadu sama, takže ne, že to byla tato vláda, ale už minulá vláda to zastavila sama, protože věděla, že peníze dochází.
9: Prosím, ještě k tomu, ještě k aktuálnímu nastavení. Já bych jenom ještě, pokud dovolíte, měl upřesnit, prosím, doplňte, ale potom se vrátím k té mojí otázce.
10: Ano, vrátíme se k tomu a chci říct, že tam právě proběhly ty kompenzace, kdy samozřejmě byly dotazováni žadatelé, když dostávali tyto kompenzace, ať to byly, když žádali na rodinný domy, dostali 50 tisíc, ať to byly SVČská družstva, dostali 100 tisíc, tak jedna z otázek byla, zda budou pokračovat dál v tomto vlastně tím, že mají dokumentaci, tak jestli budou pokračovat dál a budou si žádat o tu dotaci. A 3/4 ze 4,5 tisíce žadatelů řeklo, že budou pokračovat v tom procesu dál.
9: Paní poslankyně.
10: To znamená, že tam je ta zpětná vazba toho, že opravdu si uvědomují, že sice ano, já jenom se snažím vám vysvětlit, že peníze
9: Já se zase
10: nejsou.
9: Snažím vrátit k otázce nízkopříjmových, když vy jste tady ubezpečovala, že nastavení toho programu je i pro ně. Budou stačit vyčleněné 2 miliardy korun na dotace z programu Nová zelená úspora Light pro nízkopříjmové domácnosti?
10: No, určitě budou stačit. Nejenom tady z toho, protože ve své podstatě tam dochází i k nějakému přesunu z modernizačního fondu, tak jak jsem byla ubezpečena od Státního fondu životního prostředí, takže tam dochází k nějakým přesunům financí k tomu, aby právě zabezpečili to, aby ten program Light pokračoval dál. Ale to, co tady říkal pan poslanec Hladík ohledně těch bezúročných půjček, víte, když nemáte peníze a chcete v nějakým úspěšným projektu pokračovat dál, tak se snažíte najít něco, v čem můžete pokračovat.
9: Já se moc omlouvám. Dostaneme se ještě k těm bezúročným půjčkám zvlášť. Já bych teď nechal zareagovat na ten váš argument ohledně programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové. Pane poslanče, není to dost ty 2 miliardy korun na dotace pro nízkopříjmové domácnosti, když uvážíme, že vedle toho ministr životního prostředí pan Červený přislíbil, že pokud bude větší zájem ze strany nízkopříjmových, tak by stát ještě tento rozpočet na dotace mohl navýšit?
11: Pojďme si to dát v číslech. Ty 2 miliardy jsou zhruba na 5 000 žadatelů. Jenom za naší vlády my jsme spustili Novou zelenou úsporám Light. Byl to Marian Jurečka se mnou, kdy na začátku roku 2023 byla to reakce vlastně na energetickou krizi a za tu dobu dvouletou jsme pomohli více jak 110 tisíc.
9: Pane poslanče, nezlobte se, i vás takže přeruším s tím, že se ptám na aktuální nastavení toho programu. Tak prosím, teď se nevracejme do minulosti a prosím, odpovězte mi na otázku, zda to, jak ten program je nastavený teď i pro nízkopříjmové, bude stačit?
11: Nebude, protože vám argumentuji tím, že to je pro 5 000 lidí a my jsme za 2 roky pomohli 110 tisícům lidem. Takže těch peněz je tam prostě nedostatečně málo a ty peníze ta vláda má, dává je do zemědělství, dává je na POZE, dává je prostě zbytečně do jiných kapitol, místo toho, aby pomohla lidem s energetickými úspory.
9: A neuklidňuje vás ani ten příslib ze strany pana ministra Červeného, že pokud bude větší zájem, tak stát by tam peníze mohl ještě doplnit?
11: Po ovoci poznáte je, jestli to takhle bude, tak já budu jenom rád a určitě ta pochvala ode mě přijde také.
9: Paní poslankyně, podle vás to bude jak, pakliže ten zájem ze strany nízkopříjmových o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light na úsporná opatření bude větší, než teď vláda očekává?
10: No tak vy jste to říkal, vy jste se ptal vlastně tou otázkou, co jste se ptal pana poslance Hladíka, tak tam se to pokládal, jestli ho uspokuje ta odpověď pana ministra Červeného, pokud
9: vás
10: to bude větší zájem. Mě to uspokojuje, protože já vím, s jakými penězi hospodaří a když vím, že jsou třeba minus 10 miliard na vodovody a kanalizace, protože minulá vláda přesunula ty peníze právě na zelenou úsporám a ve své podstatě vynaložila víc nebo dala víc peněz, než byly příjmy, jo, Státního fondu životního prostředí zhruba o 15 miliard, no tak jako někde ty peníze hold musíte sebrat, že jo? A jako říkám, mě ta odpověď uspokojila a jsem ráda, že pokračují dál a snaží se najít tu cestu, kterou minulá vláda nenašla, že jo? Nebo aspoň ji nehledala.
9: Dámo a pane, já se u toho nechci moc zdržovat, protože k tomu jste si svoje pohledy i v našem vysílání už vyměnili
10: už řekli,
9: opakovaně.
10: Ano.
9: Přesto samozřejmě musím vás nechat stručně zareagovat, pane poslanče. Přijímáte částečnou, přinejmenším částečnou odpovědnost za to, že v tom programu loni na podzim nebylo dost peněz, tedy ještě v době, kdy jste byl ministrem životního prostředí?
11: My se prostě na tom s paní Peštovou nezhodneme. Ona opakovaně říká prostě nepravdu, nic takového, že by tam peníze chyběly, prostě pravda není.
9: A počkejte, titul, ale skutečnost je, že ten program byl pozastavený z důvodu vysokého počtu zájemců.
11: Ten dotační titul tak jako jiné roky skončil... Tak ten dotační titul loňský rok skončil prostě v půlce listopadu, protože se vyčerpalo 23 miliard. Prokazatelně prostě se navýšily ty žádosti po té, co skončily volby a vyhrála tato prostě většina, to znamená ano, motoristé, tohle je prokazatelné. A já jsem měl napsaný program a kdyby byl dál ministrem, tak ho spustím, že od 1. ledna by se to prostě rozjelo dál. Měli jsme na to zajištěno 40 miliard ve čtyřech letech. Takže je to o prioritách, naše vláda tu prioritu měla, proto prostě lidem pomáhala, tato vláda tu prioritu prostě nemá, je to prostě nějaká politika, my jsme si zvolili svoje vedení, zvolili jsme si vládu, zvolili jsme si poslance a oni na to nějakým způsobem reagují. Je to o prioritách, já jsem tady uváděl, že tato vláda dává peníze agrobaronům, dává peníze na POZE, dává peníze jinam, je to prostě o prioritách té vlády.
9: Paní poslankyně, tak jaké jsou priority této vlády? Já položím otázku, jaké jsou priority této vlády, uvážíme-li, že program Nová zelená úsporám byl pozastavený půl roku?
10: My samozřejmě se snažíme v tomto programu pokračovat dál. Tím, že to, že minulá vláda nedala a vůbec se nezajímala o nějakou další cestu, jak v tom programu pokračovat, když šly peníze, že je nezajímalo, že místo 30 miliard, které ve své podstatě pustili do oběhu, se jim dostalo jenom 14,5 miliard. To znamená, že tam vznikla tam vlastně sekera 15 miliard. To už je zbytečný. Říkám, je zbytečný se vracet k něčemu, co tady bylo. To prostě už tady je.
9: Jaké jsou priority vlády, paní poslankyně?
10: My s tom pokračujeme. Jak vidíte, my pokračujeme v zelené úsporám. To, co říká pan poslanec Hladík, to je jeho mantra, kterou neustále opakuje. My se samozřejmě snažíme všem domácnostem vyhovět tak, co nám dovolí náš rozpočet. A prostě nemůžeme jít za hranu toho rozpočtu. Dobře. A ten rozpočet nám něco říká, že jo? Takže se pohybujeme v určitých mantinelech a hledáme řešení. A toto řešení, které jsme našli, nebo které našel Státní fond životního prostředí, si myslím, že je nejlepší, co mohli najít. Budeme pokračovat dál. Jsou tady, pamatujeme na ty žadatelé, kteří opravdu jsou na superdávce, nebo kteří jsou nízkopříjmoví, jsou zranitelní. Ano. A samozřejmě pamatujeme i na ty, kteří chtějí programu pokračovat dál, to, co jsem vám říkala, že 2/3 chtějí pokračovat a nabízíme jim bezúročnou půjčku.
9: A hned se na ty bezúročné půjčky zaměříme. Já jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová a poslanec lidovců Petr Hladík.
5: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Tak dámo a pane, na to, jak to bylo, jste si názory vyměnili. Prosím, zaměřme se teď na to, jak to bude v budoucnosti a zaměřme se zvlášť na ty bezúročné půjčky. Vy už jste to řekl i v našem vysílání před pár minutami, pane poslanče, že podle vašeho názoru místo přímé pomoci lidem bude stát nově posílat peníze bankám. Proč by ale nemohly zafungovat ty bezúročné půjčky?
11: Já se moc omlouvám, tohle není můj názor, to je objektivní fakt, že místo prostě pomoci lidem dotacemi, tak bude stát posílat úroky bankám. To je jako objektivní fakt. A co se týká bezúročních půjček, mě na tom vadí několik věcí. Za prvé to, že místo toho, aby prostě stát pomohl těm lidem dopředu, tak místo toho bude posílat peníze bankám, protože celá řada těch lidí je v životní situaci, kdy jim stačila ta dotace, mají něco našetřeno, nebo prostě jim pomůže rodina a místo toho ten stát je posílá do banky. Tak to je první věc. Druhá věc je, oni samozřejmě budou procházet riskem bank, to znamená, ne každý prostě na ten úvěr dosáhne, protože v nějaké životní situaci má nějaké příjmy, má třeba tu nemovitost zatíženou, protože splácí hypotéku a tady se prostě nabízelo jednoduché řešení, ze kterým já jsem měl napsaný, Státní fond životního prostředí to napsaný měl a mohl to spustit 1. ledna, prostě dát zhruba 30% dotaci a pustit to dál. Já jenom zkusím příklad na to, když banka počíná...
9: Prosím stručný, ať může zareagovat vaše kolegyně.
11: To bude jedna věta, když půjčí stát 1 milion na rekonstrukci, tak podle délky tak stát zaplatí 300 až 600 tisíc vlastně na úrokových sazbách během těch 15 až 25 let a mně tohle to přijde zbytečný. Lepší je těch 300 tisíc dát těm lidem na tu dotaci dopředu.
9: Paní poslankyně, tak bude to výhodné pro stát, bude to výhodné pro české domácnosti? Nebude to tak, jak vám namítá váš pan kolega, že především ty bezúročné půjčky, kdy úroky pochopitelně bude bankám platit stát, budou výhodné pro banky?
10: Tak zaprvé si musíme říct, že se bavíme o nějakých 10 až 25 letech. V současné době Státní fond životního prostředí ty peníze nemá. Nemá. To si prostě musíme říct. To, že bude
9: a má peníze
10: platit,
9: na ty
10: to,
9: úroky?
10: Že bude, ano. To, že bude platit úroky a poplatky RPSN a bavíme se o nějakých 2-3 miliardách ročně, tak to je pro Státní fond životního prostředí unesitelný. Unesitelný. Kdybychom se bavili o tom, že budeme dávat to, co říká pan poslanec Hladík, prostě na to nemáme. Nemáme. Jako můžete si prostě vyskakovat do výše toho, jaký máte příjem, že? Jaký máte prostě, s čím disponujete. Jo? Takže já osobně jsem ráda, že v tom pokračujeme. A když už se bavíme, tak se bavíme o tom, že třeba běžná domácnost, rodinný dům, si může zažádat do výše 2 milionů. Jo? A bavíme se, že to rozložíme, rozkládáme to v čase do 10 až 25 let. Bytový dům si může zažádat na jednu bytovou jednotku o 750 tisíc. Prostě bavíme se o tom, že rozkládáme ty peníze v čase, rozkládáme to do 10 až 25 let a Státní fond životního prostředí na sebe nese, nebo sebou nese to, že bude platit ty úroky a ty poplatky RPSN.
9: Rozumím. Pane poslanče, podobně vlastně argumentuje třeba ředitelka Aliance Šance pro budovy, paní Gelová. Ona říká, že model vysokých přímých dotací pro veřejné rozpočty není dlouhodobě udržitelný, zatímco ty bezúročné půjčky ano. Co vy na to?
11: No, ředitelka Šance pro budovy paní Gelová je politička hnutí ANO, tak je potřeba to uvádět na pravou míru. Ale
10: poslanče,
11: no to je pravda objektivní.
10: Bereme snad odbornost toho člověka, ne?
9: Nechte teď prosím pana poslance dokončit.
11: Pojďme si to dát v číslech, tak jak to vlastně je. Státní fond životního prostředí má na účtech desítky miliard korun. To znamená, není pravda, že by peníze neměl. Ano, je pravda, že má vázány na projekty, ale v cashflow je použít může. Zároveň Státní fond životního prostředí počítá, že vlastně v letech 26 až 30 načerpá všechny peníze, které bude potom bankám platit v těch následujících 25 letech. A tedy budou ležet na účtech Státního fondu životního prostředí. A to prosím bez úročně.
9: No a nebude to, znamená, to leto, promiňte, nebude to prostě ekonomicky. Nebude to udržitelnější, nežli ten předchozí dotační systém dlouhodobě udržitelnější?
11: Každý posluchač si může odpovědět, jestli je smysluplné, že stát načerpá z evropských peníze a 20 let je bezúročně bude držet na účtech jenom proto, aby je poslal bankám na úrokách. Jestli není lepší těm lidem tu stejnou částku, kterou zaplatí bankám, poslat dopředu jako dotaci. A je to čistě jenom o toku těch finančních prostředků, říká se tomu cash flow. Já myslím, že prostě diváci si mohou odpovědět. Za mě je ekonomický nesmysl načerpat evropské dotace během 5 let, držet je až 25 let na účtech bezúročně a posílat je každý rok bankám. Mně to prostě nedává hlava.
9: Paní poslankyně, tak nedávalo by to větší smysl dávat lidem peníze formou dotací, přímých dotací, než právě platit bankám ty úroky?
10: No, to je právě to, jak si hráli za minulé vlády. Jo, hráli si tak dlouho, že sebrali 10 miliard na vodovody a kanalizace, které tam v současné době chybí. Projekty jsou samozřejmě rozpracovány, obce čekají na peníze. To je přesně
9: tenhle... Ale prosím k té mojí otázce.
10: Já vám odpovídám. Přesně tohle to, co říká pan poslanec Hladík, si s tím hráli minulým volebním období, kdy si cash flow takhle posouvali. Jo? A posouvali si to tak dlouho a různě si ty svoje díry látali, až prostě jsme se dostali tam, kam jsme se dostali.
9: Nedávalo by to
10: prostě
9: paní poslankyně větší smysl?
10: Za žluté povolenky, které sloužily právě na tu zelenou úsporám. V současné době jsme někde máme příjmy kolem 3 miliard. Dřív jsme mívali kolem 20-25 miliard. Prostě to je fakt. Tak to prostě je. Takže když hledáme nějaké řešení, tak hledáme řešení, aby, jak vy říkáte, bylo smysluplné, dlouhodobé, předvídatelné. A toto je řešení, které nabízíme. Prostě tento program, který je navržený, tak je smysluplný, dlouhodobý, udržitelný.
12: Dobře.
10: To, co říká pan poslanec Hladík, je zase přímo do zdi náraz a zase budeme hledat peníze.
12: Tedy vaše odpověď na otázku.
10: A kdy budeme přesouvat peníze, třeba státní rozpočet a tak dále.
12: Tedy vaše odpověď na moji otázku je ne, nedávalo by smysl spíš se zaměřit na dotace.
10: Nedávalo by smysl.
12: Děkuju. A u toho skončíme. Paní poslankyně, náš čas vypršel, omlouvám se, to byla předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová a exministr životního prostředí, poslanec lidovců Petr Hladík. Dámo a pane, díky oběma.
10: Já děkuji a nashledanou.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
6: Hezké dopoledne, bylo 10 hodin.
5: Zprávy.
6: Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Při ruských útocích na Charkovskou oblast Ukrajiny zemřeli 4 lidé. Společnost OpenAI provozující ChatGPT podala žádost o vstup na burzu. V úterý 9. června vás u Zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Vláda bude financování veřejnoprávních médií projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká Zavoral.
13: My jsme neviděli žádný návrh, žádný písemný návrh. My jsme opravdu byli panem premiérem informováni o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli. Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
6: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale říct nechtěl. Nejméně 4 lidé zemřeli při ruském útoku na Charkovskou oblast na Ukrajině. Na Telegramu to uvedl regionální guvernér Oleh Sinihubov. Všechny oběti byly ve městě Čuhu. V samotném Charkově utrpělo několik lidí zranění. Útoky přišly v době, kdy se ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vracel do Kyjeva z londýnských jednání s lídry Velké Británie, Francie a Německa. Ti mimo jiné podpořili navrhovanou schůzku mezi ukrajinským a ruským prezidentem. Mírové úsilí v rusko-ukrajinském konfliktu pod vedením Spojených států se podle deníku New York Times zastavilo, protože Washington se soustředí na vyřešení války s Íránem. Zelenský ale v pondělí uvedl, že vedl pozitivní hovor s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Izraelská armáda vydala další výzvu k evakuaci jiholibanonského města Sur. Na rozdíl od těch předchozích se výzva tentokrát vztahuje i na jeho křesťanskou čtvrť. Týká se také okolí města a tábora palestinských uprchlíků. Sur patří k největším libanonským městům, má zhruba 60 tisíc obyvatel a další desítky tisíc lidí žijí v jeho okolí. Izraelská armáda evakuační výzvy vydává předtím, než na danou oblast zaútočí. Izrael údery odůvodňuje snahou zničit ozbrojené hnutí Hizballáh. Prezident Petr Pavel dnes na Hradě přijme ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Schůzka má začít ve 14 hodin, informovala o tom prezidentská kancelář. Dotace právě řeší i Evropská komise. Ta už dřív potvrdila, že české úřady můžou obnovit dotace firmám z holdingu Agrofert. Unie peníze ale zatím neproplatí, musí nejdřív prověřit možný střet zájmu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden poté, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Výnosy z uvedení na burzu by společnosti mohly pomoct získat prostředky na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. Vodohospodáři představili obyvatelům Troubek na Přerovsku konečnou podobu protipovodňových opatření, která by je měla ochránit až před stoletou vodou. Obyvatelé na ně čekají už od roku 1997, kdy řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a způsobila smrt 9 lidí.
14: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
15: Tomáš Bilaška, investiční ředitel Povodí Moravy, mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit jich chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
16: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
15: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Z Troubek Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Je dopravní zpravodajství na D1 před Prahou směrem z Brna po pojíždí kolona od sjezdu na Benešov z 21. kilometru. Zhruba 20 minut pojedete před okruh. Na 13. kilometru je neprůjezdný pravý pruh. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v tunelech. Kamiony zastavují na úrovni Jesenice. Osobní auta před sjezdem na Vestec na 3. kilometru. Výjezd z metropole směrem k dálnici D7 lehce komplikuje omezení u letiště. Fronta po pojíždí od Evropské, je to na 10 minut. A pokud se chystáte ven z Prahy směrem na Neratovice a Mělník, počítejte s velkými komplikacemi na silnici 9 za Líbeznicemi. U odbočky na Zlonín je těžká nehoda, nedá se projet. Komunikace je uzavřená v obou směrech. Místo můžete objet přes Měšice a Zlonín. Dobře dojeďte. Úterní obloha je oblačná až zatažená, od západu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky, na východě i bouřky, teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni, na východě bude tepleji od 22 do 27 stupňů. A po zprávách už nás čeká další díl podcastu Vinohradská 12.
17: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
18: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
19: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
20: Jejich kandidatura budila emoce.
21: To jsou 24 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
20: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
22: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
17: Podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
23: Hezký den, díky za pozvání.
17: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila. Do Rady České televize ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
23: Bylo to veřejné, protože, aby se, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože ti tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná, vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtů bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
0: A my jsme poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
23: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci. Takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Mm-hmm. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
0: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
23: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znějící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
1: Já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz.
23: No a hlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
1: Kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
23: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500. Druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí.
1: Ale určitě to dostane. Díky.
23: No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapleteni do korupčního jednání. A
0: ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
3: Já myslím, že jsem to taky já, to bych řekl.
23: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout. A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
4: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
0: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout?
23: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Voloner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč Forum 24 řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl podruhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
0: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
23: No, my budeme si muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik, ale samozřejmě těžko říct, je jich několik, každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8, oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničních, americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
0: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
23: Přesně tak, přesně tak.
0: Mark Wollner má taky svůj vlastní posudek.
23: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil 1 znalecký a 2 expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeněkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten poslední, ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od pirátské strany, ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci, no a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
0: Vy jste říkal, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize, tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
2: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, do komu svůj hlas odevzdal.
0: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí.
7: A ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
0: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
23: Koalice dostala za prvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
0: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, x let zpátky, šest let zpátky, co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě tito dva jsou mezi tou skupinou, to jenom jako vsuvka.
23: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil, nebo tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
0: Takže oni obětovali Matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
23: Přesně
0: televize.
23: Přesně tak. Dalo by se to tak říct. Mimo jiné, mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Xaver Veselý a další lidé.
0: Jiří Šlégr taky, což jsou dva z té skupiny.
23: Přesně tak, po kterých hlasujících také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
0: Je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Ano Berkovec, toho už se sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
23: Petr Brozda.
0: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
23: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici, a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
0: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
23: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč

0: A s některými koaličními poslanci tak oni říkali, ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. Mm-hmm. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
1: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té dohody.
0: Tak.
1: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
0: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody. Ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
1: Jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně,
0: přesně,
1: protože
0: tak.
1: By nebylo vidět,
0: takže myslím,
1: kdo pro koho
0: hlasuje. Ta vzájemná nedůvěra, to bylo klíčem celé vlastně té velké dohody.
1: Jenom doplním, abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl, nebo povede tu komisi, a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šimáčková-Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
0: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury a oni nedokázali ustoupit, tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matu a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize, byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
1: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
0: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize a ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
1: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audio nahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
0: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě

0: vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
1: Budeme to vědět teda?
0: Doufám, že ano.
1: Skončí to možná u soudu nebo pravděpodobně?
0: Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je kdy. Připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
1: No ona byla oddalovaná vlastně.
0: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončili, protože kdyby se třeba nakonec ukázalo, že ta audionahrávka nebyla pravda, nebo třeba časem, až se ta situace uklidní, tak říkáte správně, teď se dovolilo 6 členů, další volby proběhnou tuším v roce 2028, teď se nejsem jistá, takže opět oni se s velkou pravděpodobností přihlásí, nebo se budou moc přihlásit, uvidíme, jestli se ta politická situace uklidní nebo ne. Mimochodem, volba proběhne určitě ještě jedna dřív než v roce 2028, protože Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, oznámil, že bude končit v Radě České televize Jan Padevět, který bude za Hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
0: Díky moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na Radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí. Kdybyste měli už doposlouchané všechny Vinohradské 12 a nevěděli jste, co si pustit dál, tak mám zase po čase doporučení. Český rozhlas Plus teď vydává několik zajímavých sérií a jedna z nich se týká portrétu indiánských náčelníků v kontextu doby, ve které žili, ve které bojovali. Nový díl vychází každý červnový čtvrtek po 8. večer na Plusu. Naslyšenou zítra.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Peníze a vliv Jany Klímové.
4: Česko v Bruselu vyjednává o novém plánu, který umožní státu vyšší schodky hospodaření než doposud. Prostor na to zatím máte, limitem ale je, aby české veřejné finance nestratily svou současnou stabilitu a udržitelnost, říká eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. A vzkazuje, že jestli nechceme euro, je to naše věc. Žádný časový limit na vstup do eurozóny není, uvedl v rozhovoru, který si můžete poslechnout v novém dílu pořadu Peníze a vliv.
2: Peníze a vliv Jany Klímové dnes po 11. hodině na Plusu. Interview Plus.
5: Soud na Slovensku projednává případ údajné zločinecké skupiny fungující v letech 2012 až 2018 v rámci policie. Mezi hlavními obžalovanými v kauze Očistec je i místopředseda parlamentu za vládní stranu Smer Tibor Gašpar. S jakými překážkami se soudní jednání vyrovnává a jaké může mít politické dopady? Pavlína Nečásková se zeptá ředitelky nadace Zastavme korupci Zuzany Petkové.
2: Interview Plus Pavlíny Nečáskové dnes po 11:30 na Plusu.
6: Pěkné dopoledne, je 10:30.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: My
6: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy předloží v pondělí vládě návrh na zrušení poplatků za veřejnoprávní média. Informoval o tom premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po dnešním jednání s generálními řediteli obou médií. Vláda chce financování Českého rozhlasu i České televize převést na státní rozpočet. Podle Babiše by měl být nový zákon pro média férový a obsahovat inflační doložku. Klempíř po jednání řekl, že televize ani rozhlas po převodu financování na státní rozpočet neutrpí oproti současnosti žádnou finanční újmu. Generální ředitelé se dál shodují, že chtějí zachovat stávající systém poplatků. V estonském Tallinnu se dnes koná summit šéfů vlád pobaltských a severských zemí. Na programu jednání je mimo jiné bezpečnost Ukrajiny a Evropy, spolupráce v obranném průmyslu nebo využití umělé inteligence. Neformální regionální formát seversko-baltské spolupráce funguje od roku 1992. Cesta na Kubu může turistům zkomplikovat sjednání cestovního pojištění. Většina českých pojišťoven totiž po doporučení ministerstva zahraničí přestala pro tuto destinaci poskytovat pojistné krytí. Důvodem jsou hlavně časté výpadky elektřiny a s nimi spojená zvýšená bezpečnostní rizika. Výjimkou je například Ergo pojišťovna, která žádná omezení nezavedla. V Severní Koreji končí dvoudenní návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga. V Pchjongjangu včera jednal se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Mimo jiné ho ujistil, že Peking neupustí od svého závazku chránit společné zájmy s KLDR. Obě sousední země by podle Xi Jinpinga měly posílit strategické vazby a pevně chránit svou suverenitu, bezpečnost a zájmy v oblasti rozvoje. Jde o Xiovu první zahraniční cestu v letošním roce. KLDR naposledy navštívil před 7 lety. Akademický senát Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. Navržení kandidáti teď budou osloveni a dostanou 10 dní na rozmyšlenou, jestli kandidaturu přijmou. Poté škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Nové volby vyhlásil akademický senát po odvolání Barbary Marie Willis funkce rektorky. Senát jí vytýkal především způsob řízení JAMU. Willy kritiku odmítala. Ještě pohled na dopravu. Na hlavní části Pražského okruhu směrem z D1 k letišti regulují provoz v tunelech, zdržení nabírají hlavně kamiony, zastavují na úrovni Jesenice osobní auta až před sjezdem na Vestec na 3. kilometru. O kus dál na výjezdu z metropole směrem k dálnici D7 ztratíte 20 minut v koloně od sjezdu do Evropské k omezení u letiště. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí se popojíždí od Klíčan se 3. kilometru k omezení před sjezdem na Kralupy. Uzavřený je pravý pruh, zdržíte se okolo 15 minut. A v Holešovicích trvá menší potíž v Argentinské do centra. Těsně před křížením s Dělnickou blokují levý pruh následky nehody 2 osobních aut. Zdržení už je ale jen velmi krátké. Dobře, dojeďte. Na většině území má od západu postupně občas pršet, ojedinělé na východě a jihovýchodě místy hrozí i bouřky, ve kterých může spadnout až 25 litrů srážek. Teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů. Na západě Čech ale bude jen od 18 do 23. A po zprávách už má slovo Barbora Tachecí, je tu Osobnost plus.
7: 37krát za poslední víc než 2 měsíce Donald Trump naznačoval, že je dohoda s Íránem na spadnutí. 7. dubna na sociálních sítích podle CNN napsal, že jednání pokročila velmi daleko, ale že je potřeba ještě 2 týdny, aby byla, cituji, dohoda dokončena a stvrzena. A sama Amerika se mění před očima. Trump už není jen epizoda, je to systém. Začíná Osobnost plus, mým hostem je amerikanista Krištof Kozák. Vítejte, dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
7: A hezký den z plusu přeje taky Barbora Tachecí.
2: Osobnost plus.
7: Tak, pane Kozáku, zkusme takovou extrémní předpověď vývoje budoucího, o které mi nakonec řeknete, jestli je extrémní, anebo není. Jo? Tak Americe se nikdy nepodaří uzavřít jadernou dohodu s Íránem, nikdy se jí nepodaří úplně volný průjezd Hormuzem, Ukrajina ji nezajímala nikdy, takže tím méně dnes, a má vztek, myslím tím Donalda Trumpa, na Evropu a tudíž vystoupí z NATO. Ptám se, je tohle všechno reálné?
8: No tak v rámci toho dynamického vývoje, co vidíme, no tak jako dneska se těžko vylučuje nějaký scénář. Nicméně jako například ta situace v Hormuzském průlivu je dlouhodobě neudržitelná a vlastně obě strany to vědí. Jako výrazně to postihuje teda zejména jako ty ekonomiky v Asii, ale jako pokud se ta dohoda nedojedná, tak je to v podstatě jako ten výsledek tak katastrofální, že tlak na to ukončení jako jednou bude velký.
7: Ale můžu tady vám do toho vstoupit, totiž celý vtip je v tom, jak jsem to pochopila, opravdu mě, jestli se mýlím, že Donald Trump potřebuje zprůchodnit Hormuz, ale souběžně s uzavřením jaderné dohody s Íránem. To jde pro něj ruku v ruce. A docela pochopitelně. No ale ta jaderná dohoda se neblíží ani náhodou, že jo?
8: No, ono je to trochu komplikované, protože vlastně ten Irán by musel souhlasit s relativně dramatickým omezením své suverenity, aby ta dohoda mohla nějakým způsobem kredibilně fungovat. No a jsou tam, jako na tom se ta jednání v podstatě zasekla. No ale potřeba připomenout, že prostě Iránci chtěli jadernou zbraň zejména proto, aby se jim nestal ten překvapivý útok Ameriky a Izraele. No, a chtěli být proti tomuhle tomu ochránění. A je potřeba také zmínit, že vlastně Izrael touží vlastně dlouhodobě získat status jediné jaderné mocnosti na Středním východě, protože Benjamin Netanyahu si spočítal, že to je vlastně ta jediná ultimátní garance izraelské bezpečnosti. No a to samozřejmě...
7: No mám pravdu, mimochodem.
8: Jako, v tomhle to má pravdu, ale jako tehle ten postoj samozřejmě jako dramaticky antagonizuje jako všechny účastníky v tom regionu.
7: Jasně, já tomu rozumím, ale když vy jste říkal, co by přinesla případná jaderná dohoda Iránu, že by to pakliže by to byla dohoda, jako chce Trump, omezilo suverenitu Iránu, ano, sahal by Donald Trump do vnitřních jejich záležitostí, které sice můžou být nebezpečné pro svět, ale jinak jsou jejich vnitřní záležitostí. Tak jsme opět u toho, jestliže nebude jaderná dohoda, nebude Hormuz. Ne? Teda tak on to tvrdí.
8: Já bych rád jako samozřejmě seděl tam u těch 21-hodinových vyjednávání. Prostě ta dohoda, pokud bychom aspoň trochu měli věřit něčemu z té americké administrativy, tak jako tam byla vážná snaha nějakým způsobem vyvážit ty požadavky. No, ale je to velmi komplikované. Ale ukázalo se to zase v těch posledních dnech, kdo vlastně nejvíc torpedoval ty snahy o dohodu, byl Benjamin Netanyahu, který postupuje prostě velmi brutálně a důrazně v Libanonu, včetně prostě zase vlastně bombardování celých civilních čtvrtí. No a Donald Trump si myslel, že jako to není tak důležité, ale pro tu iránskou stranu, tak ta jako pro ní je důležité udržet nějakým způsobem Hizbalah při životě a spojuje to a ten izraelský postup v Libanonu v podstatě z iránského pohledu logicky s uzavřením té dohody. No a Benjamin Netanyahu zrovna, co jsem zase četl tam, co unikne z té administrativy, no tak Benjamin Netanyahu je spíše na straně prostě pokračování toho konfliktu, dalšího intenzivního bombardování.
7: Ty cíle obou zemí, já tě myslím Spojených států a Izraele, se samozřejmě v mírných nuancích liší, jasně. Ale jinak spor Amerika, Izrael se jeví možná jako úplně okrajový v okamžiku, když si uvědomíme, že se vzájemně natolik potřebujou, že prostě k nějakému rozkolu tady vůbec jako nemá šanci dojít, nebo ne?
8: No, já si myslím, že na to trochu spoléhá Benjamin Netanyahu. A Benjamin Netanyahu v podstatě několikrát už vlastně zkomplikoval Donaldu Trumpovi tu cestu k dohodě. A přesně spoléhá na to, že i když Donald Trump na něj křičí vulgarizmy do telefonu a vlastně ho jako žádá, aby nekazil ty Trumpovy plány, tak Benjamin Netanyahu v podstatě si z toho příliš nedělá. Přesně proto, že spoléhá na to, že ta vazba Izraela a Spojených států, včetně podpory těch amerických židovských voličů, tak je natolik důležitá, že ten základ té aliance zůstane jako nedotčen. Ale zmínil bych zajímavou věc, že zároveň vlastně Donalda Trumpa a jeho administrativu mají výrazně nadstandardní vztahy se Saudskou Arábií, se Spojenými arabskými emiráty ti všichni s Katarem. A tyto všechny státy také intenzivně lobují u Donalda Trumpa na to, aby ukončil ten konflikt, protože jejich iránská ekonomika je v troskách, ale ta ekonomika států Perského zálivu tak taky je dramaticky poškozená. No, kdo teďka pojede na dovolenou do Dubaje?
7: Ne, rozumím tomu, ale na druhou stranu všechno tohle lobování pro Donalda Trumpa bez pochyby znamená výrazně méně než ten záměr, aby před světem vypadal jako king. A jako king má šanci vypadat jenom v momentu, kdy uzavře tu jadernou dohodu. Takže je to tak trošku začarovaný kruh, ze kterého se teď bude těžko vystupovat.
8: Je to tak, ale rozhodně bych zase třeba nepodceňoval. Donald Trump je velmi dobrý jako prodat cokoliv jako skvělé a absolutní vítězství. Takže
7: to mají společné s Putinem, že?
8: Je to tak. Já doufám, respektive spousta lidí doufá, že k nějaké té dohodě dojde. Ale podle všeho, prostě už to, že se vážně o té dohodě jedná, tak se nenaplnil ten jako hlavní cíl toho americko-izraelského útoku, a to je teda nějaká zásadní změna režimu v Iránu. To
7: vlastně... A nebylo hlavním cílem zničit ty jaderné kapacity?
8: Ty jaderné kapacity, pokud by režim v Iránu jako nebyl tak prostě otevřeně nepřátelský, zejména vůči Izraeli, Pakistán má jaderné zbraně, je to v lecčem dost problematická země, ale nějakým způsobem jako to všichni nakonec akceptovali. Takže kdyby ten iránský režim byl nějakým způsobem jinak jako založený a například by prostě souhlasil s těmi pravidelnými kontrolami těch mezinárodních institucí, což například Izrael vůbec nedělá, tak by to vlastně neměl být takový problém.
7: Finální otázka na téma Irán. Totiž samozřejmě, že teď je Donald Trump v obrovské nelibosti i západního světa, protože umírají Iránci a tak dále. Ale zároveň nezasloužil by vlastně pochvalu za to, že na rozdíl od svých předchůdců to aspoň chtěl nějak řešit?
8: Já si myslím, že rozhodně ne. To, co Izrael s USA udělali, položili jednu z těch posledních hřebíků do rakve nějakého mezinárodního práva a tím postupem proti Iránu. To je hezké, že to chcete řešit, ale přesně umírá spousta lidí. Teďka v důsledku té blokády Hormuzu prostě umřou desítky milionů lidí hlady, protože prostě se k ním nedostanou...
7: Takže vy byste je nechal v klidu ten teokratický šílený režim stavět a vyvíjet jaderné zbraně. To by byla pro vás lepší varianta?
8: Tam se dlouho jednalo zase přesně o nějaké dohodě. Já nejsem zastáncem tady teokratických režimů. Akorát, že je potřeba, když je někdo státník, tak ta rozhodnutí nejsou jako 0-1, neměla by být černobílá. Donald Trumpa, ta jeho administrativa si to prostě zariskovali a nedošly jim ty fatální konsekvence, ale oni už prostě neumí. Donald Trump nikdy nepřiznal chybu za celou svoji biznisovou a politickou kariéru. Prostě všechno je skvělé, všechno probíhá podle plánu. Není to tak.
7: Víte, já jenom přemýšlím o tom, Takže se omlouvám, ještě jedna otázka k Iránu. Ne, já si, totiž není to tak, že jakákoliv dohoda s Iránem je význaky prostě nestability, prostě uzavřete s ní dohodu, která v budoucnosti nic neznamená, odejde od všeho, od čeho se odejít dá. No, tak pardon. A ten dotaz zní, jestli takovýhle režim a takováhle vláda, která jako jediná na světě vyhrožuje přímou genocidou prostě celého Izraele, tak jako co se s ní vlastně dá dělat jiného, než se snažit zničit její jaderný program, a u toho prostě to tak bohužel je, že v každé válce umírají civilisté.
8: No, jako zase, jo, jako já si myslím, že tahle ta jako primárně proválečná rétorika je jako se ukázala jako chybná, a z hlediska toho, jako komu můžeme věřit, tak jako bohužel prostě jako Vladimír Putin to načal, ale Donald Trump to dokončuje. Tady jsme se ocitli v mezinárodní situaci relativně bezprecedentní, kdy my pořád používáme jako jazyk nějakých dohod, používáme jazyk mezinárodního práva, ale v podstatě se ukazuje, jo, například Donald Trump to dvakrát udělal s tou klimatickou dohodou. Jo, to se vyjednávalo dlouho, prostě kompromisy, všechno. A najednou, jako pro Donalda Trumpa, ty dohody, například dohoda s Kanadou, s Mexikem, no, prostě to jsou pro ně jenom nějaké cáry papíru, které je možné porušovat. Takže ano, jsme jako ve velmi složité a nebezpečné situaci, protože stejně jako se nedá věřit iránskému režimu, jako nedá se věřit izraelskému režimu a jeho prostě tady zase masové propagandě. No, tak bohužel. Ještě bych to dokončil, tak právě proto je těžké tu dohodu uzavřít, protože představte si, jak se cítí Iránci. Oni byli napadeni, prostě byl jako v podstatě zavražděný nejvyšší vůdce jako s rodinou, a jako jak oni mají důvěřovat Donaldu Trumpovi? Oni mu také nedůvěřují. A jasné, že prostě Američané také vůbec nedůvěřují Iráncům. No, tak možná proto tu dohodu jako je tak těžké,
7: uzavřít. Jasně, chápu to tak, že v téhle oblasti nikdo nikomu nevěří, pardon, jenom ten Irán se liší od těch ostatních, kterým nemůžeme věřit. Prostě tím, že terorizuje věčně jako země ve svém okolí, není to tak?
8: No právě, jako ocitli jsme se v trochu jiném světě, a jako Izrael terorizuje země ve svém okolí, Spojené státy terorizují země ve svém okolí, Rusko terorizuje země okolí.
7: Jasně,
8: jako,
7: ale
8: bohužel je to tak špatné, no, že z hlediska těch jako reálných kroků těch států, jako, bývaly doby, kdy jako ty akce Spojených států měly aspoň nějaké prostě morální standardy a měřítka, kterých teda samotné Spojené státy často nedosahovaly, ale aspoň tam byla nějaká laťka. Za Donalda Trumpa, jo, tahle ta laťka a tady tyhle ty morální ohledy prostě zmizely.
7: Já se chci jenom zeptat, vy si vážně myslíte, že zlo pocházející z Iránu, který financuje mezinárodní terorismus, dělá to, co dělá, a dělá to už strašně dlouho, takže jde srovnávat s tou nespolehlivostí Izraele a Ameriky? Fakt si myslíte, že je to to samé?
8: Já jsem neřekl to samé, no, ale je to obdobná věc. Jo? Jako spíš jako bych to srovnával s postupem Izraele například na západním Jordánu. Jo? Prostě to nejsou věci, které jsou v pořádku, jako nejsou to věci, které jsou v pořádku z hlediska těch, jako těch bývalých standardů mezinárodního práva.
7: No? Ano, ale
8: dělat z toho tak, že jako jediný Irán je ten jako zlý a cynický
7: to
8: a
7: jsem
8: hrozí. No takhle to není. No? Takže já chápu, že to je, jo, tady dělat nějaké ty jako ekvivalenty jsou vždycky to je ošemetné, ale jako myslím si, že se prostě ukazuje, že Trumpova administrativa udělala velkou chybu, která prostě všechny stojí strašné peníze.
7: Vy si myslíte, že by se dohody s Iránem, tedy dohoda s Iránem podařila i bez toho? Jo, chápu to dobře. To, co se léta nepodařilo.
8: Tak. No tak Barack Obamovi se to podařilo.
7: Ale
8: Donald Trump to jako rozkopl.
7: Ale ne, pardon, Barack Obamovi se podařila smlouva s Iránem, kterou prostě Amerika nepovažovala za výhodnou pro Ameriku. Protože v rámci této Obamovy dohody jste prostě nemohl dělat ani prověrky toho jaderného programu na místě. Jdeme pryč, já se vás zeptám. Máte, pane Kozáku, takhle, my se bavíme o věcech, které Američana téměř vůbec nezajímají. Je to pravda?
8: No, už to není pravda. A viděl jsem přesně pěkný článek, že Američané se o geografii učí zpravidla jako z válek, které vedou. Takže spousta Američanů nevěděla, co je Hormuzský průliv a nechápala jeho význam a tu složitou geografii arabského polostrova a té ropné infrastruktury, ale rychle se naučili. A rychle se naučili, protože přesně je to takový evergreen, ale všichni prostě sledují, jako kromě ceny vajíček, tak sledují hlavně ceny benzínu. A tam je ta přímá úměra jasná a ten iránský konflikt, na které mimo jiné vlastně obrovsky vydělávají americké ropné společnosti, které těží v Americe. Protože najednou oni prodávají ne za prostě 60-70, ale za 100. Takže
7: jo, ale americké firmy na to šílí.
8: Přesně tak. Americké firmy na tom velmi vydělávají, ty ropné, ale Američané to všechno platí a jsou naštvaní. A ta podpora Donalda Trumpa i z řad prostě přesně těch chudších republikánských voličů. On jim jasně slíbil, že udělá všechno pro to, aby snížil ceny benzínu. No, je to jednoduchá jakoby politická zpráva. No a teďka prostě blíží se ty listopadové volby. No a to je jeden z těch klíčových takových konkrétních jako hmatatelných slibů, které se mu teda výrazně nezdařili.
7: Nejen ceny benzínu, ale vlastně celá životní úroveň a životní náklady Američanů byly tématem Trumpovy předvolební kampaně, když sliboval, že tyhle náklady samozřejmě sníží a od té doby, ať už vlivem Hormuzu nebo jiných věcí, cel třeba, prostě jdou ty ceny nahoru. A já se teď ptám, jestli si myslíte, že republikánští voliči, teď je v té Americe něco kolem 3-4% inflace, tak jestli ti republikánští voliči už si říkají, hele, možná jsme to neudělali dobře?
8: A je to tak? Prostě, když se podíváme na ty průzkumy, tak ta popularita Donalda Trumpa je přesně podle toho, jak to měříte, tak je třeba na 33-37% a je v podstatě nejnižší za celou dobu toho jeho druhého prezidentství. A jako je potom až jako úsměvné, jak si to Donald Trump vůbec nepřipouští a jako pořád všude, kam chodí, tak se tváří, že všechno je OK, všechno je skvělé. A to on umí, je to takový jako takový cheerleader.
7: Jako to včera na finále NBA, že jo?
8: No, tak jako taky, no, prostě ty New Yorkčané ho nesnáší, bylo to tam, bylo to vidět, ale on je v tomhletom nějakým způsobem teflonový a vždycky začne tancovat tu svoji pozitivní, jako pozitivní tanec.
7: Víte, nemáte pocit, že momentální nálada amerického prezidenta v podstatě ovlivňuje tam, že je přímá úměra. Prostě to, jak co dělá se světem. Jo. A v téhle souvislosti se zeptám opět na zdánlivou marginálii, která ale pro ego Donalda Trumpa může mít velký význam. A to je to, jak mu soud nařídil vyndat jeho jméno z toho Trump Kennedy Center. Tak když se mu něco takového stane, jak reaguje?
8: No, reaguje velmi podrážděně. No, a takhle reaguje vlastně za celou tu svoji politickou kariéru a v podstatě je to jako úspěšný v tom, že on prostě jako něco ho rozčílí. No, často se to dozví někde z Twitteru nebo z televize. No a jako zareaguje agresivně, útočně, takže už pohrozil, že celé to centrum jako zruší mu rozpočet nějakým způsobem.
7: Zboří, ne? Nejlépe.
8: Že o zboření tam, ale v podstatě nějakým způsobem ho postihne. Přitom to bylo, jako to nebylo rozhodnutí toho, jako to centra, to bylo rozhodnutí soudu, no, ale zase, je to jako drobnost, která ale dokresluje ten narcisismus, který by byl až úsměvný, kdyby to nebyl tak jako tak mocný člověk. To není jenom jméno na Kennedyho centru, to je jeho portrét na těch nových 250 dolarových bankovkách, to je ta nová zahrada amerických hrdinů. Chtěl by on opravdu jako v klidu s vážnou tváří si myslí, že jeho tvář by měla být vytesána tam v severní Dakotě do toho monumentu Mount Rushmore k těm čtyřem nejdůležitějším americkým prezidentům. No, No a u nějakých, jako v podstatě, jsme zvyklí na tohleto jednání z historie. Často se to prostě v nějakých, jako se říká se tomu banánové republiky, ale to jako se mohlo stát i v Evropě, za čau Česka. No, jako někteří lidé k tomuhle tomu mají tendenci. Já jsem přesně se zabýval, můj kamarád Honza Šír se zabýval Turkmenistánem. A to bylo nádherné. Tam, když byl Turkmenbaši, on si opravdu nechal stavět prostě vlastní zlaté sochy, co se otáčí za sluncem, vydal jako posvátnou knihu, kterou dal jako povinné školní osnovy. A bohužel Donald Trump jako přijde mi, že je poměrně očividné, že má tyhle ty jako narcisistní tendence se ještě za svého života prostě všude tam jako vepsat.
7: Kdyby to byly jen narcisistní tendence, tak se ještě můžeme pořád usmívat, ale oni jsou to i autoritářské tendence. Já se ptám, v tuhle chvíli usurpnul Trump jako americký prezident moc navíc proti svým předchůdcům, kde všude?
8: No, tam je jako trochu, já bych z mého pohledu to spíše trochu tragické, ale je potřeba připomenout, že vlastně Trumpovi se podařilo jako v těch volbách získat nebo republikánům i kontrolu nad celým kongresem. A to znamená, že jako spousta těch kroků ty Trumpovy administrativy za normálnější situace, kdyby demokraté alespoň jednu z těch komor kontrolovali, tak by vypadala trochu jinak a oni by mohli prostě rozpočtově hlediska těch nominací prostě dělat toho mnohem víc. No ale ukázalo se, že ta republikánská strana jako není ochotná, až teďka možná se k tomu dostaneme, teďka začínají první vlaštovky, ale vlastně ti republikáni se prostě nebyli ochotní postavit proti svému prezidentovi. Částečně to je logické, tam nějaká politická lojalita, částečně to je strach z jeho hněvu, jo, protože Trumpův hněv je strašný a když se na vás zaměří, tak on vás opravdu chce zničit.
7: Pár lidí už to poznalo, ano.
8: Hodně lidí to poznalo.
7: No, ale můžu?
8: No.
7: Totiž mě by zajímalo, jak daleko jsme případně od situace, kdy voliči Trumpa prostě prohlídnou a řeknou si, takhle to nechceme, kdy MAGA se od něj odstřihne, protože to už je teda mimochodem rozhádaná kvůli těm zahraničním výbojům, že jo? A kdy začnou existovat alespoň jedinci, kteří mu budou v rámci republikánů oponovat. Kdy tahle doba podle vás přijde?
8: No, viděli jsme to teďka už v některých hlasováních v kongresu. Prostě zase ta jako politická dynamika je trochu neúprosná a když se jako ještě je čas, ale vlastně už tolik času nezbývá. Čím více budou blížit ty listopadové volby, tak zejména prostě republikáni ve státech, kde bude se bojovat o každý hlas, nebo jako ať už v kongresu nebo v senátu. No tak najednou si někteří ty politici uvědomí, že jim ta jako politická v podstatě bezduchá lojalita vůči Trumpovi může zlomit politický vaz a díky tomu ty volby prohrají. To znamená, že někteří republikáni si vlastně udělají cynický politický kalkul a před těmi volbami, aby zachránili vlastní republikánskou kůži, tak minimálně symbolicky se už jako vůči Trumpovi trochu vymyslí.
7: Poslední otázka, která opravdu jakoby míří do větší budoucnosti. Teď si představte, že Donald Trump tedy usurpne maximum moci, co kdy američtí prezidenti měli. Proč by ten případně nastupující prezident, ať demokrat nebo republikán, vlastně tenhle pro ně pohodlný systém chtěli rozbíjet?
8: No, to je jako velký problém. Nicméně zmínil bych aspoň trochu ten americký federalismus, jo, kde jako to střediska odporu vůči Trumpově administrativě jsou v těch státech, kde jsou demokratičtí guvernéři, kde jsou demokratičtí starostové a tohle to bude pokračovat. Nicméně je to pravda, že ten, jako pokud jednou vyhraje nějaký progresivní demokrat, tak on jako velmi rád použije veškeré exekutivní nástroje k tomu, aby jako šmahem ty trumpovské struktury rozbil.
7: Amerikanista Krištof Kozák byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Děkuju moc.
8: Díky moc za pozvání.
7: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
6: Pěkné úterní dopoledne, je 11 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Boje mezi Izraelem a Íránem prozatím skončily. V Izraeli se znovu otevírají školy. Celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu, nejvíc v historii Česka. Příjemný poslech zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Vládní koalice dnes nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
9: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky. Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
6: Ředitelé televize a rozhlasu požadují, aby byl zachovaný současný systém poplatků. Po pondělních iránských úderech se v Izraeli znovu otevírají školy. Premiér Benjamin Netanyahu odvolal plánovanou velkou odvetu proti Teheránu a boje v tuto chvíli ustaly. Sklidnění situace předcházelo několik telefonátů mezi americkým prezidentem Trumpem a izraelským premiérem Netanyahuem. Izrael ale hrozí obnovením bojů v případě, že na něj zamíří další rakety.
10: Izraelská armáda oznámila sestřelení dronu nad letoviskem Eilat. Přilétal ze směru od Jemenu a vyslali ho pro iránští jemenští husijové. Jemenští povstalci se podíleli i na pondělním iránském raketovém útoku na Izrael. Sami vypálili dvě balistické střely. Podle izraelského 12. televizního kanálu byl pondělní telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa izraelskému premiérovi Benjaminu Netanyahuovi vypjatý. Trump údajně pohrozil, že pokud bude Izrael boje s Íránem stupňovat, zůstane ve válce sám bez americké pomoci. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. To je největší záchyt v historii Česka, jak Českému rozhlasu potvrdila mluvčí sekce pátrání generálního ředitelství cel Martina Kaňková. Kvůli vyšetřování ale nechtěla přiblížit, kde přesně celníci kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Událost se stala minulý týden. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Dospělí ho můžou koupit ve specializovaných prodejnách. Voliči v amerických státech Maine, Nevada, Severní Dakota a Jižní Karolína budou hlasovat v dalším kole primárek. Velkou pozornost přitahuje mimo jiné hledání vyzivatelky republikánské senátorky Sue Collinsové v Maine nebo guvernérské primárky v Nevadě. Severní Dakota bude navíc hlasovat o návrhu na změnu státní ústavy. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Americká NASA oznámí složení posádky pro kosmickou misi Artemis 3. Dozvíme se to po 17. hodině českého času. Mise by v příštím roce měla vyzkoušet lunární modul určený pro přistání na měsíci. Zůstane přitom ale v blízkosti Země, řekl Českému rozhlasu šéfredaktor webu Cosmonautics Dušan Majer.
11: Budou moci astronauti vyzkoušet ovládání základních systémů toho landru, provedou výstupy do volného prostoru, no a poté se vrátí na Zemi.
6: Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charousková.
12: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na Staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
6: Stromy můžou lidé Mladoboleslavskému magistrátu nabízet do konce září. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D8 z Prahy do Ústí. Čekejte zdržení od zdip, nesouvislá fronta se sune k omezení před sjezdem na Kralupy. Na 9. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Uvedenou trasu jedou kamiony 20 minut, osobní auta v levém pruhu ji zvládnou rychleji. Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti pokračují s regulací vjezdu do tunelu. I tam nabírají zdržení hlavně kamiony, zastavují už kousek za dálnicí, osobní auta až u sjezdu na Písnici na 5. kilometru a o kus dál na výjezdu z metropole směrem k D7 popojíždí fronta za sjezdem do Karlovarské ze 27. kilometru. Do zúžení u letiště se jede zhruba 20 minut. Šťastnou cestu! 9. červen přinesl oblačnou až zataženou oblohu, od západu dorazí také občasný déšť nebo přehánky a ojediněle na východě místy i bouřky, odpoledne mají srážky v Čechách ustávat, teploty 23 až 28, na západě Čech 18 až 23 stupňů. A teď už další díl pořadu Peníze a vliv.
4: Vláda Andreje Babiše si nedávno změnou zákona otevřela cestu k větším rozpočtovým schodkům a tím i k vyšším dluhům státu. O úpravě našeho plánu vývoje veřejných financí a kam až může vyrůst státní dluh, teď začala vláda jednat s Evropskou komisí, konkrétně s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Co na to říká? A jak se tento muž dívá na to, že vláda Andreje Babiše odmítá zavedení evropské měny euro, i když jsme se k tomu zavázali již před 22 lety. Nejen to se dozvíte z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Když se v minulých letech Českem, stejně jako dalšími zeměmi Evropy, přehnala covidová pandemie a energetická krize, zůstaly po nich vyšší státní dluhy a také se zrychlilo tempo jejich růstu. Tlak na veřejné finance vyvolala i ruská válka na Ukrajině, která donutila státy zvýšit výdaje na obranu a bezpečnost. Na to reagoval evropský plán, jak veřejné finance členských zemí udržet pod kontrolou, anebo je ozdravit. Minulá česká vláda se tak v roce 2024 s Evropskou komisí dohodla, že zajistí, aby deficit českých veřejných financí, tedy státního rozpočtu i obcí a krajů dohromady, postupně klesal. A to až na 0,5% HDP v roce 2028. I když vláda přijala známý úsporný a daňový konsolidační balíček a udělala reformu penzí, limity schodků plněla na hraně a jak ukázal výhled na další dva roky, deficity plánovala spíš za hranou limitů. Na to letos při schvalování státního rozpočtu upozornila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, když obhajovala nikoli v pokles, ale další růst plánovaného schodku z 290 na 310 miliard korun. Jak řekla ve sněmovně, kritéria plánu dohodnutého v Bruselu byla nesplnitelná a doložila to tím, že její předchůdce Zbyněk Stanjura z ODS sám do výhledu veřejných financí napsal,
13: že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8% HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9%, respektive 0,5% HDP.
4: Vláda Hnutí ANO ovšem plánuje už letos deficit hospodaření státu vytáhnout na 2,7% HDP a podle odhadu ČNB to příští rok bude už víc než 3%. Právě proto musí zmíněný fiskálně strukturální plán premiér Andrej Babiš spolu s Alenou Schillerovou v Evropské komisi pro Česko přejednat. To, že jednání již probíhají, potvrdil v rozhovoru pro Český rozhlas eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis, který má právě udržitelné veřejné finance členských zemí EU mimo jiné na starosti. V Praze byl minulý týden a mluvil s ním kolega Jakub Lucký.
14: We have recently heard from our minister of finance that she wants to change.
15: Relativně nedávno jsme slyšeli od naší ministryně financí Aleny Schillerové, že chce změnit český fiskálně strukturální plán. Mluvili jste tady o tomto s premiérem?
14: Prime Minister Babiš.
16: Yes, indeed, and the finance minister Schiller was also in the meeting, so and
17: ano, na té schůzce byla i ministryně Schillerová. Už jsem se s ní potkal i dříve, už jsme to spolu řešili. Česko formálně požádalo 12. května o změnu toho finančně strukturálního plánu. To je možné udělat a česká vláda toho může využít. My teď s českou vládou dojednáváme jednotlivé parametry toho revidovaného plánu. Řešili jsme to i na té dnešní schůzce a tu novou verzi revidovaného plánu bychom měli dostat v polovině června.
16: Probably will be having a concrete request of the revised plan with a concrete fiscal trajectory by mid June. So what is important for
17: Co je pro nás důležité, je zajistit pokračující fiskální udržitelnost. Česko je z fiskálního hlediska ve vcelku dobré pozici. Loňský schodek byl 2,1% HDP, státní dluh je pod 45% HDP. Je ale důležité udržet tu stabilní pozici.
16: It's important to maintain this stable fiscal position.
14: Do you feel that
15: myslíte si, že ten nový fiskálně strukturální plán může tuto pozici ohrozit?
16: Well, Czechia has some fiscal room of maneuver and the government is
17: Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevření o tom diskutovat. Ale jak jsem říkal, musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
15: No a je to obvyklé, že státy mění svůj fiskálně strukturální plán?
16: Yes, such a possibility exists under the new EU fiscal rules, which we adopted few years.
17: Ano, tahle možnost tu v rámci nových fiskálních pravidel EU přijatých před několika lety je. Členské státy využívají, Česko není první členský stát, kdo něco takového dělá.
15: V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na téma státního dluhu. Mezinárodní měnový fond vydal doporučení pro Evropu, které velmi důrazně mluví o nezvyšování státního dluhu s výhledem na to, že náklady zemí teď porostou. Je tedy rozumné, když evropské země navyšují svůj státní dluh?
16: V
17: průměru mají členské státy mnohem vyšší zadluženost. Některé země dosahují až 90%. Proto je ten fiskální manévrovací prostor menší. Proto také nedoporučujeme v reakci na růst cen po začátku konfliktu na Blízkém východě rozsáhlý fiskální stimul. Trváme na tom, aby opatření byla dočasná a zacílená, aby se přitom myslelo na fiskální udržitelnost. A také je dobré myslet na to, že je to nabídkový šok, co tu krizi způsobilo. A nabídkový šok nejde vyřešit stimulací poptávky.
16: And you cannot address supply shock with stimulating demand. So from that point of view, it's important.
17: Z tohoto pohledu je proto důležité, aby naše krátkodobá reakce byla konzistentní s našimi dlouhodobými cíly, jako je dekarbonizace naší ekonomiky. A aby naše opatření nepodporovala současnou nebo vyšší spotřebu fosilních paliv, protože je to právě volatilita cen dovážených fosilních paliv, která způsobuje tento nárůst cen energií.
16: It is volatility of prices of imported fossil fuels, which generates this spike of energy prices right now.
4: Řekl k vládním plánům na další zadlužování Valdis Dombrovskis. Na jak velké deficity při jednání ministerstvo financí bude mířit, zatím nevíme. Neměli by ale dlouhodobě překračovat 3% HDP. Ze slov Valdise Dombrovsky se vyplývá, že Česko šanci na změnu a volnější pravidla veřejných financí má. Co všechno Evropská komise pro jednotlivé země bere při stanovení fiskálních plánů v potaz, vysvětluje ekonom z Centra veřejných financí Aleš Bělohradský.
18: V jaké kondici jsou jednotlivé země, jak jsou zadlužené, jak vypadá nějaká trajektorie, co se týče dlouhodobé udržitelnosti, a na to reaguje, stanovuje opět nějakou povolenou výši deficitu v horizontu přibližně 5 let a požaduje po členských zemích, aby stanovili nějakou trajektorii veřejných výdajů, tak aby se to v tom horizontu dostalo na tu stanovenou úroveň. Zároveň ty fiskálně strukturální plány jsou zajímavé oproti tomu, jak to bylo nastaveno dřív, v tom, že součástí toho jsou také nějaké reformní plány, to znamená, ten členský stát má ukázat, jakým způsobem chce dosáhnout těch cílů, které si stanovuje v těch číslech, zatímco dřív šlo jenom o ta čísla.
4: A proč tedy byl dosavadní fiskální plán pro Česko, který Alena Schillerová označila za nereálný a nesmyslně vyjednaný minulou vládou, tak přísný? A jaké máme šance na jeho rozvolnění? Pokračuje ekonom Aleš Bělohradský.
18: Je potřeba zdůraznit, že ta cílová hodnota nebyla hodnota, kterou si stanovila minulá vláda, ale byla to hodnota, kterou nám stanovila Evropská komise podle hodnocení tehdejšího stavu veřejných financí, to znamená podle tehdejšího deficitu, který jsme měli mnohem vyšší, než máme teď, a podle takzvané analýzy dlouhodobé udržitelnosti, do čehož vstupuje zejména nastavení důchodového systému. To číslo, ke kterému jsme se měli dostat, tak dostala vláda stanovené a to není něco, co by si mohla nová vláda stanovit nově. Zároveň každá vláda má právo si ten fiskálně strukturální plán revidovat, zejména proto, že je tam ta reformní část a má si vláda říct, jakým způsobem se chce dostávat k těm cílům. My jsme v trochu specifické situaci, protože tím, že proběhla důchodová reforma před pár lety, tak se výrazně zlepšuje ten dlouhodobý výhled a tím pádem, pokud si znovu necháme stanovit tu cílovou hodnotu od Evropské komise, tak jednoznačně bude vlastně přívětivější než ta cílová hodnota, se kterou pracoval ten stávající fiskálně strukturální plán.
4: Říká Aleš Bělohradský. Paradoxem ovšem je, že vláda Andreje Babiše plánuje zásadní změny důchodové reformy minulé vlády od roku 2028, tedy až po přejednání fiskálního plánu, zrušit. Jde hlavně o návrat k hranici věku 65 let pro nárok na důchod, což bude v dalších dekádách znamenat 100 miliardové výdaje na důchody navíc. Vláda ale sází na to, že větší utrácení veřejných financí přispěje k většímu hospodářskému růstu, který zajistí automaticky vyšší příjmy z daní do rozpočtu a tím se pokryjí i budoucí vyšší výdaje. Tedy, že zjednodušeně řečeno, vyrosteme z dluhu, který navíc máme na poměry EU zatím nízký, o čemž mluvil i eurokomisař Dombrovskis. Před takovou strategií však ekonomové varují. Nejde totiž jen o samotnou velikost dluhu, upozorňuje Bělohradský.
18: Mám na mysli zejména tu dluhovou trajektorii, nám roste zadlužení jedním z nejrychlejších temp v Evropské unii. Měli bychom se taky dívat na strukturu toho dluhu. Tomto se nedají srovnávat jenom ta jednoduchá čísla výše celkového dluhu, protože možnosti půjčovat si levněji velkých ekonomik je jiná než možnosti České republiky. Takže nám výrazně rychle roste obsluha státního dluhu, roste úroková míra, za kterou si půjčujeme a bude to znamenat prostě větší zatížení pro státní rozpočet v následujících letech. Bylo by potřeba brát v potaz všechny tyto věci a z toho pohledu vždycky je to tak, že je nějaký prostor se zadlužovat, ale to jednoduché srovnání s ostatními zeměmi v tomto za mě nefunguje, i protože to není tak, že by to byly dobré příklady. Spoustu zemí, vlastně jako velká část zemí, které jsou hodně zadlužené, tak se dostávají do patových situací, kdy opravdu za ty úroky na státním dluhu už teď platí obrovské peníze, třeba 5% HDP a chybí jim peníze na investice, začínají jim chybět peníze v zásadě na provoz, dostávají se v tomto ohledu do pasti a říkat, že to jsou pro nás příklady, že to je možné, je za mě krátkozraké, protože zároveň vidíme, že ty země jsou ve velkých problémech.
4: Vláda navíc podle Aleše Bělohradského nepředložila žádný jasný plán investic a neřekla, jaký bude jejich skutečný vliv na růst HDP.
18: Já ani nevidím ten plán investic, který by byl opodstatněný, obhájený, kde bychom opravdu věděli, že to jsou ty investice, které přinesou největší hodnotu. Ne všechny investice, respektive ne všechny kapitálové výdaje opravdu zvýší potenciál ekonomiky. Spoustu kapitálových výdajů je v zásadě v tomto ohledu na úrovni provozních výdajů, takže jenom ten účetní pohled, že se zvýší kapitálové výdaje, neznamená, že tím zlepšíme potenciál ekonomiky.
4: Dodává Aleš Bělohradský. Velká diskuze mezi politiky, ekonomy a podnikateli se vede také o tom, jak by vlastně české ekonomice prospělo přijetí jednotné měny euro místo tuzemské koruny. Zastánci mluví o zlevnění státního dluhu díky nižším úrokům v eurozóně a lepší situaci firem, které platí zbytečné náklady za zajišťování proti kurzovým změnám. Odpůrci eura naopak možné změny kurzu považují za výhodu, na které se dá také vydělat, a mluví o ztrátě státní suverenity s koncem koruny. Debata, zda euro ano nebo ne, tak trvá už 22 let od našeho vstupu do EU, kdy jsme se k přijetí společné evropské měny zavázali. Mezi odmítače mimochodem patří i většina politiků a je to tak i v případě současné vlády v čele s Andrejem Babišem.
19: Pokud tak, kdy někdo vede debatu, jestli my chceme euro nebo nechceme euro a nebudeme za působení naší vlády se k tomu vracet. My nechceme ztratit další naši suverenitu a sedět tam v koutě.
4: Zopakoval premiér minulý týden a předtím také oznámil, že vláda už ani nebude s ČNB připravovat pravidelnou analýzu sladěnosti naší ekonomiky s eurozónou. Co o tomto českém postoji soudí eurokomisař Dombrovskis? Na to se ho zeptal kolega Jakub Lucký.
14: I want to also ask about euro.
15: Zajímá mne taky euro. Česko přestalo vypracovávat každoroční zprávu o připravenosti země na euro. Zároveň Česko ale nemá dojednanou výjimku a mělo by tudíž euro přijmout. Tak jak se na tohle dívá Evropská unie?
14: How is this viewed in the EU?
16: Well, you

0: odmítne vstup do eurozóny? Like the basic steps.
1: That's obviously for something to debate within.
2: To je něco, co je především pro vnitřní debatu v Česku. Jak jsem říkal, na straně Evropské unie nejsou žádné termíny nebo způsoby vymáhání. My jen můžeme konstatovat, že většina členských států pracuje na tom být členy eurozóny. Ze 13 států, které se k Unii přidali od roku 2004, jich už 9 euro zavedlo.
0: And is there sort of status difference? A je uvnitř Evropské unie nějaký, možná třeba jenom neformální rozdíl v přístupu ke státům, které euro mají a které ne? And don't have euro.
1: Obviously, euro area member states are also part of the euro system and
2: státy, které jsou součástí eurozóny, jsou také součástí systému eurozóny. Guvernéři jejich centrálních bank se podílí na zasedáních rady guvernérů Evropské centrální banky a podílí se na jejím rozhodování o měnové politice ECB. Existují také některé podpůrné finanční mechanismy, jako je Evropský stabilizační mechanismus, které jsou dostupné jen zemím v eurozóně. Bankovní unie je také primární projekt zemí eurozóny, takže jsou nějaké praktické oblasti, kde jsou státy s eurem pevně semknuté a některé nástroje, které jsou dostupné jen v eurozóně.
1: And certain possibilities which are limited to eurozone countries.
0: I want to also ask about digital euro.
3: No a co digitální euro, které máte ve svém portfoliu? Co přesně to vlastně je?
0: What's it good for?
1: Well, digital euro is basically a way to bring central bank money.
2: Digitální euro je způsob, jak přenést peníze centrální banky do 21. století. Centrální banky operují s hotovostí, ale hotovost lidé používají čím dál tím méně. Digitální euro je tak nová forma peněz centrální banky, která bude přímo přístupná občanům. Chtěl bych zdůraznit, že vzniká, aby doplnila hotovost, ne aby ji nahradila. Dokonce jsme společně s návrhem digitálního eura předložili návrh, který má pozici hotovosti posílit.
1: On strengthening the legal tender status of cash. And another important element is that
2: další důležitou součástí je také celoeurozónová platební infrastruktura. V současné době nemáme v eurozóně nějakou společnou platební infrastrukturu a do velké míry jsme závislí na mezinárodním systému platebních karet. Tuhle platební infrastrukturu potřebujeme, abychom posílili naši strategickou autonomii.
1: Infrastructure also to strengthen our strategic autonomy.
4: Co česká vláda a nejen ta současná na rozdíl od eura naopak neodmítá v rámci Evropského klubu přijmout, jsou dotace. Obrovský balík získalo Česko v rámci Národního plánu obnovy z takzvaného Evropského nástroje pro oživení a odolnost. Celkově jsme měli šanci získat v přepočtu 220 miliard korun, v drtivé většině právě formou dotací, jen necelá 4% formou půjček. Většina peněz měla směřovat do ekologických projektů a do digitalizace. Pětiletý program se právě v letošním roce uzavírá. Na konci prvního čtvrtletí jsme získali už skoro 80% všech přislíbených peněz. Úspěšnost Česka potvrdil na otázku Jakuba Luckého i eurokomisař Valdis Dombrovskis.
3: Tento program se teď uzavírá a pokud mám správné informace, tak Česko už teď čeká jenom na poslední výplatu peněz. Tak řekl byste, že to byl úspěšný program?
0: Successful?
1: All in all, Czech is successfully implementing the funding from Recovery and Resilience Facility.
2: Všeobecně vzato Česko úspěšně implementuje financování z nástroje pro oživení a odolnost a opravdu jsme teď ve fázi, kdy se chystá finální výplata prostředků. Česko pochopitelně tlačí, všechno se to musí stihnout připravit do konce srpna. Měl jsem právě schůzku s premiérem Babišem a představiteli vlády a řešili jsme společně právě toto téma, zavření nástroje pro oživení a odolnost. Vypadá to dobře, že se celý plán stihne implementovat k využití těch peněz.
1: Outlook is good for a successful implementation of the plan and for the use of the available funding.
0: And regarding its goals.
3: No a pokud je o cíle toho nástroje, ty se podařilo naplnit?
0: Were achieved.
1: Recovery and Resilience Facility by nature is performance based instrument.
2: Nástroj pro oživení a odolnost je ze svého nastavení nástroj založený na naplňování kritérií. Takže se nejprve vyhodnocuje, jestli jsou cíle skutečně naplněny předtím, než se vyplatí peníze. Přesně to funguje tak, že jednotlivé členské státy se zavážou k zavedení určitých reform a financování. A my pak vyhodnocujeme, jestli implementace těchto reform a investic rozložená do určitých cílových

0: období, je naplňována a teprve pak vyplatíme peníze.
1: A máte nějaký konkrétní příklad, jak se ty miliardy korun projevily tady v Česku?
0: Myslím, že existují dobré příklady napříč jednotlivými cíly. Během své návštěvy jsem se byl podívat na jeden z výzkumných projektů. Je to firma, která vyrábí mikročipy, které jsou odolné vůči radioaktivnímu záření. Existuje celá skupina firem, které se tímto problémem zabývají a které dostaly přes 10 milionů eur z nástroje. Jde o skutečně špičkový vývoj, takže to určitě považuji za dobrý příklad.
2: Ohledně dotací v jiné oblasti, a to hlavně v zemědělství, se teď na úrovni Evropské komise řeší také problém současného premiéra Andreje Babiše. Důvodem je možný střet zájmu kvůli jeho původnímu vlastnictví firmy čerpající dotace Agrofertu. Andrej Babiš se ho zbavil vložením do svěřenského fondu, na který nemá vliv a říká, že tím střet zájmu vyřešil. Brusel si ale nedávno k fondu vyžádal další informace. Na otázku, jak a zda celá situace může dopadnout na čerpání dotací Agrofertu, ale i Česka, Valdis Dombrovskis řekl.
0: Samozřejmě bereme možný střet zájmů a ochranu finančních zájmů Evropské unie vážně. Jsme kvůli některým možným záležitostem, které souvisí s možným konfliktem zájmů v kontaktu s českými úřady. Tato komunikace stále probíhá.
1: A jaký je teď další postup? Čekáte na odpověď od Česka a co s ní pak bude dál?
0: My pak tuto odpověď vyhodnotíme, jestli jsou naše výhrady vyřešeny odpovídajícím způsobem a jestli jsou tím pádem finanční zájmy Evropské unie dostatečně chráněny.
1: A co jsou ty nepřekročitelné červené linie, co je přípustné a co ne?
0: Nebudu se teď pouštět do nějakých spekulací nebo detailů. Řešení zatím stále hledáme a stále si s českými úřady vyjasňujeme jednotlivá témata.
1: No a kdy můžeme tedy čekat nějaké závěry?
0: Nechci tomu teď dávat nějaké konkrétní datum, ale ten proces je už nějakou dobu v běhu.
2: Uvedl eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Mluvil s ním kolega Jakub Lucký, spoluautor našeho dalšího pořadu o evropské politice Bruselské chlebíčky. A z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Budu se těšit zase za 2 týdny. Všechny díly najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího našeho programu teď přeje Jana Klímová.
3: Slyšíte kolem sebe víc názorů nebo argumentů? Plus vám nabízí vyvážený poměr od obojího. Názory a argumenty přinášejí fundovaný pohled na aktuální události od těch nejlepších komentátorů. Analýzy, glosy a zamyšlení, to jsou názory a argumenty na Plusu. Najdete je i jednotlivě na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích.
4: Pěkné dopoledne, je 11:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. V Německu podle vlády znovu vzrostl počet politicky motivovaných trestných činů. Výroční zprávu v Berlíně představil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Přes 85 tisíc trestných činů je podle něj nárůst na dvojnásobek oproti stavu před 10 lety. Prezident Petr Pavel odpoledne přijme na Hradě ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává konopí. Vyplývá to z výroční zprávy Agentury Evropské unie pro drogy za rok 2024. V daném roce podle ní v unijních zemích zemřelo v důsledku užívání drog nejméně 7600 lidí. Zpráva upozorňuje, že drogy mají stále negativnější dopad na evropské zdraví a bezpečnost. Jsou totiž dostupnější, rozmanitější a účinnější. A Česko má za sebou letošní první tropickou noc, a to v Praze, kde noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementinu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v husté zástavbě historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Jinde v republice klesly teploty na 14 až 18 stupňů. Jak to vypadá na silnicích? Na pražském okruhu z D1 na letiště se sunou k Ořechu hlavně kamiony od Jesenice. Osobní auta zastavují jen chvílemi před Cholupickým tunelem. Pak ale vzniká kolona od sjezdu do Evropské na čtvrt hodiny po ucpanou odbočku na letiště. Na výjezdu z Prahy směrem k ústecké dálnici D8 se pak zpomaluje už v Cínovecké za sjezdem na Březiněves. Silnější provoz trvá až na úroveň Klíčan na čtvrtý kilometr. Dobře dojeďte. Dnes zůstane oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou v Čechách odpoledne ustávat. Ojedinělé na východě místy hrozí i bouřky. Na západě Čech bude kolem 20 stupňů, jinde 23 až 28. Ze zprávy je to vše, teď už začíná Interview Plus.
5: Slovenský soud projednává jednu z největších korupčních kauz novodobé historie země. V případě Očistec obžalobě čelí někdejší špičky bezpečnostních složek, včetně dnešního místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara. V minulosti údajně organizovali zločineckou skupinu, která ovlivňovala policejní vyšetřování a sledovala politické oponenty strany Smer. Jaký dopad může mít celý případ na vládu Roberta Fica? I o tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
5: A na Slovensko zdravím našeho hosta, kterým je ředitelka nadace Zastavme korupciu Zuzana Petková. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Soud v Banské Bystrici vyslechl znění obžaloby v kauzi Očistec. Jak silné důkazy má prokuratura?
6: Prokuratura má dôkazy hlavne, čo sa týka výpovedí spolupracujúcich obvinených. Mnohí sa už ku skutkom priznali, ale tie dôkazy sú aj ďalšie, čiže tieto výpovede sú podporené aj inými dôkazmi, ktoré sú v spise.
5: Takže má dostatek dôkazu k tomu, aby tento prípad dovedla ke zdárnemu konci?
6: To, či má dostatok dôkazov, to musí posúdiť súd, pretože na Slovensku platí tzv. Voľné hodnotenie dôkazov, to znamená, že je to na sudcovi, aby vyhodnotil, či tie dôkazy budú postačujúce na odsúdenie jednotlivých páchateľov, alebo teda podozrivých.
5: Na lavici obžalovaných sedí, jak už jsem říkala, bývalý policejní prezident, ale také bývalý speciální prokurátor. Kdo všechno ještě do té údajné zločinecké skupiny patřil?
6: Celkovo ide o 11 osôb. Ako ste už povedali, hlavnými obžalovanými sú Tibor Gašpar, ale aj špičky napríklad Národnej kriminálnej agentúry, teda bývalej zložky polície, ktorá mala vyšetrovať korupciu a ekonomické trestné činy. Tiež v podstate je tam jedným z hlavných obžalovaných nitriansky podnikateľ Norbert Böder, ktorý je médiami označovaný za oligarchu blízkeho Smeru a je to aj priateľ premiéra Roberta Fica, ktorý sa v podstate tým vzťahom s Norbertom Böderom netají.
5: No, zmiňujete Norberta Bödera, ten měl být tedy hlavou té zločinecké skupiny a spolu s ním také současný místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Je jasné z obžaloby, na čí objednávku měli pracovat?
6: Mali pracovať práve na objednávku Norberta Bodora. On bol ten, ktorý mal podľa obžaloby založiť zločineckú skupinu a krytie mu mal poskytovať práve bývalý policajný prezident, podpredseda parlamentu a smeru Tibor Gašpar. Mali sa stretávať v súkromnej budove na 6. poschodí, kde Norbert Böder mal podľa obžaloby dávať príkazy, ako má polícia konať v jednotlivých prípadoch a v prípade niektorých káos, ako ich má, či už zamiesť pod koberec, alebo naopak niekoho účelovo stíhať alebo dohľadávať, lustrovať na informácie v policajných databázach.
7: Znamená to tedy, že o tom, co se bude dít, co se bude, jak říkáte, zametat pod koberec, údajně tedy, nebo co se nebude vyšetřovat, měl rozhodovat Norbert Böder. Nebyl nad nimi ještě někdo další?
6: Podľa obžaloby tam žiadny takáto ďalšia osoba nie je. Takže v tejto chvíli hovoriť, že či tam bol ešte niekto ďalší, kto by riadil Norberta Bödera, by bola čistá špekulácia.
7: No, tá údajná zločinecká skupina fungovala v letech 2012 až 2018. V té době byla u moci vláda Roberta Fica. Ministrem vnitra byl Robert Kaliňák. Předpokládá obžaloba, že o tom mohli vědět?
6: V obžalobe sa tieto osoby nespomínajú. Každopádne niektoré skutky sa týkajú napríklad politických oponentov vtedajšej súčasnej vlády a smeru. Napríklad polícia podľa obžaloby na príkaz tohto vedenia zločineckej skupiny mala sledovať či už bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, alebo napríklad lídra vtedajšej opozície pána Matoviča, ako aj ďalších vlastne ľudí z politiky a tých, ktorí v podstate smer bral ako svojich nejakých kritikov alebo oponentov.
7: No, zmiňuje sa tam dokonca i jméno bývalého prezidenta Andreje Kisky. K čemu je měli sledovat, nebo bylo to jediné, o čem obžaloba mluví, že je prostě sledovali?
6: Išlo aj o lustrovanie osôb, alebo v prípade pána Kisku, napríklad o získavanie informácií z finančnej správy. Vieme, že pán Kiska, jeho firma KTAG, bola trestne vlastne stíhaná kvôli daňovým nezrovnalostiam, kvôli daňovým podvodom.
7: A vedla i k odsouzení, pokud sa nemýlim.
6: Presne tak. A tieto informácie vlastne používal aj smer Robert Fico na tlačových besedách.
7: Všichni obžalovaní se prohlásili za nevinné. Tibor Gašpar je přesvědčený, že jde o případ na politickou objednávku. Nasvědčuje tomu něco?
6: Všetci obžalovaní úplne nie. Napríklad v prípravnom konaní Bernard Slobodník vlastne priznal vinu a takisto spolupracoval s políciou, vlastne vypovedal o všetkých skutkoch. Avšak včera na pojednávaní je pravda, že neurobil vyhlásenie o vine a treste. A súvisí to s tým, že medzi časom, tá obžaloba bola podaná pred 5 rokmi, medzi časom parlament, ktorého podpredsedom je jedným z obžalovaných, schválil novely, ktoré môžu výrazne pomôcť všetkým, čo stoja pred súdom. A zároveň je v parlamente novela, vďaka ktorej môže aj celá táto obžaloba padnúť. Preto Slobodník z takého vlastne aj strategického dôvodu, keďže vyhlásil, že nechce byť jediným, ktorý bude odsúdený, včera odmietol, alebo teda nezopakoval to priznanie viny.
7: My sa k tomu určite všemu dostaneme. Ešte během toho pojednávání soud zakázal zveřejňovať informace z dokazování nebo z výpovědí svědků, aby sa navzájem neovlivňovali. To je standardní postup.
6: Nie je to úplne štandardný postup, väčšinou bývajú vlastne tieto konania na Slovensku verejné, ale teda sudca si to tak vyhodnotil, má na to právo.
7: Hostem Interview Plus je ředitelka slovenské nadace Zastavme korupci Zuzana Petková.
3: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Vy už jste trošku zmiňovala legislativu, která může zasáhnout do projednávání celé kauzy. Vládní koalice Roberta Fica začala krátce po nástupu do funkce v roce 2024 pracovat na novele trestního práva, která mimo jiné snížila trestní sazby za určitý typ kriminality. Jak se to všechno může promítnout do kauzy Očistec?
6: Nejde len o zníženie trestných sadzieb, ktoré sa týkajú hlavne korupcie a úplatkov, ale aj tiež o skrátenie premlčacích lehôt. Vďaka čomu sú viaceré skutky, hlavne také, ktoré súvisia s úplatkárstvom alebo s nadržiavaním, premlčané. Dokonca v prípade jedného obžalovaného, pána Gregu, ktorý pôsobil na finančnej správe, už musel sudca trestné konanie zastaviť z dôvodu, že jeho skutok bol vďaka novelám premlčaný. V prípade napríklad Tibora Gašpara alebo Norberta Bodora je tam tiež viacero skutkov, ktoré už sú premlčané. V prípade napríklad Gašpara ide o dva skutky, ktoré súvisia napríklad s úplatkami a takisto aj v prípade pána Bodora. Zase pri iných skutkoch sú tie sadzby rozhodne nižšie. Napríklad v jednom prípade si mali títo ľudia rozdeliť úplatok 400 000 eur podľa obžaloby. Ak by platili na Slovensku pôvodné trestné sadzby, tak by im hrozilo 10 až 15 rokov vo väzení a prepadnutie majetku. Po novele, za ktorú hlasoval aj pán Gašpar v parlamente a bolo teda hlavnou postavou zo Smeru, ktorá ju v parlamente obhajovala a na tlačových konferenciách novinárom vysvetľovala, tak po tejto novele už pánovi Gašparovi nehrozí 10 až 15 rokov, ale len 4 až 9 rokov. Prepadnutie majetku možné nie je, takže pri týchto trestných sadzbách môže v podstate v prípade dokázania viny skončiť aj s podmienkou a probačným dohľadom.
7: Je možný, že by niekto z týchto obžalovaných práve kvôli tomu, kvôli zmienám novele trestního práva, odešiel ze soudu bez viny?
6: No ako som už v úvode spomínala, už sa to stalo, je to pán Grega, je to vlastne jeden z predstaviteľov, z vysokých predstaviteľov finančnej správy, čo je na Slovensku daňový úrad a tomu sudca zastavil trestné konanie, pretože jeho skutok bol premlčaný.
7: No a jak si ale vysvetľujete, že nikto z obžalovaných včera u soudu nepožádal o zastavení stíhání niektorých promlčených činů?
6: Tak to sa ešte v procese v podstate môže udiať, respektíve aj sudca si to sám môže takto vyhodnotiť, že to trestné konanie zastaví len v prípade, že by obžalovaní trvali na prejednaní týchto skutkov, tieto sa budú prejednávať ďalej.
7: Ještě jeden legislativní návrh už jste zmiňovala. Vládní koalice se snaží snížit vliv kajícníků u soudních projednávání, tedy lidí, kteří se přiznují a spolupracují s vyšetřovateli. Jak to zdůvodňují?
6: Je tam vlastne jeden skutok a tým je práve ten základný a najprísnejší, kde hrozí najprísnejšia sadzba, to je tá zločinecká skupina, kde stále tým obžalovaným hrozí vysoký trest. A pri tomto skutku hlavná dôkazná situácia je postavená v podstate na výpovediach spolupracujúcich obvinených kajúcnikov. Niektorí z nich už aj svoj trest poznajú, niektorí už aj odsúdení boli, ale v iných samostatných konaniach, nie v tomto. No a ako som už hovorila, tento skutok je založený hlavne na výpovediach tzv. Kajocníkoch. Táto novela, ktorá je momentálne v parlamente, sa snaží oslabiť výpovede kajocníkov ako dôkaz a v podstate v takom prípade by viaceré vlastne svedectvá zrejme nemohli byť na súde použité. A je možné, naznačil to aj prokurátor, že celá obžaloba by tým pádom padla.
7: A znamená to, že pro kajícníky by to představovalo, že nebudou mít žádnou polehčující okolnost, když spolupracovali a vypovídali, ale může jim hrozit úplně stejný trest jako obžalovaným?
6: Nie, tá novela je skôr v podstate o tom, že svedectvo kajúcnika môže byť použité len v prípade, ak je podporené nejakým iným dôkazom. Tým iným dôkazom však už nemôže byť svedectvo ďalšej osoby alebo ďalšieho kajúcnika. Vezmeme si napríklad V prípade zločineckých skupín, a nebavíme sa v podstate iba o tejto, ale aj napríklad o mafiánskych skupinách, ktoré v 90. rokoch na Slovensku boli veľmi silné, tak práve tieto skupiny sa podarilo rozločiť vďaka ľuďom znútra, ktorí v podstate vypovedali, hej. To znamená, že keď viacerí tí páchatelia tých skutkov vypovedali, že pri nich boli napríklad pri vražde, tak bolo možné, vlastne súd si to mohol vyhodnotiť tak, že tie osoby odsúdil. Po novom by však toto možné nebolo, keď sa bavíme napríklad o vražde, tak tam by museli nájsť aj nejaký ďalší dôkaz, napríklad by museli nájsť telo alebo zbraň a podobne, čo v niektorých prípadoch je veľmi ťažké. A tuto sa tiež bavíme o úplatkoch. Väčšinou vlastne tá korupcia prebieha tak, že si tie osoby za prítomnosti možno aj iných osôb odovzdávajú ten úplatok a tie viaceré osoby dosvedčujú, že sa tá situácia takto udiala. Ponovom však toto nebude stačiť.
7: No a čím to vládní koalice zdůvodňuje veřejnosti, že chce v podstatě snížit působení těchto lidí, kteří pomáhají velmi často k vyřešení trestných činů?
6: Áno, koalícia to zdôvodňuje presne tak, ako aj obhajcovia, napríklad Tibora Gašpara pred súdom. Teda tvrdia, že vlastne v tých rokoch, kedy sa tieto prípady vyšetrovali, v rokoch 2020 až 2023, že polícia zneužívala výpovede kajúcnikov a že títo vlastne nehovoria pravdu, ale klamu. Treba však povedať, že nič také v podstate žiaden slovenský súd ešte neskonštatoval. Naopak, napríklad aj v tomto prípade viacerí z tých obžalovaných boli vo väzbe, boli takmer rok a viaceré súdy dôvodnosť trestného stíhania na základe vlastne tých predložených dôkazov potvrdzovali a vlastne v tej väzbe tie osoby zostávali.
7: Tato novela skončila už na ústavním soudě, vláda proto připravuje, nebo vládní koalice proto připravuje novou. To znamená, kdyby stihla schválit ještě před vynesením rozsudku v kauze Očistec, která se předpokládá, se bude projednávat řadu měsíců, mohla by to tedy ovlivnit výsledek celého projednávání?
6: V zásade si nemyslím, pre tých páchateľov na Slovensku v trestnom konaní platí, že novela, ktorá, alebo teda právna norma, ktorá je pre nich priaznivejšia, tak podľa tej súd jedná. Takže aj v tomto prípade už tie skutky, ktoré sú napríklad premlčané, sú premlčané, musel by sa tam nejaké niečo iné nové objaviť. Jediné, čo je ešte teda zatiaľ otázne, je, že či parlament schváli tú novelu, ktorá sa týka oslabenia použitia kajúcnikov ako dôkazov a tam je to vlastne zatiaľ otvorené.
7: Jsou všichni muži na lavici obžalovaných nějak spojení se současnou vládní garniturou? Vy jste zmiňovala už Norberta Bödera, že je to muž, o kterém se ví, že je přinejmenším přítelem Roberta Fica, na Tibora Gašpara, to je místopředseda parlamentu, na toho se neptám, ale co ti ostatní?
6: A aj tí ostatní sú veľmi silno spojení vlastne s tou vládou Roberta Fica, predchádzajúcou vládou Roberta Fica. Či už je to napríklad šéf Národnej kriminálnej agentúry, pán Hráško, alebo pán Krajmer, ktorý by mal byť dokonca aj v nejakom príbuzenskom vzťahu. Takže všetci tieto osoby sú či už nominanti bývalej vlády, alebo sú s tou vládou, predchádzajúcou vládou Roberta Fica spojení.
7: Jak si vysvětlit, že se muž obvinění ze spoluzaložení zločinecké skupiny dostane na kandidátku jedné z nejsilnějších politických stran a navzdory vyšetřování se stane místopředsedou parlamentu?
6: No, je to také slovenské špecifikum, že ľudia, ktorí kvôli napríklad aj nejakej kauze musia odstúpiť alebo odísť, dostanú lepší a lukratívnejší flek. Máme to tu aj teraz, napríklad bývalý minister Kmec, ktorý musel z postu pre verejný tlak odísť a mal na krku škandál, ktorý na Slovensku poznáme ako Slejáda. Išlo o nákup predraženého objektu, tak sa teraz stane vlastne veľvyslancom v Taliansku. Čiže je to také slovenské špecifikum. Stal sa podpredsedom parlamentu, opozícia sa ho snaží odvolať. Koalícia sa bráni tým, že platí prezumcia neviny a teda kým súd nepovie, že je vinný, tak by mal zostať na svojej funkcii. Prezumcia neviny platí, to je pravda. Na druhej strane pán Gašpar v podstate je v konflikte záujmov, lebo v parlamente sedí a hlasuje za zákony, ktoré mu môžu pomôcť a výrazne ich tam presadzuje a obhajuje.
7: No a syn Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, je šéfem slovenských tajných služeb. Do funkce ho také zvolila současná vládní koalice. To nevzbuzuje podezření, že i on z pozice, tedy šéfa SIS, by mohl nějak zasahovat do živých spisů nebo přinejmenším získávat informace o obžalobě otce?
6: Určite to spôsobuje na Slovensku rôzne otázniky, hlavne preto, že pán Gašpar príliš nemá kvalifikáciu na to, aby viedol tajné služby. Nie je to odborník, alebo teda nebol to odborník na tajné služby. Je to pomerne malý, mladý človek, ktorý je tiež počas toho, ako jeho otec bol policajným prezidentom, tak pôsobil v polícii, alebo teda viedol políciu, tak aj on bol v polícii. No a áno, môže to spôsobovať otázniky na to, že či tajná služba na Slovensku, tak ako to už aj bolo napríklad v minulosti za Ivana Lexu, nečeli podozreniam, že je zneužitá na politický boj alebo získavanie informácií napríklad v prospech Tibora Gašpara a Smeru. Takisto my sme napríklad poukázali na to, že pán Gašpar má rôzne nezrovnalosti aj v majetkovým priznaniach, je pomerne bohatým človekom, vlastne niekoľko nehnuteľností napriek tomu mladému veku a napriek tomu, že podľa príjmov a mzdy, ktorú poberal či už ako úradník alebo policajt, si za toto obdobie na tieto majetky nemohol zarobiť. Čiže tých otáznikov okolo šéfa tajnej slovenskej tajnej služby je viac.
7: A jak si vysvětlit, že se Robert Fico neobává určitého reputačního rizika, přinejmenším, že stále sune do popředí tyto lidi, které nemají vyřešené všechny věci se zákonem?
6: Môžu ho upokojovať prieskumy verejnej mienky, ktoré hovoria o tom, že strana Smer je stále na druhej pozícii alebo si teda strieda pozíciu s Progresívnym Slovenskom, čo je opozičná strana. Takže môže si myslieť, že jeho voličom to neprekáža, avšak pokiaľ ide napríklad o Tibora Gašpara, tak posledný prieskum Focusu, ktorý robila táto agentúra tesne pred začiatkom procesu, ukázal, že až 2/3 populácie si myslia, že Gašpar by mal odísť z postu pod predsedu parlamentu a dokonca sú to aj voliči koalície, ktorým to vadí, že takáto osoba zastáva vysoký post v parlamente. Takže ďalšou z možných odpovedí je aj to, že premiér Robert Fico, že títo ľudia sú mu tak blízki, že sa jednoducho chce o nich postarať.
7: U toho bych se ještě zastavila, protože Robert Fico v médiích dlouhodobě kritizuje, vy jste to sama říkala i na tiskových konferencích, kritizuje vyšetřování těchto lidí, hájí obžalované. Proč nebo čím jsou mu tak blízcí? Nebo když se ukáže, že tedy z veřejných průzkumů, že se to lidem nelíbí, tak Robert Fico toho zanechá?
6: To si nemyslím, má k týmto lidem blízký vzťah. Sú tam dlhoročné väzby, sú tam do toho zapletení aj ľudia, ktorí sú dlhodobo označovaní médiami za tzv. Oligarchov a mecenášov Smeru, ktorí mali podľa rôznych vlastne investigatívnych zistení stáť pri zrode napríklad politickej strany Smer. Jeden z tých skutkov, z ktorých je obžalovaný Takisto už zrejme tento skutok bude premlčaný. Napríklad Norbert Bodor má byť ten, že mal poskytnúť policajtom úplatok, aby neobvinili ďalšiu osobu, ktorá je tiež označovaná za mecenáša Smeru, Juraja Širokého v kauze Fáhostav. Juraj Široký je na Slovensku majiteľom, alebo bol majiteľom stavebnej firmy Fáhostav, ktorá neplatila dodávateľom a bola v problémoch, policia ju vyšetrovala a Bodor mal dať napríklad úplatok, aby podľa obžaloby, aby Široký nebol stíhaný. A to sa napokon aj stalo, že nebol. Čiže tam sú vlastne osoby, ktoré sú naozaj veľmi blízke, majú blízky vzťah k Robertovi Ficovi a Smeru.
7: Inými slovy, je im Robert Fico za niečo zavázaný?
6: Predpokladám, že áno.
7: Ono těch kauz, kterými se slovenská policie zabývala v minulých letech a které měly nějaké politické propojení, byla celá řada. Soumrak, Bouřka, Očistec. Nakolik je to ale čitelné pro slovenskou veřejnost?
6: No, veľmi ťažko, hlavne preto, že koalícia, ale aj tzv. Alternatívne médiá na Slovensku, konšpiračné médiá, prichádzajú práve s takými informáciami, že celé to stíhanie bolo niekým narafičené, že má to celý nejaký politický kontext. Tých kauz je naozaj veľa, je veľmi ťažké odsledovať pre bežné človeka, ako skončili. Faktom však je, že ako som už spomínala, z toho, že by tieto vyšetrovania boli nejakým spôsobom manipulované, za to ešte na Slovensku nebol nikto odsúdený, ale v tých úplatkárskych kauzách, ktoré sa vlastne po vražde Jána Kuciaka začali vyšetrovať a otvorili a ktoré boli vyšetrované za bývalej vlády, tak tam už naozaj sú desiatky osôb, ktoré buď teda prijali dohodu o vine a treste, alebo ich slovenské súdy odsúdili.
7: Prošli slovenské bezpečnostní složky po vypuknutí kauzy Očistec celkou personální obměnou, získali si opět důvěru veřejnosti?
6: Po tom, čo sa to odhalilo, tak áno. Vtedy v podstate prešli nejakou formou očistí a v tom čase aj mierne narástla v prieskumoch dôvera verejnosti v políciu. Avšak po nástupe vlády Roberta Fica opäť vlastne boli tí policajti, ktorí vyšetrovali korupciu, či už odstavení, alebo boli vlastne preradení napríklad z najvyšších poschodí polície na okresy a na niekde aj mimo miesta svojho bydliska. Takisto bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, ktorí vyšetrovali práve korupciu a ekonomickú trestnú činnosť. Čiže dnes je tá situácia úplne iná. Dnes je, dá sa povedať, polícia paralizovaná. Konštatuje to nielen naša vlastne nadácia, ale aj generálny prokurátor, ktorý upozornil napríklad na to, že v minulom roku nebol vyšetrovaný jediný prípad na najvyšších poschodiach politiky, jeden jediný korupčný prípad. Výrazne pokleslo aj vyšetrovanie daňových ekonomických trestných činov, podvodov z DPH, napriek tomu, že máme veľkú dieru v rozpočte a musíme konsolidovať. Čiže aj tá dôvera verejnosti je dnes nižšia. My sme si dali urobiť prieskum a v podstate tam len 14% občanov verí, že polícia dokáže riešiť na Slovensku efektívne korupciu, čo je veľmi málo.
7: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka nadace Zastavme korupci Zuzana Petková.
6: Děkujem za pozvání, pěkný den.
7: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Právě jste slyšeli Interview Plus, které si můžete znovu poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Radiokniha.
8: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 12 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vládní koalice ani dnes neřekla, jak konkrétně chce změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
9: Tak pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit.
4: Česko je nejhorší unijní zemí v užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy Evropské unie o drogách.
10: Evropa je významným výrobcem syntetických drog. Každý rok jsou tu zlikvidovány stovky drogových laboratoří.
4: Tenistku Serenu Williamsovou čeká návrat na kurty. Večer bude hrát 4 hru v Londýně. Silnice 38 mezi Čáslaví a Kolínem je před církvicí neprojezdná v obou směrech. A počasí bude oblačno až zataženo od západu postupně déšť. Odpoledne začnou srážky ubývat, teploty až 28 stupňů, v západní polovině Čech do 23. Je úterý 9. června, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Český rozhlas a Česká televize se mají v pondělí dozvědět, s jakou částkou budou v příštím roce hospodařit. Po jednání koaličních politiků s řediteli obou médií to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Schůzku na úřadě vlády sledovala reportérka Adéla Burešová.
11: K žádné dohodě podle ředitelů obou médií nedošlo. Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že na jednání šel se stále stejnými požadavky.
9: My zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového.
11: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se návrh důkladně připravit.
12: Výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná. Měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna.
11: Podle ministra Klempíře by měla být veřejnoprávní média financována z rozpočtu Ministerstva kultury.
13: To financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně.
11: Změny mají podle něj platit od začátku příštího roku. Ze Strakovy akademie Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Anektovaný poloostrov Krym i část Ruska trpí nedostatkem pohonných hmot. Výpadky v zásobování způsobily systematické ukrajinské útoky na ruskou ropnou infrastrukturu i zásobovací trasy.
14: Nedostatek benzínu a nafty trvá na anektovaném Krymu už od začátku měsíce. Problémy se zásobováním se projevují i v Krasnodarském kraji a na pobřeží Černého moře. Cílem každodenních ukrajinských úderů jsou nejen hlavní silniční tahy z Ruska na Krym a do okupovaných částí Chersonské, Doněcké a Záporožské oblasti, ale také železnice. Ukrajinské drony včera zasáhly lokomotivu expresu Moskva-Simferopol a vedení železnic proto většinu vlakových spojení dočasně zrušilo. Z Oděsy Martin Nurazín, Radiožurnál.
4: Izraelské letectvo zaútočilo na libanonský Týr a jeho okolí. Místní úřady informují nejméně o 3 mrtvých. Izraelská armáda vyzvala obyvatele města k odchodu a dál rozšiřuje svoji kontrolu nad jihem země. Írán přitom pohrozil, že izraelské útoky na Libanon bude považovat za porušení klidu zbraní.
15: Izraelské výzvy k evakuaci libanonského Týru se týkají skoro celého města. Poprvé během konfliktu zahrnují i křesťanskou čtvrť. Lidé se mají evakuovat na sever od řeky Litání. Jen během pondělka zaznamenaly libanonské úřady 14 obětí izraelských náletů. Po předchozím bombardování Bejrutu vypálil Irán na Izrael salvu balistických raket. Izrael útok opětoval. Americký prezident Donald Trump přiměl izraelské vedení ke zklidnění situace a prozatím tak odvrátil další stupňování bojů. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
4: V Německu podle vlády znovu vzrostl počet politicky motivovaných trestných činů. Výroční zprávu v Berlíně představil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Přes 85 tisíc trestných činů je podle něj nárůst na dvojnásobek oproti stavu před 10 lety.
16: Statistika zahrnuje širokou paletu přestupků, včetně například ničení předvolebních plakátů, ale pokud jde pouze o násilné trestné činy, tak nejvíc jich mají podle ministra Dobrindta s náskokem na svědomí příznivci krajní pravice. Ministr vnitra zároveň konstatoval trend směrem k násilnějšímu chování stále mladších pachatelů. Zatímco pravice nejčastěji útočí na etnické a jiné menšiny, u radikální levice vypíchl německý ministr zejména žhářské sabotáže a taky fyzické útoky na policisty zasahující na veřejných shromážděních. Kvůli těm hodlá vláda předložit podle ministra Dobrindta zpřísňující novelu trestního zákona. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Soud pokračuje v projednávání kauzy Dozimetr, údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. K obvodnímu soudu pro Prahu 9 dnes přišel svědčit tehdejší náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinher z Hnutí Praha sobě. Právě on podal před 6 lety ve věci trestní oznámení. A na jednání je také reportérka Františka Rohlíčková.
17: Scheinher zatím vypovídá na celé 3 hodiny. Jednání potrvá až do odpoledne. Zatím s ním mluví pouze soudce. Zajímalo ho například, jak se obsazovaly role ve vedení dopravního podniku nebo jestli a jak spolupracoval Scheinher s obžalovanými. Mezi nimi jsou taky bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček a zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Své dotazy bude pokládat taky státní zástupce a po něm advokáti obžalovaných. Ti to dnes pravděpodobně ale nestihnou, proto je Scheinher pozvaný k soudu i na zítra. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
4: Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou představila agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Prahy a Brna se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
18: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Fotograf Nick Ut vystavuje v Praze ikonickou fotku napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty.
19: V tomto případě dopadla bomba do vesnice. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
20: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
19: Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
20: Výstavu černobílých snímků Nika Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
21: Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamů nastoupí večer v Londýně do 4 hry společně s Kanaďankou Mbokovou. Čeští fotbalisté se chystají v americkém Texasu na start mistrovství světa. Zítra je čeká přesun do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
22: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek od 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
23: Na dálnici D4 s Příbrami na Prahu pozor přímo u exitu 24 voznice. V levém pruhu stojí auto po nárazu do svodidel. Na východní části Pražského okruhu směr Lanový most. Nehoda za sjezdem na Běchovice. V pravém pruhu kolona osobních aut až na 30 minut od Černého mostu. Kamiony už z Gbelské přes Novopatskou. Na tahu 38 Čáslav Kolín je obousměrně uzavřený úsek mezi Kalabouskem a Církvicí. Po vážné nehodě kolony stojí z obchvatu Čáslavy i od odbočky na Ovčáry. A na 7 Praha Chomutov na obchvatu Slaného kvůli omezení kolony směrně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Čekáme oblačno až zataženo, od západu postupně občas déšť, odpoledne začnou srážky ubývat a nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23, na horách většinou kolem 18. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
1: Co je v návrhu zákona, který ruší televizní a rozhlasové poplatky a proč nemá jít do připomínkového řízení? Jaké pojistky nezávislosti by tato nová norma měla obsahovat podle ředitelů veřejnoprávních médií? A proč chce podpůrný a garanční fond po 28 dceřiných firmách Agrofertu vrátit peníze? To jsou naše témata. Vláda chce v pondělí projednat zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Předložit ho má ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. O výši částky, kterou by měla z rozpočtu Česká televize a Český rozhlas získat, se bude podle premiéra i ministra v pondělí diskutovat. Uvedli to po dnešním jednání o veřejnoprávních médií s řediteli obou institucí. Podle ministra Klempíře má jít o mandatorní výdaj pod kapitolou Ministerstva kultury.
2: Já určitě budu to dát, pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby k jakýmukoliv poškození, jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby už si opravdu nedošlo. Jo, takže my se budeme snažit, aby to financování bylo opravdu dobré.
1: A ve vysílání je teď první místopředseda poslanecké sněmovny, který se také jednání zúčastnil, Patrik Nacher z hnutí ANO. Dobrý den.
5: Pěkný den.
1: Tak oba ředitelé veřejnoprávních institucí šli na to jednání s tím, že se povede debata o systému financování a že prioritní pro ně je vám představit svůj pohled a své důvody, proč chtějí zachovat stávající stav. Proč se o tomto nakonec nejednalo? Proč jste nevyslechli ty jejich argumenty?
5: Tak my jsme přece dopředu jasně avizovali, měli jsme to jak ve volebním programu, tak v programovém prohlášení vlády, že chceme změnit způsob financování České televize a Českého rozhlasu a jít tou cestou, kterou se vydala většina zemí Evropské unie. Na tom se nic nemění, jenom se mění, řekněme, ten způsob toho pro provedení, který se výrazně zjednodušuje.
1: Tomu rozumím, ale vy jste mluvili o tom, že až předložíte zákon ministra Klempíře, takže pak bude jakýsi kulatý stůl, kde si vyslechnete ty argumenty ředitelů veřejnoprávních médií a odborníků, protože oni jsou součástí těch institut, znají ten pohled, proč nakonec jste ani jim nedali slovo v tomto případě jako k těm poplatkům?
5: Zaprvé ta komunikace probíhá, to je jedna věc, druhá.
1: Kde probíhá, prosím vás?
5: No tak probíhá setkání mezi představiteli vlády a řediteli obou institucí, tak jich proběhlo několik. Já jsem se jich účastnil jak s ředitelem České televize, tak Českého rozhlasu, takže není pravda, že by tam neprobíhala komunikace. A všechno ostatní platí, různé kulaté stoly a podobná setkání, odborné diskuse, ty nastanou po té, co vláda schválí svůj nějaký návrh zákona, který pošle do poslanecké sněmovny.
1: No ten zákon, který mění to financování médií, má ministr Klempíř, aspoň jak jsme to pochopili, předložit v pondělí na vládě a údajně má být hned tedy schvalován. Tak proč ten zákon neprojde právě tím připomínkovým řízením, jako to bylo třeba u toho minulého zákona z dílny ministra Klempíře, který měl 400 připomínek, tak tím by se odstranily ty nejasnosti, chyby a podobně?
5: No a ono právě to, s tím přijde toto příští pondělí, je právě reakce na ty připomínky. To znamená, ono vlastně ten jakoby proces toho předkladu vlastně pokračuje, jenom se zjednodušil ten nosič. A to právě na základě těch několika set připomínek. Takže ono to, co vlastně v pondělí on přinese, je vyústěním těch připomínek. Takže ono to pokračování, ne, že by to bylo něco úplně od nuly.
1: Znamená to, že ministr Klempíř stačil už vypořádat všech 400 připomínek z té části, kterou tedy chtěl změnit?
5: Teď. Ano, viděl jsem tam složky, které tam měl pan ministr před sebou, že to bylo vypořádání těch připomínek, nicméně dovnitř do těch desek já jsem nenahlížel.
1: A nebylo by přece jenom lepší, aby prošlo, je to nový návrh, aby to prošlo připomínkovým řízením a mohly se vyjádřit právě i ty dotčené instituce, odborníci a tak dále? Takhle už to půjde do poslanecké sněmovny.
5: Ano, jak říkám, celý ten návrh a ten koncept vychází právě z těch připomínek, které se sešly ministerstvu kultury. A ten výsledkem je tato nová zjednodušená podoba. To je právě výsledkem toho připomínkového řízení. Pak byla také varianta nějakým způsobem všech těch 400 připomínek, byť některé se samozřejmě opakovaly, takže to bylo nějakých 8 kategorií těch připomínek, tak vměstnat jako do toho původního návrhu, ale z toho by byla tak robustní záležitost, že by to nedávalo v té chvíli smysl. Proto se to zjednodušilo. Takže jak říkám, tohleto je výsledek těch připomínek.
1: Pokud koalici nejde o ovládnutí veřejnoprávních médií a chcete předvídatelnost, jak deklarujete, tak proč v tom zákonu nejsou ty takzvané ústavní pojistky proti náhlým a překotným zásahům a změnám? Například, jak říkal ředitel Chudárek, že by se jakékoliv další změny toho zákona schvalovaly kvalifikovanou většinou, případně zvlášť schvalování ve sněmovně a v senátu.
5: No, já bych se zeptal, proč po těchto pojistkách se nevolalo před tou předchozí změnou, kde předchozí koalice, která celou dobu říkala, že nebude zvyšovat poplatky, tak rok před volbami otočila o 180 stupňů, navrhla zvýšení, porušila svůj vlastní slib, který dávala před volbama i po volbách.
1: Pane Nachere, ale teď jsme dál a je to váš zákon, promiňte. Proč vy tam ty pojistky nedáte, když říkáte, že vám absolutně nejde o ovládnutí médií a chcete zachovat jejich nezávislost?
5: Omlouvám se, ale já tomu dávám nějaký kontext a ten kontext posluchači mají právo.
1: Ale vy teď máte rozhodovací pravomoc a vytvoříte ten zákon.
5: Ano, a já tomu dávám nějaký kontext a přijde mi prostě nefér v momentě, kdy změnu dělá jedna politická garnitura, nechtít mít pojistky, a když tu změnu dělá jiná politická garnitura, tak najednou po těch pojistkách volat.
1: Pane Nachere, prostě, vy srovnáváte opravdu tam zvýšení poplatku a celou změnu financování veřejnoprávních médií. To přece není stejná změna. Ale můžete mi prosím odpovědět, proč tam nedáte ty pojistky? Vždyť to by bylo jasná deklarace toho, že vám nejde o to nějak sahat na nezávislost veřejnoprávních médií.
5: Já tam upřímně za sebe nevím, je to politická debata, třeba se vládní většina a koalice a koaliční kolegové rozhodnou. Já tam v této chvíli ten důvod nevidím, proč by to mělo být zrovna u tohoto zákona a ne třeba u jiných, například ve formě, že o tom musí rozhodnout i sněmovna, i senát. Svojí většinou, jinými slovy, že senát se nedá přehlasovat, proč to má být jenom.
1: No třeba proto, že to jsou velké pochyby i od veřejnosti, i o odborníků, i zevnitř těch médií, že vám jde také o to zasahovat do nezávislosti těch médií. Vy to vyvracíte, deklarujete, že vám o to nejde, ale není tam žádná pojistka.
5: Ale to neustále říkáte vy opozice a lidé, kteří nechtějí změnu. Jinými slovy, hájíte svoji pozici, mají se měnit všichni mají šetřit, jenom Česká televize a Česká.
1: Ne, já nemluvím o penězích, pane Nachere, vždyť mluvíme o změně zákona. Teď už mluvíme o tom, že vy chcete změnit zákon, a já se jen ptám, změna tedy nastane, proč tam nedáte ty pojistky proti tomu, čeho se část veřejnosti obává?
5: Já vám říkám, že já k tomu v této chvíli nevidím důvod, protože by bylo na místě se potom ptát, proč ty pojistky jsou jenom výhradně u toho a nejsou u jiných oblastí. A to, že ty obavy tady jsou, tak je trousí někdo a má k tomu nějaký důvod. A já k tomu dodávám, že tady většina zemí Evropské unie má tento způsob.
1: Promiňte, pane Nachere, nemá tento
5: můžete
1: způsob.
5: Prosím,
1: ne, promiňte, to je často opakovaná nepřesnost. 17 zemí Evropské unie má jiný způsob financování, ale není to způsob financování ze státní rozpočtu. Například Finsko a Švédsko má speciální daň nezávislou na státním rozpočtu. Další státy mají pětiletý výhled rozpočtu a podobně. Není to stejné u 17 zemí jako to, co chcete zavést vy?
5: Takže znovu, 17 zemí a možná 18. bude Polsko, nemá princip koncesionářských poplatků a přesto se tam nikde nevede takhle agresivní debata, že by někdo chtěl ovládnout ty televize a ta veřejná média.
1: Možná proto, že jsme viděli, co se dělo na Slovensku a v Maďarsku.
5: A to je zase ta propaganda z té druhé strany, že přestože to je v 17 zemích, tak se tam dá příklad Slovenska a
1: Není to v 17 zemích. Financování přímo ze státního rozpočtu. Nezlobte se, vy jste expert a vy to přece víte. Není to takto, jak to vy to navrhujete v 17 zemí Evropské unie.
5: Já jsem neřekl, že to je takhle v 17 zemích, já jsem řekl, že v 17 zemích nejsou koncesionářské poplatky a přesto tam nikdo takhle agresivně nehájí, že by byla ohrožena nezávislost televize a rozhlasu. Pokud jde o Slovensko, tak tam všichni argumentují, co tam udělal Fico, ale zapomínají říct, že tu globální změnu toho financování zavedla vláda před Robertem Ficem a to už se samozřejmě nehodí do krámu, tak to nikdo nezdůrazňuje.
1: Jako mi neřeknete jakoby, samozřejmě, rozumím.
5: Koncesionářské poplatky, od nich se ustupuje, je to regulérní rozhodnutí většiny, jenom v České republice jako v jediné zemi se mu tomu dává nálepka, že je ohrožena nezávislost. Tak já se omlouvám, prostě já s tím nesouhlasím, že to takhle je. A to je všechno.
1: Každopádně, kdyby tam byly ty ústavní pojistky, jak to některé země, které mají financování bez poplatků mají, tak by to bylo rozptýlené, ty pochybnosti. Ale děkuji za váš čas. Patrik Nacher, první místopředseda Poslanecké sněmovny z hnutí ANO. Děkuji, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Ve vysílání je teď ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Vy jste po jednání říkali, že o současném financování pomocí poplatků se vůbec nejednalo. Proč? Znamená to, že jste tedy nedostali ten prostor hájit ten současný stav?
6: Tak já jsem vycházel z toho, že ve finále ono to úplně nebyl kulatý stůl, ani ta nějaká, řekněme, pracovní skupina. Já jsem spíše opravdu vnímal to dnešní setkání jako setkání koaliční rady a představitelů koaličních stran s generálním ředitelem

0: je, na jaké úrovni, jakého rozpočtu, z jakého roku, tak takovou tu informaci jsme nedostali.
1: No podle ministra Klempíře veřejnoprávní média žádnou finanční újmu proti současnosti neutrpí, řekl po tom jednání, tak bylo vámi řečeno, jaké finance potřebujete, aby tedy bylo zachováno ve vysílání v tom rozsahu, který vám určuje zákon?
0: Já jsem zopakoval tu výši rozpočtu, se kterou dneska Český rozhlas může nakládat, to znamená z poplatku vybíráme 2,4 miliardy korun a samozřejmě otázka bude, jestli toto bude skutečně ta částka, která by pro ten další rok, další období měla být rozhlasu dána. Nicméně ono, víte, já hrozně nerad hokynařím a nerad bych, aby to bylo takové to kupecké počítání, protože nám jde opravdu hlavně o princip. Ten princip je zachování systému rozhlasových poplatků, který z našeho pohledu opravdu nejlépe garantuje naši nezávislost, institucionální, redakční autonomii jako takovou. A v tomto duchu opravdu to převedení pod státní rozpočet bez jakýchkoliv ústavních pojistek, bez jakýkoliv diskuse, vlastně, která by tady probíhala na úrovni celé společnosti, tak opravdu ty chmury nebo respektive vrásky na čele, pokud jde o možné ovládnutí médií a snahu je nějakým způsobem takto vlastně ovládat, tak ty prostě zůstávají a musí zůstat i nadále.
1: Došlo i na diskuzi o těch ústavních pojistkách. Před chvílí jsme od Patrika Nachera slyšeli, že obavy jsou opravdu zbytečné.
0: Já ty obavy samozřejmě mám, protože já vím, že slyšel jsem slova Patrika Nachera, že se mu nelíbí, když se předhazuje slovenský případ, ale ten slovenský případ je bohužel tady za kopečky. Viděli jsme dobu, kdy se zrušil právě systém poplatků na systém ze státního rozpočtu. Mimochodem tehdy také na Slovensku bez jakékoliv diskuse společenské, bylo to v podstatě jako přílepek jednoho ze zákonů, zcela nečekaně. Ano, za jiné vlády, než byla vláda Roberta Fica. Poté naopak Robert Fico přišel s tím, že snížil tu částku velmi jednostranně a rychle, ale my se nebavíme o nějaké konkrétní vládě. My ty pochybnosti máme o všech možných vládách. Nám jde opravdu o zachování principu. To znamená, v momentě, kdy bude Český rozhlas či Česká televize financována ze státního rozpočtu bez těch ústavních garancí a těch různých pojistek, tak tady opravdu může hrozit, že jakákoliv vládní garnitura do toho může vstoupit a může tu částku samozřejmě snižovat, stejně jako se děje dneska právě na Slovensku. Čili v tomto duchu opravdu ten slovenský příklad je pro nás prostě velmi něčím, co by nás mělo varovat a při čím bychom měli být opravdu opatrní.
1: A není pro vás pojistka, že to bylo řečeno, že to bude mandatorní výdaj, který tam bude mít, řekněme, tu inflační doložku?
0: Já opravdu musím počkat na to, až uvidíme kontury toho zákona. My jsme vlastně dostali jenom informaci, že takový nějaký návrh zákona bude v pondělí projednávat na vládě. Nevíme vůbec jeho střeva, detaily a podobně. Pro nás platí, že ta debata není jenom opravdu o částce, o rozpočtu jako taková. My jsme šetřili v minulosti, šetřit umíme. To není opravdu o tom, jestli bychom chtěli nebo nechtěli. My šetřit umíme. Ale je to opravdu o celém tom systému financování a ta debata se skutečně v těch evropských zemích, kde tomu došlo, ve Finsku, ve Švédsku, kde se převedli na dedikovanou daň. Nebo v Polsku i ta diskuse se vede několik let, ve Francii taktéž, čili se vedla několik let. A to je to, co my tady opravdu postrádáme, co nám tady chybí v celé té diskusi.
1: Vy říkáte, že máte stále snahu předkládat argumenty, aby se nezměnil ten současný systém financování veřejnoprávních médií. Máte domluveně nějaké další jednání? Kde budete mít možnost předkládat třeba ty své připomínky k tomu zákonu?
0: My se snažíme předkládat samozřejmě do celého toho veřejného prostoru různým partnerům, organizacím, obecně té odborné i laické veřejnosti. Snažíme se velmi, myslím si, že milou a konstruktivní i osvětovou kampaní posluchačům, příznivcům a vůbec české veřejnosti předkládat, proč má smysl hájit tento stávající systém. Já jsem z té dnešní schůzky poznal, že ta vůle opravdu změnit svůj názor, to financování, že ta vůle ze strany vládní koalice obrovská. Jo? Ta diskuse se opravdu už o tom systému poplatku vůbec nevedla. Já jsem záměrně takto tam nastolil otázku, zda vůbec je nějaká šance, zda by od této své snahy změnit systém poplatku vláda upustila. Na to nebyla žádná reakce, čili já vnímám opravdu velkou vůli změnit ten systém. A já pořád mám za to, že je tady celá řada dalších možná organizací partnerských, mezinárodních, které by měly vládní koalici a představitelům vlády v podstatě snést argumenty spolu s námi, proč má smysl systém, který nám závidí opravdu v celé Evropě. Tak proč má smysl je hájit a nikoliv jej, tak to vlastně mění na základě předvolebního slibu.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: 28 dceřiných firm Agrofertu dostalo výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které před lety čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Zjistil to zpravodajský server Českého rozhlasu i Rozhlas. Důvodem je porušení zákona o střetu zájmu v době, kdy byl tehdejší majitel Agrofertu Andrej Babiš poprvé premiérem, tedy v letech 2017 až 2021. Dotace po dceřiných firmách Agrofertu vymáhá podpůrný garanční rolnický a lesnický fond.

0: firmy ale peníze vracet nehodlají. My jsme teď ve spojení s Terezou Čemusovou, redaktorkou i rozhlasu, která téma dlouhodobě sleduje. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Podpůrný fond, který vám to potvrdil, zahájil předsoudní vymáhací fázi. Co to znamená konkrétně?
1: Tento fond, který vlastně nevyplácí klasické dotace, ale podporuje ty firmy jinak, tak je vlastně akciovkou 100% vlastněnou státem a proto má trošku jiný postup při vymáhání peněz než běžné státní úřady nebo organizace. A pokud je vlastně jeho vedení přesvědčeno, že firma získala peníze neoprávněně, jako je to v tomhle případě, tak nejdřív ji vyzve, aby dobrovolně vrátila ty peníze. To je ta předsoudní fáze, takhle jednoduché to je.
0: A co se stane, pokud ty firmy peníze dobrovolně nevrátí?
1: A pak má vedení fondu možnost okamžitě podat žalobu. Přestože i to řízení před soudem trvá nějakou dobu, tak ten proces vymáhání je u tohoto fondu vlastně rychlejší, než kdyby ty peníze vymáhalo třeba ministerstvo zemědělství.
0: A z čeho ten podpůrný a garanční fond při vymáhání dotací vychází? Protože Agrofert má své audity a říká, že je přesvědčen, že postupoval v souladu se zákonem a dotačními pravidly.
1: Zajímavé je, že vlastně tento fond nebyl ani předmětem toho známého auditu ke střetu zájmu, který tady v Česku provedla Evropská komise v roce 2019 a jehož, řekněme, následky nebo důsledky se pak táhly ještě spoustu let a nemá v ruce ani žádný pravomocný rozsudek týkající se střetu zájmu. On vlastně nikdy žádnou podporu v minulých letech neodebral firmě se zdůvodněním, že by byl porušen tenhle zákon, takže nepřišla žádná žaloba a není tu žádný soudní verdikt. A přesto se jeho vedení rozhodlo jít touto cestou, protože je očividně přesvědčeno, že ty obecné závěry, ke kterým došly soudy v případě jiných dotací nebo jiných úřadů, především si asi toho státního zemědělského intervenčního fondu, jsou použitelné i na ně. Ještě loni v listopadu si vedení fondu takhle jisté nebylo. Nechalo si zpracovávat analýzu, jejíž závěry byly spíš takové vágní, ne úplně jako silné, ale během následujících měsíců očividně došlo k závěru, že pro to vymáhání má nějaký pevný právní základ a rozhodlo se, že ty peníze bude chtít zpět.
0: Dá se tedy čekat, že se ta věc dostane k soudu a prosím krátce, o kolik peněz může celkem jít?
1: Určitě se dá čekat, že se to dostane k soudu. Ten proces je relativně rychlý. Navíc mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský jasně řekl, že nemají v plánu dobrovolně tu podporu vracet, takže si myslím, že se můžeme bavit o týdnech, maximálně nižších měsících. A přesnou částku nevíme. Mělo by se jednat zhruba o 22 milionů korun, ale nemáme to potvrzené vyloženě od fondu, takže to je spíš tak orientační představa.
0: Tolik Tereza Čemusová, redaktorka serveru iRozhlas. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tolik polední publicistika, ta podvečerní to bude v 18.10. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, půl jedné.
3: Český rozhlas Plus.
2: Vláda financování veřejnoprávních médií bude projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká René Zavoral.
4: My jsme neviděli žádný návrh, žádný písemný návrh. My jsme opravdu byli panem premiérem informováni o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli. Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
2: Podle premiéra Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. Izraelské letectvo udeřilo na libanonský Týr a jeho okolí. Místní úřady informují nejméně o 3 mrtvých. Izraelská armáda vyzvala obyvatele města k odchodu a dál rozšiřuje svoji kontrolu nad jihem země. Irán přitom pohrozil, že izraelské útoky na Libanon bude považovat za porušení klidu zbraní. Poblíž Hormuzského průlivu se zřítil vrtulník americké armády. Oba členové posádky nehodu přežili. Informaci deníku New York Times potvrdil americký prezident Donald Trump. Zatím není jasné, co pád bitevního vrtulníku způsobilo. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. Je to o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denisy Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a také nárůst počtu odbavených cestujících. Tady jsou informace ze silnic a dálnic. Silný provoz je teď na příjezdech do Brna po D1 z Vyškova i po dálnici D2 z Bratislavy. Před omezením na křížení obou dálnic se pomalu jede od Rohlenky z kilometru 207 a taky od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Stojí hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta projedou levým pruhem rychleji. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou komplikace na obchvatu Slaného. U odbočky na Smečno je omezení a kolony v obou směrech asi 20 minut. V Praze čekejte komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici za sjezdem na Běchovice. V zatáčce narazilo v dešti auto do svodidel. Ucpává se kvůli tomu Kbelská a Novopatská z Letňan. Na Černý most a pak taky k Běchovicím. Zdržení asi 30 minut. A komplikace teď odpoledne čekejte ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu stojí v levém pruhu nepojízdné auto. Průjezd tunely musí regulovat. Dobře dojeďte. Je a bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území občasný déšť anebo přehánky, ojedinělé na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne pak budou srážky v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku ubývat. A teploty 23 až 28, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů. To byly zprávy, na Plusu pro vás teď máme úterní názory a argumenty.
3: O pokračování téměř nekonečného sporu o složení české delegace na summit NATO v Turecku. O snaze ukončit konflikt kolem Iránu. O migračním paktu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
5: Názory a argumenty.
3: Severokorejský vůdce a čínský prezident se v Pchjongjangu dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Čína je největším obchodním partnerem KLDR. Média neinformovala o tom, zda politici mluvili o severokorejském jaderném programu nebo o vztazích se Spojenými státy americkými. Jak lze toto setkání vnímat v současné době, tedy v momentu zhoršující se bezpečnostní situace ve světě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
6: Dobrý den.
3: Co lze vyvodit z té schůzky mezi nejvyššími představiteli Číny a KLDR?
6: Tak je nutno si především uvědomit, v jaké situaci se potkávají. Si navštívil Koreu poprvé po 7 letech a je to jeho první zahraniční návštěva letošního roku. Přestože diplomaticky byl velice aktivní, jak známo nedávno, během jediného týdne přijal v Pekingu amerického prezidenta Trumpa i ruského vůdce Vladimira Putina, tak Korea, která vždy byla na Číně do značné míry i závislá a byly to svým způsobem blízcí spojenci, zůstávala jakoby trochu v pozadí. To ovšem není tak úplně pravda, protože Čína dlouhá léta pomáhá Koreji obcházet sankce OSN kvůli jadernému programu komunistické Severní Koreje. Je nejvýznamnějším partnerem a samozřejmě i pro Čínu je Korea důležitá jako součást bloku v té východní Asii, vlastně zaměřeného hlavně proti Spojeným státům, Japonsku a Jižní Koreji. Takže obě strany se navzájem potřebují. Severní Korea potřebuje Čínu o něco více než naopak, ale ten vztah je v tomto vzájemný. To, co vlastně je důležité, co padlo, to si říkal, ale stejně tak je důležité, co zřejmě nepadlo, nebo alespoň nebylo zatím v žádném prohlášení zveřejněno. A to, že si tentokrát vynechal vlastně frázi o podpoře Pekingu v denuklearizaci Korejského poloostrova. Tedy jakoby vzal na vědomí, že Korea je onou hrozivou jadernou mocností a že Peking to jakýmsi způsobem nesnad hodlá tolerovat, ale hodlá tomu prostě mlčky přihlížet. Důležité bylo v posledních letech i zbližování Severní Koreje a Moskvy. Sice Čína a Rusko neustále hovoří o svém úzkém spojenectví, ale samozřejmě to, že Rusko posiluje svůj přímý vliv tak blízko Číny, to zase Peking přece jenom musí sledovat. A je nutné připomenout, že vlastně podle posledních čísel Severní Korea dostala od Ruska za svou pomoc v přepočtu 700 miliard korun. Více jak 400 za zbraně a necelých 300 za vojáky a munici. Což samozřejmě také pomáhá severokorejské ekonomice a posiluje i určitou pozici konec konců Koreji vůči Číně.
3: To byl Petr Schwarz.
6: Díky, naslyšenou.
3: Vláda v pondělí nerozhodla o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Turecku. Jejího jednání se kvůli tomu zúčastnil prezident Petr Pavel. Premiér Andrej Babiš podle něj pouze zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne až 22. června. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
7: Když prezident republiky kráčel v pondělí za letního počasí procházkou z hradu na Klárov do sídla vlády, muselo mu být jasné, že se nejspíš ohledně své účasti na červencovém summitu NATO nic nedozví. Kabinet sice původně o složení delegace do turecké Ankary měl 8. června rozhodovat, jenomže když Petr Pavel ohlásil, že se na rokování osobně dostaví, jak má kdykoliv právo, premiér Andrej Babiš bod odsunul o 2 týdny. S tím, že je třeba počkat až po jednání aliančních ministrů obrany. To ale vyhlíželo spíš jako výmluva. Hlava státu nicméně úmysl navštívit rokování ministrů nezrušila. Podle svého pozdějšího vyjádření mimo jiné proto, aby se dozvěděla, jak se vláda staví k jejímu nekompromisnímu návrhu. Že se totiž na summitu spokojí s účastí na neformální večeři a oficiální část důležité schůzky nad financováním a budoucností NATO nechá na premiérovi. K tomu se ale Petr Pavel také nedozvěděl nic. Za to uslyšel cosi jako kompromis v celém sporu o naplňování jeho ústavní pravomoci zastupovat stát navenek. Že by měl v září vést delegaci na valné shromáždění OSN, což údajně navrhl ministr zahraničí Petr Macinka. I když dříve vyhlašoval, že prezidentovi akreditaci nepodepíše, protože podle něho nemá v New Yorku zemi zastupovat představitel opozice, za kterého Pavla Macinkova strana motoristé sobě pasovala poté, co nejmenoval Filipa Turka ministrem a oheň byl na střeše a zatím ho nikdo ani nezkouší hasit. Souhlas s Pavlem v OSN ovšem dělá dojem, jako by se kabinet, respektive asi hlavně premiér, chtěl vyhnout kompetenční žalobě k ústavnímu soudu, již má údajně Pavel nachystanou. A kterou navíc, pokud prezident podá, jestli ho vláda z cesty do Turecka definitivně vyřadí, ústavní soudci možná nestihnou zavčas projednat. K čemuž lze ale poznamenat, že ti ovšem o kompetenčním sporu dobře vědí, stejně jako každý, a mohou si na něj dopředu dělat názor. Takže by třeba verdikt přece jenom stačili vyřknout. A schválení prezidentovy mise do OSN nad to neznamená, že už se Pavel nemá do Brna na nic ptát. I když ho v pondělí premiér ujistil, že mu vláda výkon pravomocí omezovat nehodlá. Jenomže pokud jde o prezidentovu historicky navyklou účast na summitu aliance, tak laicky řečeno hodlá. Premiérovi musí být tato zvolna už fraškovitá patálie dost nepříjemná, protože motoristé kvůli Turkovi vedou s Pavlem nesmiřitelnou válku a Babiš je v koalici potřebuje. Ale zase nechce před širokou veřejností vyhlížet, co by do boje s populárním prezidentem celé zapojený, ani jakoby Macinkovi podléhající. A tak nechává otázku reprezentace v Ankaře opět nedořešenou. Summit je ovšem každý den blíž.
3: Hovořil Ondřej Konrád. Izrael a Irán musí okamžitě přestat střílet. Napsal to americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Reagoval tím na novou vlnu vzájemných útoků mezi Izraelem a Iránem. Dění kolem Iránu analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
8: Příměří mezi Spojenými státy a Iránem by se mělo vztahovat i na Izrael a libanonský Hizballáh. To je výsledek tlaku amerického prezidenta na izraelského premiéra. Znamená to urovnání cesty ke klidu zbraní na delší dobu nebo strategické vítězství Teheránu. Příměří mezi Washingtonem a Teheránem a nepřímo i Iránem a Izraelem dojednané za pomocí Pákistánu před 2 měsíci stále trvá, i když je přerušováno občasnou vzájemnou palbou. Vedlejší odnoží této války je proxy konflikt Iránu s Izraelem, vedený většinou prostřednictvím libanonského Hizballáhu. Poté, co Hizballáh ostřeloval sever Izraele, Izraelci v odvetě ostřelovali jižní část Bejrutu, kde má svou základnu Hizballáh. A v reakci na to Irán ostřeloval Izrael, čímž vrátil konflikt Izrael-Hizballáh na větší hřiště. A Izraelci pak odpověděli ostřelováním iránských vojenských zařízení a jedné rafinerie. To byly první přímé výměny palby mezi Izraelem a Iránem po mnoha týdnech klidu zbraní. Izrael se údajně chystal na větší odpověď, kterou ale na žádost nebo nátlak Spojených států zastavil, s tím, že odpoví na příští provokace. Od té doby se různí analytici a komentátoři snaží vysvětlit, co přesně se stalo. Jedna z odpovědí je, že Teheránu se podařilo dostat Donalda Trumpa do vleku. Iránští představitelé vycítili, že je slabý, že velmi touží ukončit válku a je tomu dokonce ochoten obětovat i izraelské bezpečnostní zájmy. Iráncům se podařilo mezi Američany a Izraelce vrazit klín, tedy přesně podle sovětské školy reflexivní kontroly Trumpova uvažování, vytvořit u amerického prezidenta představu, že je v jeho zájmu, aby ochránil libanonský Hizballáh před izraelskou odvetou. Problém je, že Izraelci nemohou dlouhodobě žít v sousedství Hizballáhu, který se bude moci pod deštníkem americko-iránského míru chystat na příští válku s Izraelci. Podle jiného výkladu mezi Trumpem a Netanyahuem existuje jakási domluva. Izraelský premiér umožní Trumpovi vytvořit doma dojem, že má svého spojence pod kontrolou a že jeho prioritou je ukončení války a tím mu pomůže na domácí frontě. Jisté je, že v republikánské straně existuje silná poptávka po ukončení tohoto konfliktu. Netají se tím například viceprezident J.D. Vance. Tyto kruhy také přičítají iránským protějškům podobné uvažování, tedy preferenci toho, aby konflikt skončil, pokud si strany vzájemně vyhoví v přijatelných ústupcích. Je možné, že v Iránu nakonec budou spokojeni s tím, že získají dohodu, díky které režim přežije. Tedy například, že za určité ústupky ohledně Hormuzu nebo jaderných zbraní budou zrušeny americké sankce a obnoven export iránské ropy. Zdá se, že v tuto chvíli se Teheránu podařilo ochránit Hizballáh a vůbec celou soustavu regionálních spojenců, jako jsou irácké milice a jemenští husíové, a také ponechat si kontrolu nad Libanonem. Iránský velvyslanec například zůstává v zemi, i když ho libanonská vláda vypověděla. Iránci také možná myslí mnohem víc dopředu než Donald Trump a chápou, že právě teď se hraje o to, jaká očekávání vyvolají u svých arabských i jiných sousedů v regionu. A v neposlední řadě, že iránský režim je založený na horké ideologii, nikoli myšlence budování státu, ale na permanentní revoluci, konfrontaci, nejednoznačnosti a projektování vlivu, kterých se nemůže vzdát, aniž by ztratil svou identitu a legitimitu u zbývajících lojalistů. V Izraeli a u iránského exilu naopak roste zklamání a obavy, že Amerika se nechala obehrát. Prozatím si Netanyahu vymínil, že při jakémkoliv příštím ostřelování izraelská armáda bude reagovat.
3: Tolik Jan Fingerland.
5: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Soud uložil hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle nějž SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá. Právě toto je námětem pro komentář politologa Lukáše Jelínka.
9: Sotva kdo mohl čekat, že 3milionový trest, který obvodní soud pro Prahu 1 minulý týden udělil hnutí SPD kvůli podněcování nenávisti před krajskými volbami v roce 2024, přiměje Tomia Okamuru k pokání. Místo toho se pasoval do role oběti šikany a cenzury a na tiskové konferenci ve sněmovně opět mával výtvory umělé inteligence, na nichž se mračí Afričan s nožem v ruce a vykuřují romští záškoláci. Na Českou televizi si pak dokonce stěžoval, poněvadž místo nechutných plakátů zabírala tváře politiků. Potvrzují se domněnky, že na konci příběhu s takzvanými chirurgy z dovozu budou spokojeni všichni. Odpůrcům SPD dala justice nepravomocně za pravdu, že Okamurova kampaň překročila meze poctivého souboje a soudkyně Ivana Tichá zřetelně popsala její slabé místo. K vyjádření politického názoru použila naprosto nevhodnou formu, která pracuje s kategoriemi my a oni, přičemž oni jsou ti, od nichž nám co si hrozí a s nimiž si máme spojovat strach. Ovšem i v táboře SPD mohou slavit. Okamurovo hnutí je znovu středem pozornosti a 2 roky staré plakáty mu u vystrašených či sfanatizovaných jedinců nahánějí body i dnes. Samotný předseda byl přitom na základě poslanecké imunity do konce volebního období před žalobou uchráněn. V tomto případě stejně dává stíhání celé strany, o jejíž kampaň šlo, větší smysl. Jen si nemyslíme, že se všechno rychle přežene. SPD se míní odvolat a věc dotáhnout klidně až k ústavnímu soudu, což by bylo vhodné řešení i proto, aby mantinely dané zákonem politickým stranám interpretovala soudní instituce, jež k tomu disponuje vyšší kvalifikací i prestiží než obvodní či městský soud. Odhadnout postoj ústavního soudu ale není snadné. Dřívější judikáty se k příbuzným kauzám stavěly různě, takže i SPD má ještě naději, že dostane za pravdu. Pro Tomia Okamuru je ale klíčové, že se dál může vydávat za rebela a hrobníka starých pořádků. Mnoho voličů SPD si totiž po jeho zvolení šéfem sněmovny začalo klást otázku, zda lukrativní pašalík nevyměnil za partajní program. Tomu by nasvědčovali i Okamurovi ústupky uvnitř koalice. Česko zůstává v Evropské unii i Severoatlantické alianci, dál podporuje Ukrajinu a navíc chystá zvyšovat obranné výdaje. Ale ani v dalších tématech se SPD nedaří. Představa hnutí neodpovídá chystaný zákon o obecném referendu ani sněmovnou podporovaná výše rodičovské. Ministři nominovaní SPD v rozhodujících hlasováních nedrží basu s Okamurou, nýbrž s Babišem. Ten navíc nedávno lídrovi koaliční strany naznačil, aby držel pusu a krok, poněvadž ve vládě nesedí. Okamura to tak ale nechat nemůže. Za chvíli zde jsou komunální a senátní volby a on potřebuje ukázat, že není vedle Babiše pátým kolem uvozu a že má protestního ba antisystémového voliče větší sex appeal než kolega Jindřich Reichl se stranou pro. Proto vyostřuje retoriku proti Evropské unii, Ukrajincům, ale i skupinám ze štvavých koláží. A když se nemůže vykázat vládními úspěchy, hraje si aspoň na opozici uvnitř koalice, která by ledacos udělala jinak a lépe, jen by musela dostat víc hlasů. Tato role bývala kdysi připisována lidovcům, ti však pravicové i levicové kabinety táhly do středu, zatímco SPD představuje pravicový extrém. Babiš sice dál sní o tom, že Okamurovi voliče uzme, ve skutečnosti ale pouze stále častěji legitimizuje poselství radikálů. Jejich reakcí nezřídka bývá přitvrzení v programu i verbálním projevu. Totéž čekejme od SPD, a to i za cenu, že bude v soudních síních jako doma.
3: Hovořil Lukáš Jelínek. Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu, který vstoupí v platnost koncem tohoto týdne. České informační systémy ale budou připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. Slovo má komentátor Forum24.cz Martin Fendrich.
10: Už 12. června začne platit Pakt Evropské unie o migraci a azylu. Přijat byl v dubnu 2024. Jde o celou sérii norem, které mají zajistit účinnější kontroly migrantů, ale také rychlé vracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Česko se v roce 2024 ve všech hlasováních o paktu zdrželo. Nespokojené byly i jiné země. Tehdejší české vládě Petra Fialy se normy nezdály dost tvrdé, ale zároveň příliš byrokratické. O paktu se jednalo od roku 2015. Po přijetí měly unijní země na přípravu 2 roky. Pro Česko bylo důležité, že Brusel neprosadil povinné kvóty uprchlíků. To čeští politici odmítali. Povinné kvóty pak nahradila povinná solidarita, finanční pomoc zemím, které jsou příchozími migranty přetíženy, jako Španělsko, Itálie, Řecko a další. Migrační pakt zavádí nové společné prvky, ku příkladu digitalizované databáze. Státy musí povinně zavést screeningovou proceduru s biometrickými údaji. Pokud příchozí přijdou ze země, u níž je jen malá šance získat azyl, vůbec o něj nebudou smět požádat. To je tvrdé, pochybné opatření. Rovnou budou vraceni. V reálu přitom zřejmě půjde o většinu příchozích. To je opravdu velká změna. Pozoruhodné je, jak se od roku 2015 v evropských zemích naprosto změnil přístup k migrantům. Ku příkladu Německo, které tehdy prchajícím otevřelo hranice a přijelo jich více než 1 000 000, dnes patří mezi státy, které volají po maximální tvrdosti a přísnosti. Mezi přísné dnes patří ku příkladu i Holandsko, Dánsko, Rakousko. Obrátili jsme i my. Po začátku války na Ukrajině jsme ukrajinské běžence srdečně vítali a pomáhali jim. Přišlo jich zhruba 400 tisíc, velké množství. Od té doby se však situace zásadně změnila. Ukrajinci jsou kvůli nenávistné masáži mnoha politiků vítáni čím dál méně. Přitom pracují, integrují se a mnoho oborů je nezbytně potřebuje. Zpět k paktu samému. Unijní země měly během 2 let připravit moderní screeningové technologie a soudní infrastrukturu, aby změny začaly fungovat v celé EU. Jenomže komisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner na začátku června oznámil, že biometrickou databázi otisků prstů Eurodac plně zprovoznilo jen 11 členských zemí. Potěšující je, že mezi ně patří Česká republika, dalších 16 zemí ale připraveno nebylo. Onoho slavného 12. června prý však připraveny budou. Brunner zároveň tvrdí, že většina států dosáhla dostatečné kapacity pro řízení na hranicích a má už také potřebná zařízení i personální zajištění. Uvidíme. Tvrdostí nový migrační pakt připomíná tvrdost Spojených států v této oblasti za prezidenta Trumpa. Evropští zastánci migrantů tvrdí, že se pakt ocitá na samé hranici mezinárodního práva, pokud ochranu prchajících rovnou nepřekračuje. Dá se předpokládat, že jednotlivé země budou čelit žalobám opřeným o ochranu základních lidských práv. Především proto, že do značné míry mizí jedna naprosto zásadní věc – individuální přístup k žadatelům o azyl. Jiný problém můžeme vidět v detencích. Možnosti zemí zadržovat migranty se rozšiřují. Zavírány budou moci být i děti a mladiství. Evropská humanita se ocitá v troskách.
3: To byl Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
11: Jill, naše kostelní klavíristka, strávila 4 dny v Praze. Jakmile se jí povedlo uniknout průvodci, kterého jí v hotelu přidělili, ohromně si to užila. Snad nejvíc se jí líbila pražská hromadná doprava. MHD v Praze je podle Jill fakt výborná. Kam se hrabe Londýn? Metro, tramvaj a autobusy vždycky jezdí včas. Metro je rychlé, moderní, klimatizované a a jeho stanice jsou všude, kam se podíváte. Ne, nepřipomněla jsem Jill, že je pražské metro o 111 let mladší než to londýnské a ona navíc zná jen stanice v centru. Říkala taky, jak moc jí zaujal inovativní způsob, jakým si provozovatelé metra poradí s drobnými problémy. Třeba když ze stropu kape voda. Rezavohnědá voda. Bůh ví, kudy se potloukala a z jaké trubky unikla. Průvodce jí řekl, že v metru nejsou záchody, neboť se nachází pod úrovní kanalizace. Každopádně v Londýně by nejspíš celou stanici zavřeli a způsobili dopravní kolaps. V Čechii to vyřeší 3 kýbly, 4 hadry a 1 dáma s mopem. Úžasný pokrok oproti Londýnu. Jen 2 věci přiváděly Jill do rozpaků. Jednak se v okamžiku, kdy nastoupila do jakéhokoliv dopravního prostředku, vymrštili ze sedadel 2 nebo 3 chlapy a nabídli jí místo. To jí fakt zlobilo. Copak vypadá, že se neudrží na nohou? Jill byla celý život ve formě a rozhodně jí nepotěší, když jí lidi naznačují, že je stará a nemocná. Navíc mnozí z gentlemanů vypadali schátrale. Kdyby něco, měla by ona uvolnit místo jim. Pověděla jsem Jill o podivné zvyklosti, která každému přikazovala vyskočit ze sedadla, jakmile do vozu nastoupí osoba starší než oni sami. Jako studenti jsme si radši vůbec nesedali. Naučili jsme se stát u tyče, přidržovat se jí ohbím lokte, v jedné ruce držet sešit a pravou do něj psát. Dnes už to tak není. Ale do některých mých vrstevníků se tenhle zvyk zaryl tak hluboko, že pořád ještě vstávají, i když už je jim přes 60. Ostatně, možná, že se jim Jill líbila. To Jill uklidnilo. Svěřila se ale, že si dělá starosti o mnohé řidiče MHD. Často vídala, jak stařinka s taškou na kolečkách, případně studentík, který má zjevně naspěch, dobíhá tramvaj nebo autobus a v okamžiku, kdy se už dotýká dveří, se dveře zavřou a vůz se rozjede. Copak je šofér neviděl? Všem řidičům v Londýně přece zrak pečlivě vyšetřují. V Praze snad ne? A nebo za to můžou špatně nastavená zrcátka? Jill taky překvapilo, že řidiči bývají od cestujících pečlivě oddělení. Jill jim ze zvyku děkovala, ale oni to v zavřené kabince sotva mohli slyšet. Musí jim tam být smutno, ne? Snad proto se všichni tak otráveně mračí.
3: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
12: Ex libris. Nakolik byla za minulého režimu u nás zneužívána psychiatrie k politickým cílům?
13: Často v určitých obdobích přední československý psychiatři byli řízeni přímo pátou zprávou KGB.
12: Uvádí Miroslav Vodrážka, autor knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v softsovětském stylu.
14: Ex libris dnes po 20. hodině na Plusu.
2: Dobrý den, 13 hodin.
14: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Podpůrný fond vyzval Agrofert k vrácení peněz kvůli Babišovu střetu zájmů, holding to odmítl. Vláda chce poslat zákon o změnách financování veřejnoprávních médií do sněmovny příští týden. A Izrael zaútočil na libanonský Týr. Civilisté prchají do bezpečnějších částí země. Dobré úterní odpoledne u Zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond požaduje po Agrofertu vrácení podpory. Vyzvali ho 28 dceřiných firem, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Píše o tom server irozhlas.cz. Je to kvůli údajnému porušení zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš z ANO jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Pokračuje mluvčí fondu Barbora Šenfeldová.
15: Fond v mezidobí zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu a subjektům byly zaslány výzvy k vrácení poskytnuté podpory.
2: Dceřiné firmy Agrofertu tak mají možnost vyhnout se soudnímu sporu. Podle Evropské komise i tuzemských soudů totiž Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil. Agrofert ale uvedl, že k vymáhání ani vracení dotací nevidí důvod. Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory parlamentu Tomia Okamury z hnutí SPD více priorit. Izraelské letectvo udeřilo na libanonský Týr a jeho okolí. Místní úřady informují nejméně o 3 mrtvých. Izraelská armáda vyzvala obyvatele města k odchodu a dál rozšiřuje svoji kontrolu nad jihem země. Írán přitom pohrozil, že izraelské útoky na Libanon bude považovat za porušení klidu zbraní.
16: Izraelské výzvy k evakuaci libanonského Týru se týkají skoro celého města. Poprvé během konfliktu zahrnují i křesťanskou čtvrť. Lidé se mají evakuovat na sever od řeky Litání. Jen během pondělka zaznamenaly libanonské úřady 14 obětí izraelských náletů. Po předchozím bombardování Bejrutu vypálil Irán na Izrael salvu balistických raket. Izrael útok opětoval. Americký prezident Donald Trump přiměl izraelské vedení ke sklidnění situace a prozatím tak odvrátil další stupňování bojů. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
2: Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboli v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190, zdržení 15 minut. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, kolona je taky z prvního kilometru až na Pražský okruh k nehodě u sjezdu na Ořech, celkově 20 minut. A komplikace čekejte v Praze ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu stojí v levém pruhu nepojízdné auto a průjezd tunely musí regulovat. Dobře, dojeďte. Dál je a taky bude oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území Česka občasný déšť anebo přehánky a ojedinělé na jihovýchodě a východě místy i bouřky. Odpoledne pak budou srážky v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku ubývat. A teploty 23 až 28 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 23, na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. To byly zprávy, posloucháte Úterní plus.
17: Kam se ubírá Maďarsko pod novým vedením? Daří se premiérovi Petru Maďarovi napravovat vztahy s Bruselem, což označil za svoji prioritu. Jak životoschopná může být Vyšegrádská čtyřka a mohla by se rozšířit o další země? Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ředitelka pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
18: Jak to vidí?
17: Maďarský premiér Péter Maďar, který se svojí stranou TISA odstavil po 16 letech od moci autokrata Viktora Orbána, je ve funkci měsíc. Co se mu za tu dobu podařilo?
19: Myslím si, že se mu podařilo několik věcí. Třeba složit vládu, získat, být jmenován premiérem. A taky se mu podařilo naplnit jednu z jeho vlastně největších priorit, které deklaroval už před volbami a i těsně po volbách, a to je nějakým způsobem se domluvit s Bruselem, s Evropskou komisí na získání těch zmražených evropských prostředků pro Maďarsko. To bych označila za jeho největší úspěch, který je do velké míry i předpokladem pro dosažení dalších priorit a dalších úspěchů.
17: Za 2 týdny, tedy 23. června, by se mělo v Budapešti sejít takzvaná Vyšegrádská skupina. Petr Maďar řekl, že dialog s nejdůležitějšími spojenci byl přerušený. Může se oživit tento projekt? Co myslíte?
19: Já mám o tom trochu pochybnosti, abych odpověděla stručně. Na druhou stranu, to, že se ten summit bude konat na premiérské úrovni, je určitě signálem toho, že Maďarsku na tom záleží a Petrovi Maďarovi na tom záleží. Je důležité si tady říct, že tak, jak probíhá probíhají ty cykly takzvaného předsednictví v rámci Vyšegrádské skupiny, tak teď se vlastně úplně chýlí ke konci ten maďarský předsednický mandát, takže skutečně ten summit bude v Budapešti organizován na poslední chvíli. Viděli jsme, že i Viktorovi Orbánovi záleželo během jeho vládnutí na Vyšegrádské skupině, ale já tam vidím nějaký rozdíl v koncepci toho, jak vlastně tu středoevropskou spolupráci Peter Maďar a Viktor Orbán vnímají. Zatímco pro Viktora Orbána to byl velmi ideologický projekt, který vlastně z povahy věci pro něj nějakým způsobem fungoval v opozici k Bruselu a jako nástroj vymezování se vůči takzvanému bruselskému mainstreamu, tak Peter Maďar, podle toho, co my zatím vidíme, vnímá Vyšegrádskou skupinu a vůbec posilování středoevropské spolupráce jako nějakou cestu pro skutečně zkvalitnění, řekněme, života v téhle části Evropy a jeho lepším třeba nenapojení na tu západní část, ale víme, že tady máme v tom regionu prostě spoustu nedodělků, spoustu věcí, které je potřeba dodělat, ať už jde o dopravní infrastrukturu, energetiku a podobně.
17: Maďar prý chce formát založit na obnoveném maďarsko-polském partnerství. Má na to podobný zájem i Varšava?
19: Myslím si, že ano. Myslím si, že Peter Maďar by nic takového neprohlašoval, kdyby neměl od Donalda Tuska nějaké dobré signály, nějaké pozitivní signály k takové myšlence. Už v minulosti jsme vlastně často viděli, že Vyšegrádská skupina fungovala na takovém půdorysu 2+2. V minulosti to bylo třeba, řekněme, autokratizující se v uvozovkách teda Polsko a Maďarsko a oproti tomu Česko a Slovensko. Nyní to zase vypadá, že vlastně tím motorem budou tedy, řekněme, proevropské Maďarsko a Polsko a tou druhou polovinou potom, řekněme, euroskeptičtější Česko a Slovensko. Tím možná se ještě trochu vrátím k té vaší předchozí otázce, na kterou jsem vlastně pořádně neodpověděla, jestli je šance pro obnovení té spolupráce. Ta spolupráce Vyšegrádská často bývá, ta očekávání od Vyšegrádské spolupráce bývají často podle mého názoru přehnaná nebo vlastně nevhodná. Vyšegrádská spolupráce je regionální formát, ale ta očekávání, která od ní často politici mají, často i média mají od Vyšegrádské skupiny tato očekávání, je, že to bude nějaký politický blok v rámci Evropské unie třeba, což v žádném případě není automatické a my vidíme, že ty státy mají prostě ty zájmy rozdílné.
17: Navíc vztahy mezi Budapeští a Bratislavou nejsou idylické, zvláště když maďarský premiér při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko je asi jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou.
19: Tak je to trochu provokativní na druhou stranu z hlediska, on mluvil k těm Maďarům, k Maďarům, kteří ať teda už žijou na území Maďarska nebo na území těch sousedních států. A z pohledu tedy toho jeho obecenstva, těch lidí maďarské národnosti, to vlastně bylo řečeno velmi hezky. On vlastně apeloval na to, že ti lidé, kteří mají ten maďarský původ, tu maďarskou etnicitu, tak se mají cítit součástí toho maďarského národa. Samozřejmě je pochopitelné, že při tom současném stavu maďarsko-slovenských vztahů to jenom přelilo olej do ohně. Tam se vlastně ten konflikt mezi Robertem Ficem a Petrem Maďarem existuje už vlastně od samotných voleb, od jejich prvního telefonátu, který to napětí mezi nimi nějakým způsobem potvrdil. Jde tam o ty Benešovy dekrety a o pozemky, které jsou zabavovány, nebo byly zabavovány slovenským občanům maďarského původu.
17: No právě slovenská policie poprvé zahájila trestní stíhání za zpochybňování právě Benešových dekretů, zatím ale nikoho neobvinila. Proč tamní vláda prosadila loni v prosinci zavedení tohoto nového trestného činu?
19: Bylo to v reakci na vlastně slovenskou opozici, kde vlastně to bylo progresivní Slovensko, které vůbec toto téma jako vneslo do té slovenské debaty a slovenská vláda chtěla tímhletím vlastně reagovat na to, na ty požadavky, které ta opozice vznesla, to vlastně progresivní Slovensko mělo nějaké prohlášení, ale teda Smer a jeho koaliční partneři to vlastně přetavili tu svoji reakci až teda v úpravě trestního zákoníku. Teď tedy v těch maďarsko-slovenských stazích to vypadá tak, že maďarská strana požaduje právě zrušení tady těch sankcí které jsou ve slovenském trestním zákoníku za zpochybňování Benešových dekretů.
17: Jak se k tomu projektu V4 staví momentálně česká vláda?
19: Česká vláda, nejenom tato, ale všechny české vlády, na které si vlastně vzpomenu, mají Vyšehrad rády. Pro všechny vlastně byla, no, pro naprostou většinu z nich, byl Vyšehrad priorita. Pojďme si vzpomenout, že už v programovém prohlášení Fialové vlády v roce 2021 vlastně Vyšehrad se objevuje na skutečně prioritním místě jako jedna ze klíčových platform pro českou zahraniční politiku. Do toho samozřejmě potom hodila vidle, chtěla jsem říct, že do toho hodilo vedle Rusko, ale hodilo toho vedle Viktor Orbán se svojí politikou vůči Rusku, kde vlastně bylo jasné, že v tomhle naprosto klíčovém tématu, to znamená konfliktu Ruska s Ukrajinou, se ty země žádným způsobem neshodnou. A zase tam potom byly ty dvojice, o kterých jsem mluvila před chvílí. A tentokrát se to lámalo tak, že Česko a Polsko byly velmi vlastně proukrajinské a velmi pomáhaly Ukrajině, zatímco Slovensko a Maďarsko tedy ne.
17: Buďme k tomu, že maďarský premiér, ten nový, navrhl, aby se k setkáním ve formátu V4 připojili Francie a Německo. Je zájem i ze strany těchto zemí tedy?
19: Já jsem ještě chtěla doplnit, že my vlastně, ale jako navzdory tomu, že všechny tři strany té současné české vládní koalice jsou pro Vyšegrádské, tak vlastně jako nevidíme žádné iniciativy. Ty iniciativy tady opravdu v tuhle chvíli přichází hlavně od Petra Maďara. Pokud jde o to Německo a Francii, tak já předpokládám, že i z české strany by toto bylo jako vítáno, dává to smysl vlastně. Francie a Německo jsou největší země Evropské unie a dává smysl, aby se s nimi ty vyšegrádské země bavily takto pohromadě. Byť, jak už jsem před chvíli říkala, nemají všechny zájmy úplně totožné přirozeně, ale víme, že ať už Francie nebo Německo prostě se dívají na ten středoevropský region specifickým způsobem a určitě bude zajímavé, když se budou bavit takto dohromady.
17: Emmanuel Macron před týdnem přijal Maďara v Elizejském paláci a mluvil o nové éře pro Maďarsko i Evropu, čili v čem je specificky pro maďarskou vládu důležitá pro tu novou právě Francie?
19: Jak už jsem říkala, Francie je velká země. Je to taky země, která, řekněme historicky, má jakýsi dluh vůči nejenom teda Maďarsku, ale i jako střední Evropě, samozřejmě myslím pomyslně. Vlastně ta spolupráce mezi středoevropskými státy a Francií a středoevropskými státy, myslím včetně České republiky, vlastně není v tuto chvíli příliš rozvinutá. Je tam vlastně jako velký potenciál pro nějakou spolupráci. A já si umím představit, že mezi Maďarskem a Francií lze mluvit o spolupráci, například pokud jde o jadernou energii, což je jako klíčové téma Francie samozřejmě historicky, a zároveň jaderná energie a třeba dostavba jaderné elektrárny Paks 2, která v Maďarsku probíhá, je zase naprosto jako esenciálně důležitá pro Maďarsko a maďarskou ekonomiku.
17: Německý kancléř Friedrich Merz označil vítězství Tisi ve volbách za hluboký předěl v maďarských dějinách, srovnatelný prý s pádem komunistického režimu v roce 1989. Je to příhodné srovnání?
19: Řekla bych, že když to kancléř Merz řekl, tak věděl, že se to objeví v titulcích, ale asi ano. Rozhodně je to významný předěl. Možná bych se nedopouštěla úplně tady takovýchto srovnání, ale významný předěl to rozhodně je.
17: Jak reálná je tedy Maďarova vize silné střední Evropy, když mluvil o možném užším spojenectví V4 a Rakouska, pak už tady zmíněného Německa, Chorvatska, Slovenska nebo Rumunska?
19: To bych neřekla, že je úplně reálné, že vznikne nějaké oficiální formální uskupení, které bude zahrnovat všechny tyto státy. My jsme už v minulosti viděli, že třeba minulý český prezident Miloš Zeman podporoval tady ten nápad o rozšíření Vyšehradské skupiny, pokud se nepletu, o Rakousko a Chorvatsko a Slovinsko snad, ale nikdy to vlastně nedávalo žádný velký smysl, že tyhle ty čtyři země, které tvoří Vyšehradskou skupinu, vlastně dávaly přednost tomu, že se scházely právě v tom formátu Vyšehrad plus. To znamená třeba Vyšehrad plus, řekněme teď, jak jsme se bavili o Německu nebo Francii, ale třeba i Vyšehrad plus Japonsko. Zároveň ve střední Evropě Vyšehrad není jediným formátem, na kterém lze spolupracovat. Máme tady kromě Vyšehradské skupiny, když teda se zaměřím na ty formáty, kde Maďarsko je členem, tak třeba i iniciativu Třímoří, původně polskou. Máme tady takzvanou centrální pětku, nebo jak se to překládá do češtiny, která vznikla během covidu a vlastně nevím, jestli aktuálně ještě funguje. Ale co tím chci říct je, že lze vlastně s těmi, že není potřeba tvořit nějakou jako formální strukturu, ale lze s těmi státy spolupracovat, řekněme, ad hoc. Mm-hmm.
17: Analytička OMO Pavlína Janebová je dnes naším hostem.
14: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
17: Budapešť dosáhla komplexní dohody s Kyjevem o rozšíření jazykových, vzdělávacích, kulturních a politických práv 100 000 maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Jak je to důležité?
19: Je to velmi důležité. Tohleto, vlastně ten konflikt o ta jazyková práva, byl vlastně u zrodu toho velmi potom rozvinutého konfliktu mezi Ukrajinou a Orbánovým Maďarskem, který potom byl důvodem nebo záminkou, otázka, proto, aby třeba Maďarsko blokovalo různá rozhodnutí na unijní úrovni, ať už jde o pomoc Ukrajině v jejich válce proti Rusku, respektive třeba pokud jde o rozšiřování Evropské unie a o zahájení toho rozšiřovacího procesu. Takže to, že se podařilo vlastně tady ten dlouhodobý konflikt nějakým způsobem začít řešit, nějakým způsobem prolomit to, ten stav neuspokojivý, tak to je určitě velmi důležitý signál. A my vlastně už teď třeba víme, že vláda Petera Maďara nehodlá vlastně blokovat zahájení těch přístupových procesů Ukrajiny a Evropské unie.
17: Maďarsko právě na pracovních jednáních v Bruselu naznačilo, že už nebude blokovat, jak jste řekla, poskytování. Je to nějakých 6,6 miliardy eur v přepočtu asi 160 milionů korun z takzvaného Evropského mírového nástroje na vojenskou podporu Ukrajiny. Čili toto je asi jeden z těch nejvýznamnějších kroků, ne?
19: Je to velmi významný krok a potom tam samozřejmě jde i o takovou tu půjčku, která tuším je v hodnotě 90 milionů eur. No, takže ano, je to vlastně jako diametrální rozdíl oproti té politice Viktora Orbána, který skutečně si z toho odporu proti Ukrajině udělal jako to zásadní téma pro svoji stranu i během předvolební kampaně.
17: Co za to Budapešť získá?
19: Budapešť za to získá pověst nebo reputaci důvěryhodného partnera. Nemyslím si, že to určitě je to do nějaké míry transakční. Na druhé straně si nemyslím, že je to tak jako krátkodobě transakční, že je to prostě dovolíme peníze Ukrajině a za to budeme mít otevřené dveře v Bruselu. Ale souvisí to s celou širší zahraničně politickou a evropskou koncepcí té nové vlády, kdy jedním z jejich hlavních cílů, a to dlouhodobých cílů, je nějakým způsobem vrátit Maďarsko do unijního mainstreamu. To znamená využívat členství v Evropské unii nikoli pouze jako, řekněme, pokladničku, ale jako nějaký širší strategický zájem, že členství Maďarska v Evropské unii je pro Maďarsko prostě věc, která nemá alternativu a která nějakým způsobem napomáhá k naplnění třeba i maďarského národního zájmu. Což zase, když se vrátím k Viktoru Orbánovi, ten to využíval přesně opačně. Ten vlastně dával Brusel, dával Evropskou unii a evropskou integraci často do opozice k prosazování maďarského národního zájmu.
17: Premiér Peter Maďar požádal nadcházející irské předsednictví Evropské unii, aby mu pomohlo zastavit disciplinární řízení, které proti Budapešti už několik let vede Brusel kvůli porušování zásad demokracie a právního státu. Co je k tomu vlastně potřeba?
19: Tady je potřeba, aby skutečně Maďarsko pod vládou teda Petra Maďara eliminovalo ty důvody, které vůbec jako vedly ke spuštění tady tohle řízení podle článku 7. A je to spousta vlastně věcí, které souvisí s nezávislostí justice, s nezávislostí médií, a do toho už se Peter Maďar samozřejmě pustil, jak všichni víme, nebo jak víme, můžeme to vidět v tom posledním měsíci, ale je to třeba i diskriminace LGBTQ lidí, kde vlastně v Maďarsku v rámci, zase v Orbánově Maďarsku, v rámci opatření, která se nominálně měla týkat rodinné politiky, vlastně docházelo k zavádění opatření, která v praxi diskriminovala LGBTQ lidi.
17: Nová maďarská vláda slibuje zásadní potírání korupce. Jak je tam rozbujela, jak s ní chce Maďar zatočit?
19: Korupce v Maďarsku je velmi rozbujelá a víme to podle vyšetřování například i různých mezinárodních institucí. A korupce taky byla, řekněme, myslím, že to můžeme říct, tím hlavním tématem těch proběhlých voleb, kde vlastně, když to řekneme cynicky, tak ten program, který strana TISA nabídla, vlastně není zase až tak odlišný od programu, který ještě třeba před pár lety nabízel Fidesz, ale tím hlavním, tou hlavní změnou je právě to potírání téhleté korupce, která skutečně je prorostla jako i do nižších úrovní fungování maďarského státu. A my vlastně podle voleb

0: To určitě probíhá. To asi jedno z nejviditelnějších věcí, kterou Peter Maďar udělal potom, co se stal premiérem, tak byla taková série videí, kde se šel podívat do vlastně jako sídel úřadů, sídel předchozí Orbánovy vlády, kde vlastně občanům ukazoval na internetu v těch videích, jak to tam měli jako velmi luxusně vlastně zařízeno za peníze daňových poplatníků, což nějakém praktickém dopadu je samozřejmě jako nepříliš důležité, ale je to rozhodně velký signál pro Maďarovy voliče a pro maďarské občany.
1: Jak to vidí?
2: 1. června maďarský premiér oznámil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Proč označuje Tamáše Šujoka za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána?
0: Tak v Maďarsku se prezident na rozdíl od České republiky volí parlamentem. To znamená, neschází vlastně z přímé volby, není volen přímo občany. A Tamáš Šujok byl tedy zvolen poslanci Fidesz v tom parlamentu, kde poslanci Fidesz měli 2/3 mandátů. Tamáš Šujok byl vybrán Viktorem Orbánem do té pozice prezidenta a během jeho působení, které bylo jako souběžné s tou vládou Viktora Orbána, tak my jsme viděli. A Peter Maďar ho z toho obvinuje, že často prezident prostě mlčel, neměl tendenci nějakým způsobem třeba zpochybňovat politiky Viktora Orbána, což by byla jeho role prezidenta. Takže Peter Maďar tvrdí, že v rámci té celé změny toho systému, kterou teda Friedrich Merz přirovnal k přelomu 80. a 90. let, tak Peter Maďar tvrdí, že je potřeba začít úplně z čerstva a prostě mít nového prezidenta. Novou osobnost na toto místo ještě teda Peter Maďar neidentifikoval. Slyšela jsem nějaké informace o tom, že se možná i zvažuje, že by třeba došlo k zavedení přímé volby, ale že by to bylo úplně na stole, to asi taky není.
2: No ale jak to je vlastně legálně, právně, má nějaké skutečné nástroje, jak odvolat prezidenta v současné době, protože Manáslava byl tam zvolen demokraticky. Mm-hmm.
0: Ta výchozí pozice je, že Peter Maďar a Tisa mají více než 2/3 křesel v parlamentu. To znamená, že když to řeknu velmi zjednodušeně a vulgárně, tak si můžou dělat, co chtějí. Můžou klidně přijmout ad hoc legislativní úpravu, která bude mít za následek, že prezident už v tom úřadu nebude. Potom existuje i v té stávající ústavě vlastně pár nástrojů, kterými lze prezidenta z toho úřadu odstranit nebo přimět ho k tomu, aby odešel. Pokud teda neodejde sám, tak je tam nějaká alternativa impeachmentu, když použiju to anglické slovo, ke kterému ale je potřeba součinnost ústavního soudu, ve kterém taky my aktuálně víme, že jsou nominanti strany Fidesz, kteří tam jsou nadlouho. A vlastně si v tuto chvíli nemůžeme být úplně jistí, do jaké míry oni jsou ještě v tuto chvíli vlastně by byli nebo tak to samozřejmě jsou to ústavní soudci, neměli by být loajální vládě, ale v praxi víme, že to tak jako často bylo. A v tuto chvíli existuje nějaká míra očekávání, že by pořád měli tendenci být loajální vládě Viktora Orbána, té bývalé, a že by třeba nemuseli úplně s Petrem Maďarem spolupracovat na výměně té osoby v úřadu prezidenta.
2: Jaké převládající veřejné mínění. O víkendu se například demonstrovalo na podporu vysokých státních úředníků, které nový maďarský premiér donutil k rezignaci.
0: Myslím si, že to veřejné mínění v Maďarsku je pořád ještě nakloněno Petrovi Maďarovi. Jsou to přece jenom od voleb 2 měsíce a to vítězství strany TISA ve volbách bylo skutečně obrovské. A my jsme i viděli nepoužím žádná jako tvrdá data, ale když se podíváme na ty záběry z Budapešti z noci z 12. na 13. dubna, tak skutečně jsme viděli, že ano, to už to možná bylo srovnatelné nebo byl to skutečně jako signál nějakého velkého převratu, nějaké velké vlny optimismu, která minimálně v tom hlavním městě proběhla. Samozřejmě ty kroky, kterých se Peter Maďar dopouští, třeba právě s tím prezidentem a s tím jako deklaracemi toho, že chce z různých pozic vlastně odstranit lidi, kteří tam ale byli dosazeni legálně nebo zvoleni legálně,

0: To je potřeba si říct, tak s tím jako spousta lidí taky může mít problém. Vlastně může si říct, tak Peter Maďar přišel jako premiér Maďarska s tím, že odteď už tady tyhle ty jako špinavé praktiky se prostě používat nebudou, ale jedna z prvních věcí, které udělá, je, že vlastně vymyslí ad hoc politické nástroje, jak se zbavit svých politických oponentů. Takže ano, je to určitě ty protesty, o kterých vy jste mluvil, jsou nějakým způsobem pochopitelné. Na druhou stranu rozhodně se nebavíme o situaci, že by Maďaři protestovali proti vládě Petra Maďara v nějakých velkých
1: není to masové.
0: Není to masové.
1: A má tedy Petr Maďar podle vašeho soudu šanci splnit všechna do něj vkládaná očekávání?
0: Myslím si, že tím, že získal ty evropské prostředky, o kterých jsme mluvili na začátku, tak se mu ty šance rapidně zvýšily. On teď ty peníze, pokud je teda Maďarsko získá, protože ta dohoda aktuálně je na tom, že na tom, co všechno musí Maďarsko udělat, aby ty peníze získal.
1: Je to podmíněno prostě.
0: A pokud ty peníze získá, tak určitě bude moct splnit svoje sliby, které se týkají třeba zdravotnictví a školství, což jsou ty dvě nejpalčivější oblasti, které jako zasahují i do praktických životů Maďarů a které právě přispěly k tomu, že Viktor Orbán byl v těch volbách poražen. Takže ano, šanci určitě má. Samozřejmě časy jsou těžké, nejenom v Maďarsku, ale v celé Evropě a v celém světě, a může se stát spousta věcí, které třeba nějaká náhle zhoršení ekonomické situace a tak, které prostě v hlavách Maďarů, respektive v jejich peněženkách, způsobí to, že si vlastně řeknou, možná jsme se za Viktora Orbána měli lépe. To je možná zapotřebí říct, že Viktor Orbán taky už nemusí mít úplně šanci se vrátit, protože v jednom z návrhů ústavních změn, které strana TISA předkládá, je opatření, že by člověk mohl být premiérem pouze dvě po sobě jdoucí volební období, což teda už by bylo, už Viktor Orbán naplnil. A zároveň se teď mluví teda o tom, že by Viktor Orbán úplně z Maďarska odešel a například získal nějakou roli v Organizaci spojených národů.
1: Ředitelka pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová byla naším dnešním hostem. Moc děkuji. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Tady je Plus v půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Na Ministerstvo pro místní rozvoj dorazilo přes 8 tisíc připomínek k takzvaným akceleračním zónám. Stát jich plánuje vytvořit necelou stovku po celé republice a mělo by v nich být možné rychleji povolovat výstavbu větrných a solárních elektráren. Podle ministerstva lidé připomínky posílají dál i po oficiálním termínu. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu, dosáhl rekordních 376 miliard dolarů a překonal tím odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech anebo zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří taky zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku anebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje i návrh na zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny. Telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. Muž je asi 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovném, volejte na linku 158. A nachystané máme taky dopravní informace 2 minuty po půl druhé. Na D1 je silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na výstaviště z kilometru 190. Zdržení teď asi 15 minut. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Kolona je z prvního kilometru až na Pražský okruh k nehodě u sjezdu na Ořech. Celkově naberete asi 20 minut navíc. Na silnici 9 z Prahy do Mělníka jsou komplikace za Líbeznicemi. U odbočky na Zlonín je vážná nehoda. Provoz tam řídí policisti, chvílemi ho zastavují. V Praze jsou teď komplikace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici. Za sjezdem na Běchovice v zatáčce se srazilo osobní auto s nákladním. Ucpává se kvůli tomu k Belská a Novopatská ulice z Letňan na Černý most a pak k Běchovicím. Zdržení asi 40 minut. Komplikace teď odpoledne čekejte i ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu stojí nepojízdné auto a průjezd tunely teď musí regulovat. Kolona je v Dobřížské od Barandovského mostu asi na 25 minut. Dobře dojeďte. Dále je oblačno až zataženo, od západu postupně na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojedinělé na jihovýchodě a východě místy bouřky, odpoledne pak budou srážky v Čechách, večer i na Moravě a ve Slezsku ubývat. A teploty 23 až 28, v západní polovině Čech 18 až 23 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látala.
3: Pěkný den. Na stanici Český rozhlas Plus právě začíná magazín o vědě, výzkumech či nových technologiích. Je úterý 9. června a co nabídneme tentokrát? V Praze vzniklo nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Výzkumníci z Plzně a Regensburgu, tedy Řezna, vyvinuli chytrý neinvazivní systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno a předejít tak inkontinenci nebo porodním či poporodním potížím. Léčba rakoviny prostaty může podle vědců někdy přinést více škody nežli užitku. Hledají proto způsob, jak odlišit nebezpečné případy od těch, které stačí pouze sledovat. A Česko by mělo mít pilota vesmírné lodě Aleše Svobodu. Nabídneme vám novinky o tomto českém astronautovi ve výcviku. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
4: Věda plus.
3: Nové Centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti dnes představili na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, kteří bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, toto centrum nabídne komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti. No a s podrobnostmi už je ve Studiu Plusu Eva Kézrová z vědecké redakce. Vítej, Evo, dobrý den.
5: Dobré odpoledne.
3: Tak v České republice existuje už na 50 center duševního zdraví. Kolik z nich se věnuje také lidem se závislostí?
5: Tak zatím pouze 3 a toto je 4. v pořadí. Ale přitom, jak ukazují zkušenosti odborníků, tak závislosti a špatná sociální situace jdou velmi často ruku v ruce. A je celkem jedno, jestli se léčíte třeba ze závislosti na alkoholu nebo třeba na hazardních hrách nebo závislosti na internetu. Podle přednosti kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michala Mijovského je velkým problémem právě to, že zatím se každá ta záležitost řeší zvlášť.
6: V momentě, kdy máte velmi nízké vzdělání, velmi nízkou šanci na trhu práce, velmi nízkou kvalifikaci, tak na to, abyste fungovala samostatně po léčbě, například u nás, kdy projdete celým tím léčebným programem, tak vy se v podstatě nemáte téměř šanci chytit. Jinými slovy, z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit právě to, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci. A to je například něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita na to, abyste tohle s pacienty mohla řešit dohromady.
3: A právě to teď má umožnit nové Centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti, o kterém jsme začali mluvit. Evo, jak konkrétně funguje a může tam přijít kdokoliv, nebo je zapotřebí doporučení od praktika?
5: Tak doporučení od praktika není nutné, může skutečně přijít kdokoliv i bez tohoto doporučení, i když v tomto konkrétním případě je centrum určeno pro dospělé z Prahy a musí mít takzvanou duální diagnózu. To znamená, že se léčí s nějakou závislostí a psychickou psychickým onemocněním a samozřejmě z toho vyplývajícími špatnými sociálními podmínkami. V týmu odborníků je pak psychiatr, psycholog, adiktolog, ale také nutriční terapeut, sociální anebo třeba rehabilitační pracovník. Je to opravdu komplexní způsob léčby, šitý vyloženě na míru tomu danému člověkovi, který vlastně se snaží vrátit ty závislé lidi do běžného života, jak potvrzuje Michal Mijovský.
6: Toto je právě specifikum Center duševního zdraví. Takto vysoký stupeň péče, specializované péče, tak je vlastně jednou ze základních vstupních podmínek, že ten pacient musí mít sociální zázemí vlastně velmi rozvrácené na velmi špatné úrovni, právě proto, aby vlastně bylo pomoženo těm nejtěžším pacientům a nedostávali se tam pacienti, kteří můžou být obslouženi v jednodušším typu péče.
3: Evo, je všeobecně známo, že neustále stoupá počet lidí, kteří mají detekované problémy s duševním zdravím. Zvyšuje se ale také počet odborníků a center, ve kterých jim mohou pomoci, nebo se expertů spíše nedostává?
5: Tak ten počet odborníků se zvyšuje, ale zdá se, Lucko, pomalejším tempem než počet lidí, kteří by tu odbornou pomoc opravdu potřebovali. Ostatně to zaznělo i dneska na klinice adiktologie, kde otevírali to nové centrum, že vlastně není vůbec jednoduché najít odborníky pro takto specializovaná centra, a to třeba ani v Praze, kde ty možnosti jsou přece jenom trochu větší. Zatím je v České republice 51 center duševního zdraví, ale nejsou rovnoměrně rozložená ve všech krajích. Zatím je to spíše o těch možnostech, kde se podaří vyřešit všechny ty administrativní záležitosti a především najít vhodné odborníky. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO se už teď ale pracuje na vzniku dalších specializovaných pracovišť.
7: Já odhaduji na základě právě těch plánů, které máme, že by do 2 let tedy jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví, kdy většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra, která jsou specializovaná ať už na děti nebo na osoby s adiktologickou poruchou, případně v oblasti gerontopsychiatrie, to znamená na starší pacienty, nebo centra s takzvaným ochranným léčením.
3: Tak tolik ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a informace nejen o novém CDZ se zaměřením na závislosti přinesla do Vědy plus Eva Kézrová z vědecké redakce. Díky za to a naslyšenou.
5: Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Český rozhlas plus. Trénink pánevního dna se může míjet účinkem, pokud se neprovádí správně. Asi 1/5 žen není schopna kontrakce pánevního dna, přestože je přesvědčena, že zapojuje správné svaly. Mezinárodní tým vědců z Plzně a Řezna, Regensburgu, vyvinul chytrý neinvazivní systém, který jim pomůže správně cvičit a předcházet tak inkontinenci nebo komplikacím při a po porodu. Do našeho plzeňského studia teď zdravím hlavního technického řešitele projektu Jana Vychytila z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den, přeji.
8: Dobrý den vám a zároveň také posluchačům a posluchačkám Českého rozhlasu.
3: Děkuji i za ně. Pane Vychytile, až 40% žen se podle lékařů potýká s poruchami pánevního dna. Komu je vaše zařízení určené? Všem těm 40%?
8: Je to přesně tak, jak říkáte. To procento je velké. Mezi ty poruchy prostě řadíme inkontinenci, tedy úniky moči, úniky stolice, v tom horším pak případě i potom prolaps pánevních orgánů, což je potom sestup dělohy a pochvy. A my jsme vlastně tímto naším zařízením chtěli přispět k prevenci těchto poruch. A to zařízení je tedy určeno pro všechny ženy, které těmto potížím chtějí předejít. My jsme vlastně to zařízení vznikalo v rámci projektu a cílili jsme na zdravé ženy 18 až 45 let, které tyto problémy zatím ještě nemají, ale myslím si, že domnívám se, že toto zařízení je vhodné nejenom pro ně, ale skutečně pro všechny ženy, které mohou ten stav i zlepšit potom.
3: No a jak si to zařízení nebo ten systém můžeme vůbec představit? A také by mě zajímalo, jak probíhal vůbec jeho vývoj.
8: Ten vývoj právě, jak už jsem zmínil, ten probíhal v rámci výzkumného projektu Interreg česko-bavorské spolupráce a bylo do toho zařazeno, bylo to skutečně mezioborový tým. Jednak jsme tam měli lékaře z plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, máme tam již zmiňovaný Regensburg, máme tam nás, my se zabýváme biomechanikou na Výzkumném centru nové technologie, a měli jsme tam i designéry z fakulty designu a umění. Takže skutečně nějaký mezioborový tým, každý tam měl nějaký vhled. S tou motivací přišli vlastně lékaři z plzeňské lékařské fakulty kteří přišli s tím, že správně prováděné kontrakce svalů pánevního dna způsobují pohyb kostrče, zdvih perina. No tak my jsme k tomu vytvořili právě zařízení, které může tyto pohyby detekovat. A jak si to tedy představit? Můžete si to představit jako dva pásky ze silikonu. Jeden, ten je zhruba v místech mezi pasem a boky, jde nám přes křížovou kost, přes trny kyčelní vepředu a na tento pás je navlečený další elastický pás, který vede mezi nohami. A tam na něm jsou právě ty hlavní senzory, které měří, to jsou v oblasti hráze a v oblasti kostrče. No a tento přístroj se, tak to se upevní na ženu, je to velmi jednoduché, právě naši designéři se postarali o to, aby to bylo skutečně uživatelsky přívětivé a jednoduché, to se utáhne a potom, když žena tady cvičí, kontroluje svaly pánevního dna, tak k tomu pak je vidět na výstupu, na těch měřených signálech, zda skutečně k té kontrakci dochází nebo ne.
3: No a je to tedy nositelné zařízení? Dá se s ním dokonce i třeba chodit, jako zajít s ním na nákup, nebo to je jenom pro to cvičení?
8: V tomto případě jsme to zamýšleli tak, aby to bylo jenom pro to cvičení. Mm-hmm. Takže pokud samozřejmě jako dalo by se s tím zajít na nákup, ale není to tak myšlené, je to myšlené, že skutečně jen pro ty cviky je to v podstatě takový diagnostický nástroj, řekl bych, který vám napoví, nebo který vám řekne, jestli ty cviky provádíte správně nebo ne.
3: No a jak se tedy právě ověřuje jednak funkčnost zařízení, ale jak to zařízení zjistí, že ta žena cvičí dobře?
8: Takhle, funkčnost zařízení jsme ověřovali. Tomu proběhlo nějaké rozsáhlejší měření, ve kterém jsme měli zahrnuté i jiné měřící techniky, včetně ultrazvukového měření. A díky tomu ultrazvuku my jsme skutečně mohli ověřit, zda tam k těm kontrakcím dochází nebo ne. Tímto způsobem jsme vlastně při zapojení obou technik, ultrazvuku i toho našeho zařízení, viděli, že skutečně měří správně, že to, co my tam na tom výstupu vidíme, jsou skutečně kontrakce. Funguje to tak, že při té kontrakci dochází k pohybům v oblasti hráze a v oblasti kostrče a tyto pohyby jsou měřitelné. My právě tyto pohyby měříme naším zařízením a výstupný signál, ten po analýze my můžeme rozhodnout, zda je to tedy kontrakce nebo není.
3: No a v čem je ta vaše technologie inovativní?
8: Inovativní oproti nějakým jiným zařízením, které už existují, jsou hlavně v tom, že to zařízení je neinvazivní. My jsme opravdu chtěli, aby naše zařízení, aby nebylo nic nutné zavádět do pochvy, protože cílíme právě i na tu prevenci, na mladé ženy a pro někoho nemusí být taková věc příjemná, takže naším smyslem nebylo vyvinout vyloženě lékařský nástroj, ale spíš takovou pomůcku pro trénink a diagnostiku. A řekl bych, že v tom je to inovativní, že je neinvazivní.
3: A závěrem, proč spojení s výzkumníky z Regensburgu, jak oni přispěli?
8: Výzkumníci z Regensburgu přispěli tím, že oni mají expertízu, pokud se týká svalově kosterních modelů. A to je něco, čím my jsme právě potřebovali podpořit ten náš výzkum, že díky těm jejich modelům jsme schopni vidět to fungování z toho biomechanického pohledu, že skutečně, když dochází k těm kontrakcím, jak se to projevuje navenek, to znamená tím pohybem té kostrče a zdvihem perinea.
3: Tak tolik Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni a představil nové zařízení pro správný trénink svalů pánevního dna. Díky moc a mějte se hezky, naslyšenou.
8: Děkuju, naslyšenou.
4: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné nádory stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, teď vědci řeší v nové studii.
9: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, jak jsem v úžasné kondici, tak jsem si nechal udělat test.
10: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
9: Po dalších vyšetřeních teda jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
10: Po prvotním šoku začal zjišťovat další možnosti. Vedle diagnózy ho zneklidnil i způsob, jaký mu ji lékař vysvětlil.
9: Přes veškerou citlivost a snahu toho lékaře, tam prostě jsem fakt nebyl z toho jakoby nadšený.
10: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
9: Člověk měl pocit, že vlastně se opravdu tady provede všechno, než vlastně dojde k té fázi toho nevratného kroku, kdy vlastně proběhne operace.
10: Podle současných studií totiž není účasti pacientů agresivní léčba nutná.
9: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
10: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
11: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
10: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
11: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
10: Část mužů tak podle Standary může s tímto nádorem řadu let žít bez léčby i bez většího ohrožení.
12: To je velký rozdíl u karcinomu prostaty oproti karcinomu prsu, kdy u karcinomu prsu hledáme sebemenší nádor, který chceme vyříznout. U karcinomu prostaty některé nádory chceme pouze sledovat.
10: Lepší nastavení systému má pomoct vyhnout se zbytečné léčbě. Ta může podle onkologů způsobit více škody než užitku.
11: I ta sama informace, vy máte nádor, není pro člověka příznivá. Má potom problém dostat životní pojistku třeba.
10: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
13: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
10: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
9: Rozhodně bych podpořil myšlenku chodit na bezplatnou kontrolu PSA zdraví prostaty. To zachycení prostě v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
10: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychology i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Ne každý nádor prostaty je tedy podle autorů studie Prostapilot životu nebezpečný a ne každý vyžaduje okamžitou léčbu. Jak ale poznat rozdíl? Jak jsme slyšeli v reportáži, čeští vědci hledají odpověď mimo jiné ve větším využití magnetické rezonance. Co už první výsledky ukazují a jak by mohly změnit podobu současného screeningu rakoviny prostaty? O tom si teď povíme více s biostatikem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ondřejem Málkem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
14: Dobré odpoledne vám i divákům.
3: Pane Málku, jak velkou část dnes zachycených nádorů prostaty tvoří ty, řekněme, klinicky nevýznamné?
14: Tak je dobré si uvědomit, že vlastně screening karcinomu prostaty, který už v České republice je zavedený vlastně jako celoplošný, tak je poměrně jasně ukázáno, že opravdu umí snížit úmrtnost na rakovinu prostaty. Ta dokáže být v mnoha případech velmi závažným a život ohrožujícím onemocněním. Na druhé straně, přesně jak říkáte, u části těch pacientů se skutečně nemusí jednat o nález klinicky významný. My vlastně víme zejména z různých studií, že takových nálezů může být mezi těmi jako karcinomy označenými histopatologem několik desítek procent. My víme, že pokud ten screening je založený čistě na takzvaném prostatickém specifickém antigenu, což je vyšetření z krve, tak opravdu platí tento údaj. Na druhé straně, pokud vlastně zahrneme do toho screeningového algoritmu jako doplňující vyšetření i tu magnetickou rezonanci, tak se tenhle podíl dá snížit. Na druhé straně, pokud ten screening je poskytovaný jako neorganizovaný, divoký, šedý, občas říkáme, tak samozřejmě to procento může být ještě vyšší. To znamená, i ta organizovanost toho programu je v tomhle velmi důležitá.
3: Zopakuji, že jak už zaznělo, samotný test PSA nemusí stačit. V čem tedy může ona magnetická rezonance pomoci a co dokáže odhalit přesněji?
14: Tak to, jak jsem zmiňoval, tak to vyšetření na prostatický specifický antigen je biochemické vyšetření z krve nebo z krevního séra. Na druhé straně magnetická rezonance je zobrazovací vyšetření, to znamená, umí tomu lékaři, radiologovi opravdu poskytnout mnoho dalších informací o charakteru toho onemocnění.
3: Až na buněčné úrovni, řekněme.
14: To určitě ne. Jsou to, řekněme, znaky na úrovni třeba několika milimetrů. O tom by vám řekli přesně kolegové radiologové. Nicméně přesto nám to poskytuje další informace k tomu biochemickému markeru z toho krevního séra. A proto část těch pacientů, kteří podstoupí to doplňující vyšetření, to magnetickou rezonancí, už vůbec nemusí na tu biopsii a tak se z nich v uvozovkách vlastně nikdy nestanou onkologičtí pacienti, protože už ten radiolog vyhodnotí, že to onemocnění není vysoce rizikové.
3: No a teď pojďme do praxe. Nakolik je reálné, aby se magnetická rezonance stala v budoucnu běžnou součástí screeningu rakoviny prostaty? Stačily by na to kapacity našeho zdravotnictví?
14: Je dobré si uvědomit, my vlastně říkáme často, my řekněme epidemiologové, co se zabýváme screeningem, že screening není pouze test, ale je to celý proces nebo program. To znamená, na to vaši otázku se dá odpovědět, že už dneska vlastně ta magnetická rezonance je běžnou součástí toho screeningového programu, protože i v České republice, kdy jsme vlastně zahájili celoplošný pilotní program v roce 2024, tak ten algoritmus je nastaven tak, že ti muži vlastně na prvním místě postupují jako screeningový test ten prostatický specifický antigen, ale v případě pozitivity jdou k urologovi, který právě v případě pochybností již doporučuje tu magnetickou rezonanci. To znamená, u většiny pacientů by té biopsii opravdu měl předcházet ten test magnetickou rezonanci.
3: Čili může se nějak změnit v důsledku té studie Prostapilot Národní program časného záchytu rakoviny prostaty?
14: Určitě, jak jsem říkal, ten náš celoplošný program je zatím zavedený jako pilotní. To znamená, my opravdu v průběhu vlastně, řekněme, 5 let bychom měli vyhodnotit jednak, jak funguje ten program v české populaci, ale také vlastně, co vědci nejenom v České republice, ale i v zahraničí, vlastně na co přišli s ohledem, jak ten program poskytovat co nejefektivněji. A my právě z té naší studie Prostapilot, která má obrovskou výhodu, že je provedena přímo českými zdravotníky na českých mužích, můžeme vlastně mít další informace o tom, jak právě ta magnetická rezonance a prostatický specifický antigen funguje u stejných pacientů a tak do budoucna ten screeningový algoritmus opravdu postavit co nejlépe. Nejlépe z hlediska toho, aby vlastně co nejvíc pacientů měl objevený ten významný nádor, co nejméně ten nevýznamný, ale aby zároveň to třeba i finančně nebo kapacitně nezatěžovalo ten zdravotní systém.
3: Říká o studii Prostapilot Ondřej Málek z Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
14: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Vědu Plus. Česko je zase o krok blíž vlastní misi na mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, jež počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
15: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
16: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
17: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich. V NASA proto, že vlastně v Houstonu, v Texasu, tak je výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
16: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
17: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
16: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
18: Ten přesný termín sice nějaký zazněl, ale realita je taková, že tyto projekty mají většinou velké odklady v řádu týdnu a někdy měsíců. Takže skutečně lze říci, že to bude v létě příštího roku, ale dost možná to může být až na podzim.
16: Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty. Na mezinárodní vesmírnou stanici by se tak mělo podle Jiřího Duška dostat 13 českých experimentů.
18: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, třeba na lidské tělo. Je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
16: Právě prostředí bez tíže umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií. Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
19: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili nebo měli šanci splnit veškerý program, který si jaksi naplánují nebo bude naplánován, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu, když to vezme sebou, jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
16: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: No a z dnešní Vědy Plus s datem 9. června už je to vše. Za celý tým, který pořad připravil, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
4: Zaostřeno. Přes 41 tisíc lidí připlulo loni na malých člunech z Francie do Velké Británie. I přes snahu úřadů z obou stran kanálu La Manche jde o nejvyšší číslo od roku 2022. Pomůže migraci zastavit nová dohoda mezi Londýnem a Paříží? Jaké jsou příběhy těch, kteří na cestě do Británie riskují životy? A může migrace ovlivnit nadcházející prezidentské volby ve Francii? Téma pro Martina Baluchu. Zaostřeno. Zítra po 20. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus.
3: Anektovaný Krym a jih Ruska začíná vážně pociťovat nedostatek pohonných hmot. Jsou zatím úspěšné útoky Ukrajinců na tamní ropná zařízení? Proč skončil vývoj nové evropské stíhačky, který už stál 100 miliard eur? Je to politická porážka německého kancléře a francouzského prezidenta? A Česko má stále jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě. Najde tady práci skoro každý, kdo ji hledá. A jakých lidí je na trhu práce největší nedostatek? I tomu se budeme věnovat v úvodní půlhodině dnešního odpoledního plusu, kterým vás provede Lucie Vopálenská, ale až po zprávách Ondřeje Látala.
2: Přeuklidné úterý 9. června. Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z hnutí SPD více priorit.
20: Máme tam stavební zákon, teďka já chci dát na příští schůzi ten zákon na zpřísnění podmínek trestů za týrání zvířat. Je tam spousta jako zásadní priorit, uvidíme, jestli opozice bude zase něco obstruovat, tak potom jsme si právě vytvořili ten časový prostor, aby i o prázdninách sněmovna fungovala.
2: Sněmovna bude pravděpodobně zasedat i v prvních dvou červencových týdnech, které jsou plánované jako takzvané variabilní, tedy jednání může být i nemusí. Německo se bude dalšími v přepočtu téměř 7,25 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky. Chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou třeba redakce deníku N a SME, serveru Aktuality.sk nebo televizí Markýza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
21: Organizace má podle svých zakladatelů navázat na několikaletou debatu o vytvoření společné platformy pro slovenské novináře. Řekl to místopředseda Lukáš Diko z investigativního centra Jána Kuciaka.
22: Sazaně organizace, která bude mít větší hlas a bude moct, povedzme, připomínkovat zákony.
21: Vznik organizace nezávislé žurnalistiky přichází v době diskuzí o stavu médií na Slovensku. Její zakladatelé kritizují například změny ve veřejnoprávní slovenské televizi a rozhlase a připomínají i častější slovní útoky některých politiků na novináře. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
2: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla mají nové členy. Českému rozhlasu to dnes potvrdil člen správní rady knihovny David Dušek z Hnutí Stan. Podle něj je správní rada díky novým členům opět usnášení schopná. Dozorčí rada je už obsazená. Vedle Martina Palouše v ní nově zasedne taky auditor Jan Bolek. Ve správní řadě zatím zůstávají dvě volná místa. O jejich obsazení se stále jedná, říká Dušek.
23: Nám podařilo zastabilizovat statutární orgány knihovny Václava Havla. V tuto chvíli samozřejmě máme indicie, že práva paní Havlová poskytovat nechce, ale nebudu předjímat, že to tak skutečně dopadne. Nicméně se všemi nově kooptovanými členy, jak do dozorčí rady, tak do správní rady, je zřetelně formulováno a diskutováno to, že v případě, že se nepodaří zajistit rozvoj knihovny Václava Havla, tak uděláme civilizovaný prostě zakončení její existence.
2: Stručná doprava na Plusu. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna ve směru z Prahy před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Kývalku z kilometru 185. Čekejte asi 20 minut navíc. Plný je taky příjezd do Brna po D2 z Bratislavy. Kolona před omezením u D1 je ze 3. kilometru asi na 20 minut. V Praze už je lepší situace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici. Nehoda u Běchovic už nepřekáží, kolona z Letňan se dává do pohybu. Stále hodně ucpaná je Kbelská ulice, Novopatská i Štěrboholská spojka. Plní se kvůli tomu i příjezd do Prahy po D8. Z Plzně kolona je od zdip. Lepší situace je ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Troju. Na konci tunelu už nepojízdné auto. Odtáhli kolona z jižní spojky od sjezdu na Pankrác se rozjíždí. Zdržení z jižní spojky do Strahovského tunelu přes půl hodiny. Dobře, dojďte. Zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy i přeháňkami, teploty 14 až 18, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
4: Posloucháte Odpolední Plus.
3: A dnes vás jim provede Lucie Vopálenská, od mikrofonu přeji příjemný poslech. Ruští turisté hromadně ruší dovolené na anektovaném Krymu a na jihu evropské části Ruska. Příčinou jsou systematické ukrajinské útoky na ropná zařízení, silnice a mosty spojující Krymský poloostrov s pevninou a také na černomořské pobřeží Ruska. Celou situaci sleduje bedlivě náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, vítej ve vysílání. Dobrý den.
24: Dobrý den.
3: Tak jezdí ještě vůbec nějací ruští turisté v létě na Krym, který Rusko tedy, připomenu, anektovalo v roce 2014?
0: jezdí ale jich podstatně méně, než tomu bylo třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, před více lety po té anexi Krymu. V roce 2014 teď je to opravdu nebezpečné. I na sociálních sítích, ruských tedy sociálních sítích, se objevují rady, aby tedy rozhodně, pokud se tam chtějí vydat, nebrali sebou třeba rodinu, děti a tak, protože opravdu není o co stát. Ono také je otázkou, jak se potom z toho Krymu dostat, i když tam dojedou, protože na Krymu samotném je obrovský nedostatek benzínu, ten je v podstatě jenom na příděl a turisté mají problém tedy, jak, když už tam dorazí, jak se potom vracet zpátky. Připomenu, že vlastně bylo zastaveno dočasně i vlakové spojení po té, co Ukrajinci zasáhli jeden z expresů Moskva-Krym, Moskva-Simferopol. Mají pod palebnou, nebo přesněji řečeno dronovou kontrolou tu hlavní silnici, která vede z Ruska přes Mariupol, Melitopol až na Krym. No a teď nejnověji také poškodili velmi výrazně, tedy opakovaně, nebylo to poprvé, Čonharský most, který vlastně ten krymský poloostrov spojuje s pevninou. Most sice stojí, když jsem se díval na záběry a na fotografie odtud, ale v té silnici, v té vozovce je velká díra, takže je uzavřený. No a přes ten krymský most, který Rusko postavilo přes Kerčský průliv, tak vůbec není bezpečné jezdit.
3: Mm-hmm. Čili hlavním problémem se jeví být doprava z Krymu na Krym a plus tedy strach, obavy z dronu například. Můžou návštěvníky Krymu potkat ještě nějaké další problémy? Třeba placení tam funguje bez problému?
0: No, zatím se tam zaplatit dá, tedy rubly ruskými. Internet tam moc nefunguje, takže platební karty, terminály, s tím bývá velký problém. Ale problém je také s tím, že tam začíná váznout i zásobování, že začíná z obchodů mizet takové to základní a také napříděl vlastně, nebo určité omezené množství si teď mohou tam lidé dopřát, protože zkrátka je toho málo a je obava, že tedy lidé všechno vykoupí a pak bude obrovský nedostatek všeho. Rusko to označuje za dočasné problémy a vyzývá tedy obyvatele Krymu k trpělivosti, ale nezdá se, že by tedy ta ukrajinská blokáda těch silnic nějak zeslabovala. Naopak vlastně ty silnice jsou pod neustálou kontrolou dronů, pod neustálými útoky jsou lemované vraky cisteren, nákladních aut a podobně. Takže to rozhodně není ta sezóna, kterou si Rusové na anektovaném Krymu představovali.
3: Martina, jak už jsem naznačila v úvodu, podobná situace možná začíná být i v sousední části Černomoří, v Rusku a tamním velmi oblíbeném letovisku Soči. Jak to teď vypadá právě tam?
0: Tam už také podle těch telegramových kanálů místních lidí, zkrátka, kteří si to točí telefony, také není příliš bezpečné zůstávat někde na otevřených prostranstvích, protože i tam létají ukrajinské drony. Jejich hlavním cílem jsou sice ruské ropné terminály, rafinérie a podobně, takže ta energetická infrastruktura, ale když těch dronů letí velké množství, Rusové je různě odklánějí také prostředky radioelektronického boje, takže můžou dopadnout kamkoliv. A už se objevily i záběry, jak tam lidé prostě v panice prchají, protože na ně mohou dopadnout buď ty drony, nebo jejich trosky sestřelené, nebo tak, takže to také není rozhodně místo, které by se dalo doporučit k odpočinku. Navíc tam ty pláže po opakovaných zásazích ropných terminálů jsou znečištěné různými těmi ropnými produkty, takže to není nic moc příjemného se v tom brouzdat a rozhodně to nebude ani zdravé.
3: Dodává náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín. Martine, díky za čerstvé informace a pěkný den, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Odpolední plus a to ve 14 hodin a téměř 11 minut. Miliardy eur na vývoj nové evropské stíhačky přišly vniveč. Projekt, který Paříž a Berlín spustili před téměř 10 lety jako stěžejní evropský zbrojní program, končí. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron totiž dospěli k závěru, že firmy Dassault a Airbus nejsou schopné se na konstrukci pilotované stíhačky 6. generace dohodnout. Agentura DPA konec projektu hodnotí jako politicky tvrdou porážku a v případě prezidenta Macrona osobně i jako selhání, protože byl jedním ze spoluiniciátorů projektu. A více už si povíme s naším dalším hostem, kterým je Tomáš Soušek, odborník na vojenské letectví a redaktor časopisu Letectví a kosmonautika. Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Tak pane Soušku, je to pro vás jako experta blesk z čistého nebe, nebo už se déle dalo předpokládat, že projekt nevyjde a že spěje ke konci?
1: Tak určitě to není blesk z čistého nebe, protože ty zprávy nebo spekulace o tom, že hrozí ten rozkol vlastně až tímto vlastně rozpadem toho programu, se objevují už řadu let. V podstatě Německo už indikovalo takové možnosti někdy kolem roku 2022, pak se zase na té politické úrovni se Francií dohodli, takže se zase ty aktivity v tom programu obnovily a zintenzivnily. Nicméně byly tam ten nesoulad patrný poměrně dlouhou dobu.
3: No a přibližte, o co vlastně šlo v tom projektu známém zkráceně jako FCAS. Jaké země stály u jeho zrodu a kolik se jich potom posléze přidalo?
1: Tak úplně na začátku opravdu byla iniciativa vlastně ze strany Německa, které už někdy kolem roku 2015 začalo řešit budoucí náhradu letounů Eurofighter Typhoon, které dneska tvoří vlastně páteř jeho taktického letectva, a ve spolupráci vlastně s firmou Airbus, která byť je nadnárodní, prostě celoevropská, tak ta její německá část vlastně tak začaly připravovat nějaké koncepční návrhy a vlastně v roce 2018 se společně s Francií a s francouzskou firmou Dassault dohodli vlastně na tom programu FCAS s tím, že vlastně měl to být, nešlo jenom o ten bojový letoun šesté generace, ten klasický, to, čemu veřejnost říká stíhačka, ale měl to být v podstatě celý ekosystém tvořený řadou dalších systémů bezpilotních prostředků různých velikostí, různých kategorií, vzájemně propojených a sdílejících prostě informace a celý systém řízení. Takže tam se rozdělily nějaké ty základní role. A vlastně pak pokračovaly ty země společně s tím, že samozřejmě přidávaly se tam další firmy, přidávalo v roce 2019 se k tomu programu aktivně připojilo Španělsko, byť v jeho případě jde také vlastně o velké části o ty subjekty vlastně spadající do toho konzorcia Airbus.
3: No, chápu z vašich slov, že nešlo jenom o onu stíhačku šesté generace, ale přesto se na ní ještě chci zeptat, jaké měla mít parametry, v čem třeba měla převyšovat francouzské Rafale nebo bitevníky Eurofighter, které měla nahradit?
1: Tak rozhodně měla mít ještě o něco lepší výkony letové vlastnosti. Samozřejmě měly tam být v mnohem větší míře uplatněny ty takzvané vlastnosti stealth, to znamená tu sníženou detekovatelnost za letu ve vzduchu, to, co už dneska vlastně tady na stole letouny páté generace, tak toto měla být další úroveň. A především vlastně ten hlavní rozdíl by byl v té schopnosti právě té úzké kooperace s těmi bezpilotními systémy. To znamená, že z jedné té stíhačky by vlastně bylo možné řídit nebo kooperovat prostě třeba v řádu jednotek až desítek dalších bezpilotních strojů v nějakém koordinovaném prostě roji a podobně. Takže hlavně ta konektivita vlastně a ta schopnost sdílení těch dat s těmi dalšími prostředky, to by byl ten vlastně zásadní technologický posun.
3: No, ale projekt tady končí a připomenu tu asi méně příjemnou stránku věci. Konečné náklady na vývoj se odhadovaly na zhruba 100 miliard eur. V jaké tedy fázi se to teď zastavuje a můžeme mluvit o vyhozených penězích nebo ani ne?
1: Já bych o vyhozených penězích rozhodně nehovořil. Ten konkrétní stav toho projektu samozřejmě teď není úplně známý, protože většina těch prací probíhá v nějakém režimu utajení a ty firmy nebo i ty vlády, a nejenom v tomto případě, ale například třeba ve Spojených státech, ty informace od těch nejnovějších technologií zveřejňují až s nějakým zpožděním. Takže my teď aktuálně nevíme, ale už bylo oznámeno, myslím, před dvěma nebo třemi roky, že třeba byl testován prototyp selenového proudového motoru ve Francii. Byly testovány právě tady ty systémy technologie pro to sdílení těch dat, vlastně celé to prostředí zasíťované, takže to tam samozřejmě probíhalo a vlastně většina těch technologií se stejně nějakým způsobem uplatní. Tady už se hovoří o tom, že třeba ta část těch bezpilotních systémů to v tom Německu bude pokračovat nebo budou v tom pokračovat i další země. Francouzi teďko naznačují, že tu samotnou stíhačku se budou nějakým způsobem snažit asi dovyvinout sami. Tam vlastně, ještě abych se k tomu vrátil, ten možná jeden z těch největších jakoby důvodů toho rozkolu spočíval v tom, že vlastně každá ta země měla trošku jiné ty operační potřeby. Jo, Francouzi potřebovali od toho letadla třeba také to, aby bylo schopné působit z letadlových lodí, aby bylo prostě schopné nosit jaderné pumy, což třeba pro Německo nebylo zase tak zásadní a vlastně jim nedávalo smysl investovat do schopností, které prostě jakoby
3: nepožadovali. Jasně, když mluvíte o potřebách, já navážu poslední otázkou a poprosím o stručnější odpověď. Ve válce na Ukrajině vidíme, že hlavní prim v bojích hrají drony. Byla by vůbec taková pilotovaná stíhačka potřebná, protože ten smysl toho vývoje vlastně letos v únoru zpochybnil i německý kancléř Merz.
1: Ne, určitě tohle v podstatě zase jiná kategorie. Ty drony, které vidíme dneska na Ukrajině, to je ten, jak bych to řekl, ta nižší úroveň, nižší velikost, to jsou většinou ty jednorázové nebo lehké průzkumné systémy, ale pořád pro to překonání nějaké sofistikované protivzdušné obrany, pro nějaké cílené údery na velkou vzdálenost, tak samozřejmě systém, který bude obsahovat i pilotovaný bojový letoun, dává smysl a ještě dlouho smysl dávat bude.
3: Dodává Tomáš Soušek, odborník na vojenské letectví a redaktor časopisu Letectví a kosmonautika. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Máte naladěn Český rozhlas Plus. Vláda dál počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Vyplývá to z dopolední schůzky koaličních politiků s řediteli obou veřejnoprávních médií. Těm by měl kabinet v pondělí říci, s jakými částkami budou od příštího roku hospodařit. Schůzku sledovala reportérka Adéla Burešová, která je teď se mnou ve studiu. Hezký den.
5: Hezké odpoledne.
3: Tak jak to dnešní jednání vnímali ředitelé Českého rozhlasu a České televize?
5: Oba ředitelé uvedli, že na schůzce předložili argumenty proti záměru zrušit poplatky za veřejnoprávní média. K žádné dohodě podle nich ale nedošlo a ani se nediskutovalo o finančních prostředcích, se kterými by tedy měli dál hospodařit, říká ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
6: Já myslím, že vládní koalice má tak silnou většinu, že pokud bude chtít cokoliv prosadit, tak to prostě tou silou a tou mocí prosadí a já pak samozřejmě s tím rozpočtem budu muset hodně pracovat. Ale pro nás zůstává pořád to, že já na žádný kompromis ani žádnou dohodu nemohu přistoupit. Pro mě je důležité samozřejmě, pokud by nebyl zachován systém poplatků, pak bojovat samozřejmě za tu částku, aby ta výše byla adekvátní.
5: Ředitel České televize Hynek Chudárek pak doplnil, že pokud by se financování skutečně změnilo, musí se ten návrh důkladně připravit. A to tak, aby nebylo ohrožené samotné fungování obou institucí.
7: To znamená, výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná, měla by tam být valorizace, abychom měli predikovatelnost do budoucna. A za mě teda určitě bych chtěl protlačit nějakou kvalifikovanou většinu ústavní schvalování jakékoliv změny, případně schvalování zvlášť Senátu a zvlášť ve sněmovně, aby se s tím nedalo hýbat jako z roku na rok.
5: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
3: No a koalice chce ty změny prosadit od nového roku, od 1. ledna 2027. Vládní zákon by ale měl projít mezirezortním řízením. Tak je vůbec reálné to stihnout, anebo se mezirezortní řízení vynechá?
5: Podle ministra Klempíře to je reálné. Stejně se vyjádřil taky ministr pro sport a předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný. Podle něj totiž ten nový zákon už tím připomínkovým řízením projít nemusí.
8: Už není potřeba, protože ten stav původní zákon s připomínkovým řízením prošel, čili teď už půjde přímo do vlády a pak nedosněmovně. A jediné, co musí vyřešit vláda jako celek, je výši toho financování.
5: Doplním, že ten původní návrh zákona o médiích veřejné služby se vláda rozhodla nevyužít na konci května. K předloze ministra kultury Klempíře se totiž sešly na 400 připomínek a kritizovala ho jak média, odborné instituce nebo i ministerstva.
3: No a ještě prosím doplň, jak se na ty avizované změny dívá opozice.
5: Ten postoj opozičních poslanců je víceméně neměný. Podle Pirátů se snaží vládní koalice ovládnout Český rozhlas a Českou televizi. Předseda ODS Martin Kupka pak kroky současného kabinetu označil za chaos.
24: To opravdu ukazuje nejenom na nekompetenci, ale opravdu na úplný chaos v tom, co vlastně vláda chce dělat s veřejnoprávními médii. A skrývá se tím zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
5: A podobně se na síti X vyjádřil například i předseda Starostů Vít Rakušan nebo předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
3: Tolik Adéla Burešová a tématu se budeme věnovat i po 16. hodině. Díky, Adélo, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
3: 14 hodin 21 minut, čas pro zprávy z ekonomiky. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vyzval 28 dceřinek z holdingu Agrofert, aby dobrovolně vrátili peníze, které čerpali na podporu zemědělské činnosti. Zahájil předsoudní fázi vymáhacího procesu. Energetická skupina Innogy loni v Česku vydělala 2,81 miliardy korun. Společnost chce letos výrazně navýšit investice. Do roku 35 plánuje investovat kolem stovky miliard, a to i do větrné energie. Společnost Letiště Praha, která provozuje pražské letiště Václava Havla, zvýšila loni čistý zisk meziročně o 800 milionů. Stát jako jediný akcionář ponechá firmě 80% z loňského čistého zisku. Ten čistý zisk činil 3,2 miliardy. A zemědělci ode dneška nesmějí používat při hubení hrabošů zvýšené dávky jedu kladeného do nor. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský zrušil nařízení, které od dubna zvýšení těchto dávek umožňovalo. Nezaměstnanost v Česku od února klesá, i když mezi dubnem a květnem se přes oživení sezónních prací snížila podle úřadu práce jenom o 10%. Podle metodiky Evropské unie máme dokonce jednu z nejnižších nezaměstnaností v Evropě a podle aktuálního průzkumu Manpower Group mezi více než 500 zaměstnavateli hodlá v dalších měsících výrazně víc firem nové lidi nabírat než propouštět. Je tedy v Česku snadné

0: V našem průzkumu se ukázalo, že 37% zaměstnavatelů bude v dalším čtvrtletí nabírat, zatímco pouze 14% bude propouštět. Dochází neustále k transformaci ekonomiky, k přesunům zaměstnanců, jsou samozřejmě společnosti, které na tom nejsou dobře, ale stále je tedy mnohem více firm, které hledají nové zaměstnance.
1: No právě, české firmy si roky stěžují na nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Mění se cokoliv v tomto směru?
0: To se mění opravdu výrazně a ten přechod lidí mezi sektory není úplně jednoduchý. Vidíme, že každý rok ubývá počet zaměstnanců v průmyslu, který byl takovým tradičním sektorem české ekonomiky, ale už tomu tak přestává být. V loňském roce odešlo z průmyslu 20 000 lidí, teď je to meziročně asi o 7 000 lidí méně, ale všichni tito lidé byli schopni si najít nějakou jinou práci v sektoru služeb. Nejvíce ale roste počet zaměstnanců ve zdravotnictví, sociální péči anebo vzdělávání, takže je jasné, pokud pracujete jako obsluha strojů, tak se z vás asi učitel přes noc nestane, takže nikdy ten přechod není úplně jednoduchý, ale vznikají nové pozice například v obchodu, v občanských službách, infrastruktura, energetika.
1: Rozumím.
0: Takže ten přechod stále možný je, i když to někdy chvíli trvá, je to třeba spojené s potřebou rekvalifikace.
1: No, ekonomika v každém případě prochází řadou změn, ty potřeba oborů se mění, ale jak se to projevuje v náborech lidí? Zajímá mě, jestli třeba firmy stále vyžadují kolikrát pětiletou praxi tam či onde, což mnoho lidí, kteří chtějí třeba i změnit profesi, nedokáže naplnit, nebo firmy teď požadují nějaké jiné dovednosti než dříve?
0: Opravdu se proměňují dovednosti, které firmy požadují a i to komplikuje ten nábor, protože jednak roste poptávka po technických dovednostech, ale ještě rychleji roste poptávka po měkkých dovednostech, jako jsou třeba komunikační schopnosti, schopnost pracovat v týmu, kritické myšlení, komunikace, adaptabilita, učenlivost, takže najít ten správný profil zaměstnance je mnohem složitější a firmy už se začínají zvykat na to, že nemohou čekat na toho, jak někdy říkáme, levorukého astronauta nebo jednorožce, který splňuje všechny požadavky a musí se spíše soustředit na identifikaci toho potenciálu člověka, jestli je schopen se ty věci doučit a netrvat tolik na té praxi a tvrdých dovednostech, spíše sledovat ty měkké dovednosti a ty předpoklady se učit.
1: OK. A zajímá mě, jestli poptávku po některých profesích nějak změnily nástroje umělé inteligence.
0: To opravdu proměňují a zajímavé je, že z našich studií a průzkumů se ukazuje, že čím více máme technologií, tím více potřebujeme ty skutečně lidské měkké dovednosti. Takže je to takový vlastně paradox, že umělá inteligence jednak tedy dokáže asistovat u těch rutinních, jednoduchých činnostech, ale zároveň je schopná asistovat i u těch vysoce sofistikovaných činností, jako je programování, kreativita, vytváření textů. A to vlastně přináší dobu, kdy se od lidí bude vyžadovat jiná přidaná hodnota. Už to tolik nebudou znalosti, ale bude to mnohem více komunikace, schopnost pochopit potřeby zákazníka nebo potřeby biznisu, vyjednávání, schopnost networkingu, anebo právě to kritické myšlení a převzetí odpovědnosti za ty výstupy AI.
1: Dodává Jiří Halberštát ze společnosti Manpower Group. Děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, naschledanou.
1: Více než 130 železničních přejezdů na 70 kilometrech přetíná úzkokolejku na pomezí Vysočiny a Jihočeského kraje. Podle provozovatele je to vůbec nejhustší síť v Česku. Po nedávném znovu obnovení provozu navíc zjistili, že ne všechna křížení kolejí a cest je možné upravit tak, aby zaručila bezpečnost. Dva přejezdy už jsou proto zcela zavřené.
2: S autem teď jedu po cestě u Pily v Černovicích. Přede mnou tu asi někdo jel, koleje jsou vyjeté a daleko nedojel, stejně jako já. Právě jsem dorazil k železničnímu přejezdu úzkokolejné trati. Je tady betonový blok, značka zákaz vjezdu a reflexní páska. Na druhou stranu, teď když vyjdu ven, tak si příliš nedokážu představit tady

0: přejíždět, protože koleje zde tvoří oblouk. Z obou stran je to hustě zarostlé lesním porostem. Vidět tam moc není. Teď jsem přišel do areálu Pily. Zkusím se pozeptat, jestli přejezd někomu chybí.
1: To musíte tady dovnitř. Zatím za šéfem.
2: Dobře. Plášil Michal. Týden nebo 14 dní.
0: A jezdilo se tudy vůbec?
2: Jezdilo, ano, ano, ano. Pan Fikáček usoudil, že je nebezpečný, tak ho zavřel.
0: Takže vám to třeba taky vadí tady?
2: No tak úplně ho nepoužíváme, ale když se to jednou zavře, tak už se to nikdy neotevře.
0: K uzavření jednoho z přejezdů došlo i na druhé větvi úzkokolejky. Já jsem už teď na druhé trati Jindřichohradecké úzkokolejky. A to v místě, kde stojí dlouhá vysoká zeď, která kdysi měla chránit vlaky před kulkami z vojenské střelnice. Na přejezdu, kde zeď končí, je teď závora. Pohnout s ní nejde, je na zámek. Proč už nejde tudy ani u Černovic projet, tak na to se zeptám majitele společnosti Gepard Express, která úzkokolejku provozuje, Alberta Fikáčka.
3: My máme na tratích největší intenzitu přejezdu na kilometr a s tím související problémy. Všude jinde se nám to podařilo vyřešit nějakou dodatečnou například stopkou u některých polních přejezdů nebo zlepšením rozhledových podmínek. Tohle jsou výjimky z více než 130 přejezdů.
0: Oba uzavřené přejezdy stále slouží jako přechody pro pěší a cyklisty. V lese u Jindřichova Hradce jsou majitelům okolních pozemků k dispozici klíče od závory. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Je půl třetí a další zprávy má pro vás Ondřej Látal.
5: Český rozhlas Plus.
6: Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat na nejvýš za 41 korun a 40 haléřů. Je to o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o to ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů za litr. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů nelegálního kratomu, informovalo o tom generální ředitelství cel. Jestli celníci kvůli nálezu někoho zadrželi, nechtěli kvůli pokračujícímu vyšetřování říct. Podle mluvčí generálního ředitelství Martiny Kaňkové jde ale o největší záchyt v historii Česka.
7: Brněnští drogaři celní správy provedli minulý týden bleskovou realizaci, během níž zadrželi 800 kg psychomodulační látky kratom, určené k nelegální distribuci na českém trhu.
6: Licenci na prodej kratomu má podle ministerstva zdravotnictví stovka firem a podnikatelů. Současná vláda ale chce legální prodej zpřísnit, hlavně kvůli závažným případům předávkování mladistvých. Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad anebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský minister zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá taky Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Společnost OpenAI požádala o vstup na americkou akciovou burzu. Provozovatel známého chatbotu ChatGPT žádost podal týden potom, co stejný krok udělala konkurenční firma Anthropic. Po OpenAI zatím nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Na konci června bude spuštěn příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace, anebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka. Renovační pas by podle něj měl poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Skoro 3 minuty po 2:30 pro vás máme čerstvou dopravu ve zprávách na plusu. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Před omezením na kilometru 196 je kolona od sjezdu na Kývalku z kilometru 185. Čekejte asi 20 minut v koloně navíc. Plný je teď příjezd do Brna po D2 z Bratislavy. Kolona před omezením u D1 je ze 3. kilometru asi na 20 minut. Na dálnici D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Stojí se od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru až na Pražský okruh. K nehodě u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru se srazila 2 auta, jsou v levém pruhu, zdržení 30 minut. Taky na D8 jsou kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Čekejte od Zdib z 1. kilometru až do Prahy do Kbelské ulice a pak i na Štěrboholskou spojku k Běchovicím. Na vině je dřívější nehoda. A v Praze je mimořádně lepší situace na Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové ulici. Nehoda u Běchovic už nepřekáží a kolona z Letňan se dává do pohybu. Stále hodně ucpaná je Kbelská, Novopatská i Štěrboholská spojka a plní se kvůli tomu i příjezd do Prahy po D8 z Ústí nad Labem. Kolona je od Děb. Dobře dojeďte. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm v severozápadní polovině Čech místy přehánky, teploty zítra od 14 do 18 stupňů, v 1000 metrech na horách naměří většinou kolem 10. Slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, na Moravě a ve Slezsku bude mírný severní až severovýchodní 3 až 6 metrů za sekundu. To byly zprávy, tady je repríza Pro a proti.
5: Stát začne koncem června opět přijímat žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných domů a bytů si budou moct na komplexní renovaci bezúročně půjčit, nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci. Nastavilo Ministerstvo životního prostředí nové podmínky programu dobře, když vsadilo hlavně na bezúročné půjčky, nebo hrozí, že na podporu například při zateplování domů dosáhne míň lidí?
8: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, poslankyně Hnutí ANO Berenika Peštová. Dobrý den.
9: Dobrý den a zdravím i diváky nebo posluchače.
5: A ex-ministr životního prostředí, poslanec KDU-ČSL Petr Hladík. Dobrý den i vám.
10: Krásné dobré dopoledne.
5: Do dnešní debaty jsme zvali taky ministra životního prostředí Igora Červeného a jeho náměstky, ale z časových důvodů se nemohli debaty zúčastnit. Paní poslankyně, je to nové nastavení programu Nová zelená úsporám dost výhodné pro domácnosti?
9: No, z mého pohledu si myslím, že to je to maximum, co mohlo Ministerstvo životního prostředí udělat, aby pokračovalo dál v tom úspěšném projektu, který i my jsme samozřejmě rozjeli, i když byl před náma tento projekt vlastně zahájen, ale my jsme v něm pokračovali, to znamená, že jsme se dostali s těma žádostma na řádově miliardy, před náma se administrovalo zhruba kolem těch desítek, stovek milionů, více tam nedávalo, ale říkám, je to v současné době jediná možnost, kterou oni mohli zvolit pro to, aby tento úspěšný projekt mohl pokračovat dál. A samozřejmě mysleli jak na zranitelné domácnosti, to si určitě řekneme, tak samozřejmě i na domy a nejenom domy ve smyslu v osobním vlastnictví, ale i na bytové domy, aby mohli pokračovat dál. Tam jsou ty bezúročné půjčky.
5: Já bych tady možná jenom pro kontext připomněl, že paní poslankyně Peštová působila v minulosti jakožto náměstkyně na Ministerstvu životního prostředí, takže předpokládám, že toho se týkal ten komentář, že program byl posílen. Ano. I za jejího působení. Pane poslanče, stejná otázka na úvod pro vás. Je to nové nastavení programu Nová zelená úsporám dost výhodné pro domácnosti?
10: Novou zelenou úsporám tady máme 16 let, 5 vlád a já jsem moc rád, že ji motoristé zrušili tak, jak původně podle svého programu chtěli. Zároveň ale musím odpovědět negativně na tu vaši otázku. Myslím si, že pro spoustu lidí vlastně se ta cesta k renovacím zavře, především pro mladé lidi nebo seniory, protože ono je to velký rozdíl, když někomu poskytnete dotaci na zateplení, výměnu oken nebo třeba nový zdroj vytápění, anebo když za něho jenom platíte úroky, protože ty lidé jsou v různých životních situacích, mnoho z nich třeba nedosáhne na úvěr, protože má třeba hypotéku, nebo už je starý, nebo je naopak zase mladý a neprojde prostě riskem bank. Mě vlastně na tom vadí, že ta zásadní změna je mezi tím, že dříve stát pomáhal lidem a teď stát bude vlastně peníze posílat bankám. Tato vlastně mentální změna mě na tom vadí nejvíc.
11: Paní poslankyně, tak nebude to nové nastavení programu Nová zelená úsporám méně výhodné pro lidi, pro domácnosti, když namísto dotací půjde především o bezúročné půjčky?
9: Ne. To, co pan ex-ministr, současně teda poslanec pan Hladík říká nebo stále zmiňuje, tak ono, kdyby se pořádně podíval do toho nastavení, tak i Hnutí Duha pochválilo ministerstvo životního prostředí právě na to, že pamatuje na ty zranitelné domácnosti. A to je ten program Light, který právě pamatuje na ty žadatele, které mají nižší příjmy, který si sahají na ty superdávky, kde ve své podstatě dochází k tomu, že si mohou sáhnout až na 400 tisíc, kdy 250 tisíc je právě na ty zmíněné zateplení, výměnu okna, 150 tisíc na výměnu energetického zdroje. A aby posluchači věděli, o čem se bavím, tak třeba senior, který je sám a má důchod do 31 tisíc, tak se na toto může sáhnout. Nebo když jsou dva seniori a sečte se jejich důchod a sáhnou si s ním nebo v tom součtu na 46 tisíc, tak si opět na to mohou sáhnout. To stejné rodina, která má dvě děti nezaopatřené do nějakých 13 let a mají součet příjmů do 50-30 tisíc, tak si taky na tento program mohou sáhnout. A jestliže se bavíme o těch bezúročných půjčkách, tak samozřejmě to se bavíme o domácnostech, které ty příjmy mají podstatně větší.
11: Pane poslanče, tak neubezpečuje vás tento výčet od paní poslankyně, že ten program, to jeho nové nastavení, bude dostatečně dostupné pro široký okruh domácností?
10: Pojďme to možná rozdělit. Začněme tou novou zelenou úsporám Light. Tam opravdu ty dotace do 400 tisíc byly zachovány pro některé cílové skupiny. To si myslím, že je dobře. To chci pochválit. Zároveň ale ty vlastně takové ty ostré řezy jsou vždycky jako nešťastné, protože 70-letá vdova, když má vdovský důchod a přesáhne těch 30 tisíc, tak už jí prostě stát nepomůže vůbec ničím. Myslím, že ty životní situace jsou mnohdy barvitější než v těch škatulkách, tak jak současné vedení ministerstva životního prostředí nastavilo. A položme si prostě ruce na srdce. Rodina, když jeden vydělává a má dvě děti a maminka je na mateřské dovolené a má více jak 50 tisíc, tak zase stát jim nepomůže, říká jim, vemte si jako půjčku, jenže prostě když půjdou do banky, tak prostě nedostanou velmi často prostě ten úvěr. A tohle vlastně, já říkám, že vlastně část té společnosti, ať už se to týká mladých lidí, ať už se to týká seniorů, tak je vlastně z té možnosti vyloučena celá řada lidí. Třeba když splácí hypotéku, koupili starší dům a splácí už 15-20 rok, tak velmi často nedosáhnou na další úvěr. Takže to si myslím, že ta míra kritiky je ode mě tato. A vlastně to, že jsme to dělali takovým způsobem, že jsme dávali dotace a lidé si potom měli svoje úspory, půjčili si je po rodině a nebo šli do té banky, tak to ale znamenalo, že pro tu banku byly mnohem bonitnější, protože vlastně část té potřebné investice už měli, protože měli vlastně na těch dotacích od státu dopředu. A tím vlastně jsme otevřeli novou zelenou úsporám vlastně úplně všem cílovým skupinám. Teď nastalo to, že ji vlastně zavíráme pro část cílových skupin, a to je mě líto.
11: Čili pořád se točíme kolem otázky, nakolik to nové nastavení programu bude dostupné pro co nejširší okruh českých domácností. V návaznosti na to, co teď říkal váš pan kolega, obracím se na vás, paní poslankyně. Vy jste tady zmiňovala, že ekologická organizace Hnutí Duha si pochvaluje to nové nastavení podmínek. Ona ovšem poukazuje na to, že ty bezúročné úvěry budou dobře fungovat pro bohatší majitele domu. Myslelo se tedy dostatečně na nízkopříjmové?
9: No, to vám říkám, že ty nízkopříjmové vlastně občany nebo ty žadatelé, ty právě postihne ten program Light. Samozřejmě ty vyšší příjmové, ty si můžou šáhnout na tu bezúročnou půjčku, ale já bych jenom chtěla říct, že samozřejmě tady probíhala dotace nebo respektive kompenzace za projektové dokumentace, které byly, nebo škody, které byly způsobeny žadatelům, kteří počítali s tím, že tento program pojede dál, ale minulá vláda to zastavila v loňském roce v listopadu sama, takže ne, že to byla tato vláda, ale už minulá vláda to zastavila sama, protože věděla, že peníze dochází.
11: Prosím, ještě k tomu, prosím k tomu aktuálnímu nastavení. Já bych jenom ještě, pokud dovolíte, měl upřesnující, prosím, doplňte, ale potom se vrátím k té mojí otázce.
9: Ano, vrátíme se k tomu a chci říct, že tam právě proběhly ty kompenzace, kdy samozřejmě byly dotazováni žadatelé, když dostávali tyto kompenzace, ať to byly, když žádali na rodinný domy, dostali 50 tisíc, ať to byly SVČská družstva, dostali 100 tisíc, tak jedna z otázek byla, zda budou pokračovat dál v tomto vlastně tím, že mají dokumentaci, tak jestli budou pokračovat dál a budou si žádat o tu dotaci. A 3/4 ze 4,5 tisíce žadatelů řeklo, že budou pokračovat v tom procesu dál.
11: Paní poslankyně.
9: To znamená, že tam je ta zpětná vazba toho, že opravdu si uvědomují, že sice ano, já jenom se snažím vám vysvětlit, že peníze
11: já se zase nejsou. Snažím vrátit k otázce nízkopříjmových, když vy jste tady ubezpečovala, že nastavení toho programu je i pro ně. Budou stačit vyčleněné 2 miliardy korun na dotace z programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti?
9: No, určitě budou stačit. Nejenom tady z toho, protože ve své podstatě tam dochází i k nějakému přesunu z modernizačního fondu, tak jak jsem byla ubezpečena od Státního fondu životního prostředí, takže tam dochází k nějakým přesunům financí k tomu, aby právě zabezpečili to, aby ten program Light pokračoval dál. Ale to, co tady říkal pan poslanec Hladík ohledně těch bezúročných půjček, víte, když nemáte peníze a chcete v nějakým úspěšným projektu pokračovat dál, tak se snažíte najít něco, v čem můžete pokračovat.
11: Já se moc omlouvám. Dostaneme se ještě k těm bezúročným půjčkám zvlášť. Já bych teď nechal zareagovat na ten váš argument ohledně programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové. Pane poslanče, není to dost ty 2 miliardy korun na dotace pro nízkopříjmové domácnosti, když uvážíme, že vedle toho ministr životního prostředí pan Červený přislíbil, že pokud bude větší zájem ze strany nízkopříjmových, tak by stát ještě tento rozpočet na dotace mohl navýšit?
10: Pojďme si to dát v číslech. Ty 2 miliardy jsou zhruba na 5 000 žadatelů. Jenom za naší vlády my jsme spustili Novou zelenou úsporám Light. Byl to Marian Jurečka se mnou, kdy na začátku roku 2023 byla to reakce vlastně na energetickou krizi a za tu dobu dvouletou jsme pomohli více jak 110 tisíc.
11: Pane poslanče, nezlobte se. I vás přeruším s tím, že se ptám na aktuální nastavení toho programu. Tak prosím, teď se nevracejme do minulosti a prosím, odpovězte mi na otázku. Zda to, jak ten program je nastavený teď i pro nízkopříjmové, bude stačit?
10: Nebude, protože vám argumentuji tím, že to je pro 5 000 lidí a my jsme za 2 roky pomohli 110 tisícům lidem. Takže těch peněz je tam prostě nedostatečně málo a ty peníze ta vláda má, dává je do zemědělství, dává je na POZE, dává je prostě zbytečně do jiných kapitol, místo toho, aby pomohla lidem s energetickými úspory.
11: A neuklidňuje vás ani ten příslib ze strany pana ministra Červeného, že pokud bude větší zájem, tak stát by tam peníze mohl ještě doplnit?
10: Po ovoci poznáte je, jestli to takhle bude, tak já budu jenom rád a určitě ta pochvala ode mě přijde také.
11: Paní poslankyně, podle vás to bude jak, pakliže ten zájem ze strany nízkopříjmových o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light na úsporná opatření bude větší, než teď vláda očekává?
9: No tak vy jste to říkal, vy jste se ptal vlastně tou otázkou, co jste se ptal pana poslance Hladíka, tak tam se to pokládal, jestli ho uspokuje ta odpověď pana ministra Červeného, pokud
11: vás
9: to bude
11: ano.
9: Větší zájem. Mě to uspokojuje, protože já vím, s jakými penězi hospodaří a když vím, že jsou třeba minus 10 miliard na vodovody a kanalizace, protože minulá vláda přesunula ty peníze právě na zelenou úsporám a ve své podstatě vynaložila víc nebo dala víc peněz, než byly příjmy, jo, Státního fondu životního prostředí zhruba o 15 miliard, no tak jako někde ty peníze hold musíte sebrat, že jo? A jako říkám, mě ta odpověď uspokojila a jsem ráda, že pokračují dál a
11: dobře.
9: Snaží se najít tu cestu, kterou minulá vláda nenašla, že jo? Nebo aspoň nehledala.
11: Dámo a pane, já se u toho nechci moc zdržovat, protože k tomu jste si svoje pohledy i v našem vysílání už vyměnili
9: už řekli,
11: opakovaně.
9: Ano.
11: Přesto samozřejmě musím vás nechat stručně zareagovat, pane poslanče. poslanče, přijímáte částečnou, přinejmenším částečnou odpovědnost za to, že v tom programu loni na podzim nebylo dost peněz, tedy ještě v době, kdy jste byl ministrem životního prostředí?
10: My se prostě na tom s paní Peštovou nezhodneme, ona opakovaně říká prostě nepravdu, nic takového, že by tam peníze chyběly, prostě pravda není.
11: A počkejte, ale skutečnost je, že ten program byl pozastavený z důvodu vysokého počtu zájemců.
10: Ten dotační titul tak jako jiné roky skončil... Tak ten dotační titul loňský rok skončil prostě v půlce listopadu, protože se vyčerpalo 23 miliard. Prokazatelně prostě se navýšily ty žádosti po té, co skončily volby a vyhrála tato prostě většina, to znamená ANO motoristé, tohle je prokazatelné. A já jsem měl napsaný program, kdyby byl dál ministrem, tak ho spustím, že od 1. ledna by se to prostě rozjelo dál. Měli jsme na to zajištěno 40 miliard ve 4 letech. Takže je to o prioritách. Naše vláda tu prioritu měla, proto prostě lidem pomáhala. Tato vláda tu prioritu prostě nemá. Je to prostě nějaká politika. My jsme si zvolili svoje vedení, zvolili jsme si vládu, zvolili jsme si poslance a oni na to nějakým způsobem reagují. Je to o prioritách. Já jsem tady uváděl, že tato vláda dává peníze agrobaronům, dává peníze na POZE, dává peníze jinam. Je to prostě o prioritách té vlády.
11: Paní poslankyně, tak jaké jsou priority této vlády? Položím otázku. Jaké jsou priority této vlády? Uvážíme-li, že program Nová zelená úsporám byl pozastavený půl roku?
9: My samozřejmě se snažíme v tomto programu pokračovat dál. Tím, že to, že minulá vláda nedala a vůbec se nezajímala o nějakou další cestu, jak v tom programu pokračovat, když šly peníze, že je nezajímalo, že místo 30 miliard, které ve své podstatě pustili do oběhu, se jim dostalo jenom 14,5 miliard. To znamená, že tam vznikla tam vlastně sekera 15 miliard. To už je zbytečný. Říkám, je zbytečný se vracet k něčemu, co tady bylo. To prostě už tady je.
11: Jaké jsou priority vlády, paní poslankyně?
9: My v tom pokračujeme. Jak vidíte, my pokračujeme v zelené úsporám. To, co říká pan poslanec Hladík, to je jeho mantra, kterou neustále opakuje. My se samozřejmě snažíme všem domácnostem vyhovět tak, co nám dovolí náš rozpočet. A prostě nemůžeme jít za hranu toho rozpočtu. Dobře. A ten rozpočet nám něco říká, že jo? Takže se pohybujeme v určitých mantinelech a hledáme řešení. A toto řešení, které jsme našel Státní fond životního prostředí, si myslím, že je nejlepší, co mohli najít. Budem pokračovat dál. Jsou tady, pamatujeme na ty žadatelé, kteří opravdu jsou na superdávce, nebo kteří jsou nízkopříjmoví, jsou zranitelní. Ano. A samozřejmě pamatujeme i na ty, kteří chtějí programu pokračovat dál, to, co jsem vám říkala, že 2/3 chtějí pokračovat a nabízíme jim bezúročnou půjčku.
11: A hned se na ty bezúročné půjčky zaměříme. Já jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová a poslanec lidovců Petr Hladík.
8: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Tak dámo a pane, na to, jak to bylo, jste si názory vyměnili. Prosím, zaměřme se teď na to, jak to bude v budoucnosti a zaměřme se zvlášť na ty bezúročné půjčky. Vy už jste to řekl i v našem vysílání před pár minutami, pane poslanče, že podle vašeho názoru místo přímé pomoci lidem bude stát nově posílat peníze bankám. Proč by ale nemohly zafungovat ty bezúročné půjčky?
10: Já se moc omlouvám, tohle není můj názor, to je objektivní fakt, že místo prostě pomoci lidem dotacemi, tak bude stát posílat úroky bankám. To je jako objektivní fakt. A co se týká bezúročných půjček, mě na tom vadí několik věcí. Za prvé to, že místo toho, aby prostě stát pomohl těm lidem dopředu, tak místo toho bude posílat peníze bankám, protože celá řada těch lidí je v životní situaci, kdy jim stačila ta dotace. Mají něco našetřeno, nebo prostě jim pomůže rodina a místo toho ten stát je posílá do banky. Tak to je první věc. Druhá věc je, oni samozřejmě budou procházet riskem bank, to znamená, ne každý prostě na ten úvěr dosáhne, protože v nějaké životní situaci má nějaké příjmy, má třeba tu nemovitost zatíženou, protože splácí hypotéku a tady se prostě nabízelo jednoduché řešení, ze kterým já jsem měl napsaný, Státní fond životního prostředí to napsaný měl a mohl to spustit 1. ledna, prostě dát zhruba 30% dotaci a pustit to dál. Já jenom zkusím například na to, když banka
11: půjčí milion na rekonstrukci. Prosím stručný, ať může zareagovat vaše kolegyně.
10: To bude jedna věta, když půjčí stát 1 milion na rekonstrukci, tak podle délky tak stát zaplatí 300 až 600 tisíc vlastně na úrokových sazbách během těch 15 až 25 let a mně tohleto přijde zbytečný. Lepší je těch 300 tisíc dát těm lidem na tu dotaci dopředu.
11: Paní poslankyně, tak bude to výhodné pro stát, bude to výhodné pro české domácnosti, nebude to tak, jak vám namítá váš pan kolega, že především ty bezúročné půjčky, kdy úroky pochopitelně bude bankám platit stát, budou výhodné pro banky?
9: Tak zaprvé si musíme říct, že se bavíme o nějakých 10 až 25 letech. V současné době Státní fond životního prostředí ty peníze nemá. Nemá. To si prostě musíme říct. To, že bude
11: a má
9: platit,
11: peníze na ty
9: to,
11: úroky?
9: Bude, ano. To, že bude platit úroky a poplatky RPSN a bavíme se o nějakých 2-3 miliardách ročně, tak to je pro Státní fond životního prostředí unesitelný. Unesitelný. Kdybychom se bavili o tom, že budeme dávat to, co říká pan poslanec Hladík, prostě na to nemáme. Nemáme. Jako můžete si prostě vyskakovat do výše toho, jaký máte příjem, že jo? Jaký máte prostě, s čím disponujete. Jo? Takže já osobně jsem ráda, že v tom pokračujeme. A když už se bavíme, tak se bavíme o tom, že třeba běžná domácnost, rodinný dům, si může zažádat do výše 2 milionů. Jo? A bavíme se, že to rozložíme, rozkládáme to v čase do 10 až 25 let. Bytový dům si může zažádat na jednu bytovou jednotku o 750 tisíc. Prostě bavíme se o tom, že rozkládáme ty peníze v čase, rozkládáme to do 10 až 25 let a Státní fond životního prostředí na sebe nese, nebo sebou nese to, že bude platit ty úroky a ty poplatky RPSN.
11: Rozumím. Pane poslanče, podobně vlastně argumentuje třeba ředitelka Aliance Šance pro budovy, paní Gelová. Ona říká, že model vysokých přímých dotací pro veřejné rozpočty není dlouhodobě udržitelný, zatímco ty bezúročné půjčky ano. Co vy na to?
10: No, ředitelka Šance pro budovy paní Gelová je politička hnutí ANO, tak je potřeba to uvádět na pravou míru. Ale
9: poslanče,
10: no to je pravda objektivní.
9: Bereme snad odbornost toho člověka, ne?
11: Nechte teď prosím pana poslance dokončit.
10: Pojďme si to dát v číslech. Tak jak to vlastně je? Státní fond životního prostředí má na účtech desítky miliard korun. To znamená, není pravda, že by peníze neměl. Ano, je pravda, že je má vázány na projekty, ale v cashflow je použít může. Zároveň Státní fond životního prostředí počítá, že vlastně v letech 26 až 30 načerpá všechny peníze, které bude potom bankám platit v těch následujících 25 letech. A tedy budou ležet na účtech Státního fondu životního prostředí. A to prosím bez úročně.
11: No a nebude
10: to, znamená,
11: to
10: mě promiňte,
11: nebude
10: to prostě ekonomicky.
11: Nebude to udržitelnější, nežli ten předchozí dotační systém dlouhodobě udržitelnější?
10: Každý posluchač si může odpovědět, jestli je smysluplné, že stát načerpá z evropských peníze a 20 let je bezúročně bude držet na účtech jenom proto, aby je poslal bankám na úrokách. Jestli není lepší těm lidem tu stejnou částku, kterou zaplatí bankám, poslat dopředu jako dotaci. A je to čistě jenom o toku těch finančních prostředků, říká se tomu cash flow. Já myslím, že prostě diváci si mohou odpovědět. Za mě je ekonomický nesmysl načerpat evropské dotace během 5 let, držet je až 25 let na účtech bezúročně a posílat je každý rok bankám. Mně to prostě nedává hlava.
11: Paní poslankyně, tak nedávalo by to větší smysl dávat lidem peníze formou dotací, přímých dotací, než právě platit bankám ty úroky?
9: No, to je právě to, jak si hráli za minulé vlády. Jo, hráli si tak dlouho, že sebrali 10 miliard na vodovody a kanalizace, které tam v současné době chybí. Projekty jsou samozřejmě rozpracovány, obce čekají na peníze. To je přesně
11: tenhle... Prosím, k té mojí otázce.
9: Já vám odpovídám. Přesně tohleto, co říká pan poslanec Hladík, si s tím hráli minulým volebním období, kdy si cashflow takhle posouvali. Jo? A posouvali si to tak dlouho a různě si ty svoje díry látali, až prostě jsme se dostali tam, kam jsme se dostali.
11: Nedávalo by to
9: prostě
11: paní poslankyně
9: za žluté
11: větší smysl?
9: Povolenky, za žluté povolenky, které sloužily právě na tu zelenou úsporám. V současné době jsme někde máme příjmy kolem 3 miliard. Dřív jsme mívali kolem 20-25 miliard. Prostě to je fakt. Tak to prostě je. Takže když hledáme nějaké řešení, tak hledáme řešení, aby, jak vy říkáte, bylo smysluplné, dlouhodobé, předvídatelné. A toto je řešení, které nabízíme. Prostě tento program, který je navržený, tak je smysluplný, dlouhodobý, udržitelný.
12: Dobře.
9: To, co říká pan poslanec Hladík, je zase přímo do zdi náraz a zase budeme hledat peníze.
12: Tedy vaše odpověď na otázku.
9: A kdy budeme přesouvat peníze, třeba státní rozpočet a tak dále.
12: Tedy vaše odpověď na moji otázku je ne, nedávalo by smysl spíš se zaměřit na dotace.
9: Ano, nedávalo by smysl.
12: Děkuju. A u toho skončíme. Paní poslankyně, náš čas vypršel, omlouvám se. To byla předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová a exministr životního prostředí poslanec lidovců Petr Hladík. Dámo a pane, díky oběma.
9: Já děkuji a nashledanou.
12: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
8: Byli odvážní, hrdí a chtěli jen v klidu žít na svém území. Původní obyvatelé Severní Ameriky zvaní Indiáni. Místo zemědělství a lovu ale museli čelit přílivu bílých osadníků. O přežití bojovali Apačové, Siouxové, Komančové nebo Navahové. V jejich čele stáli indiánští náčelníci a příběhy čtyř z nich bude vyprávět červnový cyklus portrétů. Dva Apačové, Košis, který byl před obrazem Vinetua, a Geronimo, nejobávanější indián historie. Vítěz nad sedmou kavalérií, náčelník Siouxů sedící bík a hrom valící se z hor, neboli náčelník Josef z kmene Nez Perce, který se se svým zásadovým odporem proti vysídlování indiánů stal legendou. Cyklus Indiánští náčelníci poslouchejte každý červnový čtvrtek po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Ex Libris.
13: Nakolik byla za minulého režimu u nás zneužívána psychiatrie k politickým cílům?
14: Často v určitých obdobích přední českoslovenští psychiatři byli řízeni přímo pátou zprávou KGB.
13: Uvádí Miroslav Vodrážka, autor knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v softsovětském stylu.
8: Ex Libris, dnes po 20. hodině na Plusu.
4: Je 15 hodin, posloucháte Odpolední Plus a od mikrofonu provází Lucie Vopálenská.
8: Český rozhlas Plus.
4: Rakety a raketový vzestup cen ropy. Jak se situace mezi Izraelem a Íránem promítá do cen na burzách? A proč libanonští civilisté opouštějí pobřežní město Týr? Podhájska patří mezi nejnavštěvovanější termální střediska na Slovensku. Proč se o ně zajímá policie? A obyvatelé problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku se dozvěděli o budoucích plánech města, které plánuje panelové domy vykoupit od majoritního vlastníka. Jaké byly jejich reakce? I o tom budeme mluvit po zprávách Ondřeje Látala.
6: Přeju dobré úterní odpoledne. V České republice začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nabídne komplexní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. Celkem je v Česku 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se už připravují další.
15: Odhaduji na základě plánů, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
6: Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmann.
16: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je to celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
6: Ovládnutí médií vládní koalice odmítá. Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za Motoristy v pondělí.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Donald Trump prohlásil, že dohoda s Íránem je na dosah a mohl by mít výsledek během 2 až 3 dnů. Mezitím armáda Spojených států oznámila, že u Hormuzského průlivu havarovali 2 piloti vrtulníku Apache. Bez zranění je vyprostila bezpilotní záchranná loď.
17: Hormuzský průliv bude podle amerického prezidenta otevřený okamžitě při podpisu dohody s Íránem. Ta může být hotová už za 2 až 3 dny. Řekl s tím, že jednání jsou nyní ve finále. 2 američtí piloti, kteří havarovali u Hormuzského průlivu, jsou podle něj v pořádku a Bílý dům o jejich záchraně bezpilotní lodí vydá podrobnou zprávu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: A o situaci na Blízkém východě budeme v odpoledním plusu mluvit podrobně chvíli po zprávách. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku anebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje taky návrh zákazu vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. V Německu podle vlády znovu vzrostl počet politicky motivovaných trestných činů. Výroční zprávu v Berlíně představil ministr vnitra Alexander Dobrindt. Přes 85 tisíc trestných činů je podle něj nárůst na dvojnásobek oproti stavu před 10 lety.
18: Statistika zahrnuje širokou paletu přestupků, včetně například ničení předvolebních plakátů, ale pokud jde pouze o násilné trestné činy, tak nejvíc jich mají podle ministra Dobrindta s náskokem na svědomí příznivci krajní pravice. Ministr vnitra zároveň konstatoval trend směrem k násilnějšímu chování stále mladších pachatelů. Zatímco pravice nejčastěji útočí na etnické a jiné menšiny, u radikální levice vypíchl německý ministr zejména žhářské sabotáže a taky fyzické útoky na policisty zasahující na veřejných shromážděních. Kvůli těm hodlá vláda předložit podle ministra Dobrindta zpřísňující novelu trestního zákona. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, bylo jich skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci a dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy řešení. Poprvé se sejdou 22. června. Upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
19: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
6: Fotograf Nick Ut vystavuje v Praze fotografii napalmové dívky. Černobílý snímek z války ve Vietnamu se stal jedním z nejznámějších obrazů 20. století a dodnes připomíná dopady válečných konfliktů na civilisty.
20: V tomto případě dopadla bomba do vesnice. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
21: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
20: Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni hned začali léčit. I proto měla štěstí.
21: Výstavu černobílých snímků Nika Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Doprava na plusu na D2 jsou komplikace na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Na 0,5 kilometru před nájezdem na D1 je v omezení nehoda. Kolona hlavně kamionů z 10. kilometru. Osobní auta projedou rychleji. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně, stojí se od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru až na Pražský okruh. K nehodě u sjezdu na Ořech na 19. kilometru se srazila dvě auta, je to v levém pruhu, zdržení asi půl hodiny. V Praze je mimořádně silný provoz, komplikace na Pražském okruhu směrem z letiště na D1, o kterých už jsme mluvili, ale hodně plný je taky východ metropole, Belská ulice, Novopatská a Štěrboholská spojka z Letňan na Černý most a pak i Průmyslová, zdržení celkově asi 45 minut. Na vině je dřívější nehoda, kterou už odklidili. Dobře, dojďte. Zítra má být převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10 a vád má slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
2: A to v úterý 9. června v 15 hodin a 8 minut. Ještě včera ceny ropy prudce rostly, dnes opět klesají. Turbulence na trhu jsou důsledkem situace na Blízkém východě. Útoky mezi Íránem a Izraelem za poslední dva dny způsobily zdražení ropy až o 5%. Většinu zisků ovšem smazalo zastavení útoků na základě výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jak moc jsou trhy s ropou ohrožené mezinárodní situací? Právě to teď rozebereme s analytikem společnosti Finlord Borisem Tomčijakem. Dobré odpoledne, vítejte ve vysílání.
22: Dobrý den.
2: Povězte, co je zapotřebí pro stabilizaci cen ropy?
22: Tak samozřejmě to stabilizace by přišla, keby se Hormuzský příliv odblokoval, keby se vytvořilo nějaké mírové řešení. Ale zatiaľ aj podľa tých vyjadrení a aktivít zatiaľ sa zdá, že ešte v najbližších týždňoch Hormuzský preliv odblokovaný nebude. A je to teda nepríjemná správa, pretože tá ropa na globálnom trhu samozrejme stále chýba.
2: No čili hrálo by zásadní roli, pokud by Irán a Izrael za účasti Spojených států a zřejmě i Libanonu uzavřeli trvalou dohodu o míru, ano?
22: Trvalá dohoda by bola výbornou správou nielen pre trh s ropou, ale samozrejme i pre ďalšie komodity a finančné instrumenty. Ale vidíme, že medzi nimi je veľký rozkol a to hľadanie mierovej cesty bude ešte náročné a môžeme očakávať, že ešte medzi sebou budú sa navzájom útočiť.
2: No, fascinující pro lajky je ona volatilita. To je takové slovo, ktoré používáte často vy, analytici. Říkáme, že ceny ropy se proměnily během jediného dne v reakci na útoky. Je to běžné, že se války a vojenské akce takhle rychle promítají do situace na burzách, podobně jako třeba je to v případě výroků amerického prezidenta?
22: Ano, je to tak. V případě, keď daná komodita alebo daný finanční instrument je velmi ovplyvněný a právě ropa je to blokáciou ovplyvněná zásadně. Stále chýba na trhu s ropou přibližně 15% produkcie, která vlastně nie, kterou nie je možné teraz exportovat cez Hormuzský prieliv. Jsou tam sice alternativní trasy, ale tie nemají dostatočnou kapacitu. Zároveň ani nemají dostatočnou kapacitu iné produkčné krajiny, například Južná Amerika, Kazachstan či Spojené štáty zvyšují produkciu, ale ono to stále nestačí pokryť ten výpadok. Takže preto je ta cena ropy velmi citlivá, protože vlastně stále nie je alternativa k tomu výpadku, který je poměrně vysoký.
2: Rozumím. A už jste naznačil, že jde tedy o konflikt, který hned tak neskončí. S ohledem na to, že se obchoduje s budoucí cenou ropy, tak může mít vývoj vztahů vlastně mezi Izraelem a Iránem i dlouhodobý dopad na burzu.
22: Ano, tam, keď sa nad tým zamyslíme, tak celý región bude nestabilný i v najbližších rokoch. Takže aj keby teraz prišlo nejaké mierové jednanie a nejaký výsledok, tak je možné, že zase o niekoľko rokov zase bude v tomto regióne problém, pretože vlastne tam tie problémy sú dlhodobé a to bude spôsobovať stále zvýšenú volatilitu alebo zvýšenú kolísavosť cien ropy. A pre krajiny, ktoré importujú ropu a ropné produkty, čo je napríklad aj Česká republika, tak najlepším riešením je hľadať jednak alternatívne zdroje ropy z iných oblastí, napríklad z toho Kazachstánu, alebo samozrejme alternatívne zdroje energii obecně.
2: Jak jsou obchodníci připraveni na letošní léto, když to vrátím tedy do současnosti? Mají dost zásob, protože právě v létě bývá poptávka po ropě a ropných produktech vyšší?
22: Zásoby jsou naštěstí vysoké globálně a jednotlivé krajiny jsou ochotné rozpúšťať i strategické rezervy. Spolu s tím se tiež rozpúšťají ještě komerčné rezervy, které tiež jsou vysoké. Takže co se týká té fyzické ponuky, tak vďaka zásobám je dostatočná a bez problémov pokrie spotrebu. Možno niekde budú problémy s leteckým palivom, pretože predovšetkým v Ázii to jeho ponúka i zo zásob nie až tak vysoká, ale keď sa budeme baviť o benzíne a o nafte, tak týchto produktov je dostatok.
2: No a poslední věc, kdo podle vás na vysokých cenách ropy nejvíce vydělává a jak nakolik vydělává Rusko? Pomáhá mu ta krize na Blízkém východě?
22: Samozrejme, všetci producenti ropy na zvýšených cenách ropy zarábajú a samozrejme tí producenti, ktorí dokázali ešte svoju produkciu zvýšiť a neboli žiadnym spôsobom obmedzení limitom, tak pre nich to je dobrá správa. A Rusko tiež. Tam vlastne boli i znížené sankcie zo strany Spojených štátov. Takže pre Rusko je súčasná situácia priaznivá a jeho príjmy z predaja ropy a ropných produktov rastú.
2: Dodává Boris Tomčiak, analytik společnosti Finlord. Moc vám děkujeme za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
22: Já děkuji za pozvání a pěkně opravím.
2: A na Blízkém východě zůstaneme i v dalších minutách. Nejméně 8 lidí zabili izraelské nálety v libanonském Týru. Podle místních úřadů to bylo ještě před výzvou k evakuaci. Desítky dalších lidí utrpěly zranění. Izraelská armáda zaútočila na libanonské pobřežní město i přes varování Iránu. Teherán prohlásil, že v takovém případě znovu vyšle na Izrael rakety. Aktuální informace má teď pro nás náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Machá. Dobré odpoledne, Štěpáne.
0: Hezký den.
2: Tak jak rozsáhlé jsou ty poslední izraelské údery na libanonském území?
0: My jsme viděli, že v posledních hodinách se ty údery soustředily na oblast města Týru, konec konců i na vlastní město. V poslední době to bylo několikrát, kdy se izraelské letectvo zaměřilo právě na tuto oblast, na toto město. Několik úderů, alespoň podle libanonských tedy zdrojů, libanonských úřadů, podnikly izraelské síly už předtím, než vydali varování a výzvy k evakuacím. Právě při těchto prvních úderech údajně zemřelo 8 lidí a další desítky byly zraněné. Izraelská armáda, která běžně jinak rozesílá právě výzvy k evakuacím skrz mobilní telefony, tak tentokrát uvedla, že prošetřuje ten případ. Každopádně evakuace pak nastaly, byly velmi rozsáhlé a je to už několikátá vlna během posledních dnů, kdy se lidé z Týru tedy evakuují a odjíždějí auty na sever do bezpečnějších částí Libanonu směrem k Bejrútu. No a po těch výzvách k evakuaci přišly další údery. Viděli jsme údery přímo do centra města Týru. Jenom připomenu, že historický Týr je vůbec největším městem libanonského jihu. Je to město na pobřeží a populace je tam smíšená. Jsou tam i křesťanské komunity. Tentokrát se právě evakuační výzvy týkaly i křesťanských čtvrtí. Převážně jsou ale v Týru zastoupení šíité a tím pádem Hizbalah je tam dominantní politickou i vojenskou silou.
2: No a co, Štěpáne, ty izraelské nálety vlastně v současném konfliktu znamenají? Znamenají, že automaticky Irán znovu zaútočí na Izrael?
0: My jsme zatím žádné reakce iránské na ty izraelské údery poslední neslyšeli. Otázkou je, jestli si Irán sám dal jako červenou linii to, aby tedy Izrael zaútočil na Bejrút a nebo kamkoliv, v podstatě v Libanonu. Zdá se, že ten Bejrút je podstatný, protože ty iránské raketové údery pondělní, nedělní a pondělní, tak přišly právě poté, kdy izraelské letectvo zaútočilo na Bejrút, na libanonskou metropoli. Každopádně Irán se snaží svázat dlouhodobě ten konflikt mezi Izraelem a Hizbaláhem s válkou americko-izraelskou proti Iránu a de facto požaduje, aby jakákoliv dohoda mezi Spojenými státy a Iránem obsahovala i to, že tedy Izrael přestane útočit na Libanon. Tohle Izrael dlouhodobě odmítá. Možná právě i ten dnešní útok na Týr může být takovým vzkazem jak Iránu, tak také americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že Izrael nepřestane, jak říkají jeho politici, bojovat proti Hizbaláhu ani v případě, že nakonec Spojené státy s Iránem uzavřou nějakou dohodu.
2: A ještě jedna věc, teď se mluví o vytvoření takzvaných svobodných zón v Libanonu. Co si pod tím můžeme představit?
0: Ano, říká se jim, nebo mluví se o nich jako o pilotních zónách bez přítomnosti Hizbaláhu. Začalo se o nich mluvit po setkání nebo dalším kole jednání izraelsko-libanonského na úrovni velvyslanců ve Spojených státech. Bylo to minulý týden ve Washingtonu. No a údajně tyto zóny by měly být vytvořené na jihu Libanonu. Měly by to být zóny, ve kterých bude mít 100% kontrolu libanonská armáda. Nebudou tam vůbec přítomní tedy ozbrojenci Hizbaláhu. Není ovšem jasné, jak by měly být ty zóny vybrané, jak by měly být vůbec vytvořené a jak by měla armáda získat kontrolu nad nimi. Já osobně, když jsem byl v posledních letech v Libanonu, tak bylo na první pohled vidět, v jakém špatném stavu je libanonská armáda, jak špatně jsou placení vojáci libanonské armády a že v podstatě nemají příliš motivaci ani nějak aktivně v armádě sloužit. Teď v posledních měsících přicházejí informace o tom, že jak Spojené státy, tak také arabské země pomáhají finančně libanonské armádě postavit se na nohy finančně i technicky a to může být právě cesta, jak by mohla libanonská armáda efektivně kontrolovat právě ty první zóny, kde by Hizbaláh nebyl.
2: Tak tolik Štěpán Macháček, blízkovýchodní zpravodaj Českého rozhlasu. Díky, že si přispěl do Odpoledního plusu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: No a z Blízkého východu se teď přesuneme zpět do Českých Luhů a Hájů. Jaký bude nájem nebo co město udělá se štěnicemi a dalšími škůdci? Takové otázky padaly na pondělním setkání obyvatel problémového sídliště Slunečnice ve Šluknově na Děčínsku. Do konce roku chce město 14 panelových domů vykoupit za 285 milionů od majoritního vlastníka. S financováním mu má pomoci kraj i dotační program určený pro regiony zasažené těžbou.
3: Jestli to je lokalita, že se tady něco změní, bude to ještě horší.
5: Tady krčí rameny pan Josef.
3: No, nevěřím tomu, že to bude něco k lepšímu.
7: Kdyby muselo město všechny tady ty nepřizpůsobivé, všechny tady to, co dělají problém, je nemí se chovat, co děti jim nechodí do školy, prostě tohle to všechno, jo. By muselo jít odsaď z toho Šluknova pryč.
23: A dodává Emma, která sedí vedle něho. Oba společně s dalšími asi 100 lidmi čekali, co jim vedení města o budoucnosti sídliště řekne.
24: Finance, které od vás vybereme, ať už to jsou za nájmy, za ty služby a samozřejmě od vás budeme chtít dodržování nějakého domovního řádu. To jsou prostě základní věci, který určitě od vás budeme chtít.
23: Přiblížil nezávislý starosta Tomáš Kolonečný, co bude město jako pronajímatel po obyvatelích chtít a dodal, že bez nich se sídliště nedá proměnit. Část z nich najde práci při jeho úklidu jako domovníci nebo při rekonstrukci samotných bytů. V druhé části setkání přišlo i na dotazy obyvatel.
25: První dotaz konkrétně zní, zda zůstanou byty lidem, kteří aktuálně dluží na nájmu.
26: My nebudeme přebírat žádné dluhy od stávajícího majitele.
27: Lidé se taky například ptali na to, jak se chce město zbavit různých škůdců, jako jsou šváby a tak dále.
28: Díky té spolupráci s krajskou hygienickou stanicí si myslím, že to zvládneme relativně jako efektivně.
23: Město teď finalizuje žádost o dotaci z fondu Spravedlivé transformace, odkud by mělo dostat na výkup 200 milionů korun.
29: Zlodějeme některé dokumenty, jako je sociálně transformační plán, zejména s kolegy z MPSV za spolupráci spolupráce nejenom s Ústeckým krajem, ale i s MMR. Předpokládáme, že bychom to chtěli co nejdříve už uzavřít.
23: Upřesnil starosta. Město musí koupit 14 panelových domů do konce roku. S majitelem má uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí. Dotační program má být podle ministra Igora Červeného z motoristů vypsaný během června. Šluknov uvolnil na výkup 25, kraj pak 60 milionů korun. V září navíc pošle kraj na sídliště 7 sociálních pracovníků, aby zmapovali potřeby tamních obyvatel a taky například specialistu na oddlužení. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: A od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská. V jednom z oblíbených termálních středisek na Slovensku nebublá pouze léčivá voda, ale také spor o to, kdo nad ní bude mít kontrolu. Obec Podhájska nedaleko Nových Zámků chce prodat svůj podíl ve firmě s geotermálním vrtem, který živí místní lázně i koupaliště. Jenže ani po letech není jasné, komu vrt vlastně patří. Deník ZME navíc upozornil, že o podíl se zajímá nově vzniklá firma s nejasným pozadím sídlící v Praze. Případem už se zabývá slovenská policie a také naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová. Báro, vítej, dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Můžeš prosím nejprve přiblížit, jak velké jsou vůbec lázně Podhájska a jak zásadní je pro ně ta voda z geotermálního vrtu?
4: Podhájska je vesnice s tisícovkou obyvatel, ale koupaliště, které z toho termálního vrtu žije, patří k největším geotermálním areálům na Slovensku. Ono vzniklo zhruba v 70. letech minulého století a v dobré sezóně se zisk blíží milionu euro, jak připomíná deník SME. Loni obecní společnost, která koupaliště provozuje, vydělala přes 720 tisíc eur, což je v přepočtu asi

0: ale vytryskla ze země termální voda a pak se vlastnictví nikdy řádně nevyřešilo. Firma, která ten vrt dnes provozuje, Geothermal, ho nemá zapsaný v majetku a to stejné platí i o slovenském hydrometeorologickém ústavu. Povolení k odběru vody teď má manželský pár ze sousedního města, ale prokurátor upozornil, že doklady, o které se to povolení opírá, vlastně vůbec neprokazují to vlastnictví. Situaci tak má nakonec vyřešit ministr životního prostředí Tomáš Taraba, jenže jeho ministerstvo se k tématu zatím nevyjádřilo.
1: No a když není jasné, kdo je majitel vrtu, komu vrt patří, tak jak ho vůbec může ta obec prodat?
0: Ono totiž, ona ta obec neprodává vrt samotný, ale svůj podíl ve firmě Geothermal, což je tedy ta společnost, která byla před 20 lety založená právě proto, aby vrt spravovala. Jenomže, jak už jsme řekli, on není v jejím majetku zapsaný. No a tady vlastně vzniká ten problém. Pokud by ministr Taraba rozhodl, že firma vrt vlastní nebo má právo ho používat, podíl v ní najednou získá velkou hodnotu. No a nový majitel pak by měl vliv na to, jak se s vodou nakládá. Pokud ale Taraba rozhodne jinak, firma nevlastní prakticky nic, no a navíc je v exekuci v přepočtu přes 3 miliony korun. Kritici proto říkají, že obec by se toho podílu neměla vzdávat dřív, než bude celá věc právně dořešená.
1: No a v celém případu, jak jsme už naznačili, vystupuje i firma, která má o podíl zájem, zároveň se o ní zajímá policie. Co je o ní známo?
0: Moc toho není. Ta firma se jmenuje Imob Group CZ a existuje sotva měsíc. Základní kapitál má zhruba 100 korun českých. Založili ji dva maďarští dvacátníci, jedním z nich je 23-letý rapper z Budapešti Andráš Hrebenar. Když se ho reportéři deníku SME pokusili kontaktovat, tak jeho telefon byl odpojený. Druhou majitelkou je žena v podobném věku. Není jasné, jaká je jejich role ve společnosti nyní, ani jestli za tou firmou nestojí někdo jiný. A právě tyto nejasnosti vlastně vyvolali celý ten spor. Jeden z obyvatel obce Podhajská na starostu podal trestní oznámení a případ převzala policie.
1: No a ví se, co bude dál?
0: To závisí vlastně na dvou věcech. Za prvé, jestli ministr Taraba konečně rozhodne o vlastnictví toho vrtu a za druhé, jak dopadne policejní vyšetřování. Zastupitelstvo prodej zatím neschválilo a část jeho členů je vůbec proti tomuto návrhu. Vše tak vlastně záleží na tom, komu ministerstvo životního prostředí zdroj té geotermální vody přiřkne.
1: O problémech obce Podhajska na Slovensku jsme mluvili s naší zpravodajkou Bárou Vránovou. Díky moc, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Práci s kamenem se teprve učí, ale i tak už zkouší pracovat tam, kde před 700 lety tvořil proslulý stavitel a kameník Petr Parléř. Studentky střední kamenické školy v Hořicích si své první řemeslné dovednosti ověřují na svatovícké katedrále na Pražském hradě. Právě sem je už ve druhém ročníku zavedla školní praxe.
2: Je to zážitek určitě, je to úplně něco jiného, než co prožíváte každý den.
3: Tři slečny musí několikrát denně vystoupat na 30-metrové lešení u jižní strany vnitřku katedrály, kde pracují na opravě jednoho z velkých gotických oken. Příčina oprav je už skoro 300 let stará, popisuje restaurátor Bohumil Pánek. Jehož firma se o práce v katedrále stará už desítky let.
4: Po požáru někdy v roce 1740 ty okna chytly a ten kámen zdegradoval, spálil se a vyloženě jako odpadal. Že oni v té době neměli čas a nedoplnili to do kamene po tom požáru. Ale doplnili to do maltových profilů. Jsou to profily, které mají třeba 700 kilo.
3: A když kousek jednoho takového profilu našli správci katedrály vypadlý na zemi, zjistili, že se něco děje. Prohlídka dronem odhalila příčinu a nastínila, co všechno bude potřeba opravit. A na každém z oken to je práce na měsíce.
4: Tam přišlo asi 54 kamenů. My jsme měli za úkol tu maltu sundat a navázat na ty gotické kameny, které tam byly vlastně kopiema. A dneska, když se podíváte na to okno nahoru, tak vidíte, že je to ve stavu, jako by to nikdo nepoznal. Těch oken tady po tom požáru je 8.
3: Apolena, Adela a Mariana nemanipulují s těžkými kameny. Jejich pracovní náplně je přeci jen o něco jednodušší.
2: Čistíme kružbový zábradlí. My jsme si mysleli původně, že budeme používat i páru, ale nakonec to děláme jenom kartáčema a různýma houbama a tak.
3: I tak se ale studentky dostávají do míst, kam se nedostane nejen běžný návštěvník, ale kam nemůže skoro nikdo. A doslova a do písmene si mohou sáhnout na kus historie. Zážitkem je sama o sobě už jenom práce ve 30 metrech.
5: Nás překvapilo, kolik tady projde denně lidí a taky jak malí vypadají z toho lešení. Závrať na začátku chvíli byla, ale člověk se na to zvykne po čase. Nesmí se moc koukat dolů a soustředit se na tu práci, co dělá.
3: Člověka napadne, není to riziko pustit studenty na taková místa? Bohumil Pánek začne úplně automaticky při odpočinu.

0: Odpovědi na tuhle otázku mluvit o bezpečnosti práce, že by tím rizikem mohl být kontakt studentů s nenahraditelnou památkou, zkušený restaurátor studentkám věří. S hořickou školou má jen ty nejlepší zkušenosti.
1: Nedáváme jim nějaký extrémně složitý práce, protože tady je hrozně důležitý ctít a zachovat tu gotickou architekturu. Já vždycky říkám, že když odsud odejdete, skončíte tu rok lešení a přijdou sem lidi a řeknou, no, co tady dělali, je to stejný, jako to bylo. Tak to pro nás jako znamená to vítězství.
0: I tak musí být studentky maximálně opatrné, ale to jim nikdo připomínat nemusí. Pracují, ale také se dívají na restaurátorské mistry a učí se od nich. Sportovní terminologií z okresního převodu přeskočili celou řadu vyšších soutěží a dostali se skoro až na restaurátorské olympijské hry.
2: Skoro. Akorát my jsme zatím jenom diváci na těch olympijských hrách.
0: Pro Apolenu, Adélu a Marianu praxe končí, na jejich místo nastoupí další parta z Hořic. A protože oken je celkem 8 a projekt oprav je na několik let, mají se i ti další na co těšit. Z chrámu svatého Víta na Pražském hradě Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
3: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas plus.
4: Je 15:30 a s dalšími zprávami už je připraven Ondřej Látal.
3: Český rozhlas plus.
5: Zákon o střetu zájmu, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit. Navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat dotaci nebo veřejnou zakázku pouze od rezortu, v jehož čele tento člen vlády stojí. Opozice návrh kritizuje. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku. Tam působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu, dosáhl rekordních 376 miliard dolarů a překonal tím odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech anebo zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří taky zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války. Uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů anebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla podle zprávy Afrika. Na dálnici D2 je stále zdržení na příjezdu do Brna ve směru z Bratislavy. Na půltém kilometru před nájezdem na D1 je v omezení nehoda a kolona hlavně kamionů z 10. kilometru. Osobní auta projedou o něco rychleji. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Stojí se od sjezdu na Rudnou ze 6. a půltého kilometru až na Pražský okruh k nehodě u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru se srazila dvě auta. Je to v levém pruhu, zdržení teď asi 40 minut. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Jeneč na 10. kilometru je hlášená nehoda, kolona má teď asi kilometr, zdržení na 5 minut. A v Praze je stále mimořádně silný odpolední provoz. Komplikace jsou na Pražském okruhu směrem z letiště na D1. Na Pražském okruhu je velmi pomalý provoz taky na D1, z D1 na letiště, kolony jsou od Jesenice přes oba tunely až k nehodě v opačném směru. Hodně plný je východ metropole, tedy k Belská Novopatská, Štěrboholská spojka z Letňan na Černý most a pak i Průmyslová, zdržení celkově 45 minut. Na vině je stále dřívější nehoda. A probíhá také regulace tunelů Blanka, kolony jsou tak v Dobříšské, Radlické, Plzeňské, Patočkově a hodně plný je i sever Prahy, tedy Povltavská od Balabenky i Liberecká z Proseka. Dobře dojďte. Zítra čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. To byly zprávy a tady už je repríza dopoledního Interview Plus.
4: Slovenský soud projednává jednu z největších korupčních kauz novodobé historie země. V případě Očistec obžalobě čelí někdejší špičky bezpečnostních složek, včetně dnešního místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara. V minulosti údajně organizovali zločineckou skupinu, která ovlivňovala policejní vyšetřování a sledovala politické oponenty strany Smer. Jaký dopad může mít celý případ na vládu Roberta Fica? I o tom bude dnešní Interview Plus. Zdraví vás Pavlína Nečásková.
3: Interview Plus.
4: A na Slovensko zdravím našeho hosta, kterým je ředitelka nadace Zastavme korupciu Zuzana Petková. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Soud v Banské Bystrici vyslechl znění obžaloby v kauzi Očistec. Jak silné důkazy má prokuratura?
6: Prokuratura má dôkazy hlavne, čo sa týka výpovedí spolupracujúcich obvinených. Mnohí sa už ku skutkom priznali, ale tie dôkazy sú aj ďalšie, čiže tieto výpovede sú podporené aj inými dôkazmi, ktoré sú v spise.
4: Takže má dostatek dôkazu k tomu, aby tento prípad dovedla ke zdárnemu konci?
6: To, či má dostatok dôkazov, to musí posúdiť súd, pretože na Slovensku platí tzv. Voľné hodnotenie dôkazov, to znamená, že je to na sudcovi, aby vyhodnotil, či tie dôkazy budú postačujúce na odsúdenie jednotlivých páchateľov, alebo teda podozrivých.
4: Na lavici obžalovaných sedí, jak už jsem říkala, bývalý policejní prezident, ale také bývalý speciální prokurátor. Kdo všechno ještě do té údajné zločinecké skupiny patřil?
6: Celkovo ide o 11 osôb. Ako ste už povedali, hlavnými obžalovanými sú Tibor Gašpar, ale aj špičky napríklad Národnej kriminálnej agentúry, teda bývalej zložky polície, ktorá mala vyšetrovať korupciu a ekonomické trestné činy. Tiež v podstate je tam jedným z hlavných obžalovaných nitriansky podnikateľ Norbert Böder, ktorý je médiami označovaný za oligarchu blízkeho Smeru a je to aj priateľ premiéra Roberta Fica, ktorý sa v podstate tým vzťahom s Norbertom Böderom netají.
4: No, zmiňujete Norberta Bödera, ten měl být tedy hlavou té zločinecké skupiny a spolu s ním také současný místopředseda parlamentu Tibor Gašpar. Je jasné z obžaloby, na čí objednávku měli pracovat?
6: Mali pracovať práve na objednávku Norberta Bödera. On bol ten, ktorý mal podľa obžaloby založiť zločineckú skupinu a krytie mu mal poskytovať práve bývalý policajný prezident, podpredseda parlamentu a Smeru Tibor Gašpar. Mali sa stretávať v súkromnej budove na 6. poschodí, kde Norbert Böder mal podľa obžaloby dávať príkazy, ako má polícia konať v jednotlivých prípadoch a v prípade niektorých káos, ako ich má, či už zamiesť pod koberec, alebo naopak niekoho účelovo stíhať alebo dohľadávať, lustrovať na informácie v policajných databázach.
4: Znamená to tedy, že o tom, co sa bude dít, co sa bude, jak říkáte, zametať pod koberec, údajne tedy, nebo co sa nebude vyšetrovať, měl rozhodovať Norbert Böder. Nebyl nad nimi ešte niekto ďalší?
6: Podľa obžaloby tam žiadny takáto ďalšia osoba nie je. Takže v tejto chvíli hovoriť, že či tam bol ešte niekto ďalší, kto by riadil Norberta Bödera, by bola čistá špekulácia.
4: No, tá údajná zločinecká skupina fungovala v letech 2012 až 2018. V té době byla u moci vláda Roberta Fica. Ministrem vnitra byl Robert Kaliňák. Předpokládá obžaloba, že o tom mohli vědět?
6: V obžalobe sa tieto osoby nespomínajú. Každopádne niektoré skutky sa týkajú napríklad politických oponentov vtedajšej súčasnej vlády a Smeru. Napríklad polícia podľa obžaloby na príkaz tohto vedenia zločineckej skupiny mala sledovať či už bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, alebo napríklad lídra vtedajšej opozície pána Matoviča, ako aj ďalších vlastne ľudí z politiky a tých, ktorí v podstate Smer bral ako svojich nejakých kritikov alebo oponentov.
4: No, zmiňuje sa tam dokonca i jméno bývalého prezidenta Andreje Kisky. K čemu je měli sledovat, nebo bylo to jediné, o čem obžaloba mluví, že je prostě sledovali?
6: Išlo aj o lustrovanie osôb, alebo v prípade pána Kisku napríklad o získavanie informácií z finančnej správy. Vieme, že pán Kiska, jeho firma KTAG bola trestne vlastne stíhaná kvôli daňovým nezrovnalostiam, kvôli daňovým podvodom.
7: A vedla i k odsouzení, pokud sa nemýlim.
6: Presne tak. Presne tak. A tieto informácie vlastne používal aj smer Robert Fico na tlačových besedách.
7: Všichni obžalovaní se prohlásili za nevinné. Tibor Gašpar je přesvědčený, že jde případ, že jde o případ na politickou objednávku. Nasvědčuje tomu něco?
6: Všetci obžalovaní úplne nie. Napríklad v prípravnom konaní Bernard Slobodník vlastne priznal vinu a takisto spolupracoval s políciou, vlastne vypovedal o všetkých skutkoch. Avšak včera na pojednávaní je pravda, že neurobil vyhlásenie o vine a treste. A súvisí to s tým, že medzi časom, tá obžaloba bola podaná pred 5 rokmi, medzi časom parlament, ktorého podpredsedom je jedným z obžalovaných, schválil novely, ktoré môžu výrazne pomôcť všetkým, čo stoja pred súdom. A zároveň je v parlamente novela, vďaka ktorej môže aj celá táto obžaloba padnúť. Preto Slobodník z takého vlastne aj strategického dôvodu, keďže vyhlásil, že nechce byť jediným, ktorý bude odsúdený, včera odmietol, alebo teda nezopakoval to priznanie viny.
7: My sa k tomu určite všemu dostaneme. Ešte během toho pojednávání soud zakázal zveřejňovať informace z dokazování nebo z výpovědí svědků, aby sa navzájem neovlivňovali. To je standardní postup.
6: Nie je to úplne štandardný postup, väčšinou bývajú vlastne tieto pred súdom vlastne tieto konania na Slovensku verejné, ale teda sudca si to tak vyhodnotil, má na to právo.
7: Hostem Interview Plus je ředitelka slovenské nadace Zastavme korupciu Zuzana Petková.
3: Posloucháte Interview Plus, rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Vy už jste trošku zmiňovala legislativu, která může zasáhnout do projednávání celé kauzy. Vládní koalice Roberta Fica začala krátce po nástupu do funkce v roce 2024 pracovat na novele trestního práva, která mimo jiné snížila trestní sazby za určitý typ kriminality. Jak se to všechno může promítnout do kauzy Očistec?
6: Nejde len o zníženie trestných sadzieb, ktoré sa týkajú hlavne korupcie a úplatkov, ale aj tiež o skrátenie premlčacích lehôt. Vďaka čomu sú viaceré skutky, hlavne také, ktoré súvisia s úplatkárstvom alebo s nadržiavaním, premlčané. Dokonca v prípade jedného obžalovaného, pána Gregu, ktorý pôsobil na finančnej správe, už musel sudca trestné konanie zastaviť z dôvodu, že jeho skutok bol vďaka novelám premlčaný. V prípade napríklad Tibora Gašpara alebo Norberta Bodora je tam tiež viacero skutkov, ktoré už sú premlčané. V prípade napríklad Gašpara ide o dva skutky, ktoré súvisia napríklad s úplatkami a takisto aj v prípade pána Bodora. Zase pri iných skutkoch sú tie sadzby rozhodne nižšie. Napríklad v jednom prípade si mali títo ľudia rozdeliť úplatok 400 000 eur podľa obžaloby. Ak by platili na Slovensku pôvodné trestné sadzby, tak by im hrozilo 10 až 15 rokov vo väzení a prepadnutie majetku. Po novele, za ktorú hlasoval aj pán Gašpar v parlamente a bolo teda hlavnou postavou zo Smeru, ktorá ju v parlamente obhajovala a na tlačových konferenciách novinárom vysvetľovala, tak po tejto novele už pánovi Gašparovi nehrozí 10 až 15 rokov, ale len 4 až 9 rokov. Prepadnutie majetku možné nie je, takže pri týchto trestných sadzbách môže v podstate v prípade dokázania viny skončiť aj s podmienkou a probačným dohľadom.
7: Je možný, že by niekto z týchto obžalovaných práve kvôli tomu, kvôli zmenám v novele trestního práva, odešiel ze soudu bez viny?
6: No ako som už v úvode spomínala, už sa to stalo. Je to pán Grega, je to vlastne jeden z predstaviteľov, z vysokých predstaviteľov finančnej správy, čo je na Slovensku daňový úrad, a tomu sudca zastavil trestné konanie, pretože jeho skutok bol premlčaný.
7: No a jak si ale vysvětlujete, že nikto z obžalovaných včera u soudu nepožádal o zastavení stíhání niektorých promlčených činů?
6: Tak to sa ešte v procese v podstate môže udiať, respektíve aj sudca si to sám môže takto vyhodnotiť, že to trestné konanie zastaví len v prípade, že by obžalovaní trvali na prejednaní týchto skutkov, tieto sa budú prejednávať ďalej.
7: Ještě jeden legislativní návrh už jste zmiňovala. Vládní koalice se snaží snížit vliv kajícníků u soudních projednávání, tedy lidí, kteří se přiznují a spolupracují s vyšetřovateli. Jak to zdůvodňují?
6: Je tam vlastně jeden skutok a tým je právě ten základní a najprísnejší, kde hrozí najprísnejšia sadzba, to je ta zločinecká skupina, kde stále tým obžalovaným hrozí vysoký trest. A pri tomto skutku hlavná dôkazná situácia je postavená v podstate na výpovediach spolupracujúcich obvinených kajúcnikov. Niektorí z nich už aj svoj trest poznajú, niektorí už aj odsúdení boli, ale v iných samostatných konaniach, nie v tomto. No a ako som už hovorila, tento skutok je založený hlavne na výpovediach tzv. Kajocníkoch. Táto novela, ktorá je momentálne v parlamente, sa snaží oslabiť výpovede kajocníkov ako dôkaz. A v podstate v takom prípade by viaceré vlastne svedectvá zrejme nemohli byť na súde použité. A je možné, naznačil to aj prokurátor, že celá obžaloba by tým pádom padla.
7: A znamená to, že pro kajícníky by to představovalo, že nebudou mít žádnou polehčující okolnost, když spolupracovali a vypovídali, ale může jim hrozit úplně stejný trest jako obžalovaným?
6: No, nie, tá novela je skôr v podstate o tom, že svedectvo kajúcnika môže byť použité len v prípade, ak je podporené nejakým iným dôkazom. Tým iným dôkazom však už nemôže byť svedectvo ďalšej osoby alebo ďalšieho kajúcnika. Vezmeme si napríklad v prípade zločineckých skupín, a nebavíme sa v podstate iba o tejto, ale aj napríklad o mafiánskych skupinách, ktoré v 90. rokoch na Slovensku boli veľmi silné, tak práve tieto skupiny sa podarilo rozločiť vďaka ľuďom znútra, ktorí v podstate vypovedali, hej. To znamená, že keď viacerí tí páchatelia tých skutkov vypovedali, že pri nich boli napríklad pri vražde, tak bolo možné, vlastne súd si to mohol vyhodnotiť tak, že tie osoby odsúdil. Po novom by však toto možné nebolo, keď sa bavíme napríklad o vražde, tak tam by museli nájsť aj nejaký ďalší dôkaz, napríklad by museli nájsť telo alebo zbraň a podobne, čo v niektorých prípadoch je veľmi ťažké. A tuto sa tiež bavíme o úplatkoch. Väčšinou vlastne tá korupcia prebieha tak, že si tie osoby za prítomnosti možno aj iných osôb odovzdávajú ten úplatok a tie viaceré osoby dosvedčujú, že sa tá situácia takto udiala. Po novom však toto nebude stačiť.
7: No a čím to vládní koalice zdôvodňuje veřejnosti, že chce v podstate snížit působení těchto lidí, kteří pomáhají velmi často k vyřešení trestných činů? Nebo...
6: Áno, koalícia to zdôvodňuje presne tak, ako aj obhajcovia, napríklad Tibora Gašpara pred súdom. Teda tvrdia, že vlastne v tých rokoch, kedy sa tieto prípady vyšetrovali, v rokoch 2020 až 2023, že polícia zneužívala výpovede kajúcnikov a že títo vlastne nehovoria pravdu, ale klamu. Treba však povedať, že nič také v podstate žiaden slovenský súd ešte neskonštatoval. Naopak, napríklad aj v tomto prípade viacerí z tých obžalovaných boli vo väzbe, boli takmer rok a viaceré súdy dôvodnosť trestného stíhania na základe vlastne tých predložených dôkazov potvrdzovali a vlastne v tej väzbe tie osoby zostávali.
7: Tato novela skončila už na ústavním soudě, vláda proto připravuje, nebo vládní koalice proto připravuje novou. To znamená, kdyby stihla schválit ještě před vynesením rozsudku v kauze Očistec, která se předpokládá, se bude projednávat řadu měsíců, mohla by to tedy ovlivnit výsledek celého projednávání?
6: V zásade si nemyslím, pre tých páchateľov na Slovensku v trestnom konaní platí, že novela, ktorá, alebo teda právna norma, ktorá je pre nich priaznivejšia, tak podľa tej súd jedná. Takže aj v tomto prípade už tie skutky, ktoré sú napríklad premlčané, sú premlčané, musel by sa tam nejaké niečo iné nové objaviť. Jediné, čo je ešte teda zatiaľ otázne, je, že či parlament schváli tú novelu, ktorá sa týka oslabenia použitia kajúcnikov ako dôkazov, a tam je to vlastne zatiaľ otvorené.
7: Jsou všichni muži na lavici obžalovaných nějak spojení se současnou vládní garniturou? Vy jste zmiňovala už Norberta Bödera, že je to muž, o kterém se ví, že je přinejmenším přítelem Roberta Fica, na Tibora Gašpara, to je místopředseda parlamentu, na toho se neptám, ale co ti ostatní?
6: Aj tí ostatní sú veľmi silno spojení vlastne s tou vládou Roberta Fica, predchádzajúcou vládou Roberta Fica. Či už je to napríklad šéf Národnej kriminálnej agentúry, pán Hráško, alebo pán Krajmer, ktorý by mal byť dokonca v nejakom príbuzenskom vzťahu. Takže všetci tieto osoby sú či už nominanti bývalej vlády, alebo sú s tou vládou, predchádzajúcou vládou Roberta Fica spojení.
7: Jak si vysvětlit, že se muž obvinění ze spoluzaložení zločinecké skupiny dostane na kandidátku jedné z nejsilnějších politických stran a navzdory vyšetřování se stane místopředsedou parlamentu?
6: No, je to také slovenské špecifikum, že ľudia, ktorí kvôli napríklad aj nejakej kauze musia odstúpiť alebo odísť, dostanú lepší a lukratívnejší flek. Máme to tu aj teraz, napríklad bývalý minister Kmec, ktorý musel z postu pre verejný tlak odísť a mal na krku škandál, ktorý na Slovensku poznáme ako Slejáda. Išlo o nákup predraženého objektu, tak sa teraz stane vlastne veľvyslancom v Taliansku. Čiže je to také slovenské špecifikum. Stal sa podpredsedom parlamentu, opozícia sa ho snaží odvolať. Koalícia sa bráni tým, že platí prezumcia neviny, a teda kým súd nepovie, že je vinný, tak by mal zostať na svojej funkcii. Prezumcia neviny platí, to je pravda. Na druhej strane pán Gašpar v podstate je v konflikte záujmov, lebo v parlamente sedí a hlasuje za zákony, ktoré mu môžu pomôcť, a výrazne ich tam presadzuje a obhajuje.
7: No a syn Tibora Gašpara, Pavol Gašpar, je šéfem slovenských tajných služeb. Do funkce ho také zvolila současná vládní koalice. To nevzbuzuje podezření, že i on z pozice, tedy šéfa SIS, by mohl nějak zasahovat do živých spisů nebo přinejmenším získávat informace o obžalobě otce?
6: Určite to spôsobuje na Slovensku rôzne otázniky, hlavne preto, že pán Gašpar príliš nemá kvalifikáciu na to, aby viedol tajné služby. Nie je to odborník, alebo teda nebol to odborník na tajné služby. Je to pomerne malý, mladý človek, ktorý je tiež počas toho, ako jeho otec bol policajným prezidentom, tak pôsobil v polícii, alebo teda viedol políciu, tak aj on bol v polícii. No a áno, môže to spôsobovať otázniky na to, že či tajná služba na Slovensku, tak ako to už aj bolo napríklad v minulosti za Ivana Lexu, nečeli podozreniam, že je zneužitá na politický boj alebo získavanie informácií napríklad v prospech Tibora Gašpara a Smeru. Takisto my sme napríklad poukázali na to, že pán Gašpar má rôzne nezrovnalosti aj v majetkovým priznaniach, je pomerne bohatým človekom, vlastne niekoľko nehnuteľností napriek tomu mladému veku a napriek tomu, že podľa príjmov a mzdy, ktorú poberal či už ako úradník alebo policajt, si za toto obdobie na tieto majetky nemohol zarobiť. Čiže tých otázník okolo šéfa tajnej slovenskej tajnej služby je viac.
7: A jak si vysvětlit, že se Robert Fico neobává určitého reputačního rizika, přinejmenším, že stále sune do popředí těto lidi, které nemají vyřešené všechny věci se zákonem?
6: Môžu ho upokojovať prieskumy verejnej mienky, ktoré hovoria o tom, že strana Smer je stále na druhej pozícii, alebo si teda strieda pozíciu s Progresívnym Slovenskom, čo je opozičná strana. Takže môže si myslieť, že jeho voličom to neprekáža, avšak pokiaľ ide napríklad o Tibora Gašpara, tak posledný prieskum Focusu, ktorý robila táto agentúra tesne pred začiatkom procesu, ukázal, že až 2/3 populácie si myslia, že Gašpar by mal odísť z postu podpredsedu parlamentu a dokonca sú to aj voliči koalície, ktorým to vadí, že takáto osoba zastáva vysoký post v parlamente. Takže ďalšou z možných odpovedí je aj to, že premiér Robert Fico, že títo ľudia sú mu tak blízki, že sa jednoducho chce o nich postarať.
7: U toho bych se ještě zastavila, protože Robert Fico v médiích dlouhodobě kritizuje, vy jste to sama říkala i na tiskových konferencích, kritizuje vyšetřování těchto lidí, hájí obžalované. Proč nebo čím jsou mu tak blízcí? Nebo když se ukáže, že tedy z veřejných průzkumů, že se to lidem nelíbí, tak Robert Fico toho zanechá?
6: To si nemyslím, má k týmto lidem blízký vzťah. Sú tam dlhoročné väzby, sú tam do toho zapletení aj ľudia, ktorí sú dlhodobo označovaní médiami za tzv. Oligarchov a mecenášov Smeru, ktorí mali podľa rôznych vlastne investigatívnych zistení stáť pri zrode napríklad politickej strany Smer. Jeden z tých skutkov, z ktorých je obžalovaný a takisto už zrejme tento skutok bude premlčaný, napríklad Norbert Bodor má byť ten, že mal poskytnúť policajtom úplatok, aby neobvinili ďalšiu osobu, ktorá je tiež označovaná za mecenáša Smeru, Juraja Širokého v kauze Faustav. Juraj Široký je na Slovensku bol majiteľom stavebnej firmy Váhostav, ktorá neplatila dodávateľom a bola v problémoch, policia ju vyšetrovala a Bodor mal dať napríklad úplatok, aby podľa obžaloby, aby Široký nebol stíhaný. A to sa napokon aj stalo, že nebol. Čiže tam sú vlastne osoby, ktoré sú naozaj veľmi blízke, majú blízky vzťah ku Robertovi Ficovi a Smeru.
7: Inými slovy, je im Robert Fico za niečo zavázaný?
6: Predpokladám, že áno.
7: Ono těch kauz, kterými se slovenská policie zabývala v minulých letech a které měly nějaké politické propojení, byla celá řada. Soumrak, Bouřka, Očistec. Nakolik je to ale čitelné pro slovenskou veřejnost?
6: No, veľmi ťažko, hlavne preto, že koalícia, ale aj tzv. Alternatívne médiá na Slovensku, konšpiračné médiá, prichádzajú práve s takými informáciami, že celé to stíhanie bolo niekým narafičené, že má to celý nejaký politický kontext. Tých kauz je naozaj veľa, je veľmi ťažké odsledovať pre bežné človeka, ako skončili. Faktom však je, že ako som už spomínala, z toho, že by tieto vyšetrovania boli nejakým spôsobom manipulované, a za to ešte na Slovensku nebol nikto odsúdený, ale v tých uplatkárskych kauzách, ktoré sa vlastne po vražde Jána Kuciaka začali vyšetrovať a otvorili a ktoré boli vyšetrované za bývalej vlády, tak tam už naozaj sú desiatky osôb, ktoré buď teda prijali dohodu o vine a treste, alebo ich slovenské súdy odsúdili.
7: Prošly slovenské bezpečnostní složky po vypuknutí kauzy Očistec celkou personální obměnou, získali si opět důvěru veřejnosti?
6: Po tom, čo sa to odhalilo, tak áno, vtedy v podstate prešli nejakou formou očisty a v tom čase aj mierne narástla v prieskumoch dôvera verejnosti v políciu. Avšak po nástupe vlády Roberta Fica opäť vlastne boli tí policajti, ktorí vyšetrovali korupciu, či už odstavení, alebo boli vlastne preradení napríklad z najvyšších poschodí polície na okresy a na niekde aj mimo miesta svojho bydliska. Takisto bol zrušený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, ktorí vyšetrovali práve korupciu a ekonomickú trestnú činnosť. Čiže dnes je tá situácia úplne iná. Dnes je, dá sa povedať, polícia paralizovaná. Konštatuje to nielen naša vlastne nadácia, ale aj generálny prokurátor, ktorý upozornil napríklad na to, že v minulom roku nebol vyšetrovaný jediný prípad na najvyšších poschodiach politiky, jeden jediný korupčný prípad. Výrazne poklesla aj vyšetrovanie daňových ekonomických trestných činov, podvodov z DPH, napriek tomu, že máme veľkú dieru v rozpočte a musíme konsolidovať. Čiže aj tá dôvera verejnosti je dnes nižšia. My sme si dali urobiť prieskum a v podstate tam len 14% občanov verí, že polícia dokáže riešiť na Slovensku efektívne korupciu, čo je veľmi málo.
7: Hostem Interview Plus byla dnes ředitelka nadace Zastavme korupci Zuzana Petková.
6: Děkujem za pozvání, pěkný den.
7: A od mikrofonu se loučí Pavlína Nečásková.
3: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
7: 16 hodin, žádné babské rady. Posloucháte Odpolední plus s Lucí Vopálenskou.
3: Český rozhlas plus.
7: A mám tu pozvánku k následující hodině vysílání. Jak pokračují jednání o financování médií veřejné služby? Může plánované zrušení poplatků ohrozit jejich nezávislost? Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Co dalšího vyplývá ze zprávy Unijní agentury pro drogy? A jakým obviněním čelí hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan, který byl dočasně zbaven funkce? Nejdřív si ale poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem.
5: Dobrý den. Zákon o střetu zájmů, známý jako Lex Babiš, by se mohl dočkat zmírnění. Novelu dnes vložili do sněmovního systému koaliční poslanci v čele s Radkem Vondráčkem z hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele stojí. Podobné by to bylo u veřejných zakázek. Podle místopředsedy opozičního hnutí STAN Karla Dvořáka jde o účelovou změnu.
8: Bohužel to souvisí s tím, jak o svém střetu zájmu mluví Andrej Babiš. Teďka nám vlastně tímto prostřednictvím svých věrných říká, že radši změní zákony Česka, než aby on sám změnil svůj přístup k nakládání se svým majetkem a využívání veřejných dotací.
5: Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek svolat opozice mimořádnou schůzi sněmovny. Vláda financování veřejnoprávních médií bude projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká René Zavoral.
9: My jsme neviděli žádný návrh, žádný písemný návrh. My jsme byli panem premiérem informováni o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli. Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
5: Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. Budeme o tom v Odpoledním plusu mluvit s vedoucí katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alicí Němcovou-Tejkalovou. Chvíli po zprávách.
3: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
5: Německo se bude dalšími v přepočtu téměř 7,25 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup asi 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Na Slovensku vznikla nová organizace nezávislé žurnalistiky. Chce hájit novináře a zastupovat je vůči státu. Mezi zakladateli jsou třeba redakce deníku N a SME, serveru Aktuality.sk nebo televize Markýza a Joj. Dosavadní slovenský syndikát novinářů podle nich už neplní svou roli. Ten se k tomu zatím nevyjádřil.
10: Organizace má podle svých zakladatelů navázat na několikaletou debatu o vytvoření společné platformy pro slovenské novináře, řekl to místopředseda Lukáš Diko z investigativního centra Jána Kuciaka.
11: Sazení organizace, která bude mít větší hlas a bude moct, povedzme, připomínkovat zákony.
10: Vznik organizace nezávislé žurnalistiky přichází v době diskuzí o stavu médií na Slovensku. Její zakladatelé kritizují například změny ve veřejnoprávní slovenské televizi a rozhlase a připomínají i častější slovní útoky některých politiků na novináře. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
5: Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Becalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad a nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský minister zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá i Velká Británie. Je to už druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Prvním se na konci května stal ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Posloucháte zprávy Odpoledního plusu, přejeme dobrý den. Voda v Lipně je v současnosti podle hygieniků vhodná ke koupání, i přesto ubytovatelé v okolí jezera evidují pokles zájmu turistů. Dnes o tom informoval turistický spolek Lipensko. Podle něj to může souviset se studií, která poukázala na dlouhodobé znečišťování vody v nádrži.
12: Při prvním měření na konci května měla voda zhoršenou jakost. Ve vodě se objevily bakterie E. coli a enterokoky. Po týdnu se voda zlepšila na stupeň číslo 2.
13: Shrnuje výsledky prvních letošních rozborů vody z Lipna hygienička Zuzana Šelandová. Vědci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí synice. Podle vodohospodáře Jana Potužáka z povodí Vltavy stav vody ovlivňují přírodní procesy i nedostatečné čištění odpadních vod.
14: Hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
13: Aktuální informace o tom, zda je voda v Lipně vhodná ke koupání, pravidelně zveřejňuje krajská hygienická stanice na svém webu. Jitka Cibulová-Vokatá, Český rozhlas.
5: Čerstvá doprava v Odpoledním plusu. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy teď velmi opatrně na Vysočině u Měřína na kilometru 137 řeší nehodu. Dvě auta se srazila v levém pruhu, kolona má asi kilometr. Komplikace na D1 jsou na příjezdu do Prahy z Brna u Průhonic na 6. kilometru je nehoda. Dvě auta v levém pruhu, kolona z 8. kilometru asi na čtvrt hodiny. Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Jeneč na 10. kilometru je taky hlášená nehoda, kolona ze 7. kilometru asi na 10 minut. V Praze je mimořádně silný odpolední provoz, komplikace jsou na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1, u sjezdu na Ořech je nehoda. Dvě auta v levém pruhu a kolona od karlovarské D6 na 50 až 60 minut. A probíhá i regulace tunelu Blanka, kolony jsou tak v Radlické z Jinonic, v Plzeňské od Klamovky, Patočkově a hodně plný je i sever Prahy. Vltavská od Balabenky i Liberecká z Proseka, hodně ucpaná je celá oblast Libně nebo Davids ve směru do tunelů. Dobře, dojeďte. Bude převážně zataženo s občasným deštěm v severozápadní polovině Čech, zítra místy přehánky a teploty zítra čekáme mezi 14 a 18 stupni. Zprávy plusu a Ondřej Látal.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: A to 7,5 minuty po 16. hodině. Jak jste slyšeli ve zprávách, ministr kultury Otto Klempíř od motoristů přinese v pondělí na vládu zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po dnešním jednání zástupců koalice a médií veřejné služby to na síti X uvedl premiér Andrej Babiš. O výši částky pro obě média bude podle něj kabinet diskutovat právě v pondělí. Má být férová, předvídatelná a zahrnovat inflační doložku, uvedl premiér. Podle Klempíře rozhlas ani televize neutrpí finanční újmu proti současnosti. Co by tedy měl jeho návrh obsahovat? Naším hostem je teď vedoucí katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Alice Němcová-Tejkalová. Dobré odpoledne.
15: Dobré odpoledne.
4: Vládní koalice tedy trvá na přechodu financování z poplatků na výdaje ze státní kasy a podle ministra Klempíře půjde o mandatorní výdaje z rozpočtu ministerstva kultury. Jak si můžeme ten zákon představit? Půjde podle vás o stručnou změnu v zákoně o financování médií veřejné služby nebo o úplně nový zákon? A nakolik se třeba budou muset předělávat i zákony o České televizi a Českém rozhlase?
15: Já si nedovedu moc představit, že by do příštího týdne, do pondělka, bylo ministerstvo kultury schopné předložit nějaký, řekněme, komplexnější zákon. Na druhou stranu slyšela jsem také, že pan Šťastný říkal, že pan ministr Šťastný říkal, že už mají vlastně návrh zákona hotový a chybí pouze doplnit částky ze státního rozpočtu. Uvidíme, jak to bude vypadat. Já bych čekala spíš nějakou v uvozovkách štíhlejší novelu, která bude samozřejmě navazovat i na ty zákony a na ní budou navazovat zákony o České televizi, o Českém rozhlasu, takže samozřejmě tam budou muset proběhnout změny, které se právě týkají způsobu financování. Ty úpravy budou muset proběhnout. A jsem upřímně zvědavá na to, jak ten návrh zákona bude vypadat.
4: Jak jste sama zmínila, podle Borise Šťastného za motoristy je vše připravené, chybí jenom doplnit ty částky ze státního rozpočtu a o nich má kabinet diskutovat právě v pondělí. Zdá se vám to v pořádku, že se bude předkládat zákon a o tom podstatném se má vlastně v tu samou chvíli diskutovat?
15: Mně se na té celé přípravě revize způsobu financování médií veřejné služby nezdá v pořádku vůbec nic. Neproběhla dlouhodobá příprava, neproběhla dlouhodobá diskuze. Máme systém, který funguje a někdo nám tvrdí, že všem se uleví, když a budou šetřit, když nebudou dostávat složenky a nebudou tedy platit média veřejné služby, které nechtějí platit službu, kterou platit nechtějí. Ale pojďme si říct, že ji stejně budeme platit. Bude to mandatorní výdaj ministerstva kultury a ty peníze prostě nepřistanou ze vzduchoprázdna. A pokud tohle jsou schopni lidé tolerovat jako voliči vládní koalice a jsou schopni si nechat namluvit, že ty peníze vznikají ze vzduchoprázdna, tak pak je možná k zamyšlení celý ten koncept toho, jak tady v současné chvíli žijeme, jak naše veřejné finance vypadají, spíš než vlastně vůbec dokola řešit ten návrh zákona.
4: Rozumím. Promiňte. Ne, nic se neděje. Platili by to zkrátka daňoví poplatníci. Teď se zeptám na jinou věc. Bude podle vás zajištěna a zaručena nezávislost obou médií na politicích skrze zákony o České televizi a Českém rozhlase, jak právě předpokládá ministr Boris Šťastný z motoristů? Je to dostatečná záruka, tyhle dva zákony?
15: My víme, že kterýkoliv systém, funkční systém, když se rozkolísá, tak je pak jednoduché do něj zasahovat více a více. To je největší riziko v naší zemi, v našem regionu, s politickou kulturou, která bohužel taky v našem regionu je. Tak vlastně ta jednodušší práce potom s tím, když budete chtít třeba snížit ty prostředky pro média veřejné služby, to je jinak. Já jsem moc ráda, že zůstanou zachovány zákony o České televizi a o Českém rozhlase v té definici veřejné služby a v tom, co všechno mají dělat, protože to byla velká chyba s nimi chtít jakkoliv chýbat.
4: Abychom byli spravedliví, podle ministra Otty Klempíře má současná koalice zájem na tom, aby k jakémukoliv finančnímu dehonestování a nějaké nejistotě médií veřejné služby opravdu nedošlo. To jsem ho přímo citovala. Jak to čtete? Částky by z mého pohledu měly být asi v takovém případě stejné jako letos, plus by měla být zajištěna jejich valorizace v závislosti na inflaci. Chápete to také tak?
15: Pan premiér o tom opakovaně mluvil, že bude ta částka férová, předvídatelná a že bude zabezpečena i inflační doložkou. Takže se tahle interpretace samozřejmě nabízí. Ale jak jsem řekla, nejde o to, co bude teď bezprostředně, ale zajímá mě, jak to bude za rok nebo za dva. Jestli se ten způsob toho financování udrží a udrží se, pokud by byl takhle nastavený férově, takhle férový.
7: No pokud to bude mandatorní výdaj z rezortu kultury, jak chce snad teda celá koaliční vláda, aspoň to takhle prezentoval pan Klempíř, tak tento fakt, kdyby se to takhle udělalo, kdyby to byl zákon, kde se řekne povinně z rezortu kultury jde tolik a je tam prostě inflační doložka nebo valorizace podle nějakého koeficientu. Je to záruka nebo není? Z vašich slov teda rozumím správně, že to pro vás není záruka do budoucna.
15: Ve chvíli, kdy to bude v zákoně, tak já samozřejmě v tomhle se snažím respektovat tu situaci tak, jak je a věřím, že ten zákon bude dodržován. Na druhou stranu máme zkušenosti právě z té komparativní analýzy, kterou jsme udělali i ze zahraničí, například ze Španělska, kde se ten zákon, který tam má platit a všechny ty věci, které na papíře vypadají výborně, potom v praxi nedodržuje. Tak vzhledem k tomu, že se často hovoří o tom, že my máme k tomu středomořskému politickému systému a mediálnímu systému blíže než k tomu severskému, tak já bych byla moc ráda, kdyby na tyhle zkušenosti španělských kolegů a kolegyň nedošlo v médiích veřejné služby, ale jsem v tom skeptická i vzhledem k tomu, že se prostě boří systém, který momentálně funguje. A není proto žádný faktický.
7: Rozumím. No, ten zákon by měl v každém případě platit od 1. ledna příštího roku. Pakliže koalice vypustí připomínkové řízení a z vlády půjde norma rovnou do sněmovny, jak jsme slyšeli od pana Šťastného, dá se to stihnout? A jak by to bylo třeba s náběhem platnosti takového zákona? Poprosím stručnější odpověď.
15: Děkuji. To bylo usměrnění k tomu, že tam ty byly dlouhé. Já se domnívám, že když budou všichni na tom spolupracovat, takže to jít může. Otázka je, jestli na tom všichni zúčastnění budou chtít spolupracovat. Víme, že už v minulosti třeba zástupci politické opozice oznámili, že nebudou chtít, aby taková věc prošla.
7: No, ale máme tu velkou většinu, pohodlnou většinu ve sněmovně. Uvidíme, budeme to sledovat. Tolik Alice Němcová-Tejkalová, vedoucí katedry žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Moc vám děkujeme za rozhovor, naslyšenou.
15: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
7: Stále posloucháte Odpolední plus, a to ve čtvrt na pět. V Evropě v roce 2024 zemřelo kvůli předávkování drogami celkem 7600 lidí. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila Agentura Evropské unie pro drogy. Drogový trh na kontinentu se podle expertů rychle vyvíjí. Přibývají nové typy návykových látek a drogové gengy jsou čím dál organizovanější a násilnější. V Česku je přitom dlouhodobě největším problémem užívání pervitinu. A téma teď probereme s naší bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Zdeňko, dobré odpoledne.
16: Dobrý den.
7: Tak v Česku je podle zprávy pervitin nejrozšířenější v rámci celé Evropy. Čím to experti dokládají?
16: Ona na to totiž ukazuje řada věcí. Členské státy například monitorují přítomnost různých drog v odpadních vodách. No a největší koncentrace pervitinu z celé Evropy je v odpadních vodách Prahy a Brna. V Česku také úřady stabilně odhalují největší množství laboratoří na výrobu pervitinu neboli metamfetaminu. Ročně je to zhruba 200 nových laboratoří. No a zároveň je v Česku a na Slovensku také největší množství lidí, kteří se ze závislosti na této droze léčí.
7: Tak to jsme mluvili o tom českém, respektive slovenském pohledu a jaké trendy jsou patrné ve zneužívání drog v rámci celé Evropy?
16: Tak nejrozšířenější nelegální drogou v Evropě zůstává stále konopí a nejčastější příčinou úmrtí jsou opioidy, často v kombinaci ještě s jinými látkami, s jinými drogami. Nadále zůstává v Evropě také vysoké používání kokainu. Loni ho podle té zprávy užilo odhadem 4,5 milionu Evropanů. Přitom v roce 2024 data z 20 evropských zemí naznačovala, že právě kokain souvisel s více než čtvrtinou úmrtí na to předávkování. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová také upozornila, že se objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste.
17: Trh je dynamičtější, látky jsou stále silnější a zločinecké skupiny stále aktivnější, inovativnější a taky násilnější. Zároveň se vyvíjí role Evropy na globálním trhu s drogami. Evropa je nyní významným producentem syntetických drog pro domácí i exportní trh. Každý rok jsou nadále likvidovány stovky výrobních závodů.
7: Zdeňko, jak už jsme naznačili, ta zpráva se zabývá i tím, jak se mění drogové gengy. Jaký vývoj tedy experti zaznamenali?
16: Tak tyto organizované skupiny, které se orientují na drogy, jsou podle té zprávy čím dál více nebezpečné a častěji se také uchylují k násilí, jak uvedl eurokomisař pro migraci Magnus Brunner.
18: Sledujeme, že obchod s drogami už není jen izolovanou oblastí kriminality. Je propojený s praním špinavých peněz, korupcí, obchodováním s lidmi, násilím, všemi dalšími formami závažné organizované trestné činnosti. Za trhem s drogami stojí vysoce profesionální zločinecké sítě.
16: Ta zpráva také upozorňuje na to, že se objevuje stále více nových drog. V roce 2025 agentura zaznamenala rekordní počet nových psychoaktivních látek, a to přibližně jednu novou látku týdně.
7: Z Bruselu se do vysílání Plusu přihlásila Zdeňka Trachtová. Děkujeme za informace a za příspěvek. Naslyšenou.
16: Naslyšenou.
3: Posloucháte Odpolední Plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
7: Zamítání vstupu do země až nedůstojně důkladné prohlídky anebo i hodiny trvající výslechy. To je zkušenost stále většího počtu fanoušků, ale i samotných hráčů a dalších účastníků fotbalového mistrovství světa při cestách do Spojených států. Právě tam se má odehrát většina zápasů ve čtvrtek začínajícího turnaje. Největší rozruch aktuálně vzbudil případ rozhodčího Omara Artana, který o šampionát přijde. A s detaily už jsme ve spojení s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Vítej ve vysílání.
19: Dobrý den.
7: Tak možná pověz na úvod, kdo je Omar Artana, proč na mistrovství světa nakonec pískat nebude?
19: Je to nejlepší africký fotbalový rozhodčí, aspoň za loňský rok, tedy byl tímto titulem oceněný. A měl to být první Somálec, který by na mistrovství světa dohlížel na zápas. Česká média informují, že měl začít v noci na pátek právě zápasem Česko-Jižní Korea, ale to se mi nepovedlo ověřit. Oficiální rozpis sudích FIFA ještě nezveřejnila. Nicméně 34-letý rozhodčí přiletěl do Miami a imigrační úřady ho obratem prostě posadili na letadlo zpět. Proč to neuvedli? Somálsko je jednou ze zemí, na jejíž cestovatele americký prezident Donald Trump uvalil nejtěžší restrikce, ale Artan měl platné vízum, pro jistotu mu byl dokonce vydán i diplomatický pas. Nepomohlo to. Andrew Giuliani, který má v Bílém domě šampionát na starosti, řekl jen, že celníci rozhodli správně.
7: No a nemůže zmíněný Artan pískat alespoň zápasy v Kanadě nebo Mexiku, jak to on sám vyřeší?
19: Nemůže, protože rozhodčí se podle Mezinárodní federace fotbalových asociací FIFA musí před turnajem zúčastnit společného tréninku na Floridě. FIFA už potvrdila, že Artan zkrátka pískat mistrovství nebude. Dodala, že imigrační politika je věcí hostitelské země. Přitom ještě nedávno šéf této mocné fotbalové organizace Gianni Infantino prohlašoval, že mistrovství světa v Severní Americe bude nejinkluzivnější v historii.
7: Dominiku, a jakých dalších zemí a jejich občanů se týkají problémy s cestami do Spojených států?
19: Tak ze zemí kvalifikovaných na šampionát mají úplný zákaz vstupu do USA, Iránci a taky Haiťané. Jejich fanoušci tak tedy mají smůlu a otazníky se dlouho vznášely i přímo nad samotnou íránskou reprezentací. Víza hráči nakonec dostali, ale někteří členové realizačního týmu íránské reprezentace už ne. A Američané aktuálně nařídili, že tým smí do Spojených států vždy pouze v den zápasu a pak hned zase pryč do Mexika, kam tedy Iránci z Arizony nakonec raději přesunuli svoji základnu. To jim FIFA povolila, nikoli už přesunutí zápasů mimo Spojené státy. výrazná cestovní omezení nebo vysoká četnost zamítání víz do USA se podle BBC týká více než čtvrtiny kvalifikovaných zemí, třeba Jordánska, Senegalu, pobřeží Slonoviny, Iráku. BBC píše o fanoušcích v těchto zemích, kteří si na mistrovství koupili letos rekordně drahé lístky, ale po dlouhých peripetiích pak zkrátka nedostali víza.
20: No a velmi přísné kontroly na letištích se přitýkají i některých hráčů, je to pravda?
19: Ano, nejvíc o tom zřejmě ví irácký útočník Ayman Hussein. Po příletu do Chicaga byl imigračními úřady vyslíchaný 7 hodin. Dále se na internetu objevily záběry, jak přísně kontrolují celníci senegalskou reprezentaci. Na videu hráče s ručním detektorem kovů prověřují přímo na letištní ploše způsobem, který by člověk čekal možná spíš u kriminálníků. To samé se stalo uzbekistánskému týmu, který celý očichávali psy. Jejich trenér, slavný italský fotbalista Fabio Cannavaro, řekl, že se úředníci vymlouvali na pravidla, ale přitom takhle kontrolovali právě jen Uzbeky.
20: Američané prý do země nepustili ani desítky skotských fanoušků. Uvedli důvod proč?
19: Ne, oni nikdy neuvádějí, proč někomu zamítli vízum nebo v tomhle případě takzvanou ESTU, jednodušší a levnější žádost nahrazující občanům západních zemí víza. S jedním takovým skotským fanouškem mluvilo britské rádio TalkSport.
21: Nemám v trestním rejstříku ani skvrnu. Pracuju v sektoru prevence požáru a bezpečnosti, takže mě úřady neustále kontrolují. Jsem z toho absolutně...

0: mistři Švýcarska.
1: Tak tolik o sportu, konkrétně o fotbalu. Dominik Tesař ze zahraniční redakce, děkujeme.
0: Hezké odpoledne.
1: No a přichází čas také na kulturu, na tu nesmíme zapomínat. Afrika obohatila světovou literaturu o řadu vynikajících spisovatelů, kteří svým originálním talentem k vyprávění a autentickým pohledem dokázali přiblížit téma kolonialismu a otroctví. Patří k nim také konžský rodák Wilfried N. Sonday se svým románem Jeden oceán, dvě moře, tři kontinenty, který vydalo nakladatelství Maraton. Skutečnými událostmi inspirovaný příběh sleduje osud mladého Afričana z Konžského království, který se stane katolickým knězem a na počátku 17. století je vybrán, aby jako první vyslanec své země odcestoval do Říma a setkal se tam s papežem. Jeho cesta nečekaně vede přes tři kontinenty a stane se bolestnou poutí světem kolonialismu, obchodu s otroky a střetu kultur. Já teď ve studiu srdečně vítám překladatele díla Tomáše Havla. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Pane Havle, tak hlavní hrdina a vypravěč příběhu Afričan Sakou Nwunda, pokřtěný jako Dom Antonio Manuel, to je historická postava, která má prý dodnes mramorovou bystu v Římě. Co vůbec dnes je o tomto muži známo?
2: No, myslím, že v podstatě jenom taková ta hrubá kostra, jak už jste ji řekla, jo? Že on byl vysvěcen na kněze v království Kongo, což vlastně byl státní, taková říše, státní útvar na území dnešního jižních částí obou Kong a severní části Angoly. A tamní král ho vyslal jako velvyslance do Vatikánu. On byl velice mladý a jediná cesta tak tehdy vedla vlastně lodí do Evropy, ale přes Ameriku, konkrétně v jeho případě přes Brazílii, protože tam probíhal tzv. Trojúhelníkový obchod, čili obchod za transatlantický obchod s otroky, a ty lodě prostě nepluly jiným směrem. Takže musel přes tu Brazílii s těmi otroky a dostal se po velkých peripetích do Říma, kde se nakonec tedy setkal s papežem, ale pár týdnů na to zemřel.
1: No, co je zajímavé, tak vlastně v tom příběhu trochu ironicky konžský král vysílá kněze za papežem v Římě se žádostí, aby ukončil obchod s otroky. Třeba, že on sám král v podstatě, dá se to asi očekávat, z tohoto obchodu profituje. Dá se to nějak vysvětlit, tahle ta politická a morální záhada, ambivalence nebo paradox?
2: No, je to tam, je to vlastně, to otrokářství vzniklo v té Africe, probíhalo mezi Afričanama, mezi různými kmeny a tak. A oni, když tam začali připlouvat evropští mořeplavci, nejdřív z Portugalska, tak po objevení Ameriky a různých pobřeží, jako brazilskýho, tak potřebovali levnou pracovní sílu. Takže si řekli, že bude výhodný nakoupit ty otroky v Africe i z toho důvodu, že vlastně ty lidi byli z podobných klimatických podmínek, takže oni by si možná nějaké otroky mohli opatřit i v Evropě, ale ty by tam asi toho moc neudělali v těch podmínkách.
1: Rozumím. No. Pojďme k samotnému jazyku nebo způsobu, jak je ten příběh v knize vyprávěn, protože ze sirotka vychovaného misionáře se stává vyslanec, který je svědkem utrpení svých krajanů. Nějak se ten jeho vnitřní vývoj a ztráta iluzí v tom jazyce projevuje?
2: To bych ani neřekl, je to psaný současným jazykem. Co bylo složitější na tom, že vlastně se to odehrává před 400 lety, takže mladý takový autor označuje za afrického kandida, to znamená, to je vlastně takový neposkvrněná duše plná iluzí, prochází tou ztrátou iluzí a ten jazyk bych řekl, že se nějak nemění, ten je pořád stejný, ale bylo potřeba, jako nemohl jsem to moc, každou větu jsem musel promýšlet, jestli jako to není příliš současný. Jo?
1: No a odráží se nějak v textu knihy i fakt, že dnes 58-letý autor Wilfried N. Sonday vyrostl ve Francii a také žil 25 let v Berlíně, kde byl známým punkovým hudebníkem na undergroundové scéně. Hudební minulost, rytmus, to má nějaký vliv na tu knihu, nebo ani ne?
2: No, ani ne. Jako překládal jsem rytmičtější knihy. Mm-hmm. I od afrických autorů,

0: je od evropských. Tady myslím, že spíš jde o ten, tam se trošku střídají pasáže, kdy on jako vypráví, oni jsou vynikající vypravěči, ty afričtí autoři, takže on vypráví ten svůj příběh, který vlastně se dá číst jako dobrodružný román, dá se to číst jako iniciační román, dá se to číst jako road movie, prostě po mořích a oceánech. A dá se to číst jako trošku jako i historický román. A pak se tam střídají takové pasáže až snový a takový jako lirický, protože pochopitelně on si klade spoustu otázek, když vidí a jak střízlivý z těch iluzí. Takže je to pestrý. Není to nějak, jako že by se tam nějaká hudební rytmus odrážel, ale rozhodně je to pestrý i z hlediska těch vypravěckých technik. A jsou tam několik pasáží takových jakoby vysvětlujících, uvozujících, které jsou zase psané takovým jako se jiným stylem.
1: No a závěrem, komu byste tedy Anson Deyho knížku doporučil? Jak jste naznačil, může uspokojit asi kde koho, že?
0: Já myslím, každý, kdo se chce jako pobavit, jako četbou, jako nebude se teda popadat smíchy za břichou toho, to ne, ale jako je to zábavný čtení a zároveň se jí poučí a může si potom pátrat dál někde po těch událostech. A
1: tak to zní zajímavě. Je tolik překladatel Tomáš Havel a mluvili jsme o knize Jeden oceán, dvě moře, tři kontinenty, kterou vydává nakladatelství Maraton. Moc vám děkuji, že jste přišel do studia.
0: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Bylo 16:30 a další zprávy už má pro vás připravený Ondřej Látal.
2: Český rozhlas Plus.
3: Německo nakoupí z Česka asi 200 000 pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes 1 000 000 Kč. Maximální povolené ceny pohonných hmot v Česku zítra klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 koruna 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 91 haléřů za litr. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 100 obětí. Země v neděli uváděla 550 potvrzených případů nemoci. V sousední Ugandě je zatím 19 nakažených a 2 mrtví. Snahy o zastavení šíření eboly v Kongu komplikují ozbrojené konflikty v postižených oblastech na východě země. Zdravotníci v zemi taky čelí útokům rozlobených obyvatel. Těm vadí například to, že své blízké nemůžou pohřbít tradičním způsobem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy teď velmi opatrně na Vysočině u Měřína na kilometru 137 řeší nehodu. Dvě auta se srazila v levém pruhu. Kolona má asi kilometr. Na D5 je kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Stojí se od sjezdu na Rudnou ze 6,5 kilometru až na Pražský okruh k nehodě u sjezdu na Ořech. Na 19. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu, zdržení 40 minut. V Praze je mimořádně silný provoz, hodně ucpaná jižní spojka a taky Štěrboholská k Průmyslové obousměrně. Probíhá také regulace tunelu Blanka, kolony jsou v Radlické z Jinonic, v Plzeňské od Klamovky, postojíte taky v Patočkově a hodně plný je sever Prahy, Povltavská od Balabenky i Liberecká z Proseka, hodně ucpaná celá oblast Libně nebo Dejvic ve směru do tunelů. Dobře dojeďte. Zítřek má být převážně zatažený s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy i přeháňkami, teploty 14 až 18, na horách naměří kolem 10 stupňů Celsia. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A od mikrofonu vás zdraví Lucie Vopálenská. Vydal zatykač na Vladimira Putina nebo Benjamina Netanyahua? Teď ovšem on sám možná půjde do vězení. Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu v Hágu, Karim Khan, byl dočasně zbaven své funkce, a to kvůli rok a půl trvajícímu vyšetřování sexuálního obtěžování. Khana obvinila z nedobrovolného sexuálního styku jeho asistentka, právnička. Soudy však zatím celý případ neuzavřely. Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu, teď poví víc. Honzo, vítej ve studiu, dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
1: Pověz, kdo vůbec rozhodl o odvolání Khana z funkce?
4: V podstatě se dá říct, že nejdřív o tom rozhodl on sám, protože on už v loni v květnu se dobrovolně vzhledem k okolnostem rozhodl odstoupit z té funkce, vzal si dovolenou, od té doby je mimo službu. Teď o tom rozhodla taková, řekněme, správní instituce uvnitř toho Mezinárodního trestního soudu, v níž mají zastoupení všechny ty státy, které se na jeho provozu podílejí, a ty vlastně rozhodli o tom, že Karim Khan by měl být tedy zbaven té funkce, což ale neznamená, že je to samozřejmě navždy, je to prostě administrativní opatření.
1: Ctíme samozřejmě presumpci neviny. Je tedy možné, že se Khan na post hlavního prokurátora ještě vrátí?
4: Určitě to je možné, protože tady vlastně musíme navíc rozlišit dvě roviny. Jedna je, že tohle je vlastně opatření té instituce, to znamená, že člověk podezřelý z nějakého trestného činu by neměl vykonávat tuto funkci. Druhá otázka je, jak to zhodnotí nějaký konkrétní soud. Popravdě řečeno nevím, kterému by podléhal, on sám je britský občan. Může to taky být záležitost těch států, ve kterých se měly ty činy odehrát, protože pokud si pamatuju, bylo to vícekrát na služebních cestách, takže to také může být, řekněme, mít nějakou roli nebo nějaký vliv, ale to by byla, řekněme, jiná rovina. Je to rovina toho trestně právního stíhání, pokud k němu vůbec dojde.
1: Také je možnost, že k němu vůbec nedojde? Je to tak?
4: Zatím se vyšetřuje, ten spis má několik tisíc stran, vyšetřuje se víc než rok, takže vypadá
1: ale
4: to, že
1: něco... Ale už bylo sděleno obvinění?
4: Pokud vím, tak ne, tohle ne. Je vlastně interní šetření, je to možná i s ohledem na to, že je to takhle vysoce citlivá záležitost politicky, mezinárodně politicky, a jak si sama uvedla, samozřejmě je potřeba ctít presumpci neviny.
1: Stalo se vůbec někdy v minulosti, že Mezinárodní trestní soud přišel o svého šéfa?
4: Nestalo se to, tak tenhle konkrétní soud ani není tak starý, takže ta historie není tak dlouhá, aby se mohlo stát ledasco z toho, co se stává institucím, když existují třeba několik set let. Tohle je určitě bezprecedentní, je kolem toho velké dusno. Lidé, kteří stojí za Karimem Khanem, říkají, že to je věc nátlaku, že to zorganizovali Izraelci kvůli tomu stíhání Netanyahua a Joava Galanta. Naopak odpůrci Karima Khana říkají, že naopak že údajně Katar měl platit detektivní agenturu, která zase měla nějakým způsobem dehonestovat tu ženu, která Karima Khana obvinila, takže je kolem toho, abych tak řekl, velký maglajs, a samozřejmě ten vnější pozorovatel se v tom těžko může vyznat.
1: Mezinárodní trestní tribunál teď zatím řídí dva zastupující prokurátoři. V jakém stavu vůbec je teď ten Mezinárodní trestní soud? Protože právě to zasahuje do politiky kvůli, já nevím, kvůli obvinění Vladimira Putina, Benjamina Netanyahu a tak dále.
4: V Respektu vyšel už asi před rokem a půl velký článek, který původně byl publikován v časopise The Atlantic, a tam odborník na mezinárodní právo poukazuje na to, že to stíhání, respektive zatykač na Netanyahu a Galanta, mu přišel podezřelý v tom smyslu, že byl uvalen velice jako narychlo a na základě velice problematických důkazů. A ten konkrétní autor to spojuje s tím, že Mezinárodní trestní tribunál má určité problémy se svojí legitimitou. Prostě se mu nepodařilo za tu svoji existenci vlastně stíhat žádnou velkou rybu. Myslím, že odsouzeno bylo jenom asi 6 lidí. Nepodařilo se odsoudit nikoho, kdo by byl v uvozovkách z Evropy, což by, jak řekněme, Izrael v nějakém širším smyslu byl někdo, kdo by prostě nebyl chápán jako člověk ze třetího světa. Aha. A že vlastně ten soud s těmi náklady obrovskými, se kterými funguje, musí nějakým způsobem ukázat, že tady k něčemu je. Samozřejmě nemůže jako nějak svědčit ve prospěch nebo v neprospěch toho, co udělal Netanyahu nebo kdokoliv jiný, ale tahle analýza z časopisu The Atlantic ukazuje, že vlastně politicky motivované mohlo být i to rozhodnutí o zatykači, na těchto dvou zatykačích.
1: Dobře, a co teď tedy bude dál? Bude ten soud fungovat samozřejmě asi i bez Karima Khána, má tam své zástupce a jeho schopnost projednávat mezinárodní žaloby zůstane taková, jak si teď popsal s odkazem na Atlantik?
4: Bude omezená vlastně historicky, když se podíváme, tak zjistíme, že vlastně podstatná část lidstva nežije v zemích, které by legitimitu toho soudu uznávaly, takže nemá nad nimi vlastně žádnou pravomoc a to je vlastně taky problém pro ten soud. Vlastně i ten zatykač na Netanyahu a Galanta vlastně byl problematický právně už jenom tím, že nejdřív musel uznat Palestinu za stát, ačkoliv Palestina podle měřítek toho soudu ty náležitosti nesplňovala a obvinil dva politiky státu, který není členským státem toho soudu, takže musel nejdříve vytvořit dvojí právní fikci, než vůbec vlastně přistoupil k těmto krokům. Samozřejmě ten soud může existovat dál a vzhledem k tomu, že budou nadále nějaké konflikty ve světě, tak možná budou i nové kauzy.
1: A bude mít co dělat. Tolik Jan Fingerland, komentátor Českého rozhlasu. Díky, že si obohatil Odpolední plus. Naslyšenou.
4: Děkuju, naslyšenou.
1: 16 hodin 40 minut a teď zamíříme přes Atlantik do Spojených států. Ani týden po hlasování nejsou jasné výsledky primárek v americké Kalifornii. Prezident Donald Trump kvůli tomu mluví o volebním podvodu a obvinuje demokratickou stranu z falšování volebních lístků. Do guvernérského klání postoupil bývalý ministr zdravotnictví, demokrat Javier Becerra a druhé místo je ovšem dál nejisté. Ve volbách do vedení Los Angeles jdou do finále dvě ženy a Trumpův kandidát byl vyřazený. Více už poví naše washingtonská zpravodajka Jana Cíglerová. Jano, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Tak Donald Trump tvrdí, že demokraté kradou volby v Kalifornii. O co opírá toto své obvinění?
5: No, neopírá to o nic konkrétního, zatím žádné důkazy nepředložil, nicméně několikrát obvinil demokraty z krádeže primárek, jak guvernéra, tak i starosty, nebo v tomto případě už teď víme, že starostky Los Angeles. Jeho kandidáti, které podpořil, tedy Steve Hilton v guvernérských volbách a herec Spencer Pratt v tom starostovském klání za Los Angeles, při počítání hlasů ze začátku totiž Lucie vedli, ale on už tehdy přes to začal prohlašovat, že jde o podvod, protože tihle kandidáti nakonec prohrají a oni pak skutečně nepostoupili. Nicméně on nepředložil důkazy o tom, že by šlo o podvod. Oni jednoduše nezískali dost hlasů a proto nepostoupili. Jen připomínám, že Kalifornie je většinově dlouhodobě demokratický stát, takže republikánští kandidáti to tam mají prostě těžší dlouhodobě.
1: Kalifornie je známá tím, že sčítá hlasy z voleb i několik týdnů. Proč se to tak děje, když jinde to jde rychleji? Proč to vytváří potom i prostor pro konspiraci?
5: Máš pravdu, oni v jiných státech jsou ty výsledky sečtené do druhého dne, někde dokonce ještě týžden. Kalifornie je jiná. Jednak je tam rekordní počet voličů, 23 milionů registrovaných voličů a oni všichni dostanou korespondenční lístek, díky kterému můžou volit a který, když ho označí razítkem ještě v ten den toho konání voleb, tak má týden na to, aby došel do té volební místnosti. A po tom týdnu úředníci mají v těch všech 58 kalifornských krajích 30 dní na to, aby ty výsledky sečetli. Washington Post deník napsal, že volební úředníci věděli ještě před volbami, že budou obviněni z manipulace, protože takhle se to vlastně děje v každém tom cyklu. Republikáni ztrácí body s těmi přibývajícími hlasy, protože demokratičtí voliči výrazně preferují to korespondenční hlasování. Jejich hlasy přichází systematicky později kvůli tomu. To vypadá podezřele, když neznáš kontext.
1: No a teď pojďme k tomu, k blížícím se listopadovým volbám. Kdo z těch primárek vychází jako favorit a co výsledky vůbec naznačují o náladách mezi kalifornskými voliči?
5: Tak poté, co tam za takového velkého nečekaného sexuálního skandálu odstoupil favorit, bývalý poslanec Eric Swalwell, demokratický, tak se to trošku promíchalo a jako favorit teď vychází nečekaně ministr zdravotnictví, bývalý ministr zdravotnictví ještě za Bidenovy vlády Javier Becerra. To druhé místo je ještě pořád nejisté, tam se o to se pořád bojuje, republikán Steve Hilton a demokratický miliardář Tom Steyer jsou ti finalisté o toto druhé místo. V těch starostských volbách tam už je to jasné. Tam jednak postupuje stávající starostka Karen Bassová a dlouho to vypadalo, že má šanci právě ten kandidát Donalda Trumpa, herec Spencer Pratt, jenže nakonec ho v posledních dnech předběhla progresivní radní Nitya Ramanová. Co ty výsledky naznačují? Kalifornie zůstává demokratickým státem, ale ti Trumpovi kandidáti, Lucie, dokázali mobilizovat dost voličů na to, aby byli konkurenceschopní, a to je samozřejmě v tomto státě neobvyklé.
1: No a závěrem, když bychom se vrátili ještě k Donaldu Trumpovi, on vlastně opakovaně po vícero volbách, když se mu nelíbily výsledky, tak ty volby zpochybňoval. Je to nějaká strategie?
5: Přesně tak, on to dělá dlouhodobě a ta strategie je poměrně účinná, protože on ty výsledky systematicky zpochybňuje vždy, když mu hrozí prohra, aby měl jakoby připravenou tu verzi toho, čemu mají jeho voliči volit a věřit. A týdeník Time a Washington Post deník shodně píší, že tohle není jen nepochopení systému, že to je od něj promyšlená strategie, jak podkopává důvěry ve volby, a ta strategie funguje napříč jeho základnou bez ohledu na fakta. A pro Donalda Trumpa to je ale zároveň taková přirozená reakce, protože prohrát v Kalifornii, to je pro něj osobní urážka, protože ten stát je velmi antitrumpovský, je proti němu takový nastavený a opakovaně odmítá jak jeho kandidáty, tak i jeho samotného.
1: Tak uvidíme nakonec na podzim, jak to dopadne. Pro tuto chvíli moc děkuji do Washingtonu Janě Cíglerové, naší tamní zpravodajce. Hezký den.
5: Moc zdravím do Česka, hezký den.
1: A ve 3:45 se vracíme na domácí půdu. Při koupání v Lipenském jezeře aktuálně lidem nehrozí zdravotní problémy. Prokázaly to poslední rozbory vody v Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a v Horní Plané. Podle záznamů jihočeských hygieniků se ale kvalita vody v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie z odpadních vod se v ní objevily i letos.
6: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
7: Jan Prokop ze zdravotního ústavu právě nabral vzorek vody z Lipenské přehrady na pláži v Lipně nad Vltavou.
6: Tento směsný vzorek použijeme na rozbor vody na chlorofil a na sinice. Ještě tady máme jednu vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
8: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
9: Výsledky prvního odběru prokázaly tady na Lipně přítomnost E. coli a enterokoků. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení až střevní křeče.
8: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a na základě podnětů nebo namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
10: Pravidelně kontrolujeme čistírny odpadních vod ve Frimburku, Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a Horní Plané. Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
8: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
11: Za současné situace, kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá průměrné zvyšování teploty, všechny ty procesy, které se v Lipně odehrávají, se zintenzivňují, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat, a není to jenom z té lidské činnosti.
8: Což potvrdila i nedávno zveřejněná studie, kterou nechal vypracovat Jihočeský kraj. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje nejen lidská činnost, ale taky větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Opatření, která by měla situaci zlepšit, navrhnou odborníci v další části studie. Jedno z nich popsal Jan Potužák.
11: Není možné, aby každý rezort měl svou vlastní čistírnu, ale veškeré ty odpadní vody sofistikovaně odborně čistit na jedné, na dvou profesionálně provozovaných čistírnách, které by čistily centrálně tu vodu z toho Lipenska.
8: Na to ale podle jeho českého hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko nemá peníze kraj ani obce.
12: Musíme se třeba o tom bavit s ministerstvem, jestli tohle náhodou není v zájmu celé České republiky, abychom dokázali tuhle tu nádrž chránit.
8: Vodohospodáři budou pokračovat v kontrole zdrojů odpadních vod Ústící do Lipna ve druhé polovině června. Česká inspekce životního prostředí se v této souvislosti víc zaměří na menší provozy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
1: A posloucháte Český rozhlas Plus. Je 16 hodin a 49 minut. Německo vloží další prostředky do takzvané České muniční iniciativy na podporu Ukrajiny. Slíbil to ministr obrany Boris Pistorius, který v Berlíně přivítal svého českého kolegu Jaromíra Zunu za hnutí SPD. O jednání, které se týkalo také zbrojních zakázek a spolupráce v rámci NATO, nám teď poví více náš německý zpravodaj Tomáš Havlín. Vítej.
13: Děkuju a přeji pěkné odpoledne.
1: Tomáši, tak jak Berlín podpoří českou muniční iniciativu pomáhající Ukrajině?
13: Podpoří penězi, bude to víc než 7 miliard korun. V Berlíně to tady řekl ministr obrany Boris Pistorius.
14: To jsou cirka 50.000 šus weitreichende munition.
13: Podle německého ministra obrany by tato částka víc než 7 miliard korun měla vystačit asi na 50 tisíc kusů dělostřelecké munice s dlouhým dosahem či doletem. Boris Pistorius zároveň zvlášť vůbec poděkoval české vládě za to, že v té iniciativě na podporu Ukrajiny pokračuje a taky, že to dělá transparentně. Je to celé podle něj tím důležitější, že aktuálně je na světových trzích munice nedostatek. No a Boris Pistorius zároveň zmínil ještě jedno konkrétní číslo, a to 200 tisíc pistolí v přepočtu za skoro 1,5 miliardy korun, které podle něj Německo nakoupí od české zbrojovky z Uherského Brodu. A o tom už psala německá média letos v lednu, kdy informovala, že tyto české pistole se stanou standardní výbavou německé armády, tedy Bundeswehru, a nahradí vlastně dosavadní zbraně od firmy Heckler Koch, které německá armáda využívala.
1: Náš server i rozhlas dnes zveřejnil zajímavou záležitost, že České ministerstvo obrany, vedené Jaromírem Zunou, chce o pětinu snížit maximální počet vojáků na misích východního křídla NATO. Vyjádřil se k tomu nějak právě ministr Zuna v Berlíně?
13: Mluvil o tom, když přiznám se, ne tak úplně jasně, nebo mi to tak přišlo. Český ministr Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že to takzvané snižování mandátu, tedy snižování jakéhosi maximálního počtu, stropu, limitu vojáků, které by Česko v následujících 2 letech dávalo k dispozici pro ty mise na východě NATO, že to vlastně, že by se ten mandát snížil, neznamená v žádném případě menší angažovanost České republiky.
15: Pro nás je to stále absolutní priorita, to znamená, budeme mít naše jednotky rozmístěné v Litvě, Lotyšsku, Polsku i na Slovensku.
13: Ta angažovanost na východním křídle NATO je tedy podle českého ministra dále velkou prioritou a z jeho vyjádření spíš vyplývalo, jako by to snižování mandátu bylo formalitou, jelikož Česko podle něj dosud mělo ten takzvaný mandát stanovený příliš vysoko a aniž by ho muselo reálně vyčerpávat nebo naplňovat. Ovšem, Jaromír Zuna zároveň připustil, že v nadcházejícím období Česko například nebude přispívat nebo nebude nabízet své vojáky k ochraně východní hranice, tam tedy, kde se používají gripeny, nebo tam, kde Češi zajišťují nebo zajišťovali v minulosti ochranu vzdušného prostoru nad Baltským mořem, že budou do budoucna, ale to až za situace, kdy vlastně česká armáda vymění ty gripeny za americká letadla F-35.
1: No, když už zmiňuješ tato americká letadla, bude je teď nakupovat i Německo, když se včera ukázalo, že nevyšel projekt FCAS, tedy vývoj nového letounu, na kterém spolupracovalo Německo s Francií?
13: To byly otázky, na které směřovaly hlavně na německého ministra obrany Pistoria. Německá média se na to hodně zajímala. O to hodně zajímala a nákup těch F-35 do Německa. Je to teď jedna z variant, které Boris Pistorius zmiňoval. Říkám jedna z variant, protože další jsou, že Německo se třeba přidá do již existujícího britsko-japonského tuším trustu, který taky usiluje o vývoj letounu nové generace. Další možností je, že se Německo o něco takového pokusí samo další možnost Boris Pistorius o té mluvit nechtěl a docela mě překvapilo, že nezmiňoval tu, o které se tady včera v Německu psalo, totiž, že dál tak nějak částečně bude pokračovat to spolupráce s Francií na dalších částech toho projektu FCAS, které existovaly kromě toho vývoje samotného letadla, protože tam se mluvilo o tom, že ten letoun by měl být zároveň doprovázený například rojem dronů, celé by to mělo být propojené s dalšími nějakými senzory, platformami, i pozemními zbraňovými systémy a tak podobně, takže budou spolupracovat na dalších věcech. Německý ministr dnes trochu, řekněme, bagatelizoval to, že to tedy nevyšlo z důvodu, že se neshodli němečtí, francouzští výrobci na nějaké účasti na tom projektu. Pistorius říkal, že když máte projektu hodně, tak je normálně, že něco nevyjde, ale samozřejmě neúspěch, je to neúspěch francouzsko-německé kooperace, jednak docela drahý, zároveň to byl nějaký symbol evropské spolupráce a taky to měl být symbol určité technologické nezávislosti na Spojených státech, který teď tedy nevyjde. I Jaromír Zuna to nějakým způsobem komentoval. On říkal, že jsou multilaterální projekty, jako třeba protivzdušná obrana. On jako ministr za SPD říkal prostě, Česká republika nemůže řešit protivzdušnou obranu sama, musí spolupracovat s dalšími zeměmi. Ale potom jsou teda ty bilaterální věci, kde musí partneři od začátku vědět, co si od toho projektu slibují a to podle něj u toho projektu FCAS, který v roce 2017 ohlásil tehdejší, nebo ještě současný francouzský prezident Emmanuel Macron a tehdejší spolková kancléřka Angela Merkelová, asi tak nebylo. Naopak pozitivní příklad, tedy kdy ta partneři vědí, tak to podle českého ministra obrany jsou třeba nákupy tanků Leopard 2A4 a 2A8, které Česko pořizuje spolu s Německem a první kusy by mělo dostat příští, respektive přes příští rok.
1: Dodává německý zpravodaj Českého rozhlasu Tomáš Havlín. Mockrát děkujeme a hezký den. Budeme téma sledovat samozřejmě i v budoucnu. Naslyšenou.
13: Děkuji, hezký den.
1: 350 tisíc tun odpadu ročně. Tolik materiálu spolkne brněnská spalovna komunálního odpadu, kterou teď rozšiřují dělníci. Demolují domy, jež uvolní místu třetímu kotli. Stavbaři kapacitu výrobny tepla a elektřiny navyšují o třetinu. A to proto, aby do Brna mohli po roce 2030 svážet odpad i samosprávy, které jsou zatím závislé na skládkování. Čeká je zákaz.
16: Ta valná část budov ještě minulým týdnu stála.
17: Michal Kačírek, mluvčí odpadové firmy Sako, ukazuje na bagry, které rozebírají zdi domů kousek od vjezdu s váhou, kudy do areálu přijíždí popelářská auta.
16: Stávaly tady dílny mistrů, dílny dělníků, byla tady chemická úpravna vody, toto všechno šlo vlastně nyní k zemi.
17: Vedle se tyčí vysoká budova s ještě vyšším komínem. Uvnitř spalují tuny odpadu dva velké kotle, ve kterých šlehají plameny až do výšky asi 15 metrů.
16: Kotle jsou vysoké 24 metrů, takže on je obepíná panelák v podstatě o 9 patrech.
17: Vedle nich stál dřív i třetí kotel. Prázdné místo po něm dělníci zaplní, ovšem ne na výšku. Zmíněný 9-patrový panelák položí vodorovně na zem.
16: Ten nový kotel bude mít ještě lepší vlastnosti a kvality, co se týče technologie čištění spalin.
17: Blíž ke kotlům povede i železniční vlečka, kterou dělníci v další části areálu obnovují.
16: Tady nějakých 13 let vlak neprojel, to znamená, někde byly náletové dřeviny.
17: Vlaky s odpadem do Brna z jiných měst přitom jezdí po kolejích už teď, ale končí na nádraží ve Slatině.
16: A o toto potom přivážíme velkoobjemovými kontejnery.
17: Ke spalovně anebo třídící lince má od ledna příštího roku jezdit jeden vlak denně.
16: Ušetříme až 20 popelářských vozů.
17: Dělníci musí všechno stihnout dokončit do konce roku 2028, což ale neodpovídá podmínkám, na základě kterých firma Sako na projekt za skoro 5,5 miliardy korun získala dotaci ve výši 2 miliard a 800 milionů korun, říká generální ředitel společnosti Karel Jelínek.
18: Předpokládáme, že k nějakému krácení dotace dojde, nicméně nebude to mít vliv na návratnost celého projektu.
17: Nedokáže ovšem říct, o kolik peněz z dotace Sako přijde. Zdržení způsobili brněnští zastupitelé, když v roce 2023 v tajném hlasování rozhodli o tom, že projekt vysoutěžený za víc než 4,5 miliardy korun je nutné přepracovat, aby pak o dva roky později schválili takřka totožný projekt, ale o miliardu dražší, což kritizovala třeba opoziční zastupitelka Jana Drápalová ze strany Zelených.
19: Je dobře, že se potvrdilo, že ten původně připravený projekt byl připravený správně a že i po té revizi se vlastně soutěžila téměř ta stejná záležitost, jako byla původně připravena k realizaci. Nejhorší na tom je, že jsme se dostali do časové tísně.
17: Firma Sako si teď vypočítává újmu, kterou jí politici způsobili a kterou budou chtít dokrýt z rozpočtu města. Kdy s výslednou cifrou přijdou, nejde podle ředitele Karla Jelínka říct.
18: Přesný termín nemůžeme určit teďka. Právě vzhledem k tomu, jak dlouho to může trvat, tak jsme prodloužili společně s magistrátem tu promlčecí lhůtu.
17: Čas na kvalifikovaný výpočet mají následujících 10 let. Po nich bude vše promlčeno. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: No a z dnešního odpoledne na Plusu už je to vše. Pokud vás nějaké téma zaujalo, můžete si nás najít v denních záznamech v archivu nebo na aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.
2: Pro a proti.
20: Firmy budou muset zaměstnancům odkrýt, kolik v průměru berou jejich kolegové. Požaduje to evropská směrnice, která si klade za cíl narovnat mzdové hladiny, třeba mezi ženami a muži. Do českých zákonů měla být propsaná už teď v červnu, návrh Ministerstva práce a sociálních věcí má ale zpoždění. Budou chystané změny stačit k tomu, aby se zmenšily rozdíly v odměňování? Zeptám se Jaroslavy Rézlerové z Hospodářské komory a advokátky zaměřující se na pracovní právo Marie Jančové.
2: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Socher slaví 100 let.
21: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmů. U soudu vypovídal v kauze dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherz z uskupení Praha sobě. A Francie a Velká Británie a další země uvalily sankce na izraelského krajně pravicového ministra. Hezké úterý u zpráv Plusu vám přeje Ondřej Látal. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemohly dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje.
22: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
3: Opoziční poslanci novelu kritizují, třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Byl na mě vyvíjený nátlak, to dnes řekl u soudu v kauze dozimetr pražský zastupitel Adam Scheinherz z Prahy sobě. Byl to on, kdo na údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku upozornil policii. Před 6 lety podal trestní oznámení, když mu developer oznámil, že odmítl dát 5milionový úplatek. Události z jara 2020 dnes znovu Scheinherz popsal u soudu.
23: Panu Borunsteinovi jsem vlastně řekl, že s tímto musíme jít na policii, jestli on je ochotný jít též. A ještě ten den vlastně jsem kontaktoval policii prostřednictvím tedy mých kolegů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Francie, Velká Británie a několik dalších zemí zakázali vstup na svoje území izraelskému ministru financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu k Izraeli. Země uvalily sankce taky na 21 extremistů z řad izraelských osadníků.
24: Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Bezalel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázaly zakázali mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Český rozhlas.
3: Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa na dosah a mohla by začít platit během 2 až 3 dnů. Nové izraelské údery na Libanon Trump nekomentoval. Teherán přitom varoval, že další izraelské útoky bude považovat za porušení příměří. Armáda Spojených států mezitím oznámila, že u Hormuzského průlivu havaroval vrtulník Apache. Oba piloty našla bezpilotní záchranná loď a jsou v pořádku.
0: Hormuzský průliv bude podle amerického prezidenta otevřený okamžitě při podpisu dohody s Íránem. Ta může být hotová už za 2 až 3 dny. Řekl s tím, že jednání jsou nyní ve finále. Dva američtí piloti, kteří havarovali u Hormuzského průlivu, jsou podle něj v pořádku a Bílý dům o jejich záchraně bezpilotní lodí vydá podrobnou zprávu. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Dělníci dnes prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Více než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
4: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
3: V Praze je mimořádně silný provoz, velké zdržení na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1. Kolona se táhne od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech, zdržení až 15 minut. Probíhá také regulace tunelu Blanka, kolony jsou v Dobřížské od Barandovského mostu, v Radlické ulici z Jinonic. Postojíte i v Plzeňské od Klamovky, plná je taky Patočkova na Břevnově, hodně ucpaný je i sever Prahy, tedy Povltavská od Balabenky, a hodně ucpaná je celá oblast Libně anebo Davids ve směru do tunelů. Dobře dojeďte. Zítra čekáme převážně zatažený den s občasným deštěm. V severozápadní polovině Čech budou místy přehánky a teploty zítra 14 až 18 stupňů. To byly zprávy. Na Plusu teď vysíláme 20 minut radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce.
5: Co znamená rozhodnutí nejvyššího soudu, že nárok na kompenzaci od státu mají i lidé, kteří trpí lehčími následky komplikací po vakcíně proti COVID-19? Jak se zvýší počet těch, kteří dosáhnou na odškodnění, a jak se v takových případech prokazuje příčina souvislost? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý minister zdravotnictví, místopředseda České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze po 11. hodině. Nejvyšší soud vynesl přelomový rozsudek, rozšířil prostor pro odškodnění lidí, kterým vakcína proti COVID-19 poškodila zdraví. Co se mění?
6: Tak ta diskuze byla poměrně intenzivní, protože podle stávající normy docházelo k tomu, že naprostá většina, prakticky všechny žádosti byly vyřešeny negativně, což nepochybně dobře nebylo, a bylo nutné tu normu nějakým způsobem precizovat. Nejvyšší soud původně chtěl zrušit po ústavním soudu to, aby tam nefigurovalo zvlášť závažné, což podle mého nebylo úplně šťastné, protože potom by se posuzovaly skutečně jakákoliv poškození, která by tam byla. Myslím, že ústavní soud to vyřešil velmi správně, že ponechal to původní vyjádření, které v té legislativě je, ale nicméně výrazně rozšířil jeho výklad. To znamená, dnes je opravdu možné podstatně detailněji posuzovat jednotlivé případy poškození a v podstatě na základě soudně znaleckých posudků potom každý individuálně hodnotit.
5: V médiích se mluví především o následcích po očkování proti covidu. Neplatí ale rozsudek pro případné následky jakéhokoliv očkování?
6: Já myslím, že platí, protože tam byla diskuze nad oběma zákony a my máme vlastně dvě normy, které v tuto chvíli jsou platné. Jsou to zákony z roku 2020, jak ta 116, která obecně hovoří o odškodnění po povinném očkování, tak pak specifická norma, která se říká lex covid a která vlastně zákonem číslo 569, která hovoří specificky o tom covidu. Obě tyto normy používaly slovo zvlášť závažné a proto vlastně ten dopad toho vyjádření ústavního soudu jde na obě tyto normy.
7: A nepřiznává tím soud, že očkování prostě není nikdy zcela bezpečné?
6: Určitě ano, je to naprosto korektní, protože my nemáme 100% bezpečnou vakcínu, to znamená, vždy se můžeme potkat s nějakými nežádoucími příznaky, které tam jsou, a na druhou stranu soud jednoznačně definuje, že u těch lehkých není důvod pro nějaké odškodnění, to znamená, pokud má člověk lokální problémy ve smyslu třeba svědění, zarudnutí nebo krátkodobé teploty, tak to určitě nespadá do toho režimu odškodnění, ale naopak, pokud tam jsou závažné dopady ve smyslu třeba dlouhodobé pracovní neschopnosti, omezení společenského uplatnění, tak tady jednoznačně přichází v úvahu nějaký kompenzační mechanismus a ten by měl být individuálně definován.
7: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodnutí nejvyššího soudu vítá právě proto, že nárok na odškodnění budou mít tady pacienti se slabšími následky. Vy to vidíte podobně?
6: Já to vidím podobně. Ono samozřejmě už bylo možno postupovat podle té původní legislativní normy, která se vlastně nezměnila, ale ten úzus byl takový, že to vlastně posuzovala komise, která byla poměrně striktní. Teď ten nález ústavního soudu a potažmo nejvyššího soudu vede k tomu, že každý ten případ by měl být individuálně posouzen a mělo by být stanoveno, jestli tam prostě došlo k nějaké závažné újmě a to odškodnění by takto mělo být stanoveno.
7: A dá se to vyložit tak, že od nynějška mohou být lidé odškodňováni jaksi férověji?
6: Myslím si, že ano, protože asi není úplně správná norma, která by vedla k tomu, že všechny ty nároky jsou zamítnuty. Vždy by tam měla být samozřejmě nějaká možnost, aby ta norma byla reálně uplatněna. To se tady nestávalo doposud, takže myslím si, že toto otevírá možnost opravdu spravedlivého posouzení těch případů, kde opravdu k nějakému poškození došlo.
7: A co znamená, že dosud měli nárok na odškodné pouze lidé s extrémními následky? Co je tím míněno?
6: Tím extrémním následkem je v podstatě úmrtí nebo takový stav, kdy ten člověk je doživotně handicapován, nemůže se adekvátním způsobem společensky uplatnit, nemůže vykonávat svoji práci a to v podstatě téměř v trvalém režimu. To znamená, to byly extrémní případy, které jsou naprosto zřídkavé i po covidu.
7: Tušíte, kolika případů se může odškodné nově týkat?
6: Tak já si myslím, že to spektrum zas nebude o tolik širší, než v podstatě je, to znamená, jsou tady nějaké 200 žádostí, které byly zatím naprosto dominantně negativně posouzeny.
7: No, ne. Doslova zatím žádné odškodné nebylo vyplaceno.
6: Já to nemyslím tak, že by byla nějaká odškodněna, ale že některé ještě nebyly dokonce vyhodnoceny, to znamená, asi 10 jich ještě je v nějakém řízení, ale pravdou je, že skutečně pozitivně nebyla vyhodnocena žádná a to asi korektní není. To znamená, z tohoto důvodu to je určitý průlom.
7: Máte představu, jak by mohly být ty kompenzace vysoké? Jinými slovy, jak to může podle odhadů zatížit státní rozpočet?
6: Tak já si myslím, že to budou jednotky milionů. V podstatě tak se ty různé kompenzace pohybují, nebo i ty žádosti. Mohou to být samozřejmě i 100 tisíce, pokud to bude méně závažná záležitost a těch případů za stolik nebude. Je pravdou, že si myslím, že tato nová v podstatě dikce zákona, nebo lépe řečeno vyjádření nejvyššího soudu výkladové, povede k tomu, že někteří lidé, kteří byli v podstatě lehce handicapováni tím, že viděli, že to odškodnění je velmi obtížné získat, tak možná to z toho důvodu nepodali, takže tady k určitému nárůstu žádostí může dojít, ale nemyslím si, že to bude nějak extrémní.
7: Žadatel bude muset nadále prokázat příčinnou souvislost mezi očkováním a vznikem škod. Jak složitě se to prokazuje?
6: Je to záležitost poměrně komplikovaná, protože my nikdy nejsme stoprocentně schopni říci, že tam je klasická příčina a následek. Na druhou stranu na těch milionech vakcín, které byly vyočkovány, tak už samozřejmě máme představu, jaké komplikace se tam vyskytují a existuje jakýsi frekvenční přehled komplikací, které mohou nastat. To znamená v případě toho člověka, který vlastně spustil tu kaskádu díky myokarditidě, kterou trpěl, tak to si myslím, že je klasický příklad, kdy opravdu myokarditida je vyjmenována jako komplikace po covidovém očkování a myslím si, že on na základě těchto judikátů bude mít velmi vysokou šanci, že skutečně odškodněn bude.
7: Nejvyšší soud v rozsudku poukázal také na to, že cílem očkování je potlačovat nebezpečné choroby a prospívat společnosti jako celku. Očkovaní lidé proto musí snést určitou míru nepohodlí, případně i mírné a krátkodobé vedlejší účinky. Tady je asi velmi složité rozsoudit, co je únosná míra nepohodlí a co už je újma zakládající nárok na odškodné.
6: Tak my se na to musíme dívat trochu z individuálního hlediska, protože pro někoho není velký problém, že bude mít 2 dny vysokou horečku a bude muset zůstat v posteli. Pro někoho je naopak újmou, že bude mít vpich a i když tam nebude naprosto žádná reakce, tak už ten vpich je pro něj míra nepohodlí. Takže toto určitě bude posuzováno individuálně, ale myslím si, že ten dopad bude takový, že to posouzení bude z hlediska nějakého déle dobějšího poškození. To znamená, pokud ten člověk nebude moci vykonávat třeba práci 1 měsíc, tak tady by měl být nějaký mechanismus odškodnění. A skutečně tady záleží na tom, jestli je to očkování povinné. Tady si musíme uvědomit, že oba tyto zákony se vlastně věnovaly problematice, kterou garantoval stát a garantuje, to znamená povinná očkování v dětství zejména a specifické očkování proti covidu. To znamená, pokud stát toto vyžaduje, byť u covidu to nebylo povinné, tak logicky by měl nést břímě případného odškodnění.
7: Čili týká se to výhradně případů, kdy očkování bylo povinné?
6: Ano, a covidu. To znamená, ty varianty, kdy my očkujeme třeba proti pneumokokům nebo proti HPV, případně jiným plošným očkováním, které je sice hrazeno státem, ale není povinné, tak tady se to v potaz nebere, protože tady člověk má šanci se svobodně rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. A u toho covidu je to specifické, že tady v podstatě byl nepřímý tlak vyvíjen, byť to nebylo povinné, ale lidé, kteří se nenechali očkovat, tak byli výrazně handicapováni přístupem na různé aktivity a tak dále, takže proto to stát bere, že tady to odškodnění je také na místě.
7: Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor Roman Primula. Vrátím se k tomu, že v tomto konkrétním případu, kterým se zabýval nejvyšší soud, se v roce 2022, 2 týdny po třetí dávce očkování proti koronaviru, u muže rozvinula už zmíněná myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Jak častá to bývá komplikace spojená s preventivní vakcinací?
6: Ono to není zas tak častá komplikace, v podstatě v tom celosvětovém měřítku jsou popsány 100 případů, ale samozřejmě vyskytnout se může a pokud se vyskytne, tak zatím literárně je popsáno, že většina těch případů byla mírná a spontánně v podstatě po nějaké době vymizely, ale jsou tam případy, které toho člověka handicapují dlouhodobě a to je jeden z nich. To znamená, tady je opravdu na místě posouzení, jak trvale ten člověk handicapován je, ona to není jenom otázka akutní myokarditidy, ale v podstatě doprovodných procesů, které tam mohou být z hlediska různých autoimunitních dopadů a tady ten člověk očividně poškozen byl, já nicméně nechci předbíhat další řízení, která budou následovat, protože si myslím, že bude vyžadováno expertní posouzení celého toho případu a získání soudně znaleckých posudků, zejména z oblasti imunologie, vakcinologie, tak, aby bylo vidět tu bezprostřední příčinu a následek. A
7: s jakými komplikacemi jste se tedy v době covidové setkávali nejčastěji?
6: Tak těch komplikací byla samozřejmě celá řada. Na druhou stranu ta jejich frekvence nebyla nějak dramatická vzhledem k tomu, že tady bylo vyočkováno téměř 20 milionů dávek a my tady máme obtížné srovnání s jinými vakcínami, kterých je používáno řádově 100 tisíce. To znamená, tady poměrně krátké době bylo vyočkováno obrovské množství těch vakcín a samozřejmě ty komplikace byly různé, většinou mírné a nezávažné. To, že tady někdy může být i anafylaktická reakce, je pravdou. Ty bezprostřední alergické reakce na druhou stranu nijak nebezpečné nejsou a já si nemyslím, že tady by mělo docházet k nějakému odškodnění, protože ten člověk je ohrožen v řádu minut a samozřejmě zdravotnický personál musí být připraven na to, aby to zvládl. To znamená, po podání medikace ten člověk se vrací v naprosto nepoškozeném stavu zpět do běžného života a je obrovský rozdíl, jestli to je nějaká dlouhodobá reakce ve smyslu té autoimunity, tam už to odškodnění je na místě, protože to postižení může být dlouhodobé a jsou tam třeba příznaky, jako je syndrom Guillain-Barré, kdy tam jsou různé přechodné obrny a tak dále, to znamená, to samozřejmě podléhá odškodnění.
7: No, jak četné jsou takové případy zdravých lidí, kteří si po očkování třeba proti koronaviru nesou trvalé následky?
6: Já myslím, že to je naprosto raritní a když se na to podíváme, tak ta frekvence je zhruba 1 na 100 000 a ono to koresponduje v podstatě s počtem vyočkovaných dávek a počtem těch stížností, které u nás zatím jsou.
7: Nejvyšší soud konstatoval, že tam, teď cituji, kde obtíže vyvolané očkováním přivodí dotyčnému lékařsky diagnostikovatelnou újmu na zdraví dosahující takové intenzity, že lze klasifikovat jako intenzivnější vytrpěnou bolest či závažnější trvalé následky v podobě stížení společenského uplatnění. Případně, že vyvolá delší pracovní neschopnost, či se vyžádá nezanedbatelné náklady léčení, nastupuje kompenzační povinnost státu. Je to pro vás formulováno dostatečně srozumitelně a precizně?
6: Do určité míry ano, to do určité míry mám na mysli tu bolest, protože definovat bolest je velmi subjektivní záležitost, my máme různé stupnice bolesti, ale někdo může definovat bolest na stupni 4 jinak než jiný na stupni 1 a odškodnění čistě za bolest, která by byla velmi krátkodobá, si myslím, že na místě úplně není, ale samozřejmě může dojít k nějakému stavu, kdy tady vznikne jakási chronická bolest a tady naopak to odškodnění už na místě je.
7: Může to mít za následek větší obezřetnost, možná až nedůvěru části veřejnosti k preventivnímu očkování?
6: Já doufám, že ne, byť my jsme v situaci, kdy tady vidíme různé tlaky na to, že očkování je zpochybňováno určitou částí společnosti. Máme tady teď poměrně přesná data, kdy těch odpůrců očkování je kolem 16% v populaci a to je číslo, které je výrazně vyšší, než tomu bylo třeba před 20 lety, kdy se pohybovalo někde na úrovni 7%. Na druhou stranu, my jsme v současné době společnost velmi otevřená, takže chceme vědět přesná data, chceme vědět, kolik těch komplikací je a v tomto slova smyslu si myslím, že je to krok správným směrem. Na druhou stranu i vidíme vlastně účinnost toho očkování a když vezmeme teď úplně poslední data, která vlastně publikoval ÚZIS, které se týkají třeba spalniček, tak oni analyzovali případy, kdy se to onemocnění tady vyskytlo a víme, že spalničky tady v minulosti prakticky nebyly, teď je tady už máme. A zjistili, že vlastně naprostá většina těch případů, které se vyskytly, nebyla očkována a v podstatě na tom spočítali účinnost té vakcíny 98%. To znamená, i tato data jsou k dispozici a každý by se individuálně měl rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. Na druhou stranu tady stále máme u těch základních dětských onemocnění, u těch 9 povinnost a tady samozřejmě je třeba říci, že my nikdy nepostupujeme tak drakonicky, že bychom někoho chytili a prominutím ho násilně očkovali. Ta povinnost je trochu formální, je tady nějaká sankce, ale ta sankce je v podstatě směšná, 10 000 korunová a v praxi je minimálně aplikována.
7: Jak se osobně vysvětlujete to, že se vlastně počet těch odpůrců očkování, jak říkáte, více než 2 násobil?
6: Tak my jsme se dostali do nějaké situace, kdy v té společnosti je řada postulátů zpochybňována, začínáme věřit různým konspiračním teoriím a jedna z takových složitějších věcí byla covidová doba, protože tady jsme zrovna narazili na nutnost používání vakcíny proti respiračním chorobám, které obecně jsou výrazně méně účinné než ostatní vakcíny, když to srovnáme třeba s těmi spalničkami nebo s vakcínou proti hepatitidě A, tak ty respirační mají účinnost někde kolem 60-70%. A u toho covidu byl ještě jeden velký problém, a to ten, že ta vakcína dokázala vlastně navodit protilátkovou odpověď na poměrně krátkou dobu. To znamená, ti lidé byli kryti spolehlivě 3 měsíce, nespolehlivě 6 měsíců, a to se ne každému líbilo, že by se měl takto frekventně očkovat. To znamená, to byl jeden z důvodů, a pak to byl důvod obecně zpochybňování technologie mRNA, kdy někteří tvrdili, že to může ovlivnit jejich v podstatě genetickou výbavu a tak dále. Takže to všechno vedlo k tomu, že tady narůstal počet lidí, kteří vlastně se stávali odpůrci očkování.
7: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Personalizované mRNA vakcíny mohou pomáhat v boji proti rakovině. Už je to dostatečně prokázáno?
6: Ano, ta vakcína primárně byla vyvíjena jako vakcína proti nádorům, to znamená, ten její mechanismus byl velmi nadčasový a je to záležitost, která samozřejmě usnadní boj proti rakovině. Během té covidové éry se ukázalo, že stejný princip lze použít i preventivně proti různým infekcím, a je třeba říct, že ten princip je uplatnitelný u řady jiných vakcín a pracuje se na nich. Problém je, že třeba ve Spojených státech v tuhle chvíli je diskuze a tak.

0: To znamená, pokud budu aplikovat klasickou vakcínu v podobě mRNA vakcíny, tak já tam nevidím skutečně žádné riziko. A u těch covidových bývá dobré po několika dávkách mRNA vakcíny použít třeba proteinovou vakcínu a pak to riziko samozřejmě tady nějak dramatické není.
1: Kombinace personalizované vakcíny a imunoterapie snížila riziko návratu melanomu skoro o 50%. Jak to funguje? Jak vzniká očkovací látka na míru?
0: Tak my se skutečně posunujeme tak, že chceme tady dělat personalizovanou medicínu, ale tady je třeba si uvědomit, že to je cesta poměrně nákladná. My musíme zmapovat ideálně genom toho člověka, musíme najít vlastně riziková místa, která tam jsou, ty se pokusíme nějakým způsobem opravit a snažíme se připravit v podstatě látku, která pro toho člověka může znamenat jasný efekt. Je tady řada terapií protinádorových, které jsou v podstatě velmi blízké imunizaci, kdy vlastně třeba z toho daného organismu si půjčíme jeho lymfocyty, nějakým způsobem je označíme, naučíme je, aby bojovali s tím konkrétním antigenem, s tou poškozenou buňkou a zase vracíme do toho organismu. Takže je opravdu snaha jít cestou individualizované medicíny a my už tady teď vidíme trend v řadě těch různých longevity klinik, které se snaží tento princip využívat jaksi preventivně, ale i z hlediska terapie těch nejzávažnějších onemocnění, to je cesta, která má budoucnost.
1: Když jsme mluvili o této konkrétní vakcíně, probíhá už třetí fáze klinického testování, zatím tady se lék jeví jako bezpečný.
0: Zatím si myslím, že ta data nesvědčí pro nic, co by bylo nějakým způsobem handicapující z hlediska bezpečnosti jeho použití. Dále si musíme uvědomit, a to je ten problém trochu, který vznikl u těch mRNA vakcín, že my máme jiné jaksi požadavky na vakcínu u těch terapií protinádorových, protože tam je člověk bezprostředně ohrožen na životě, takže tolerujeme nějaké i závažnější reakce, které tam mohou být, protože ta vakcína svým způsobem má být záměrně toxická pro ty buňky, které se snaží zničit. Než to u těch čistě preventivních postupů, ta vakcína musí být zcela bezpečná, protože tady nehubíme nějakou buňku v těle, ale snažíme se navodit imunitní reakci, která pro toho člověka znamená v podstatě to, že je ochráněn před agens, který se tam vyskytuje a v žádném případě ho nesmí poškodit, jak si preventivně.
1: Teď je aktuální otázka eboli. Existuje už účinné očkování proti této nemoci?
0: Proti ebole existuje účinné očkování, byť my nemáme ještě úplně spolehlivá data z klinické praxe, protože ta poslední epidemie, která byla v Africe, která postihla asi 28 tisíc lidí, tak vedla k tomu, že se začaly zkoušet různé kandidátní vakcíny. A v uvozovkách bohužel ta epidemie i díky tomu poměrně rychle skončila. To znamená, nepodařilo se prokázat, protože těch subjektů nebylo dostatek, jestli ta vakcína je statisticky významně dostatečně účinná. Ale má se za to, že ano. Problém je, že ta stávající epidemie je na bázi jiného viru a ta původní vakcína proti tomuto viru účinná není. Ale protože už se vědci naučili nějakým způsobem v této problematice se pohybovat, tak se ukazuje, že schopnost připravit tu účinnou vakcínu přímo proti tomuto kmeni je zhruba vzdálená někde kolem 6 měsíců, takže si myslím, že poměrně rychleji budeme mít a teď se pracuje i s umělou inteligencí, to znamená je snaha vlastně nalézat takové sekvence, které budou mnohem více univerzálnější a u té eboli by to znamenalo, že bychom měli vakcínu, která bude fungovat vlastně proti všem variantám té eboli, která tady je.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl epidemiolog profesor Roman Prymula, místopředseda České vakcinologické společnosti, někdejší minister zdravotnictví. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Interview Plus. V pátek začíná v Evropské unii platit migrační a azylový pakt. Přinese přísnější kontroly na hranicích, jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Bude pro Evropu přínosem? Projeví se nějak v nakládání s migranty u nás? Hostem Petra Viziny bude ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Interview Plus.

0: Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu.
1: Posloucháte Plus v 17:30.
0: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš, by se mohl zmírnit. Navrhuje to skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem z Hnutí ANO. Nově by firma člena vlády nesměla dostat dotaci anebo veřejnou zakázku pouze od rezortu, v jehož čele tento člen vlády stojí. Opozice návrh kritizuje. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes ráno dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky, do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku anebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu, dosáhl rekordních 376 miliard dolarů a překonal tak odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech anebo zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří taky zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války. Uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů anebo politicky motivovaného násilí podle ní loni bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Tady je doprava na Plusu, v Praze je mimořádně silný odpolední provoz, velké zdržení, teď čekejte na pražském okruhu směrem z letiště k D1, kolona se táhne od karlovarské dálnice D6 ke sjezdu na Ořech, zdržení asi 50 minut. 40 minut se jede v koloně na okruhu i ve směru na letiště od Jesenice k Ořechu. Nová nehoda překáží na jižní spojce ve směru na Smíchov, bouralo se za lanovým mostem. U nájezdu od Strašnic dvě auta v prostředním pruhu, kolona od Průmyslové asi na 15 minut. Kolonie teď čekejte taky na jižní spojce ve směru na Černý most. Od Spořilovské k Průmyslové se zdržíte provozem asi čtvrt hodiny. A dál probíhá regulace tunelů Blanka, kolony jsou tak v Dobříšské od Barandovského mostu, v Radlické ulici z Jinonic, v Plzeňské od Klamovky, plná je taky Patočkova na Břevnově, hodně ucpaný je i sever Prahy, Povltavská od Balabenky, hodně ucpaná je celá oblast Libně a nebo Dejvic ve směru do tunelů. Dobře, dojeďte. Zítra nás čeká převážně zatažený den s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, teploty 14 až 18 stupňů, na horách naměří většinou kolem 10. To byly zprávy a tady už je repríza Osobnosti Plus.
2: 37krát za poslední víc než 2 měsíce Donald Trump naznačoval, že je dohoda s Íránem na spadnutí. 7. dubna na sociálních sítích podle CNN napsal, že jednání pokročila velmi daleko, ale že je potřeba ještě 2 týdny, aby byla, cituji, dohoda dokončena a stvrzena. A sama Amerika se mění před očima. Trump už není jen epizoda, je to systém. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je amerikanista Krištof Kozák. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachycí.
0: Osobnost Plus.
2: Tak, pane Kozáku, zkusme takovou extrémní předpověď vývoje budoucího, o které mi nakonec řeknete, jestli je extrémní, anebo není. Jo? Tak Americe se nikdy nepodaří uzavřít jadernou dohodu s Íránem, nikdy se jí nepodaří úplně volný průjezd Hormuzem, Ukrajina ji nezajímala nikdy, takže tím méně dnes. A má vztek, myslím tím, Donalda Trumpa na Evropu. a tudíž vystoupí z NATO. Ptám se, je tohle všechno reálné?
3: No tak v rámci toho dynamického vývoje, co vidíme, no tak jako dneska se těžko vylučuje nějaký scénář. Nicméně jako například ta situace v Hormuzském průlivu je dlouhodobě neudržitelná a vlastně obě strany to vědí. Jako výrazně to postihuje teda zejména jako ty ekonomiky v Asii, ale jako pokud se ta dohoda nedojedná, tak je to v podstatě jako ten výsledek tak katastrofální, že tlak na to ukončení jako jednou bude velký.
2: Ale můžu tady vám do toho vstoupit, totiž celý vtip je v tom, jak jsem to pochopila, opravdu mě, jestli se mýlím, že Donald Trump potřebuje zprůchodnit Hormuz, ale souběžně s uzavřením jaderné dohody s Íránem. To jde pro něj ruku v ruce. A docela pochopitelně. No ale ta jaderná dohoda se neblíží ani náhodou, že jo?
3: No, ono je to trochu komplikované, protože vlastně ten Irán by musel souhlasit s relativně dramatickým omezením své suverenity. Aby ta dohoda mohla nějakým způsobem kredibilně fungovat. No a jsou tam, jako na tom se ta jednání v podstatě zasekla. No ale potřeba připomenout, že prostě Iránci chtěli jadernou zbraň zejména proto, aby se jim nestal ten překvapivý útok Ameriky a Izraele. No. A chtěli být proti tomuhle tomu ochránění. A je potřeba také zmínit, že vlastně Izrael touží vlastně dlouhodobě získat status jediné jaderné mocnosti na Středním východě, protože Benjamin Netanyahu si spočítal, že to je vlastně ta jediná ultimátní garance izraelské bezpečnosti. No a to samozřejmě...
2: No mám pravdu, mimochodem. No,
3: jako, v tomhle to má pravdu, ale jako tehle ten postoj samozřejmě jako dramaticky antagonizuje jako všechny ano, účastníky v tom regionu.
2: Jasně, já tomu rozumím, ale když vy jste říkal, co by přinesla případná jaderná dohoda Iránu, že by to... Pakliže by to byla dohoda, jakou chce Trump, omezilo suverenitu Iránu, ano, sahal by Donald Trump do vnitřních jejich záležitostí, které sice můžou být nebezpečné pro svět, ale jinak jsou jejich vnitřní záležitostí. Tak jsme opět u toho, jestliže nebude jaderná dohoda, nebude Hormuz. Ne, teda tak on to tvrdí.
3: Já bych rád jako samozřejmě seděl tam u těch 21 hodinových vyjednávání. Prostě ta dohoda, pokud bychom aspoň trochu měli věřit něčemu z té americké administrativy, tak jako tam byla vážná snaha nějakým způsobem vyvážit ty požadavky. No, ale je to velmi komplikované, ale ukázalo se to zase. No, v těch posledních dnech, kdo vlastně nejvíc torpedoval ty snahy o dohodu, byl Benjamin Netanyahu, který postupuje prostě velmi brutálně a důrazně v Libanonu, včetně prostě zase vlastně bombardování celých civilních čtvrtí. No a Donald Trump si myslel, že jako to není tak důležité, ale pro tu iránskou stranu, tak ta jako... Pro ně je důležité udržet nějakým způsobem Hizbalah při životě a spojuje to a ten izraelský postup v Libanu v podstatě z iránského pohledu logicky s uzavřením té dohody. No a Benjamin Netanyahu zrovna, co jsem zase četl tam, co unikne z té administrativy, no tak Benjamin Netanyahu je spíše na straně prostě pokračování toho konfliktu, dalšího intenzivního bombardování.
2: Ty cíle obou zemí, já tě myslím Spojených států a Izraele, se samozřejmě v mírných nuancích liší, jasně. Ale jinak spor Amerika, Izrael se jeví možná jako úplně okrajový v okamžiku, když si uvědomíme, že se vzájemně natolik potřebujou, že prostě k nějakému rozkolu tady vůbec jako nemá šanci dojít, nebo ne?
3: No, já si myslím, že na to trochu spoléhá Benjamin Netanyahu. A Benjamin Netanyahu v podstatě několikrát už vlastně zkomplikoval Donaldu Trumpovi tu cestu k dohodě. A přesně spoléhá na to, že i když Donald Trump na něj křičí vulgarizmy do telefonu a vlastně ho jako žádá, aby nekazil ty Trumpovy plány, tak Benjamin Netanyahu v podstatě si z toho příliš nedělá. Přesně proto, že spoléhá na to, že ta vazba Izraela a Spojených států, včetně podpory těch amerických židovských voličů, tak je natolik důležitá, že ten základ té aliance zůstane jako nedotčen. Ale zmínil bych zajímavou věc, že zároveň vlastně Donalda Trumpa a jeho administrativu mají výrazně nadstandardní vztahy se Saudskou Arábií, se Spojenými arabskými emiráty ti všichni s Katarem. A tyto všechny státy také intenzivně lobují u Donalda Trumpa na to, aby ukončil ten konflikt, protože jejich iránská ekonomika je v troskách, ale ta ekonomika států Perského zálivu tak taky je dramaticky poškozená. No, kdo teďka pojede na dovolenou do Dubaje?
2: Ne, rozumím tomu, ale na druhou stranu všechno tohle lobování pro Donalda Trumpa bez pochyby znamená výrazně méně než ten záměr, aby před světem vypadal jako King. A jako King má šanci vypadat jenom v momentu, kdy uzavře tu jadernou dohodu. Takže je to tak trošku začarovaný kruh, ze kterého se teď bude těžko vystupovat.
3: Je to tak, ale rozhodně bych zase třeba nepodceňoval. Donald Trump je velmi dobrý jako prodat cokoliv jako skvělé a absolutní vítězství. Takže
2: to mají společné s Putinem, že?
3: Je to tak. Já doufám, respektive spousta lidí doufá, že k nějaké té dohodě dojde. Ale podle všeho, prostě už to, že se vážně o té dohodě jedná, tak se nenaplnil ten jako hlavní cíl toho americko-izraelského útoku, a to je teda nějaká zásadní změna režimu v Iránu. To
2: vlastně... A nebylo hlavním cílem zničit ty jaderné kapacity?
3: Ty jaderné kapacity, pokud by režim v Iránu jako nebyl tak prostě otevřeně nepřátelský, zejména vůči Izraeli, tak... Pakistán má jaderné zbraně, je to v lecčems dost problematická země, no ale nějakým způsobem jako to všichni nakonec akceptovali. Takže kdyby ten iránský režim byl nějakým způsobem jinak jako založený a například by prostě souhlasil s těmi pravidelnými kontrolami těch mezinárodních institucí, což například Izrael vůbec nedělá, tak by to vlastně neměl být takový problém.
2: Finální otázka na téma Irán. Totiž samozřejmě, že teď je Donald Trump v obrovské nelibosti i západního světa, protože umírají Iránci a tak dále. Ale zároveň nezasloužil by vlastně pochvalu za to, že na rozdíl od svých předchůdců to aspoň chtěl nějak řešit?
3: Já si myslím, že rozhodně ne. No, jako to, co jako Izrael s USA udělali, tak jako položili jednu z těch posledních hřebíků do rakve nějakého mezinárodního práva a tím jako postupem proti Iránu. No, to je hezké, že to chcete řešit, ale jako přesně, umírá spousta lidí. Teďka v důsledku té blokády Hormuzu prostě jako umřou desítky milionů lidí hlady, protože prostě se k ním nedostanou...
2: Vy byste je nechal v klidu ten teokratický šílený režim stavět a vyvíjet jaderné zbraně. To by byla pro vás lepší varianta?
3: Tak jako tam se dlouho jednalo zase přesně o nějaké dohodě. Já nejsem zastáncem tady teokratických režimů. No. Akorát, že jako je potřeba, když je někdo státník, tak ta rozhodnutí nejsou jako 0-1, jako neměla by být černobílá. Donald Trumpa, ta jeho administrativa si to prostě zariskovali a nedošly jim ty fatální konsekvence, ale oni už prostě neumí. Donald Trump nikdy nepřiznal chybu za celou svoji jako biznisovou a politickou kariéru. Prostě všechno je skvělé, všechno probíhá podle plánu. Není to tak.
2: Víte, já jenom přemýšlím o tom, takže se omlouvám, ještě jedna otázka k Iránu. Ne, totiž není to tak, že jakákoliv dohoda s Íránem je význaky prostě nestability. Prostě uzavřete s ní dohodu, která v budoucnosti nic neznamená, odejde od všeho, od čeho se odejít dá. No, tak pardon. A ten dotaz zní, jestli takovýhle režim a takováhle vláda, která jako jediná na světě vyhrožuje přímou genocidou prostě celého Izraele, tak jako co se s ní vlastně dá dělat jiného, než se snažit zničit její jaderný program, a u toho prostě to tak bohužel je, že v každé válce umírají civilisté.
3: No, jako zase, jo, jako já si myslím, že tahle ta jako primárně proválečná retorika je jako se ukázala jako chybná, a z hlediska toho, jako komu můžeme věřit, tak jako bohužel prostě jako Vladimír Putin to načal, ale Donald Trump to dokončuje. Tady jsme se ocitli v mezinárodní situaci relativně bezprecedentní, kdy my pořád používáme jako jazyk nějakých dohod, používáme jazyk mezinárodního práva, ale v podstatě se ukazuje, jo, například Donald Trump to dvakrát udělal s tou klimatickou dohodou. Jo, to se vyjednávalo dlouho, prostě kompromisy, všechno. A najednou, jako pro Donalda Trumpa, ty dohody, například dohoda s Kanadou, s Mexikem, no, prostě to jsou pro ně jenom nějaké cáry papíru, které je možné porušovat. Takže ano, jsme jako ve velmi složité a nebezpečné situaci, protože stejně jako se nedá věřit iránskému režimu, jako nedá se věřit izraelskému režimu a jeho prostě tady zase masové propagandě. No, tak bohužel. Ještě bych to dokončil, tak právě proto je těžké tu dohodu uzavřít, protože představte si, jak se cítí Iránci. Oni byli napadeni, prostě byl jako v podstatě zavražděný nejvyšší vůdce jako s rodinou. A jako jak oni mají důvěřovat Donaldu Trumpovi? Oni mu také nedůvěřují. A jasné, že prostě Američané také vůbec nedůvěřují Iráncům. No, tak možná proto tu dohodu jako je tak těžké,
2: Uzavřít. Jasně, chápu to tak, že v téhle oblasti nikdo nikomu nevěří, pardon, jenom ten Irán se liší od těch ostatních, kterým nemůžeme věřit. Prostě tím, že terorizuje věčně jako země ve svém okolí, není to tak?
3: No právě, jako ocitli jsme se v trochu jiném světě a jako Izrael terorizuje země ve svém okolí. Spojené státy terorizují země ve svém okolí. Rusko terorizuje země okolí.
2: Jasně,
3: jako, bohužel je to tak špatné, no, že z hlediska těch jako reálných kroků těch států, jako, bývaly doby, kdy jako ty akce Spojených států měly aspoň nějaké prostě morální standardy a měřítka, kterých teda samotné Spojené státy často nedosahovaly, ale aspoň tam byla nějaká laťka. Za Donalda Trumpa, jo, tahle ta laťka a tady tyhle ty morální ohledy prostě zmizely.
2: Já se chci jenom zeptat, vy si vážně myslíte, že zlo pocházející z Iránu, který financuje mezinárodní terorismus, dělá to, co dělá, a dělá to už strašně dlouho, takže jde srovnávat s tou nespolehlivostí Izraele a Ameriky? Fakt si myslíte, že je to to samé?
3: Já jsem neřekl to samé. No, ale je to obdobná věc. Jo, jako spíš jako bych to srovnával s postupem Izraele například na západním Jordánu. Jo, prostě to nejsou věci, které jsou v pořádku, jako nejsou to věci, které jsou v pořádku z hlediska těch bývalých standardů mezinárodního práva.
2: No, ano,
3: Dělat z toho tak, že jako jediný Irán je ten jako zlý a cynický
2: to
3: a hrozí. No, takhle to není. No, takže já chápu, že to je, jo, tady dělat nějaké ty jako ekvivalenty jsou vždycky to je ošemetné, ale jako myslím si, že se prostě ukazuje, že Trumpova administrativa udělala velkou chybu, která prostě všechny stojí strašné peníze.
2: Vy si myslíte, že by se dohoda s Iránem podařila i bez toho? Jo, chápu to dobře. To, co se léta nepodařilo.
3: Tak. No tak Barack Obamovi se to podařilo.
2: Ale to
3: Donald,
2: není...
3: Donald Trump to jako rozkopnul.
2: Ale ne, pardon. Baracku Obamovi se podařila smlouva s Iránem, kterou prostě Amerika nepovažovala za výhodnou pro Ameriku. Protože v rámci této Obamovy dohody jste prostě nemohl dělat ani prověrky toho jaderného programu na místě. Jdeme pryč, já se vás zeptám. Máte, pane Kozáku, takhle, my se bavíme o věcech, které Američana téměř vůbec nezajímají. Je to pravda?
3: No, už to není pravda. A viděl jsem přesně pěkný článek, že Američané se o geografii učí z pravidla jako z válek, které vedou, takže spousta Američanů nevěděla, co je Hormuzský průliv a nechápala jeho význam a tu složitou geografii arabského polostrova a té ropné infrastruktury, ale rychle se naučili. A rychle se naučili, protože přesně je to takový evergreen, ale všichni prostě sledují, jako kromě ceny vajíček, tak sledují hlavně ceny benzínu. A tam je ta přímá úměra jasná a ten iránský konflikt, na kterém mimo jiné vlastně obrovsky vydělávají americké ropné společnosti, které těží v Americe, protože najednou oni prodávají ne za prostě 60-70, ale za 100. Takže
2: jo, ale americké firmy to šílí.
3: Přesně tak. Americké firmy na tom velmi vydělávají, ty ropné, ale Američané to všechno platí a jsou naštvaní. A ta podpora Donalda Trumpa i z řad prostě přesně těch chudších republikánských voličů. On jim jasně slíbil, že udělá všechno pro to, aby snížil ceny benzínu. No, je to jednoduchá jakoby politická zpráva. No a teďka prostě blíží se ty listopadové volby. No a to je jeden z těch klíčových takových konkrétních jako hmatatelných slibů, které se mu teda výrazně nezdařili.
2: Nejen ceny benzínu, ale vlastně celá životní úroveň a životní náklady Američanů byly tématem Trumpovy předvolební kampaně, když sliboval, že tyhle náklady samozřejmě sníží a od té doby, ať už vlivem Hormuzu nebo jiných věcí, cel třeba, prostě jdou ty ceny nahoru. A já se teď ptám, jestli si myslíte, že republikánští voliči, teď je v té Americe něco kolem 3-4% inflace, tak jestli ti republikánští voliči už si říkají, hele, možná jsme to neudělali dobře?
3: A je to tak? Prostě, když se podíváme na ty průzkumy, tak ta popularita Donalda Trumpa je přesně podle toho, jak to měříte, tak je třeba na 33-37% a je v podstatě nejnižší za celou dobu toho jeho druhého prezidentství. A jako je potom až jako úsměvné, jak si to Donald Trump vůbec nepřipouští a jako pořád všude, kam chodí, tak se tváří, že všechno je OK, všechno je skvělé. A to on umí, je to takový jako cheerleader.
2: Jako včera na finále NBA, že
3: jo? No, tak to, jako taky. No, prostě ty New Yorkčané ho nesnáší, bylo to tam, bylo to vidět, ale on je v tomhletom nějakým způsobem teflonový a vždycky začne tancovat tu svoji pozitivní, jako pozitivní tanec.
2: Víte, nemáte pocit, že momentální nálada amerického prezidenta v podstatě ovlivňuje tam, že je přímá úměra. Prostě to, jak co dělá se světem. Jo. A v téhle souvislosti se zeptám opět na zdánlivou marginálii, která ale pro ego Donalda Trumpa může mít velký význam. A to je to, jak mu soud nařídil vyndat jeho jméno z toho Trump Kennedy Center. Tak když se mu něco takového stane, jak reaguje?
3: No, reaguje velmi podrážděně. No, a takhle reaguje vlastně za celou tu svoji politickou kariéru. A v podstatě je to jako úspěšný v tom, že on prostě jako něco ho rozčílí. No, často se to dozví někde z Twitteru nebo z televize. No a jako zareaguje agresivně, útočně, takže už pohrozil, že celé to centrum jako zruší mu rozpočet nějakým způsobem.
2: Zboří, ne, nejlépe.
3: Že o zboření tam, ale v podstatě nějakým způsobem ho postihne. Přitom to bylo, jako to nebylo rozhodnutí toho, jako to centra, to bylo rozhodnutí soudu, no, ale zase, je to jako drobnost, která ale dokresluje ten narcisismus, který by byl až úsměvný, kdyby to nebyl tak jako tak mocný člověk. To není jenom jméno na Kennedyho centru, to je jeho portrét na těch nových 250-dolarových bankovkách, to je ta nová zahrada amerických hrdinů. Chtěl by on opravdu jako v klidu s vážnou tváří si myslí, že jeho tvář by měla být vytesána tam v severní Dakotě do toho monumentu Mount Rushmore k těm čtyřem nejdůležitějším americkým prezidentům. No a u nějakých, jako v podstatě, jsme zvyklí na tohleto jednání z historie. Často se to prostě v nějakých, jako se říká se tomu banánové republiky, ale to jako se mohlo stát i v Evropě, za čau Česka. No, jako někteří lidé k tomuhle tomu mají tendenci. Já jsem přesně se zabýval, můj kamarád Honza Šír se zabýval Turkmenistánem. A to bylo nádherné. Tam, když byl Turkmenbaši, on si opravdu nechal stavět prostě vlastní zlaté sochy, co se otáčí za sluncem. Vydal jako posvátnou knihu, kterou dal jako povinné školní osnovy. A bohužel Donald Trump, jako přijde mi, že je poměrně očividné, že má tyhle ty jako narcisistní tendence se ještě za svého života prostě všude tam jako vepsat.
2: Kdyby to byly jen narcisistní tendence, tak se ještě můžeme pořád usmívat, ale oni jsou to i autoritářské tendence. Já se ptám, v tuhle chvíli usurpnul Trump jako americký prezident moc navíc proti svým předchůdcům, kde všude?
3: No, tam je jako trochu, já bych z mého pohledu to spíše trochu tragické, ale je potřeba připomenout, že vlastně Trumpovi se podařilo jako v těch volbách získat nebo republikánům i kontrolu nad celým kongresem. A to znamená, že jako spousta těch kroků ty Trumpovy administrativy za normálnější situace, kdyby demokraté alespoň jednu z těch komor kontrolovali, tak by vypadala trochu jinak a oni by mohli prostě rozpočtově z hlediska těch nominací prostě dělat toho mnohem víc. No ale ukázalo se, že ta republikánská strana jako není ochotná, až teďka možná se k tomu dostaneme, teďka začínají první vlaštovky, ale vlastně ti republikáni se prostě nebyli ochotní postavit proti svému prezidentovi, částečně to je logické, tam nějaká politická lojalita, částečně to je strach z jeho hněvu, jo, protože Trumpův hněv je strašný a když se na vás zaměří, tak on vás opravdu chce zničit.
2: Pár lidí už to poznalo, ano.
3: Hodně lidí to poznalo.
2: No, ale můžu? No. Totiž mě by zajímalo, jak daleko jsme případně od situace, kdy voliči Trumpa prostě prohlídnou a řeknou si, takhle to nechceme, kdy MAGA se od něj odstřihne, protože to už je teda mimochodem rozhádaná kvůli těm zahraničním výbojům, že jo? A kdy začnou existovat alespoň jedinci, kteří mu budou v rámci republikánů oponovat. Kdy tahle doba podle vás přijde?
3: No, viděli jsme to teďka už v některých hlasování v kongresu. Prostě zase ta jako politická dynamika je trochu neúprosná a když se jako ještě je čas, ale vlastně už tolik času nezbývá. Čím více budou blížit ty listopadové volby, tak zejména prostě republikáni ve státech, kde bude se bojovat o každý hlas, nebo jako ať už v kongresu nebo v senátu, najednou si někteří ty politici uvědomí, že jim ta jako politická v podstatě bezduchá lojalita vůči Trumpovi může zlomit politický vaz a díky tomu ty volby prohrají. To znamená, že někteří republikáni si vlastně udělají cynický politický kalkul a před těmi volbami, aby zachránili vlastní republikánskou kůži, tak minimálně symbolicky se už jako vůči Trumpovi trochu vynesí.
2: Poslední otázka, která opravdu jakoby míří do větší budoucnosti. Teď si představte, že Donald Trump tedy usurpne maximum moci, co kdy američtí prezidenti měli. Proč by ten případně nastupující prezident, ať demokrat nebo republikán, vlastně tenhle pro ně pohodlný systém chtěli rozbíjet?
3: No, to je jako velký problém. Nicméně zmínil bych aspoň trochu ten americký federalismus, jo, kde jako to střediska odporu vůči Trumpově administrativě jsou v těch státech, kde jsou demokratičtí guvernéři, kde jsou demokratičtí starostové a tohle bude pokračovat. Nicméně je to pravda, že ten, jako pokud jednou vyhraje nějaký progresivní demokrat, tak on jako velmi rád použije veškeré exekutivní nástroje k tomu, aby jako šmahem ty trumpovské struktury rozbil.
2: Amerikanista Krištof Kozák byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Děkuju moc.
3: Díky moc za pozvání.
2: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
0: Interview Plus.
1: V pátek začíná v Evropské unii platit migrační a azylový pakt. Přinese přísnější kontroly na hranicích, jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Bude pro Evropu přínosem? Projeví se nějak v nakládání s migranty u nás? Hostem Petra Viziny bude ředitel České sekce Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.
0: Interview Plus Petra Viziny zítra po 11:30 na Plusu. Osmnáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Vládní poslanci předložili změnu lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy členů vlády.
5: Jsem přesvědčen, že se právní stát skutečně otřásá v základech.
4: Německo vloží do české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině přes 7 miliard korun.
6: Díky, že jste se rozhodli v iniciativě pokračovat. Vážíme si vašeho úsilí i toho, že to děláte transparentně.
4: Kolony popojíždějí na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech v obou směrech a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů. Takové je úterý 9. června. Dobrý večer, u hlavních zpráv přeje Marek Sedláček.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. Podle dnes předložené novely by mohli ministři čerpat dotace pro svoje firmy, pokud by nesouvisely s rezortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené s členy vlády pobírat žádné dotace.
7: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
8: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
7: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
9: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
7: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších zhruba 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius.
10: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek. Za dalších přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
4: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování posledních sankcí trvalo skoro 2,5 měsíce kvůli odporu Maďarska. Tam se ale vláda mezitím změnila.
11: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Francie, Velká Británie a další země zakázaly vstup na svoje území izraelskému ministru financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu Jordánu k Izraeli. Zákaz platí taky pro 21 extremistických izraelských osadníků.
12: Izraelský ministr financí Bezalel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Bezalel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázali mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Radiožurnál.
0: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
4: Vláda v pondělí zveřejní, jak bude od nového roku hospodařit Český rozhlas a Česká televize. Koalice přitom změny ve financování médií měla oznámit už na dnešním jednání s řediteli veřejnoprávních médií. Opozice označuje kroky kabinetu za chaotické.
7: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
13: Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu médií veřejné služby si opravdu nedošlo.
7: Opozice avizované změny ve financování zkritizovala. Podle pirátské poslankyně Andrej Hofmanové se snaží vládní koalice veřejnoprávní média ovládnout. Podobně se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
14: Plývá se zatím jediné, snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
7: Na zachování současného systému televizních a rozhlasových poplatků trvají nadále taky ředitelé obou veřejnoprávních médií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Voda v Lipně je podle hygieniků aktuálně vhodná ke koupání. I přesto ubytovatelé v okolí jezera hlásí pokles turistů. Podle turistického spolku Lipensko to může souviset se studií, která prokázala dlouhodobé znečišťování vody v nádrži.
15: Při prvním měření na konci května měla voda zhoršenou jakost. Ve vodě se objevily bakterie E. coli a enterokoky. Po týdnu se voda zlepšila.
16: Shrnuje výsledky prvních letošních rozborů vody z Lipna hygienička Zuzana Šalandová. Vědci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí synice. Podle vodohospodáře Jana Potužáka z povodí Vltavy stav vody ovlivňují přírodní procesy i nedostatečné čištění odpadních vod.
17: Hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
16: Jestli je voda v Lipně vhodná ke koupání, pravidelně zveřejňuje krajská hygienická stanice na svém webu. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
4: Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě můžou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a spoustu kamenů.
18: Mně se líbí hodně.
19: Komu se ještě líbí tady nový výběh?
20: Mně.
21: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
22: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
21: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům bych v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
23: Čeští fotbalisté se zítra ráno tamního času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno českého času odehrají úvodní zápas na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři národního týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
24: V Mexiku je 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci, naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
23: Zápas světového šampionátu Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
1: Nebezpečí na D5 se umítá kolony v Praze. Na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně zbystřete před sjezdem na Mýto. Na kilometru 49 leží v levém pruhu kus pneumatiky od kamionu. Auta brzdí a vybočuje se. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy čekejte kolony. Jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od 11. kilometru až k omezení v Brně. Opatrně dojíždějte. A v Praze stále kolony mimo jiné na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Zdržíte se okolo 20 minut, jak směrem od letiště, tak i zde jedničky. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď večerní publicistika s Věrou Štechrovou.
3: Jak by nový poslanecký návrh zmírnil zákon o střetu zájmu veřejných činitelů? Jak se daří obcím s nedostatkem pitné vody prosazovat zákaz napouštění bazénu? A jak se daří státu odebírat a umisťovat nelegálně chované lvy a lvice? O tom všem budeme mluvit. Poslanci koaličních stran chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, přezdívaný Lex Babiš. Podle něj v současnosti nemají přístup k veřejným zakázkám, dotacím a investičním pobídkám společnosti, ve kterých členové kabinetu drží nejméně čtvrtinový podíl. Podle návrhu poslanců Radka Vondráčka, Davida Pražáka za ANO, Marie Pošarové za SPD a Filipa Turka za motoristy by nově firma ministra nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od rezortu, v jehož čele tento člen vlády stojí. A stejně tak by to platilo u veřejných zakázek. Nárokové dotace by nebyly omezeny vůbec. Neoprávněně vyplacené dotace by také nemohly být vymáhány zpětně 10 let, ale jen 4. Podrobnosti návrhu teď probereme s Krištofem Doležalem, právníkem nevládní protikorupční organizace Transparency International. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Kromě toho zúžení vymezení toho, co je střet zájmu, jaké další podstatné úpravy střetu zájmu ta novela podle vás obsahuje?
5: Tak ta novela mimo jiné zkracuje dobu pro vymáhání neoprávněně vyplácených dotací, jak jste ji zmínila, s čímž fakticky zavádí amnestii pro ty, kteří tu dotaci získali neoprávněně, popřípadě jinak v rozporu s podmínkami. Dále zavádí účelové dělení na nárokové a nenárokové dotace, s tím, že cílem tohoto odlišení je v podstatě umožnit čerpání právě toho specifického okruhu takzvaně nárokových dotací mimo jiné společnostem spojeným s premiérem Babišem. Dále umožňuje ta novela těm stejným společnostem realizovat veřejné zakázky, a to oproti současnému tvrdému a absolutnímu zákazu v podstatě s naprosto minimálními omezeními. A obecně ta novela ruší všemožná tvrdá pravidla a jasné zákazy a nahrazuje je takovou nejasnou šedí a pofidérními možnostmi nějaké kontroly, která možná nějak bude vypadat, ale přinejmenším v průběhu toho, co ten zákon by byl zaváděn do praxe, tak budou velmi nejasná a ta kontrola tím pádem v podstatě nefunkční.
3: K těm nárokovým dotacím, které jste zmínil, to jsou ty dotace, na které je právní nárok třeba podle počtu dobytka, podle velikosti obdělávané půdy. Ta úprava by tam ten střet zájmu zrušila. Pokud ale ten příjem takových dotací vychází z plnění těch objektivních kritérií, tam by v podstatě nemělo docházet ke střetu zájmu z podstaty. Není pak logické právě ty nárokové dotace z toho střetu zájmu vyjmout?
5: Ono je velmi důležité to, kdo ta kritéria nastavuje. A ono není pravdou, že by politici, respektive konkrétně vláda, na tento typ dotací neměli vůbec žádný vliv. Ona vláda svým nařízením provádí ty evropské předpisy a stanovuje tam sice detaily, ale ono ty detaily jsou často velmi klíčové. Takže vláda svým nařízením stanoví, že z toho nějakého konkrétního fondu, konkrétního programu se ty dotace budou vyplácet třeba od takové nebo jiné rozlohy v metrech čtverečních, že se budou kontroly těch provádět v nějakých intervalech a ne v jiných intervalech, že ty kontroly se musí oznamovat nějakým způsobem a ne jiným způsobem. No a ve chvíli, kdy se v tom oboru pohybujete a jste velkopodnikatel zemědělství, tak samozřejmě velmi přesně víte, jakým způsobem právě tyto detailní částky té regulace nastavit, aby vám to co nejvíce vyhovovalo, aby co nejvíce těch přímých plateb mohlo přitéct právě těm správným firmám a aby ideálně ta kontrola pak nebyla přísná a nemohla třeba odhalit něco, co by pro vás bylo negativní. Čili důležité je to, kdo nastavuje ta kritéria a přinejmenším v některých případech je to vláda a je tedy velmi důležité si i na toto dávat pozor.
3: No a pokud by se ten střet zájmu podle té navržené novely týkal jen tedy ministrů na svém ministerstvu, jak by potom na tom byl se střetem zájmu premiér, který žádné ministerstvo nevede? Upravuje to ten nový zákon nebo ta novela navržená?
5: No tak čistě podle toho navrhovaného znění českého zákona by na tom předseda vlády nebyl zřejmě nijak, což z našeho pohledu představuje jasný cíl té navrhované úpravy. Zároveň je to takový trošku falešný argument, protože vláda je kolektivní orgán, vláda rozhoduje spolu, radí se spolu, koordinuje se, může zavazovat jednotlivá ministerstva, spolu dohromady vytváří jeden z velmi důležitých zákonů, ten klíčový státní rozpočet. Čili vlastně to samotné tvrzení, že by bylo jedno, že ten člen vlády vlastně pobírá dotace nebo zakázky od jiného ministerstva, považuji za liché a v podstatě naprosto účelové tvrzení, jak umožnit ty dotace a zakázky čerpat, a to platí o to více ve chvíli, kdy vám z toho vlastně tak náhodou vypadne shodou okolností právě předseda vlády, protože ten zrovna teda žádný rezort neřídí. Čili ta novela v tomto ohledu rozhodně nepostupuje nějakým objektivním a logickým směrem, naopak její cíl je zřejmý a účelový.
3: Abychom to ukázali na konkrétním případu, právě dnes dostalo 28 dceřiných firem Agrofert tu výzvu, aby dobrovolně vrátili peníze, které v letech 2017 až 2021 čerpali na podporu své zemědělské činnosti. Ty dotace vymáhá podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Pokud by tato novela začala platit, bylo by dál možné tyto peníze vymáhat nebo ne?
5: Tak pokud by tam došlo k tomu zkrácení lhůty pro vymáhání a kontroly z 10 let na 4 roky, tak samozřejmě část těch řízení by mohla odpadnout. Ono nebude úplně jednoduché posoudit podle toho, v jakém znění se to přesně přijme a která všechna novelizační ustanovení projdou nebo neprojdou, jak by to bylo třeba se zahájenými řízeními a podobně. Nicméně obecně lze určitě tvrdit, že to směřuje tím směrem, aby právě ta řízení a ty přezkumy nemohly probíhat v tom rozsahu, jak probíhají dneska, což je určitě špatně a krok směrem, který vůbec nedává smysl, protože vidíme v praxi, že ta řízení právě takhle dlouho trvají. A když vidíme, že ta řízení takhle dlouho trvají, tak pokud tu lhůtu zkracujete, tak v tu chvíli je zřejmé, že nechcete, aby ta řízení probíhala.
3: Předkladatelé toho zákona, tedy ti zmiňovaní poslanci, ale říkají, že ten český zákon o střetu zájmu vlastně překračuje tou svojí šíří ta standardní pravidla přijatá členskými státy Evropské unie. Tak je tedy přísnější v některých ohledech než to, co vyžaduje Evropská unie?
5: Tak Evropská unie má především svá vlastní pravidla, což je článek 61 finančního nařízení, a toho se ta česká úprava v tom, co se té změny týče, v podstatě nedotýká. Ta pravidla budou platit tak jako tak a já jsem osobně přesvědčen, že ta současná novela je s nimi v rozporu a že ta evropská pravidla vlastně se budou uplatňovat tak jako tak. Co se týče té přísnosti toho zákona, tak každý zákon je přijímán v určitém kontextu a na základě určitých problémů. Ne každá země má ve svém čele velkopodnikatele v zemědělství a ne každá země tak musí do takové míry detailu řešit, jakým způsobem se řeší v zemědělských dotacích a spojených oblastech střet zájmů. Česká republika v této situaci byla a nyní opět je, a proto naše legislativa, co se týče střetu zájmů, musí být podrobnější a detailnější a do určité míry můžeme naopak my být příkladem pro ty ostatní státy. Já si nemyslím, že by ta naše úprava byla nějak zvlášť přísnější, ale určitě je v některých případech detailnější a konkrétnější, k čemuž má ale dobrý důvod.
3: Krištof Doležal, právník nevládní organizace Transparency International. Děkuju, naslyšenou.
5: Naschledanou.
3: Předpověď počasí sice počítá na tento týden s deštěm, ale v některých obcích, hlavně na Moravě, se už několik týdnů potýkají kvůli suchu s nedostatkem vody. Například vodárny na Břeclavsku začaly letos omezovat odběr vody o několik týdnů dřív než jindy. Problémy mají také ve Velkém Újezdě u Olomouce. Vedení městy se popisuje na stránkách obce, že musí do vodojemu nepřetržitě navážet vodu v cisternách, aby udrželi její tlak v síti. Protože prý ale někteří obyvatelé porušují zákaz na pouštění bazénů a zalévání, hrozí, že někde voda nepoteče vůbec. A u telefonu je teď místostarosta Velkého Újezda Jaroslav Klička. Dobrý den.
6: Dobrý den.
3: Jak to u vás tedy právě teď s dodávkami pitné vody vypadá? Pořád platí, že musíte vodu dovážet do vodojemu z externích zdrojů?
6: Platí, že vodu dovážet musíme, nicméně korigoval bych to nepřetržitě. Není to úplně nepřetržitě, je to v období, kdy čekáme suchý, teplý víkend bez deště, což věřím asi na rozdíl od většiny populace, že teď třeba úplně nebude a ten dešť nám prostě pomůže.
3: A jak dlouho ten kritický stav u vás ve Velkém Újezdě trvá?
6: Ona je to taková situace, že jsme se postupně dostávali do stavu horšího, horšího, až řekněme teď toho kritického, není to ze dne na den, ono se to postupně nabalovalo, nicméně řešíme takové ty urgentní problémy v podstatě druhým rokem.
3: Je to letos stejně brzo, je to podobné, stejné jako v minulých letech, nebo je to letos horší?
6: No bohužel je to horší, je to všechno dřív ty problémy a řekl bych v nějakém větším rozsahu, to, co jsme před 4-5 lety měli jeden teplý suchý víkend, kdy najednou voda, řekněme, zmizela z našeho rezervoáru, ale pak se to stabilizovalo, tak se to teď prostě vrací ve vlnách 14 dní třeba a je to jako velmi složité udržet tu hladinu dostatečně vysoko, aby jsme byli schopni všechny zásobovat.
3: A odkud vy tu vodu do veřejné sítě berete? Čím to je, že vám většinou v těch letních měsících, ale teď už v těch jarních nestačí někdy?
6: My máme vlastní vrty, protože vodojem a vůbec zásobování vodou je v naší vlastní režii, takže máme vlastní vrty na našem katastru, ale ta hladina v těch vrtech a vydatnost je taková kolísavá. Ta situace vůbec s teplém a suchém a nerovnoměrně rozloženými srážkami nám vůbec nepomáhá a bohužel máme tady v sousedství i lom, který dle našeho námi nechaného zpracovaného hydrogeologického posudku s velkou mírou pravděpodobnosti ovlivňuje ty poměry v tom území, ty vodní, spodní a to nám bohužel vůbec nepomáhá.
3: Do 1. července u vás platí vyhláška, která zakazuje používat pitnou vodu z veřejného vodovodu k napouštění bazénu, k mytí aut nebo k zalévání. Jaký obyvatelé dodržují? Přináší to nějaké problémy?
6: Zase malinko to opravím, je to až do posledního července, nás by ten měsíc mrzel, kdyby to lidé nedodržovali. A bohužel máme takové indicie, podněty, náznaky, těžko se to samozřejmě dokazuje, já nechci sahat do svědomí všem obyvatelům, protože vím o spoustě, kteří to dodržují, opravdu jsou v tom poctiví, ale bohužel máme nějaké náznaky, které jsou takové nepřímé ve smyslu tom, že je sobota 9 hodin ráno, vysvítne slunečko a během 4-5 hodin prostě zmizne nějaká zásoba vody načerpaná, natvořená přes ten týden jakoby jednorázově a v pondělí, kdy je deštivo nebo je aspoň zataženo, tak se to neopakuje, čili není to nějaký úplně jako signál na poruchu nebo únik velký, je to opravdu zvýšená spotřeba, nějaká taková nárazová a samozřejmě lidé jsou všímaví a říkají, ten měl možná bazén prázdný, dneska ho má plný, kde to asi vzal. Ale no, opakují, jsou lidé poctiví a bohužel méně poctiví a potom to dopadá na obyvatele ve výše položených částech naší obce, to opravdu bez vody.
3: No ale vyhláška je vyhláška, tak jak se jí daří kontrolovat a už jste museli třeba postihnout někoho za její nedodržování?
6: Máte pravdu, to je krok číslo 2, že napřed máme vyhlášku, aby jsme dali na vědomí, že opravdu je ta situace vážná. Teď víceméně jsme před tím krokem číslo 2, kdy budeme více vymáhat její dodržování jinak než nějakým slovním upozorněním a varováním a výzvami, protože je to pořád nějaký přestupek, pokud to někdo poruší s nějakým postihem finančním ve výši desítek tisíc, pokud je to jednotlivec fyzická osoba, není to málo. A k tomu, aby jsme byli schopni toto i dokázat, případně prostě kontrolovat ten odběr nějakým způsobem, mít ten přehled, tak jsme vlastně letos přistoupili k tomu, že jsme začali instalovat dálkově odečitatelné vodoměry. Máme prvních 50 kusů, v podstatě zkušeně, víceméně to funguje týden teďka, takže se s tím učíme se tam sledovat ty výkyvy a věříme, že i to bude takový trošku zvýžený prst, je to někde vidět, spotřeba prostě roste, může to samozřejmě i signalizovat někoho poruchu, únik, že někde praskla hadice na zahradě, není to jenom o tom, že si tu vodu opravdu odebral, ale má to i takovou kontrolní funkci, prostě zabránit těm masivním únikům rychleji.
3: Nevypadá to do budoucích let, že to sucho bude menší, tak můžete vy na obci vyřešit ten problém nějak systémově, novými vrty nebo tím, že byste tu vodu přiváděli odjinud? Je tady ta možnost?
6: Máte pravdu, ta možnost tady je, nicméně všechno je to na roky, není to prostě rychlé opatření. Ale my máme zadanou již teďka studii poptanou, abychom byli schopni zjistit, jestli na našem území, na našem katastru je vůbec ještě někde voda, kterou můžeme čerpat, aby jsme posílili ten vodní zdroj. To je opravdu na roky, ale rozjeli jsme tuto část plus k tomu, jak jsem už říkal, se snažíme nějakým způsobem kontrolovat ten odběr. a aby jsme hlavně omezili jakoby ty špičky, které opravdu o víkendech a teplých bývají. A ten třetí krok, který vlastně podnikáme, je nějaký monitoring a opravy průběžné té naší vodovodní sítě, která bohužel vznikla na přelomu 80. a 90. let. Takové asi trochu divoké době, kdy ani všechny stavební a budovatelské standardy nám dnes známe nebyly úplně jako dodržovány možná. Takže se objevují různě zabetonované ventily, ne, pískové mloží a tak dále, takže i když si to odhalíme, odkopeme, chceme vyměnit, tak zjistíme, že to není moc reálné a řešíme to prostě ad hoc, případ od případu a ta síť bohužel není prostě nepropustně těsná a s tím se potýkáme. To je další věc, kterou potřebujeme řešit.
3: Místo starosta městy se Velký Újezd Jaroslav Klička. Děkuju vám, naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
3: Ministerstvo životního prostředí dnes odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémole lvici Elzu. Vémola nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete, které je chráněné úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES. Navíc je lvice handicapovaná, protože jí byly odstraněny drápy. Zvíře bude dočasně v liberecké zoo. My o tom budeme mluvit s vedoucím oddělením

0: Lvice už je v tuhle chvíli v té karanténě v zoo Liberci.
1: Úřady si pro tu Lvici, která je u pana Vémoly 6 let, údajně přijeli už po třetí. Pokud je to tak, proč nakonec bylo to zvíře odvezené až dnes?
0: Tam vzhledem k tomu, že tomu pravomocnému nabytí právní moci toho rozhodnutí o zabavení došlo na konci února, tak od března vlastně jsme domluvali s chovatelem nebo s tím držitelem toho zvířete vhodný termín, byly tam dva odklady, to máte pravdu, bylo to ze zdravotních důvodů, kdy vlastně nebylo možné tam ze strany toho chovatele poskytnout součinnost, kterou my požadujeme. On nesmí vlastně krmit to zvíře několik hodin před tím odebráním a tak dále, z hlediska jeho uspávání, bylo by to problematické. K tomu posunu došlo právě teda ze zdravotních důvodů a následně i ze strany teda ministerstva jsme hledali vhodný termín, ono je to logisticky poměrně náročné, musí tam asistovat u toho speciální veterinární lékař, zajistit ten transport a samozřejmě to umístění, takže vlastně díky tomu tam tomu odebrání vlastně došlo až teda s tímto několika týdenním respektive dvouměsíčním zpožděním.
1: A proč jste zvolili právě libereckou zoo? Vím, že třeba zoo Zlín provozuje od loňska právě to první záchranné centrum pro lvy, kteří byli odebráni svým majitelům kvůli nelegálnímu chovu?
0: Ano, původně jsme uvažovali, respektive počítali s tím, že by to šlo do záchranného centra ve Zlíně, ale ve vztahu k tomu, co jste zmiňovala i v úvodu, že tato levice má odebrané drápy na předních končetinách odstraněné, to znamená to začlenění do nějaké jakoby chovné skupiny pro tu socializaci je velmi obtížné, je to vlastně jako doživotní handicap a z tohoto důvodu jsme jakoby přistoupili po konzultaci s odborníky k variantě jako vlastně izolace nebo karantény dočasné v zoo Liberec, nikoliv ke snaze vlastně o nějakou dlouhodobější péči v tom záchranném centru s tím, že budeme hledat právě umístění trvalé s ohledem na to, aby k tomu handicapu bylo přistupováno tak, aby ten welfare toho jedince byl co nejlepší. No, je to obtížné najít vhodné zázemí, protože vlastně socializace toho zvířete je jako velmi obtížná, jak jsem říkal, je to handicap, který vlastně znemožňuje začlenění do nějaké skupiny plnohodnotné, takže nemůže se bránit a tak dále. Pardon.
1: Hrozí panu Vémolovi a podobným chovatelům, kteří mají nelegálně takové zvíře, nějaká pokuta za nelegální chov nebo bude muset zaplatit i náklady za odebrání zvířete a jeho chov v liberecké zoo? Jak to funguje?
0: Tak ono je to v několika režimech. On, teda pan Vémola, disponuje povolením chovu druhu zvíře vyžadující zvláštní péči, konkrétním šelmám, nicméně u téhle konkrétní lvice nedisponoval, teda nebyl schopen prokázat její původ, její nabytí legální, proto teda Česká inspekce životního prostředí rozhodla o jejím zabavení, to znamená propadl do majetku státu, což je jako významný trest pro toho chovatele. A souběžně tam byla i finanční sankce. Jinak, co se týče jakoby obecných pravidel, tak ano, k tomu propadnutí zvířat nebo jejich zabavení se začíná přistupovat teď relativně jako více, protože to je účinný mechanismus, jak zabránit vlastně pokračování nelegální činnosti těchto chovatelů.
1: Těch nelegálně chovaných lvů a tygrů a další šelem je v Česku mnohem víc, jen lvů tuším přesto, tak vznikne v Česku další záchranné centrum pro tyto šelmy?
0: Ano, určitě počítáme s navýšením kapacit, jenom bych upřesnil, že jakoby to číslo ohledně nelegálních počtu nebo nelegálních chovaných lvů se asi trošku liším, přesně jakoby, že by to byla stovka, to asi ne, ale jsou to nižší desítky, pravděpodobně, které jakoby byly na nějakou sankci, nemusí to vždycky nezbytně znamenat, že bude odebráno a propadne do majetku státu. Jinak, jak jste se ještě ptala na to, kdo to hradí, tak ten samotný odběr, jakmile to propadne vlastně pravomocně do majetku stát, tak už hradí stát, to znamená konkrétně ministerstvo životního prostředí, kterému náleží zajistit tu péči o tato zvířata. Jenom do doby, než samozřejmě najdeme trvalé umístění a případně darujeme to zvíře do nějakého chovu.
1: Vedoucí oddělení mezinárodních úmluv z ministerstva životního prostředí Jiří Mach byl ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Teď už jsou to aktuální zprávy.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Americký vesmírný úřad NASA zveřejnil jména členů mise Artemis 3. Do vesmíru poletí 3 Američani a 1 Ital. Budou mít za úkol na nízké oběžné dráze Země otestovat například jednotku pro přistání na měsíci. Posádka prověří taky fungování nových skafandrů určených pro výstup na povrch. Knihovna Václava

0: Pavla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu jmenovala Dagmar Havlová. Šídlo Radiožurnálu řekl, že nabídku přijal především kvůli odkazu dramatika a bývalého prezidenta. Většina pojišťoven v Česku přestala nabízet cestovní pojištění pro cesty na Kubu. Reagují tím na doporučení Ministerstva zahraničních věcí, které tuto zemi kvůli častým výpadkům elektřiny označilo za oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem. Pojistné krytí neposkytují například Česká podnikatelská pojišťovna, Generali Česká pojišťovna nebo Unika. Některé pojišťovny ale pojištění pro cesty na Kubu dále nabízejí. A po 21 letech do Česka se vrací kapela Garbage. Vystoupí ve velkém sále pražské Lucerny. Proslavila se hity jako Stupid Girl, Only Happy When It Rains nebo Push It. Do Lucerny přiveze skupina kolem zpěvačky Shirley Manson, která patří od poloviny 90. let k nejvýraznějším jménům alternativního roku, taky skladby z letošního alba Let All That We Imagine Be The Light. Tedy nechme všechny naše představy zazářit. Tenistku Serenu Williamsovou čeká po 4 letech návrat na kurty. Americká držitelka 23 Grand Slamů nastoupí už za chvíli v Londýně do 4 hry. Po boku Kanaďanky Mbokové bude hrát proti americko-novozélandskému páru Melicharová, Martinézová, Rutlifová.
1: Nebezpečí u Frýdku Místku na dálnici a kolony u Jaroměře na D11. Na dálnici D48 ve směru z Českého Těšína do Nového Jičína dejte pozor na obchvatu Frýdku Místku. Za sjezdem na Ostravu na kilometru 45 leží v levém pruhu kus plechu, brzdí se a vybočuje. Na dálnici D11 na konci dálnice u Jaroměře ve směru do Náchoda popojíždí kolona. Na kruhovém objezdu za dálnicí stojí nepojízdné nákladní auto.
2: Přímo v tom kruhovém objezdu stojí nepojízdný kamion. A ty kamiony se tam otáčejí do protisměru a vracejí se jakoby směrem na Polsko. Takže tím se to celý zdržuje.
1: A zdržíte se už z dálnice 10 až 15 minut v koloně. Ještě pražský okruh ve směru z letiště na D1. Nehoda teď za nájezdem z plzeňské D5. Blokuje levý pruh na kilometru 22 a tvoří se opět kolona. Zdržíte se kvůli tomu i na plzeňské dálnici na příjezdu do Prahy asi 10 minut od sjezdu na Rudnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme převážně zataženo. Občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18, na horách většinou kolem 10 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: O pokračování téměř nekonečného sporu o složení české delegace na summit NATO v Turecku, o snaze ukončit konflikt kolem Iránu, o migračním paktu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
4: Severokorejský vůdce a čínský prezident se v Pchjongjangu dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Čína je největším obchodním partnerem KLDR. Média neinformovala o tom, zda politici mluvili o severokorejském jaderném programu nebo o vztazích se Spojenými státy americkými. Jak lze toto setkání vnímat v současné době, tedy v momentu zhoršující se bezpečnostní situace ve světě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
5: Dobrý den.
4: Co lze vyvodit z té schůzky mezi nejvyššími představiteli Číny a KLDR?
5: Tak je nutno si především uvědomit, v jaké situaci se potkávají. Jsi navštívil Koreu poprvé po 7 letech a je to jeho první zahraniční návštěva letošního roku. Přestože diplomaticky byl velice aktivní, jak známo nedávno, během jediného týdne přijal v Pekingu amerického prezidenta Trumpa i ruského vůdce Vladimira Putina, tak Korea, která vždy byla na Číně do značné míry i závislá a byly to svým způsobem blízcí spojenci, zůstávala jakoby trochu v pozadí. To ovšem není tak úplně pravda, protože Čína dlouhá léta pomáhá Koreji obcházet sankce OSN kvůli jadernému programu komunistické Severní Koreje, je nejvýznamnějším partnerem a samozřejmě i pro Čínu je Korea důležitá jako součást bloku v té východní Asii, vlastně zaměřeného hlavně proti Spojeným státům, Japonsku a Jižní Koreji. Takže obě strany se navzájem potřebují. Severní Korea potřebuje Čínu o něco více než naopak, ale ten vztah je v tomto vzájemný. To, co vlastně je důležité, co padlo, to si říkal, ale stejně tak je důležité, co zřejmě nepadlo, nebo alespoň nebylo zatím v žádném prohlášení zveřejněno. A to, že si tentokrát vynechal vlastně frázi o podpoře Pekingu v denuklearizaci Korejského poloostrova. Tedy jakoby vzal na vědomí, že Korea je onou hrozivou jadernou mocností a že Peking to jakýmsi způsobem nesnad hodlá tolerovat, ale hodlá tomu prostě mlčky přihlížet. Důležité bylo v posledních letech i zbližování Severní Koreje a Moskvy. Sice Čína a Rusko neustále hovoří o svém úzkém spojenectví, ale samozřejmě to, že Rusko posiluje svůj přímý vliv tak blízko Číny, to zase Peking přece jenom musí sledovat. A je nutné připomenout, že vlastně podle posledních čísel Severní Korea dostala od Ruska za svou pomoc v přepočtu 700 miliard korun. Více jak 400 za zbraně a necelých 300 za vojáky a munici. Což samozřejmě také pomáhá severokorejské ekonomice a posiluje i určitou pozici konec konců Koreji vůči Číně.
4: To byl Petr Schwarz.
5: Díky, naslyšenou.
4: Vláda v pondělí nerozhodla o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Turecku. Jejího jednání se kvůli tomu zúčastnil prezident Petr Pavel. Premiér Andrej Babiš podle něj pouze zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne až 22. června. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: Když prezident republiky kráčel v pondělí za letního počasí procházkou z hradu na Klárov do sídla vlády, muselo mu být jasné, že se nejspíš ohledně své účasti na červencovém summitu NATO nic nedozví. Kabinet sice původně o složení delegace do turecké Ankary měl 8. června rozhodovat, jenomže když Petr Pavel ohlásil, že se na rokování osobně dostaví, jak má kdykoliv právo, premiér Andrej Babiš bod odsunul o 2 týdny. S tím, že je třeba počkat až po jednání aliančních ministrů obrany, to ale vyhlíželo spíš jako výmluva. Hlava státu nicméně úmysl navštívit rokování ministrů nezrušila. Podle svého pozdějšího vyjádření mimo jiné proto, aby se dozvěděla, jak se vláda staví k jejímu nekompromisnímu návrhu. Že se totiž na summitu spokojí s účastí na neformální večeři a oficiální část důležité schůzky nad financováním a budoucností NATO nechá na premiérovi. K tomu se ale Petr Pavel také nedozvěděl nic. Za to uslyšel cosi jako kompromis v celém sporu o naplňování jeho ústavní pravomoci zastupovat stát navenek, že by měl v září vést delegaci na valné shromáždění OSN, což údajně navrhl ministr zahraničí Petr Macinka. I když dříve vyhlašoval, že prezidentovi akreditaci nepodepíše, protože podle něho nemá v New Yorku zemi zastupovat představitel opozice, za kterého Pavla Macinkova strana motoristé sobě pasovala poté, co nejmenoval Filipa Turka ministrem a oheň byl na střeše a zatím ho nikdo ani nezkouší hasit. Souhlas s Pavlem v OSN ovšem dělá dojem, jako by se kabinet, respektive asi hlavně premiér, chtěl vyhnout kompetenční žalobě k ústavnímu soudu, již má údajně Pavel nachystanou. A kterou navíc, pokud prezident podá, jestli ho vláda z cesty do Turecka definitivně vyřadí, ústavní soudci možná nestihnou zavčas projednat. K čemuž lze ale poznamenat, že ti ovšem o kompetenčním sporu dobře vědí, stejně jako každý, a mohou si na něj dopředu dělat názor. Takže by třeba verdikt přece jenom stačili vyřknout. A schválení prezidentovy mise do OSN nad to neznamená, že už se Pavel nemá do Brna na nic ptát. I když ho v pondělí premiér ujistil, že mu vláda výkon pravomocí omezovat nehodlá. Jenomže pokud jde o prezidentovu historicky navyklou účast na summitu Aliance, tak laicky řečeno hodlá. Premiérovi musí být tato zvolna už fraškovitá patálie dost nepříjemná, protože motoristé kvůli Turkovi vedou s Pavlem nesmiřitelnou válku a Babiš je v koalici potřebuje. Ale zase nechce před širokou veřejností vyhlížet, co by do boje s populárním prezidentem celé zapojený, ani jakoby Macinkovi podléhající. A tak nechává otázku reprezentace v Ankaře opět nedořešenou. Summit je ovšem každý den blíž.
4: Hovořil Ondřej Konrád. Izrael a Irán musí okamžitě přestat střílet. Napsal to americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Reagoval tím na novou vlnu vzájemných útoků mezi Izraelem a Iránem. Dění kolem Iránu analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
7: Příměří mezi Spojenými státy a Iránem by se mělo vztahovat i na Izrael a libanonský Hizbalah. To je výsledek tlaku amerického prezidenta na izraelského premiéra. Znamená to urovnání cesty ke klidu zbraní na delší dobu nebo strategické vítězství Teheránu. Příměří mezi Washingtonem a Teheránem a nepřímo i Iránem a Izraelem dojednané za pomocí Pákistánu před 2 měsíci stále trvá, i když je přerušováno občasnou vzájemnou palbou. Vedlejší odnoží této války je proxy konflikt Iránu s Izraelem, vedený většinou prostřednictvím libanonského Hizbaláhu. Poté, co Hizbalách ostřeloval sever Izraele, Izraelci v odvetě ostřelovali jižní část Bejrutu, kde má svou základnu Hizbalách, a v reakci na to Irán ostřeloval Izrael, čímž vrátil konflikt Izrael-Hizbalách na větší hřiště. A Izraelci pak odpověděli ostřelováním iránských vojenských zařízení a jedné rafinerie. To byly první přímé výměny palby mezi Izraelem a Iránem po mnoha týdnech klidu zbraní. Izrael se údajně chystal na větší odpověď, kterou ale na žádost nebo nátlak Spojených států zastavil, s tím, že odpoví na příští provokace. Od té doby se různí analytici a komentátoři snaží vysvětlit, co přesně se stalo. Jedna z odpovědí je, že Teheránu se podařilo dostat Donalda Trumpa do vleku. Iránští představitelé vycítili, že je slabý, že velmi touží ukončit válku a je tomu dokonce ochoten obětovat i izraelské bezpečnostní zájmy. Iráncům se podařilo mezi Američany a Izraelce vrazit klín, tedy přesně podle sovětské školy reflexivní kontroly Trumpova uvažování, vytvořit u amerického prezidenta představu, že je v jeho zájmu, aby ochránil libanonský Hizbalách před izraelskou odvetou. Problém je, že Izraelci nemohou dlouhodobě žít v sousedství Hizbaláhu, který se bude moci pod deštníkem americko-iránského míru chystat na příští válku s Izraelci. Podle jiného výkladu mezi Trumpem a Netanyahuem existuje jakási domluva. Izraelský premiér umožní Trumpovi vytvořit doma dojem, že má svého spojence pod kontrolou a že jeho prioritou je ukončení války, a tím mu pomůže na domácí frontě. Jisté je, že v republikánské straně existuje silná poptávka po ukončení tohoto konfliktu. Netají se tím například viceprezident J.D. Vance. Tyto kruhy také přičítají iránským protějškům podobné uvažování, tedy preferenci toho, aby konflikt skončil, pokud si strany vzájemně vyhoví v přijatelných ústupcích. Je možné, že v Íránu nakonec budou spokojeni s tím, že získají dohodu, díky které režim přežije. Tedy například, že za určité ústupky ohledně Hormuzu nebo jaderných zbraní budou zrušeny americké sankce a obnoven export íránské ropy. Zdá se, že v tuto chvíli se Teheránu podařilo ochránit Hizballáh a vůbec celou soustavu regionálních spojenců, jako jsou irácké milice a jemenští husíové, a také ponechat si kontrolu nad Libanonem. Iránský velvyslanec například zůstává v zemi, i když ho libanonská vláda vypověděla. Iránci také možná myslí mnohem víc dopředu než Donald Trump a chápou, že právě teď se hraje o to, jaká očekávání vyvolají u svých arabských i jiných sousedů v regionu. A v neposlední řadě, že iránský režim je založený na horké ideologii, nikoli myšlence budování státu, ale na permanentní revoluci, konfrontaci, nejednoznačnosti a projektování vlivu, kterých se nemůže vzdát, aniž by ztratil svou identitu a legitimitu u zbývajících loajalistů. V Izraeli a u iránského exilu naopak roste zklamání a obavy, že Amerika se nechala obehrát. Prozatím si Netanyahu vymínil, že při jakémkoliv příštím ostřelování izraelská armáda bude reagovat.
4: Tolik Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Soud uložil hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle nějž SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá. Právě toto je námětem pro komentář politologa Lukáše Jelínka.
8: Sotva kdo mohl čekat, že 3milionový trest, který obvodní soud pro Prahu 1 minulý týden udělil hnutí SPD kvůli podněcování nenávisti před krajskými volbami v roce 2024, přiměje Tomia Okamuru k pokání. Místo toho se pasoval do role oběti šikany a cenzury a na tiskové konferenci ve sněmovně opět mával výtvory umělé inteligence, na nichž se mračí Afričan s nožem v ruce a vykuřují romští záškoláci. Na Českou televizi si pak dokonce stěžoval, poněvadž místo chutných plakátů zabírala tváře politiků. Potvrzují se domněnky, že na konci příběhu s takzvanými chirurgy z dovozu budou spokojeni všichni. Odpůrcům SPD dala justice nepravomocně za pravdu, že Okamurova kampaň překročila meze poctivého souboje a soudkyně Ivana Tichá zřetelně popsala její slabé místo. K vyjádření politického názoru použila naprosto nevhodnou formu, která pracuje s kategoriemi my a oni, přičemž oni jsou ti, od nichž nám co si hrozí a s nimiž si máme spojovat strach. Ovšem i v táboře SPD mohou slavit. Okamurovo hnutí je znovu středem pozornosti a 2 roky staré plakáty mu u vystrašených či sfanatizovaných jedinců nahánějí body i dnes. Samotný předseda byl přitom na základě poslanecké imunity do konce volebního období před žalobou uchráněn. V tomto případě stejně dává stíhání celé strany, o jejíž kampaň šlo, větší smysl. Jen si nemyslíme, že se všechno rychle přežene. SPD se míní odvolat a věc dotáhnout klidně až k ústavnímu soudu, což by bylo vhodné řešení i proto, aby mantinely dané zákonem politickým stranám interpretovala soudní instituce, jež k tomu disponuje vyšší kvalifikací i prestiží než obvodní či městský soud. Odhadnout postoj ústavního soudu ale není snadné. Dřívější judikáty se k příbuzným kauzám stavěly různě, takže i SPD má ještě naději, že dostane za pravdu. Pro Tomia Okamuru je ale klíčové, že se dál může vydávat za rebela a hrobníka starých pořádků. Mnoho voličů SPD si totiž po jeho zvolení šéfem sněmovny začalo klást otázku, zda lukrativní pašalík nevyměnil za partajní program. Tomu by nasvědčovali i Okamurovi ústupky uvnitř koalice. Česko zůstává v Evropské unii i Severoatlantické alianci, dál podporuje Ukrajinu a navíc chystá zvyšovat obranné výdaje. Ale ani v dalších tématech se SPD nedaří. Představa volbám hnutí neodpovídá chystaný zákon o obecném referendu ani sněmovnou podporovaná výše rodičovské. Ministři nominovaní SPD v rozhodujících hlasováních nedrží basu s Okamurou, nýbrž s Babišem. Ten navíc nedávno lídrovi koaliční strany naznačil, aby držel pusu a krok, poněvadž ve vládě nesedí. Okamura to tak ale nechat nemůže. Za chvíli zde jsou komunální a senátní volby a on potřebuje ukázat, že není vedle Babiše pátým kolem uvozu a že má pro protestního ba antisystémového voliče větší sex appeal než kolega Jindřich Reichl se stranou pro. Proto vyostřuje retoriku proti Evropské unii, Ukrajincům, ale i skupinám ze štvavých koláží. A když se nemůže vykázat vládními úspěchy, hraje si aspoň na opozici uvnitř koalice, která by ledacos udělala jinak a lépe, jen by musela dostat víc hlasů. Tato role bývala kdysi připisována lidovcům, ti však pravicové i levicové kabinety táhly do středu, zatímco SPD představuje pravicový extrém. Babiš sice dál sní o tom, že Okamurovi voliče uzme, ve skutečnosti ale pouze stále častěji legitimizuje poselství radikálů. Jejich reakcí nezřídka bývá přitvrzení v programu i verbálním projevu. Totéž čekejme od SPD, a to i za cenu, že bude v soudních síních jako doma.
4: Hovořil Lukáš Jelínek. Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu, který vstoupí v platnost koncem tohoto týdne. České informační systémy ale budou připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
9: Už 12. června začne platit Pakt Evropské unie o migraci a azylu. Přijat byl v dubnu 2024. Jde o celou sérii norem, které mají zajistit účinnější kontroly migrantů, ale také rychlé vracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Česko se v roce 2024 ve všech hlasováních o paktu zdrželo. Nespokojené byly i jiné země. Tehdejší české vládě Petra Fialy se normy nezdály dost tvrdé, ale zároveň příliš byrokratické. O paktu se jednalo od roku 2015. Po přijetí měly unijní země na přípravu 2 roky. Pro Česko bylo důležité, že Brusel neprosadil povinné kvóty uprchlíků. To čeští politici odmítali. Povinné kvóty pak nahradila povinná solidarita, finanční pomoc zemím, které jsou příchozími migranty přetíženy, jako Španělsko, Itálie, Řecko a další. Migrační pakt zavádí nové společné prvky, ku příkladu digitalizované databáze. Státy musí povinně zavést screeningovou proceduru s biometrickými údaji. Pokud příchozí přijdou ze země, u níž je jen malá šance získat azyl, vůbec o něj nebudou smět požádat. To je tvrdé, pochybné opatření. Rovnou budou vraceni. V reálu přitom zřejmě půjde o většinu příchozích. To je opravdu velká změna. Pozoruhodné je, jak se od roku 2015 v evropských zemích naprosto změnil přístup k migrantům. Ku příkladu Německo, které tehdy prchajícím otevřelo hranice a přijelo jich více než 1 000 000, dnes patří mezi státy, které volají po maximální tvrdosti a přísnosti. Mezi přísné dnes patří ku příkladu i Holandsko, Dánsko, Rakousko. Obrátili jsme i my. Po začátku války na Ukrajině jsme ukrajinské běžence srdečně vítali a pomáhali jim. Přišlo jich zhruba 400 tisíc, velké množství. Od té doby se však situace zásadně změnila. Ukrajinci jsou kvůli nenávistné masáži mnoha politiků vítáni čím dál méně. Přitom pracují, integrují se a mnoho oborů je nezbytně potřebuje. Zpět k paktu samému. Unijní země měly během 2 let připravit moderní screeningové technologie a soudní infrastrukturu, aby změny začaly fungovat v celé EU. Jenomže komisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner na začátku června oznámil, že biometrickou databázi otisků prstů Eurodac plně zprovoznilo jen 11 členských zemí. Potěšující je, že mezi ně patří Česká republika, dalších 16 zemí ale připraveno nebylo. Onoho slavného 12. června prý však připraveny budou. Brunner zároveň tvrdí, že většina států dosáhla dostatečné kapacity pro řízení na hranicích a má už také potřebná zařízení i personální zajištění. Uvidíme. Tvrdostí nový migrační pakt připomíná tvrdost Spojených států v této oblasti za prezidenta Trumpa. Evropští zastánci migrantů tvrdí, že se pakt ocitá na samé hranici mezinárodního práva, pokud ochranu prchajících rovnou nepřekračuje. Dá se předpokládat, že jednotlivé země budou čelit žalobám opřeným o ochranu základních lidských práv. Především proto, že do značné míry mizí jedna naprosto zásadní věc – individuální přístup k žadatelům o azyl. Jiný problém můžeme vidět v detencích. Možnosti zemí zadržovat migranty se rozšiřují. Zavírány budou moci být i děti a mladiství. Evropská humanita se ocitá v troskách.
4: To byl Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
10: Jill, naše kostelní klavíristka, strávila 4 dny v Praze. Jakmile se jí povedlo uniknout průvodci, kterého jí v hotelu přidělili, ohromně si to užila. Snad nejvíc se jí líbila pražská hromadná doprava. MHD v Praze je podle Jill fakt výborná. Kam se hrabe Londýn? Metro, tramvaj a autobusy vždycky jezdí včas. Metro je rychlé, moderní, klimatizované a jeho stanice jsou všude, kam se podíváte. Ne, nepřipomněla jsem Jill, že je pražské metro o 111 let mladší než to londýnské a ona navíc zná jen stanice v centru. Říkala taky, jak moc jí zaujal inovativní způsob, jakým si provozovatelé metra poradí s drobnými problémy. Třeba když ze stropu kape voda. Rezavo hnědá voda. Bůh ví, kudy se potloukala a z jaké trubky unikla. Průvodce jí řekl, že v metru nejsou záchody, neboť se nachází pod úrovní kanalizace. Každopádně v Londýně by nejspíš celou stanici zavřeli a způsobili dopravní kolaps. V Čechii to vyřeší 3 kýbly, 4 hadry a 1 dáma s mopem. Úžasný pokrok oproti Londýnu. Jen 2 věci přiváděly Jill do rozpaků. Jednak se v okamžiku, kdy nastoupila do jakéhokoliv dopravního prostředku, vymrštili ze sedadel 2 nebo 3 chlapy a nabídli jí místo. To jí fakt zlobilo. Copak vypadá, že se neudrží na nohou? Jill byla celý život ve formě a rozhodně jí nepotěší, když jí lidi naznačují, že je stará a nemocná. Navíc mnozí z gentlemanů vypadali schátrale. Kdyby něco, měla by ona uvolnit místo jim. Pověděla jsem Jill o podivné zvyklosti, která každému přikazovala vyskočit ze sedadla, jakmile do vozu nastoupí osoba starší než oni sami. Jako studenti jsme si radši vůbec nesedali. Naučili jsme se stát u tyče, přidržovat se jí ohbím lokte, v jedné ruce držet sešit a pravou do něj psát. Dnes už to tak není. Ale do některých mých vrstevníků se tenhle zvyk zaryl tak hluboko, že pořád ještě vstávají, i když už je jim přes 60. Ostatně, možná, že se jim Jill líbila. To Jill uklidnilo. Svěřila se ale, že si dělá starosti o mnohé řidiče MHD. Často vídala, jak stařenka s taškou na kolečkách, případně studentík, který má zjevně naspěch, dobíhá tramvaj nebo autobus, a v okamžiku, kdy se už dotýká dveří, se dveře zavřou a vůz se rozjede. Copak je šofér neviděl? Všem řidičům v Londýně přece zrak pečlivě vyšetřují. V Praze snad ne? A nebo za to můžou špatně nastavená zrcátka? Jill taky překvapilo, že řidiči bývají od cestujících pečlivě oddělení. Jill jim ze zvyku děkovala, ale oni to v zavřené kabince sotva mohli slyšet. Musí jim tam být smutno, ne? Snad proto se všichni tak otráveně mračí.
4: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
3: Život k nezaplacení. Které domácnosti nejvíce ohrožuje příjmová chudoba? Jak se zvýšily výdaje na bydlení? Které společenské skupiny nezvládají splácet hypotéku? Odpovědi hledá unikátní projekt Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu v reportážích, rozhovorech a diskuzích. Každou středu po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: V Česku se má zlepšit dostupnost center duševního zdraví. Svět loni zaznamenal nejvíc ozbrojených konfliktů od druhé světové války. Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítingu Kladno běží. Nepojízdní kamion brzdí provoz na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: V Česku začalo fungovat nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Na klinice adiktologie Pražské všeobecné fakultní nemocnice nabídne kompletní léčbu pro závislé lidi se špatným sociálním zázemím. Celkem je u nás 51 center duševního zdraví a podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO se už připravují další.
11: Odhaduji na základě plánu, které máme, že by do 2 let jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví. Většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra specializovaná na děti nebo na starší pacienty.
0: Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy a 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denisy Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
12: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Na světě bylo v loňském roce nejvíc ozbrojených konfliktů od konce druhé světové války, uvádí to zpráva norského mírového institutu PRIO. Přímých obětí bojů nebo politicky motivovaného násilí podle ní bylo skoro 250 000 lidí. Uplynulý rok se tak stal třetím nejhorším od konce studené války. Nejzasaženějším regionem byla Afrika. Dělníci dnes prorazili tunel pro tramvajovou trať na brněnské sídliště Kamechy. Spotřebovali přitom skoro 5 tun trhaviny. Víc než 300 metrů dlouhý tunel teď musí pracovníci vybavit technologiemi. Cestující se po nové trati projedou na konci roku 2027, dodává generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
13: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí, což je v podstatě taková malá česká nebo moravská výska.
0: Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna a český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
14: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, tak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně super vytrefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu, a asi dobrý měřiči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
0: Soutěž o štěpařek ovládla Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. Mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm.
1: Překážka na D1 u Prahy a nehoda na Domažlicku u Gdyně. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy opatrně. Za průhonicemi na 3. kilometru odtahují nepojízdný kamion. Zavřeli si pravý jízdní pruh, brzdí se, dojíždí do krátké kolony. Pozorujte i na příjezdu do Prahy po Strakonické silnici. U Zbraslavy, přesněji u sjezdu na Lipence, se srazilo nákladní auto s autobusem. Blokují jeden jízdní pruh. Provoz už je slabý, zatím je to bez kolony. Na silnici 22 na výjezdu z Gdyně směrem na Domažlice pozor za benzinkou. Je tam na křižovatce na Všeruby nehoda. Srazila se dvě auta. Na místě i hasiči a projíždí se kyvadlově. Na Rychnovsku na silnici 298 z Dobrušky do Opočna havarovalo osobní auto. Je to vážnější nehoda, jsou tam záchranáři a můžou podle potřeby zastavovat provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
17: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
18: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
19: Jejich kandidatura budila emoce. A to
20: jsou zase 4 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
19: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
21: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
16: Podezřelá nahrávka a horko kvůli Radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
22: Hezký den, díky za pozvání.
16: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila do Rady České televize. Ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
22: Bylo to veřejné, protože, aby se, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná. Vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtů bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
16: Aha, a my jsme poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
22: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci, takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Mm-hmm. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
16: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
22: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
23: Já jsem ještě nedostal zbytek těch
22: Ano, ohlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
2: Kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
22: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500. Druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí.
2: Ale určitě to dostane.
22: No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapletení do korupčního jednání.
16: A ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
2: Já myslím, že jsem to taky já, to bych řekl.
22: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout. A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
5: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
16: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout?
22: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Wollner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč Forum 24 řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl podruhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
16: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
22: No, my budeme se muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik. Ale samozřejmě těžko říct, jejich několik, každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8, oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničí. Americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
16: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
22: Přesně tak, přesně tak.
16: Mark Wollner má taky svůj vlastní posudek.
22: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil jeden znalecký a dva expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeňkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od Pirátské strany, ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci, no a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
16: Vy jste říkala, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize, tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
6: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, kdo komu svůj hlas odevzdal.
16: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí.
7: A ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
16: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
22: Koalice dostala zaprvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
16: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, šest let zpátky, co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě ti to dva jsou mezi tou skupinou, jenom jako vsuvka.
22: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil nebo tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
16: Takže oni obětovali Matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
22: televize.
16: Přesně
22: tak. Dalo by se to také tak říct. Mimo jiné mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Ksaver Veselý a další lidé.
16: Jiří Šlégr taky, což jsou dva z té skupiny.
22: Přesně tak, po kterých hlasující. Také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
16: A takže, je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Anno Berkovec, toho už se sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
22: Petr Brozda.
16: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
22: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
16: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
22: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč nejsou v radě, je velký úspěch té současné opozice, zejména Pirátů, kteří si z toho udělali dost své téma. No a vedle toho samozřejmě díky tomu, že opozice blokovala tady ty volební body, tak si blokovala i své volební body. Několik měsíců se čekalo na to, až se zvolí poslední místopředseda sněmovny. Místopředsedkyní sněmovny se tedy v pátek stala Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která vlastně na poprvé neuspěla. Když jsem se bavila s některými koaličními poslanci, tak oni říkali, ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
16: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té
22: přesně
16: dohody.
22: Tak.
16: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
22: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody. Ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
16: Jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně,
22: přesně
16: protože
22: tak.
16: by nebylo
22: takže
16: vidět,
22: myslím,
16: kdo pro
22: koho hlasuje. Ta vzájemná nedůvěra to bylo klíčem celé vlastně té velké
16: dohody.
22: Doplním,
16: abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl nebo povede tu komisi a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šmáčková, Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
22: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury a oni nedokázali ustoupit, tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matochy a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize. Byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
16: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
22: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize a ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. Mm-hmm. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
16: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audionahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
22: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
16: Budeme to vědět teda.
22: Doufám, že
16: to
22: ano.
16: Skončí to možná u soudu nebo pravděpodobně.
22: Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je kdy. Připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
16: No ona byla oddalovaná vlastně.
22: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončil.

0: 59, který bude za hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
1: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
0: Díky moc za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí. Kdybyste měli už doposlouchané všechny Vinohradské 12 a nevěděli jste, co si pustit dál, tak mám zase po čase doporučení. Český rozhlas Plus teď vydává několik zajímavých sérií a jedna z nich se týká portrétů indiánských náčelníků v kontextu doby, ve které žili, ve které bojovali. Nový díl vychází každý červnový čtvrtek po 8. večer na Plusu. Naslyšenou zítra.
2: Ex libris.
3: Nakolik byla za minulého režimu u nás zneužívána psychiatrie k politickým cílům?
4: Často v určitých obdobích přední českoslovenští psychiatři byli řízeni přímo pátou zprávou KGB.
3: Uvádí Miroslav Vodrážka, autor knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v softsovětském stylu.
2: Ex libris dnes po 20. hodině na Plusu. Nikdy jsem se neměl vzdát. Měl jsem bojovat, dokud bych nebyl poslední živý. Prohlásil legendární náčelník Apačů Chiricahua Geronimo. Víc než 30 let vedl nesmiřitelnou gerilovou válku proti americkým osadníkům a vojákům v Arizoně a Novém Mexiku. A ještě 100 let po smrti vyvolal kontroverzi. To když v roce 2011 americké speciální jednotky pojmenovali Geronimo operaci k dopadení a likvidaci nejhledanějšího teroristy světa Usámy Bin Ládina. Proti tomu ale ostře protestovali indiánské organizace. Příběh válečníka na cestě pomsty vypráví druhý díl červnového cyklu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 11. června po 8. hodině večer na Plusu. Fotbal i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie Plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie Plus, Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 19.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z SPD víc priorit. Celníci v Brně zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka. Radiožurnálu to potvrdilo generální ředitelství cel. Kvůli pokračujícímu vyšetřování ale celníci neřekli, kde přesně kratom našli, ani jestli někoho zadrželi. Kratom je v Česku na seznamu psychomodulačních látek s nízkým rizikem. Vláda se chystá jeho legální prodej zpřísnit. Nejčastěji je to zelený prášek a mezi jeho hlavní rizika patří vznik závislosti a předávkování. V bratislavské univerzitní nemocnici se narodila siamská dvojčata. U porodu

0: byli taky experti z Národního ústavu dětských nemocí. Podrobnosti o zdravotním stavu dětí ani matky lékaři zatím nezveřejnili. Siamská dvoučata jsou jednovaječní sourozenci, kteří se během vývoje v děloze neoddělí a po narození zůstávají spojení. Společné části těla můžou být různé od částí kůže po životně důležité vnitřní orgány. V moderní historii Slovenska jsou známé jenom 3 případy narození siamských dvojčat. A v Adamově na Blanensku chce soukromý investor postavit na místě zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by se tak do Adamova mohlo postupně přistěhovat až 1200 nových obyvatel. Podél řeky Svitavy mezi ulicemi Nádražní a Osvobození má vzniknout taky náplavka nebo prostor pro tržnici a letní kino. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji v londýnském Queen's Clubu do druhého kola. Kuděrmetěvovou z Uzbekistánu porazila na travnatém povrchu po setech 6-0 a 6-3.
1: Překážka na D1 v Praze a nehoda u Gdyně na Domažlicku. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna opatrně. Před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion, mají tam zabraný i pravý jízdní pruh a brzdí se poměrně prudce. Jinak dálnice už průjezdné plynulé všechny. V Praze v Libni se ucpává Poděbradská a Českomoravská ulice v okolí Harfy, hlavně směrem do centra. Je to kvůli koncertu v O2 aréně. Čekejte silnější provoz v okolí. Na silnici 22 Sklatov na Domažlice pozor na výjezdu z Gdyně. U benzín na křižovatce na Všeruby se srazila 2 auta. Je to větší nehoda, na místě i hasiči. Dá se ale s opatrností projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Na stanici Český rozhlas Plus právě začíná magazín o vědě, výzkumech či nových technologiích. Je úterý 9. června a co nabídneme tentokrát? V Praze vzniklo nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Výzkumníci z Plzně a Regensburgu, tedy Řezna, vyvinuli chytrý neinvazivní systém, který ženám pomůže správně cvičit pánevní dno a předejít tak inkontinenci nebo porodním či poporodním potížím. Léčba rakoviny prostaty může podle vědců někdy přinést více škody nežli užitku. Hledají proto způsob, jak odlišit nebezpečné případy od těch, které stačí pouze sledovat. A Česko by mělo mít pilota vesmírné lodě Aleše Svobodu. Nabídneme vám novinky o tomto českém astronautovi ve výcviku. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská.
2: Věda plus.
3: Nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti dnes představili na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, kteří bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, toto centrum nabídne komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti. No a s podrobnostmi už je ve Studiu Plusu Eva Kézrová z vědecké redakce. Vítej, Evo, dobrý den.
4: Dobré odpoledne.
3: Tak v České republice existuje už na 50 center duševního zdraví. Kolik z nich se věnuje také lidem se závislostí?
4: Tak zatím pouze 3 a toto je 4. v pořadí. Ale přitom, jak ukazují zkušenosti odborníků, tak závislosti a špatná sociální situace jdou velmi často ruku v ruce. A je celkem jedno, jestli se léčíte třeba ze závislosti na alkoholu nebo třeba na hazardních hrách nebo závislosti na internetu. Podle přednosti kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Michala Mijovského je velkým problémem právě to, že zatím se každá ta záležitost řeší zvlášť.
5: V momentě, kdy máte velmi nízké vzdělání, velmi nízkou šanci na trhu práce, velmi nízkou kvalifikaci, tak na to, abyste fungovala samostatně po léčbě, například u nás, kdy projdete celým tím léčebným programem, tak vy se v podstatě nemáte téměř šanci chytit. Jinými slovy, z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit právě to, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci. A to je například něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita na to, abyste tohle s pacienty mohla řešit dohromady.
3: A právě to teď má umožnit nové Centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti, o kterém jsme začali mluvit. Evo, jak konkrétně funguje a může tam přijít kdokoliv, nebo je zapotřebí doporučení od praktika?
4: Tak doporučení od praktika není nutné, může skutečně přijít kdokoliv i bez tohoto doporučení, i když v tomto konkrétním případě je centrum určeno pro dospělé z Prahy a musí mít takzvanou duální diagnózu. To znamená, že se léčí s nějakou závislostí a psychickým onemocněním a samozřejmě z toho vyplývajícími špatnými sociálními podmínkami. V týmu odborníků je pak psychiatr, psycholog, adiktolog, ale také nutriční terapeut, sociální anebo třeba rehabilitační pracovník. Je to opravdu komplexní způsob léčby, šitý vyloženě na míru tomu danému člověkovi, který vlastně se snaží vrátit ty závislé lidi do běžného života, jak potvrzuje Michal Miovský.
5: Toto je právě specifikum Center duševního zdraví. Takto vysoký stupeň péče, specializované péče, tak je vlastně jednou ze základních vstupních podmínek, že ten pacient musí mít sociální zázemí vlastně velmi rozvrácené na velmi špatné úrovni, právě proto, aby vlastně bylo pomoženo těm nejtěžším pacientům a nedostávali se tam pacienti, kteří můžou být obslouženi v jednodušším typu péče.
3: Evo, je všeobecně známo, že neustále stoupá počet lidí, kteří mají detekované problémy s duševním zdravím. Zvyšuje se ale také počet odborníků a center, ve kterých jim mohou pomoci, nebo se expertů spíše nedostává?
4: Tak ten počet odborníků se zvyšuje, ale zdá se, Lucko, pomalejším tempem než počet lidí, kteří by tu odbornou pomoc opravdu potřebovali. Ostatně to zaznělo i dneska na klinice adiktologie, kde otevírali to nové centrum, že vlastně není vůbec jednoduché najít odborníky pro takto specializovaná centra, a to třeba ani v Praze, kde ty možnosti jsou přece jenom trochu větší. Zatím je v České republice 51 center duševního zdraví, ale nejsou rovnoměrně rozložená ve všech krajích. Zatím je to spíše o těch možnostech, kde se podaří vyřešit všechny ty administrativní záležitosti a především najít vhodné odborníky. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO se už teď ale pracuje na vzniku dalších specializovaných pracovišť.
6: Já odhaduji na základě právě těch plánů, které máme, že by do 2 let tedy jsme měli mít minimálně 75 center duševního zdraví, kdy většina z nich se stará o pacienty se závažnými duševními onemocněními, ale jsou i centra, která jsou specializovaná ať už na děti nebo na osoby s adiktologickou poruchou, případně v oblasti gerontopsychiatrie, to znamená na starší pacienty, nebo centra s takzvaným ochranným léčením.
3: Tak tolik ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a informace nejen o novém CDZ se zaměřením na závislosti přinesla do Vědy Plus Eva Kézrová z vědecké redakce. Díky za to a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Český rozhlas Plus. Trénink pánevního dna se může míjet účinkem, pokud se neprovádí správně. Asi 1/5 žen není schopna kontrakce pánevního dna, přestože je přesvědčena, že zapojuje správné svaly. Mezinárodní tým vědců z Plzně a Řezna Regensburgu vyvinul chytrý neinvazivní systém, který jim pomůže správně cvičit a předcházet tak inkontinenci nebo komplikacím při a po porodu. Do našeho plzeňského studia teď zdravím hlavního technického řešitele projektu Jana Vychytila z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni. Dobrý den, přeji.
7: Dobrý den vám a zároveň také posluchačům a posluchačkám Českého rozhlasu.
3: Děkuji i za ně. Pane Vychytile, až 40% žen se podle lékařů potýká s poruchami pánevního dna. Komu je vaše zařízení určené? Všem těm 40%?
7: Je to přesně tak, jak říkáte. To procento je velké. Mezi ty poruchy prostě řadíme inkontinenci, tedy úniky moči, úniky stolice, v tom horším pak případě i potom prolaps pánevních orgánů, což je potom sestup dělohy a pochvy. A my jsme vlastně tímto naším zařízením chtěli přispět k prevenci těchto poruch. A to zařízení je tedy určeno pro všechny ženy, které těmto potížím chtějí předejít. My jsme vlastně to zařízení vznikalo v rámci projektu a cílili jsme na zdravé ženy 18 až 45 let, které tyto problémy zatím ještě nemají, ale myslím si, že domnívám se, že toto zařízení je vhodné nejenom pro ně, ale skutečně pro všechny ženy, které mohou ten stav i zlepšit potom.
3: No a jak si to zařízení nebo ten systém můžeme vůbec představit? A také by mě zajímalo, jak probíhal vůbec jeho vývoj.
7: Ten vývoj právě, jak už jsem zmínil, ten probíhal v rámci výzkumného projektu Interreg česko-bavorské spolupráce a bylo do toho zařazeno, byl to skutečně mezioborový tým, jednak jsme tam měli lékaře z Plzeňské lékařské fakulty Univerzity Karlovy, máme tam již zmiňovaný Regensburg, máme tam nás, my se zabýváme biomechanikou na Výzkumném centru nové technologie a měli jsme tam i designéry z fakulty designu a umění. Takže skutečně nějaký mezioborový tým, každý tam měl nějaký vhled. S tou motivací přišli vlastně lékaři z Plzeňské lékařské fakulty, kteří přišli s tím, že správně prováděné kontrakce svalů pánevního dna způsobují pohyb kostrče, zdvih perina. No tak my jsme k tomu vytvořili právě zařízení, které může tyto pohyby detekovat. A jak si to tedy představit? Můžete si to představit jako dva pásky ze silikonu. Jeden, ten je zhruba v místech mezi pasem a boky, jde nám přes křížovou kost, přes trny kyčelní vepředu. A na tento pás je navlečený další elastický pás, který vede mezi nohami. A tam na něm jsou právě ty hlavní senzory, které měří, to jsou v oblasti hráze a v oblasti kostrče. No a tento přístroj se, tak to se upevní na ženu, je to velmi jednoduché, právě naši designéři se postarali o to, aby to bylo skutečně uživatelsky přívětivé a jednoduché, to se utáhne a potom, když žena tedy cvičí, kontroluje svaly pánevního dna, tak k tomu pak je vidět na výstupu, na těch měřených signálech, zda skutečně k té kontrakci dochází nebo ne.
3: No a je to tedy nositelné zařízení? Dá se s ním dokonce i třeba chodit, jako zajít s ním na nákup, nebo to je jenom pro to cvičení?
7: V tomto případě jsme to zamýšleli tak, aby to bylo jenom pro to cvičení. Mm-hmm. Takže pokud samozřejmě jako dalo by se s tím zajít na nákup, ale není to tak myšlené, je to myšlené, že skutečně jen pro ty cviky je to v podstatě takový diagnostický nástroj, řekl bych, který vám napoví, nebo který vám řekne, jestli ty cviky provádíte správně nebo ne.
3: No a jak se tedy právě ověřuje jednak funkčnost zařízení, ale jak to zařízení zjistí, že ta žena cvičí dobře?
7: Takhle, funkčnost zařízení jsme ověřovali. Tomu proběhlo nějaké rozsáhlejší měření, ve kterém jsme měli zahrnuté i jiné měřící techniky, včetně ultrazvukového měření. A díky tomu ultrazvuku my jsme skutečně mohli ověřit, zda ta žena, zda tam k těm kontrakcím dochází nebo ne. Tímto způsobem jsme vlastně při zapojení obou technik, ultrazvuku i toho našeho zařízení, viděli, že skutečně měří správně, že to, co my tam na tom výstupu vidíme, jsou skutečně kontrakce. Funguje to tak, že při té kontrakci dochází k pohybům v oblasti hráze a v oblasti kostrče a tyto pohyby jsou měřitelné. My právě tyto pohyby měříme naším zařízením a výstupní signál, ten po analýze my můžeme rozhodnout, zda je to tedy kontrakce nebo není.
3: No a v čem je ta vaše technologie inovativní?
7: Inovativní oproti nějakým jiným zařízením, které už existují, jsou hlavně v tom, že to zařízení je neinvazivní. My jsme opravdu chtěli, aby naše zařízení aby nebylo nic nutné zavádět do pochvy, protože cílíme právě i na tu prevenci, na mladé ženy a pro někoho nemusí být taková věc příjemná, takže naším smyslem nebylo vyvinout vyloženě lékařský nástroj, ale spíš takovou pomůcku pro trénink a diagnostiku. A řekl bych, že v tom je to inovativní, že je neinvazivní.
3: A závěrem, proč spojení s výzkumníky z Regensburgu, jak oni přispěli?
7: Výzkumníci z Regensburgu přispěli tím, že oni mají expertízu, pokud se týká svalově kosterních modelů. A to je něco, čím my jsme právě potřebovali podpořit ten náš výzkum, že díky těm jejich modelům jsme schopni vidět to fungování z toho biomechanického pohledu, že skutečně, když dochází k těm kontrakcím, jak se to projevuje navenek, to znamená tím pohybem té kostrče a zdvihem perinea.
3: Tak tolik Jan Vychytil z Výzkumného centra nových technologií Západočeské univerzity v Plzni a představil nové zařízení pro správný trénink svalů pánevního dna. Díky moc a mějte se hezky, naslyšenou.
7: Děkuju, naslyšenou.
2: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné nádory stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat, teď vědci řeší v nové studii.
8: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, jak jsem v úžasné kondici, tak jsem si nechal udělat test.
9: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
8: Po dalších vyšetřeních teda jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
9: Po prvotním šoku začal zjišťovat další možnosti. Vedle diagnózy ho zneklidnil i způsob, jaký mu ji lékař vysvětlil.
8: Přes veškerou citlivost a snahu toho lékaře, tam prostě jsem fakt nebyl z toho jakoby nadšený.
9: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
8: Člověk měl pocit, že vlastně se opravdu tady provede všechno, než vlastně dojde k té fázi toho nevratného kroku, kdy vlastně proběhne operace.
9: Podle současných studií totiž není u části pacientů agresivní léčba nutná.
8: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
9: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
10: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
9: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
10: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až k těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
9: Část mužů tak podle Standary může s tímto nádorem řadu let žít bez léčby i bez většího ohrožení.
11: To je velký rozdíl u karcinomu prostaty oproti karcinomu prsu, kdy u karcinomu prsu hledáme sebemenší nádor, který chceme vyříznout. U karcinomu prostaty některé nádory chceme pouze sledovat.
9: Lepší nastavení systému má pomoct vyhnout se zbytečné léčbě. Ta může podle onkologů způsobit více škody než užitku.
10: I ta sama informace, vy máte nádor, není pro člověka příznivá. Má potom problém dostat životní pojistku třeba.
9: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
12: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
9: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
8: Rozhodně bych podpořil myšlenku chodit na bezplatnou kontrolu PSA zdraví prostaty. To zachycení prostě v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
9: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychology i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Český rozhlas.
3: Ne každý nádor prostaty je tedy podle autorů studie Prostapilot životu nebezpečný a ne každý vyžaduje okamžitou léčbu. Jak ale poznat rozdíl? Jak jsme slyšeli v reportáži, čeští vědci hledají odpověď mimo jiné ve větším využití magnetické rezonance. Co už první výsledky ukazují a jak by mohly změnit podobu současného screeningu rakoviny prostaty? O tom si teď povíme více s biostatikem z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Ondřejem Málkem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
13: Dobré odpoledne vám i divákům.
3: Pane Málku, jak velkou část dnes zachycených nádorů prostaty tvoří ty, řekněme, klinicky nevýznamné?
13: Tak je dobré si uvědomit, že vlastně screening karcinomu prostaty, který už v České republice je zavedený vlastně jako celoplošný, tak je poměrně jasně ukázáno, že opravdu umí snížit úmrtnost na rakovinu prostaty. Ta dokáže být v mnoha případech velmi závažným a život ohrožujícím onemocněním. Na druhé straně, přesně jak říkáte, u části těch pacientů se skutečně nemusí jednat o nález klinicky významný. My vlastně víme zejména z různých studií, že takových nálezů může být mezi těmi jako karcinomy označenými histopatologem několik desítek procent. My víme, že pokud ten screening je založený čistě na takzvaném prostatickém specifickém antigenu, což je vyšetření z krve, tak opravdu platí tento údaj. Na druhé straně, pokud vlastně zahrneme do toho screeningového algoritmu jako doplňující vyšetření i tu magnetickou rezonanci, tak se tenhle podíl dá snížit. Na druhé straně, pokud ten screening je poskytovaný jako neorganizovaný, divoký, šedý, občas říkáme, tak samozřejmě to procento může být ještě vyšší. To znamená, i ta organizovanost toho programu je v tomhle velmi důležitá.
3: Zopakuji, že jak už zaznělo, samotný test PSA nemusí stačit. V čem tedy může ona magnetická rezonance pomoci a co dokáže odhalit přesněji?
13: Tak to, jak jsem zmiňoval, tak to vyšetření na prostatický specifický antigen je biochemické vyšetření z krve nebo z krevního séra. Na druhé straně magnetická rezonance je zobrazovací vyšetření, to znamená, umí tomu lékaři radiologovi opravdu poskytnout mnoho dalších informací o charakteru toho onemocnění.
3: Až na buněčné úrovni, řekněme.
13: To určitě ne. Jsou to, řekněme, znaky na úrovni třeba několika milimetrů. O tom by vám řekli přesně kolegové radiologové. Nicméně přesto nám to poskytuje další informace k tomu biochemickému markeru z toho krevního séra. A proto část těch pacientů, kteří podstoupí to doplňující vyšetření, to magnetickou rezonancí, už vůbec nemusí na tu biopsii a tak se z nich v uvozovkách vlastně nikdy nestanou onkologičtí pacienti, protože už ten radiolog vyhodnotí, že to onemocnění není vysoce rizikové.
3: No a teď pojďme do praxe. Nakolik je reálné, aby se magnetická rezonance stala v budoucnu běžnou součástí screeningu rakoviny prostaty? Stačily by na to kapacity našeho zdravotnictví?
13: Je dobré si uvědomit, my vlastně říkáme často, my řekněme epidemiologové, co se zabýváme screeningem, že screening není pouze test, ale je to celý proces nebo program. To znamená, na tu vaši otázku se dá odpovědět, že už dneska vlastně ta magnetická rezonance je běžnou součástí toho screeningového programu, protože i v České republice, kdy jsme vlastně zahájili celoplošný pilotní program v roce 2024, tak ten algoritmus je nastaven tak, že ti muži vlastně na prvním místě postupují jako screeningový test ten prostatický specifický antigen, ale v případě pozitivity jdou k urologovi, který právě v případě pochybností již doporučuje tu magnetickou rezonanci. To znamená, u většiny pacientů by té biopsii opravdu měl předcházet ten test magnetickou rezonanci.
3: Čili může se nějak změnit v důsledku té studie Prostapilot Národní program časného záchytu rakoviny prostaty?
13: Určitě. Jak jsem říkal, ten náš celoplošný program je zatím zavedený jako pilotní. To znamená, my opravdu v průběhu vlastně, řekněme, 5 let bychom měli vyhodnotit jednak, jak funguje ten program v české populaci, ale také vlastně, co vědci nejenom v České republice, ale i v zahraničí, vlastně na co přišli s ohledem, jak ten program poskytovat co nejefektivněji. A my právě z té naší studie Prostapilot, která má obrovskou výhodu, že je provedena přímo českými zdravotníky na českých mužích, můžeme vlastně mít další informace o tom, jak právě ta magnetická rezonance a prostatický specifický antigen funguje u stejných pacientů a tak do budoucna ten screeningový algoritmus opravdu postavit co nejlépe. Nejlépe z hlediska toho, aby vlastně co nejvíc pacientů měl objevený ten významný nádor, co nejméně ten nevýznamný, ale aby zároveň to třeba i finančně nebo kapacitně nezatěžovalo ten zdravotní systém.
3: Říká o studii Prostapilot Ondřej Málek z Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Děkujeme za rozhovor a za váš čas. Naslyšenou.
13: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
3: Stále posloucháte Vědu Plus. Česko je zase o krok blíž vlastní misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, jež počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
14: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
15: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. A to taky podle Svobody vyžaduje mnohem rozsáhlejší výcvik.
14: Bude to probíhat především ve Spojených státech, je to spojené s přípravou ve SpaceX a v NASA a u dalších partnerských organizací ve SpaceX proto, protože oni jsou dodavatelem návratového modulu Crew Dragon a nosné rakety Falcon 9. Takže tam velká část výcviku bude probíhat u nich a v NASA, protože vlastně v Houstonu, v Texasu, tak je výcvikové středisko NASA, kde se vlastně astronauti cvičí na jednotlivé moduly ISS.
15: Dohoda mezi Evropskou kosmickou agenturou a společností VAST je podle Aleše Svobody jeden z největších milníků celé mise. Vše ještě musí schválit mezinárodní partneři stanice, tedy NASA, ESA, Roskosmos, Japonská agentura pro výzkum vesmíru a Kanadská kosmická agentura.
14: Ta posádka je čtyřčlenná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
15: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na mezinárodní vesmírnou stanici, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
16: Ten přesný termín sice nějaký zazněl, ale realita je taková, že tyto projekty mají většinou velké odklady v řádu týdnu a někdy měsíců. Takže skutečně lze říci, že to bude v létě příštího roku, ale dost možná to může být až na podzim.
15: Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty. Na mezinárodní vesmírnou stanici by se tak mělo podle Jiřího Duška dostat 13 českých experimentů.
16: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, třeba na lidské tělo, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí anebo výzkum rakoviny.
15: Právě prostředí bez tíže umožňuje zkoumat některé procesy úplně jinak než na Zemi. Vědci tak můžou získat poznatky využitelné třeba ve zdravotnictví při vývoji nových materiálů nebo pokročilých technologií. Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
17: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili nebo měli šanci splnit veškerý program, který si jaksi naplánují nebo bude naplánován, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu, když to vezme sebou, jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru, před těmi téměř 50 lety, kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
15: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.
3: No a z dnešní Vědy Plus se s datem 9. června už je to vše. Za celý tým, který pořad připravil, děkuje za pozornost Lucie Vopálenská.
2: Radiokniha.
18: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Romská zmocněnkyně zůstává na úřadě vlády. Protidrogoví experti mají nakonec zamířit na rezort práce. Ukrajina výrazně narušila zásobování anektovaného Krymu. Cenu Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon získal od sportovců rychlobruslař Jílek. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by i s menším týmem měla dál zůstat pod úřadem vlády. Radiožurnálu taky řekla, že získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Podle jejich zástupkyně Pavly Chominové k tomu ale zatím nevědí podrobnosti a někteří z nich proto i zvažují svůj odchod. Železničních tratí v Česku by mohlo být v budoucnu míň. Správa železnic hledá způsob, jak některé menší železniční tratě zakonzervovat. Bude usilovat o změnu zákona o dráhách. Ten železničářům ukládá povinnost tratě udržovat a obnovovat, i když je nikdo nevyužívá. Státní podnik ale nemá na udržování všech tratí dostatek peněz, jak říká jeho ředitel Tomáš Tohot.
19: Samozřejmě konzervace i znamená to, že v nějakém čase s větší objednávkou se k tomu tělesu dráhy dá znovu vrátit a nestavět železniční infrastrukturu od začátku. A do té doby lze to těleso dráhy využívat například pro cyklostezky a další infrastrukturu v intravilánech měst.
0: Ukrajinské drony pokračují v útocích na zásobovací koridory na okupovaný ostrov, poloostrov Krym. Podle ruských telegramových kanálů se tam začíná projevovat akutní nedostatek pohonných hmot i potravin.
20: I pusta.
21: Obyvatelé Krymu na sociálních sítích zveřejňují prázdné a poloprázdné police se základními potravinami, cukrem, moukou, rýží nebo pohankou. Před čerpacími stanicemi se tvoří několikakilometrové fronty aut. Velitel ukrajinských dronových vojsk Robert Brody na svém telegramovém účtu napsal, že provoz ruských nákladních aut na trase z Ruska na Krym se za 2 týdny snížil o 70%, a to díky ukrajinským dronovým operacím. Velení ruské okupační armády proto od 7. června zakázalo převoz veškerého vojenského materiálu po hlavním kontinentálním silničním tahu na Krym. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Dětský ombudsman sestavil svůj poradní tým z dětí a dospívajících. O 30 členech rozhodl los kvůli velkému počtu zájemců, kterých bylo skoro 700. V poradním týmu jsou chlapci i dívky z různých regionů a s různými životními zkušenostmi. Ombudsmanovi budou děti přinášet svůj pohled na problémy, které se jich týkají, i návrhy jejich řešení. Poprvé se sejdou 22. června, upřesňuje ochránce práv dětí Martin Beneš.
22: Sázet se budeme asi 4x za rok, obvykle na 2 dny, a budeme pravděpodobně přijímat nějaké usnesení. Třeba zvažujeme to, jakým způsobem ty výstupy ty děti budou nebo nebudou prezentovat sami před novináři. Určitě ty děti nebudeme veřejnosti představovat jménem, prostě musíme je chránit.
23: Rychlobruslař Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Gutajarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. V něm Jílek ovládl juniorský světový šampionát, na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
24: Tak určitě jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
25: Překážky v Brněnské ulici v Praze i v Horní Litči na Vsetínsku. V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na 1. kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní také za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou, je to v mírné zatáčce a vybočuje se. Na D1 z Brna do Prahy podobná situace za Jihlavou. Na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše, je tam pozor na vybočující vozidla. A na Vsetínsku velmi opatrně na silnici 57 mezi Lidečkem a Horní Litčí někdo postrácel různé předměty. Na vozovce leží kusy dřeva, plasty, upínací pásy. Stojí tam i už nákladní auto s defektem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. To byly zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Zneužívání psychiatrie v Sovětském svazu, násilné zavírání odpůrců režimu do psychušek, psychiatrických ústavů, kde byly podrobováni nehumánním procedurám, to je skutečnost, o které se mluví a ví, odborníci ji nerozporují. Dělo se něco podobného i v komunistickém Československu? Odborná psychiatrická veřejnost většinou tvrdí, že až na výjimky nikoli. Badatel Ústavu pro studium totalitních režimů Miroslav Vodrážka to vidí jinak. Své poznatky shrnul v knize Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu. V roce 2025 je vydal Ústav pro studium totalitních režimů a Muzeum paměti 20. století. V příštích minutách se jí spolu s autorem budeme věnovat. Citace čte Ivo Tajmr a od mikrofonu zdraví Veronika Kindlová.
5: Ex libris.
6: Jak píše Miroslav Vodrážka ve své knize, moderní doba nově stanovila meze mezi rozumným a nerozumným. A to nejen z pohledu duševního zdraví, ale také většinové společnosti, která za nerozumné považuje to, co jde proti konvencím, je jiné a tedy společensky nebezpečné.
7: Tento kontrast se tragicky odhalil zejména v případě totalitárního režimu v Československu v letech 1948 až 1989, kdy byla politická svoboda pochopena hegelovsky jako poznaná nutnost a konstitutivním principem režimu se stalo provozování politiky násilí, a to v různých jejich formách. V totalitárním systému se jak internace, tak i hospitalizace v psychiatrických léčebnách staly politicky racionálním nástrojem a obranou proti nejen abnormálnímu, například disidentskému mentálnímu rysu chování, ale i vůči těm, kteří se chovali prostě pouze jinak.
6: Stojí v úvodu kapitoly o psychiatrizaci v totalitním státě knihy Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie. Proč si její autor Miroslav Vodrážka vybral právě tuto problematiku?
11: Tak já se věnuju určitým tématům, které můžou být kontroverzní. To znamená, před touto knížkou jsem publikoval s historikem Petrem Blaškem knížku o Egonu Bondym, Zbyňku Fischerovi, který byl dlouholetý spolupracovník tajné bezpečnosti. Takže se zabývám a vlastně částečně demitologizuji určitý téma, který společensky můžou být tabu. Tak jako třeba pro určitý komunity v rámci třeba co se týče toho Bondyho, tak je to nepřijatelný, jak si takhle spojovat kritiku s tím jeho dílem, že jo, a s tou jeho svobodou a tak dále. Tak samozřejmě jsem se věnoval i psychiatrii, protože v průběhu, jak pracuji v Ústru, jsem si začal uvědomovat, že téma, který zaprvé není zpracovaný a moc se o tom neví samozřejmě. Hlavní problém byl, že jsem narážel na skutečnost, že přední psychiatři po roce 1989 začali celý problém depolitizovat odborně, to znamená, jako kdyby tady žádnému zneužívání nedošlo. Takže proto i podtitul je tak dlouhý, kde se mluví právě o tom systémovém zneužívání psychiatrie.
6: Odborná veřejnost proti tvrzení, že psychiatrie byla režimem systémově zneužívaná, argumentuje tím, že po sametové revoluci se stížností nebo žádostí o prošetření postupu psychiatrů přihlásilo jenom málo lidí.
7: Analogicky by se mohlo argumentovat také minimem policejních represí v období normalizace, čehož důkazem by měla být skutečnost, že disidenti většinou nežádali o prošetření policejních a jiných nezákonností. Argumentace lékařů je prvotně vedena snahou udržet profesní image psychiatrie ve stavu politické nevinnosti. Jenže tento stav je udržován za poměrně vysokou cenu, neboť se nepřímo legitimizují a relativizují praktiky totalitárního režimu a hlavně se ignoruje systémové zneužívání psychiatrie. Například pokud Státní bezpečnost předala do rukou psychiatrů 16-letého chlapce, který nabídl americkému velvyslanectví, že zjistí rozmístění sovětských raket na našem území, jedná se ze strany jmenovaných psychiatrů sice o politicky motivovaný abúzus psychiatrie, ale eticky motivovaný a přijatelný.
6: Miroslav Vodrážka se tématem zabývá už několik let a zpočátku si neuvědomoval, o jak rozsáhlý šlo problém.
11: Ty prvotní informace, které jsem zveřejňoval už v roce 2019 v různých rozhovorech, tak ty poukazovaly na jedno konkrétní zneužívání, a to znamená, jakým způsobem přední psychiatři, ať to byl Plzák, ať to byl Nesvadba a další, i včetně celá Hešla, jakým způsobem spolupracovali s tou Státní bezpečností. A to je jenom jeden aspekt toho zneužívání. A samozřejmě, když jsem začal sbírat ty materiály, měl jsem obrovský množství materiálů, já jsem si vlastně uvědomil, že nechci dělat tlustou knížku, která bude mít zase 900 stran, jako měl třeba ten Bondy, kde bude 500 stran jenom dokumentů, ale chtěl jsem poukázat na ten základní problém, a to je, že šlo o systém, že bez toho systému, a samozřejmě do něhož byli zapojeni ne jednotliví lékaři, ale samotní instituce, by vlastně nemohlo docházet k takhle masivnímu zneužívání té psychiatrie, kde už v 50. letech Státní bezpečnost si uvědomila, že nemá pod kontrolou léčebny, a oni používali speciální takový v uvozovkách terminus technicus, že je třeba obhospodařovat léčebny. A to nejen Bohnický a tak dále. Vznikly tajné zprávy třeba hned v 50. letech o Bohnické léčebně a postupně začaly spolupracovat s těma ředitelama anebo s agentama, různýma lékařima, ale i s obyčejnýma zdravotníkama léčebe.
7: Nástup komunistické strany k moci, spojený s likvidací třídních nepřátel, byl běžně provázen praktikami mučení ze strany STB. Jeden z náčelníků vyšetřovatelů, major Vladislav Kolář, který pracoval na akci Střed, Milada Horáková a spol., v roce 1957 přiznal, že mnozí pracovníci STB byli zvyklí používat fyzické násilí. Někteří zatčení a vyšetřovaní byli pomučení fyzicky zlikvidováni, aby nevyzradili formy práce bezpečnosti. Součástí těchto násilných praktik v 50. letech bylo za spolupráce lékařů i podávání různých injekcí, a to nejen na uklidnění, jako bylo například parasympatolitikum skopolamin nebo anestetikum evipan. Někteří lékaři, jako doktor Ladislav Pekárek, dosvědčují, že dávali vězňům injekci, která uvede člověka do polospánku, ve kterém, když je tázán, odpovídá pravdu.
6: Už v roce 1946 bylo v rámci zpravodajské služby zřízeno tajné výzkumné oddělení, které se zabývalo výrobou a zkoumáním omamných prostředků. Zde údajně působil nedostudovaný medik, který za války pracoval v německé chemické laboratoři, Josef Sumbal.
7: Prvním konkrétním úkolem, který dostal Josef Sumbal v roce 1948, bylo vyrobit prostředek, který by se dal používat při výslechu. Následně bylo ujednáno použít skopolamin. První zkouška proběhla při výslechu ženy v Bartolomějské ulici v Praze, která snědla koláč posypaný touto drogou. Podle úsudku vyslýchajícího orgána Bělehradského měla tak 60% úspěch. A to v tom, že vyslýchaná se přiznávala k věcem, které nikdy předtím neuvedla a nechtěla o nich hovořit.
6: Vedle psychofarmak nebo různých forem psychologického nátlaku na obviněné bylo specifickou formou spolupráce psychiatrů s režimem v 50. letech bagatelizování psychických potíží údajných nepřátel komunismu tak, aby mohli být odsouzeni, přestože kvůli svému duševnímu zdraví za mříže nepatřili. Obleva 60. let přinesla nové formy spolupráce. Mnozí psychiatři, jako například Miroslav Plzák či Josef Nesvadba, se tehdy stali populárními osobnostmi. Vystupovali v médiích, měli četné přátele v kulturních a intelektuálních kruzích. Státní bezpečnost je tehdy začala verbovat do svých služeb jako takzvané společenské agenty, kteří měli jednak podávat informace o lidech ve svém okolí, jednak ovlivňovat společnost.
7: Psychiatři se v 60. letech začali vyjadřovat i k nejrůznějším společenským událostem. Například, když se v lednu 1969 upálil student Jan Palach, vystoupil v Československé televizi psychiatr Zdeněk Dittrich a vysvětloval jeho čin na základě chorobné reakce. Společenským agentem byl například psychiatr Miroslav Plzák, pozdější primář na psychiatrické klinice Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, který byl získán dobrovolně na ideologickém podkladě.
6: Píše v knize Zneužitá a zneužívající psychiatrie Miroslav Vodrážka a pokračuje.
7: Stanislav Drvota, který byl získán už koncem 50. let a měl za úkol sledovat surrealistu a psychiatra Ludvíka Švába, se stýkal se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, s Jindřichem Chalupeckým či hercem Pavlem Landovským a na psychiatrickou kliniku se dostal s přispěním či doporučením řídícího orgánu STB. V 70. letech publikoval knihu Osobnost a tvorba, v které zkoumal umělce z hlediska psychologického typu. Byl také vedoucím linky důvěry. Drvota vydával i odborné posudky, zda v cizích publikacích nejsou z hlediska sociologického výzkumu protisocialisticky zaměřené pasáže.
6: Spolupracovníci státní bezpečnosti z řad psychiatrů byli za svou činnost nezřídka odměňováni.
7: Například Miroslav Plzák dostával v 60. letech pravidelně 200 korun odměny a ve výjimečných případech si mohl ponechat i zahraniční valuty. Například 500 západoněmeckých marek po 7 korunách s tímto odůvodněním. Vzhledem k osobě spolupracovníka a vzhledem k tomu, že perspektivně připravujeme podstavu jmenovaného americké rozvědce, navrhuji získané západoněmecké marky spolupracovníkovi ponechat.
6: Jenom vysvětlím, že podstava znamenala v jazyce státní bezpečnosti něco jako podstrčení.
7: Spolupráce se státní bezpečností zajišťovala další různé bonusy. A někteří lékaři ji dokonce přímo podmiňovali osobitým pragmatismem, jak to dokládá návrh na ukončení spolupráce s informátorkou s krycím jménem Helena. V lednu 1964 byla spolupracovnice Helena předána k dalšímu řízení kapitánu Procházkovi. Od té doby s ní byly provedeny pouze dvě schůzky, na kterých opět žádala o provedení intervence ve prospěch jejího zaměstnání. Žádala, abychom jí zařídili přeložení z léčebny v Bohnicích do okresního ústavu národního zdraví do Prahy 10, kde chtěla pracovat jako vedoucí psychiatrického oddělení.
6: Tajná spolupráce nebyla samozřejmě záležitostí pouze 60. let. Například v 70. a 80. letech psychiatr Zdeněk Dittrich poskytoval státním bezpečnostním orgánům informace jak o činnosti a názorech svých kolegů, tak také o jejich pacientech.
7: V červenci 1975 upozornil pracovníky STB, že na Bohnickém pavilonu 23 ošetřuje Cyril Hešel manželku předního vyloučeného reformního komunisty Zdeňka Mlynáře s diagnózou těžké endogenní deprese při klimakteriu a že předpokládaná doba pobytu bude 2 měsíce. Poté psychiatrička Hájková podá návrh na invalidní důchod pro depresi. Podal i informace o pobytu režiséra Františka Vláčila v ústavu v Bohnicích, kde byl Vláčil léčen pro chronický alkoholismus, deprese a sebevražedný pokus, ke kterému došlo po politických neschodách s ústředním dramaturgem filmového studia Barrandov Ludvíkem Tomanem, který chtěl úspěšného režiséra zničit podobným způsobem jako režiséry Věru Chytilovou nebo Evalda Šorma.
6: Něco takového je těžko omluvitelným porušením lékařského tajemství. Lékař musel vědět, že tyto citlivé informace státní bezpečnost zneužije proti jmenovaným pacientům, a tedy, že jeho chování je absolutně neetické.
8: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Dnes listujeme knihou Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu. Zvláštní kapitolou zneužívání bylo psychiatrizování nesouhlasných politických postojů.
7: Podle dobových představ marxismus považoval za jednu ze základních forem společenského vědomí čistě materialistickou vědu a do příkrého rozporu k ní kladl například náboženství a částečně i idealistickou filozofii. Předmětem této dogmatické vědy byla objektivní skutečnost, tedy i člověk disident, kterého bylo možno metodicky analyzovat, klasifikovat a tudíž také diagnostikovat, například jako psychopata podléhajícího kverulantním, persekučním, reformním, religiózním a jiným bludům.
6: Prostě komu se nelíbil život v komunistickém státě, musel být nutně duševně nemocný. Tento přístup je typický zejména pro období normalizace. Jak dokládá Miroslav Vodrážka, mnozí odborníci ho skutečně při posuzování odpůrců režimu používali. Ve své knize uvádí řadu takových příkladů, mezi nimi katolického disidenta chartistu Augustína Navrátila, který sepsal několik petic za dodržování náboženské svobody. Byl proto zatčen, vzat do vazby a nakonec internován v psychiatrické léčebně.
7: V případě Augustina Navrátila všech 13 psychiatrů určilo jednu a tutéž nikoli jen spornou, ale politicky účelovou diagnózu. Paranoia querulans. Podle lékařů známý disident podléhal subjektivnímu prožívání hodnot, jako je pravda nebo právo, a to bez korekce s realitou, s odůvodněním, že lpí na svých názorech i za cenu, že je mu to více k neprospěchu, nežli k prospěchu.
6: Zmiňovaná paranoia querulans, tedy něco jako stěžovací paranoia, byla v roce 1992 vyškrtnuta z klasifikace nemocí a nebyla jedinou diagnózou, kterou se označovali kritici režimu.
7: Českoslovenští psychiatři často používali i pojem reformátorská paranoia, která se dle mezinárodních kritérií za psychopatologii nepovažuje.
6: Psychiatrie v období normalizace sloužila režimu poněkud jinou formou než v jeho počátcích.
7: V souvislosti se znaleckými posudky mnohé případy zároveň dokladují, že ze strany komunistického režimu převládala v 50. letech praxe, kdy nepřátelé režimu byli dlouho zadržováni ve vazbě a posléze byli i odsouzeni, a to i navzdory tomu, že měli vážné psychické problémy. Naopak v 80. letech, pokud bylo zjištěno, že zadržený a obviněný člověk byl v minulosti léčen na psychiatrii, převládala tendence tyto osoby depolitizovat. Bylo-li na základě znaleckého psychiatrického posudku zjištěno, že u obviněného v době trestného činu byly zcela vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti, přistoupila Státní bezpečnost spolu s prokurátorem na návrh znalců na ochranou ústavní léčbu.
6: Pokud bychom chtěli tuto praxi popsat jednou větou, nabízí se: ne, my nemáme politické vězně, my máme jen psychiatrické pacienty. Miroslav Vodrážka popisuje celou řadu disidentských osudů, které dokazují, že nešlo jen o ojedinělé případy, jak někdy zástupci oboru psychiatrie tvrdí. Patří mezi ně například vleklá kauza malířky Emílie Blaškové-Gašparovičové, která se už za války odvážně stavěla okupačnímu režimu. Na přelomu 60. a 70. let

0: došli k závěru, že trpí paranojou a systematizovaným chorobným přesvědčením, takzvaným perzekučním bludem.
1: Nedobrovolná internace na psychiatrii se užívala i jako prevence akcí namířených proti režimu. Svědčí o tom řada archivních dokumentů.
0: Například v dubnu 1985 sepsal náčelník prvního odboru STB Plzeň major Vlastimil Slavík jednu mimořádnou informaci. Operativní cestou bylo zjištěno, že v psychiatrické léčebně Dobřany je v současné době hospitalizováno 10 pacientů z okresu Příbram, kteří by mohli narušit májové oslavy. V doporučení k hospitalizaci je pouze cyklostylovaný tiskopis, kde je uvedeno. Odesílám v rámci mimořádných opatření. Zaměstnanci psychiatrické léčebny poukazují na to, že uvedená skutečnost není důvodem k hospitalizaci, pokud se pacient chová normálně a nestropil žádné nepřístojnosti.
1: K hospitalizacím problematických osob, a to nejen disidentů, ale třeba i lidí bez stálého zaměstnání, skutečných výtržníků a podobných, docházelo také ve dnech konání sjezdů komunistické strany, spartakiát, voleb a dalších důležitých událostí, kdy bylo nutné zachovat zdání zdravé, šťastné a jednotné společnosti.
2: Docházelo k zneužívání a to dokonce, opravdu si myslím, v některém smyslu to bylo velice brutální a institucionální, systémové v tom smyslu, že do toho zneužívání byly zapojeny prokuratura, soudy, státní bezpečnost, ministerstvo zdravotnictví a často v určitých obdobích. To bylo podle mě samotný překvapující. Přední českoslovenští psychiatři byli řízeni přímo pátou zprávou KGB, aby mohli ovlivňovat veřejné mezinárodní mínění. Takže tohle je, myslím, takový ten hlavní point té knížky.
1: Říká v závěru ex libris věnovaného knížce Systémově zneužitá a zneužívající československá psychiatrie v soft sovětském stylu její autor Miroslav Vodrážka. A já ještě připomínám, že různým aspektům života za socialismu věnujeme 4 červnové díly ex libris Českého rozhlasu Plus. Citace z knihy četl Ivo Tajmer, dramaturgii měla Naďa Reviláková, technicky spolupracovala Jitka Špálová a od mikrofonu se loučí Veronika Kindlová.
3: Věda Plus. To jsou aktuality z laboratoří, operačních sálů, observatoří a dalších vědeckých pracovišť. Uslyšíte každý všední den po 1:30 odpoledne na Plusu. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. 20:30 Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dnes dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 630 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42. Za požárem elektrické rozvodny v Reutlingenu na jihozápadě Německa podle vyšetřovatelů nejspíš stály žháři. Výpadek elektřiny zasáhl na 20 000 domácností. Policie nevylučuje, že mohlo jít o extremistický čin. Vyšetřování proto vede Středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu. Německo několikrát čelilo podobnému útoku už v minulosti. Například v lednu tak zůstalo bez elektřiny 40 000 domácností v Berlíně. K činu se pak přihlásila krajně levicová skupina Vulkan Gruppe. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposled před víc než 2 týdny a telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by měl senior být vitální, ale bere léky. Muž je zhruba 170 až 190 cm vysoký. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném, prosím volejte na linku 158. A ministerstvo životního prostředí dnes odebralo z nelegálního soukromého chovu zápasníka Carlose Vémoly lvici Elzu. O zabavení rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru. Chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ lvice. Proti rozhodnutí se

0: Émola neodvolal. Lvice se proto stala majetkem státu. Prozatím bude v liberecké zoologické zahradě. Fotbalista Mohamed Cham bude po zisku českého ligového titulu v dresu Slavie v příští sezóně nastupovat za Crvenu zvezdu Bělehrad. Rakouský záložník bude v Srbsku, stejně jako doteď v pražském klubu, hostovat z tureckého Trabzonsporu.
1: Překážky na D46 za Drysicemi a taky na D8 za Ústím. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova pozor v omezení za Drysicemi. Na 6. kilometru je popadané dopravní značení. Na dálnici D8 zpozorněte za Ústím nad Labem ve směru do Prahy. Na 68. kilometru pojedete kolem odstavného vozidla. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Jihlavou na kilometru 109 porouchaná dodávka. Pozor na vybočující auta. Na D1 z Prahy do Brna už za Humpolcem poruchu vyřešili. Po odstaveném vozidle na 97. kilometru už zůstalo pouze dopravní značení, nepřehlédněte ho v odstavném pruhu. A na silnici 46 z Olomouce do Opavy zpomalte za Šternberkem, přesněji za Lipinou je v zatáčkách rozlitý olej, počítejte s kluskou vozovkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Vláda Andreje Babiše si nedávno změnou zákona otevřela cestu k větším rozpočtovým schodkům a tím i k vyšším dluhům státu. O úpravě našeho plánu vývoje veřejných financí a kam až může vyrůst státní dluh, teď začala vláda jednat s Evropskou komisí, konkrétně s evropským komisařem pro ekonomiku Valdisem Dombrovskisem. Co na to říká? A jak se tento muž dívá na to, že vláda Andreje Babiše odmítá zavedení evropské měny euro, i když jsme se k tomu zavázali již před 22 lety. Nejen to se dozvíte z dnešního dílu pořadu Peníze a vliv. Příjemný poslech přeje Jana Klímová. Když se v minulých letech Českem, stejně jako dalšími zeměmi Evropy, přehnala covidová pandemie a energetická krize, zůstaly po nich vyšší státní dluhy a také se zrychlilo tempo jejich růstu. Tlak na veřejné finance vyvolala i ruská válka na Ukrajině, která donutila státy zvýšit výdaje na obranu a bezpečnost. Na to reagoval evropský plán, jak veřejné finance členských zemí udržet pod kontrolou, anebo je ozdravit. Minulá česká vláda se tak v roce 2024 s Evropskou komisí dohodla, že zajistí, aby deficit českých veřejných financí, tedy státního rozpočtu i obcí a krajů dohromady, postupně klesal. A to až na 0,5% HDP v roce 2028. I když vláda přijala známý úsporný a daňový konsolidační balíček a udělala reformu penzí, limity schodků plněla na hraně a jak ukázal výhled na další dva roky, deficity plánovala spíš za hranou limitů. Na to letos při schvalování státního rozpočtu upozornila ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO, když obhajovala nikoliv pokles, ale další růst plánovaného schodku z 290 na 310 miliard korun. Jak řekla ve sněmovně, kritéria plánu dohodnutého v Bruselu byla nesplnitelná a doložila to tím, že její předchůdce Zbyněk Stanjura z ODS sám do výhledu veřejných financí napsal,
4: že plánuje deficit ve výši 1,9, respektive 1,8% HDP, když podle fiskálně strukturálního plánu nesměl překročit 0,9%, respektive 0,5% HDP.
3: Vláda Hnutí ANO ovšem plánuje už letos deficit hospodaření státu vytáhnout na 2,7% HDP a podle odhadu ČNB to příští rok bude už víc než 3%. Právě proto musí zmíněný fiskálně strukturální plán premiér Andrej Babiš spolu s Alenou Schillerovou v Evropské komisi pro Česko přejednat. To, že jednání již probíhají, potvrdil v rozhovoru pro Český rozhlas eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis, který má právě udržitelné veřejné finance členských zemí EU mimo jiné na starosti. V Praze byl minulý týden a mluvil s ním kolega Jakub Lucký.
5: Relativně nedávno jsme slyšeli od naší ministryně financí Aleny Schillerové, že chce změnit český fiskálně strukturální plán. Mluvili jste tady o tomto s premiérem?
6: Prime minister Babiš.
7: Yes, indeed, and the finance minister Schiller was also in the meeting, so and.
8: Ano, na té schůzce byla i ministryně Schillerová. Už jsem se s ní potkal i dříve, už jsme to spolu řešili. Česko formálně požádalo 12. května o změnu toho finančně strukturálního plánu. To je možné udělat a česká vláda toho může využít. My teď s českou vládou dojednáváme jednotlivé parametry toho revidovaného plánu. Řešili jsme to i na té dnešní schůzce a tu novou verzi revidovaného plánu bychom měli dostat v polovině června. Co je pro nás důležité, je zajistit pokračující fiskální udržitelnost. Česko je z fiskálního hlediska ve vcelku dobré pozici. Loňský schodek byl 2,1% HDP, státní dluh je pod 45% HDP. Je ale důležité udržet tu stabilní pozici.
5: Myslíte si, že ten nový fiskálně strukturální plán může tuto pozici ohrozit?
8: Česko má ve fiskální oblasti určitý manévrovací prostor a vláda upozorňuje na to, že je potřeba navýšit investice v různých sektorech. A my jsme otevřeni o tom diskutovat. Ale jak jsem říkal, musí to být za podmínky udržení fiskální stability.
5: No a je to obvyklé, že státy mění svůj fiskálně strukturální plán?
8: Ano, tahle možnost tu v rámci nových fiskálních pravidel EU přijatých před několika lety je. Členské státy využívají, Česko není první členský stát, kdo něco takového dělá.
5: V souvislosti s tím bych se chtěl zeptat na téma státního dluhu. Mezinárodní měnový fond vydal doporučení pro Evropu, které velmi důrazně mluví o nezvyšování státního dluhu s výhledem na to, že náklady zemí teď porostou. Je tedy rozumné, když evropské země navyšují svůj státní dluh?
8: V průměru mají členské státy mnohem vyšší zadluženost. Některé země dosahují až 90%. Proto je ten fiskální manévrovací prostor menší. Proto také nedoporučujeme v reakci na růst cen po začátku konfliktu na Blízkém východě rozsáhlý fiskální stimul. Trváme na tom, aby opatření byla dočasná a zacílená, aby se přitom myslelo na fiskální udržitelnost. A také je dobré myslet na to, že je to nabídkový šok, co tu krizi způsobilo. A nabídkový šok nejde vyřešit stimulací poptávky.
7: And you cannot address supply shock with stimulating demand. So from that point of view, it's important.
8: Z tohoto pohledu je proto důležité, aby naše krátkodobá reakce byla konzistentní s našimi dlouhodobými cíly, jako je dekarbonizace naší ekonomiky. A aby naše opatření nepodporovala současnou nebo vyšší spotřebu fosilních paliv, protože je to právě volatilita cen dovážených fosilních paliv, která způsobuje tento nárůst cen energií.
7: This volatility of prices of imported fossil fuels which generates this spike of energy prices right now.
3: Řekl k vládním plánům na další zadlužování Valdis Dombrovskis. Na jak velké deficity při jednání ministerstvo financí bude mířit, zatím nevíme. Neměly by ale dlouhodobě překračovat 3% HDP. Ze slov Valdise Dombrovsky se vyplývá, že Česko šanci na změnu a volnější pravidla veřejných financí má. Co všechno Evropská komise pro jednotlivé země bere při stanovení fiskálních plánů v potaz, vysvětluje ekonom z Centra veřejných financí Aleš Bělohradský.
9: V jaké kondici jsou jednotlivé země, jak jsou zadlužené, jak vypadá nějaká trajektorie, co se týče dlouhodobé udržitelnosti, a na to reaguje, stanovuje opět nějakou povolenou výši deficitu v horizontu přibližně 5 let a požaduje po členských zemích, aby stanovili nějakou trajektorii veřejných výdajů, tak aby se to v tom horizontu dostalo na tu stanovenou úroveň. Zároveň ty fiskálně strukturální plány jsou zajímavé oproti tomu, jak to bylo nastaveno dřív, v tom, že součástí toho jsou také nějaké reformní plány. To znamená, ten členský stát má ukázat, jakým způsobem chce dosáhnout těch cílů, které si stanovuje v těch číslech. Zatímco dřív šlo jenom o ta čísla.
3: A proč tedy byl dosavadní fiskální plán pro Česko, který Alena Schillerová označila za nereálný a nesmyslně vyjednaný minulou vládou, tak přísný? A jaké máme šance na jeho rozvolnění? Pokračuje ekonom Aleš Bělohradský.
9: Je potřeba zdůraznit, že ta cílová hodnota nebyla hodnota, kterou si stanovila minulá vláda, ale byla to hodnota, kterou nám stanovila Evropská komise podle hodnocení tehdejšího stavu veřejných financí, to znamená podle tehdejšího deficitu, který jsme měli mnohem vyšší, než máme teď, a podle takzvané analýzy dlouhodobé udržitelnosti, do čehož vstupuje zejména nastavení důchodového systému. To číslo, ke kterému jsme se měli dostat, tak dostala vláda stanovené a to není něco, co by si mohla nová vláda stanovit nově. Zároveň každá vláda má právo si ten fiskálně strukturální plán revidovat, zejména proto, že je tam ta reformní část a má si vláda říct, jakým způsobem se chce dostávat k těm cílům. My jsme v trochu specifické situaci, protože tím, že proběhla důchodová reforma před pár lety, tak se výrazně zlepšuje ten dlouhodobý výhled. A tím pádem, pokud si znovu necháme stanovit tu cílovou hodnotu od Evropské komise, tak jednoznačně bude vlastně přívětivější než ta cílová hodnota, se kterou pracoval ten stávající fiskálně strukturální plán.
3: Říká Aleš Bělohradský. Paradoxem ovšem je, že vláda Andreje Babiše plánuje zásadní změny důchodové reformy minulé vlády od roku 2028, tedy až po přejednání fiskálního plánu, zrušit. Jde hlavně o návrat k hranici věku 65 let pro nárok na důchod, což bude v dalších dekádách znamenat 100 miliardové výdaje na důchody navíc. Vláda ale sází na to, že větší utrácení veřejných financí přispěje k většímu hospodářskému růstu, který zajistí automaticky vyšší příjmy z daní do rozpočtu a tím se pokryjí i budoucí vyšší výdaje. Tedy, že zjednodušeně řečeno, vyrosteme z dluhu, který navíc máme na poměry EU zatím nízký, o čemž mluvil i eurokomisař Dombrovskis. Před takovou strategií však ekonomové varují. Nejde totiž jen o samotnou velikost dluhu, upozorňuje Bělohradský.
9: Mám na mysli zejména tu dluhovou trajektorii, nám roste zadlužení jedním z nejrychlejších temp v Evropské unii. Měli bychom se taky dívat na strukturu toho dluhu. V tomto se nedají srovnávat jenom ta jednoduchá čísla výše celkového dluhu, protože možnosti půjčovat si levněji velkých ekonomik je jiná než možnosti České republiky. Takže nám výrazně rychle roste obsluha státního dluhu, roste úroková míra, za kterou si půjčujeme a bude to znamenat prostě větší zatížení pro státní rozpočet v následujících letech. Bylo by potřeba brát v potaz všechny tyto věci a z toho pohledu vždycky je to tak, že je nějaký prostor se zadlužovat, ale to jednoduché srovnání s ostatními zeměmi v tomto za mě nefunguje, i protože to není tak, že by to byly dobré příklady. Spoustu zemí, vlastně jako velká část zemí, které jsou hodně zadlužené, tak se dostávají do patových situací, kdy opravdu za ty úroky na státním dluhu už teď platí obrovské peníze, třeba 5% HDP a chybí jim peníze na investice, začínají jim chybět peníze v zásadě na provoz, dostávají se v tomto ohledu do pasti a říkat, že to jsou pro nás příklady, že to je možné, je za mě krátkozraké, protože zároveň vidíme, že ty země jsou ve velkých problémech.
3: Vláda navíc podle Aleše Bělohradského nepředložila žádný jasný plán investic a neřekla, jaký bude jejich skutečný vliv na růst HDP.
9: Já ani nevidím ten plán investic, který by byl opodstatněný, obhájený, kde bychom opravdu věděli, že to jsou ty investice, které přinesou největší hodnotu. Ne všechny investice, nebo respektive ne všechny kapitálové výdaje opravdu zvýší potenciál ekonomiky. Spoustu kapitálových výdajů je v zásadě v tomto ohledu na úrovni provozních výdajů, takže jenom ten účetní pohled, že se zvýší kapitálové výdaje, neznamená, že tím zlepšíme potenciál ekonomiky.
3: Dodává Aleš Bělohradský. Velká diskuze mezi politiky, ekonomy a podnikateli se vede také o tom, jak by vlastně české ekonomice prospělo přijetí jednotné měny euro místo tuzemské koruny. Zastánci mluví o zlevnění státního dluhu díky nižším úrokům v eurozóně a lepší situaci firem, které platí zbytečné náklady za zajišťování proti kurzovým změnám. Odpůrci eura naopak možné změny kurzu považují za výhodu, na které se dá také vydělat, a mluví o ztrátě státní suverenity s koncem koruny. Debata, zda euro ano nebo ne, tak trvá už 22 let od našeho vstupu do EU, kdy jsme se k přijetí společné evropské měny zavázali. Mezi odmítače mimochodem patří i většina politiků a je to tak i v případě současné vlády v čele s Andrejem Babišem.
6: Pokud tak, kdy někdo vede debatu, jestli my chceme euro nebo nechceme euro a nebudeme za působení naší vlády se k tomu vracet. My nechceme ztratit další naši suverenitu a sedět tam v koutě.
3: Zopakoval premiér minulý týden a předtím také oznámil, že vláda už ani nebude s ČNB připravovat pravidelnou analýzu sladěnosti naší ekonomiky s eurozónou. Co o tomto českém postoji soudí eurokomisař Dombrovskis? Na to se ho zeptal kolega Jakub Lucký.
5: I want to also ask about euro. Zajímá mne taky euro. Česko přestalo vypracovávat každoroční zprávu o připravenosti země na euro. Zároveň Česko ale nemá dojednanou výjimku a mělo by tudíž euro přijmout. Tak jak se na tohle dívá Evropská unie?
8: Máte pravdu, že všechny nové státy Unie, tedy ony už nejsou až tak moc nové, se zavázaly ke vstupu do eurozóny. Ale zároveň tam není žádný termín, do kdy je potřeba to udělat, ani nějaký systém vymáhání. Z tohoto pohledu je tak na členských státech, jakou cestu k euru si vyberou, třeba velmi pomalou. Česko není jediný členský stát, který se na vstup do eurozóny v tuto chvíli nepřipravuje.
5: No a nevysílá to nějakou zprávu do Evropské unie, když takto jasně česká vláda otevřeně odmítne vstup do eurozóny? Like the basic steps.
7: That's obviously for something to debate within.
8: To je něco, co je především pro vnitřní debatu v Česku. Jak jsem říkal, na straně Evropské unie nejsou žádné termíny nebo způsoby vymáhání. My jen můžeme konstatovat, že většina členských států pracuje na tom být členy eurozóny. Ze 13 států, které se k Unii přidali od roku 2004, jich už 9 euro zavedlo.
5: A je uvnitř Evropské unie nějaký, možná třeba jenom neformální, rozdíl v přístupu ke státům, které euro mají a které ne?
7: Obviously, euro area member states are also part of the euro system.
8: Státy, které jsou součástí eurozóny, jsou také součástí systému eurozóny. Guvernéři jejich centrálních bank se podílí na zasedáních Rady guvernérů Evropské centrální banky a podílí se na jejím rozhodování o měnové politice ECB. Existují také některé podpůrné finanční mechanismy, jako je Evropský stabilizační mechanismus, které jsou dostupné jen zemím v eurozóně. Bankovní unie je také primární projekt zemí eurozóny, takže jsou nějaké praktické oblasti, kde jsou státy s eurem pevně semknuté a některé nástroje, které jsou dostupné jen v eurozóně.
5: No a co digitální euro, které máte ve svém portfoliu? Co přesně to vlastně je? What's it good for?
7: Well, digital euro is basically a way to bring central bank money.
8: Digitální euro je způsob, jak přenést peníze centrální banky do 21. století. Centrální banky operují s hotovostí, ale hotovost lidé používají čím dál tím méně. Digitální euro je tak nová forma peněz centrální banky, která bude přímo přístupná občanům. Chtěl bych zdůraznit, že vzniká, aby doplnila hotovost, ne aby ji nahradila. Dokonce jsme společně s návrhem digitálního eura předložili návrh, který má pozici hotovosti posílit. Další důležitou součástí je také celoeurozónová platební infrastruktura. V současné době nemáme v eurozóně nějakou společnou platební infrastrukturu a do velké míry jsme závislí na mezinárodním systému platebních karet. Tuhle platební infrastrukturu potřebujeme, abychom posílili naši strategickou autonomii. Infrastructure also to strengthen our strategic autonomy.
3: Co česká vláda a nejen ta současná na rozdíl od eura naopak neodmítá v rámci Evropského klubu přijmout, jsou dotace. Obrovský balík získalo Česko v rámci Národního plánu obnovy z takzvaného Evropského nástroje pro oživení a odolnost. Celkově jsme měli šanci získat v přepočtu 220 miliard korun, v drtivé většině právě formou dotací, jen necelá 4% formou půjček. Většina peněz měla směřovat do ekologických projektů a do digitalizace. Pětiletý program se právě v letošním roce uzavírá. Na konci prvního čtvrtletí jsme získali už skoro 80% všech přislíbených peněz. Úspěšnost Česka potvrdil na otázku Jakuba Luckého i eurokomisař Valdis Dombrovskis.
5: Tento program se teď uzavírá a pokud mám správné informace, tak Česko už teď čeká jenom na poslední výplatu peněz. Tak řekl byste, že to byl úspěšný program? Successful?
7: All in all, Czechia is successfully implementing the funding from Recovery and Resilience Facility.
8: Všeobecně vzato Česko úspěšně implementuje financování z nástroje pro oživení a odolnost a opravdu jsme teď ve fázi, kdy se chystá finální výplata prostředků. Česko pochopitelně tlačí, všechno se to musí stihnout připravit do konce srpna. Měl jsem právě schůzku s premiérem Babišem a představiteli vlády a řešili jsme společně právě toto téma, zavření nástroje pro oživení a odolnost. Vypadá to dobře, že se celý plán stihne implementovat k využití těch peněz.
5: No a pokud je o cíle toho nástroje, ty se podařilo naplnit?
7: Recovery and Resilience Facility by nature is performance-based instrument.
8: Nástroj pro oživení a odolnost je ze svého nastavení nástroj založený na naplňování kritérií. Takže se nejprve vyhodnocuje, jestli jsou cíle skutečně naplněny předtím, než se vyplatí peníze. Přesně to funguje tak, že jednotlivé členské státy se zavážou k zavedení určitých reform a financování. A my pak vyhodnocujeme, jestli implementace těchto reform a investic rozložená do určitých cílových období je naplňována a teprve pak vyplatíme peníze.
5: A máte nějaký konkrétní příklad, jak se ty miliardy korun projevily tady v Česku?
8: Myslím, že existují dobré příklady napříč jednotlivými cíly. Během své návštěvy jsem se byl podívat na jeden z výzkumných projektů. Je to firma, která vyrábí mikročipy, které jsou odolné vůči radioaktivnímu záření. Existuje celá skupina firem, které se tímto problémem zabývají a které dostaly přes 10 milionů eur z nástroje. Jde o skutečně špičkový vývoj, takže to určitě považuji za dobrý příklad.
3: Ohledně dotací v jiné oblasti, a to hlavně v zemědělství, se teď na úrovni Evropské komise řeší také problém současného premiéra Andreje Babiše. Důvodem je možný střet zájmu kvůli jeho původnímu vlastnictví firmy čerpající dotace Agrofertu. Andrej Babiš se ho zbavil vložením do svěřenského fondu, na který nemá vliv a říká, že tím střet zájmu vyřešil. Brusel si ale nedávno k fondu vyžádal další informace. Na otázku, jak a zda celá situace může dopadnout na čerpání dotací Agrofertu, ale i Česka, Valdis Dombrovskis řekl.
8: Samozřejmě bereme možný střet zájmů a ochranu finančních zájmů Evropské unie vážně. Jsme kvůli některým možným záležitostem, které souvisí s možným konfliktem zájmů v kontaktu s českými úřady. Tato komunikace stále probíhá.
5: A jaký je teď další postup? Čekáte na odpověď od Česka a co s ní pak bude dál?
8: My pak tuto odpověď vyhodnotíme, jestli jsou naše výhrady vyřešeny odpovídajícím způsobem a jestli jsou tím pádem finanční zájmy Evropské unie dostatečně chráněny.
5: What are the red lines? Are there some red lines? A co jsou ty nepřekročitelné červené linie? Co je přípustné a co ne? This is not.
7: Well, I would not now go into speculations on details.
8: Nebudu se teď pouštět do nějakých spekulací nebo detailů. Řešení zatím stále hledáme a stále si s českými úřady vyjasňujeme jednotlivá témata.
7: Czech authorities.
5: And how long?
8: No a kdy můžeme tedy čekat nějaké závěry?
5: Some result or finding.
7: I would not now put.
8: Nechci tomu teď dávat nějaké konkrétní datum, ale ten proces je už nějakou dobu v běhu.
7: Well underway already.
3: Uvedl eurokomisař pro ekonomiku Valdis Dombrovskis. Mluvil s ním kolega Jakub Lucký, spoluautor našeho dalšího pořadu o evropské politice Bruselské chlebíčky. A z dnešního pořadu Peníze a vliv je to všechno. Budu se těšit zase za 2 týdny. Všechny díly najdete na webu Plusu nebo v podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalšího našeho programu teď přeje Jana Klímová.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Teoretička a historička umění a profesorka klasické archeologie Růžena Vacková psala také divadelní kritiky a působila jako pedagožka. Ale především to byla statečná žena.
11: Narodila se roku 1901. Už odmala se zajímala o umění a historii, proto se rozhodla vystudovat archeologii a dějiny umění, estetiky a divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Roku 1946 byla jmenována profesorkou.
10: Její život byl poznamenán odporem proti totalitním režimům, nejprve nacistickému, pak komunistickému. Za druhé světové války se zapojila do odboje. Nacisté ji zatkli při přenášení tajné vysílačky. Během věznění se rozhodla přijmout křesťanskou víru. Ani po komunistickém převratu se její postavení nezlepšilo. V roce 1948 podpořila prezidenta Beneše při pochodu studentů na hrad, čímž na sebe strhla pozornost komunistických špiček. Otevřeně také protestovala proti vylučování studentů z univerzit.
11: Vše dospělo tak daleko, že jí byla roku 1950 zakázána profesorská činnost. Růžena Vacková ale na nějaké zákazy nebrala zřetel a přednášela dál. Komunistickému režimu také vadila její víra a angažovanost v katolických kroužcích. Kvůli porušení zákazu přednášet byla v roce 1952 zatčena a vyšetřována kvůli podezření z vyzvědačství. Ve zmanipulovaném procesu byla odsouzena na 22 let vězení za vyzvědačství a velezradu.
10: Růžena Vacková ale byla velice silná žena a ani nepřízeň osudu ji nedokázala zlomit. Ve vězení nakonec strávila celkem 16 let. Přednášela spoluvězňům o umění a hodně četla. Její přednášky z vězení dokonce vyšly později knižně, a to díky vězenkyni Dagmar Skálové, která měla po vážném úrazu páteře utrpěném při výslechu dovoleno nosit bederní pás. Právě do něj schovávala tušku a zápisník, věci, které mohli mít vězni u sebe, pouze když psali dopisy rodinám.
11: Vacková byla propuštěna na svobodu až v roce 1967. Do té doby totiž vytrvale odmítala amnestii, protože by pro ní byla formou přiznání. Na svobodě se znovu nadšeně vrhla do práce. Napsala dílo Věda o slohu, které ale vyšlo až po revoluci. Byla aktivní i v politické oblasti. Stala se členkou klubu bývalých politických vězňů K231 a později podepsala chartu 77. Pádu komunistického režimu, proti kterému tolik bojovala, se Růžena Vacková už nedočkala. Zemřela roku 1982 na mozkovou mrtvici. Její úsilí ale bylo odměněno o 10 let později, kdy jí tehdejší prezident Václav Havel udělil in memoriam řád T.G. Masaryka.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vládní poslanci předložili změnu lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy ministrů. Evropská komise představila 21. balík sankcí proti Rusku. Ve finálové desítce ankety Zlatá hokejka je i obhájce vítězství Pastrňák. A zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm a teploty do 18 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. Podle dnes předložené novely by například nemohly dotace získat firmy členů vlády pouze z rezortů, které tito ministři přímo řídí. Návrh taky vyjímá z omezení nárokové dotace.
12: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
13: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
12: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
14: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
12: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
0: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který dnes představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se taky má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování minulého balíku trvalo kvůli odporu Maďarska skoro 2 měsíce. Vláda v Budapešti se ale mezitím změnila.
15: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí je jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
0: Tučňáky Humboldtovi ve zlínské zoologické zahradě můžou ode dneška návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a taky spoustu kamenů.
16: Mně se líbí hodně.
17: Komu se ještě líbí tady nový výběh?
18: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
19: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
18: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům bych v budoucnu mohlo být 2x tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
20: Hokejista David Pastrňák je součástí nejlepší desítky hokejistů uplynulého roku podle ankety Zlatá hokejka. Pastrňák vyhrál už 8x v kariéře.
21: Ve výběru je vedle Pastrňáka dalších 8 hráčů z NHL, jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostál, Karel Vejmelka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tip Sport Extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Jakub Kanta, Radiožurnál.
1: Nehoda na D46 před Vyškovem a překážka na D35 za Olomoucí. Na D46 z Olomouce do Vyškova havarovalo osobní auto za Drysicemi. Na 6. kilometru v omezení narazilo do dopravního značení, projíždějte opatrně. Na D35 pozor na překážku za Olomoucí ve směru do Mohelnice. Na kilometru 260 leží v pravém pruhu černý pytel, bezpečně se vyhněte. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště čekejte omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem budou silně čáři opravovat vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, jezdí se jedním pruhem, kolona se netvoří. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí za Sadskou na 27. kilometru nákladní auto. Řeší tam poruchu v odstavném pruhu. Nákladní vozidla vybočují doleva. A v Českých Budějovicích překáží nehoda na Písecké výpadovce. V křižovatce ulic na Dlouhé Louce a Strakonické havarovala 2 osobní auta. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů Celsia, na západě a severu Čech až na 8 stupňů. Zítra čekáme převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech spíš přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Bavorské město Neugablonz vzniklo po druhé světové válce na troskách bývalé muniční továrny. Založili ho vysídlení čeští Němci z Jablonce nad Nisou a jeho okolí. Do Bavorska si vysídlenci přinesli své know-how a v Neugablonz obnovili výrobu skla a bižuterie. V konci druhé světové války v Jablonci nad Nisou, vysídlení tamních českých Němců a jejich začátkům v Bavorsku je věnována repríza třídílného dokumentu, který v roce 2006 připravil Ivan Štern. Uslyšíte druhou část.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Dokument.
9: V minulé relaci jsme se seznámili s pěti obyvateli Jablonce, kteří měli v roce 1945 tu smůlu, že měli německý původ. Čekalo je násilné opuštění dosavadního domova. Paní Gertrudě Caše v té době bylo 21 let. Byla už vdaná, sama se starala o zhruba roční dítě. Muže měla v americkém zajetí. Ještě před koncem války byla jako všechny ostatní matky s malými dětmi evakuována před stále hrozivěji se blížící frontou do bezpečnější oblasti na statek v Žandově na Chebsku. Tam po osvobození a po prvních zkušenostech s obnovenou československou mocí, kdy dítě nedítě, byla spolu s ostatními matkami bez udání důvodu zavřena na nějakou dobu v chebské věznici, se rozhodla, že nebude čekat a sama se odebere do Německa. Ostatně i ji by tam dříve nebo později odsunuli. Alžběta Fice, tehdy 24-letá mladá dáma, která se tehdy ještě jmenovala po tatínkovi Stuchlíková, mnoho času na rozloučení s domovem neměla. Neuplynuly ani dva měsíce po osvobození a i ona, vzdor tomu, že byla napůl Češka, putovala s transportem do Německa. Paní Hannelore Singer, tehdy 18-letá slečna, pyšná na svého tatínka lékaře, ale i antifašistu, jak mohl během války pomáhal totálně nasazeným, ta měla navíc smůlu, že pochází ze středostavovské rodiny. Jí a ostatní jí podobné, noví držitelé moci v Jablonci už v červnu 1945 zhromáždili, asi kolem 800 jich bylo. Odvezli pod Harachov za Kořenov do lesů, kde hranici tvoří řeka Jizera. Odsud se je pokusili zahnat na německou stranu. Tomu odsunu přes zelenou hranici však zabránili polští policisté. Tehdejší německé Slezsko totiž pomalu přecházelo pod polskou kontrolu a ze strany Poláků nebyl nejmenší zájem si komplikovat starosti se slezskými Němci, ještě s Němci z Čech. A tak odsun nejbohatších obyvatel Jablonce se nezdařil. Museli se vrátit zpátky. Avšak už ne do svých domovů, ty byly zabrané, ale do sběrného tábora v Rýnovicích. Toto prokleté místo hned vedle automobilky Lias za války sloužilo jako zajatecký tábor, po válce jako sběrný tábor pro sudetské Němce, po roce 1948 jako komunistický koncentrační tábor. Dodnes je to věznice pro nejtěžší trestance. Divoký odsun přes zelenou hranici mezi Kořenovem a Harachovem zažil i Oskar Caše. V té době byl úspěšným obchodníkem v oblasti elektromateriálu. Byl z hrdinů našeho případu nejstarší, 33 let mu bylo. Zralý muž, plný síly. Naopak nejmladším mezi našimi jabloneckými krajany je Roman Palme. V roce 1945 mu bylo 15 a učil se nástrojařem. Slovo v minulé relaci nedostal, za to ve stávající i v následující mu vše vynahradíme. V neposlední řadě musíme zmínit ještě jednoho jabloneckého rodáka. I když zde nejde o rodáka v pravém slova smyslu, pochází totiž z Dolního Rakouska, z městečka Pöchlarn. A ani to není jisté.
5: Jisté je jen, že vystupuje v sáze o Nibelunzích. Jde o rytíře Rüdigera von Bechlaren, odsud dnešní Bechlaren, který ještě v roce 1945 jako kovová socha chránil hlavní jablonecké náměstí s jeho kašnou. Jablonečtí si rytíře Rüdigera pořídili na konci 19. století poté, co zjistili, že sousední liberečtí ozdobili svoji zbrusunovou radnici jiným rytířem, Rolandem. Socha Rolanda se vyskytuje v celé řadě německých měst. Symbolizovala jejich nezávislost, jejich svobodné postavení i jejich obyvatel. Podobný význam přisuzovali jablonečtí rytíři Rüdigerovi. Posloucháte pořad Dokument. Tentokrát pokračování osudů pěti našich sudetoněmeckých krajanů. Společné všech pět má to, že pocházejí z Jablonce nad Nisou a po vyhnání skončili rovněž v Jablonci. To však v Jablonci, který se rozkládá v bavorském Allgäu a nese jméno Neugablonz, Nový Jablonec. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás osudy jabloneckých provází Ivan Štern.
2: Dokument.
5: Alžbětu Fíce jsme opustili, když na otevřených uhelných vagónech je natlačené vezli pryč ze země do Německa. Vraťme se ale k okamžiku, kdy se její rodina dozvídá, že jejich osud je spečetěn a domov přestává být domovem.
6: Der Gendarm, der uns die Ausweisung brachte, hat sie meinem Vater hingehalten und den Kopf weggedreht, weil es auch sehr gute Bekannte waren. Nicht gerade, nicht unbedingt Freunde, Freundschaft ist ja was Tiefes, aber sehr gute Bekannte. Und er hat immerfort gesagt, dass er nichts dafür kann, er muss das machen.
22: Četník, který přinesl nařízení o našem odsunu, se mému tátovi neustále omlouval a kroutil hlavou. Byli velmi dobří známí, nebyli to přímo přátelé. Přátelství je něco hlubokého, byli ale velice dobří známí. Četník neustále opakoval, že za to nemůže a přitom to musí udělat. Ptal se, jestli nám alespoň nemůže nějak pomoct. Během jedné hodiny jsme museli zbalit všechny své věci na cestu. Musím přiznat, že jsem tehdy byla ještě v posteli, byla jsem utahaná. Předtím jsem nebyla dlouho doma. Táta šel do stáje ke koňu, maminka mezi krávy, byla s námi ještě teta, ale ta nic neslyšela, byla hluchá, sněl táta až do Prahy. Tetu jsme museli nechat doma, nebyla napsána na seznamu, tak nesměla sebou. Nám nařídili, abychom se dostavili k tělocvičně. Když jsme šli přes les, náš jediný les, potkali jsme jistého macha. Můj táta ve válce na místo k Volkssturmu, kam rukovali staří muži, narukoval k celní stráži jako pomocný celní asistent. Mezi Pěnčínem a Bratříkovicemi, kudy vedla jazyková hranice, postavili celnici. Kontrolovali tu lidi, co přicházeli zevnitř z Německa. Tady musel můj táta sloužit. A tehdy pomohl jistému machovi, našemu sousedovi. Dokonce ho zavřeli. Jako vězení na celnici posloužila garáž. Ten mach do protektorátu pašoval zboží. Maminka musela uvařit čaj s rumem a já ho machovi přinesla. Tak tenhle mach stál v lese a plakal. Objal mého tátu. Kousek dál dole čekal pan Pučálka z Hutě, také velmi dobrý přítel našeho táty. Ježíš Maria, říkal a nadával. Napovídal všechno možné a pak se s námi rozloučil. Když jsme šli, náš táta se neotočil ani jednou směrem k domovu. My s maminkou také ne. Jen jsme celou cestu usedavě plakali. Táta šel s kamenným výrazem v obličeji. U tělocvičny k nám přišel jiný četník a táty se ptal, zda nechce optovat k Čechům. Požádal ho o to jistý kostlán z Halšovic. Můj táta na to řekl, že je sice Čech, ale jako Němec vyrůstal. A jeho táta byl Němec. To prostě nejde. Co se má stát, ať se stane. Pak jsme šli na dvůr školy. Tím to ale neskončilo. Už předtím jsme slyšeli, že si můžeme vzít sebou zavazadlo nebo ruksak. To už jsme věděli týdny předtím, možná 14 dnů, 3 týdny. Pro případ, že k tomu mělo dojít, jsme si připravili pytle, našili jsme na ně popruhy. Každý z nás jeden pytel. Jak se později ukázalo, bylo to stejně špatně. Neměli jsme sebou nic, do čeho bychom dali pití, kdybychom se po cestě chtěli napít vody. Přítelkyně, která bydlela blízko Sokolovny, když zjistila, že nic takového nemáme, přinesla nám z domova 2-3 nádoby. Ve škole jsme strávili následující noc. Pak přišli Rusové z Čechy a hledali práci schopné muže. Z jejich hřevu jsem vyrozuměla, co chtějí. Měli jsme ještě jeden poloprázdný pytel. Do něj mě táta strčil a požádal mě, abych se v něm posadila tak, jako kdybych na pytli seděla. Vybrali nějaké muže a vzali sebou. Táta tomu ušel.
6: An dem Geschrei habe ich schon gehört, was sie wollen. Und wir hatten noch einen halbleeren Sack mit. Da haben wir meinen Vater reingesteckt und ich habe mich so draufgesetzt, als wenn ich auf einem Sack säße. Und das haben sie einige Männer geholt und weggeholt und er ist wieder durchgekommen.
5: Oskar Caše, který stejně jako Hannelore Singer absolvoval nezdařený divoký odsun přes zelenou hranici, nakonec putoval do Německa zhruba ve stejnou dobu a stejným způsobem jako Alžběta Fice. Vyložili je všechny hned za hranicemi v Žitavě.
3: Ja, dann war das, ich bin in Zittau. In Zittau bin ich dann.
7: No a pak bylo co. V Žitavě jsem šel zpátky na nádraží. Zkoušel jsem tam najít ubytování. Skončil jsem nakonec u jednoho obchodního přítele. Měli jsme po celá léta dobré vztahy. Do Žitavy z Jablonce bylo pouhých 40 kilometrů. Tak jsme se znali velice dobře osobně. On v té době byl ještě v armádě. Jeho obchod s elektropotřebami vedla jeho žena. Mohl jsem u nich v jejich vile přespávat. Nedostal jsem ale povolení k pobytu. Tamnější komunistický starosta tvrdil, sudeťáci, to jsou samí nacisti, ať si táhnou dál.
3: Komunistický Bürgermeister sagte, die Sudetendeutschen sind alle Nazi, die müssen weiter. Ich habe dann beim Russen einen Russen kennengelernt, der perfekt Deutsch sprach und nach einer längeren Unterhaltung war das einer von ein Abkömmling von den Russlanddeutschen.
7: Nakonec jsem se seznámil i s Rusy. Poznal jsem mezi nimi tehdy jednoho, který mluvil dokonale německy. Když jsme se chvíli bavili, ukázalo se, že je to potomek Němců usídlených v Rusku. Měl dobrý vztah s jistým ruským majorem. Ukázalo se, že skupina, ve které byl, měla velitelství až v Praze. Když jim třeba u auta odešly pneumatiky, museli pro nové do Čech. Tak ten můj známý Rus mě jednou vzal sebou do Jablonce. Dokonce mi půjčil ruskou uniformu. V 6 na večer jsme vyrazili, abychom byli druhý den ráno brzo zpět. Díky té cestě jsem mohl zajít domů a vzít si, co jsem potřeboval. Psací stroj z té doby mám ku příkladu dodnes. Tak vypadal konec války. Tak to tehdy chodilo.
3: Was ich konnte holen, ich besitze heute noch die Schreibmaschine. Ja, so war das Ende. War das Ende, was verlaufen war. Ich bekam dann vom Bürgermeister eine Aufenthalts.
7: Povolení k pobytu v Žitavě jsem od starosty nakonec dostal. Tak jsem se v klidu mohl pohybovat. Neměl jsem ale vůbec žádné peníze. Celé dlouhé týdny jsem tehdy chodil od domu k domu a žebral. Kde měli 6 dětí, tam mi dovolili složit hlavu. Kde ale neměli jediné, nedali nejen ani fenik, ale hnali mě pryč. I to ale člověk musel vydržet. Když mě ale hnali poprvé, měl jsem slzy v očích. Jako mě, tak se ale vedlo i dalším z nás. Já to vydržel. Bylo mi pouhých 33. Staré lidi to ale rychle zahubilo.
3: Vielen von uns gegangen. Und ich habe aber durchgehalten, denn ich war erst 33 Jahre. Was haben die alten Leute sind bald gestorben?
5: V Žitavě Oskar Caše strávil celý jeden rok. Přišel s prázdnýma rukama. Nakonec i tam našel způsob, jak se živit. Věděl, že Žitava mu není určena na věky, že dříve nebo později se odsud přesune jinam. Zvěst, která se už počátkem roku 1946 nesla Německem mezi sudeckými Němci, že v kraji Allgäu, v bavorském městečku Kaufbeuren, někteří jablonečtí zakládají nový Jablonec, došla i k Oskaru Caše.
3: Also bin ich in den Zittau, bin ich dann ein Jahr geblieben und im Januar 46 habe ich erfahren,
7: V Žitavě jsem strávil celý jeden rok. V lednu 1946 jsem se dozvěděl, že se jablonečtí i se svým průmyslem usídlují v Kaufbeurenu. A tak jsem se do Kaufbeurenu vydal, aby zjistil, co a jak. Potkal jsem tam řadu tehdejších svých známých. Na počkání jsem obdržel v Kaufbeurenu povolení k přistěhování. Využil jsem toho a hned jsem se pokusil najít byt pro celou svoji rodinu. Ta stále byla doma, v Jablonci, žena a dvě děti. Jedno bylo tříleté, druhému ještě nebyl rok. Trápilo mě, až je odsunou, kam se podějí. Zjistil jsem si, že je vysídlili do Praldorfu. To je místo, kde si v Horním Slezsku. Ubytovali je tam v hromadné noclehárně, tak jsem se vydal nazpátek nahoru na sever za rodinou. V té ubytovně jsem je také našel. Sedli jsme na vlak a zas nazpátek. Spolková dráha tehdy k nám byla velmi slušná. Mohli jsme s ní jezdit zadarmo. Tak jsme dojeli až do Kaufbeurenu. Nechali jsme tu rodinu a já sám musel ještě jednou zpátky do Žitavy. Měl jsem tu některé věci k dokončení. Sotva jsme dorazili do Žitavy, potkal jsem na nádraží jednoho českého policajta. Byl to jeden z těch slušných. Přišel ke mně a řekl mi, pane Caše, stojíme s transportem na nádraží v Chrastavě. Němci nás nechtějí pustit přes hranice. Transportu jedou i vaši rodiče. Tak jsem mu řekl, pošlete je příštím vlakem sem, já to už tady zařídím. Tak moji rodiče přijeli zvlášť. Měl jsem sice s úředníky kvůli tomu konflikt, dokonce mi sebrali povolení k pobytu v Žitavě. Tak to tedy chodilo. Všichni jsme se proto vydali do Kaufbeurenu. Můj táta bohužel umřel, když mu bylo 70. Měl velké problémy s dýcháním. Maminku jsme tady v Novém Jablonci pohřbili, když jí bylo 84.
3: Nach Kaufbeuren gebracht. Mein Vater ist leider Gottes mit 70 gestorben. Der hatte große Schwierigkeiten mit Bronchien. Und meine Mutter habe ich mit 84 hier begraben. Ja, ich werde Ihnen was sagen. Das kann ich Ihnen ruhig sagen. Ich habe mit Schwarzarbeit gearbeitet. Und zwar kann ich Ihnen das ruhig sagen. Heute, ich habe Zigaretten.
7: Něco vám řeknu, to můžu klidně říct. Pracoval jsem na černo. Můžu vám to dneska klidně říct. Koupil jsem továrnu na cigarety. Kus jsem prodával za 2-3 marky. Z toho jsem žil. Tak se mi podařilo nějaký čas se protlouci. Potom to bylo tak. Pracoval jsem tehdy u Rusů. Rádia, která Rusové zabavovali, jsem jim třídil. Rusové si vytříděné odváželi k sobě do Ruska. Nejlepší kousky jsem ale dával stranou. Ty ani pro Rusy nebyly. Prodal jsem je. Byla tehdy nouze. To rozhodně nebyla žádná zlodějina. Říkal jsem si, Rusové to ukradli Němcům. Já je zas ukradnu Rusům. Tak jsem tímto způsobem jedno rádio obstaral i starostovi. Přímo mě o to požádal. Za rádio mi dal celý balík odběrných poukázek. Podepsal je. Já jsem mohl říct o cokoliv, co jsem chtěl. Mohl jsem se ku příkladu obléci. Tak to se mnou tehdy chodilo.
3: Und so konnte ich mich wieder ein bisschen kleiden und alles. So ist das gelaufen bei mir. Also ich bin dann ganz gut zurechtgekommen, Zittau. Aber wie gesagt, unter der russischen...
7: Nakonec se mi v Žitavě dařilo docela obstojně. Tak říkajíc, pod ruskou nadvládou bylo žití velice zlé. Moc zlé. Byl jsem proto moc šťastný, když jsem mohl z ruské zóny odjet. Doklady z té doby vám můžu ukázat. Mám je stále u sebe. Nic jsem nezahazoval. Všechno jsem si schoval.
3: Die Beschlagnahme bis 28. Die habe ich auch noch. Ich habe nichts weggegeben, konnte es behalten.
2: Dokument.
5: Posloucháte pořad Dokument, tentokrát vyprávění pěti našich bývalých krajanů, kteří po roce 1945 museli opustit svůj domov a z Jablonce nad Nisou po nějaké době putování dospěli zas zpátky do Jablonce, tentokrát ale v kraji Algoj v Bavorsku. Alžběta Fice, tehdy ještě Stuchlíková, bezprostředně po překročení hranic se mohla přesvědčit, jak důležité je něco umět, mít vzdělání zejména tehdy, když člověku nezbylo nic než holé ruce a hlava na krku.
6: Wir kamen dann nach Deutschland über die Grenze. Dort
22: tak jsme přijeli hranice do Německa. Tam v jedné kapli, vlastně to byl vesnický kostel, pro nás uspořádali hodinovou katolickou a následně evangelickou mši. Jedna skončila a v zápětí druhá začala. Tím nám vrátili kousek domova. Mohli jsme si i tak odpočinout v kostelních lavicích. To mě tolik chytilo za srdce, dodnes o tom zážitku vyprávím tady na školách. Jsem totiž členkou komise pro seniory u kovbojerenské radnice, dokonce jsem ji spolu zakládala. Chodíme spolu, jedna zdejší Němka a jedna vyhnaná, taková jako já, nebo i uprchlice, do škol, když učitelé nebo jejich ředitelství o nás projeví zájem a vyprávíme, jak jsme žili a všechno, co i vy chcete vědět. Přišli jsme potom, měla jsem jeden cíl. Chtěla jsem někam blízko k Oldenburgu, nahoru na sever. Měla jsem jednu přítelkyni z pracovní služby, velmi dobře jsme si navzájem rozuměli. Ta vždycky tvrdila, že vyhnání Němců bylo plánováno už dávno, už za Chamberlaina. Sotva, co se proti tomu dalo dělat? Mysleli jsme si, když se budeme chovat slušně, budeme moci zůstat. Šli jsme nakonec všichni, bez výjimky. Všichni Němci. Každý, kdo byl jen z části Němec. Zůstali jenom ti, co měli potvrzení od Gottwalda, takový, které potřebovali jako odborníky v průmyslu. Chtěla jsem tedy k této své přítelkyni, Erice V. Včera, než jste přišel, jsem nad tím přemýšlela, jak maličké to bylo místo. Já je už nenašla. Dědeček, její táta, byl to už velmi starý muž, neuměl dobře německy, mluvil jen.

0: chodit. Můj táta chodil pracovat na statek, moje matka také, to jela tam krávit. Já se dala dohromady s jistou ruskou vojačkou, později se ukázalo, že původem je Němka, provdala se za Rusa, nosila jejich uniformu. Zeptala se mě, zda neznám trochu rusky. Ne, řekla jsem, ale umím docela dobře česky, určitě se i rusky naučím. Brala mě na demontáže, tam nahoře totiž rozmontovávali koleje a další věci, rozmontované je pak posílali do Ruska. Měla jsem ohromné štěstí i v tom, že jsem potkala jistého Nikolaje, byl to důstojník od koně z Taškentu. Doma na něho tam čekala nevěsta. Neustále opakovala, když k německým lidem budu dobrý, tak mé nevěstě se nic zlého nestane. Dosud se jí nic zlého nestalo. Ten nás večer vzal k sobě domů. Tři dívky. Dvě na jedné straně, jednu na druhé straně. A vyrazili jsme. V každé ruce držel jeden revolver. Říkal, mý kamarádi jsou sice dobří kamarádi, když se ale opijí, jsou nevypočitatelní.
1: In jeder Hand einen Revolver, weil sagte, meine Kameraden, gute Kameraden, aber wenn betrunken, unberechenbar. Ich bin in die Küche gekommen und das abzukürzen, dort bin ich auch wieder heil raus. Und dann hat diese Katja, hat sie sich
0: nastoupila jsem do kuchyně. No, abych to zkrátila, ani tam jsem si dlouho nepobyla. Tahle Káťa, tak se jmenovala ta Ruska, jestli opravdu se tak jmenovala, nevím, ale tahle Káťa mě vozila autem po obchodech a po celém okolí. Nemusela jsem díky ní rozmontovávat koleje. Za to jsem dělala v obchodech inventuru a sepisovala jsem jí tam, kde německé obchody měly přejít na Rusy nebo na někoho jiného, na antifašisty třeba. To jsem dělala i proto, že jsem uměla psát na psacím stroji. Káťa říkala, že nějaké Rusy bychom potřebovali. Ne, ale žádné hrubiány, pro takové jsme byli tabu. Myslím si, že jsem tehdy už měla svého strážného anděla. Od té doby ještě více věřím, než kdykoliv tam doma, že jsem musela celé ty roky mít strážného anděla. Jinak to vysvětlit nejde. Jednoho dne Káťa přišla a řekla, měla bych pro tebe nabídku, jakou má školu. Střední, odpověděla jsem. Tak jsem jela do Berlína studovat v Eberswalde na učitelský institut. Začínal tam právě další kurz pro budoucí učitele. To mi zařídila tahle Káťa, studia. Po nich jsem začala jako učitelka v Donnersheimu v Durinsku.
1: Das habe ich auch getan und bin dann sind wir nach Anstadt. Ich war in Donnersheim dann als Lehrerin angestellt, anstatt in Thüringen.
2: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
3: Gertrudu Caše jsme v minulé relaci opustili poté, co se sama rozhodla, že odejde do Německa. S malým dítětem, bez muže, který v té době byl v americkém zajetí. Když se jí podařilo usadit se a svět začínal být přívětivější, potkalo jí to nejstrašnější, co může maminku potkat. Její dceruška se smrtelně zranila a zemřela.
4: Přesto jsem tam zůstala až do roku 1951. To místo se jmenovalo Schweig. A bylo první, na které narazíte, když přijedete do okresu Norimberg. Zničené nebylo, naopak válka jako by tudy ani nešla. Nepoznalo žádné boje ani bombardování. Musím říct si, že zdejší lidé se ke mně chovali velice mile a pokud mohli, tak pomohli. Dodnes na ně vzpomínám s vděčností. Jednak si od počátku oblíbili moji dcerušku. Dostávala od nich všelijaké možné věci na oblečení, hraní i k jídlu. Obstarali pro mě i kousek zahrady, abych si mohla sama pro sebe něco pěstovat. A nakonec mě naučili, jak se v lese zhromažďuje a těží dřevo. To jsem pochopila rychle. Musím říct, hodně jsem se od nich naučila.
5: Habe ich nichts davon verstanden. Also, ich muss sagen, ich habe wirklich viel Hilfe erfahren. Im Februar 46 habe ich dann das erste Mal Nachricht von meinem Mann bekommen und auch von meinen Eltern, die waren noch zu Hause.
4: Mein Mann. V únoru

0: 1946 jsem poprvé dostala zprávu od svého muže. A také od rodičů. Ti v té době žili ještě doma. A muž byl v americkém zajetí. V roce 1947 ho ze zajetí propustili, zhruba tak v únoru. Tak měl asi čtvrt roku možnost žít se svou dcerou. Zemřela v srpnu 1947. Můj muž byl lékař a už u Američanů v zajateckém táboře jako lékař pracoval. Po propuštění pak získal místo asistenta u lékaře v Laufu. Začali jsme díky tomu znovu žít normální život. Samozřejmě až na to, že jsme neměli vůbec nic, žádný majetek, s výjimkou toho, co jsme si mohli přinést v zavazadle.
1: Haben ein normales Leben geführt, bis auf das, was wir natürlich nichts hatten, außer dem bisschen, was ich mit dem Gepäck mitnehmen konnte.
2: Hannelore Singer trávila první týdny a měsíce po osvobození na Chrudimsku. Byla tu u sedláka na nucené práci. Měla štěstí na sedláka i na selku. Měla vůbec štěstí na hodné lidi. Dokonce i na úředníka na pracovním úřadě. Žádala ho tehdy, zda by se nemohla připojit k rodině a spolu s ní se vystěhovat do Německa. Její tatínek totiž bez ní odejít nechtěl. Raději se trápil ve sběrném táboře v Rýnovicích u Jablonce.
3: Na hat er gesagt, ja, also es ist eine Anforderung, klar, dass ich ins Lager zurückkomme, weil wegen Familienführung, aber wenn es mir so gut geht, ob ich nicht da bleibe.
4: Mám tu žádost, povídá, že se máte vrátit k rodině. Když se mi vede ale tak dobře, ptá se, jestli nechci zůstat. Německo je celé rozbombardované. Řekla jsem, že raději půjdu do rozbombardovaného Německa. Nevím, jak bych se potom sešla s mojí rodinou. A tak koncem října jsem se vrátila zpátky do lágru. Byla jsem napůl šťastná. Začala totiž řepná kampaň a té jsem tak unikla. Když jsem viděla to rozsáhlé pole, jímala mě totiž úzkost. A tak jsem se vrátila. Prožila jsem tehdy jedno takové setkání v Liberci. Ten z pracovního úřadu mi řekl, že musím jet přes Prahu. Tam jsem měla přestoupit. Poradil mi, abych si oblékla staré věci. V Praze je příliš Rusů. Na nádraží, než přijede vlak, mám čekat vždy s někým za zády. Jela jsem tehdy do Liberce. Přímé vlakové spojení do Jablonce nevedlo. Trochu jsem se ve vlaku umyla. Věděla jsem, že na předměstí Liberce v Maršovicích měl tatínek pacienty, které jsem znala. Hlídala jsem jejich děti. Tak jsem si řekla, půjdu k ním. Jenže na nádraží postávali Rusové. Ptali se mě, jestli s nimi půjdu tancovat. Tolik jsem rozuměla. Řekla jsem, že ne, čekají na mě moje děti. A kde to jako má být? Řekla jsem tam a tam. A v důvěře v Boha jsem nastoupila do jejich džípu. Dovezli mě až na místo, aniž by mi byli cokoliv udělali. Skutečně mě tam dovezli a rozloučili se s přáním všeho dobrého. Den na to mi zas pomáhal jiný ruský důstojník. Měla jsem prošlou průkazku a na ruce bílou pásku. Nesměla jsem proto jet tramvají. Tak jsem stála na schůdcích. Někdy tihle ruští důstojníci jezdívali v civilu. Mnozí znávali velice, ale velice dobře německy. Zpravidla vůči Čechům často brali Němce v ochranu. Také v tramvaji. Seděli tam vevnitř dva mladí Češi. Měli na mě hubu. Chtěli mě vyhodit ven. Do toho vstoupil ten Rus. Oba umravnil. Dokonce jednomu nařídil, aby vstal a pustil mě sednout. Pak se mě zeptal, kam chci jet. Řekla jsem, že musím do Rýnovic, do tábora výsídlenců. Tak mě doprovodil až po vstupní bránu do tábora, aby mi po cestě Češi nemohli ubližovat. Můj tatínek náhodou stál zrovna u plotu, něco volal. Tu mě uviděl, jak přicházím s tím ruským pánem. Řekla jsem, tatínku, nic neříkej, raději se poděkuj. Doprovodil mě, abych se až sem v bezpečí dostala.
3: Na ich gesagt, Vati, sag nix, bedank dich lieber, Er hat mich jetzt sicher hierher begleitet. Das war mein Einzug dann in das Lager. Von dort aus musste ich aber auch wieder arbeiten.
4: Tak to bylo moje přibytí do tábora. Tam se muselo také pracovat. Každý den jsme chodili do továrny. Přes dvůr, kde byli ubytováni Rusové. Byla už zima, musela jsem pracovat na jedné liberecké ulici. Zas jsem přišla do jedné české rodiny. Zase se mi vedlo velice, velice dobře. Neměla jsem žádné zimní oblečení, tak mi ta paní něco spíchla. Musela jsem jen dávat pozor na její děti, hrát si s nimi. Její muž byl náměstkem na Jatkách. Zeptal se mě tehdy, co bych chtěla k Vánocům. Řekla jsem, že k jídlu toho v táboře moc není. Byli jsme každý den kontrolováni, nesmělo se nic vynášet ven ani vnášet dovnitř, dokonce ani jídlo ne, prostě nic. Tak jsem řekla, kdyby bylo něco k jídlu. A opravdu, celý pytel housek a salámů mi přinesl. Celá blažená jsem s pytlem šla odpoledne domů. Přišla jsem do tábora a jeden ze strážných mi ten pytel chtěl vzít. Normálně jsem velice trpělivý člověk, ale tohle bylo jediné, co jsem dostala k Vánocům a on mi to chtěl vzít. Přehodila jsem si pytel do druhé ruky a tomu strážnému dala facku. Vzala jsem pytel a utekla do baráku. Tatínek se ptal, co jsem provedla. Bránila jsem vánoční dárek fackou. Na to on, co z toho jenom bude. Ale nestalo se nic. Naopak. Už mě nikdy nepodrobovali osobní prohlídce. Takový respekt jsem vzbudila.
3: So war es dann, bis wir dann ausgesiedelt worden sind. Ne? Wir sind dann am 28. Januar 1946.
4: Tak to tehdy chodilo. Pak nás vysídlili. Jeli jsme 28. ledna 1946 do Liberce. Odsud byly vypravovány transporty podle jmenných seznamů na západ. Velice dobře to bylo organizované, ostatně jak požadovali Američané. Nejprve jsme museli jít do školy. Moje sestra, já, maminka a babička, abychom měli dostatek oblečení. Oblečení pro nás odsouvané shromáždili právě tam. Dokonce jsme mezi ním našli i jedny naše vlastní šaty. K oblečení jsme navíc směli mít 50-kilové zavazadlo. Měli jsme ušitý pytel. Příležitost sehnat si kufr nebo bednu jsme nedostali. I to přirozeně kontrolovali. V Liberci jsme potom nastoupili a tehdy tatínek, který dlouhé měsíce bojoval o to, aby dostal rodinu dohromady, byl zatčen. Nesměl se s námi vystěhovat. Tak jsme zůstali sami bez něj. Tatínka odvedli v Liberci do vězení. Tam odsud spolu s dalšími dvěma lékaři museli poté každý z transportů, který byl z Liberce na západ vypraven, doprovázet. Aby nikoho z nich nenapadlo odjet s transportem na západ a už se nevrátit, drželi v Liberci dva rukojmí. Tak to chodilo celý rok až do prosince. Tehdy dostal zápal plic a průdušek. Propustili ho a on směl přijet za námi. Tehdejší Vánoce byly ty nejkrásnější, jaké jsem vůbec mohla mít. Tatínek byl zas mezi námi a všichni jsme byli tak pohromadě.
3: To bylo schönste Weihnachten, was wir haben konnten, 46. Wir hatten zwar nichts, aber der Vati war wieder da. Dann waren wir wenigstens wieder alle zusammen. Sogar in die erste Stunde. Wir sind ja in Furt im Walde angekommen.
4: Proměnu jsem pocítila dokonce už první hodinu, když jsme přijeli do Furt im Walde. Američané měli přímo panický strach před nemocemi, ale v táboře jsme měli proud, mohli jsme se tam dokonce sprchovat. Když otevřeli dveře vagónů, tak nás zavalili práškovým mrakem. Drželi v ruce dezinfekční pistole a celé nás tou dezinfekcí pokryli. To byl můj první dojem, co jsme překročili hranice. Náhle jsme věděli, jsme v americké zóně. Zkontrolovali, zda jsme dorazili všichni a dali se dál na cestu. Cílem našeho transportu byl Neuburg nad Dunajem. Tam nás rozdělili. To už byl rok 1946.
3: Und da war aber ja schon, das war ja schon 46.
5: Dokument.
2: Roman Palme je z našich vypravěčů nejmladší. Tehdy mu bylo 15. Zážitky ale měl podobné, jen osud poněkud jiný. Na první pohled možná zdánlivě lepší. Jeho rodina vlastnila podnik, který byl důležitý pro národní hospodářství. Tak se stěhovat nemusela. Začněme ale po pořádku.
1: Já ich war zum Kriegsende 15 Jahre alt. Ich war in der Lehre, ich habe Werkzeugmacher gelernt, ja, ab 1944.
5: Když přišel konec války, bylo mi 15. Tehdy jsem se už rok učil nástrojařem. Ke konci války jsme museli všichni pomáhat při budování tankových zátarasů a tak podobně. Už tehdy bylo zřejmé, že všechno stejně spěje ke katastrofě. Rozhodně se nedalo mluvit o nějakém vítězství. Můj otec byl už od roku 1944 nezvěstný. Moje matka vedla malý podnik přímo v našem domě. Vedla ho po celou válku, až po samý její konec. Otec zmizel kdesi v Rumunsku. Nezvěstným se tak stal podle všech pravidel. Teprve někdy v roce 1954, vlastně také ne, až 52 let potom, co zmizel, jsme získali informaci, podle které upadl do ruského zajetí a kdesi za Kazaní v Tatarstánu zahynul. Celé ty roky jsme to netušili. Ale zpátky ke konci války. Už z dálky jsme slyšeli dunění děl. S tím nic nenaděláte, není to žádné tajemství, takřka každý z nás byl tehdy u Hitlerjugend. Nemělo by smysl se k tomu nepřiznat. Pár týdnů před koncem války jsme chodili na střelnici na ostré střelby. Učili jsme se zacházet s pancéřovými pěstmi. Kolegové cvičili i jiné dovednosti. Zkrátka a dobře, prakticky nás připravovali na konec války.
1: Man hat uns halt schon praktisch vorbereitet fürs Kriegsende, ja. Naja, das Kriegsende an und für sich war so, das war in Gablonz war ja das am 7. Mai, ja, wenn ich mich erinnere.
5: Konec války sám o sobě pro nás nastal v Jablonci 7. května. Pokud si dobře vzpomínám, stál jsem tehdy na hlavním náměstí. Projížděli tudy ustupující němečtí vojáci. Odpoledne sem přišlo velké množství lidí, objevili se i Češi. S páskami na rukou a v uniformách Afrika Korpsu. Částečně to byli partizáni, nebo jak si říkali, částečně byli v černých uniformách. Už si moc nevzpomínám, jestli se tam něco odehrálo. Neslo se ale mezi lidmi, že se blíží Rusové, z nich jsme přirozeně měli strach. Vzpomínám si, že u nás doma v dílně byla taková půdička. Tam jsme soustředili potraviny, vodu a vůbec všechno, matrace, postele. Strávili jsme na půdičce potom 2 dny. Nic ale nenaznačovalo, že by se v domě něco zlého dělo, tak jsme se vrátili zpátky dolů. Rusové tehdy táhli kolem nás, po Vídeňské ulici. To byla hlavní třída, po které se jelo do Liberce a do Prahy. Tak tudy Rusové táhli na Jablonec. Měli tam tábor. Byl kousek od dobytčího trhu. První oddíly, které k nám dorazily, byly to, prostě nelze neříct, to nejhorší, co si umíte představit. Pár dnů na to k nám přišel ruský důstojník. Potřeboval byt pro oficíry. Tak u nás bydleli 2. Přinesli nám asi štěstí. Od toho okamžiku k nám žádný jiný Rus nepřišel. S výjimkou těch 2. Na nejvýš, když měli návštěvu. Bydleli u nás zhruba 1 měsíc. Nemůžu o nich nic zlého říct. Všechno s nimi probíhalo v naprostém pořádku. Dadurch
1: hatten wir vielleicht Glück, es hat sich kein Russe mehr zu uns gekommen, sonst außer den 2 Offizieren, ja, also wenn sie Besuch hatten. Und die haben, ich glaube, einen Monat haben die bei uns gewohnt, ja. Aber waren auch Also kann ich nichts sagen, ja, war alles in Ordnung, ja. Ja, und dann wie die weg waren einmal, dann ist mal in der Nacht hat's geläutet an der Haustür und meine Mutter, die war damals, wie alt war die, 40 Jahre alt, ja.
5: Jakmile ale ti naši Rusové odjeli, ještě tu noc k nám vtrhli jacísi lidé. Moje matka, bylo jí tehdy 40, vyšla ven na dvůr a 3 opilí Rusové se jí vyptávali, kde jsou tu ženské. Frau, frau, volali. Moje matka jim řekla, že žádné takové tu nejsou. Přesto šli dovnitř nahoru do patra. Byla tam jen moje babička, tehdy jí táhlo na 70. Také se jí vyptávali. Wo ist Frau, opakovali. Junge Frau, mladá žena. Babička řekla, že neví. Tak šli na mě a říkali, ty musíš říct, kde je tu nějaká ženská, mladá ženská. Opakoval jsem, že nevím. A tak s nepořízenou táhli pryč. Ale ne sami od sebe. Jednomu z nich jsem tehdy řekl, že u nás bydlí jejich důstojník. Tomu rozuměli a rychle zmizeli.
6: Zu den eingesagt, ihr habt gesagt, dass ein Offizier da wohnt, ein Russischer, ja, und das haben sie wahrscheinlich, haben sie verstanden, sind sie schnell wieder abgehauen, ja. Naja, und dann hat sich das etwas normalisiert, war halt mein Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, ja, der ist gleich ins Gefängnis gekommen, das war ein Donner, ja, war etwas eben national eingestellt, ja.
5: Situace se po několika dnech trochu znormalizovala. No ale můj strýc, bratr mé matky, putoval rovnou do vězení. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Byl poněkud víc národnostně orientován, tak ho hned zatkli. A první vysidlování jsem také zažil právě u mé tety, ženy toho zavřeného strýce. Šla prvním transportem 15. června. Pomáhal jsem jí dostat se na nádraží. Nastoupili na nákladní vagón, ve kterém se jinak vozilo uhlí. Odvezli je do Žitavy. Tam je vypustili a nechali prostě jít. Dlouhé týdny přespávali na polích nebo tam, kde se prostě přespat dalo. Zařídili si tehdy jen to nejnutnější k přežití. Strýcovi se dobře nevedlo, byl neustále byt. Moje matka se ho pokusila navštívit. Nejprve byl zavřený v Tanvaldu v Kartouze. Potom ho převezli do Železného Brodu. Až o Vánocích má matka díky svým českým známým, byl to jeden z dozorců, dosáhla toho, aby na Vánoce směl k nám domů. Jeho žena už byla pryč, všechno ostatní také. Dva dny u nás byl na čestné slovo, že se zase vrátí a že neuteče. Když se vrátil, byl lidovým soudem odsouzen na 10 let. Pustili ho přesto o něco dřív. Už v roce 1950 se ocitl na svobodě. Jeho rodina mezitím skončila ve východní zóně v Durinsku. Tak se i on za nimi rozjel. To s naším strýcem bylo to nejhorší, co naše rodina zažila. Nikdy nechtěl mluvit o tom, co zažil během věznění. Ach jo, říkal, když si na to vzpomene, nejraději by nežil.
6: Das war eigentlich direkt in der Familie war das Schlimmste, ja, also und er wollte auch überhaupt nicht sprechen darüber, was ihm passiert ist, ja. Er hat gesagt, wenn er daran denkt, dann möchte er am liebsten nicht mehr weiterleben, ja. Sonst persönlich, wissen Sie, als Junge, ja, hat man das gar nicht so aufgenommen, ja, hat man das gar nicht so als so schlimm betrachtet, ja. Man hat versucht irgendwie.
5: Jinak spoustu toho, co jsem tehdy viděl očima malého chlapce, jsem si dost dobře neuvědomoval. Nevnímal jsem to jako něco zlého. Všichni se pokoušeli jednoduše žít své životy dál, navštěvovat své přátele, být spolu s nimi, s těmi, co tu ještě zůstali. Jeden můj spolužák měli docela velký podnik, firma Brdička, nevím, kde dnes tihle Rakušané skončili. Do transportu šli jako první, stejně jako ostatní známější průmyslníci. Shromáždili jejich rodiny a odvezli do Krkonoš, tam, kde si bloudili několik dnů po horách. Tak tyhle Brdičkovi nejprve odvezli do Žitavy. Zápětí si ale jejich dědu Češi vyžádali naspět. Měl svůj podnik řídit dál. Byl jsem s ním tehdy pohromadě v táboře. Prakticky tam byl uvězněn, napůl internován. Jen ho nutili, aby se dál věnoval svému podniku a dělal v něm svoji práci.
6: Vater von ihm, der sollte den Betrieb weiterleiten, ja. Mit dem war ich dann zusammen im Lager, der war mehr oder weniger eingesperrt, ja, und halt interniert, ja, und der ist gezwungen worden, eben dort im Betrieb weiterzumachen. Naja, sonst das Kriegsende, ja, das war halt so, da kann ich mich erinnern, auf der Bastei oben bei der Neuen Kirche, da war wann noch übers Kriegsende waren Fliegerangriffe, weiß man aber nicht. Die einen haben gesagt, seien SS-Flugzeuge gewesen, die anderen haben gesagt,
5: seien Russen gewesen. Konec války. Bylo hold tak, jak bylo. Vzpomínám si na pevnost nahoře u Nového kostela. Ke konci války jsme tam zažili letecké útoky. Nikdo pořádně ale nic nevěděl. Nejprve nám řekli, že to byla letadla SS, jiní pak tvrdili, že šlo o Rusy. Ta letadla neměla totiž žádné rozpoznávací znaky. Střílela na všechno, co se hýbalo, na mě taky. Tehdy jsem se naučil krýt se před střelbou. Matku mi v červnu odvezli do Žatce zavádět chmel. K té práci používali hlavně německé ženy a dívky. A tam, vyprávěla potom, také byli Rusové. Docházeli si pro děvčata. Každou noc se objevovali. Vyprávěla, každou noc slyšela naříkání a křik. Koncem srpna k nám přišel jakýsi Čech a řekl nám, že odteď náš podnik přechází pod národní správu. Říkal, že během války pracoval v sousedství. Mluvil velmi dobře německy. Mezi řečí nám nabídl, že nám bude dělat národního správce. Souhlasili jsme, proč nakonec ne? Vždyť to bylo jedno. Když už to tak musí být. Náš podnik i tak běžel dál. Ten muž, nový národní správce, začal hned. Hned se u nás ubytoval a spolu s ním další dva správci z Prahy. Ti spravovali jiné firmy. Momentálně ale jejich firmy je neměly kde ubytovat. Také správce firmy Markovsky u nás bydlel několik měsíců. Díky tolika správcům jsme se museli vystěhovat z bytu a ubytovat na půdě. Už samo to bylo značné omezení. První, co jsme museli udělat, pořídit seznamy všeho našeho zařízení. Mám je dodnes. Už jsem vám je ukazoval. V podniku, kde jsem se učil, jsem pracoval dál. Moje matka dál vedla náš podnik. No a v roce 1946, tehdy, když zavedli takzvané Gottwaldovo potvrzení, to získal ten, u kterého rozhodli, že je jeho podnik důležitý pro celý průmysl. Majitel takového potvrzení nesměl být proto vystěhován.
6: 46, glaube ich, ist der sogenannte Gottwaldschein herausgekommen, ja. Und wenn man den, wurde einem Jahr zugeteilt, der Gottwaldschein, das hat bedeutet, dass man für die Industrie wichtig war und dass man nicht ausgesiedelt werden durfte, ja.
2: Nakonec i osud rytíře Rüdigera byl spečetěn. Putoval z náměstí do skladu a do zapomnění. A možná, že ne. Možná ti, kteří na něj zdánlivě zapomněli, tehdy měli jen jiné starosti. Možná si vzpomenou, až pominou ty starosti největší. To vše a kousek k tomu až v příští relaci. Za technickou spolupráci děkuji Šimonu Mertovi, za režijní vedení Davidu Schneiderovi a od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Ivan Šimon.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Fotba i v době válečných konfliktů přinášel radost hráčům a divákům. Pokud ovšem fotbalový zápas válku sám nevyvolal. Pohled do dějin nejpopulárnější hry světa nabídne červnový speciál Historie plus Fotbal a válka. Zavede vás na světový šampionát v roce 1938, který se odehrál v předvečer druhé světové války. Popíše, co znamenal fotbal pro Čechoslováky v době protektorátu. Připomene Terezínskou fotbalovou ligu, která byla pro vězně únikem před hrůzami geta. A nezapomene na válku, kterou odstartoval fotbalový zápas Honduras-Salvador v roce 1969. Cyklus Historie plus Fotbal a válka poslouchejte každou červnovou sobotu v 17:30 večer a v neděli v 9:30 ráno na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Ernst Gombrich se proslavil jako jeden z nejoriginálnějších a nejinvenčnějších historiků a teoretiků umění 20. století.
2: Narodil se v roce 1909 ve Vídni. Pocházel z dobře situované židovské rodiny. Dějiny umění studoval na univerzitách ve Vídni a v Berlíně. V roce 1936 emigroval do Londýna. Od té doby je jeho jméno spjato s ústavem Abbeho Warburga, který byl do Británie přemístěn z Hamburku.
1: Za války pracoval pro BBC a monitoroval německé vysílání. Mimochodem, to byl právě on, kdo předal Winstonu Churchillovi zprávu o Hitlerovi smrti.
2: Za války navázal blízké vztahy s dalšími intelektuály, kteří prchali před nacismem, například s Karlem Poprem a Friedrichem von Hayekem.
1: Po válce vedl Warburgův ústav, stal se členem Britské akademie věd a v roce 1972 byl povýšen do šlechtického stavu. Jeho stěžejním dílem byl Příběh umění, který vyšel poprvé v roce 1950. Gombrich se stavil ostře proti tehdejší tendenci jisté libovůle v interpretaci děl klasického umění.
2: Ve zmiňované monografii nepřináší jen suchá data, ale snaží se čtenáře seznámit s tím, jakými prostředky obrazy na diváka působí. Takto otevřel dveře nové disciplíně psychologii umění.
1: Ernst Gombrich zemřel v Londýně v roce 2001. Tomu bylo 92 let. Jeho dílo se hojně překládá i do češtiny, a to od roku 1939 až do dnes.
0: Český rozhlas plus zprávy.
3: Romská zmocněnkyně Lucie Fuková zůstává na úřadě vlády, získá i novou pravomoc. Francie zakázala vstup do země dalšímu izraelskému ministrovi. Atlet Štefela si na mítinku v Kladně posunul letošní výškařské maximum a zítra bude převážně zataženo, občas s deštěm, teploty do 18 stupňů.
0: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
3: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla i s malým týmem zůstat na úřadě vlády, potvrdila to Radiožurnálu. Původně se měla celá rada ze Strakovy akademie přesunout na ministerstvo práce a sociálních věcí, ale nakonec zamíří pouze část zaměstnanců romské agendy. Podle zmocněnkyně je to výsledek průběžných diskuzí s vedením úřadu vlády. Jednat teď budou i s rezortem práce, dodává Fuková.
4: Jak bude vypadat komunikace, koordinace a vůbec nastavování té práce, která tu byla započatá více jak 20 let, takže to jsou věci, které nás ještě jako čekají.
3: Fuková taky získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Většina zástupců Romů v radě podle ní rezignovat nebude. Vláda o přesunu některých rad rozhodla v polovině května. Odboráři z úřadu vlády kvůli tomu v pátek stávkovali. Obávají se oslabení agend, kabinet to odmítá. Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout. Pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
5: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je toto celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych měla mít jasný plán.
3: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za Motoristy v pondělí. Francie a Kanada zakázali vstup do země izraelskému ministrovi financí Bezalelu Smotričovi. Důvodem je jeho snaha o anexi západního břehu Jordánu, vytváření nových nelegálních židovských osad nebo izraelská politika v pásmu Gazy. Na síti X o tom informoval francouzský minister zahraničí Jean-Noël Barrot, podle kterého se k tomuto kroku chystá taky Velká Británie. Je to druhý izraelský ministr, kterému Francie zakázala vstup na svoje území. Prvním se na konci května stal ministrem národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir. Dvě mláďata orla mořského má nově v péči záchranná stanice Hrachov na Příbramsku. S mláďaty se minulý týden nedaleko Plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a bez lidské pomoci by nepřežila, vysvětluje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
6: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
3: Bronzový atlet z posledního mistrovství světa výškař Jan Štefela si na mítinku v Kladně vylepšil letošní maximum. Ani 225 cm mu ale nestačilo na vítězství, když ho díky menšímu počtu oprav porazil Němec Potý se stejným výkonem. To ale Štefelu nemrzelo a byl naopak rád, že už se v sektoru tolik netrápil jako v úvodu venkovní sezóny.
7: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp. Za dlouho jsem se takhle dobře necítil. Ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
3: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Syčaková a kladivář Myslivčuk.
8: Překážka na dálnici u Hulína a zavřená silnice z Plzně na Klatovy. Na dálnici D55 z Otrokovic do Přerova pozor na překážku u Hulína. Ve sjezdu na Hulín a Holešov na 17. kilometru leží na vozovce sražený srnec. Na D1 se pracuje u Brna ve směru na Ostravu. Před sjezdem na Mikulov a Vídeň na kilometru 193,5 silničáři opravují svodidla. Levý pruh je uzavřený. Na D4 z Prahy do Strakonice zvyšte pozornost za Obořištěm. Na kilometru 37,5 pojedete kolem porouchaného vozidla. U Plzně překáží nehoda na silnici 27 do Klatov. Mezi Liticemi a Radobyčicemi osobní auto narazilo do svodidel. Jsou tam záchranáři a policie teď silnici uzavřela. Objíždí se přes Litice. A uzavřená je také silnice 191 z Klatov do Janovic nad Úhlavou. U Novákovic havarovalo osobní auto a začalo hořet. I tam pracují záchranáři. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme převážně zataženo, občas s deštěm, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
9: Posloucháte Český rozhlas Plus.
2: Stigma je divadelní představení o tom, jak se dnes žije mladým mužům a jak moc se po nich chce být pořádným chlapem. Přičemž oni sami o to často vůbec nestojí. Na tomto novém divadelním projektu režisérky Miřenky Čechové má svůj podíl i filozofka a performenka Alice Koubová. A ta je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Plus. Začíná pořad hovory. Alice, vítej.
10: Děkuji za pozvání, dobrý den.
2: U mikrofonu je Renata Kalenská.
9: Hovory.
11: premiéra divadelního představení Stigma, které jsem na začátku zmínila, proběhla právě teď. Před pár minutami skončila de facto. Můžeš tedy říci, o co tam jde v kostce, ve zkratce?
12: Tím tématem jsou trajektorie tří mladých dospělých mužů, které jsou opřené o reálné příběhy. Jednak čerpají ze příběhů těch tří herců, kteří vystupují v tom představení, a jednak se opírají i o materiál z fokusových skupin z různých gymnázií, které dělala dramaturgyně Barbara Hertz. A tyhle ty tři trajektorie jsou dovedené do nějakého logického extrému, kdy se ty kluci dostanou vlastně mimo kontrolu svého vlastního života a ukazuje se na tom, do jakých pastí se mladí dospělí muži mohou dnes dostat, ať už je to násilí, nějaký typ sebepřetížení, sebenenávisti nebo cynismu a vyhoření. A spolu s nima tam vystupuji já, která jim dává nějaký, tomu představí nějaký kontext sociopolitický.
11: Díval jsem se na plakát k tomu představení a tam vedle portrétu muže je napsáno: možná problém nejsem já, takže to rozhodně není nějaká kritika mužů, ale spíše se snažíte dostat směřenkou pod povrch, co ty muže trápí a jestli vůbec mají vždycky šanci dostat se z toho ven?
12: No, já si myslím, že když se podíváme do veřejného prostoru a na to, co se o mladých dospělých mužích objevuje v novinách, v médiích, tak je to absolutní většině to, co je kritické, patologické, kde jsou naším ohrožením, kde co nezvládli. A tohle představení možná spíš stopuje to, jaký pastě na ně čekají, jaký typy v zásadě problému jim připravuje společenská normativita, to, co se od nich očekává, jaký tlak je na ně kladený, jaké zdroje vývoje jim chybí. Ne, že by se z nich odebírala odpovědnost, ale myslím si, že se spíš ten problém, který mají, jakoby rozprostírá do celé společnosti, tak, aby se na ně nepoukazovalo jako na nebezpečí.
11: A je to vlastně pořád ten samý problém, jenom je víc vidět, nebo jde o to, že se vlastně ta situace mužů zhoršuje? Já tady řeknu takovou kacířskou myšlenku, kterou jsem v poslední době v celku dost slýchala, že ženy se emancipují, ubírají tím prostor mužům a ti jsou dezorientovaní a nevědí vlastně, co je, jaké má být to jejich působení v životě páru a tak dále, a vlastně to potom může se obracet i proti ním samotným v tom smyslu, že třeba začnou používat agresivitu a podobně. Mm-hmm. Nevím, nakolik je to kacířská myšlenka pro tebe, ale zkus mi na to odpovědět.
12: Tak ta odpověď má jakoby dvě části. Jedna je faktická, která podporuje přesně to, co říkáš, a to je, že s velkou vlnou emancipace žen vlastně dochází k takovým fenoménům, kterým se říká kulturní smutek nebo nostalgie u mužů, protože oni jsou vystaveni jako kdyby nové situace, a ve chvíli, obzvlášť ve vyspělých zemích, kde rovná práva jsou skutečně více a více reálná, tak jim dochází, že nemají například tu pozitivní diskriminaci, na kterou byli zvyklí po desítky či stovky let k dispozici na pracovním trhu, v přístupu k moci, k bohatství a podobně.
11: Ještě se drží u těch platů, tam mají pořád víc.
12: Mm-hmm. No takhle, já nemluvím úplně o České republice, ano. Protože my s naším 25. místem z 27. v rámci indexu rovnosti žen a mužů opravdu netrpíme rovností mezi ženami a muži, obzvlášť v tom přístupu k moci a bohatství. Ale proto jsem mluvila o těch vyspělých zemích. Ale takže ta jedna reakce je vlastně zpětný ráz, jakoby jak zpátky vrátit ten systém, ve kterým jsem měl jistoty, ve kterých jsem měl nějakým způsobem pocit bezpečí a důstojnosti. Nezáleží na tom, že to bylo na úkor vlastně jiné části společnosti. Ale ten problém je, že tihle muži se extremizují, dejme tomu. Jsou to ti voliči extrémní pravice, jako je v Polsku kongregace, kdy její představitelé opravdu třeba explicitně zmiňují, že ženy by měly přijít o volební právo a přitom ta voličská základna se stává především z mladých dospělých mužů. Hmm. Souvisí s tím i celkově volební rozpor ve vyspělých zemích a to je, že mladí dospělí muži oproti mladým dospělým ženám volí opravdu statisticky jiné politické strany s jiným zaměřením, které jsou opravdu více zaměřeny na soutěživost, na nezávislost a potom tedy do toho extrému na dominanci anebo nějaký typ rasismu. Takže tohle jsou všechno fakta, ale to, co my chceme nějakým způsobem zviditelnit je, že ve chvíli, kdy se jakoby pustíme do těchhle z těch extrémních odpovědí ze mužské strany, tak přehlížíme obrovskou část mladých dospělých mužů, pro který je idea rovných práv úplně normální, který si nemyslí, že mít 100 metrů náskok v běhu na 200 metrů je spravedlnost. Ale vlastně se dostávají do stejného balíčku s těmi muži vlastně jsou to oni, kteří jsou stigmatizovaní jako kdyby ze dvou stran. Jednak ze strany těch zraněných mužů, který jsou siláci MAGA a říkají o těchhle z těch demokratech, že jsou to slaboši a zženštílí muži a tak. Ale i vůči ženám, kdy oni vlastně často v těch fokuskách říkají, že nesou nějaký ty jakoby vnitřní viny nebo jako kdyby implicitního ohrožení, že budou ohrožující pro ty ženy. Takže oni se musí bránit na dvě strany vůči síle těch siláků a tvrdit, nejsme slabí a žena musí říkat, nejsme silní v tom smyslu, že bychom vám chtěli dominovat. A tahle síla těchhle z těch mladých mužů je pro demokracii absolutně klíčová. My vlastně potřebujeme...
11: Protože jich je většina.
12: No, ale my hlavně potřebujeme, toto je jako když seš takový vnitřní součást nějakého mechanismu a držíš opravdu dvě napětí najednou v rukách, takže seš výrazně silnější než ty borci, který se zviditelňujou a seš výrazně silnější než ty lidi, kteří chtějí mít privilegia, ale nejseš tolik vidět. A ta otázka je, jestli umíme zviditelnit a ocenit tyhle mladý muže.
11: Protože to, co říkáš, je, když se to potom zasadí do konkrétních kulis, tak opravdu nezažívají tito muži příjemnou situaci. Já zmíním text, za mě novinářsky neuvěřitelný a velice dobrý text Apoliny Rychlíkové z Page Not Found o tom, co se dělo, co ona objevila na Discordu, kdy se vlastně se tam muži tam nabízeli své matky, přítelkyně, prodávali za 70 korun fotku nahé matky a dávali je tam v šanc v podstatě. Děli se tam tak hnusné věci, že když potom ti muži podlehnou tomu, že by s tím to mohli být spojováni, tak to svědčí o nejenom o tom kulturním smutku, který jsi zmínila, ale fakt o hluboký frustraci. Jakou šanci mají vlastně ti muži, aby se nenechali tímto ubít?
12: No o tom je to představení a můj názor na tohle je, že to právě nesmíme nechat na nich. Že oni se prostě z téhle pasti jako nevytáhnou sami za vlasy, protože by to byla další jakoby sebeobrana a to, co je důležitý, je nějaký typ ochoty vidět a zdůraznit sílu těch lidí, i když jsi žena, i když je ti mnohem víc let než jim, i když nejsi umělkyně, jako je to třeba můj případ a proto je tam ta postava v tom divadelním představení, kterou reprezentuju já, jako někdo, kdo je vidí a kdo
11: Kdo je ponořený do toho problému a není ten profesionální herec a vlastně o to autentičtější to potom může být.
12: Jo, a zároveň se jakoby na ně nedíváme jako do ringu, no tak podívejme se, jak si poradí teda. Je potřeba jim vlastně nabízet to, co jim můžeme poskytnout my. No.
11: Posloucháte Hovory Českého rozhlasu Plus s filozofkou Alicí Koubovou.
13: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: Já rovnou navážu na to, co jsi teď říkala, co můžeme těmto mladým mužům nabídnout za prvé. Za druhé strašně by mě zajímalo, kde je jejich sebevědomí, jestli je utlučené, nebo jestli ho vůbec někdy měli v nějaké viditelné míře. A ptám se na to, protože si myslím, že ve skutečnosti by takový muž mohl být teoreticky sebevědomější než ten, který volí nebo se schovává za široká ramena Filipa Turka.
12: No to, co jim můžeme nabídnout, je vztah a ocenění. To je jednoduchý.
11: To dostanou ve vašem představení, předpokládám.
12: Já doufám, snažíme se o to, opravdu. A zároveň nějaký společný postup v rámci společnosti, který bude opravdu protestovat proti normám nezávislosti, výkonu, extrémní viditelnosti jako zdroji úspěchu, bohatství jako jedinému zdroji mý vlastní hodnoty. Ve chvíli, kdy budeme jakoby sdílet příběhy úspěšného života, který se nevyznačuje tím, že jsem super boháč, nebo že jsem super viditelný, nebo že jsem super nezaměnitelný. Nebo jsem taky perfektní matka. Jakoby ty my jsme všichni obětmi toho bezhraničního jakoby sebezdokonalování.
11: Jo? A teď ještě bych chtěla připomenout, že opravdu myslím si, že toto zmnohanásobují sociální sítě.
12: Je to tak, no. A to, co čeká na mladé dospělé ženy, je jenom trochu jinak posunuté. Jo, ale
11: dokážeš to popsat, co čeká teda na ženy? Musí být perfektní matky, perfektní manželky, perfektní uklízečky, perfektní
12: jakou si vybere, všechno. To záleží na tom, jakou si vybereš trajektory, ale buď musí být odhodlané, nezranitelné, jít si za svým, you can do it prostě, si drsná a nic tě nezastaví, přitom si krásná a výkonná a máš na všechno, nebo jsi perfektní matka, rozumíš svým dětem, zajistíš jim perfektní emoční bezpečí, nic neskazíš.
11: Všechno to zní roboticky, teda.
12: Právě tak, no, ale přesně tak. A to je vlastně ten princip algoritmu a té bubliny algoritmické, ve které se jenom zesiluje nějaká hodnota, která na začátku může vypadat vlastně docela fajn. Že se člověk nemusí bát, nebo že se může zlepšit v nějakých věcech, nebo že může být dobrou mámou, ale ve chvíli, kdy to absolutizuješ, když z toho uděláš vlastně normu, která je jako žebří, který vede do nekonečna, tak prostě ti někdy v nějakou chvíli dojdou síly a každý z nás se vlastně vnitřně cítí nějak jako ten, kdo prohrál nebo neuspěl. Máme permanentní pocit nějakého druhu selhání a to nás frustruje.
11: Dejme tomu, že chápu, když tohle frustruje třeba muže a ženy ve středním věku, mají pocit, že už toho moc nestihnou a že vlastně toho za stolik moc nestihli a honí ten čas, ale vy jste mluvili s těmi kluky z gymnázií. Můžeš mě říct, vypozorovala si tam něco, co se třeba opakovalo, co ty kluky trápí? Můžeš třeba i zmínit nějaký anonymizovaný příběh?
12: No, myslím si, že je tam opravdu překvapivě opakující se tlak na výkon, na to, aby uspěli v obrovský soutěži. A je tam často pocit jakýchsi neomezených možností, že stačí jenom chtít a stane se z tebe prostě boháč nebo úspěšný muž, že to je jenom závislý na tvý disciplíně a vytrvalosti.
11: Kdo vytváří tenhle mýtus? Učitelé, rodiče, média, všichni?
12: No, já tomu rozumím tak, že je to opravdu taková inherentní součást takzvané neoliberální ideologie, která se od 90. let stává takovým jako kdyby způsobem uvažování, který máme všichni vtělený, aniž bychom si to uvědomovali. A buď s tím zápasíme, nebo to přijímáme. A která se vyvinula poté, co vlastně krize začaly být větší a větší a nebyli jsme schopni to zvládat systémově, tak se jakoby myslelo, že to ponesou jednotlivci ty krize. A na ty jednotlivce, možná i ve spojení vlastně s nějakým takovým jako emancipační náladou 68., kdy jsem to já, individuum, autenticita, nezávislost jako odpor k systému, byl vlastně hnací motor toho, že když se že vlastně tvoje štěstí je ve tvých rukou a hlavní je nebýt prostě poslušný, disciplinovaný, nebýt součástí žádné masy a vynikat.
11: Ale takové to, je to jenom na tobě, stačí to sebrat ze země, možnosti se ti válí na každém kroku, když je nezvedneš, tak jsi neschopný, to vlastně slyšíme pořád.
12: Je to tak.
11: Co s tím?
12: A zároveň, když zároveň třeba Alan Ehrenberg, sociální psycholog francouzský, ukazuje, že tahleta normativita založená na iniciativě, adaptabilitě a autenticitě vlastně generuje úplně jiný typ duševní nemoci a to je deprese. Prostě hluboký vyčerpání, zbytí sám sebou. No, co s tím, jakoby moderní doba je vždycky taková, že si vybere nějaký hodnoty, předtím to byla disciplína, role a loajalita. A to vždycky jako vede k nějakým typům patologií a pak se to nějakým způsobem opraví a zase se to přežene. Jo?
11: A pak se zrodí Andrew Tate.
12: No, a proto si říkám, že
11: překvapilo tě třeba zrovna, že takovýto člověk se stal idolem tolika mladých mužů?
12: Překvapilo, jako pro mě je to vlastně spíš ohrožující, než překvapující. No, je to spíš šok, jak lidi opravdu můžou přemýšlet o sobě i o druhých lidech. No,
11: narazili jste na tom gymnáziu na kluky, kteří by obdivovali takový typy, nebo je to taky trochu chyméra už a taky to jako v podstatě média trošku přiživují?
12: Určitě jo, určitě i tyhle typy.
11: Byly tam? Dostala se jim pod kůži?
12: Já jsem na těchhle z těch gymnáziích osobně nebyla, byla tam Barbara Hertz a ty fokusové skupiny nejsou úplně o tom se dostat jakoby pod kůži konkrétním jednotlivcům, je to spíš snaha porozumět i jejich jakoby společný dynamice a těm základním myšlenkám, který řídí jejich vlastně směřování životní.
11: Jak důležitá je tam třeba stádnost? Teď poukážu na něco velice povrchního, ale taky to vypovídá. Mám pocit, že dnešní 15, 16, 17 letí kluci mají všichni jeden a ten týž účes.
12: No na jednu stranu, já si myslím, že je to fakt úplně normální. V určitém věku, když se člověk socializuje, tak potřebuje patřit někam. A teprve, když zažije, že někam patří, tak se může z toho kolektivu opravdu nějakým způsobem vydělit a být, prostě jít si potom za svým. Je to vlastně ta druhá sociální děloha, se tomu říká, to druhý sociální narození, kdy poprvé taky potřebuje to dítě nejdřív úplně idealizovaně obdivovat svoje rodiče, aby se od nich odpoutalo, tak my to potřebujeme dělat i se společností a se svým nejbližším okolím. Takže na to mi nepřijde nic patologického, to je psychologický fakt, ale problém je, jak tahle ta stádní atmosféra, nebo jak ta kolektivní, jaká je ta problém, ale jaká je tahle kolektivní emoce. A pokud je ta kolektivní emoce v tomhle věku hodně blízká násilí nebo cynismu, tak už je to problém.
11: A v tomhle věku kdo s tím může něco dělat? Je to situace zralá na podání ruky těm mladým mužům, nebo když už to potom jde do nějakých extrémů, tak už spíš, teď řeknu v uvozovkách, jakoby přitvrdit nebo stanovit pevnější hranice?
12: Jasně, zase to vede ze dvou stran. Jedna věc je prevence, ta druhá je potom zasáhnout ve chvíli, kdy už k něčemu dojde. Hodně psychologických výzkumů ukazuje, že než člověk propadne do nějakých skoro až patologických stavů, tak může žít měsíce až roky v hrozně hluboké osamělosti. Ty děti jakoby jsou spolu, ale cítí se strašlivě sami. A to fakt není jejich vina. To je opravdu
11: vina. Tohle jste slýchali teda, jo?
12: Jo. Tohle je vina rodinného prostředí a to je vina toho, jak moc si ulehčujeme prostě s těma dětma práci tím, že jim vrazíme do ruky mobil a tím, jak deregulovaný je prostředí sociálních sítí, které je už od těch 8 let prostě za prvé mění jim pokud jsou na tom mobilu díl než 2 hodiny denně, tak to prokazatelně mění strukturu mozku. Mění to šedou kůru mozkovou, mění to jejich schopnost empatie, emočního zvládání složitých situací, jako paměť a podobně.
11: Trápí to ty mladí muži, tohle, že jsou na tom mobilu jasně, hodně?
12: No, jenom chci říct, jako, že ty děti v tu chvíli se proto nerozhodujou. Jo? To, jako, oni jsou do toho opravdu tím systémem jakoby vtažený a my potom poukazujeme na ty psychiatrické případy nebo na ty násilné kolektivy. Ale to je prostě důsledek vlastně několika kroků, kterým jsme nevěnovali pozornost. Takže ta prevence a změna našeho chování je podstatná. Ve chvíli, kdy se něco stane, tak je to samozřejmě potřeba zastavit,

0: identifying as the weaknesses or as the biggest weaknesses in the Czech squad?
1: I believe it would be probably the movement of the Czech squad, maybe the ultimate speed of the center backs. I think this is a certain liability. So I would strongly recommend the opposition side to keep the ball moving and to rotate and to just offer agility and speed against the Czech defense. So this is something in combination with the extreme weather conditions that can prove very difficult for the Czech team.
2: Sports journalist Jiří Hošek speaking there to Ian Willoughby, and of course we'll be keeping our fingers crossed for the Czech team. That's all from us for the time being, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Stát začne koncem června opět přijímat žádosti o podporu z programu Nová zelená úsporám. Majitelé rodinných domů a bytů si budou moct na komplexní renovaci bezúročně půjčit, nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci. Nastavilo Ministerstvo životního prostředí nové podmínky programu dobře, když vsadilo hlavně na bezúročné půjčky, nebo hrozí, že na podporu například při zateplování domů dosáhne míní lidí?
3: Pro a proti Lukáše Matošky.
4: Našimi hosty po linkách jsou předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová. Dobrý den.
5: Dobrý den a zdravím diváky nebo posluchače.
4: A ex-ministr životního prostředí, poslanec KDU ČSL Petr Hladík. Dobrý den i vám.
6: Krásné dobré dopoledne.
4: Do dnešní debaty jsme zvali taky ministra životního prostředí Igora Červeného a jeho náměstky, ale z časových důvodů se nemohli debaty zúčastnit. Paní poslankyně, je to nové nastavení programu Nová zelená úsporám dost výhodné pro domácnosti?
5: No, z mého pohledu si myslím, že to je to maximum, co mohlo Ministerstvo životního prostředí udělat, aby pokračovalo dál v tom úspěšném projektu, který i my jsme samozřejmě rozjeli, i když byl před náma tento projekt vlastně zahájen, ale my jsme v něm pokračovali, to znamená, že jsme se dostali s těma žádostma na řádově miliardy, před náma se administrovalo zhruba kolem těch desítek, stovek milionů, více tam nedávalo, ale říkám, je to v současné době jediná možnost, kterou oni mohli zvolit pro to, aby tento úspěšný projekt mohl pokračovat dál. A samozřejmě mysleli jak na zranitelné domácnosti, to si určitě řekneme, tak samozřejmě i na domy a nejenom domy ve smyslu v osobním vlastnictví, ale i na bytové domy, aby mohli pokračovat dál. Tam jsou ty bezúročné půjčky.
4: Já bych tady možná jenom pro kontext připomněl, že paní poslankyně Peštová působila v minulosti jakožto náměstkyně na Ministerstvu životního prostředí, takže předpokládám, že toho se týkal ten komentář, že program byl posílen i za jejího působení. Pane poslanče, stejná otázka na úvod pro vás. Je to nové nastavení programu Nová zelená úsporám dost výhodné pro domácnosti?
6: Novou zelenou úsporám tady máme 16 let, 5 vlád a já jsem moc rád, že její motoristé zrušili tak, jak původně podle svého programu chtěli. Zároveň ale musím odpovědět negativně na tu vaši otázku. Myslím si, že pro spoustu lidí vlastně se ta cesta k renovacím zavře, především pro mladé lidi nebo seniory, protože ono je to velký rozdíl, když někomu poskytnete dotaci na zateplení, výměnu oken nebo třeba nový zdroj vytápění, anebo když za něho jenom platíte úroky, protože ty lidé jsou v různých životních situacích, mnoho z nich třeba nedosáhne na úvěr, protože má třeba hypotéku, nebo už je starý, nebo je naopak zase mladý a neprojde prostě riskem bank. Mě vlastně na tom vadí, že ta zásadní změna je mezi tím, že dříve stát pomáhal lidem a teď stát bude vlastně peníze posílat bankám. Tato vlastně mentální změna mě na tom vadí nejvíce.
4: Paní poslankyně, tak nebude to nové nastavení programu Nová zelená úsporám míň výhodné pro lidi, pro domácnosti, když namísto dotací půjde především o bezúročné půjčky?
5: Ne. To, co pan ex-ministr, současně teda poslanec pan Hladík říká nebo stále zmiňuje, tak on, kdyby se pořádně podíval do toho nastavení, tak i hnutí Duha pochválilo ministerstvo životního prostředí právě na to, že pamatuje na ty zranitelné domácnosti. A to je ten program Light, který právě pamatuje na ty žadatele, které mají nižší příjmy, který si sahají na ty superdávky, kde ve své podstatě dochází k tomu, že si mohou sáhnout až na 400 tisíc, kdy 250 tisíc je právě na ty zmíněné zateplení, výměnu okna, 150 tisíc na výměnu energetického zdroje. A aby posluchači věděli, o čem se bavím, tak třeba senior, který je sám a má důchod do 31 tisíc, tak se na toto může sáhnout. Nebo když jsou dva seniori a sečte se jejich důchod a sáhnou si s ním nebo v tom součtu na 46 tisíc, tak si opět na to mohou sáhnout. To stejné rodina, která má dvě děti nezaopatřené do nějakých 13 let a mají součet příjmů do 50-30 tisíc, tak si taky na tento program mohou sáhnout. A jestliže se bavíme o těch bezúročných půjčkách, tak samozřejmě to se bavíme o domácnostech, které ty příjmy mají podstatně větší.
7: Pane poslanče, tak neubezpečuje vás tento výčet od paní poslankyně, že ten program, to jeho nové nastavení, bude dostatečně dostupné pro široký okruh domácností?
6: Pojďme to možná rozdělit. Začněme tou novou zelenou úsporám Light. Tam opravdu ty dotace do 400 tisíc byly zachovány pro některé cílové skupiny. To si myslím, že je dobře. To chci pochválit. Zároveň ale ty vlastně takové ty ostré řezy jsou vždycky jako nešťastné, protože 70-letá vdova, když má vdovský důchod a přesáhne těch 30 tisíc, tak už jí prostě stát nepomůže vůbec ničím. Myslím, že ty životní situace jsou mnohdy barvitější než v těch škatulkách, tak jak současné vedení ministerstva životního prostředí nastavilo. A položme si prostě ruce na srdce. Rodina, když jeden vydělává a má dvě děti a maminka je na mateřské dovolené a má více k 50 tisíc, tak zase stát jim nepomůže, říká jim, vemte si jako půjčku, jenže prostě když půjdou do banky, tak prostě nedostanou velmi často prostě ten úvěr. A tohle vlastně, já říkám, že vlastně část té společnosti, ať už se to týká mladých lidí, ať už se to týká seniorů, tak je vlastně z té možnosti vyloučena celá řada lidí, třeba když splácí hypotéku, koupili starší dům a splácí už ji 15. 20. rok, tak velmi často nedosáhnou na další úvěr. Takže to si myslím, že ta míra kritiky je ode mě tato. A vlastně to, že jsme to dělali takovým způsobem, že jsme dávali dotace a lidé si potom měli svoje úspory, půjčili si je po rodině a nebo šli do té banky, tak to ale znamenalo, že pro tu banku byly mnohem bonitnější, protože vlastně část té potřebné investice už měli, protože měli vlastně na těch dotacích od státu dopředu. A tím vlastně jsme otevřeli novou zelenou úsporám vlastně úplně všem cílovým skupinám. Teď nastalo to, že ji vlastně zavíráme pro část cílových skupin, a to je mě líto.
7: Čili pořád se točíme kolem otázky, nakolik to nové nastavení programu bude dostupné pro co nejširší okruh českých domácností. V návaznosti na to, co teď říkal váš pan kolega, obracím se na vás, paní poslankyně. Vy jste tady zmiňovala, že ekologická organizace Hnutí Duha si pochvaluje to nové nastavení podmínek. Ona ovšem poukazuje na to, že ty bezúročné úvěry budou dobře fungovat pro bohatší majitele domu. Myslelo se tedy dostatečně na nízkopříjmové?
5: No, to vám říkám, že ty nízkopříjmové vlastně občany nebo ty žadatele, ty právě postihne ten program Light. Samozřejmě ty vyšší příjmové, ty si můžou šáhnout na tu bezúročnou půjčku, ale já bych jenom chtěla říct, že samozřejmě tady probíhala dotace nebo respektive kompenzace za projektové dokumentace, které byly, nebo škody, které byly způsobeny žadatelům, kteří počítali s tím, že tento program pojede dál, ale minulá vláda to zastavila v loňském roce v listopadu sama, takže ne, že to byla tato vláda, ale už minulá vláda to zastavila sama, protože věděla, že peníze dochází.
7: Prosím, ještě k tomu aktuálnímu nastavení. Já bych jenom ještě, pokud dovolíte, měl upřesnující, prosím, doplňte, ale potom se vrátím k té mojí otázce.
5: Ano, vrátíme se k tomu a chci říct, že tam právě proběhly ty kompenzace, kdy samozřejmě byly dotazováni žadatelé, když dostávali tyto kompenzace, ať to byly, když žádali na rodinný domy, dostali 50 tisíc, ať to byly SVČská družstva, dostali 100 tisíc, tak je jedna z otázek byla, zda budou pokračovat dál v tomto vlastně tím, že mají dokumentaci, tak jestli budou pokračovat dál a budou si žádat o tu dotaci. A 3/4 ze 4,5 tisíce žadatelů řeklo, že budou pokračovat v tom procesu dál.
7: Paní poslankyně.
5: To znamená, že tam je ta zpětná vazba toho, že opravdu si uvědomují, že sice ano, já jenom se snažím vám vysvětlit, že peníze
7: já se zase
5: nejsou.
7: Snažím vrátit k otázce nízkopříjmových, když vy jste tady ubezpečovala, že nastavení toho programu je i pro ně. Budou stačit vyčleněné 2 miliardy korun na dotace z programu Nová zelená úspora Light pro nízkopříjmové domácnosti?
5: No, určitě budou stačit. Nejenom tady z toho, protože ve své podstatě tam dochází i k nějakému přesunu z modernizačního fondu, tak jak jsem byla ubezpečena od Státního fondu životního prostředí, takže tam dochází k nějakým přesunům financí k tomu, aby právě zabezpečili to, aby ten program Light pokračoval dál. Ale to, co tady říkal pan poslanec Hladík ohledně těch bezúročných půjček, víte, když nemáte peníze a chcete v nějakým úspěšným projektu pokračovat dál, tak se snažíte najít něco, v čem můžete pokračovat.
7: Já se moc omlouvám. Dostaneme se ještě k těm bezúročným půjčkám zvlášť. Já bych teď nechal zareagovat na ten váš argument ohledně programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové. Pane poslanče, není to dost ty 2 miliardy korun na dotace pro nízkopříjmové domácnosti, když uvážíme, že vedle toho ministr životního prostředí pan Červený přislíbil, že pokud bude větší zájem ze strany nízkopříjmových, tak by stát ještě tento rozpočet na dotace mohl navýšit?
6: Pojďme si to dát v číslech. Ty 2 miliardy jsou zhruba na 5 000 žadatelů. Jenom za naší vlády my jsme spustili novou zelenou úsporám Light. Byl to Marian Jurečka se mnou kdy na začátku roku 2023. Byla to reakce vlastně na energetickou krizi. A za tu dobu dvouletou jsme pomohli víc jak 110 tisíc.
7: Pane poslanče, nezlobte se. I vás přeruším s tím, že se ptám na aktuální nastavení toho programu. Tak prosím, teď se nevracejme do minulosti a prosím, odpovězte mi na otázku. Zda to, jak ten program je nastavený teď i pro nízkopříjmové, bude stačit?
6: Nebude, protože vám argumentuji tím, že to je pro 5 000 lidí a my jsme za 2 roky pomohli 110 tisícům lidem. Takže těch peněz je tam prostě nedostatečně málo a ty peníze ta vláda má, dává je do zemědělství, dává je na POZE, dává je prostě zbytečně do jiných kapitol, místo toho, aby pomohla lidem s energetickými úspory.
7: A neuklidňuje vás ani ten příslib ze strany pana ministra Červeného, že pokud bude větší zájem, tak stát by tam peníze mohl ještě doplnit?
6: Po ovoci poznáte je, jestli to takhle bude, tak já budu jenom rád a určitě ta pochvala ode mě přijde také.
7: Paní poslankyně, podle vás to bude jak, pakliže ten zájem ze strany nízkopříjmových o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám Light na úsporná opatření bude větší, než teď vláda očekává?
5: No tak vy jste to říkal, vy jste se ptal vlastně tou otázkou, co jste se ptal pana poslance Hladíka, tak tam se to pokládali, jestli ho uspokuje ta odpověď pana ministra Červeného, pokud
7: vás
5: to bude větší zájem. Mě to uspokojuje, protože já vím, s jakými penězi hospodaří a když vím, že jsou třeba minus 10 miliard na vodovody a kanalizace, protože minulá vláda přesunula ty peníze právě na zelenou úsporám a ve své podstatě vynaložila víc nebo dala víc peněz, než byly příjmy, jo, Státního fondu životního prostředí zhruba o 15 miliard, no tak jako někde ty peníze hold musíte sebrat, že jo? A jako říkám, mě ta odpověď uspokojila a jsem ráda, že pokračují dál a snaží se najít tu cestu, kterou minulá vláda nenašla, že jo? Nebo aspoň ji nehledala.
7: Dámo a pane, já se u toho nechci moc zdržovat, protože k tomu jste si svoje pohledy i v našem vysílání už vyměnili opakovaně.
5: Ano.
7: Přesto samozřejmě musím vás nechat stručně zareagovat, pane poslanče. Pane, přijímáte částečnou, přinejmenším částečnou odpovědnost za to, že v tom programu loni na podzim nebylo dost peněz, tedy ještě v době, kdy jste byl ministrem životního prostředí?
6: My se prostě na tom s paní Peštovou nezhodneme, ona opakovaně říká prostě nepravdu, nic takového, že by tam peníze chyběly, prostě pravda není.
7: A počkejte, ale skutečnost je, že ten program byl pozastavený z důvodu vysokého počtu zájemců.
6: Titul, tak jako jiné roky skončil. tak ten dotační titul loňský rok skončil prostě v půlce listopadu, protože se vyčerpalo 23 miliard. Prokazatelně prostě se navýšily ty žádosti po té, co skončily volby a vyhrála tato prostě většina, to znamená ano, motoristé, tohle je prokazatelné. A já jsem měl napsaný program, kdyby byl dál ministrem, tak ho spustím, že od 1. ledna by se to prostě rozjelo dál. Měli jsme na to zajištěno 40 miliard ve čtyřech letech. Takže je to o prioritách. Naše vláda tu prioritu měla, proto prostě lidem pomáhala. Tato vláda tu prioritu prostě nemá. Je to prostě nějaká politika. My jsme si zvolili svoje vedení, zvolili jsme si vládu, zvolili jsme si poslance a oni na to nějakým způsobem reagují. Je to o prioritách. Já jsem tady uváděl, že tato vláda dává peníze agrobaronům, dává peníze na POZE, dává peníze jinam. Je to prostě o prioritách té vlády.
7: Paní poslankyně, tak jaké jsou priority této vlády? Jaké jsou priority této vlády? Uvážíme-li, že program Nová zelená úsporám byl pozastavený půl roku?
5: My samozřejmě se snažíme v tomto programu pokračovat dál. Tím, že to, že minulá vláda nedala a vůbec se nezajímala o nějakou další cestu, jak v tom programu pokračovat, když šly peníze, že je nezajímalo, že místo 30 miliard, které ve své podstatě pustili do oběhu, se jim dostalo jenom 14,5 miliard. To znamená, že tam vznikla tam vlastně sekera 15 miliard. To už je zbytečný. Říkám, je zbytečný se vracet k něčemu, co tady bylo. To prostě už tady je.
7: Jaké jsou priority vlády, paní poslankyně?
5: My s tom pokračujeme. Jak vidíte, my pokračujeme v zelené úsporám. To, co říká pan poslanec Hladík, to je jeho mantra, kterou neustále opakuje. My se samozřejmě snažíme všem domácnostem vyhovět tak, co nám dovolí náš rozpočet. A prostě nemůžeme jít za hranu toho rozpočtu. Dobře. A ten rozpočet nám něco říká, že jo? Takže se pohybujeme v určitých mantinelech a hledáme řešení. A toto řešení, které jsme našli, nebo které našel Státní fond životního prostředí, si myslím, že je nejlepší, co mohli najít. Budeme pokračovat dál. Jsou tady, pamatujeme na ty žadatelé, kteří opravdu jsou na superdávce, nebo kteří jsou nízkopříjmoví, jsou zranitelní. Ano. A samozřejmě pamatujeme i na ty, kteří chtějí programu pokračovat dál, to, co jsem vám říkala, že 2/3 chtějí pokračovat a nabízíme jim bezúročnou půjčku.
7: A hned se na ty bezúročné půjčky zaměříme. Já jenom připomenu, že našimi hosty zůstávají poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová a poslanec lidovců Petr Hladík.
3: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Tak dámo a pane, na to, jak to bylo, jste si názory vyměnili. Prosím, zaměřme se teď na to, jak to bude v budoucnosti a zaměřme se zvlášť na ty bezúročné půjčky. Vy už jste to řekl i v našem vysílání před pár minutami, pane poslanče, že podle vašeho názoru místo přímé pomoci lidem bude stát nově posílat peníze bankám. Proč by ale nemohly zafungovat ty bezúročné půjčky?
6: Já se moc omlouvám, tohle není můj názor, to je objektivní fakt, že místo prostě pomoci lidem dotacemi, tak bude stát posílat úroky bankám. To je jako objektivní fakt. A co se týká bezúročných půjček, mě na tom vadí několik věcí. Za prvé to, že místo toho, aby prostě stát pomohl těm lidem dopředu, tak místo toho bude posílat peníze bankám, protože celá řada těch lidí je v životní situaci, kdy jim stačila ta dotace, mají něco našetřeno, nebo prostě jim pomůže rodina a místo toho ten stát je posílá do banky. Tak to je první věc. Druhá věc je, oni samozřejmě budou procházet riskem bank, to znamená, ne každý prostě na ten úvěr dosáhne, protože v nějaké životní situaci má nějaké příjmy, má třeba tu nemovitost zatíženou, protože splácí hypotéku a tady se prostě nabízelo jednoduché řešení, ze kterým já jsem měl napsaný, Státní fond životního prostředí to napsaný měl a mohl to spustit 1. ledna, prostě dát zhruba 30% dotaci a pustit to dál. Já jenom zkusím dát příklad na to, když banka počíná...
7: Prosím stručný, ať může zareagovat vaše kolegyně.
6: to bude jedna věta, když půjčí stát 1 milion na rekonstrukci, tak podle délky tak stát zaplatí 300 až 600 tisíc vlastně na úrokových sazbách během těch 15 až 25 let a mně tohle to přijde zbytečný. Lepší je těch 300 tisíc dát těm lidem na tu dotaci dopředu.
7: Paní poslankyně, tak bude to výhodné pro stát, bude to výhodné pro české domácnosti, nebude to tak, jak vám namítá váš pan kolega, že především ty bezúročné půjčky, kdy úroky pochopitelně bude bankám platit stát, budou výhodné pro banky?
5: Tak zaprvé si musíme říct, že se bavíme o nějakých 10 až 25 letech. V současné době Státní fond životního prostředí ty peníze nemá. Nemá. To si prostě musíme říct. To, že bude
7: a má
5: platit,
7: peníze na ty
5: to,
7: úroky?
5: Že bude, ano. To, že bude platit úroky a poplatky RPSN a bavíme se o nějakých 2-3 miliardách ročně, tak to je pro Státní fond životního prostředí unesitelný. Unesitelný. Kdyby jsme se bavili o tom, že budeme dávat to, co říká pan poslanec Hladík, prostě na to nemáme. Nemáme. Jako můžete si prostě vyskakovat do výše toho, jaký máte příjem, že? Jaký máte prostě, s čím disponujete. Jo? Takže já osobně jsem ráda, že v tom pokračujeme. A když už se bavíme, tak se bavíme o tom, že třeba běžná domácnost, rodinný dům, si může zažádat do výše 2 milionů. Jo? A bavíme se, že to rozložíme, rozkládáme to v čase do 10 až 25 let. Bytový dům si může zažádat na až do výše na jednu bytovou jednotku o 750 tisíc. Prostě bavíme se o tom, že rozkládáme ty peníze v čase, rozkládáme to do 10 až 25 let a Státní fond životního prostředí na sebe nese, nebo sebou nese to, že bude platit ty úroky a ty poplatky RPSN.
7: Rozumím. Pane poslanče, podobně vlastně argumentuje třeba ředitelka Aliance Šance pro budovy, paní Gelová. Ona říká, že model vysokých přímých dotací pro veřejné rozpočty není dlouhodobě udržitelný, zatímco ty bezúročné půjčky ano. Co vy na to?
6: No, ředitelka Šance pro budovy paní Gelová je politička hnutí ANO, tak je potřeba to uvádět na pravou míru. Ale
5: poslanče,
6: no to je pravda objektivní.
5: Bereme snad odbornost toho člověka, ne?
7: Nechte teď prosím pana poslance dokončit.
6: Pojďme si to dát v číslech, tak jak to vlastně je. Státní fond životního prostředí má na účtech desítky miliard korun. To znamená, není pravda, že by peníze neměl. Ano, je pravda, že má vázány na projekty, ale v cashflow je použít může. Zároveň Státní fond životního prostředí počítá, že vlastně v letech 26 až 30 načerpá všechny peníze, které bude potom bankám platit v těch následujících 25 letech. A tedy budou ležet na účtech Státního fondu životního prostředí a to prosím bez úročně.
7: No a nebude to, znamená,
6: nebude to
7: udržitelnější, nežli ten předchozí dotační systém dlouhodobě udržitelnější?
6: Každý posluchač si může odpovědět, jestli je smysluplné, že stát načerpá z evropských peníze a 20 let je bezúročně bude držet na účtech jenom proto, aby je poslal bankám na úrokách. Jestli není lepší těm lidem tu stejnou částku, kterou zaplatí bankám, poslat dopředu jako dotaci. A je to čistě jenom o toku těch finančních prostředků, říká se tomu cash flow. Já myslím, že prostě diváci si mohou odpovědět. Za mě je ekonomický nesmysl načerpat evropské dotace během 5 let, držet je až 25 let na účtech bezúročně a posílat je každý rok bankám. Mně to prostě nedává hlava.
7: Paní poslankyně, tak nedávalo by to větší smysl dávat lidem peníze formou dotací, přímých dotací, než právě platit bankám ty úroky?
5: No, to je právě to, jak si hráli za minulé vlády. Jo, hráli si tak dlouho, že sebrali 10 miliard na vodovody a kanalizace, které tam v současné době chybí. Projekty jsou samozřejmě rozpracovány, obce čekají na peníze. To je přesně
7: tenhle... Ale prosím k té mojí otázce.
5: Já vám odpovídám. Přesně tohle, co říká pan poslanec Hladík, si s tím hráli minulým volebním období, kdy si cashflow takhle posouvali. Jo? A posouvali si to tak dlouho a různě si ty svoje díry látali, až prostě jsme se dostali tam, kam jsme se dostali.
7: Nedávalo by to
5: prostě
7: paní poslankyně větší
5: žluté
7: smysl?
5: Za žluté povolenky, které sloužily právě na tu zelenou úsporám. V současné době jsme někde máme příjmy kolem 3 miliard. Dřív jsme mívali kolem 20, 25 miliard. Prostě to je fakt. tak to prostě je. Takže když hledáme nějaké řešení, tak hledáme řešení, aby, jak vy říkáte, bylo smysluplné, dlouhodobé, předvídatelné. A toto je řešení, které nabízíme. Prostě tento program, který je navržený, tak je smysluplný, dlouhodobý, udržitelný.
7: Dobře.
5: To, co říká pan poslanec Hladík, je zase přímo do zdi náraz a zase budeme hledat peníze.
7: Tedy to vaše seberem, odpověď na
5: a
7: otázku.
5: A kdy budeme přesouvat peníze, třeba státní rozpočet a tak dále.
7: Tedy
5: v
7: vaše odpověď
5: pořadu,
7: na moji otázku je ne, nedávalo by smysl spíš se zaměřit na dotace.
5: Ano, nedávalo by smysl.
7: Děkuju. A u toho
5: pořadu
7: skončíme. Paní poslankyně, náš čas vypršel, omlouvám se, to byla předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí, poslankyně hnutí ANO Berenika Peštová a ex-ministr životního prostředí poslanec lidovců Petr Hladík. Dámo a pane, díky oběma.
5: Já děkuji a nashledanou.
7: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být váše. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Radiokniha.
8: Autokratické režimy se staly politickým fenoménem 21. století. Společná pro ně je nekompromisní snaha vzít vlastním občanům jakýkoliv vliv na fungování státu, zadusit transparentnost a pronásledovat každého, kdo se proti ním postaví. Jejich vůdci mají jediný cíl – udržet si osobní bohatství a moc za každou cenu. Tyto režimy a jejich provázanost popsala historička a novinářka N. Applebaumová v knize Autokracie SRO – Diktátoři, kteří chtějí řídit svět.
3: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. Za požárem elektrické rozhodny a následnými výpadky proudu na jihu Německa podle policie pravděpodobně stáli žháři. Hokejisté Vegas budou ve čtvrtém finálovém duelu NHL hostit Carolinu a zítra bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat dnešní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebastiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebastiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
10: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krviv, jednotlivých komodit a tak dále.
9: Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
11: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
9: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je tak platné. Za požárem elektrické rozvodny v Reutlingenu na jihozápadě Německa podle vyšetřovatelů nejspíš stály žháři. Výpadek elektřiny zasáhl na 20 000 domácností. Policie nevylučuje, že mohlo jít o extremistický čin. Vyšetřování proto vede středisko pro ochranu státu a boj proti terorismu. Německo několikrát čelilo podobnému útoku už v minulosti. Například v lednu tak zůstalo bez elektřiny na 40 000 domácností v Berlíně. K činu se pak přihlásila krajně levicová skupina Volkan Gruppe. Při hraniční kontrole v Harachově dnes policisté v polském autobuse objevili tři jihoameričany bez povolení vstupu na území Česka nebo řidiče s falešným průkazem. Kontroly na harachovském přechodu potrvají do zítřka. Kromě policistů řidiče kontrolují v rámci cvičení i vojáci. Ochrana státní hranice sice spadá pod policii, v případě mimořádných událostí ale vláda může schválit i nasazení armády. Podle ředitele krajské policie Libora Špráchala je tak důležité, aby vojáci znali policejní postupy.
12: Nacvičuje se třeba, že přijede vozidlo plné migrantů, ti se rozeběhnou a my je musíme pochytat. Pak to jsou různí lidé, kteří můžou být v pátrání a když ho zastavíte, tak se dá někde na útěk nebo bude se snažit teda vozidla mujet. Probíhá kontrola i státní hranice mimo hraniční přechod, kde používáme naši terénní techniku, drony a tak dále.
9: Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem nastoupí za necelé 3 hodiny k čtvrtému finále NHL proti Karolíně. Vegas vedou v sérii 2-1 na zápasy. Hraje se na 4 vítězná utkání. A středoevropská rally letos v programu mistrovství světa po 3 letech chybí, ale brzy by se mohla do Česka vrátit. Na 2denní pracovní návštěvě Prahy to řekl prezident Mezinárodní motoristické federace Mohamed bin Sulaim.
13: Ano, je velmi dobrá šance, že se do Česka vrátí. Momentálně dotahujeme smlouvu s novým promotérem. Mám z toho dobrý pocit, věřím, že se to povede, protože tenhle region, tato část světa si takovouhle akci zaslouží. A i proto, že se středoevropská rally nejede jen na území Česka, ale i v dalších okolních zemích.
14: Chodci na silnici u Benešova a uzavřené tunely v Praze. Na silnici 3 z Prahy do Tábora velmi opatrně u Benešova. Na vozovce se pohybují 2 chodci. Nejsou označení a jsou vidět až na poslední chvíli.
15: Na vjezdu do Benešova na první turbokřižovatce 2 osoby. Málem jsem je srazil.
14: Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. A v Praze už je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. A noční údržba zastavila průjezd také Strahovským tunelem směrem od Blanky na Smíchov. Nehoda blokuje provoz na silnici 27 u Plzně. Na výpadovce na Klatovi zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Směrem z Plzně to objedete přes Litice. Směrem od Klatov po dálnici D5. U Prachatic je zavřená silnice 143 do Chrobol. U Leptače se uklízí po nehodě kamionu. Objíždět se dá po silnici 141 přes Libínské sedlo a 165 přes Zbytiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus.
16: O pokračování téměř nekonečného sporu o složení české delegace na summit NATO v Turecku. O snaze ukončit konflikt kolem Iránu. O migračním paktu. Také o tom uslyšíte v analýzách a názorech, které pro vás připravili renomovaní komentátoři. Pokud možno ničím nerušený poslech, tentokrát v úterý, vám přeje Petr Hartmann.
3: Názory a argumenty.
16: Severokorejský vůdce a čínský prezident se v Pchjongjangu dohodli na rozšíření spolupráce v oblasti politiky, ekonomiky a kultury. Čína je největším obchodním partnerem KLDR. Média neinformovala o tom, zda politici mluvili o severokorejském jaderném programu nebo o vztazích se Spojenými státy americkými. Jak lze toto setkání vnímat v současné době, tedy v momentu zhoršující se bezpečnostní situace ve světě? Nejenom o tom budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Švarcem, kterého vítám ve vysílání necelé půl hodiny názorů a argumentů.
17: Dobrý den.
16: Co lze vyvodit z té schůzky mezi nejvyššími představiteli Číny a KLDR?
17: Tak je nutno si především uvědomit, v jaké situaci se potkávají. Si navštívil Koreu poprvé po 7 letech a je to jeho první zahraniční návštěva letošního roku, přestože diplomaticky byl velice aktivní. Jak známo, nedávno během jediného týdne přijal v Pekingu amerického prezidenta Trumpa i ruského vůdce Vladimira Putina, tak Korea, která vždy byla na Číně do značné míry i závislá a byly to svým způsobem blízcí spojenci, zůstávala jakoby trochu v pozadí. To ovšem není tak úplně pravda, protože Čína dlouhá léta pomáhá Koreji obcházet sankce OSN kvůli jadernému programu komunistické Severní Koreje. Je nejvýznamnějším partnerem a samozřejmě i pro Čínu je Korea důležitá jako součást bloku v té východní Asii, vlastně zaměřeného hlavně proti Spojeným státům, Japonsku a Jižní Koreji. Takže obě strany se navzájem potřebují. Severní Korea potřebuje Čínu o něco více než naopak, ale ten vztah je v tomto vzájemný. To, co vlastně je důležité, co padlo, to si říkal, ale stejně tak je důležité, co zřejmě nepadlo, nebo alespoň nebylo zatím v žádném prohlášení zveřejněno. A to, že si tentokrát vynechal vlastně frázi o podpoře Pekingu v denuklearizaci korejského poloostrova. Tedy jakoby vzal na vědomí, že Korea je onou hrozivou jadernou mocností a že Peking to jakýmsi způsobem nesnad hodlá tolerovat, ale hodlá tomu prostě mlčky přihlížet. Důležité bylo v posledních letech i zbližování Severní Koreji a Moskvy. Sice Čína a Rusko neustále hovoří o svém úzkém spojenectví, ale samozřejmě to, že Rusko posiluje svůj přímý vliv tak blízko Číny, to zase Peking přece jenom musí sledovat. A je nutné připomenout, že vlastně podle posledních čísel Severní Korea dostala od Ruska za svou pomoc v přepočtu 700 miliard korun. Více jak 400 za zbraně a necelých 300 za vojáky a munici. Což samozřejmě také pomáhá severokorejské ekonomice a posiluje i určitou pozici konec konců Koreji vůči Číně.
16: To byl Petr Švarc.
17: Díky, naslyšenou.
16: Vláda v pondělí nerozhodla o složení české delegace na summit Severoatlantické aliance v Turecku. Jejího jednání se kvůli tomu zúčastnil prezident Petr Pavel. Premiér Andrej Babiš podle něj pouze zopakoval, že vláda o delegaci do Ankary rozhodne až 22. června. Slovo má komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
18: Když prezident republiky kráčel v pondělí za letního počasí procházkou z hradu na Klárov do sídla vlády, muselo mu být jasné, že se nejspíš ohledně své účasti na červencovém summitu NATO nic nedozví. Kabinet sice původně o složení delegace do turecké Ankary měl 8. června rozhodovat, jenomže když Petr Pavel ohlásil, že se na rokování osobně dostaví, jak má kdykoliv právo, premiér Andrej Babiš bod odsunul o 2 týdny. S tím, že je třeba počkat až po jednání aliančních ministrů obrany. To ale vyhlíželo spíš jako výmluva. Hlava státu nicméně úmysl navštívit rokování ministrů nezrušila. Podle svého pozdějšího vyjádření mimo jiné proto, aby se dozvěděla, jak se vláda staví k jejímu nekompromisnímu návrhu. Že se totiž na summitu spokojí s účastí na neformální večeři a oficiální část důležité schůzky nad financováním a budoucností NATO nechá na premiérovi. K tomu se ale Petr Pavel také nedozvěděl nic. Za to uslyšel cosi jako kompromis v celém sporu o naplňování jeho ústavní pravomoci zastupovat stát navenek, že by měl v září vést delegaci na valné shromáždění OSN, což údajně navrhl ministr zahraničí Petr Macinka. I když dříve vyhlašoval, že prezidentovi akreditaci nepodepíše, protože podle něho nemá v New Yorku zemi zastupovat představitel opozice, za kterého Pavla Macinkova strana motoristé sobě pasovala poté, co nejmenoval Filipa Turka ministrem a oheň byl na střeše a zatím ho nikdo ani nezkouší hasit. Souhlas s Pavlem v OSN ovšem dělá dojem, jako by se kabinet, respektive asi hlavně premiér, chtěl vyhnout kompetenční žalobě k ústavnímu soudu, již má údajně Pavel nachystanou. A kterou navíc, pokud prezident podá, jestli ho vláda z cesty do Turecka definitivně vyřadí, ústavní soudci možná nestihnou zavčas projednat. K čemuž lze ale poznamenat, že ti ovšem o kompetenčním sporu dobře vědí, stejně jako každý, a mohou si na něj dopředu dělat názor. Takže by třeba verdikt přece jenom stačili vyřknout. A schválení prezidentovy mise do OSN nadto neznamená, že už se Pavel nemá do Brna na nic ptát. I když ho v pondělí premiér ujistil, že mu vláda výkon pravomocí omezovat nehodlá. Jenomže pokud jde o prezidentovu historicky navyklou účast na summitu Aliance, tak laicky řečeno hodlá. Premiérovi musí být tato zvolna už fraškovitá patálie dost nepříjemná, protože motoristé kvůli Turkovi vedou s Pavlem nesmiřitelnou válku a Babiš je v koalici potřebuje. Ale zase nechce před širokou veřejností vyhlížet, co by do boje s populárním prezidentem celé zapojený, ani jakoby Macinkovi podléhající. A tak nechává otázku reprezentace v Ankaře opět nedořešenou. Summit je ovšem každý den blíž.
16: Hovořil Ondřej Konrád. Izrael a Irán musí okamžitě přestat střílet. Napsal to americký prezident Donald Trump na své sociální síti. Reagoval tím na novou vlnu vzájemných útoků mezi Izraelem a Iránem. Dění kolem Iránu analyzuje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
19: Příměří mezi Spojenými státy a Iránem by se mělo vztahovat i na Izrael a libanonský Hizbalah. To je výsledek tlaku amerického prezidenta na izraelského premiéra. Znamená to urovnání cesty ke klidu zbraní na delší dobu nebo strategické vítězství Teheránu? Příměří mezi Washingtonem a Teheránem a nepřímo i Iránem a Izraelem dojednané za pomocí Pákistánu před 2 měsíci stále trvá, i když je přerušováno občasnou vzájemnou palbou. Vedlejší odnoží této války je proxy konflikt Iránu s Izraelem, vedený většinou prostřednictvím libanonského Hizbaláhu. Poté, co Hizbalách ostřeloval sever Izraele, Izraelci v odvetě ostřelovali jižní část Bejrutu, kde má svou základnu Hizbalách, a v reakci na to Irán ostřeloval Izrael, čímž vrátil konflikt Izrael-Hizbalách na větší hřiště. A Izraelci pak odpověděli ostřelováním iránských vojenských zařízení a jedné rafinerie. To byly první přímé výměny palby mezi Izraelem a Iránem po mnoha týdnech klidu zbraní. Izrael se údajně chystal na větší odpověď, kterou ale na žádost nebo nátlak Spojených států zastavil, s tím, že odpoví na příští provokace. Od té doby se různí analytici a komentátoři snaží vysvětlit, co přesně se stalo. Jedna z odpovědí je, že Teheránu se podařilo dostat Donalda Trumpa do vleku. Iránští představitelé vycítili, že je slabý, že velmi touží ukončit válku a je tomu dokonce ochoten obětovat i izraelské bezpečnostní zájmy. Iráncům se podařilo mezi Američany a Izraelce vrazit klín, tedy přesně podle sovětské školy reflexivní kontroly Trumpova uvažování, vytvořit u amerického prezidenta představu, že je v jeho zájmu, aby ochránil libanonský Hizbalách před izraelskou odvetou. Problém je, že Izraelci nemohou dlouhodobě žít v sousedství Hizbaláhu, který se bude moci pod deštníkem americko-iránského míru chystat na příští válku s Izraelci. Podle jiného výkladu mezi Trumpem a Netanyahuem existuje jakási domluva. Izraelský premiér umožní Trumpovi vytvořit doma dojem, že má svého spojence pod kontrolou a že jeho prioritou je ukončení války a tím mu pomůže na domácí frontě. Jisté je, že v republikánské straně existuje silná poptávka po ukončení tohoto konfliktu. Netají se tím například viceprezident J.D. Vance. Tyto kruhy také přičítají iránským protějškům podobné uvažování, tedy preferenci toho, aby konflikt skončil, pokud si strany vzájemně vyhoví v přijatelných ústupcích. Je možné, že v Iránu nakonec budou spokojeni s tím, že získají dohodu, díky které režim přežije. Tedy například, že za určité ústupky ohledně Hormuzu nebo jaderných zbraní budou zrušeny americké sankce a obnoven export iránské ropy. Zdá se, že v tuto chvíli se Teheránu podařilo ochránit Hizbaláh vůbec celou soustavu regionálních spojenců, jako jsou irácké milice a jemenští husijové, a také ponechat si kontrolu nad Libanonem. Iránský velvyslanec například zůstává v zemi, i když ho libanonská vláda vypověděla. Iránci také možná myslí mnohem víc dopředu než Donald Trump a chápou, že právě teď se hraje o to, jaká očekávání vyvolají u svých arabských i jiných sousedů v regionu. A v neposlední řadě, že iránský režim je založený na horké ideologii, nikoli myšlence budování státu, ale na permanentní revoluci, konfrontaci, nejednoznačnosti a projektování vlivu, kterých se nemůže vzdát, aniž by ztratil svou identitu a legitimitu u zbývajících loajalistů. V Izraeli a u iránského exilu naopak roste zklamání a obavy, že Amerika se nechala obehrát. Prozatím si Netanyahu vymínil, že při jakémkoliv příštím ostřelování izraelská armáda bude reagovat.
16: Tolik Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Soud uložil hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za kontroverzní předvolební plakáty. Verdikt, podle nějž SPD spáchala trestný čin podněcování k nenávisti, není pravomocný. Hnutí vinu odmítá. Právě toto je námětem pro komentář politologa Lukáše Jelínka.
20: Sotva kdo mohl čekat, že 3milionový trest, který obvodní soud pro Prahu 1 minulý týden udělil hnutí SPD kvůli podněcování nenávisti před krajskými volbami v roce 2024, přiměje Tomia Okamuru k pokání. Místo toho se pasoval do role oběti šikany a cenzury a na tiskové konferenci ve sněmovně opět mával výtvory umělé inteligence, na nichž se mračí Afričan s nožem v ruce a vykuřují romští záškoláci. Na českou televizi si pak dokonce stěžoval, poněvadž místo nechutných plakátů zabírala tváře politiků. Potvrzují se domněnky, že na konci příběhu s takzvanými chirurgy z dovozu budou spokojeni všichni. Odpůrcům SPD dala justice nepravomocně za pravdu, že Okamurova kampaň překročila meze poctivého souboje a soudkyně Ivana Tichá zřetelně popsala její slabé místo. K vyjádření politického názoru použila naprosto nevhodnou formu, která pracuje s kategoriemi my a oni, přičemž oni jsou ti, od nichž nám co si hrozí a s nimiž si máme spojovat strach. Ovšem i v táboře SPD mohou slavit. Okamurovo hnutí je znovu středem pozornosti a dva roky staré plakáty mu u vystrašených či sfanatizovaných jedinců nahánějí body i dnes. Samotný předseda byl přitom na základě poslanecké imunity do konce volebního období před žalobou uchráněn. V tomto případě stejně dává stíhání celé strany, o jejíž kampaň šlo, větší smysl. Jen si nemyslíme, že se všechno rychle přežene. SPD se míní odvolat a věc dotáhnout klidně až k ústavnímu soudu, což by bylo vhodné řešení i proto, aby mantinely dané zákonem politickým stranám interpretovala soudní instituce, jež k tomu disponuje vyšší kvalifikací i prestiží než obvodní či městský soud. Odhadnout postoj ústavního soudu ale není snadné. Dřívější judikáty se k příbuzným kauzám stavěly různě, takže i SPD má ještě naději, že dostane za pravdu. Pro Tomia Okamuru je ale klíčové, že se dál může vydávat za rebela a hrobníka starých pořádků. Mnoho voličů SPD si totiž po jeho zvolení šéfem sněmovny začalo klást otázku, zda lukrativní pašalík nevyměnil za partajní program. Tomu by nasvědčovali i Okamurovi ústupky uvnitř koalice. Česko zůstává v Evropské unii i Severoatlantické alianci, dál podporuje Ukrajinu a navíc chystá zvyšovat obranné výdaje. Ale ani v dalších tématech se SPD nedaří. Představám hnutí neodpovídá chystaný zákon o obecném referendu ani sněmovnou podporovaná výše rodičovské. Ministři nominovaní SPD v rozhodujících hlasováních nedrží basu s Okamurou, nýbrž s Babišem. Ten navíc nedávno lídrovi koaliční strany naznačil, aby držel pusu a krok, poněvadž ve vládě nesedí. Okamura to tak ale nechat nemůže. Za chvíli zde jsou komunální a senátní volby a on potřebuje ukázat, že není vedle Babiše pátým kolem uvozu a že má pro protestního ba antisystémového voliče větší sex appeal než kolega Jindřich Reichl se stranou pro. Proto vyostřuje retoriku proti Evropské unii, Ukrajincům, ale i skupinám ze štvavých koláží. A když se nemůže vykázat vládními úspěchy, hraje si aspoň na opozici uvnitř koalice, která by leracos udělala jinak a lépe, jen by musela dostat víc hlasů. Tato role bývala kdysi připisována lidovcům, ti však pravicové i levicové kabinety táhly do středu, zatímco SPD představuje pravicový extrém. Babiš sice dál sní o tom, že Okamurovi voliče uzme, ve skutečnosti ale pouze stále častěji legitimizuje poselství radikálů. Jejich reakcí nezřídka bývá přitvrzení v programu i verbálním projevu. Totéž čekejme od SPD, a to i za cenu, že bude v soudních síních jako doma.
16: Hovořil Lukáš Jelínek. Česká republika nadále odmítá princip solidarity v migračním a azylovém paktu, který vstoupí v platnost koncem tohoto týdne. České informační systémy ale budou připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. Slovo má komentátor Forum 24.cz Martin Fendrich.
0: Už 12. června začne platit Pakt Evropské unie o migraci a azylu. Přijat byl v dubnu 2024. Jde o celou sérii norem, které mají zajistit účinnější kontroly migrantů, ale také rychlé vracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí původu. Česko se v roce 2024 ve všech hlasováních o paktu zdrželo. Nespokojené byly i jiné země. Tehdejší české vládě Petra Fialy se normy nezdály dost tvrdé, ale zároveň příliš byrokratické. O paktu se jednalo od roku 2015. Po přijetí měly unijní země na přípravu 2 roky. Pro Česko bylo důležité, že Brusel neprosadil povinné kvóty uprchlíků. To čeští politici odmítali. Povinné kvóty pak nahradila povinná solidarita, finanční pomoc zemím, které jsou příchozími migranty přetíženy, jako Španělsko, Itálie, Řecko a další. Migrační pakt zavádí nové společné prvky, ku příkladu digitalizované databáze. Státy musí povinně zavést screeningovou proceduru s biometrickými údaji. Pokud příchozí přijdou ze země, u níž je jen malá šance získat azyl, vůbec o něj nebudou smět požádat. To je tvrdé, pochybné opatření. Rovnou budou vraceni. V reálu přitom zřejmě půjde o většinu příchozích. To je opravdu velká změna. Pozoruhodné je, jak se od roku 2015 v evropských zemích naprosto změnil přístup k migrantům. Ku příkladu Německo, které tehdy prchajícím otevřelo hranice a přijelo jich více než 1 000 000, dnes patří mezi státy, které volají po maximální tvrdosti a přísnosti. Mezi přísné dnes patří ku příkladu i Holandsko, Dánsko, Rakousko. Obrátili jsme i my. Po začátku války na Ukrajině jsme ukrajinské běžence srdečně vítali a pomáhali jim. Přišlo jich zhruba 400 tisíc, velké množství. Od té doby se však situace zásadně změnila. Ukrajinci jsou kvůli nenávistné masáži mnoha politiků vítáni čím dál méně. Přitom pracují, integrují se a mnoho oborů je nezbytně potřebuje. Zpět k paktu samému. Unijní země měly během 2 let připravit moderní screeningové technologie a soudní infrastrukturu, aby změny začaly fungovat v celé EU. Jenomže komisař pro vnitřní věci a migraci Magnus Brunner na začátku června oznámil, že biometrickou databázi otisků prstů Eurodac plně zprovoznilo jen 11 členských zemí. Potěšující je, že mezi ně patří Česká republika, dalších 16 zemí ale připraveno nebylo. Onoho slavného 12. června prý však připraveny budou. Brunner zároveň tvrdí, že většina států dosáhla dostatečné kapacity pro řízení na hranicích a má už také potřebná zařízení i personální zajištění. Uvidíme. Tvrdostí nový migrační pakt připomíná tvrdost Spojených států v této oblasti za prezidenta Trumpa. Evropští zastánci migrantů tvrdí, že se pakt ocitá na samé hranici mezinárodního práva, pokud ochranu prchajících rovnou nepřekračuje. Dá se předpokládat, že jednotlivé země budou čelit žalobám opřeným o ochranu základních lidských práv. Především proto, že do značné míry mizí jedna naprosto zásadní věc – individuální přístup k žadatelům o azyl. Jiný problém můžeme vidět v detencích. Možnosti zemí zadržovat migranty se rozšiřují. Zavírány budou moci být i děti a mladiství. Evropská humanita se ocitá v troskách.
16: To byl Martin Fendrich. Závěr úterních názorů a argumentů bude patřit glose, kterou připravila spisovatelka Iva Pekárková.
1: Jill, naše kostelní klavíristka, strávila 4 dny v Praze. Jakmile se jí povedlo uniknout průvodci, které

0: A taky, jak moc jí zaujal inovativní způsob, jakým si provozovatelé metra poradí s drobnými problémy. Třeba když ze stropu kape voda. Rezavohnědá voda. Bůh ví, kudy se potloukala a z jaké trubky unikla. Průvodce jí řekl, že v metru nejsou záchody, neboť se nachází pod úrovní kanalizace. Každopádně v Londýně by nejspíš celou stanici zavřeli a způsobili dopravní kolaps. V Čechii to vyřeší 3 kýbly, 4 hadry a 1 dáma s mopem. Úžasný pokrok oproti Londýnu. Jen 2 věci přiváděly Jill do rozpaků. Jednak se v okamžiku, kdy nastoupila do jakéhokoliv dopravního prostředku, vymrštili ze sedadel 2 nebo 3 chlapy a nabídli jí místo. To jí fakt zlobilo. Copak vypadá, že se neudrží na nohou? Jill byla celý život ve formě a rozhodně jí nepotěší, když jí lidi naznačují, že je stará a nemocná. Navíc mnozí z gentlemanů vypadali schátrale. Kdyby něco, měla by ona uvolnit místo jim. Pověděla jsem Jill o podivné zvyklosti, která každému přikazovala vyskočit ze sedadla, jakmile do vozu nastoupí osoba starší než oni sami. Jako studenti jsme si radši vůbec nesedali. Naučili jsme se stát u tyče, přidržovat se jí ohbím lokte, v jedné ruce držet sešit a pravou do něj psát. Dnes už to tak není. Ale do některých mých vrstevníků se tenhle zvyk zaryl tak hluboko, že pořád ještě vstávají, i když už je jim přes 60. Ostatně, možná, že se jim Jill líbila. To Jill uklidnilo. Svěřila se ale, že si dělá starosti o mnohé řidiče MHD. Často vídala, jak stařinka s taškou na kolečkách, případně studentík, který má zjevně naspěch, dobíhá tramvaj nebo autobus a v okamžiku, kdy se už dotýká dveří, se dveře zavřou a vůz se rozjede. Copak je šofér neviděl? Všem řidičům v Londýně přece zrak pečlivě vyšetřují. V Praze snad ne? A nebo za to můžou špatně nastavená zrcátka? Jill taky překvapilo, že řidiči bývají od cestujících pečlivě oddělení. Jill jim ze zvyku děkovala, ale oni to v zavřené kabince sotva mohli slyšet. Musí jim tam být smutno, ne? Snad proto se všichni tak otráveně mračí.
1: Tolik glosa Ivy Pekárkové a tolik necelá půl hodina analýz a postřehů, které pro vás připravují renomovaní komentátoři. Pořad Názory a argumenty si můžete poslechnout kdykoliv také na našem webu a v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Za pozornost vám děkuje Petr Hartmann.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

N. Applebaumová, Autokracie SRO. Diktátoři, kteří chtějí řídit svět. Tato kniha vyšla v roce 2024. Události od té doby nabraly dynamiku. Svět se mění. Některé autokratické režimy padly. Principy, které jsou v textu popsány, se však nezměnily. Pokud jim porozumíme, budeme schopni současné dění vnímat v širších souvislostech.

Část sedmá. Očerňování demokratů. V posledních letech se různé diktatury nastolené zevnitř i zvenčí zhroutily, případně přišly o stabilitu, když stanuli tváří v tvář odbojným zmobilizovaným lidem. Tato slova pocházejí z vyhlasné knížečky amerického akademika Gina Sharpa From Dictatorship to Democracy. Sharp vzešel v 50. letech z prostředí pacifistů.

pacifismu, občanských práv a protiválečného aktivismu a do 90. let se z něj stal zastánce nenásilné revoluce. Studoval Gandhiho, Kinga a Thoreaua a věřil, že diktatury přetrvávají nikoli zásluhou neobyčejných schopností nebo osobnosti svých vůdců, ale protože většina lidí, kteří žijí pod jejich vládou, propadla apatii nebo strachu. Věřil, že pokud lidé tuto apatii a strach překonají a odmítnou se podřizovat požadavkům diktátora, ten pak nebude moci vládnout. Sharp nebyl žádný snílek, ale pragmatik. Proti používání násilí se stavil nejen z morálních důvodů, ale rovněž proto, že v boji proti diktatuře je takový prostředek neúčinný. Pokud člověk spoléhá na násilné prostředky, pak volí právě ten typ boje, ve kterém mají utlačovatelé téměř vždy navrch. Tvrdil, že demokratičtí aktivisté, kteří proti autokratickému režimu používají sílu, obvykle prohrávají. Disponují slabší údernou silou a menšími zdroji, než má stát. Zřídka kdy dokáží vytvořit armádu. Sharp prohlašoval, že sociální hnutí by měla začít odhalením Achillovy paty diktátora. Tedy oblastí, ve kterých je slabý nebo zranitelný. Měla by systematicky sjednocovat opozici, bojovat proti strachu a apatii, přesvědčovat obyvatele k tomu, aby dali najevo svůj odpor vůči režimu a měla by zbavovat vůdce režimu jeho legitimity. Cílem je převzít moc, ale je potřeba jít mírovou cestou. Kniha From Dictatorship to Democracy původně vyšla v roce 1994 v Bangkoku jako příručka pro barmské demokratické aktivisty. Sharpovy návrhy byly však použitelné téměř kdekoli. A nakonec byla kniha tištěna téměř všude, v mnoha jazycích, legálně i nelegálně. Její nejčastěji kopírovanou částí se stal dodatek obsahující seznam 198 nenásilných protiautoritářských taktik. Patří mezi ně projevy, dopisy, deklarace a hromadné petice, protestní písně a hry, texty psané na obloze a metody ekonomické nespolupráce. Dále pak stávky. Zemědělské a vězeňské, zpomalovací, rychlé bleskové, nemocenské a mnohé další. Kromě toho zde Sharp vyjmenoval způsoby fyzických intervencí, včetně protestního sezení či stání, protestní jízdy, vstupu na určité místo, modlení a nenásilného obsazení veřejného prostranství, stejně jako činy držitelů finančních prostředků, včetně výběru bankovních vkladů, odmítnutí úhrady poplatků, dluhů nebo úroků a odstoupení od fondů a úvěrů a mnohé další. Postupem času seznam taktik začal žít vlastním životem. Jeho arabská verze, bez uvedení Sharpova jména nebo jakéhokoliv jiného atributu, v roce 2011 kolovala po Káhiře během povstání na náměstí Tahrir. To byl možná moment, kdy Sharpova sláva dosáhla svého vrcholu, ačkoliv mu v té době bylo již 83 let. Mnozí z těch, kteří v té době stáli v čele masových demonstrací, popírali, že by je Sharp ovlivnil a striktně vzato říkali nejspíš pravdu. Protestující podobné taktiky zpravidla nepoužívali proto, že by Sharp něco takového udělal nebo řekl, ale kvůli tomu, že je znali odinut a vnímali je jako účinné. A co je důležitější, oni účinné byli. Aktivisté po celém světě se podívali na to, co se stalo na Filipínách v roce 1986 nebo ve východním Německu v roce 1989 a chtěli dosáhnout téhož. Většina z těchto hnutí se toho naučila mnohem více jedno od druhého než od Gina Sharpa. A rozhodně žádné z nich nemělo nic společného se zahraničními agenty nebo CIA. V posledních letech aktivisté přešli na modernější způsoby. V době šifrovaného přenosu zpráv už nikdo nemusí pašovat přes hranice knihy. Pro přístup k blokovaným informacím na internetu lze použít VPN, čili virtuální privátní sítě a další nástroje. Zprávy mohou být šířeny prostřednictvím sociálních sítí, darkwebu nebo na míru vytvořených aplikací. A hnutí lze snadněji financovat, pokud si aktivisté mezi sebou převádějí peníze v měně Bitcoin. Vyhýbají se tím totiž jak bankovnímu systému, tak i tajné policii. Žádná politická skupina nedokázala v uplynulém desetiletí využít všech těchto poznatků obratněji a promyšleněji než demokratické hnutí v Hongkongu, které se snažilo dosáhnout toho, aby čínský režim plnil své vlastní sliby.
Když v roce 1997 Britové po 156 letech koloniální nadvlády předávali Hongkong nazpět Číně, její vedení přislíbilo, že zachová tomuto území jeho dosavadní ekonomické a politické svobody. Tento slib byl vyjádřen heslem Jedna země, dva systémy. Ale během následujících dvou desetiletí Čína začala na Hongkong vyvíjet otevřený i skrytý nátlak. V roce 2014 Peking pozměnil volební systém v bývalé britské kolonii tak, aby komunistická strana měla možnost dopředu prověřovat kandidáty na funkci předsedy hongkongské vlády. Místní obyvatelé, kteří v reformě rozpoznali začátek tažení proti hongkongské demokracii a dokonce pokus o změnu identity území, uspořádali řadu protestů v sedě. Obsadili některá hongkongská veřejná prostranství a utábořili se na nich. Své hnutí pojmenovali Occupy Central. Na ochranu před slzným plynem a pepřovým sprejem sebou nosili deštníky. Odtud alternativní název Deštníkové hnutí. Protest svých cílů nedosáhl. Mimo jiné proto, že dlouhodobější obsazení veřejných prostranství se ukázalo jako neudržitelné. Demonstranti z něj však načerpali poučení, prostudovali své chyby a byli připraveni na to, co přišlo později. V roce 2019 zorganizovalo široké spektrum aktivistů nové kolo demonstrací. Tentokrát v reakci na zákon, který by umožnil vydávání hongkongských zločinců do Číny, což by znamenalo rozšíření čínské právní jurisdikce i na Hongkong. Tentokrát neměli jediného vůdce ani organizační výbory, do kterých by bylo možné proniknout nebo je pozatýkat. Namísto dlouhodobého obsazování centra města protestující překvapili policii tím, že se v různých dnech objevovali na různých místech. S pomocí aplikací sledovali pohyb policie, malovali si obličeje, aby oklamali bezpečnostní kamery a navzájem se vyzývali k tomu, aby byli jako voda. Tedy přizpůsobiví a v případě potřeby schopní měnit taktiku třeba i z hodiny na hodinu. Poučili se také ze zkušeností odjinud. Z protestů v pobaltských zemích v roce 1989 si vypůjčili myšlenku vytvoření mohutného lidského řetězu. Ukrajinské protesty z roku 2014 je inspirovaly k používání ochranných přilep a plynových masek v případě očekávaných střetů s policií. Zachovávali anonymitu pomocí kódů a pseudonymů. K oslovení veřejnosti v prostředí, kde je většina internetu kontrolována státem, používali transparenty a plakáty. Uplatňovali taktiku nespolupráce k narušení každodenního fungování země. Využívali crowdfunding k financování inzerce v mezinárodním tisku. Nasadili Šárpovy metody i mnoho dalších. Kladli si za cíl změnit nejen vládní politiku, ale celou společnost. Pozvednout uvědomění lidí a naučit je obraně proti autokratickému a čím dál brutálnějšímu režimu. A to se podařilo. Protestující v Hongkongu svedli historicky nejdelší a nejtvrdší boj proti čínskému autoritářství. Jejich úsilí bylo trvalejší a systematičtější než protesty na náměstí Nebeského klidu v roce 1989, důmyslnější a pružnější než jejich vlastní protesty během Deštníkového hnutí o pár let dříve. Demonstrace překonaly hranice společenských tříd. Zapojili se do nich miliony lidí, bohatých i chudých. I když vyhrávali bitvu za bitvou, válku prohráli. V době vzniku tohoto textu jsou všichni vůdci hongkongských protestů ve vězení nebo v exilu. Mnozí z protestujících, kteří v Hongkongu zůstali, vykonávají podřadná zaměstnání. Udělali všechno správně. Přesto utrpěli porážku. Protože čínské úřady se z metod, o kterých mluvil Sharp a také Václav Havel, rovněž poučili. Usilovně vymýšleli, jak zesměšnit a podkopat symbolické činy a očernit a zdiskreditovat charismatické vůdce. A také, jak využít sociální sítě k šíření falešných pomluv a konspiračních teorií, jak navzájem izolovat a odcizit lidi, zpřetrhat vazby mezi různými sociálními skupinami a společenskými třídami, eliminovat vlivné osobnosti žijící v exilu a především, jak proměnit jazyk lidských práv, svobody a demokracie ve známku zrady. Zbytek autokracie SRO si tyto lekce nastudoval také.

2016 se Evan Mawarire, letniční pastor v Zimbabwe, usadil ve své kanceláři, kolem krku si přehodil státní vlajku, zadíval se do kamery svého telefonu a stiskl tlačítko pro nahrávání. Během následujících několika minut pronesl mimořádně působivý, krátký a nenacvičený projev, v němž popsal jednu po druhé barvy na zimbabwské vlajce a jejich význam. Říkají mi, že zelená značí vegetaci a zemědělské plodiny. Já ve své zemi žádné plodiny nevidím. Žlutá znamená nerosty, zlato, diamanty, platinu, chrom. Nevím, kolik z nich ještě zbývá. Nevím, komu je prodali a kolik za to dostali. Červená podle nich patří barvě krve. Krve, která byla prolita, aby zajistila mou svobodu, a já jsem za to moc vděčný. Jen nevím, pokud by tu byli ti, kteří ji prolili, a pokud by viděli, v jakém stavu je tato země, zda by nežádali, aby jim byla vrácena zpět. Černá znamená většinu, lidi jako jsem já. Přesto se z nějakého důvodu necítím být její součástí. Po letech mi Mawarire řekl, že své video natočil ze zoufalství. Získal dobré vzdělání a měl děti, kterým ho chtěl rovněž dopřát. Několik let žil ve Velké Británii, ale v roce 2008 se vrátil do Zimbabwe. V době, kdy se na krátký okamžik zdálo, že může dojít ke změně. Místo ní se však Zimbabwe propadlo do ještě hlubší politické a hospodářské krize. Inflace snížila hodnotu důchodů Mawarireho starých rodičů téměř k nule. I sám Mawarire sotva vystačil s penězi. Zoufalství ho přimělo k natočení projevu. Neměl žádné zvláštní kontakty s cizinci. Neměl vazby na Evropany nebo Američany, kteří se zasazují za demokracii. Neměl ani zázemí v politice. Byl pastor pro mladé. Nikoli politik nebo influencer na sociálních sítích. I když nikdy předtím nevedl žádné hnutí, jeho slova vycházela ze srdce. Řekl mi, kolaps zimbabwské ekonomiky konečně zaklepal na mé dveře a přede mnou se nyní zjevila realita v podobě prázdného jídelního stolu. Jeho video se stalo virálním, stejně jako jeho hashtag ThisFlag. Mawarire se stal celebritou. Popsal mi, jak za ním na ulici chodili lidé a děkovali mu. Říkali mu, vyslovil jste něco, co cítím už spoustu let. Nebo jinak, promluvil jste o něčem, co jsem cítil tak dlouho, ale nevěděl jsem, jak to vyjádřit. Zpočátku si myslel, to přejde, odezní to, vzrušení opadne a tím to skončí, nic z toho nebude. Namísto toho ale nadšení narůstalo. Na krátký opojný okamžik se z ThisFlag stal celonárodní fenomén, sjednocující symbol přesně toho druhu, jaký popsal Gene Sharp. Lidé video komentovali, citovali z něj a na znamení souhlasu s myšlenkami, které v něm Mawarire vyjádřil, dokonce začali nosit zimbabwské vlajky. Ty se objevily i v nabídce pouličních prodejců, kteří si pospíšili, aby uspokojili novou poptávku. Měsíc po prvním příspěvku s hashtagem ThisFlag se Mawarire rozhodl tento potenciál využít a každý den po dobu 25 dnů vydávat jedno video v naději, že tím přispěje k zahájení skutečné debaty o stavu země. Guvernér Zimbabwské rezervní banky se uvolil, že s ním povede debatu o inflaci a navrhovaných úpravách měnové politiky. Záznam z tohoto setkání, kterého se zúčastnili tisíce příznivců hnutí ThisFlag, se stal rovněž virálním. V červenci Mawarire vyzval k celostátní generální stávce. Doma zůstaly miliony lidí. Režim nejprve Mawarireho ignoroval. Pak jeho video odbil jako pouhý pokus o upoutání pozornosti a hnutí označil za pastorův prd v chodbách moci. A následně se na něj začal pomalu zaměřovat jako na skutečnou hrozbu. Zimbabwský ministr informací Jonathan Moyo založil alternativní hnutí Our Flag zaměřené na podporu režimu. To se ale neujalo. Načež se zimbabští představitelé vydali jiným směrem. Namísto prostoduchého vytrubování propagandy o velikosti svého vůdce, což by možná dělal diktátor ve 20. století, režim zahájil kampaň s cílem podkopat samotného Mawarireho. Jeho autenticitu, spontánnost a zejména jeho vlastenectví, tedy právě ty ctnosti, které Zimbabvany burcovaly.
Na obranu proti skutečným emocím režim musel Mavarireho vykreslit jako falešného, neautentického a manipulovaného zvenčí, tedy nikoli vlastence, ale zrádce. Používání personalizovaných pomlouvačných kampaní proti politickým oponentům není žádnou novinkou. Již v roce 64 před naším letopočtem radil Ciceronovi jeho bratr Quintus, aby v rámci své kampaně před volbou římského konzula vyhledal špínu na své protivníky. Ve 20. století Stalinův režim úspěšně očernil Trockého. Označil ho za zrádce a špiona a ve 30. a 40. letech pak Stalin nechal zatknout desítky tisíc lidí jakožto zrádné Trockého přívržence, takzvané trockisty. Moderní autokratické režimy jdou však ještě dál. Potřebují totiž očernit nejen své odpůrce, ale také jejich myšlenky. Aby toho dosáhli, mnohdy vydávají jejich jazyk, slova jako demokracie, spravedlnost či právní stát, nikoli za důkaz skutečné lidové a organické touhy po změně. Nýbrž za důkaz zrady, zahraničních vazeb a samozřejmě i zahraničních peněz. V roce 2009, poté co statisíce lidí odmítli přijmout sfalšované volby a zapojili se do největších protestů v historii Islámské republiky, íránské úřady nechali střílet do demonstrantů, pozatýkali vůdce demonstrací a oznámili, hodláme nalézt spojení mezi spiklenci a zahraničními médii. Hugo Chávez své oponenty opakovaně očerňoval jako pravicové agenty amerického imperialismu, přestože oni sami se označovali za socialisty. Autokratická vládnoucí strana v Maďarsku k očerňování aktivistů opakovaně používala tvrzení, že demonstrace organizuje George Soros. Jméno Soros zde slouží jako zástupný pojem pro mezinárodní židovské spiknutí. A později se totéž nařčení objevovalo ve Spojených státech, Evropě a dokonce i v Izraeli. Soroše zmínil během společné tiskové konference s Trumpem v Helsinkách v roce 2018 i Vladimír Putin. V některých případech Putin zašel ještě mnohem dál. Hillary Clintonovou, tehdejší americkou ministryni zahraničí, obvinil z vyvolání demonstrací v Moskvě v letech 2011 až 2012. Podle jeho tvrzení Clintonová vyslala signál určitým aktérům v naší zemi a pomohla k nim nasměrovat stovky milionů dolarů zahraničních peněz určených k nalákání demonstrantů do ulic. V roce 2014 jedna ruská oficiální webová stránka uvedla, že Ukrajince protestující proti skorumpovanému prezidentovi mocipáni zdaleka využili k jedinému cíli – přeměnit Ukrajinu v protiruskou zemi. Historička Marcy Shorová napsala, že ruští žurnalisté, kteří v zimě 2013 až 2014 v době masových protestů navštívili Majdan, se neustále vyptávali demonstrantů, jakou pomoc dostávají od Američanů. Prostě nedokázali pochopit, vysvětlovala jedna mladá žena, že jsme se zorganizovali sami. Jak objasnila Shorová, kremelská propaganda, ono přesvědčení, že za nitky určitě tahá americká rozvědka nebo nějaká jiná síla vládnoucí světu, prozrazovala nejen zlomyslný obsah, ale zároveň i neschopnost uvěřit, že by mohlo existovat něco jako jedinci, kteří myslí a jednají sami za sebe.

Za použití stejného vzoru zaútočili zimbabwské úřady na Mavarireho. Prý je sponzorován západními vládami. Své tvrzení dokazovali tím, že jeho výroky na Twitteru i dalších sítích sdílejí zahraniční ambasády. Útočili na něj ale také kvůli údajným finančním podvodům. Část Mavarireho kouzla spočívala v jeho obyčejnosti, či dokonce v jeho finančních problémech. Moyo a jeho tým ho proto vykreslovali jako podvodníka, který bral peníze od důvěřivých věřících ve Spojeném království, a to jen proto, aby se vyhnul placení daní. Jedny vládní noviny citovaly zdroje, podle kterých je This Flag jen nějakým dalším kapitálovým podnikem pastora Mavarireho. Veřejná pomlouvačná kampaň byla spojena také s finanční šikanou, sledováním pastorova pohybu a fyzickým násilím, nikoli ale vraždou. Cílem bylo Mavarireho i jeho stoupence zastrašit, nikoli dosáhnout jeho úplného zmizení. Organizace Freedom House tento druh kampaní označuje za občanskou smrt. V Zimbabwe i na mnoha dalších místech je jejich cílem znemožnit postiženému produktivní život. Mavarire čelil zatčení, věznění i mučení. Můžu vám vyprávět o výslechu, který trval celé hodiny po celou noc, řekl mi. O mučení vám nemohu říct nic kvůli věcem, které mi provedli a o kterých dodnes veřejně nemluvím. Nátlak zahrnoval i specifické výhrušky vůči jeho ženě, dětem i jeho starým rodičům. Neustále se ho ptali, kdo tě financuje. Řekni nám, odkud se bere tvůj vliv. Jak jsi přiměl stávkovat celou zemi? Platil jsi těm lidem? Stejně jako ruští novináři na Ukrajině v letech 2013 až 2014, ani oni nedokázali uvěřit, že by někdo mohl být tak idealistický nebo možná tak naivní, aby se vystavil nebezpečí v zájmu demokracie nebo vlastenectví. Uděláte to jen z pouhé lásky k této zemi? Nemožné.

Mavárire byl nakonec osvobozen. Svou rodinu poslal za hranice a poté přes ně sám v tichosti proklouzl. Ale kampaň namířená proti němu získávala na síle, místo toho, aby slábla. Mavárire předpokládal, že lidé důvod jeho odchodu pochopí a budou rádi, že je v bezpečí. Mugabe a Mnangagwa, legendární vůdci zimbabwské protikoloniální revoluce, také strávili nějaký čas v exilu. Avšak část Mavárireho příznivců začala opakovat posměšná slova Jonathana Moyo a prorežimních médií. Vidíte, říkali jsme vám, že je to zrádce. Jen se podívejte, bude žít v zahraničí s podporou těch, kdo ho platí. Stejná sociální média, která nám dala sílu, řekl mi Mavárire, nás nakonec potopila.

Mavárire mi vyprávěl, jak ho po odchodu ze země tyto negativní komentáře zžíraly. Něco ve mně jim chtělo dokázat, že se mýlí. Něco ve mně chtělo říct, poslyšte, já nejsem zbabělec. A navíc jsem to myslel upřímně. Vrátil se do Zimbabwe a na letišti byl okamžitě zatčen a podroben důkladné osobní prohlídce. Policie ho odvezla do věznice s maximální ostrahou, kde ho znovu byli, mučili a drželi na samotce. Nakonec ho propustili a on se pokusil postavit znovu na nohy svou kampaň. Organizoval lidi, vyhlásil další generální stávku a přitom neustále čelil opakovaným útokům na svou bezúhonnost, finance i záměry. Postupně mu začalo být jasné, že jeho úsilí je marné. Hnutí Disflag na místo změny systému upozornilo režim na rostoucí míru nespokojenosti a ten podle toho upravil svou propagandu a v roce 2017 nahradil Mugabeho Mnangagwou. Nakonec Mavarire mu nabídli navrácení pasu a on přijal. Spolu se svou rodinou nyní žije v zahraničí. Chci se vrátit do Zimbabwe. Kdo by nechtěl být zpátky doma, řekl mi. Ale nemyslí si, že se to stane nějak brzy. Zpočátku, když se do toho zapojíte, máte v sobě takové nadšení, takovou víru a naději, že zítra to přijde. Vidím to a cítím, to dokážeme. A pak, když to máte doslova na dosah ruky, je to pryč. To je hrozné. A pak se to stane znovu. A tehdy se začnete učit, že to bude chvíli trvat. Místo toho se tedy učí trpělivosti. Chtěl jsem to mít za sebou, vypadnout z toho a vrátit se ke své roli otce. Ale víte, s bojem za svobodu a demokracii to tak není. Vtáhne vás to. A pak vás to prostě změní. Přetvoří to celý váš svět. Mavarire poznal něco, co se dnes již naučili i mnohé další autokratické vlády. Pomlouvačné kampaně fungují. Když státní aparát zkombinuje práci žalobců, soudů, policie, státem kontrolovaných médií a sociálních sítí, aby určitým způsobem pošpinil konkrétního jedince, aby odvyprávěl určitý příběh o jeho životě a přesvědčení, obvinil ho z velezrady, podvodu nebo zločinu a někdy ho v důsledku těchto falešných obvinění také zatkl nebo mučil, na dotyčném pak vždycky ulpí nějaká míra opovržení. Publikace N. Applebaumové Autokracie SRO, Diktátoři, kteří chtějí řídit svět, připravil a režii měl Radim Nejedlý. Četla Zdislava Pechová. Dramaturgie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Nikdy jsem se neměl vzdát. Měl jsem bojovat, dokud bych nebyl poslední živý. Prohlásil legendární náčelník Apačů Chiricahua Geronimo. Víc než 30 let vedl nesmiřitelnou gerilovou válku proti americkým osadníkům a vojákům v Arizoně a Novém Mexiku. A ještě 100 let po smrti vyvolal kontroverzi. To když v roce 2011 americké speciální jednotky pojmenovali Geronimo operaci k dopadení a likvidaci nejhledanějšího teroristy světa Usámy Bin Ládina. Proti tomu ale ostře protestovali indiánské organizace. Příběh válečníka na cestě pomsty vypráví druhý díl červnového cyklu portrétů Indiánští náčelníci. Ve čtvrtek 11. června po 8. hodině večer na Plusu. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vládní poslanci předložili změnu Lex Babiš, ruší plošný zákaz dotací pro firmy členů vlády. Německo vloží do české muniční iniciativy na pomoc Ukrajině přes 7 miliard korun. Čeští fotbalisté odletí do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. A dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů. Je středa 10. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Spojené státy zahájily nové údery na Irán. Uvedlo to americké velitelství CENTCOM s tím, že je to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Exploze hlásí na jihovýchodě Iránu a ostrově Kemš. Americký prezident Donald Trump před zahájením nových úderů na Irán řekl, že Spojené státy na sestřelení vrtulníku musí reagovat. Teherán ale tvrdí, že za poslední den neprovedl žádné vojenské operace. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Nově by mohli ministři čerpat dotace pro své firmy, pokud by nesouviseli s resortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené se členy vlády pobírat žádné dotace.
2: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
3: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
2: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
4: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetence, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
2: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmu předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Německo vloží do české muniční iniciativy na podporu Ukrajiny dalších zhruba 7 miliard korun. Po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za hnutí SPD to v Berlíně slíbil německý ministr obrany Boris Pistorius.
5: Německý ministr obrany v Berlíně speciálně poděkoval české vládě za rozhodnutí Ukrajinu dál podporovat. Iniciativa je podle něj tím důležitější, že ve světě je munice zrovna nedostatek. Za dalších v přepočtu skoro 1,5 miliardy korun nakoupí Německo podle Pistoria pistole od české zbrojovky z Uherského Brodu. Budou součástí výzbroje německé armády. Jaromír Zuna v Berlíně řekl, že Německo je i v oblasti obrany strategickým partnerem, na kterého Česko spoléhá a se kterým chce vztahy rozvíjet. Jako příklad podařené spolupráce označil společný nákup tanků Leopard v nejnovější verzi 2A8. Dodávka prvních dvou kusů začne podle Zuny příští rok. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Evropská komise chce zakázat vstup do Unie všem Rusům bojujícím proti Ukrajině. Vyplývá to z návrhu 21. balíku sankcí, který představila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Na sankční seznam se také má dostat dalších 30 ruských bank. Schvalování posledních sankcí trvalo skoro 2 měsíce kvůli odporu Maďarska. Tam se ale vláda mezitím změnila.
6: Nový sankční balík se opět zaměřuje na ruské příjmy z ropy a takzvanou stínovou flotilu. Evropská komise také vůbec poprvé navrhla výrazné omezení dovozu ryb a rybích produktů z Ruska a Běloruska. Dovoz tresky má být zakázaný úplně. Cena, kterou Rusko platí, se podle von der Leyenové každý den zvyšuje a válka nejvíce dopadá na ruský lid kvůli ztrátám na životech i zhoršující se životní úrovni. Aby sankce začaly platit, musí jednomyslně schválit všechny členské státy. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský to řekl v Tallinnu na summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí.
7: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a ruskoválku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Francie, Velká Británie a další země zakázaly vstup na svoje území izraelskému ministru financí Becalelu Smotričovi. Důvodem jsou jeho snahy o připojení západního břehu k Izraeli. Zákaz platí také pro 21 extremistických izraelských osadníků.
8: Izraelský ministr financí Becalel Smotrič v květnu nařídil evakuaci další palestinské osady na západním břehu Jordánu, který Izrael okupuje. Postupným vyháněním Palestinců ze západního břehu a budováním židovských osad Izrael fakticky rozšiřuje svoje území. Becalel Smotrič navíc vyzývá k úplné anexi západního břehu a jeho připojení k Izraeli. Kvůli tomu na něj teď Francie, Velká Británie, Kanada a další země uvalily sankce a zakázaly mu vstup do země. Francie už předtím ze stejných důvodů zakázala vstup na svoje území taky ministrovi národní bezpečnosti Itamaru Ben-Gvirovi. Oba ministři jsou sami židovští osadníci a patří ke krajně pravicové části vlády Benjamina Netanyahua. Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Vláda v pondělí zveřejní, jak bude od nového roku hospodařit Český rozhlas a Česká televize. Koalice přitom změny ve financování měla oznámit už po včerejším jednání s řediteli veřejnoprávních médií. Podle opozice jsou kroky kabinetu chaotické.
9: Zákon, kterým se mají zrušit poplatky, má předložit vládě v pondělí ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Česká televize a Český rozhlas podle něj budou financované z rozpočtu ministerstva kultury.
10: Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoli jako dehonestování finančního médií veřejné služby už si opravdu nedošlo.
9: Opozice avizované změny ve financování skritizovala. Podle pirátské poslankyně Andrej Hofmanové se snaží vládní koalice veřejnoprávní média ovládnout. Podobně se vyjádřil taky předseda ODS Martin Kupka.
11: Zbývá se zatím jediné snaha prostě veřejnoprávním médiím nasadit náhubek a vyvolat na ně patřičný ekonomický tlak.
9: Na zachování současného systému televizních a rozhlasových poplatků trvají nadále taky ředitelé obou veřejnoprávních médií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě můžou návštěvníci pozorovat na novém místě. Chovatelé je přestěhovali do upravené expozice u tropické haly, kterou dříve využívali lachtani. V novém domově mají větší bazén a spoustu kamenů.
12: Mně se líbí hodně.
13: Komu se ještě líbí tady nový výběr?
14: Žáci ze základní školy z Nového Jičína byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
15: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš.
14: Větší výběh umožní zoo také chov tučňáků rozšířit. Oproti současným 13 ptákům bych v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
1: Čeští fotbalisté dnes odcestují do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Za necelé 2 hodiny odstartuje čtvrté utkání finále NHL. Vegas s českým útočníkem Tomášem Hertlem vedou v sérii nad Carolinou 2-1 na zápasy. A atlet Tomáš Staněk ovládl soutěž koulařů na mítinku Kladno, hází a výrazně si vylepšil letošní maximum. Zvítězil výkonem 21 metr.
16: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, tak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude, a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no, první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu, a asi dobrý měřiči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
1: Soutěž o štěpařek vyhrála v Kladně Petra Sičaková v osobním rekordu 60 metrů a 98 cm. Výškař Jan Štefela byl druhý ve svém letošním venkovním maximu 225 cm.
17: Překážka na D1 před Brnem i na D5 za Berounem. Na dálnici D1 se vyhněte překážce před Brnem ve směru od Vyškova. Za sjezdem na Svitavy na kilometru 203 leží na vozovce u středových svodidel nárazník. Na dálnici D1 z Brna do Prahy je za sjezdem na Divišov na kilometru 37,5 uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Stojí tam porouchané nákladní auto, vybočuje se doleva. Na D5 z Prahy do Plzně zvyšte pozornost za odbočkou na Králův dvůr. Na 24. kilometru pojedete kolem porouchaného osobního auta. V Praze dnes neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba zastavila provozy ve Strahovském tunelu. Ten je uzavřený pouze jedním směrem z Břevnova na Smíchov. A u Plzně je opět průjezdná silnice 27 do Klatov. U Litic už uklidili následky nehody osobního auta a projíždí se opět bez omezení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
18: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. To byly hlavní zprávy.
18: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Co znamená rozhodnutí nejvyššího soudu, že nárok na kompenzaci od státu mají i lidé, kteří trpí lehčími následky komplikací po vakcíně proti COVID-19? Jak se zvýší počet těch, kteří dosáhnou na odškodnění, a jak se v takových případech prokazuje příčina souvislost? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je epidemiolog Roman Prymula, bývalý ministr zdravotnictví, místopředseda České vakcinologické společnosti. Dobrý den.
20: Dobrý den.
19: Rozhovor natáčíme v našem přenosovém voze po 11. hodině. Nejvyšší soud vynesl přelomový rozsudek, rozšířil prostor pro odškodnění lidí, kterým vakcína proti COVID-19 poškodila zdraví. Co se mění?
20: Tak ta diskuze byla poměrně intenzivní, protože podle stávající normy docházelo k tomu, že naprostá většina, prakticky všechny žádosti byly vyřešeny negativně, což nepochybně dobře nebylo, a bylo nutné tu normu nějakým způsobem precizovat. Nejvyšší soud původně chtěl zrušit po ústavním soudu to, aby tam nefigurovalo zvlášť závažné, což podle mého nebylo úplně šťastné, protože potom by se posuzovaly skutečně jakákoliv poškození, která by tam byla. Myslím, že ústavní soud to vyřešil velmi správně, že ponechal to původní vyjádření, které v té legislativě je, ale nicméně výrazně rozšířil jeho výklad. To znamená, dnes je opravdu možné podstatně detailněji posuzovat jednotlivé případy poškození a v podstatě na základě soudně znaleckých posudků potom každý individuálně hodnotit.
19: V médiích se mluví především o následcích po očkování proti covidu. Neplatí ale rozsudek pro případné následky jakéhokoliv očkování?
20: Já myslím, že platí, protože tam byla diskuze nad oběma zákony a my máme vlastně dvě normy, které v tuto chvíli jsou platné. Jsou to zákony z roku 2020, jak ta 116, která obecně hovoří o odškodnění po povinném očkování, tak pak specifická norma, která se říká Lex Covid a která vlastně zákonem číslo 569, která hovoří specificky o tom covidu. Obě tyto normy používaly slovo zvlášť závažné, a proto vlastně ten dopad toho vyjádření ústavního soudu jde na obě tyto normy.
19: A nepřiznává tím soud, že očkování prostě není nikdy zcela bezpečné?
20: Určitě ano, je to naprosto korektní, protože my nemáme 100% bezpečnou vakcínu, to znamená, vždy se můžeme potkat s nějakými nežádoucími příznaky, které tam jsou, a na druhou stranu soud jednoznačně definuje, že u těch lehkých není důvod pro nějaké odškodnění, to znamená, pokud má člověk lokální problémy ve smyslu třeba svědění, zarudnutí nebo krátkodobé teploty, tak to určitě nespadá do toho režimu odškodnění, ale naopak, pokud tam jsou závažné dopady ve smyslu třeba dlouhodobé pracovní neschopnosti, omezení společenského uplatnění, tak tady jednoznačně přichází v úvahu nějaký kompenzační mechanismus a ten by měl být individuálně definován.
0: Bývalý minister zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodnutí Nejvyššího soudu vítá právě proto, že nárok na odškodnění budou mít tady i pacienti se slabšími následky. Vy to vidíte podobně?
20: Já to vidím podobně. Ono samozřejmě už bylo možno postupovat podle té původní legislativní normy, která se vlastně nezměnila, ale ten úzus byl takový, že to vlastně posuzovala komise, která byla poměrně striktní. Teď ten nález Ústavního soudu a potažmo Nejvyššího soudu vede k tomu, že každý ten případ by měl být individuálně posouzen a mělo by být stanoveno, jestli tam prostě došlo k nějaké závažné újmě, a to odškodnění by takto mělo být stanoveno.
0: A dá se to vyložit tak, že od nynějška mohou být lidé odškodňováni jaksi férověji?
20: Myslím si, že ano, protože asi není úplně správná norma, která by vedla k tomu, že všechny ty nároky jsou zamítnuty. Vždy by tam měla být samozřejmě nějaká možnost, aby ta norma byla reálně uplatněna. To se tady nestávalo doposud, takže myslím si, že toto otevírá možnost opravdu spravedlivého posouzení těch případů, kde opravdu k nějakému poškození došlo.
0: A co znamená, že dosud měli nárok na odškodné pouze lidé s extrémními následky? Co je tím míněno?
20: Tím extrémním následkem je v podstatě úmrtí nebo takový stav, kdy ten člověk je doživotně handicapován, nemůže se adekvátním způsobem společensky uplatnit, nemůže vykonávat svoji práci, a to v podstatě téměř v trvalém režimu. To znamená, to byly extrémní případy, které jsou naprosto zřídkavé i po covidu.
0: Tušíte, kolika případů se může odškodné nově týkat?
20: Tak já si myslím, že to spektrum zas nebude o tolik širší, než v podstatě je, to znamená, jsou tady nějaké 200 žádostí, které byly zatím naprosto dominantně negativně posouzeny.
0: No, ne. Doslova zatím žádné odškodné nebylo vyplaceno.
20: Já to nemyslím tak, že by byla nějaká odškodněna, ale že některé ještě nebyly dokonce vyhodnoceny, to znamená, asi 10 jich ještě je v nějakém řízení, ale pravdou je, že skutečně pozitivně nebyla vyhodnocena žádná, a to asi korektní není. To znamená, z tohoto důvodu to je určitý průlom.
0: Máte představu, jak by mohly být ty kompenzace vysoké? Jinými slovy, jak to může podle odhadů zatížit státní rozpočet?
20: Tak já si myslím, že to budou jednotky milionů. V podstatě tak se ty různé kompenzace pohybují, nebo i ty žádosti. Mohou to být samozřejmě i statisíce, pokud to bude méně závažná záležitost, a těch případů za stolik nebude. Je pravdou, že si myslím, že tato nová v podstatě dikce zákona, nebo lépe řečeno vyjádření Nejvyššího soudu výkladové, povede k tomu, že někteří lidé, kteří byli v podstatě lehce handicapováni tím, že viděli, že to odškodnění je velmi obtížné získat, tak možná to z toho důvodu nepodali, takže tady k určitému nárůstu žádostí může dojít, ale nemyslím si, že to bude nějak extrémní.
0: Žadatel bude muset nadále prokázat příčinnou souvislost mezi očkováním a vznikem škod. Jak složitě se to prokazuje?
20: Je to záležitost poměrně komplikovaná, protože my nikdy nejsme 100% schopni říci, že tam je klasická příčina a následek. Na druhou stranu, na těch milionech vakcín, které byly vyočkovány, tak už samozřejmě máme představu, jaké komplikace se tam vyskytují, a existuje jakýsi frekvenční přehled komplikací, které mohou nastat. To znamená, v případě toho člověka, který vlastně vlastně spustil tu kaskádu díky myokarditidě, kterou trpěl, tak to si myslím, že je klasický příklad, kdy opravdu myokarditida je vyjmenována jako komplikace po covidovém očkování a myslím si, že on na základě těchto judikátů bude mít velmi vysokou šanci, že skutečně odškodněn bude.
0: Nejvyšší soud v rozsudku poukázal také na to, že cílem očkování je potlačovat nebezpečné choroby a prospívat společnosti jako celku. Očkovaní lidé proto musí snést určitou míru nepohodlí, případně i mírné a krátkodobé vedlejší účinky. Tady je asi velmi složité rozsoudit, co je únosná míra nepohodlí a co už je újma zakládající nárok na odškodné.
20: Tak my se na to musíme dívat trochu z individuálního hlediska, protože pro někoho není velký problém, že bude mít 2 dny vysokou horečku a bude muset zůstat v posteli. Pro někoho je naopak újmou, že bude mít vpich a i když tam nebude naprosto žádná reakce, tak už ten vpich je pro něj míra nepohodlí. Takže toto určitě bude posuzováno individuálně, ale myslím si, že ten dopad bude takový, že to posouzení bude z hlediska nějakého déledobějšího poškození. To znamená, pokud ten člověk nebude moci vykonávat třeba práci 1 měsíc, tak tady by měl být nějaký mechanismus odškodnění. A skutečně tady záleží na tom, jestli je to očkování povinné. Tady si musíme uvědomit, že oba tyto zákony se vlastně věnovaly problematice, kterou garantoval stát a garantuje. To znamená povinná očkování v dětství zejména a specifické očkování proti covidu. To znamená, pokud stát toto vyžaduje, byť u covidu to nebylo povinné, tak logicky by měl nést břímě případného odškodnění.
0: Čili týká se to výhradně případů, kdy očkování bylo povinné?
20: Ano, a covidu. To znamená, ty varianty, kdy my očkujeme třeba proti pneumokokům nebo proti HPV, případně jiným plošným očkováním, které je sice hrazeno státem, ale není povinné, tak tady se to v potaz nebere, protože tady člověk má šanci se svobodně rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. A u toho covidu je to specifické, že tady v podstatě byl nepřímý tlak vyvíjen, byť to nebylo povinné, ale lidé, kteří se nenechali očkovat, tak byli výrazně handicapováni přístupem na různé aktivity a tak dále, takže proto to stát bere, že tady to odškodnění je také na místě.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesor Roman Primula. Vrátím se k tomu, že v tomto konkrétním případu, kterým se zabýval nejvyšší soud, se v roce 2022, 2 týdny po 3. dávce očkování proti koronaviru, u muže rozvinula už zmíněná myokarditida, tedy zánět srdečního svalu. Jak častá to bývá komplikace spojená s preventivní vakcinací?
20: Ono to není zas tak častá komplikace, v podstatě v tom celosvětovém měřítku jsou popsány 100 případů, ale samozřejmě vyskytnout se může a pokud se vyskytne, tak zatím literárně je popsáno, že většina těch případů byla mírná a spontánně v podstatě po nějaké době vymizely, ale jsou tam případy, které toho člověka handicapují dlouhodobě a to je jeden z nich. To znamená, tady je opravdu na místě posouzení, jak trvale ten člověk handicapován je, ona to není jenom otázka akutní myokarditidy, ale v podstatě doprovodných procesů, které tam mohou být z hlediska různých autoimunitních dopadů a tady ten člověk očividně poškozen byl, já nicméně nechci předbíhat další řízení, která budou následovat, protože si myslím, že bude vyžadováno expertní posouzení celého toho případu a získání soudně znaleckých posudků, zejména z oblasti imunologie, vakcinologie, tak, aby bylo vidět tu bezprostřední příčinu a následek. A
0: s jakými komplikacemi jste se tedy v době covidové setkávali nejčastěji?
20: Tak těch komplikací byla samozřejmě celá řada. Na druhou stranu, ta jejich frekvence nebyla nějak dramatická vzhledem k tomu, že tady bylo vyočkováno téměř 20 milionů dávek a my tady máme obtížné srovnání s jinými vakcínami, kterých je používáno řádově 100 000. To znamená, tady poměrně krátké době bylo vyočkováno obrovské množství těch vakcín a samozřejmě ty komplikace byly různé, většinou mírné a nezávažné. to, že tady někdy může být i anafylaktická reakce, je pravdou. Ty bezprostřední alergické reakce na druhou stranu nijak nebezpečné nejsou a já si nemyslím, že tady by mělo docházet k nějakému odškodnění, protože ten člověk je ohrožen v řádu minut a samozřejmě zdravotnický personál musí být připraven na to, aby to zvládl. To znamená, po podání medikace ten člověk se vrací v naprosto nepoškozeném stavu zpět do běžného života a je obrovský rozdíl, jestli to je nějaká dlouhodobá reakce ve smyslu té autoimunity, tam už to odškodnění je na místě, protože to postižení může být dlouhodobé a jsou tam třeba příznaky, jako je syndrom Guillain-Barré, kdy tam jsou různé přechodné obrny a tak dále, to znamená, to samozřejmě podléhá odškodnění.
0: No, jak četné jsou takové případy zdravých lidí, kteří si po očkování třeba proti koronaviru nesou trvalé následky?
20: Já myslím, že to je naprosto raritní a když se na to podíváme, tak ta frekvence je zhruba 1 na 100 000 a ono to koresponduje v podstatě s počtem vyočkovaných dávek a počtem těch stížností, které u nás zatím jsou.
0: Nejvyšší soud konstatoval, že tam, teď cituji, kde obtíže vyvolané očkováním přivodí dotyčnému lékařsky diagnostikovatelnou újmu na zdraví dosahující takové intenzity, že lze klasifikovat jako intenzivnější vytrpěnou bolest či závažnější trvalé následky v podobě stížení společenského uplatnění. Případně, že vyvolá delší pracovní neschopnost, či se vyžádá nezanedbatelné náklady léčení, nastupuje kompenzační povinnost státu. Je to pro vás formulováno dostatečně srozumitelně a precizně?
20: Do určité míry ano, to do určité míry mám na mysli tu bolest, protože definovat bolest je velmi subjektivní záležitost. My máme různé stupnice bolesti, ale někdo může definovat bolest na stupni 4 jinak než jiný na stupni 1 a odškodnění čistě za bolest, která by byla velmi krátkodobá, si myslím, že na místě úplně není, ale samozřejmě může dojít k nějakému stavu, kdy tady vznikne jakási chronická bolest a tady naopak to odškodnění už na místě je.
0: Může to mít za následek větší obezřetnost, možná až nedůvěru části veřejnosti k preventivnímu očkování?
20: Já doufám, že ne, byť my jsme v situaci, kdy tady vidíme různé tlaky na to, že očkování je zpochybňováno určitou částí společnosti. Máme tady teď poměrně přesná data, kdy těch odpůrců očkování je kolem 16% v populaci a to je číslo, které je výrazně vyšší, než tomu bylo třeba před 20 lety, kdy se pohybovalo někde na úrovni 7%. Na druhou stranu my jsme v současné době společnost velmi otevřená, takže chceme vědět přesná data, chceme vědět, kolik těch komplikací je a v tomto slova smyslu si myslím, že je to krok správným směrem. Na druhou stranu i vidíme vlastně účinnost toho očkování a když vezmeme teď úplně poslední data, která vlastně publikoval ÚZIS, které se týkají třeba spalniček, tak oni analyzovali případy, kdy se to onemocnění tady vyskytlo a víme, že spalničky tady v minulosti prakticky nebyly, teď je tady už máme. A zjistili, že vlastně naprostá většina těch případů, které se vyskytly, nebyla očkována a v podstatě na tom spočítali účinnost té vakcíny 98%. To znamená, i tato data jsou k dispozici a každý by se individuálně měl rozhodnout, jestli chce být očkován nebo nechce být očkován. Na druhou stranu tady stále máme u těch základních dětských onemocnění, u těch 9 povinnost a tady samozřejmě je třeba říci, že my nikdy nepostupujeme tak drakonicky, že bychom někoho chytili a s prominutím ho násilně očkovali. Ta povinnost je trochu formální, je tady nějaká sankce, ale ta sankce je v podstatě směšná, 10 000 korunová a v praxi je minimálně aplikována.
0: Jak si osobně vysvětlujete to, že se vlastně počet těch odpůrců očkování, jak říkáte, víc než zdvojnásobil?
20: Tak my jsme se dostali do nějaké situace, kdy v té společnosti je řada postulátů zpochybňována, začínáme věřit různým konspiračním teoriím a jedna z takových složitějších věcí byla covidová doba, protože tady jsme zrovna narazili na nutnost používání vakcíny proti respiračním chorobám, které obecně jsou výrazně méně účinné než ostatní vakcíny, když to srovnáme třeba s těmi spalničkami nebo s vakcínou proti hepatitidě A, tak ty respirační mají účinnost někde kolem 60-70% a u toho covidu byl ještě jeden velký problém a to ten, že ta vakcína dokázala vlastně navodit protilátkou odpověď na poměrně krátkou dobu. To znamená, ti lidé byli kryti spolehlivě 3 měsíce, nespolehlivě 6 měsíců a to se ne každému líbilo, že by se měl takto frekventně očkovat. To znamená, to byl jeden z důvodů a pak to byl důvod obecně zpochybňování technologie mRNA, kdy někteří tvrdili, že to může ovlivnit jejich v podstatě genetickou výbavu a tak dále. Takže to všechno vedlo k tomu, že tady narůstal počet lidí, kteří vlastně se stávali odpůrci očkování.
0: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s epidemiologem Romanem Prymulou. Personalizované mRNA vakcíny mohou pomáhat v boji proti rakovině. Už je to dostatečně prokázáno?
20: Ano, ta vakcína primárně byla vyvíjena jako vakcína proti nádorům, to znamená, ten její mechanismus byl velmi nadčasový a je to záležitost, která samozřejmě usnadní boj proti rakovině. Během té covidové éry se ukázalo, že stejný princip lze použít i preventivně proti různým infekcím a je třeba říct, že ten princip je uplatnitelný u řady jiných vakcín a pracuje

0: To znamená, pokud budu aplikovat klasickou vakcínu v podobě mRNA vakcíny, tak já tam nevidím skutečně žádné riziko a u těch covidových bývá dobré po několika dávkách mRNA vakcíny použít třeba proteinovou vakcínu a pak to riziko samozřejmě tady nějak dramatické není.
1: Kombinace personalizované vakcíny a imunoterapie snížila riziko návratu melanomu skoro o 50%. Jak to funguje? Jak vzniká očkovací látka na míru?
0: Tak my se skutečně posunujeme tak, že chceme tady dělat personalizovanou medicínu, ale tady je třeba si uvědomit, že to je cesta poměrně nákladná. My musíme zmapovat ideálně genom toho člověka, musíme najít vlastně riziková místa, která tam jsou, ty se pokusíme nějakým způsobem opravit a snažíme se připravit v podstatě látku, která pro toho člověka může znamenat jasný efekt. Je tady řada terapií protinádorových, které jsou v podstatě velmi blízké imunizaci, kdy vlastně třeba z toho daného organismu si půjčíme jeho lymfocyty, nějakým způsobem je označíme, naučíme je, aby bojovali s tím konkrétním antigenem, s tou poškozenou buňkou a zase vracíme do toho organismu. Takže je opravdu snaha jít cestou individualizované medicíny a my už tady teď vidíme trend v řadě těch různých loňů, že ty kliniky, které se snaží tento princip využívat jaksi preventivně, ale i z hlediska terapie těch nejzávažnějších onemocnění, to je cesta, která má budoucnost.
1: Když jsme mluvili o této konkrétní vakcíně, probíhá už třetí fáze klinického testování, zatím tady se lék jeví jako bezpečný.
0: Zatím si myslím, že ta data nesvědčí pro nic, co by bylo nějakým způsobem handicapující z hlediska bezpečnosti jeho použití. Dále si musíme uvědomit, a to je ten problém trochu, který vznikl těch mRNA vakcín, že my máme jiné jaksi požadavky na vakcínu u těch terapií protinádorových, protože tam je člověk bezprostředně ohrožen na životě, takže tolerujeme nějaké i závažnější reakce, které tam mohou být, protože ta vakcína svým způsobem má být záměrně toxická pro ty buňky, které se snaží zničit. Než to u těch čistě preventivních postupů, ta vakcína musí být zcela bezpečná, protože tady nehubíme nějakou buňku v těle, ale snažíme se navodit imunitní reakci, která pro toho člověka znamená v podstatě to, že je ochráněn před agens, který se tam vyskytuje a v žádném případě ho nesmí poškodit, jak si preventivně.
1: Teď je aktuální otázka eboli. Existuje už účinné očkování proti této nemoci?
0: Proti ebole existuje účinné očkování, byť my nemáme ještě úplně spolehlivá data z klinické praxe, protože ta poslední epidemie, která byla v Africe, která postihla asi 28 tisíc lidí, tak vedla k tomu, že se začaly zkoušet různé kandidátní vakcíny a v uvozovkách bohužel ta epidemie i díky tomu poměrně rychle skončila. To znamená, nepodařilo se prokázat, protože těch subjektů nebylo dostatek, jestli ta vakcína je statisticky významně dostatečně účinná. Ale má se za to, že ano. Problém je, že ta stávající epidemie je na bázi jiného viru a ta původní vakcína proti tomuto viru účinná není. Ale protože už se vědci naučili nějakým způsobem v této problematice se pohybovat, tak se ukazuje, že schopnost připravit tu účinnou vakcínu přímo proti tomuto kmeni je zhruba vzdálená někde kolem 6 měsíců, takže si myslím, že poměrně rychleji budeme mít a teď se pracuje i s umělou inteligencí, to znamená, je snaha vlastně nalézat takové sekvence, které budou mnohem více univerzálnější a u té eboli by to znamenalo, že bychom měli vakcínu, která bude fungovat vlastně proti všem variantám té eboli, která tady je.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus. Hostem byl epidemiolog profesor Roman Prymula, místopředseda České vakcinologické společnosti, někdejší minister zdravotnictví. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Vládní poslanci ustoupili opozici a nezvolili do Rady České televize ani Pavla Matochu, ani Romana Bradáče.
5: Hlasování nebylo oproti zvyklostem tajné, ale veřejné.
6: Jejich kandidatura budila emoce.

0: Sport24 zveřejnil údajné nahrávky těchto dvou radních.
1: Hlasy, které připomínají tyto dva radní, naznačovaly korupční jednání v souvislosti s členstvím v televizní radě.
2: Pravost nahrávky i její okolnosti teď prověřuje policie.
3: Podezřelá nahrávka a horko kvůli radě České televize. Proč nebyli zvoleni Matocha s Bradáčem? Jak vznikla dohoda mezi koalicí a opozicí? A kdo všechno do ní byl zapletený? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 9. června. Dobrý den, Kristýno, díky, že jste přišla k nám do studia Vinohradské 12.
4: Hezký den, díky za pozvání.
3: Pavel Matocha, Roman Bradáč, to jsou jména, o kterých se budeme dneska bavit. Oni končí v Radě České televize. Rozhodla o tom sněmovna, protože je znova nezvolila do Rady České televize. Ta volba byla trochu nestandardně veřejná. Z jakého důvodu?
4: Bylo to veřejné, protože, aby se, dalo by se říct, odblokovala sněmovna, protože opozice dlouhodobě blokovala právě tu volbu radních a vládní koalice jim chtěla nějakým způsobem vyjít vstříc. A zároveň to bylo i o vzájemné nedůvěře. Abych to shrnula, v dubnu zveřejnil Fórum 24 nahrávku, na které dva hlasy připomínající dva radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu, mluví o něčem, co připomíná nějaké úplatky a tak dále. Následně se tedy debatovalo jak ve sněmovně, tak v médiích. A zkrátka koalice s opozicí se nedokázaly shodnout na tom, kdy budou hlasovat, protože tito dva radní už prošli před tím výborem a tak se o nich mělo hlasovat na plénu. Ta volba bývá standardně neveřejná. Vždy to provázelo diskuze o tom, kdo tedy dal hlas jakému kandidátovi. My jsme to viděli mimochodem už právě na tom výboru, kdy vlastně z výpočtů bylo patrné, že někdo z opozice hlasoval pro pana Berkovce, dokonce jeden hlas z opozice patřil Matochovi.
3: Aha, a my ex-poslance teda Stanislava Berkovce za ANO.
4: Přesně tak, bývalého poslance za ANO. A my už jsme tady viděli vlastně, jak se k tomu nechtěli přihlásit právě nejdříve opoziční poslanci, takže za prvé obavy tady z toho vzájemné nedůvěry a za druhé koalice chtěla, aby se zkrátka vědělo veřejně, že oni za této situace nechtějí podpořit ani Bradáče, ani Matochu. Tak proto se nakonec přišlo vlastně k té veřejné volbě.
3: No a ten třetí důvod, ale vy jste to zmiňovala, ale ten asi hlavní, možná ten, který zapříčinil, že si nevěřili ty dvě strany, bylo zveřejnění té audionahrávky letošní rok, tedy Forum 24, zveřejnili podezřelou audionahrávku na tomto serveru, kde si dva muži povídají o čem? Co spolu řeší? Vy jste říkala nějakou korupci, že spolu měli řešit?
4: Abych byla konkrétní, hlas, tedy znějící podobně jako hlas radního Bradáče, říká, že ještě nedostal všechny peníze za tu volbu.
5: Já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz.
4: No a hlas připomínajícího radního Matochu se vlastně následně ptá, kolik peněz mu ještě chybí.
5: Kolik teda ještě chybí? No, ještě 500.
4: Ten první hlas odpovídá, no ještě 500, druhý hlas následně mu vlastně říká, že zjistí, jak to je a že peníze dorazí.
5: Ale určitě to dostane.
4: No následně Bradáč a Matocha vlastně tvrdili, že se takový rozhovor vlastně nikdy neodehrál, odmítali obvinění či náznaky právě, že by mohli být zapletení do korupčního jednání.
3: A ale Bradáč potvrdil, že to asi je jeho hlas.
6: Já myslím, že jsem to taky já, to bych řekl.
4: Potvrdil, že je to jeho hlas, ale nepotvrdil, že by takový rozhovor měl proběhnout. A možná ještě připomenu, že právě kvůli nahrávce zveřejněné na serveru Forum 24 podali trestní oznámení.
7: Považujeme šířené informace za nepravdivé a závažně poškozující naše práva i pověst. Věříme, že celá záležitost bude důsledně prošetřena a že budou vyvozeny odpovídající právní důsledky.
3: Čeho se to mělo teda týkat? Nespecifikovaná volba čeho? Šéfa České televize? Mm. Umíme to datovat vůbec, kdy ta nahrávka měla vzniknout? Mm.
4: My žádné informace nemáme, kdy ta nahrávka mohla vzniknout. Forum 24 s tím zachází velmi opatrně, což se asi dá pochopit, vzhledem k tomu, že nevíme, kdy to Marek Voloner dostal a tak dále. Co se dá nějakým způsobem datovat, je to, že ta volba musela proběhnout až v roce 2020 nebo po roce 2020, protože do Rady České televize Roman Bradáč právě nastoupil až v roce 2020. Logicky asi můžeme říct s velkou pravděpodobností, že pokud ta nahrávka je pravá, tak šlo o volbu právě ředitele České televize. Pan Bradáč, Forum 24, řekl vlastně, že co by za to měl dostat, pochybuju, že by mi někdo dával peníze za volbu za Dvořáka. Tak za volbu Dvořáka ji určitě dostat nemohl, protože vlastně bývalý ředitel České televize byl podruhé zvolen v roce 2017, logicky tedy u toho Bradáč ještě nemohl být, ale následně v roce 2023 proběhla právě další volba generálního ředitele a to byla ta volba, kdy se přihlásil tehdejší šéf brněnského studia Jan Souček, který porazil právě Petra Dvořáka. On vlastně dostal 11 hlasů, Petr Dvořák 4 hlasy. A to je tedy volba, ze které by ta nahrávka teoreticky mohla být, protože časově nám odpovídá době, kdy byl jak Pavel Matocha, tak Roman Bradáč v radě a probíhala nějaká, dalo by se říct, velmi ostře sledovaná volba generálního ředitele. Pak je tady ještě jedna možnost, další volba se konala v červnu v roce 2025, právě po tom Součkovém odvolání, v které uspěl Hynek Chudárek. Na to ale Roman Bradáč Foru 24 tvrdil, že Hynek Chudárek byl od začátku jeho favorit a neví, proč by teoreticky měli přemlouvat někoho, kdo už jasný názor měl.
3: Nicméně Pavel Matocha, jeden z těch dvou mužů, tvrdí a našel si nějaké experty, kteří mu to potvrdili, že nahrávka vykazuje znaky nasvědčující manipulaci nebo využití umělé inteligence. Jak se tohle to posuzuje?
4: No, my budeme si muset počkat na vyšetření policie. Připomenu, že to prošetřuje i NCOZ, protimafiánský útvar. My těch posudků už teď máme k dispozici několik. Ale samozřejmě těžko říct, jejich několik, každý říká trošku něco jiného a my nemůžeme s velkou pravděpodobností v tuto chvíli říct, ano, tenhle posudek bude asi pravděpodobně nejblíž k tomu, co se skutečně stalo a co ne. Připomenu, že těch posudků, jenom Piráti už těch posudků mají 8, oni si během minulého měsíce udělali 7 posudků napříč různých společností zahraničních, americká společnost, švýcarská společnost, polská, ale i česká společnost, Fénixia, která mimochodem spolupracuje také s policií. No a 4 z těch posudků dospěly k závěru, že ta nahrávka téměř jistě je autentická. 2 z těch posudků pak uvedly, že pravděpodobně se jedná o autentickou nahrávku a jeden tým expertů vyhodnotil vlastně nějakých 8 různých případů a ve většině právě těch případů dospěl opět k závěru, že jde spíše o autentickou nahrávku.
3: A to jsou ty nástroje nebo firmy jako Resemble AI, Verivox, The Hive a tak dále.
4: Přesně tak.
3: Marek Voloner má taky svůj vlastní posudek.
4: Přesně tak, no a svůj protiposudek zveřejnil vlastně následně i předminulý týden už bývalý radní České televize Pavel Matocha. On předložil 1 znalecký a 2 expertní posudky a ty naopak vlastně tu autenticitu nahrávky zpochybňují. Jejich autoři upozorňují na nějaké nepřirozené navazování replik, kolísání kvality záznamu a další znaky, které zkrátka podle nich mohou nasvědčovat manipulaci nebo využití umělé inteligence. Mimochodem, ale autorem toho posudku Matochy je soudní znalec Zdeněk Švenda. Vrchní soud v Olomouci v minulosti v jiné zase trestní věci upozornil, že metoda identifikace mluvčích použitá právě Zdeněkem Švendou vyžaduje nezávislé odborné ověření a nařídil vlastně soudu nižší instance, aby k jejímu posouzení vydal další expertní stanovisko. Na to upozorňují třeba teď Piráti, když jsem se s nima bavila o těch nahrávkách, o těch posudcích, že zkrátka tento říká opět něco jiného, tak oni říkají ano, ale počkejme si, protože právě Zdeněk Švenda má za sebou tuto minulost. No a ještě právě jeden posudek, říkala jsem 8, také dodám ještě tedy poslední. Ten poslední, ten reaguje právě na ten Matochův posudek, je to opět od Pirátské strany. Ten se věnuje právě tím informacím o umělé inteligenci. No a soudní znalec z polské laboratoře Digital Lab vlastně dospívá k závěru, že analyzovaný zvukový soubor nevykazuje známky deepfake ani vlastně nějaké dodatečné úpravy.
3: Vy jste říkal, že i z těchto důvodů teda opozice odmítala tyto dva kandidáty znovu zvolit do Rady České televize, tlačila na to veřejné projednání ve sněmovně.
8: V případě takto významné veřejné funkce má veřejnost právo vědět, kdo komu svůj hlas odevzdal.
3: A byla to teda jedna z podmínek, jak jste říkala, toho, aby odblokovala sněmovnu. Takže tam došlo k nějaké dohodě mezi vládnoucí koalicí a opozicí.
9: A ten důvod je takový, že jak vidíte, tak atmosféra je rozjitřená a několik týdnů, dlouhých týdnů se nepodařilo najít napříč sněmovnou nějaká rozumná dohoda.
3: Prostě se dohodli, že někdo dostane něco a ten druhý něco jiného. Co dostala koalice?
4: Koalice dostala za prvé, myslím, že zachráněnou reputaci, protože asi opravdu by se jim dobře neposlouchalo výstupy v médiích a myslím si, že ani česká společnost, která je na to nějakým způsobem háklivá, ještě v době, kdy tu probíhá vlastně diskuze o změně financování veřejnoprávních médií, tak kdyby se do rady dostali dva lidé, po kterých Česká televize bude vymáhat škodu a kteří ještě ke všemu mají figurovat na nahrávce, která ukazuje nějakou korupci.
3: Pardon, jenom Kristýno, jenom vysvětleme, proč bude vymáhat škodu, protože oni hlasovali před, je to kolik, šest let zpátky, co hlasovali pro odvolání dozorčí komise, pak to soud vyhodnotil jako ne podle práva a proto Česká televize milionové škody bude vymáhat po těch lidech, co hlasovali pro to odvolání a právě ti to dva jsou mezi tou skupinou, to jenom jako vsuvka.
4: Přesně tak. No a takže ta reputace, za druhé jim se povedlo navolit těch šest zbývajících členů do Rady České televize a mezi nimi není vlastně nikdo, kdo by té současné vládní koalici vadil nebo tam není vlastně nikdo, koho by ta vládní koalice nechtěla.
3: Takže oni obětovali Matochu s Bradáčem, aby mohli mít šest svých nových členů v Radě České
4: Přesně
3: televize.
4: Přesně tak. Dalo by se to také tak říct. Mimo jiné mezi těmi nově zvolenými radními je i Luboš Xaver Veselý a další lidé.
3: Jiří Šlégr taky, to jsou dva z té skupiny.
4: Přesně tak, po kterých hlasujících. Také Česká televize bude vymáhat pravděpodobně tu škodu.
3: A takže, je tam ex-mluvčí Novy Martin Chalupský, ex-poslanec Anno Berkovec, toho už se sama zmiňovala, ex-moderátorka Babišova podcastu Plíšková a nominant Aliance pro rodinu podnikatel
4: Petr Brozda.
3: To všechno jsou teda lidi, se kterými vládnoucí koalice nemá vůbec problém, naopak je tam chtěla, jsou to jejich nominanti.
4: Přesně tak, vlastně my z toho hlasování, které bylo vlastně veřejné, víme, že jediný ten kandidát, který dostal nějakou podporu i opozice, je právě Martin Chalupský. Takže to je jediný kandidát, který, dalo by se říct, nevadí opozici a jinak jsou to opravdu všechno nominanti, které podpořila pouze ta vládní většina.
3: Co z toho má opozice? Kromě toho teda, že se veřejně hlasovalo a že Matocha a Bradáč nejsou v radě. To stačilo opozici k tomu, aby tenhle deal posvětila taky?
4: Myslím si, že to, že Matocha a Bradáč nejsou v radě, je velký úspěch té současné opozice, zejména Pirátů, kteří si z toho udělali dost své téma. No a vedle toho samozřejmě díky tomu, že opozice blokovala tady ty volební body, tak si blokovala i své volební body. Několik měsíců se čekalo na to, až se zvolí poslední místopředseda sněmovny. Místopředsedkyní sněmovny se tedy v pátek stala Barbora Urbanová z Hnutí STAN, která vlastně na poprvé neuspěla. Když jsem se bavila s některými koaličními poslanci, tak oni říkali, ano, to je jeden z těch důvodů, proč třeba i opozice se snaží ustoupit, protože už tam zkrátka svého nominanta chtějí. No a vedle toho se dovolovala i členka dozorčí rady VZP, to byla zase nominantka ODS, paní doktorka Crnkenjaš, takže myslím, že z toho určitě i opozice něco má.
3: Taky Vlastimil Válek z TOP 09 byl ještě dovolen do správní rady VZP, takže to bylo taky součástí té
4: Přesně
3: dohody.
4: Tak.
3: Do toho se v pátek hlasovalo mimochodem o předsedovi sněmovní vyšetřovací komise k dozimetru a taky o nové ombudsmance. To bylo taky součástí dohody?
4: Je to takový celý balík té dohody, ale řekla bych, že ta klíčová dohoda toho všeho, samozřejmě jak opozice, tak koalice teď budou prodávat přesně tady ty jednotlivé body té volební jako úspěch a jako něco, co by nevyšlo bez té dohody, ale ano, samozřejmě nějakou součástí té celkové dohody to bylo, ale myslím, že tam vlastně zásadní bylo to, že to bylo veřejné, že se vzájemně nemohli osočovat, kdo tedy pro koho volil, protože tam byla opravdu reálná obava i z vládních řad, že pokud by to nebylo neveřejné, připomenu, že to navrhla opozice, aby ten bod byl veřejný, ale vládní poslanci se obávali toho, že kdyby to nakonec tedy bylo neveřejné, takže by třeba ti opoziční poslanci hlasovali schválně pro Matochu nebo Bradáče a říkali, vidíte, vy neumíte dodržovat dohody.
3: Jo, jo, oni by to mohli na sebe házet vlastně,
4: přesně
3: protože
4: tak.
3: by nebylo
4: takže
3: vidět,
4: myslím,
3: kdo
4: že ta vzájemná nedůvěra, to bylo klíčem celé vlastně té velké dohody.
3: Doplním, abych neochudil posluchače a posluchačky o informaci, že teda vyšetřovat dozimetr na té parlamentní úrovni bude Jindřich Reichl nebo povede tu komisi a ombudsmankou se stala Eva Kostolanská, ne Klára Šmáčková-Laurenčíková, bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva, ta nedostala podporu. Dobře, takže vznikla tu jakási dohoda, očividně byla dodržena a obětními beránky se staly Matocha s Bradáčem. Koho v nich ta Rada České televize ztrácí? Zvlášť Matocha, ten byl u hodně událostí z minulých let, že?
4: Byl. Možná jenom ještě jednu věc doplním. Když jsem se bavila s vládními poslanci, tak oni říkali, že to zkoušeli s Matochou a Bradáčem po dobrém, že jim zkrátka vzkazovali, aby se vzdali té kandidatury a oni nedokázali ustoupit, tak proto nakonec taková veřejná poprava. Oni měli možnost zkrátka se stáhnout sami a nebýt tedy takto vyobrazeni. Ale koho ztrácí? Ztrácí určitě kontroverzní jména. Přece jenom uvedu několik zásadních věcí z těch minulých let. Například Deník N uvedl, že v roce 2022 proběhla v domě Pavla Tykače schůzka tehdejšího generálního ředitele České televize Petra Dvořáka a právě předsedy Rady České televize Pavla Matochy a samotného Tykače. Dvořák následně podle Deníku N svým spolupracovníkům popsal, že ho Matocha v Tykačově přítomnosti přesvědčoval k odchodu z funkce, to bylo tedy před tou volbou v roce 2023, o které jsme si říkali, že by mohla být právě ta, o které se baví na té nahrávce. Zároveň dalo by se říct, že Matocha byl určitě jedním z těch nejvlivnějších postav Rady České televize. Byl právě opakovaně kritizován kvůli svým vazbám na Pavla Tykače. Velkou pozornost znášelo vlastně všechno, co Pavel Matocha říkal. A další věc byla právě ta kauza nezákonného odvolání dozorčí komise Rady České televize, o které jsme se bavili v roce 2020.
3: Taky bývalý ředitel Souček si stěžoval, že Matocha ho má vydírat.
4: Přesně tak. Bývalý ředitel Jan Souček si stěžoval, že čelil nátlaku ze strany některých radních, právě včetně Matochy. Matocha to odmítal, ale celkové to jeho působení se dá datovat i do největších sporů uvnitř Rady České televize a ty spory byly veřejné a nebylo to úplně příjemné. No a Roman Bradáč, ten byl méně mediálně viditelný, ale vlastně většinu těch klíčových hlasování absolvoval po boku Matochy. Mm-hmm. I on právě hlasoval pro to odvolání dozorčí komise.
3: 6 radních se teď volilo. Připomínám teda, že 18 členů má Rada České televize, oni se měnili ty zákony, 12 jich vybírá poslanecká sněmovna, zbylých 6 senát. S tím, že se vracím k tomu, že teď o tom, že tam nebudou Bradáč a Matocha, rozhodla hlavně audionahrávka, u které nemáme potvrzeno, že je vůbec pravá. Vyšetřuje to NCOZ, to jste sama říkala. Je tu X posudku. Jestli se toho třeba nebát, jestli se něco takového nemůže jako dít častěji, jestli to nemůže být přelomový případ teď.
4: Určitě to bude přelomový případ, protože bude to vlastně taková první zásadní věc. Mediálně ještě vlastně velmi žavá, kdy budeme vědět snad tedy, zda šlo o pravou audionahrávku nebo nikoli. A určitě to bude jakýsi precedens do budoucna pro policii, pro soudy.
3: Budeme to vědět teda.
4: Doufám, že ano.
3: Skončí to možná u soudu nebo
4: pravděpodobně. Přesně tak, ale já si myslím, že opravdu to vědět nakonec s velkou pravděpodobností budeme. Otázka je kdy. Připomenu, že právě vládní většina, konkrétně tedy Boris Šťastný, když vystoupil minulý týden na plénu, přesně tak, tak on říkal, že dokud se to nevysvětlí, tak ta volba neproběhne.
3: No ona byla oddalovaná vlastně.
4: Přesně tak, což tedy neznamená, že Matocha, já to čtu tak, že to neznamená, že Matocha a Bradáč už navždy v Radě České televize skončili, protože kdyby se třeba nakonec ukázalo, že ta audionahrávka nebyla pravá, nebo třeba časem, až se ta situace uklidní, tak říkáte správně, teď se dovolilo 6 členů, další volby proběhnou tuším v roce 2028, teď se nejsem jistá, takže opět oni se s velkou pravděpodobností přihlásí, nebo se budou moc přihlásit, to uvidíme, jestli se ta politická situace uklidní nebo ne. Mimochodem, volba proběhne určitě ještě jedna dřív než v roce 2028, protože Vít Rakušan, předseda Hnutí STAN, oznámil, že bude končit v Radě České televize Jan Padevět, který bude za Hnutí STAN kandidovat právě do Senátu. Takže uvidíme, jestli se třeba pánové nepřihlásí už tady o to jedno místo.
3: Dobrá, tak moc díky, že jste přišla, že jsme si o tom mohli společně ve Vinohradské 12 promluvit.
4: Díky moc za pozvání.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Kristýna Jelínková z týdeníku Respekt. Já jsem se jí ptal na Radu České televize, do které poslanci teď volili 6 lidí a sněmovnou neprošli Roman Bradáč a Pavel Matocha. Byla to součást širší dohody mezi koalicí a opozicí. Kdybyste měli už doposlouchané všechny Vinohradské 12 a nevěděli jste, co si pustit dál, tak mám zase po čase doporučení. Český rozhlas Plus teď vydává několik zajímavých sérií a jedna z nich se týká portrétů indiánských náčelníků v kontextu doby, ve které žili, ve které bojovali. Nový díl vychází každý červnový čtvrtek po 8. večer na Plusu. Naslyšenou zítra.
10: Jak funguje důchodový systém?
11: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení, varuje ekonom Michal Skořepa.
12: Samotný penzijní systém, pokud nic neuděláme, tak v těch dalších desítkách let postupně se dostane do deficitu v rozsahu několika procent HDP, což v těch dnešních číslech jsou stovky miliard. A to se potom nasčítá, řekněme, do roku 2100. Tam potom ten dluh, veřejný, český veřejný dluh by narůstal na 100% možná i za tuhle tu hranici, což je na českou ekonomiku už je opravdu hodně.
10: Už léta se u nás proto mluví o nutnosti důchodové reformy. Žádná opravdu zásadní, ale stále neproběhla. Dlouho se u nás plánují tři pilíře důchodového systému, které potřebujeme. Máme první pilíř, což je dnešní průběžný systém, a ten doplňuje třetí pilíř, který počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel, a do kterého spadá už existující forma penzijního připojištění. Zatím nám ale chybí takzvaný druhý pilíř.
12: Český systém svého času zhruba před 10 lety byl namířen k tomu, že by tady vznikl ten druhý pilíř. My jsme ho dokonce 2 roky měli, pak ho ta následující vláda zase zrušila. A ten základní princip toho českého druhého pilíře spočíval v tom, že by lidé vzali kus těch svých peněz, které do té doby platili do toho průběžného systému v tom prvním pilíři, a místo toho, aby tyhle peníze mířily do toho prvního pilíře, tak by se namířily do toho druhého. Čili byly by to povinné platby, nebylo by to na těch lidech, jestli chtějí nebo ne. Oni by se rozhodli, a pokud by se rozhodli, rozhodli mít část peněz v tom druhém pilíři, tak by museli prostě tam ty peníze platit. To je rozdíl oproti tomu třetímu pilíři, ten je čistě dobrovolný.
10: Toto řešení ale není jedinou správnou variantou. Po světě funguje řada nejrůznějších důchodových systémů a těžko říci, který je nejlepší. Důležité podle Michala Skořepy je, aby byl systém jasně dlouhodobě naplánovaný a všichni dopředu věděli, jak se na důchod spořit budou a kolik v důchodu dostanou. A navíc by měl být celý systém nastavený tak, aby se uměl sám automaticky upravovat.
12: Přes polovinu evropských zemí má nějaký takovýhle balanční mechanismus, který prostě vede k tomu, že vlastně se o ten systém do jisté míry nemusí starat, pokud by nechtěli, a on si žije nějakým svým životem, kde prostě žádní kostlivci tam nerostou ve skříních, a to bohužel u nás taky nemáme.
10: Každé investování, tedy i to penzijní, je spojeno s určitým rizikem. Michal Skořepa ale upozorňuje, že spoření na důchod je velmi dlouhodobá investice, která jednorázová rizika velmi výrazně eliminuje. A lidé by proto při volbě investičních produktů neměli zůstávat zbytečně při zemi, aby pak jejich důchod nebyl zbytečně nízký.
12: Ti klienti samotní, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich mají tendenci se držet velmi při zdi, přestože se jedná o investici na dlouhá léta, kdy je možno roztáhnout ta křídla prostě a investovat relativně rizikovým způsobem, protože ta pravděpodobnost, že to riziko se nám projeví, tak v tomhletom dlouhém horizontu je naprosto minimální.
10: Uzavírá ekonom Michal Skořepa.
11: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Druhý cizí jazyk bude pro základní školy povinně volitelný, oznámil to ministr školství. V severoirském Belfastu propukly násilnosti po útoku nožem na ulici. Čeští fotbalisté se před startem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika a dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram odložil o rok. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla i s malým týmem zůstat na úřadu vlády, potvrdila to Radiožurnálu. Původně se měla celá rada ze Strakovy akademie přesunout. Na ministerstvo práce a sociálních věcí ale nakonec zamíří pouze část zaměstnanců romské agendy. Podle zmocněnkyně je to výsledek průběžných diskusí s vedením úřadu vlády. Jednat teď budou i s resortem práce, dodává Fuková.
14: Jak bude vypadat komunikace, koordinace a vůbec nastavování té práce, která tu byla započatá více jak 20 let, takže to jsou věci, které nás ještě jako čekají.
13: Fuková taky získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Většina zástupců Romů v radě podle ní rezignovat nebude. V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Stovky lidí mimo jiné zapálily auta a autobus městské dopravy. Záběry televize Sky News zaznamenaly taky jeden hořící dům. Úřady a policie v severním Irsku násilnosti odsoudili a vyzvali demonstrující k uklidnění situace. Nový atletický ovál otevřel Sokol Královské Vinohrady v pražských Rýgrových sadech. Místo původního škvárového povrchu je tam teď tartan v béžové barvě. Z původních 4 běžeckých drah se navíc ovál rozšířil na 6. Obnova sportoviště stála 18 milionů korun. Polovinu zaplatil pražský magistrát, říká starosta České obce sokolské Martin Chlumský.
15: Ten atletický ovál dlouhá léta potřeboval výraznou rekonstrukci, nesplňoval parametry pro soutěže a my jsme moc rádi, že vlastně Sokolové, ale i veřejnost má dneska odpovídající podmínky pro tréninky, pro sportování.
13: Čeští fotbalisté se během dneška přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ráno odehrají úvodní zápas na mistrovství světa. Nastoupí proti Jihokorejcům. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Harta říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
16: V Mexiku žije 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
13: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají přímý přenos.
17: Překážka na D4 za Miroticemi a na D1 před Humpolcem. Na dálnici D4 z Prahy do Strakonic se vyhněte překážce za odbočkou na Mirovice a Tábor. Na 72. kilometru máme hlášenou srnu na vozovce. Na D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Za Větrným Jeníkovem na 96. kilometru nákladní auto blokuje pruh pro pomalá vozidla. Musí se vybočovat, místo je ale označené. A velmi podobná situace na D1 do Prahy i za sjezdem na Divišov. Na kilometru 37,5 stojí v pomalém pruhu nákladní auto. I tam se vybočuje doprostřed. Na D1 počítejte s omezením za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem od Brna na kilometru 204 silničáři opravují vozovku v levém pruhu. V Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Blanka je mimo provoz obousměrně mezi Letnou a Břevnovem. Strahovský tunel je zavřený směrem od Blanky na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
11: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
18: Czech Radio News in English. At a meeting with the heads of Czech Radio and Czech Television on Tuesday, representatives of the ruling coalition reiterated their intention to push ahead with a plan to abolish television and radio license fees and replace them with state funding. Prime Minister Andrej Babiš, who was present at the talk, said the amount would be fair, predictable and indexed to inflation. Customs officers in Brno seized 800 kilograms of kratom intended for illegal distribution last week, the largest such seizure in Czech history. Kratom is classified in the Czech Republic as a low-risk psychomodulatory substance and can be legally purchased by adults from licensed retailers. And Renata Kellnerová, majority owner of the PPF Investment Group, has once again been named the most influential woman in the Czech Republic in Forbes magazine's annual ranking. Weather. Wednesday should be overcast and rainy around the country with day temperatures between 14 and 19 degrees Celsius. The biggest event in football, the World Cup, gets underway this week. Czechia, appearing in the tournament for the first time in two decades, will take on South Korea in their first game in Mexico's Guadalajara on Thursday. But what are the Czechs' chances of making a splash in North America? Ian Willoughby discussed their prospects with journalist Jiří Hošek of Canal Sport.
19: It is very difficult to predict because I believe the team has really gelled together under Miroslav Koubek, their new coach who took Czechia to the World Cup in the very last moment. At the same time, I think it's very demanding World Cup concerning Czechs have to travel fourth most miles among all 48 teams, just commuting between their base in Dallas and the cities where they play their fixtures. And of course, the extreme heat and the high altitude may play its role. So I think they benefit from a not simple but playable group featuring Mexico, South Korea and South Africa. So I do believe that with one win and one draw, they could make it into the round of last 32.
20: And who are the players, the main players the Czechs will be relying on at this World Cup?
19: I think the fundamental philosophy of the Czech team is to avoid unforced errors at the back. So a really solid defense is the key to success. And of course, they will hope that their star attacker, Patrik Šik, who is very fragile with his injuries and illnesses, will perform. So I think these two pillars are absolutely essential. And of course, you know, the goalkeeper performance in a tournament like the World Cup or the Euros is absolutely must. So of course, Matěj Kovář took the team to the World Cup with his stellar performances in penalty shootouts against Ireland and Denmark. But I still, you know, I am among the experts who kind of cast doubt whether he really has the quality to be a long-term number one goalkeeper for Czechia.
20: And if you were the coach of South Africa or South Korea or Mexico, what would you be identifying as the weaknesses or as the biggest weaknesses in the Czech squad?
19: I believe it would be probably the movement of the Czech squad, maybe the ultimate speed of the center backs. I think this is a certain liability. So I would strongly recommend the opposition side to keep the ball moving and to rotate and to just offer agility and speed against the Czech defense. So this is something in combination with the extreme weather conditions that can prove very difficult for the Czech team.
18: Sports journalist Jiří Hošek speaking there to Ian Willoughby, and of course we'll be keeping our fingers crossed for the Czech team. That's all from us for the time being, but you'll find more news and current affairs stories in English at radio.cz. Thanks for listening.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
21: Kam se ubírá Maďarsko pod novým vedením? Daří se premiérovi Petru Maďarovi napravovat vztahy s Bruselem, což označil za svoji prioritu. Jak životoschopná může být Vyšegrádská čtyřka a mohla by se rozšířit o další země? Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes ředitelka pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
11: Jak to vidí?
21: Maďarský premiér Péter Maďar, který se svojí stranou TISA odstavil po 16 letech od moci autokrata Viktora Orbána, je ve funkci měsíc. Co se mu za tu dobu podařilo?
22: Myslím si, že se mu podařilo několik věcí. Třeba složit vládu, získat, být jmenován premiérem. A taky se mu podařilo naplnit jednu z jeho vlastně největších priorit, které deklaroval už před volbami a i těsně po volbách, a to je nějakým způsobem se domluvit s Bruselem, s Evropskou komisí na získání těch zmražených evropských prostředků pro Maďarsko. To bych označila za jeho největší úspěch, který je do velké míry i předpokladem pro dosažení dalších priorit a dalších úspěchů.
21: Za dva týdny, tedy 23. června, by se mělo v Budapešti sejít takzvaná Vyšegrádská skupina. Petr Maďar řekl, že dialog s nejdůležitějšími spojenci byl přerušený. Může se oživit tento projekt? Co myslíte?
22: Já mám o tom trochu pochybnosti, abych odpověděla stručně. Na druhou stranu, to, že se ten summit bude konat na premiérské úrovni, je určitě signálem toho, že Maďarsku na tom záleží a Petrovi Maďarovi na tom záleží. Je důležité si tady říct, že tak, jak probíhají ty cykly takzvaného předsednictví v rámci Vyšegrádské skupiny, tak teď se vlastně úplně chýlí ke konci ten maďarský předsednický mandát, takže skutečně ten summit bude v Budapešti organizován na poslední chvíli. Viděli jsme, že i Viktorovi Orbánovi záleželo během jeho vládnutí na Vyšegrádské skupině, ale já tam vidím nějaký rozdíl v koncepci toho, jak vlastně tu středoevropskou spolupráci Petr Maďar a Viktor Orbán vnímají. Zatímco pro Viktora Orbána to byl velmi ideologický projekt, který vlastně z povahy věci pro něj nějakým způsobem fungoval v opozici k Bruselu a jako nástroj vymezování se vůči takzvanému bruselskému mainstreamu, tak Petr Maďar, podle toho, co my zatím vidíme, vnímá Vyšegrádskou skupinu a vůbec posilování středoevropské spolupráce jako nějakou cestu pro skutečně zkvalitnění řekněme, života v téhle části Evropy a jeho lepším třeba nenapojení na tu západní část, ale víme, že tady máme v tom regionu prostě spoustu nedodělků, spoustu věcí, které je potřeba dodělat, ať už jde o dopravní infrastrukturu, energetiku a podobně.
21: Maďar prý chce formát založit na obnoveném maďarsko-polském partnerství. Má na to podobný zájem je Varšava?
22: Myslím si, že ano. Myslím si, že Peter Maďar by nic takového neprohlašoval, kdyby neměl od Donalda Tuska nějaké dobré signály, nějaké pozitivní signály k takové myšlence. Už v minulosti jsme vlastně často viděli, že Vyšegrádská skupina fungovala na takovém půdorysu 2+2. V minulosti to bylo třeba, řekněme, autokratizující se v uvozovkách teda Polsko a Maďarsko a oproti tomu Česko a Slovensko. Nyní to zase vypadá, že vlastně tím motorem budou tedy, řekněme, proevropské Maďarsko a Polsko a tou druhou polovinou potom, řekněme, euroskeptičtější Česko a Slovensko. Tím možná se ještě trochu vrátím k té vaší předchozí otázce, na kterou jsem vlastně pořádně neodpověděla, jestli je šance pro obnovení té spolupráce. Ta spolupráce vyšegrádská často bývá, ta očekávání od vyšegrádské spolupráce bývají často podle mého názoru přehnaná nebo vlastně nevhodná. Vyšegrádská spolupráce je regionální formát, ale ta očekávání, která od ní často politici mají, často i média mají od Vyšegrádské skupiny tato očekávání, je, že to bude nějaký politický blok v rámci Evropské unie třeba, což v žádném případě není automatické a my vidíme, že ty státy mají prostě ty zájmy rozdílné.
21: Navíc vztahy mezi Budapeští a Bratislavou nejsou idylické, zvlášť když maďarský premiér při příležitosti Dne národní jednoty řekl, že Maďarsko je asi jedinou zemí na světě, která sousedí sama se sebou.
22: Tak je to trochu provokativní. Na druhou stranu z hlediska, on mluvil k těm Maďarům, k Maďarům, kteří ať teda už žijou na území Maďarska nebo na území těch sousedních států. A z pohledu tedy toho jeho obecenstva, těch lidí maďarské národnosti, to vlastně bylo řečeno velmi hezky. On vlastně apeloval na to, že ti lidé, kteří mají ten maďarský původ, tu maďarskou etnicitu, tak se mají cítit součástí toho maďarského národa. Samozřejmě je pochopitelné, že při tom současném stavu maďarsko-slovenských vztahů to jenom přelilo olej do ohně. Tam se vlastně ten konflikt mezi Robertem Ficem a Petrem Maďarem existuje už vlastně od samotných voleb, od jejich prvního telefonátu, který to napětí mezi nimi nějakým způsobem potvrdil. Jde tam o ty Benešovy dekrety a o pozemky, které jsou zabavovány, nebo byly zabavovány slovenským občanům maďarského původu.
21: No právě slovenská policie poprvé zahájila trestní stíhání za zpochybňování právě Benešových dekretů, zatím ale nikoho neobvinila. Proč tamní vláda prosadila loni v prosinci zavedení tohoto nového trestného činu?
22: Bylo to v reakci na vlastně slovenskou opozici, kde vlastně to bylo progresivní Slovensko, které vůbec toto téma jako vneslo do té slovenské debaty a slovenská vláda chtěla tímhletím vlastně reagovat na to, na ty požadavky, které ta opozice vznesla, to vlastně progresivní Slovensko mělo nějaké prohlášení, ale teda Smer a jeho koaliční partneři to vlastně přetavili tu svoji reakci až teda v úpravě trestního zákoníku. Teď tedy v těch maďarsko-slovenských stazích to vypadá tak, že maďarská strana požaduje právě zrušení tedy těch sankcí, které jsou ve slovenském trestním zákoníku za zpochybňování Benešových dekretů.
21: Jak se k tomu projektu V4 staví momentálně česká vláda?
22: Česká vláda, nejenom tato, ale všechny české vlády, na které si vlastně vzpomenu, mají Vyšegrád rády. Pro všechny vlastně byla, no, pro naprostou většinu z nich, byl Vyšegrád priorita. Pojďme si vzpomenout, že už v programovém prohlášení Fialové vlády v roce 2021 vlastně Vyšegrád se objevuje na skutečně prioritním místě jako jedna ze klíčových platform pro českou zahraniční politiku. Do toho samozřejmě potom hodila vidle chtěla jsem říct, že do toho hodilo vedle Rusko, ale hodilo do toho vedle Viktor Orbán se svojí politikou vůči Rusku, kde vlastně bylo jasné, že v tomhle naprosto klíčovém tématu, to znamená konfliktu Ruska s Ukrajinou se ty země žádným způsobem neshodnou. A zase tam potom byly ty dvojice, o kterých jsem mluvila před chvílí. A tentokrát se to lámalo tak, že Česko a Polsko byly velmi vlastně proukrajinské a velmi pomáhaly Ukrajině, zatímco Slovensko a Maďarsko tedy ne.
21: Buďme k tomu, že maďarský premiér, ten nový, navrhl, aby se k setkáním ve formátu V4 připojili Francie a Německo. Je zájem i ze strany těchto zemí tedy?
22: Já jsem ještě chtěla doplnit, že my vlastně, ale jako navzdory tomu, že všechny tři strany té současné české vládní koalice jsou pro Vyšegrádské, tak vlastně jako nevidíme žádné iniciativy. Ty iniciativy tady opravdu v tuhle chvíli přichází hlavně od Petra Maďara. Pokud jde o to Německo a Francii, tak já předpokládám, že i z české strany by toto bylo jako vítáno, dává to smysl vlastně. Francie a Německo jsou největší země Evropské unie a dává smysl, aby se s nimi ty vyšegrádské země bavily takto pohromadě. Byť, jak už jsem před chvíli říkala, nemají všechny zájmy úplně totožné přirozeně, ale víme, že ať už Francie nebo Německo prostě se dívají na ten středoevropský region specifickým způsobem a určitě bude zajímavé, když se budou bavit takto dohromady.
21: Emmanuel Macron před týdnem přijal Maďara v Elizejském paláci a mluvil o nové éře pro Maďarsko i Evropu, čili v čem je specificky pro maďarskou vládu důležitá pro tu novou právě Francie?
22: Jak už jsem říkala, Francie je velká země. Je to taky země, která, řekněme historicky, má jakýsi dluh vůči nejenom teda Maďarsku, ale i jako střední Evropě, samozřejmě myslím pomyslně. Vlastně ta spolupráce mezi středoevropskými státy a Francií a středoevropskými státy, myslím včetně České republiky, vlastně není v tuto chvíli příliš rozvinutá. Je tam vlastně jako velký potenciál pro nějakou spolupráci. A já si umím představit, že mezi Maďarskem a Francií lze mluvit o spolupráci, například pokud jde o jadernou energii, což je jako klíčové téma Francie samozřejmě historicky, a zároveň jaderná energie a třeba dostavba jaderné elektrárny Paks 2, která v Maďarsku probíhá, je zase naprosto jako esenciálně důležitá pro Maďarsko a maďarskou ekonomiku.
21: Německý kancléř Friedrich Merz označil vítězství Tisi ve volbách za hluboký předěl v maďarských dějinách, srovnatelný prý s pádem komunistického režimu v roce 1989. Je to příhodné srovnání?
22: Řekla bych, že když to kancléř Merz řekl, tak věděl, že se to objeví v titulcích, ale asi ano. Rozhodně je to významný předěl. Možná bych se nedopouštěla úplně tady takovýchto srovnání, ale významný předěl to rozhodně je.
21: Jak reálná je tedy Maďarova vize silné střední Evropy, když mluvil o možném užším spojenectví V4 a Rakouska, pak už tady zmíněného Německa, Chorvatska, Slovenska nebo Rumunska?
22: To bych neřekla, že je úplně reálné, že vznikne nějaké oficiální formální uskupení, které bude zahrnovat všechny tyto státy. My jsme už v minulosti viděli, že třeba minulý český prezident Miloš Zeman podporoval tady tenhle nápad o rozšíření Vyšegrádské skupiny, pokud se nepletu, o Rakousko a Chorvatsko a Slovinsko snad, ale nikdy to vlastně nedávalo žádný velký smysl, že tyhle ty čtyři země, které tvoří Vyšegrádskou skupinu, vlastně dávaly přednost tomu, že se scházely právě v tom formátu Vyšegrád plus. To znamená třeba Vyšegrád plus, řekněme teď, jak jsme se bavili o Německu nebo Francii, ale třeba i Vyšegrád plus Japonsko. Zároveň ve střední Evropě Vyšegrád není jediným formátem, na kterém lze spolupracovat. Máme tady kromě Vyšegrádské skupiny, když teda se zaměřím na ty formáty, kde Maďarsko je členem, tak třeba i iniciativu Tří moří, původně polskou. Máme tady takzvanou centrální pětku, nebo jak se to překládá do češtiny, která vznikla během covidu a vlastně nevím, jestli aktuálně ještě funguje. Ale co tím chci říct je, že lze vlastně s těmi, že není potřeba tvořit nějakou jako formální strukturu, ale lze s těmi státy spolupracovat, řekněme, ad hoc. Mm-hmm.
21: Analytička AMO Pavlína Janebová je dnes naším hostem.
0: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
21: Budapešť dosáhla komplexní dohody s Kyjevem o rozšíření jazykových, vzdělávacích, kulturních a politických práv 100 000 maďarské menšiny žijící na Ukrajině. Jak je to důležité?
22: Je to velmi důležité. Tohleto, vlastně ten konflikt o ta jazyková práva, byl vlastně u zrodu toho velmi potom rozvinutého konfliktu mezi Ukrajinou a Orbánovým Maďarskem, který potom byl důvodem nebo záminkou, to je otázka, pro to, aby třeba Maďarsko blokovalo různá rozhodnutí na unijní úrovni, ať už jde o pomoc Ukrajině v jejich válce proti Rusku, respektive třeba pokud jde o rozšiřování Evropské unie a o zahájení toho rozšiřovacího procesu. Takže to, že se podařilo vlastně tady ten dlouhodobý konflikt nějakým způsobem začít řešit, nějakým způsobem prolomit to, ten stav neuspokojivý, tak to je určitě velmi důležitý signál. A my vlastně už teď třeba víme, že vláda Petera Maďara nehodlá vlastně blokovat zahájení těch přístupových procesů Ukrajiny a Evropské unie.
21: Maďarsko právě na pracovních jednáních v Bruselu naznačilo, že už nebude blokovat, jak jste řekla, poskytování. Je to nějakých 6,6 miliardy eur v přepočtu asi 160 milionů korun z takzvaného Evropského mírového nástroje na vojenskou podporu Ukrajiny. Čili toto je asi jeden z těch nejvýznamnějších kroků, ne?
22: Je to velmi významný krok a potom tam samozřejmě jde i o takovou tu půjčku, která tuším je v hodnotě 90 milionů eur. Takže ano, je to vlastně jako diametrální rozdíl oproti té politice Viktora Orbána, který skutečně si z toho odporu proti Ukrajině udělal jako to zásadní téma pro svoji stranu i během předvolební kampaně.
21: Co za to Budapešť získá?
22: Budapešť za to získá pověst nebo reputaci důvěryhodného partnera. Nemyslím si, že to určitě je to do nějaké míry transakční. Na druhé straně si nemyslím, že je to tak jako krátkodobě transakční, že je to prostě dovolíme peníze Ukrajině a za to budeme mít otevřené dveře v Bruselu. Ale souvisí to s celou širší zahraničně politickou a evropskou koncepcí té nové vlády, kdy jedním z jejich hlavních cílů, a to dlouhodobých cílů, je nějakým způsobem vrátit Maďarsko do unijního mainstreamu. To znamená využívat členství v Evropské unii nikoli pouze jako, řekněme, pokladničku, ale jako nějaký širší strategický zájem. Že členství Maďarska v Evropské unii je pro Maďarsko prostě věc, která nemá alternativu a která nějakým způsobem napomáhá k naplnění třeba i maďarského národního zájmu. Což zase, když se vrátím k Viktoru Orbánovi, ten to využíval přesně opačně. Ten vlastně dával Brusel, dával Evropskou unii a evropskou integraci často do opozice k prosazování maďarského národního zájmu.
21: Premiér Peter Maďar požádal nadcházející irské předsednictví Evropské unii, aby mu pomohlo zastavit disciplinární řízení, které proti Budapešti už několik let vede Brusel kvůli porušování zásad demokracie a právního státu. Co je k tomu vlastně potřeba?
22: Tady je potřeba, aby skutečně Maďarsko pod vládou teda Petra Maďara eliminovalo ty důvody, které vůbec jako vedly ke spuštění tady tohle řízení podle článku 7. A je to spousta vlastně věcí, které souvisí s nezávislostí justice, s nezávislostí médií a do toho už se Petr Maďar samozřejmě pustil, jak všichni víme, nebo jak víme, můžeme to vidět v tom posledním měsíci, ale je to třeba i diskriminace LGBTQ lidí, kde vlastně v Maďarsku v rámci, zase v Orbánově Maďarsku, v rámci opatření, která se nominálně měla týkat rodinné politiky, vlastně docházelo k zavádění opatření, která v praxi diskriminovala LGBTQ lidi.
21: Nová maďarská vláda slibuje zásadní potírání korupce. Jak je tam rozbujela, jak s ní chce Maďar zatočit?
22: Korupce v Maďarsku je velmi rozbujela a víme to podle vyšetřování například i různých mezinárodních institucí. A korupce taky byla, řekněme, myslím, že to můžeme říct, tím hlavním tématem těch proběhlých voleb. Kde vlastně, když to řekneme cynicky, tak ten program, který strana TISA nabídla, vlastně není zase až tak odlišný od programu, který ještě třeba před pár lety nabízel Fidesz, ale tím hlavním, tou hlavní změnou je právě to potírání téhleté korupce, která skutečně je prorostla jako do nižších úrovní fungování maďarského státu. A my vlastně podle volebních výsledků vidíme, že jako znechucovala už i řadu lidí, kteří původně měli z toho Orbánova systému třeba ekonomické výhody. Prostě můžeme říct, že ten Orbánův systém už jakým způsobem jako zevnitř vlastně zhroutil, protože prostě nevěděl, kdy přestat. Víme, že Peter Maďar a jeho vláda vytvořili nové třeba nová tělesa vládní, která mají za úkol prošetřit tu korupci, prošetřit, kam se ztrácely veřejné prostředky a tak. Takže to určitě probíhá. To asi jedno z nejviditelnějších věcí, kterou Peter Maďar udělal potom, co se stal premiérem, tak byla taková série videí, kde se šel podívat do vlastně jako sídel úřadů, sídel předchozí Orbánovy vlády, kde vlastně občanům ukazoval na internetu v těch videích, jak to tam měli jako velmi luxusně vlastně zařízeno za peníze daňových poplatníků, což v nějakém, jako nějakém praktickém dopadu je samozřejmě jako nepříliš důležité, ale je to rozhodně velký signál pro Maďarovy voliče a pro maďarské občany.
21: Ředitelka pro výzkum v Asociaci pro mezinárodní otázky Pavlína Janebová byla naším dnešním hostem. Moc děkuji. Naschledanou. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
1: Víte, co má společného Praha a Brno?

0: Spojené státy provedly několik úderů na Irán. Oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM je označilo za sebeobranu v reakci na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je reakce americké armády silná. Sestřelení vrtulníku ale Teherán odmítá. Íránská státní televize po amerických úderech hlásí výbuchy v jižním Iránu nebo na ostrově Kašm. Íránský ministr zahraničí Abbas Araghchi na sociální síti X napsal, že žádný americký útok nezůstane bez odezvy. Jih evropské části Ruska i anektovaný poloostrov Krym se potýká s nedostatkem pohonných hmot. Před čerpacími stanicemi se kvůli tomu tvoří kilometrové kolony. Způsobuje to taky nedostatek základních potravin v obchodech na poloostrově. Zasažená oblast pravidelně čelí ukrajinským úderům, které cílí taky na silniční tahy a železnice. Podle ukrajinských dronových vojsk se provoz nákladních aut z Ruska na Krym za 2 týdny snížil o 70%. Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z témat úterní schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc. A Karlovy Vary zahájily přestavbu bývalé ubytovny v městské části Drahovice na nájemní byty. V 8podlažním panelovém domě jich vznikne 62. Projekt za 145 milionů korun město uhradí z dotace a taky z úvěru od Státního fondu rozvoje investic. Pravidla pro přidělení bytových jednotek schválí příští týden zastupitelé. Hokejisté Vegas budou za necelou půl hodinu hostit Carolinu ve čtvrtém utkání finále NHL. Domácí Golden Knights vedou v sérii 2-1 na zápasy a v jejich dresu taky hraje český útočník Tomáš Hertl.
1: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Větrným Jeníkovem. Na 96. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, je to ale označené a dobře viditelné. Na D1 čekejte omezení za Brnem ve směru na Vyškov. Za nájezdem z Ostravské ulice na kilometru 204 a silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se připravte na omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, je to teď plynule průjezdné. A v Praze dnes v noci neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba zastavila provoz i ve Strahovském tunelu. Ten je dnes v noci neprůjezdný směrem z Břevnova na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: 37krát za poslední víc než 2 měsíce Donald Trump naznačoval, že je dohoda s Íránem na spadnutí. 7. dubna na sociálních sítích podle CNN napsal, že jednání pokročila velmi daleko, ale že je potřeba ještě 2 týdny, aby byla, cituji, dohoda dokončena a stvrzena. A sama Amerika se mění před očima. Trump už není jen epizoda, je to systém. Začíná Osobnost Plus, mým hostem je amerikanista Krištof Kozák. Vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den vám i posluchačům.
3: A hezký den z Plusu přeje taky Barbora Tachycí.
2: Osobnost Plus.
3: Tak, pane Kozáku, zkusme takovou extrémní předpověď vývoje budoucího, o které mi nakonec řeknete, jestli je extrémní, anebo není. Jo? Tak Americe se nikdy nepodaří uzavřít jadernou dohodu s Íránem, nikdy se jí nepodaří úplně volný průjezd Hormuzem, Ukrajina ji nezajímala nikdy, takže tím méně dnes.

0: a má vztek, myslím tím Donalda Trumpa, na Evropu a tudíž vystoupí z NATO. Ptám se, je tohle všechno reálné?
1: No tak v rámci toho dynamického vývoje, co vidíme, no tak jako dneska se těžko vylučuje nějaký scénář. Nicméně jako například ta situace v Hormuzském průlivu je dlouhodobě neudržitelná a vlastně obě strany to vědí. Jako výrazně to postihuje teda zejména jako ty ekonomiky v Asii, ale jako pokud se ta dohoda nedojedná, tak je to v podstatě jako ten výsledek tak katastrofální, že tlak na to ukončení jako jednou bude velký.
0: Ale můžu tady vám do toho vstoupit, totiž celý vtip je v tom, jak jsem to pochopila, opravdu mě, jestli se mýlím, že Donald Trump potřebuje zprůchodnit Hormuz, ale souběžně s uzavřením jaderné dohody s Íránem. To jde pro něj ruku v ruce. A docela pochopitelně. No ale ta jaderná dohoda se neblíží ani náhodou, že?
1: No, ono je to jako trochu komplikované, protože vlastně ten Irán by musel souhlasit s relativně dramatickým omezením své suverenity. Aby ta dohoda mohla nějakým způsobem kredibilně fungovat. No a jako jsou tam, jako na tom se ta jednání v podstatě zasekla. No ale potřeba připomenout, že prostě Iránci chtěli jadernou zbraň zejména proto, aby se jim nestal ten překvapivý útok Ameriky a Izraele. No. A chtěli být proti tomuhle tomu ochránění. A je potřeba také zmínit, že vlastně Izrael touží vlastně dlouhodobě získat status jediné jaderné mocnosti na Středním východě, protože Benjamin Netanyahu si spočítal, že to je vlastně ta jediná ultimátní garance izraelské bezpečnosti. No a to samozřejmě...
0: No mám pravdu, mimochodem. No,
1: jako, v tomhle to má pravdu, ale jako tehle ten postoj samozřejmě jako dramaticky antagonizuje jako všechny ty účastníky v tom regionu.
0: Jasně, já tomu rozumím, ale když vy jste říkal, co by přinesla případná jaderná dohoda Iránu, že by to... Pakliže by to byla dohoda, jakou chce Trump, omezilo suverenitu Iránu, ano, sahal by Donald Trump do vnitřních jejich záležitostí, které sice můžou být nebezpečné pro svět, ale jinak jsou jejich vnitřní záležitostí. Tak jsme opět u toho, jestliže nebude jaderná dohoda, nebude Hormuz. Ne, teda tak on to tvrdí.
1: Já bych rád jako samozřejmě seděl tam u těch 21 hodinových vyjednávání. Ta dohoda, pokud bychom aspoň trochu měli věřit něčemu z té americké administrativy, tak jako tam byla vážná snaha nějakým způsobem vyvážit ty požadavky, no, ale je to velmi komplikované, ale ukázalo se to zase. No, v těch posledních dnech, kdo vlastně nejvíc torpedoval ty snahy o dohodu, byl Benjamin Netanyahu, který postupuje prostě velmi brutálně a důrazně v Libanonu, včetně prostě zase vlastně bombardování celých civilních čtvrtí. No a Donald Trump si myslel, že jako to není tak důležité, ale pro tu iránskou stranu, tak ta jako... Pro ně je důležité udržet nějakým způsobem Hizballáh při životě a spojuje to a ten izraelský postup v Libanonu v podstatě z iránského pohledu logicky s uzavřením té dohody. No a Benjamin Netanyahu zrovna, co jsem zase četl tam, co unikne z té administrativy, no tak Benjamin Netanyahu je spíše na straně prostě pokračování toho konfliktu, dalšího intenzivního bombardování.
0: Ty cíle obou zemí, tě myslím Spojených států a Izraele, se samozřejmě v mírných nuancích liší, jasně. Ale jinak spor Amerika, Izrael se jeví možná jako úplně okrajový v okamžiku, když si uvědomíme, že se vzájemně natolik potřebujou, že prostě k nějakému rozkolu tady vůbec jako nemá šanci dojít, nebo ne?
1: No, já si myslím, že na to trochu spoléhá Benjamin Netanyahu. A Benjamin Netanyahu v podstatě několikrát už vlastně zkomplikoval Donaldu Trumpovi tu cestu k dohodě. A přesně spoléhá na to, že i když Donald Trump na něj křičí vulgarizmy do telefonu a vlastně ho jako žádá, aby nekazil ty Trumpovy plány, tak Benjamin Netanyahu v podstatě si z toho příliš nedělá. Přesně proto, že spoléhá na to, že ta vazba Izraela a Spojených států, včetně podpory těch amerických židovských voličů, tak je natolik důležitá, že ten základ té aliance zůstane jako nedotčen. Ale zmínil bych zajímavou věc, že zároveň vlastně Donalda Trumpa a jeho administrativu mají výrazně nadstandardní vztahy se Saudskou Arábií, se Spojenými arabskými emiráty ti všichni s Katarem. A tyto všechny státy také intenzivně lobují u Donalda Trumpa na to, aby ukončil ten konflikt, protože jejich iránská ekonomika je v troskách, ale ta ekonomika států Perského zálivu tak taky je dramaticky poškozená. No, kdo teďka pojede na dovolenou do Dubaje?
0: Ne, rozumím tomu, ale na druhou stranu všechno tohle lobování pro Donalda Trumpa bez pochyby znamená výrazně méně než ten záměr, aby před světem vypadal jako king. A jako king má šanci vypadat jenom v momentu, kdy uzavře tu jadernou dohodu. Takže je to tak trošku začarovaný kruh, ze kterého se teď bude těžko vystupovat.
1: Je to tak, ale rozhodně bych zase třeba nepodceňoval. Donald Trump je velmi dobrý jako prodat cokoliv jako skvělé a absolutní vítězství. Takže
0: to mají společné s Putinem, že?
1: Je to tak. Já doufám, respektive spousta lidí doufá, že k nějaké té dohodě dojde. Ale podle všeho, prostě už to, že se vážně o té dohodě jedná, no tak se nenaplnil ten jako hlavní cíl toho americko-izraelského útoku, a to je teda nějaká zásadní změna režimu v Iránu. To
0: vlastně... A nebylo hlavním cílem zničit ty jaderné kapacity?
1: Ty jaderné kapacity, pokud by režim v Iránu jako nebyl tak prostě otevřeně nepřátelský, zejména vůči Izraeli, no tak... Pakistán má jaderné zbraně, je to v lecčems dost problematická země, no ale nějakým způsobem jako to všichni nakonec akceptovali. Takže kdyby ten iránský režim byl nějakým způsobem jinak jako založený a například by prostě souhlasil s těmi pravidelnými kontrolami těch mezinárodních institucí, což například Izrael vůbec nedělá, no, tak by to vlastně neměl být takový problém.
0: Finální otázka na téma Irán. Totiž samozřejmě, že teď je Donald Trump v obrovské nelibosti i západního světa, protože umírají Iránci a tak dále. Ale zároveň nezasloužil by vlastně pochvalu za to, že na rozdíl od svých předchůdců to aspoň chtěl nějak řešit?
1: Já si myslím, že rozhodně ne. No, jako to, co jako Izrael s USA udělali, no, tak jako položili jednu z těch posledních hřebíků do rakve nějakého mezinárodního práva a tím jako postupem proti Iránu. No, to je hezké, že to chcete řešit, ale jako přesně, umírá spousta lidí. Teďka v důsledku té blokády Hormuzu prostě jako umřou desítky milionů lidí hlady, protože prostě se k ním nedostanou...
0: Takže vy byste je nechal v klidu ten teokratický šílený režim stavět a vyvíjet jaderné zbraně. To by byla pro vás lepší varianta?
1: Tak jako tam se dlouho jednalo zase přesně o nějaké dohodě. Já nejsem zastáncem tady teokratických režimů. No. Akorát, že jako je potřeba, když je někdo státník, tak ta rozhodnutí nejsou jako 0-1, jako neměla by být černobílá. Donald Trumpa, ta jeho administrativa si to prostě zariskovali a nedošly jim ty fatální konsekvence, ale oni už prostě neumí. Donald Trump nikdy nepřiznal chybu za celou svoji jako biznisovou a politickou kariéru. Prostě všechno je skvělé, všechno probíhá podle plánu. Není to tak.
0: Víte, já jenom přemýšlím o tom, Takže se omlouvám, ještě jedna otázka k Iránu. Ne, já si, totiž není to tak, že jakákoliv dohoda s Iránem je význaky prostě nestability, prostě uzavřete s ní dohodu, která v budoucnosti nic neznamená, odejde od všeho, od čeho se odejít dá. No, tak pardon. A ten dotaz zní, jestli takovýhle režim a takováhle vláda, která jako jediná na světě vyhrožuje přímou genocidou prostě celého Izraele, tak jako co se s ní vlastně dá dělat jiného, než se snažit zničit její jaderný program, a u toho prostě to tak bohužel je, že v každé válce umírají civilisté.
1: No, jako zase, jo, jako já si myslím, že tahle ta jako primárně proválečná rétorika je jako se ukázala jako chybná, a z hlediska toho, jako komu můžeme věřit, tak jako bohužel prostě jako Vladimír Putin to začal, ale Donald Trump to dokončuje. Tady jsme se ocitli v mezinárodní situaci relativně bezprecedentní, kdy my pořád používáme jako jazyk nějakých dohod, používáme jazyk mezinárodního práva, ale v podstatě se ukazuje, jo, například Donald Trump to dvakrát udělal s tou klimatickou dohodou. Jo, to se vyjednávalo dlouho, prostě kompromisy, všechno. A najednou, jako pro Donalda Trumpa, ty dohody, například dohoda s Kanadou, s Mexikem, no, prostě to jsou pro ně jenom nějaké cáry papíru, které je možné porušovat. Takže ano, jsme jako ve velmi složité a nebezpečné situaci, protože stejně jako se nedá věřit iránskému režimu, jako nedá se věřit izraelskému režimu a jeho prostě tady zase masové propagandě. No, tak bohužel. Ještě bych to dokončil, tak právě proto je těžké tu dohodu uzavřít, protože představte si, jak se cítí Iránci. Oni byli napadeni, prostě byl jako v podstatě zavražděný nejvyšší vůdce jako s rodinou. A jako jak oni mají důvěřovat Donaldu Trumpovi? Oni mu také nedůvěřují. A jasné, že prostě Američané také vůbec nedůvěřují Iráncům. No tak možná proto tu dohodu jako je tak těžké, uzavřít.
0: Jasně, chápu to tak, že v téhle oblasti nikdo nikomu nevěří, pardon, jenom ten Irán se liší od těch ostatních, kterým nemůžeme věřit. Prostě tím, že terorizuje věčně jako země ve svém okolí, není to tak?
1: No právě, jako ocitli jsme se v trochu jiném světě a jako Izrael terorizuje země ve svém okolí, Spojené státy terorizují země ve svém okolí, Rusko terorizuje země okolí.
0: Jasně,
1: jako, bohužel je to tak špatné, no, že z hlediska těch jako reálných kroků těch států, jako, bývaly doby, kdy jako ty akce Spojených států měly aspoň nějaké prostě morální standardy a měřítka, kterých teda samotné Spojené státy často nedosahovaly, ale aspoň tam byla nějaká laťka. Za Donalda Trumpa, jo, tahle ta laťka a tady tyhle ty morální ohledy prostě zmizely.
0: Já se chci jenom zeptat, vy si vážně myslíte, že zlo pocházející z Iránu, který financuje mezinárodní terorismus, dělá to, co dělá, a dělá to už strašně dlouho, takže jde srovnávat s tou nespolehlivostí Izraele a Ameriky? Fakt si myslíte, že je to to samé?
1: Já jsem neřekl to samé, no, ale je to obdobná věc. Jo? Jako spíš jako bych to srovnával s postupem Izraele například na západním Jordánu. Jo? Prostě to nejsou věci, které jsou v pořádku, jako nejsou to věci, které jsou v pořádku z hlediska těch, jako těch bývalých standardů mezinárodního práva.
0: No? Ano, ale
1: dělat z toho tak, že jako jediný Irán je ten jako zlý a cynický
0: to
1: a
0: jsem
1: hrozí. No takhle to není. No? Takže já chápu, že to je, jo, tady dělat nějaké ty jako ekvivalenty jsou vždycky to je ošemetné, ale jako myslím si, že se prostě ukazuje, že Trumpova administrativa udělala velkou chybu, která prostě všechny stojí strašné peníze.
0: Vy si myslíte, že by se dohody s Iránem, tedy dohoda s Iránem podařila i bez toho? Jo, chápu to dobře. To, co se léta nepodařilo.
1: Tak. No tak Barack Obamovi se to podařilo.
0: Ale
1: Donald Trump to jako rozkopnul.
0: Ale ne, pardon. Barack Obamovi se podařila smlouva s Iránem, kterou prostě Amerika nepovažovala za výhodnou pro Ameriku. Protože v rámci této Obamovy dohody jste prostě nemohl dělat ani prověrky toho jaderného programu na místě. Jdeme pryč, já se vás zeptám. Máte, pane Kozáku, takhle, my se bavíme o věcech, které Američana téměř vůbec nezajímají. Je to pravda?
1: No, už to není pravda. A viděl jsem přesně pěkný článek, že Američané se o geografii učí zpravidla jako z válek, které vedou. Takže spousta Američanů nevěděla, co je Hormuzský průliv a nechápala jeho význam a tu složitou geografii arabského polostrova a té ropné infrastruktury, ale rychle se naučili. A rychle se naučili, protože přesně je to takový evergreen, ale všichni prostě sledují, jako kromě ceny vajíček, tak sledují hlavně ceny benzínu. A tam je ta přímá úměra jasná a ten iránský konflikt, na kterém mimo jiné vlastně obrovsky vydělávají americké ropné společnosti, které těží v Americe. Protože najednou oni prodávají ne za prostě 60-70, ale za 100. Takže
0: jo, ale americké firmy to šílí.
1: Přesně tak. Americké firmy na tom velmi vydělávají, ty ropné, ale Američané to všechno platí a jsou naštvaní. A ta podpora Donalda Trumpa i z řad prostě přesně těch chudších republikánských voličů. On jim jasně slíbil, že udělá všechno pro to, aby snížil ceny benzínu. No, je to jednoduchá jakoby politická zpráva. No a teďka prostě blíží se ty listopadové volby. No a to je jeden z těch klíčových takových konkrétních jako hmatatelných slibů, které se mu teda výrazně nezdařily.
0: Nejen ceny benzínu, ale vlastně celá životní úroveň a životní náklady Američanů byly tématem Trumpovy předvolební kampaně, když sliboval, že tyhle náklady samozřejmě sníží a od té doby, ať už vlivem Hormuzu nebo jiných věcí, cel třeba, prostě jdou ty ceny nahoru. A já se teď ptám, jestli si myslíte, že republikánští voliči, teď je v té Americe něco kolem 3-4% inflace, tak jestli ti republikánští voliči už si říkají, hele, možná jsme to neudělali dobře?
1: A je to tak? Prostě, když se podíváme na ty průzkumy, tak ta popularita Donalda Trumpa je přesně podle toho, jak to měříte, tak je třeba na 33-37% a je v podstatě nejnižší za celou dobu toho jeho druhého prezidentství. A jako je potom až jako úsměvné, jak si to Donald Trump vůbec nepřipouští a jako pořád všude, kam chodí, tak se tváří, že všechno je OK, všechno je skvělé. A to on umí, je to takový jako cheerleader.
0: Jako to včera na finále NBA, že jo?
1: No, tak jako taky, no, prostě ty New Yorkčané ho nesnáší, bylo to tam, bylo to vidět, ale on je v tomhletom nějakým způsobem teflonový a vždycky začne tancovat tu svoji pozitivní, jako pozitivní tanec.
0: Víte, nemáte pocit, že momentální nálada amerického prezidenta v podstatě ovlivňuje tam, že je přímá úměra. Prostě to, jak co dělá se světem, jo. A v téhle souvislosti se zeptám opět na zdánlivou marginálii, která ale pro ego Donalda Trumpa může mít velký význam. A to je to, jak mu soud nařídil vyndat jeho jméno z toho Trump Kennedy Center. Tak když se mu něco takového stane, jak reaguje?
1: No, reaguje velmi podrážděně. No, a takhle reaguje vlastně za celou tu svoji politickou kariéru. A v podstatě je to jako úspěšný v tom, že on prostě jako něco ho rozčílí. No, často se to dozví někde z Twitteru nebo z televize. No a jako zareaguje agresivně, útočně, takže už pohrozil, že celé to centrum jako zruší mu rozpočet nějakým způsobem.
0: Zboří, ne, nejlépe.
1: Takže ozboření tam, ale v podstatě nějakým způsobem ho postihne. Přitom to bylo, jako to nebylo rozhodnutí toho, jako to centra, to bylo rozhodnutí soudu, no, ale zase, je to jako drobnost, která ale dokresluje ten narcisismus, který by byl až úsměvný, kdyby to nebyl tak jako tak mocný člověk. To není jenom jméno na Kennedyho centru, to je jeho portrét na těch nových 250 dolarových bankovkách, to je ta nová zahrada amerických hrdinů. Chtěl by on opravdu jako v klidu s vážnou tváří si myslí, že jeho tvář by měla být vytesána tam v severní Dakotě do toho monumentu Mount Rushmore k těm čtyřem nejdůležitějším americkým prezidentům. No, No a u nějakých, jako v podstatě, jsme zvyklí na tohleto jednání z historie. Často se to prostě v nějakých, jako se říká se tomu banánové republiky, ale to jako se mohlo stát i v Evropě, začal Česka. No, jako někteří lidé k tomuhle tomu mají tendenci. Já jsem přesně se zabýval, můj kamarád Honza Šír se zabýval Turkmenistánem. A to bylo nádherné. Tam, když byl Turkmenbaši, on si opravdu nechal stavět prostě vlastní zlaté sochy, co se otáčí za sluncem. Vydal jako posvátnou knihu, kterou dal jako povinné školní osnovy. A bohužel Donald Trump jako přijde mi, že je poměrně očividné, že má tyhle ty jako narcisistní tendence se ještě za svého života prostě všude tam jako vepsat.
0: Kdyby to byly jen narcisistní tendence, tak se ještě můžeme pořád usmívat, ale oni jsou to i autoritářské tendence. Já se ptám, v tuhle chvíli usurpnul Trump jako americký prezident moc navíc proti svým předchůdcům, kde všude?
1: No, tam je jako trochu, já bych z mého pohledu to spíše trochu tragické, ale je potřeba připomenout, že vlastně Trumpovi se podařilo jako v těch volbách získat nebo republikánům i kontrolu nad celým kongresem. A to znamená, že jako spousta těch kroků ty Trumpovy administrativy za normálnější situace, kdyby demokraté alespoň jednu z těch komor kontrolovali, tak by vypadala trochu jinak a oni by mohli prostě rozpočtově z hlediska těch nominací prostě dělat toho mnohem víc. No ale ukázalo se, že ta republikánská strana jako není ochotná, až teďka možná se k tomu dostaneme, teďka začínají první vlaštovky, ale vlastně ti republikáni se prostě nebyli ochotní postavit proti svému prezidentovi, částečně to je logické, tam nějaká politická lojalita, částečně to je strach z jeho hněvu, jo, protože Trumpův hněv je strašný a když se na vás zaměří, tak on vás opravdu chce zničit.
0: Pár lidí už to poznalo, ano.
1: Hodně lidí to poznalo.
0: No, ale můžu?
1: No.
0: Totiž mě by zajímalo, jak daleko jsme případně od situace, kdy voliči Trumpa prostě prohlídnou a řeknou si, takhle to nechceme, kdy MAGA se od něj odstřihne, protože to už je teda mimochodem rozhádaná kvůli těm zahraničním výbojům, že jo? A kdy začnou existovat alespoň jedinci, kteří mu budou v rámci republikánů oponovat. Kdy tahle doba podle vás přijde?
1: No, viděli jsme to teďka už v některých hlasování v kongresu. Prostě zase ta jako politická dynamika je trochu neúprosná a když se jako ještě je čas, ale vlastně už tolik času nezbývá. Čím více budou blížit ty listopadové volby, tak zejména prostě republikáni ve státech, kde bude se bojovat o každý hlas, nebo jako ať už v kongresu nebo v senátu, najednou si někteří ty politici uvědomí, že jim ta jako politická v podstatě bezduchá lojalita vůči Trumpovi může zlomit politický vaz a díky tomu ty volby prohrají. To znamená, že někteří republikáni si vlastně udělají cynický politický kalkul a před těmi volbami, aby zachránili vlastní republikánskou kůži, tak minimálně symbolicky se už jako vůči Trumpovi trochu vymyslí.
0: Poslední otázka, která opravdu jakoby míří do větší budoucnosti. Teď si představte, že Donald Trump tedy usurpne maximum moci, co kdy američtí prezidenti měli. Proč by ten případně nastupující prezident, ať demokrat nebo republikán, vlastně tenhle pro ně pohodlný systém chtěli rozbíjet?
1: No, to je jako velký problém. Nicméně zmínil bych aspoň trochu ten americký federalismus, jo, kde jako to střediska odporu vůči Trumpově administrativě jsou v těch státech, kde jsou demokratičtí guvernéři, kde jsou demokratičtí starostové a tohle to bude pokračovat. Nicméně je to pravda, že ten jako pokud jednou vyhraje nějaký progresivní demokrat, tak on jako velmi rád použije veškeré exekutivní nástroje k tomu, aby jako šmahem ty trumpovské struktury rozbil.
0: Amerikanista Krištof Kozák byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Děkuju moc.
1: Díky moc za pozvání.
0: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus.